0: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. A to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Moldavsko a Rumunsko si pohrávají s myšlenkou znovu sjednocení.
3: Ohrožuje migrační krize na východní hranici NATO celou alianci?
2: Jak po zásahu amerického prezidenta Trumpa probíhá oživení ropného průmyslu ve Venezuele?
3: Pákistán trápí extrémní horko už teď v jarní sezóně.
2: Mileniálové a generace Z mění trendy v cestování.
3: Taková jsou témata následujícího pořadu.
2: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravili Jakub Rérich.
3: Od mikrofonu vás vítají
2: Tereza Žižková
3: a Lukáš Matoška.
1: Svět ve 20 minutách.
2: Moldavská prezidentka Maja Sanduová se stále častěji vyslovuje pro znovu sjednocení Moldavské republiky s Rumunskem. Tamní prezident Nikušor Dan reaguje otevřeně a překvapivě nepaternalisticky. Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle si klade otázku, nakolik je tento projekt realistický.
3: Oba státníci k sobě zjevně chovají velké sympatie. Začátkem května na svých facebookových stránkách zveřejnili společnou fotografii. Sedí vedle sebe v rumunském vojenském letadle a usmívají se. Společně s prezidentem Nikušorem Danem jsme na cestě do hlavního města Arménie, kde se uskuteční summit Evropského politického společenství, napsala k fotografii moldavská prezidentka.
2: Bylo to vůbec poprvé, kdy nejvyšší představitelé Moldavské republiky a Rumunska společně cestovali na mezinárodní summit a při příletu na letiště byli protokolárně přivítáni společně. Toto gesto bylo pravděpodobně záměrné. Má silnou symbolickou hodnotu právě pro téma znovu sjednocení Moldavska a Rumunska, které nabývá na významu.
3: Vůbec poprvé nyní stojí v čele obou zemí prezidenti, kteří se na sjednocení dívají pozitivně. Všichni předchozí moldavští prezidenti se proti němu naopak stavěli. V Rumunsku byl jediným vytrvalým zastáncem unionismu Traian Basescu, který zastával prezidentský úřad v letech 2004 až 2014, připomíná Deutsche Welle.
2: Současná moldavská prezidentka Sanduová je známá svým unionistickým postojem, dlouhou dobu se však tomuto tématu příliš nevěnovala. Teprve v posledních měsících se v rozhovorech pro mezinárodní média několikrát otevřeně vyslovila pro znovu sjednocení. V lednu řekla britské stanici BBC, že osobně by v referendu hlasovala pro sjednocení. Na konci dubna potvrdila tento postoj v rozhovoru pro francouzský list Le Monde.
3: Rumunský prezident Dan se následně taky vyjádřil pozitivně a prohlásil, že Rumunsko je na sjednocení připravené. Dan je zároveň prvním rumunským prezidentem, který vůči bratrům a sestrám na severovýchodě nezaujímá paternalistický postoj, ale přistupuje k sousední zemi a jejím obyvatelům jako k rovnocenným partnerům. V Moldavské republice to má pozitivní odezvu.
2: Sanduová a Dan mají také blízký osobní vztah. Oba byli v minulosti aktivisty bojujícími proti korupci a stavěli se proti svévoli státní moci a zneužívání pravomocí. Sanduová je navíc, stejně jako mnoho jejich krajanů, rumunskou občankou. Jako prezidentka podpořila Dana v loňských volbách a sama pro něj hlasovala.
3: Že prezidentka Moldavska, která je zároveň občankou Rumunska, volí v sousední zemi a nakonec se vyslovuje pro zánik té vlastní, může znít poněkud zvláštně. Podle Deutsche Welle to však ukazuje, jak úzce jsou Moldavská republika a Rumunsko propojené. A to jak jazykově, tak historicky a kulturně.
2: V obou zemích je úředním jazykem rumunština. Někdejší moldavské knížectví si v roce 1812 rozdělili Rusko a Osmanská říše. Hranici tvořila téměř přesně uprostřed řeka Prut. Krátce po první světové válce v prosinci 1918 rozhodla nově vzniklá politická elita v části Moldávie anektované Ruskem o znovu sjednocení s Rumunskem, které vzniklo roku 1859 sjednocením moldavského a valašského knížectví.
3: V roce 1940 nechal sovětský diktátor Stalin v rámci paktu Hitler-Stalin znovu anektovat moldavské území na levém břehu Prutu a spolu s úzkým pruhem území Podněstří z něj vytvořil

0: Ale počet příznivců znovu sjednocení výrazně vzrostl, upozorňuje Deutsche Welle. Podle březnového průzkumu by bylo v Moldavsku pro sjednocení přibližně 42% obyvatel, 47% by bylo proti. V Rumunsku by v současnosti hlasovalo pro kolem 72% lidí. Jedním z důvodů je ruská válka na Ukrajině, která především v Moldavsku vedla ke změně nálad u mnoha lidí. Řada Moldavanů má taky rumunské občanství.
1: Svazy spisovatelů Rumunska a Moldavské republiky začátkem května ve společném prohlášení uvedly, že nastal čas přejít od deklarací ke konkrétním činům. Přesto pravděpodobně potrvá delší dobu, než k tomu skutečně dojde. Ústavy obou zemí totiž obsahují velké překážky pro znovu sjednocení, mimo jiné povinnost vojenské neutrality Moldavské republiky. Především však zůstává nejasné, co by se mělo stát s Podněstřím, které je dodnes ovládáno proruskými separatisty.
0: Přesto téma znovu sjednocení nabírá na dynamice. Moldavští voliči tvoří významnou skupinu v rumunských volbách, přispěli také k vítězství současného prezidenta Dana v roce 2025, který stál proti krajně pravicovému kandidátovi Georgemu Simionovi. Ten je šéfem strany s příznačným názvem Aliance pro sjednocení Rumunů. V tomto smyslu hrají Sandová a Dan důležitou roli taky v tom, aby téma znovu sjednocení zcela neovládla rumunská krajní pravice.
1: V Moldavské republice byla Sandová kvůli svému postoji ke znovu sjednocení vystavena obviněním ze zrady ze strany proruských stran. Vedle toho existují i nezávislé kritické hlasy, které nepovažují za vhodné, aby se hlava státu v době pokročilých jednání o vstupu do Evropské unie vyslovovala pro znovu sjednocení s Rumunskem.
0: Přinejmenším šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová v tom ale problém nevidí. Když byla na toto téma dotázána, uvedla, že o případném sjednocení mohou rozhodnout lidé pouze v Moldavské republice a v Rumunsku nikdo jiný. Uzavírá německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
1: Polští představitelé tvrdí, že nelegální migranti zneužívaní Ruskem a Běloruskem k destabilizaci východního křídla NATO se dostávají také do Spojených států. Podle Varšavy je to součást pokračující války proti západní alianci, která má přímé důsledky i pro bezpečnost USA. Polsko v současnosti vydává na obranu téměř 5% HDP a zdůrazňuje, že jeho výdaje směrem k alianci nikdy neklesly pod hranici 2%, píše server americké stanice Fox News.
0: Polsko-běloruskou hranici dřív střežila především polská pohraniční stráž a policie. Po letech rostoucího tlaku spojeného s nelegálními přechody však polští představitelé tvrdí, že k ochraně hraniční linie nasadili i armádu, protože situace se stala příliš nebezpečnou na to, aby bylo možné řešit jako běžný migrační problém.
1: Nyní hranice hlídá vícero bezpečnostních složek. Dočasná bariéra, vybudovaná v roce 2021, se změnila v elektrický plot a linii navíc sledují kamerové systémy a vojenské hlídky. Polští představitelé uvádějí, že migranti pokoušející se překročit hranici pocházejí mimo jiné ze Sýrie, Somálska, Afghánistánu a Indie.
0: Varšava krizi označuje za uměle vyvolanou a tvrdí, že nelegální migranti jsou letecky přepravováni z Blízkého východu, Afriky a Asie do Běloruska a následně převáženi běloruskými úřady směrem k polské hranici ve snaze vyvíjet tlak na země Severoatlantické aliance a destabilizovat je.
1: Vojenští představitelé uvádějí, že vrchol migrační krize nastal v roce 2021, kdy bylo zaznamenáno téměř 40 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice. Loni to bylo 30 tisíc, tedy o něco méně než v roce 2024. Letos byl zaznamenán výrazný pokles případů. Pro Varšavu jsou ale čísla jen částí příběhu. Tvrdí totiž, že tlak na hranici není spontánní nelegální migrací, ale běloruskou operací podporovanou Ruskem, jejímž cílem je destabilizovat Severoatlantickou alianci zevnitř.
0: Jsme ve válce, řekl po návštěvě hranice pro Fox News polský diplomat Krzysztof Olensky. Nejen Polsko, ale všechny země na východním křídle NATO jsou ve válce. Nemůžeme ji vnímat jako klasickou válku s vojáky, tanky, ale naši protivníci, Bělorusko a Rusko, vedou válku tím, že využívají migranty jako asymetrickou zbraň proti zemím aliance, tvrdí Olensky.
1: Americká stanice cituje také ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který zdůrazňuje, že hrozba ze strany Ruska a Běloruska vůči Severoatlantické alianci se dnes neomezuje pouze na válku na Ukrajině.
0: Dochází k vraždám na území aliančních zemí, útokům dronů na letiště a kritickou infrastrukturu. Čelíme velmi vážným kybernetickým útokům, vyjmenovává šéf polské diplomacie a zmiňuje taky kybernetické

0: ruský útok na Polsko z prosince 2025, jehož cílem bylo vyvolat blackout.
1: Pro polské úřady je mise na hranici s Běloruskem mnohem víc než jen prosazování migračního práva. Je to varování pro zbytek aliance, že příští válka nemusí začít průjezdy tanků přes hranice, ale přepravováním migrantů přes lesy, kybernetickými útoky na energetické sítě, posíláním dronů do blízkosti letišť a dezinformačními kampaněmi, jejichž cílem bude rozložit společnost zevnitř, uzavírá americká stanice Fox News.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Těžba ropy ve Venezuele výrazně roste a mezinárodní ropné koncerny znovu projevují zájem o tamní černé zlato. Zda z toho ale bude dlouhodobé oživení ekonomiky jeho americké země, závisí na několika faktorech, analyzuje rakouský deník Der Standard.
1: Americký prezident Donald Trump od samého začátku nic neskrýval. Po zatčení venezuelského protějšku Nicolase Madura bez obalu vysvětlil své motivy. Americké ropné společnosti mají opravit zchátralou venezuelskou ropnou infrastrukturu a posléze vydělávat peníze.
0: Je známo, že Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě. Produkce však byla po letech špatného hospodaření na dně. Zda skutečně dojde k oživení, bylo ještě v lednu víc než nejasné.
1: Země v posledních 5 měsících skutečně dokázala těžbu ropy výrazně zvýšit. Od března do dubna vzrostla produkce o 14% na více než 1 200 000 barelů denně. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních 7 let. Venezuelskou ropu nakupovaly především Spojené státy a Indie, ale také Evropa. Pro Venezuelu přitom nepředstavují nevýhodu ani vyšší ceny ropy způsobené válkou v Iránu.
0: Americký koncern Chevron, který jako jedna z mála firem v jeho americké zemi zůstal, výrazně navýšil svou produkci. Taky italský energetický koncern Eni a španělská energetická společnost Repsol chtějí ve Venezuele znovu významně působit. Na konci dubna podepsali Venezuela a BP memorandum o porozumění. Britský ropný koncern má investovat především do plynárenského sektoru, pokračuje Der Standard.
1: Zda a jak rychle se do Venezuely vrátí i další ropné společnosti je vzhledem k tamní nestabilní politické situaci nejisté. Bude navíc záležet také na tom, jak se podaří vyřešit zátěž z minulosti.
0: Bývalý venezuelský prezident Hugo Chávez totiž zahraniční ropné koncerny de facto vyvlastnil, mimo jiné například společnosti ExxonMobil nebo ConocoPhillips. Důsledkem toho je, že řada těchto firem Venezuelu úspěšně zažalovala u mezinárodních arbitrážních soudů.
1: Peníze však mnoho společností dodnes nevidělo, protože předchozí režim rozsudky nerespektoval. Tyto pohledávky nyní představují jednu z klíčových nevyřešených otázek při návratu ropných firem do Venezuely. Odhaduje se, že se jedná o částku v rozmezí 10 až 20 miliard dolarů.
0: Dokud tyto dluhy nebudou uhrazeny, budou společnosti váhat s novými investicemi ve Venezuele, říká v rozhovoru pro deník Der Standard právník Eric Lakin z advokátní společnosti Fresh Fields. Tato mezinárodní advokátní kancelář zastupovala řadu žalobců ve sporech právě proti Venezuele.
1: Podle Lakina mají firmy v zásadě dvě možnosti, jak s otevřenými nároky naložit. Mohou buď požadovat jejich vyplacení, nebo je využít jako vyjednávací argument při budoucích investicích. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že některé z těchto pohledávek byly mezi tím firmami prodány třetím stranám.
0: Situace kolem ropných koncernů je podle Lakina součástí širší otázky návratu Venezuely na globální finanční trhy. Caracas totiž nemá nevyrovnané závazky pouze vůči ropným společnostem, ale například i vůči držitelům dluhopisů. Podle agentury Reuters činí celkový objem nesplacených závazků až 170 miliard dolarů. Tento obrovský dluh by nyní mohl projít restrukturalizací.
1: Mezinárodní měnový fond a Světová banka by v budoucnosti měli s Caracasem začít znovu spolupracovat. Tento krok by mohl jeho americké zemi zpřístupnit miliardy dolarů. Poprvé po 20 letech by také mohlo dojít k rozsáhlému přezkoumání venezuelské ekonomiky ze strany Mezinárodního měnového fondu. Šéfka instituce Kristalína Georgievová však zdůraznila, že obnova makroekonomické a finanční stability země bude ještě dlouhou a trnitou cestou.
0: Pak je tu ještě politická nejistota. Už došlo k některým legislativním reformám a několik ropných společností učinilo první závazky nebo podepsalo nové smlouvy, říká právník Lakin. Na druhou stranu se vláda zásadně nezměnila a dosud neproběhly žádné strukturální reformy, vysvětluje.
1: Venezuele v současnosti vládne Delcy Rodriguezová, bývalá viceprezidentka z období Madurovy vlády. Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machadová tlačí na rychlé vypsání nových voleb. Do Caracasu se chce vrátit ještě během roku 2026. Trump mezitím veřejně fantazíruje o zcela jiných věcech. Na své platformě Truth Social nedávno zveřejnil mapu Venezuely stylizovanou do podoby americké vlajky. Nad obrázkem stála číslovka 51, uzavírá rakouský deník Der Standard.
0: Největší pákistánské město Karáčí se potýká s novou realitou v podobě extrémních veder. Nesnesitelné horko už tam není nic výjimečného. Podle odborníků ukazuje nezvykle teplé počasí v celé jižní Asii dopady klimatické krize, píše britský Guardian.
1: Milionům lidí v oblasti Pákistánu a Indie způsobuje utrpení intenzivní a dlouhotrvající vlna veder. Na jihu Pákistánu teploty během dubna a května vystoupaly výrazně nad běžné sezónní hodnoty. V provincii Sindh teploměry často ukazovaly okolo 45 stupňů Celsia. Obyvatelé tak museli během nejteplejší části dne zůstávat doma. Horko zasáhlo pracovníky v terénu, dopravě i zemědělství.
0: V posledních týdnech zažívá intenzivní vlny veder taky Indie, zejména státy Rajasthan, Gujarat, Maharashtra a některé regiony severní a střední Indie, kde teploty v několika městech překročily 45 stupňů. Úřady v řadě oblastí vydaly varování před vlnami veder, protože extrémní teploty zvyšují zdravotní rizika a narušují každodenní život milionů lidí. Klimatičtí odborníci uvádějí, že opakující se vlny veder v jižní Asii odrážejí širší trend rostoucích teplot a stále závažnějších výkyvů počasí spojených s klimatickou krizí.
1: Karáčí, které obvykle ochlazuje mořský vánek z Arabského moře, se jen obtížně vyrovnává s extrémními podmínkami. Během první poloviny května tam teploty opakovaně překračovaly 40 stupňů Celsia. Podle pákistánské meteorologické organizace bylo v Karáčí nedávno naměřeno 44,1 stupně, což je nejvyšší hodnota ve městě od 31. května 2018, kdy teplota dosáhla 46 stupňů Celsia. Meteorologové přitom varují, že ještě teplejší dny mohou teprve přijít.
0: Dopady počasí jsou vážné především v pobřežních částech Karáčí, kde následky extrémních veder zhoršily dlouhodobé výpadky elektřiny a nedostatek vody. Obyvatelé jedné z největších rybářských komunit na pobřeží říkají, že přežívat je stále obtížnější. Abdul Satar, rybář s víc než 30-letou praxí, vzpomíná, jak jeden z jeho kolegů během nedávné vlny veder skolaboval kvůli vyčerpání z horka. Dali jsme mu vodu s citrónem a rychle ho odvezli k lékaři, řekl.
1: Rybáři si stále nesou bolestné vzpomínky na katastrofální vlnu veder v Karáčí v roce 2015, kdy po celém městě zemřeli tisíce lidí. Úmrtí související s horkem během léta 2024 znovu upozornila na zranitelnost Karáčí vůči extrémním výkyvům počasí.
0: Meteorologické podmínky zatěžují i místní zdravotnická zařízení. Suresh Kumar, který vede dětské oddělení ve státní nemocnici, říká, že počet dětí přicházejících do ambulance prudce vzrostl od posledního dubnového týdne. Během běžného dne tam přijde asi 60 dětí denně. Nyní se počet dětských pacientů zvýšil zhruba na 200.
1: Klimatičtí odborníci varují, že rostoucí teploty už nejsou ojedinělými událostmi, ale součástí zhoršujícího se dlouhodobého trendu způsobeného klimatickou změnou a rychlou urbanizací. Skupina World Weather Attribution se zabývá současnými extrémními horky v Pákistánu a Indii a zjistila, že změna klimatu způsobená člověkem přibližně strojnásobila pravděpodobnost výskytu vln veder, což znamená, že už nejde o nic výjimečného. Stejná událost by byla v předindustriálním klimatu přibližně o jeden stupeň chladnější.
0: Yasir Daria, zakladatel organizace Climate Action Center, říká, že vlhkost v Karáčí často způsobuje, že teploty i pod 40 stupňů pocitově působí mnohem tepleji. Taky poznamenává, že neobvykle teplé noci, které byly ve městě dřív vzácné, se nyní vyskytují častěji, což ovlivňuje spánek, zdraví i celkové životní podmínky. Dochází taky ke zkracování zimní sezóny a rychlejším nástupům letního období, uzavírá britský Guardian.
1: Mladí lidé nechtějí cestovat jako jejich rodiče. Netouží ale zažívat co nejextrémnější dobrodružství, ani si odškrtnout co největší počet položek z bedekru. Často dávají přednost novému trendu, kterému se říká soft adventures, tedy lehká dobrodružství, píše polský deník Řeč pospolita.
0: Nová generace cestovatelů vyráží za dobrodružstvím, ale ne nutně za takovým, které vyvolává příval adrenalinu. V médiích zaměřených na cestování a životní styl se tak mluví o takzvaných soft adventures stále častěji. Při plánování dovolené lidé stále častěji myslí na své zdraví a volí fyzickou aktivitu i další formy péče o vlastní pohodu během dovolené.
1: Stejně důležitý je i společenský aspekt turistiky. Dovolenkáři si čím dál častěji kupují skupinové zájezdy, aby měli s kým sdílet své dojmy. Celému fenoménu nahrávají sociální platformy, které hrají důležitou roli v růstu hodnoty turistického průmyslu. Stále více se prosazují cestovatelé, kterým nejde pouze o velké a adrenalinové dobrodružství. Odborníci si všímají, že soft adventures, tedy lehké dobrodružství, tvoří až 65% trhu zaměřeného na zážitky, uvádí Řeč pospolita.
0: Jedná se především o objevování nových míst a kultur, ale v klidném a vyváženém tempu. Cestovatelům nezáleží na tom, aby jejich cesta byla naplánovaná na minutu přesně, ani aby navštívili co nejvíc míst, či dokázali něco výjimečného. V segmentu soft adventures je klíčový komfort, jak psychický, tak fyzický. Tento typ cestování nevylučuje fyzickou aktivitu, ale ta není namáhavá a nevyžaduje speciální dovednosti. Na dovolené v odlehčené verzi je čas na pěší výlety, pozorování přírody, jízdu na kole nebo plavbu na kajaku.
1: Jak uvádějí autoři zprávy, tento trend spopularizovali především mileniálové a příslušníci generace Z. Rozvoj tohoto segmentu turistiky souvisí se stále širší nabídkou cest šitých na míru potřebám nové generace cestovatelů. Důležitou roli hraje také větší dostupnost nízkonákladových leteckých společností a stále lepší dopravní infrastruktura v mnoha regionech světa, které byly dosud jen obtížně přístupné.
0: Ze zprávy taky vyplývá, že nejoblíbenějším turistickým regionem na světě je Evropa. Koncentruje se zde víc než třetina globálního turismu. Na starém kontinentě nechybí přírodní atrakce ani bohaté kulturní dědictví. Analytici uvádějí, že největší oblibě se těší země, jako jsou Švýcarsko, Španělsko, Norsko, Francie, Rakousko a Chorvatsko.
1: Na cestování zaměřeném na různé druhy zážitků, včetně těch v odlehčené verzi, nevydělávají jen samotní turisté, kteří během cest poznávají nové lidi a jiné kultury a tím si rozšiřují obzory. Rozvoj turistiky, pokud je udržitelný, má pozitivní dopad také na ekonomickou situaci obyvatel regionů, které byly dřív neobjevené a zapomenuté a nyní se postupně rozvíjejí díky investicím do infrastruktury podporující cestovní ruch, uzavírá polský deník Řeč pospolita.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání pro vás připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Tereza Žižková
0: a Lukáš Matoška.
3: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Muž podezřelý z dnešní střelby u Bílého domu zemřel po převozu do nemocnice. Uvedl to mluvčí tajné služby Spojených států. Incident má dalšího zraněného, o koho jde, ale úřady zatím neupřesnili. Podle policie začal muž pálit z revolveru u bezpečnostního stanoviště nedaleko prezidentského sídla. Agenti ho pak postřelili. Prezident Donald Trump byl během střelby uvnitř Bílého domu. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doksany na Litoměřicku překročila hranici 30 stupňů. Odpoledne tam teploměr naměřil 30,7 stupně Celsia. Na 19 místech v západní polovině Čech padly taky teplotní rekordy. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sobolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. A dnes je to přesně 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice, původně umístěná ve Staré radnici, byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřinkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka 12. září 1837 oslavila svatbu s Josefem Němcem. Hokejová reprezentace zdolala na mistrovství světa Slovensko 3-2. Češi už mají jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky vítězství Norska nad Švédskem 3-2. Ve Francii začne tenisový Grand Slam Roland Garros. Na kurtu se dnes představí 6 Čechů, 2 muži, Menšík a Macháč, a 4 ženy, Bousková, Valentová, Krejčíková a Bejlek. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vás o jejich zápasech i celém průběhu turnaje budeme pravidelně informovat.
5: Nehoda na D5 za Cerhovicemi a zavřená silnice 54 za Horním Němčí. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu před Mýtem. Na 49. kilometru osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko je za Horním Němčí uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři a bude to zřejmě ještě na několik hodin. Provoz odklánějí policisté na náhradní trasu. V Praze počítejte i dnes s omezením v Liberec ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh. Přes den se může před zúžením opět vytvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noční teploty padají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle i k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle má být po ránu většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky a večer se v Čechách většinou znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Jak prezentovat vítězství ve válce, i když k němu nedošlo? Polsko-maďarské sbližování a Praha zatím ze hry, anebo udělá vláda něco pro vyšší mzdy? To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Připravují se kremelští političtí poradci na možnost ukončení války s Ukrajinou, aniž by Rusko dosáhlo vytýčených cílů, ale stejně to před širokou domácí veřejností prezentovat jako úspěch, čili de facto vítězství? Zřejmě ano, i když z toho konec války, tak říkajíc na obzoru, ještě neplyne. A u mikrofonu je analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Koncem února letošního roku se v jedné z kremelských zasedacích místností sešlo několik desítek politických konzultantů a sociologů. Jeden z šéfů politického odboru prezidentské kanceláře spustil prezentaci pojmenovanou Po vítězství. Na prvním slajdu byla fotografie žen vítajících rudoarmějce vracejících se domů. Účelem prezentace bylo provést brainstorming mezi kremelskými politickými stratégy, jak vysvětlit Rusům možné uzavření míru na Ukrajině. Autoři přiznávají, že to může být problém. Vítězství je v hlavách Rusů jednoznačně spojeno s vítězství nad nacismem. Tentokrát tomu bude jinak. Podle autorů prezentace je nejpravděpodobnějším výsledkem celé války dobytí zbývajícího území Doněcké oblasti, následně stažení ruské armády z Charkovské a Sumské oblasti Ukrajiny a zmrazení konfliktu na ostatních částech fronty. Americké sankce budou zrušeny, ty evropské budou platit i nadále. Tedy žádná vítězná přehlídka na Rudém náměstí. Či na kyjevském Kreščatyku, jako to na začátku velké války snili někteří kremelští propagandisté. Nicméně kremelští poradci i tento vývoj chtějí prezentovat jako úspěch. Putin ponížil Západ a torpédoval plány na rozšíření a prodlužování konfliktu. To je jedna z hlavních tezí prezentace. Je to podle nich vítězství nikoli nad ukrajinskými nacionalisty, ale nad kolektivním Západem. Rusko získalo nová území, hlavně pozemní cestu na Krym a celé pobřeží Azovského moře. Dalším bonusem je, že se Rusko údajně očistilo od zrádných elit. Míněno od toho zhruba milionu Rusů, kteří od začátku velké války opustili zemi. Kromě toho autoři prezentace tvrdí, že Ukrajina tak jako tak přestane během 10-15 let existovat a Evropská unie utrpěla takové ekonomické ztráty, že se z nich už nikdy nevzpamatuje. V Kremlu přiznávají, že pokud válka, ve které padly stovky tisíc ruských občanů, skončí bez viditelných výsledků, určité segmenty společnosti to mohou vnímat negativně. Především jde o Z-blogery, kteří jsou podle autorů prezentace příliš soustředěni na dobytí Kyjeva. Řešením je prý v uvozovkách emoční přezutí nejdůležitějších publicistů podle notiček z Kremlu. Ostatním mají příslušné instituce vysvětlit, že pokud nepřestanou s kritikou, budou označeni za nepřátelé, kteří požadují pokračování války do úplného vyčerpání. S příslušnými následky pro tyto blogery. Pro ostatní Rusy, kteří jsou válkou unaveni, chystají v Kremlu dobré zprávy. Mají se zdůrazňovat úspěchy ruské ekonomiky, propagovat sociální programy a zářná a především stabilní budoucnost. Autoři navrhují jistou oblevu v kulturní oblasti, povolit třeba politický humor, rehabilitovat používání slova mír a dokonce provést omezenou amnestii. Přirozeně. Existence jedné prezentace neznamená, že se Kreml skutečně chystá zastavit válku na Ukrajině. O tom rozhodne jeden jediný člověk a tím je Vladimir Putin. Nicméně to znamená, že jeho podřízení se na podobnou možnost připravují. A už to je vlastně dobrá zpráva.
8: Tolik Ondřej Soukup. Po maďarských volbách a z nich plynoucího politického obratu nastává ku příkladu zbližování Budapešti s Varšavou. Praha je ovšem zatím stranou, říká někdejší diplomat v Polsku Petr Janeška.
9: Úsloví Polák, Maďar, dva bratranci přišavli i u sklenky zná každý Polák. Odráží staletou blízkost mezi oběma národy. V minulých dnech je bylo slyšet v polských městech přímo z úst premiérů obou zemí. Vystihovala neobyčejně vřelou, uvolněnou atmosféru, jaká provázela dvoudenní návštěvu nového maďarského premiéra Pétera Modora a jeho 6 ministrů v Polsku. Vypadala úplně jinak, než jak takové státnické cesty bývají, jakoby návrat dlouho očekávaného syna, kterého v Polsku vítala otevřená náruč a on jí to vracel. Začal v Krakově, potom Varšava a přátelské jednání s premiérem Donaldem Tuskem a nakonec spolu jeli vlakem do Gdaňska, kde ho vítali stovky lidí. Gdaňska jako symbolu zrození hnutí Solidarita a začátku pádu komunismu v Evropě. Sešel se tam i s legendárním Lechem Wałęsou. Byla to Modorova vůbec první zahraniční cesta a není náhodou, že do Polska, protože jeho i Tuskova trajektorie vykazují velkou podobnost a vzájemnou blízkost. Oba porazili autokratické režimy, které stály na široké korupci a proti unijní rétorice a oba před sebou měli a Modor teprve má narovnání zdeformované země do podoby, kde funguje zákon, nezávislost médií, evropské standardy a odmítnutí pro ruské cesty. Modor jel za Tuskem do Polska zjistit, jak tohle zvládnout a zároveň se poradit, jak rychle dostat z Bruselu 18 miliard euro, které tam má jeho země zablokované kvůli Orbánovu porušování zákonnosti. Maďarsko je na tom ekonomicky bledě a tyhle peníze nutně potřebuje. a přijel také jednat o polské nabídce na dodávky skapalněného plynu z terminálu na Baltu, což by mu umožnilo odstřihnout se od dosavadního ruského plynu. Co pro nás tahle nová polsko-maďarská dvojice, která si evidentně bude rozumět a navenek bude postupovat společně, znamená? Maďarovo vítězství velmi oslabilo představy amerických kruhů MAGA i evropské krajní pravice, že ve světě nastupuje jakási nezadržitelná populisticko-konzervativní vlna. Zhlédl se v ní ovšem i premiér Babiš, když před lety vsadil na Orbána a v Evropském parlamentu s ním, s Lupenovou a pár dalšími, vytvořil frakci tzv. Patriotů pro Evropu, kteří měli být jakýmsi předskokanem trumpovských změn v Evropě. Dnes se ukazuje, že to pro nás bylo politické fiasko. Polsko s Maďarskem rozhodně pootočí kormidlem střední Evropy i Vyšegrádské čtyřky, kterou mimochodem chtějí oživit. Pootočí směrem k západoevropskému mainstreamu, k evropské spolupráci namísto blokování Evropské unie a k podpoře bránící se Ukrajiny. Nedává smysl, aby se Česká republika držela vyčichlých orbánovských receptů. Zájem státu si žádá přidat se k novému polsko-maďarskému větru. Český premiér tu schopnost otočky má. Potíž je ovšem v tom, že českou politiku dnes ovlivňují síly, které odmítají liberalismus a evropskou solidaritu. Jako jediný stát EU jsme třeba nedávno nehlasovali pro rezoluci OSN o ochraně klimatu. Od premiéra Babiše by změna vyžadovala odvahu. Peter Modior je pragmatik, přeci jen ale asi nezapomene, že český premiér podpořil Orbána a že český ministr zahraničí se tak do Orbána zakoukal, že o něm tvrdil, že je druhým Michelangelem. Takže z Varšavy jel novopečený maďarský premiér hned do Vídně, u návštěvy Prahy nebyla zatím řeč a to není dobře.
8: Hovořil někdejší diplomat ve Varšavě Petr Janeška. Otázka výše mest a platů v poměru k cenám zůstává ústředním problémem současného Česka, přičemž zejména v oblasti bydlení, ať už vlastnického nebo nájemného, jde o vyslovenou krizi, říká ve svém komentáři nazvaném Udělá vláda něco pro vyšší mzdy Kateřina Smejkalová z německého think tanku tamní sociální demokracie Friedrich Ebert Stiftung.
10: S tím, jak opadla inflace způsobená covidovou pandemií a propuknutím války na Ukrajině, pozoruhodně také do velké míry utichly debaty o mzdách a životních nákladech. Jakoby zkrocení inflace neznamenalo pouhé snížení tempa zdražování, zatímco vysoké ceny, za kterými odměna za práci bude pokulhávat ještě dlouho, tu s námi zůstávají. Jen pár čísel za všechny. Nadále roste počet lidí, kteří se jsou nuceni najít druhou práci, a to až na pětinu ekonomicky aktivních. Na minimální důstojnou mzdu expertně spočítanou výši odměny za práci, která umožňuje pokrýt standardní výdaje, nedosahují skoro 2/3 lidí, zatímco před vlnou zdražování to už bývala i méně než polovina. Na průměrný nájem v Praze je třeba skoro 2 minimální mzdy, což je mezi evropskými metropolemi zdaleka nejhorší situace. Ekonomové odhadují, že teprve letos bude naše kupní síla zase taková, jako byla v roce 2019. Otázka výše mest a platů v poměru k cenám tak zůstává ústředním problémem současného Česka, přičemž zejména v oblasti bydlení, ať už vlastnického či nájemního, jde o vyslovenou krizi. Ačkoliv Petr Fiala slavně deklaroval, že ví, jak Česku dopomoc k německým mzdám, prakticky jeho vláda skoro všechny nástroje, kterými stát může ohodnocení práce tlačit nahoru, nechala ležet ladem či je vysloveně sabotovala. Minimální mzda zdaleka narostla tempem inflace, aby se posléze přijal automatický mechanismus jejího stanovování, který podle mezinárodně uznávaných ukazatelů nadále znamená chudobu navzdory práci. Zároveň se zrušily tzv. Zaručené mzdy. Zmražení platů v rozsáhlé části veřejného sektoru po dobu rekordní inflace nejen přineslo lidem pracujícím pro stát zdaleka největší propad kupní síly ze všech, ale vzdálilo nás také situace, kdy mohou konkurenceschopné platy tlačit na růst mezd v soukromém sektoru. Místo posilování odborů se ty dočkaly takhle da zrušení možnosti odpisu příspěvku z daní v rámci konsolidačního balíčku. Ve vzývaném Německu si přitom nyní skutečně můžeme vzít příklad toho, jak stát může výši mest ovlivňovat způsoby, které u nás ani nikoho nenapadnou. Od začátku května je totiž u sousedů v účinnosti zákon, který umožňuje přidělovat veřejné zakázky do budoucna pouze těm firmám, kde se platí kolektivně vyjednané tarifní mzdy. Praxe veřejných zakázek dosud obvykle velela vybrat dodavatele s nejnižší cenou, která se zároveň často nejsnáze tlačí dolů mzdovým dumpingem, mnohdy přes různé pochybné subdodavatele. Stát tak sice byl na papíře dobrý hospodář, ve skutečnosti ale často neplatil lidem důstojně a v konečném efektu se tak podílel na stlačování mzdové hladiny v zemi dolů. Že je možná na čase definovat dobrého hospodáře trochu jinak, si očividně myslí i Soudní dvůr Evropské unie, když letos v březnu potvrdil, že zahrnutí sociálních kritérií, včetně podmínky kolektivního vyjednávání do tendrů, neodporuje Evropské směrnici o veřejných zakázkách. Dát do zákona kolektivní vyjednávání a ne nějaká konkrétní čísla je přitom chytrý krok, navzdory tenoru debaty u nás, která odbory často vykresluje jako nějaké škodiče, kteří kdyby mohli, tak svými přehnanými požadavky firmy položí, věří u sousedů v to, že firmy s funkčním sociálním dialogem celkově dlouhodobě prospívají nejlépe, včetně férových mest. Existuje na to dokonce celá řada studií. Tváří v tvář hrozící další inflační vlně v důsledku geopolitické situace bychom se tak i my měli ptát, co má vláda v plánu, aby naši kupní sílu nejen uchránila před dalším propadem, ale aby ideálně do budoucna citelně rostla. Kabinetu by nemělo projít tvářit se, že to je čistě otázka trhu, do kterého stát zasahovat nemůže nebo nesmí. Inspirace, jak chytře může a v naší tristní situaci v podstatě snad i musí, je dost a dost.
8: Hovořila Kateřina Smejkalová. Editorka Českého rozhlasu Plus a publicistka Martina Vacková momentálně pobývá na jednom z nejrespektovanějších filmových festivalů na světě a svůj příspěvek odtamtud nazvala Pomalé přemýšlení v rychlých Cannes.
11: Ve Francii nehrozí sucho, alespoň podle francouzských filmů na filmovém festivalu v Cannes. V každém francouzském filmu na festivalu prší či přímo leje. Hrdinové potom postávají u velkých oken se šálkem čaje či kávy v dlaních a s hluboce upřeným pohledem do deště přemýšlejí. Krásné. Taky bych chtěla mít Česko tak zavlažované a s možností stát u okna doma v teple a koukat ven. Na festivalu přemýšlím spíš v kině, ať venku prší či praží slunce. Poprosila mě kolegyně, ať u jednoho francouzského filmu ovládnu spánek, abych jí řekla, o čem film je. Ona na jeho první projekci klimbla a pak už se nechytala. Byl to dobrý film nebo hloupost? Kávu proti spánku jsem si před projekcí nedala, protože jsem pak chtěla spát aspoň v noci. U obsahově neurčitého filmu jsem intenzivně přemýšlela, až jsem se přistihla, že moje myšlenky krouží kolem toho, zda si k večeři koupím dva croissanty či jen jeden. K takovým úvahám asi film vybízet neměl. Nebyl o jídle, byl o hledání a proměně identity. Nějak jsem se v tom hledání a proměnách ztratila. Když už jsme u těch francouzských filmů, neztratila jsem se u dobrého filmu Z ničeho nic, nebo Náhle, najednou. Z ničeho nic můžete onemocnět a změní se vám život. Nebo z ničeho nic máte nemocné rodiče a také se vám změní život. Jasný příběh, závažná témata, japonský režisér tohoto snímku vysílá vzkaz celému světu, že potřebujeme čas na přemýšlení o naší budoucnosti. Věk i počet lidí se zvyšuje a bude třeba se o ně postarat. Jedna hrdinka filmu Marie dává druhé hrdince filmu Marie Lou přednášku o nedostatcích moderního kapitalismu a ukazuje jí, že starší nemocní lidé stojí mimo systém a jsou tak pro současný kapitalismus nepotřební. Drsné. Mě v Cannes zaujal se zvláštním pocitem jiný obrázek, plný paradoxů. Proudy akreditovaných lidí směřují každé ráno po ulicích ze všech stran dolů k pobřeží do festivalového paláce na první projekce. Stahují se tam rychle jak krysy, tak rycařem a mezi nimi pomalu kráčí po ulici starý muž ve starém saku se starými deskami ve starých rukách, asi někam do své kanceláře nebo do ranní kavárny úřadovat. Občas se zastaví a odpočívá. Všichni ti lidé okolo něj, ocejchovaní festivalovou kartičkou na krku, ho předbíhají a nikdo ho vlastně nevidí. Já se zastavím, otáčím a sleduju ho, vypadá úplně nepatřičně v tomto zrychleném uličním ruchu, jako by nepatřil do této chvíle, do této doby, do hysterických festivalových dnů v Cannes 21. století, ale do některého ze starých festivalových filmů, v němž se ještě chodilo pomalu a kde se nepotřeboval čas na zastavení a přemýšlení o budoucnosti. Pozoruju ho jako film, který se občas zadrhne, ale setrvačnost proudících lidí okolo ho stále drží pohromadě. Sama jakoby vkročím do jeho zpomaleného filmového pásu, stojím tam jen já a on a pak se otočím a směrem k paláci zas naberu tempo, abych konzumovala další várku filmů o tom, jak se máme zastavit a přemýšlet.
8: Tolik naše rozhlasová kolegyně Martina Vacková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Následuje několik repríz komentářů, které jsme vysílali v Názorech a argumentech během tohoto týdne, ale samozřejmě někomu mohli uniknout. Ku příkladu, sledujeme dramatický přerod a mocenský otřest průmyslu, na kterém přitom do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A řeč je samozřejmě v komentáři publicisty Luboše Kreče o expanzi čínských automobilek na starý kontinent.
12: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, Jayco, Xpeng, Zeekr, MG, Bike, Lincoln Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design, tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily ty též firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče, a to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě úplně nové továrny, jako třeba BYD v Maďarsku, nebo využívají stávajících kapacit svých dceřiných společností, jak to je v případě Geely a Volvo, či přebírají fabriky, které Evropané opouští. To se chystá v případě Nissanu v Británii nebo Volkswagenu v Německu. Jinými slovy, poté, co z Číny evropské značky vytlačili, je nyní začínají ohrožovat i na jejich domácí půdě. A jde nejen o ekonomickou, ale i geopolitickou strategii. Čínská vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat. A jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat. Stali se pohodlnými a nepružnými kolosy. Nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa, ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky, žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí, učiní tak. Sledujeme proto dramatický přerod a mocenský otřes v průmyslu, na kterém do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A už teď se zdá, že je jasné, kdo v něm tahá za kratší konec výfuku.
8: To byl publicista Luboš Kreč. Mírný pokles důvěry zaznamenal v posledním průzkumu na tato téma prezident Petr Pavel. Ale jak říká publicista a politolog Lukáš Jelínek, při dnešním rozdělení společnosti nemohl prezidenta lepší známku než trojku vůbec pomýšlet.
13: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když jej školním hodnocením v průzkumu agentury Stemmark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismu, zhlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebe vědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěry hodnosti a nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musí jim spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
8: Repríza příspěvku politologa Lukáše Jelínka z tohoto úterý uzavřela sobotní Názory a argumenty, čili vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za všechny kolegy loučí Ondřej Konrad.
14: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
15: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
14: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
15: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Útočník, který střílel nedaleko Bílého domu, nemocnici podlehl svým zraněním, informuje o tom americká tajná služba. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. A dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Osoba, která u Bílého domu ve Washingtonu střílela na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě něj utrpěl zranění i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovaly amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se tou dobou nacházel v Bílém domě. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
16: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
4: Návrh zítra na svém zasedání projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
17: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
18: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úřadě, v zdravotnictví, musí být v stránky.
17: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mundžoa. Zhruba 2hodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Velkou cenu poroty si odnesl film Minotaur ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva, který žije v exilu. Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Nejprve zvítězili nad Slovenskem 3-2 a k definitivní jistotě jim pak pomohla výhra Norů nad Švédy také 3-2. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy v závěrečném nadstavbovém kole skupiny o záchranu, prohráli s Baníkem Ostrava 0-3. Dukla si dala všechny góly sama, i proto těžko hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
19: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí a je to strašně mrzí.
4: Ostravané budou o udržení hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko se pokusí zachránit v duelu s Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a 7. místo si zajistila Olomouc po vítězství nad Karvinou 4-0.
5: Nehoda na D5 před mýtem a zavřená silnice 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy do Plzně. Za Cerhovicemi na 49. kilometru osobní auto srazilo srnu, počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se pracuje kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Mezi 7. a 15. kilometrem silničáři demontují dopravní značení. Zatím se jezdí jedním pruhem během víkendu, ale omezení skončí. A na Uhersko-Hradišťsku je neprůjezdná silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta a provoz odklání policisté na objízdnou trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně s přibýváním oblačnosti odpoledne i ojedinělé přehánky, večer v Čechách zase vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: V dnešním magazínu Mezi námi společně zavítáme do Vídně na udílení cen rakouské nadace UNRUHE za inovace v sociální oblasti v 6 zemích střední a východní Evropy. Ocenění získalo bratislavské Inkul Centrum za práci s ukrajinskými dětmi. Poslechneme si také rozhovor s mladým běloruským historikem Alexandrem Paršankou, který nedávno objevil 500 let staré fragmenty Bible slavného vydavatele Františka Skariny. Na závěr si budeme povídat s představitelem Srbska na letošním bienále umění v Benátkách, absolventem Pražské akademie výtvarných umění Predragem Peďou Ďakovičem. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
15: Mezi námi.
21: Velká radost a pocta čekala v pondělí 11. května ve Vídni na pracovníky bratislavského Inklucentra, které se zaměřuje na vzdělávání dětí z jiného jazykového a kulturního prostředí. Příchod dětí z válkou zmítané Ukrajiny ho postavil před novou výzvu. Právě za práci s ukrajinskými dětmi získalo Inklucentrum cenu Sociál Marie. Na vyhlášení ceny natáčela Jana Šustová.
22: Vítězný komplexní integrační program EDU-UA vytvořilo Centrum inkluzívneho vzdělávání z Bratislavy, zkráceně Inklucentrum. Jeho výkonnou ředitelku Anešku Palajovou jsem zastihla bezprostředně po předávání ceny Sociál Marie.
23: Je to taký zvláštní pocit, ještě jsme to teda nezažili. Za ten čas, co fungujeme, jsme nezískali takéto ocenění, čiže cítíme také obrovské zadozučinění a vděčnost. A já chcem aj týmto poděkovat celému týmu Inklucentra, ale i širšímu týmu. Jsou to úžasní lidé, kteří se nebojí riskovat, jsou odvážní.
22: Poslání Inklucentra je následující.
23: Inklucentrum je advokačnou vzdělávacou osvětovou organizací na poli inkluzivního vzdělávání a naším takým motom je, že potenciál každého člověka by mal být podporený a s takouto myšlenkou teda fungujeme. A či už je to pomoc žiakom z Ukrajiny, alebo je to pomoc všetkým deťom aj slovenských v bežných základných školách.
22: K rozvoji detí slouží různé aktivity.
23: Veľké gro tých aktivít tvoria vzdelávania pedagogov, pretože si myslíme, že keď ten pedagog dostane tú podporu od nás, on to dokáže potom predať ďalej, podobne ako my sa správame k tomu pedagogovi, on sa potom začne správať k tým deťom. To, čo robíme ďalej, je určite osveta, vydávame publikácie, máme už na konte 15 bulletinov, ktoré sú voľne stiahnutelné. Máme metodiky, teraz aktuálne naša kolegynka metodička Alena Farogulová vytvorila učebnicu slovenčiny ako cudzieho jazyka, čo je úžasný úspech, je to prvá taká učebnica na Slovensku. Čiže tie vzdelávania, osveta a ešte tá advokačná činnosť, presadzovanie lepších podmienok vo vzdelávaní pre všetky deti.
22: Inklucentru sa podarilo iniciovať i zmenu zákona.
23: Je to školský zákon, kde vlastne sa nám podarilo ako keby zabezpečiť, aby žiaci z Ukrajiny mohli aj plynulo prejsť na stredné školy, aby im boli upravené tie príjmy. príjímacie skúšky a ako keby zjednodušené trošku, keďže oni nerozumejú slovenčine, nevedia tú slovenčinu na takej úrovni ako slovenské hovoriaci ľudia, čiže oni pri týchto príjimačkách sú trošku inakšie hodnotení.
22: Inklucentrum řídí psycholog a detský psychoterapeut Viktor Kryžo.
0: Naša organizácia vznikla v roku 2019 a zameriavala sa na tému inkluzívneho vzdelávania, ktorá v tom čase tak veľmi intenzívne bola aj v Česku, ale aj na Slovensku veľmi významná, nie len teda so špeciálnymi potrebami, ale aj podpora všetkých detí, vytváranie humanistického prostredia v školách. No a vlastne krátko na to, 3 roky po vzniku našej organizácie, kedy sme sa venovali vzdelávaniu učiteľov, podpore tej inkluzívnej humanistickej filozofie v školách, vlastne vznikla vojna, takže my sme prakticky v podstate na druhý deň, ak vznikla vojna, sme si povedali vnútri organizácie, že musíme v školách pomáhať, tak ako pomáhame s inými typmi znevýhodnených skupín, začať pomáhať aj pri podpore ukrajinských detí. Krátko na to sme v Centre poradenstva a prevencie. V Česku sú to PPPčky, pedagogicko-psychologické poradne štátne. Sme vlastne vytvorili a kolegyňa vlastne bola prvá ukrajinská psycholožka v štátnej poradni a spolupráci teda so štátnou poradňou v Bratislave sme začali budovať postupne za tie 4 roky systémovú podporu ukrajinských detí v škole.

0: knihy Bible vydával v této leta. Nemůžeme říct, že fungovala nějaká celoevropská unie, ale fungovalo samozřejmě taková unie Jagiellonců skrze ty vztahy mezi rody panovníků, Polsko, Uherské království, Česko, Velké knížectví Litevské byly spojené. Takže tady se Skorina cítil skoro jako v nějakým příznivém prostředí.
1: Víme, že v Praze František Skorina uskutečnil záměr vydat překlad Biblie do řeči svého národa. Kde zde můžeme hledat stopy jeho činnosti?
0: Tady po Skorinovi se moc nezbylo, ale my jako jeho potomci udělali hodně. Třeba najdeme v Praze pomník Františkovi Skorinovi nějakých 5 minut od Pražského hradu, nebo deska na slavném Klementínu. A v roce 2023 na Staroměstském náměstí se podařilo otevřít takový Stolperstein, takovou pamětní desku, znak Františkovi Skorinovi na místě, kde fungovala jeho tiskárna. Jinak musím říct, že třeba nějaký fragmenty nebo zlomky jeho Bible moc tady v Praze nezbyly.
1: Možná zmíníme ještě druhý příchod Františka Skoriny do Prahy a také jeho druhou profesi.
0: Musím ještě říct, že František Skorina tady pracoval jako královský zahradník. Kousek od Belvedéru založil královskou zahradu, viděl, pozoroval ty začátky stavby toho Belvedéru. V archívu se dá najít prámene ohledně jeho činnosti jako zahradníka.
1: A proč v Praze, kde své knihy vydával, skoro žádné z pražských vydání se nedochovalo?
0: To je velice zajímavá otázka. Skorina své knihy chtěl poslat do Litevského velkoknížectví, protože jeho čtenáři byli tam. Takže Česku to prostě nebylo určeno a z toho důvodu to všechno bylo odváženo přes Vratislav do Vilniusu, takže tady v Praze bohužel nic nezbylo. Možná nějaké knížky zůstaly s jeho synem v Jindřichově Hradci, ale do dneška nemáme žádné zprávy, že něco takového existuje vůbec.
1: Teď k vašemu nálezu. Jak se vám povedlo takové štěstí?
0: V srpnu 2025 jsem se dozvěděl, že existuje nějaká kniha, které na Přídeští jsou fragmenty nějakého cyrilského tisku. Podíval jsem se na fotky a hned jsem věděl, že jde o knihu soudců Františka Skoriny. A to je poslední kniha, kterou Skorina v Praze vydal. Pak pár měsíců trvalo, až jsem ten samotný tisk našel, podařilo se mi ho koupit a prostě probádat. A pak na konci roku 2025 jsme se zkušenou restaurátorkou z Národního muzea extrahovali z toho kodexu 14 zlomků originální knihy soudců. Takže to opravdu byl takový potěšující nález.
1: Jaké byly cesty této knihy do Prahy?
0: Tato kniha byla vytvořena knihvazáčem v roce 1528 ve Vratislavi, ale pak pár set let byla na Slovensku. Pak ji přivezli do Prahy a už tam se mi podařilo ji najít.
1: Jaké nové podrobnosti přináší nález těchto fragmentů a proč docházela k takové, řekněme, recyklaci Bible?
0: O tom, že nějaké zlomky nebo fragmenty Bible Františka Skoriny vůbec jsou, víme ještě z dob Josefa Dobrovského. On v roce 1815 napsal, že nějaké zlomky má. Ale my přesně nevěděli, o co jde, protože datáce těch vázeb, ve kterých ty zlomky byly, tak byly spíše pozdější, ze 30. let 16. století. Ta moje vázba pochází z roku 1528 a od toho víme přesně, o co jde. Je to doložené. Skorina spíše v roce 1520 cestoval do Vilniusu s vytištěnýma arkama své Bible. A tam ve Vratislavi musel to nechat. A tam, kde to nechal, spíše šlo o nějaký sklad slavných rodů Fuggeru nebo Turzo a v roce 1525 panovník rozkázal to konfiskovat. Z toho důvodu, že papír byl strašně drahý, veškeré ty arky, které tam zbyly, tak dali na prodej nějakému knihvazáči. Ten knihvazáč to vzal do své dílny a pak to používal skoro 20 let. Takže nejde o to, že ta Bible byla taková nešťastná, že nikdo neměl o ní zájem, ale jde o shodu okolností, okolností. Skorina nějaký čas až po odchodu z Vratislavy strávil ve Vilniusu a pak ještě byl vyvězený za dluhy svého bratra v Poznaní pár měsíců, takže se nemohl tomu věnovat, tak bohužel je to shoda okolností a tyto zlomky zůstaly použity jako makulatura.
1: Jaký máte vědecký záměr ohledně nové objevených rarit?
0: Teď se píšu studií, několik článků vůbec o zlomcích z Korinovy Bible po celém světě, protože jsou i v Londýně, i v New Yorku, i v dalších městech. Tak teď to badám a chci ukázat, co se vlastně stalo. Co to je z František z Korina ve Vratislavě? Prostě chci to popsat vědecky a dát tam seznám těch veškerých zlomků, aby prostě jsme pochopili, co to byl za fenomén a to ještě jednou probádat.
1: Na jedné ze svých lekcí vy jste říkal, že to ponoření do času, do života Františka z Koriny způsobilo to, že dost často ho vidíte i ve snu. Co tam dělá, co říká? Dává vám nějaké znamení?
0: Skoro jo, žiju život s Františkem z Korinou. Nevzpomenu, co mě říkal nějak během spánku, ale každý den vidím jeho nějaký odkaz. Každý den potkávám nějaký lidi, potkávám nějaký věci, které z toho času jsou, tak prostě jako žiju život s Františkem z Korinou a je to neuvěřitelné.
2: Říká běloruský historik Aleksandr Paršankov.
3: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Na letošním bienále umění v Benátkách vystavuje v pavilonu Srbska Predrag Peďa Ďakovič. Srb, který v polovině 80. let vystudoval v Praze Akademii výtvarných umění a od té doby zde žije a pracuje. Jeho výstava nese název Od Golgoty ke vzkříšení. Lidia Stevanovič se autora na začátku rozhovoru zeptala, zda by vzhledem ke své pražské kariéře souhlasil s tím, že jde vlastně o česko-srbskou výstavu.
4: No, je to česko-srbská výstava se vším všude, i když kvůli tomu právě vla nevole v Bělehradě, nebyli s tím smířeni. Říkali, kdo on je, odkud on je, že nejsem dost známý. No prostě klasická artistická žárlivost. Ale víte co, já jsem hrdý na to, že jsem Srb a stejně jsem hrdý, že mám české občanství. A tím, že je to takový libretto 20. století, že já tam vlastně mám neskutečný počet neopakovatelných, hrůzostrašných a i dobrých skutků, které se staly v Evropě během 20. století. A tam je jak momenty ze Srbska, tak momenty i z Československa. Takže krásně se to říkala, že to česko-srbská výstava, to se mi strašně líbí.
5: Jedním ze stěžejných témat díla Peďi Ďakoviča jsou tragédie 20. století, což potvrzuje jeho expozice na Benátském bienále. Zajímalo mě, proč se této historické paměti věnuje v takové míře.
4: Některé věci nesu sebou tu tíhu toho svého národa. Tím, že jsem já vyrůstal ve věřící rodině, děda byl farář pravoslavní, strašný osud ty moje rodiny. Že ani jedna generace nezůstala na svým. Vždycky bylo spáleno. A i ta moje rodina, která přežila, ona je všude po světě. Víte, co jsme jenom zdědili? Vzdělání. A tu nějakou památku. A o tom to je. Ta identita, kterou nesete sebou, je tak těžce prokazatelná, protože máte jenom pár kousků něčeho. Dneska je to jako lehčí, ale si představte dřív, kde nebyl internet. Takže vy to máte a držíte to jako poslední naději. A vlastně tím, že jsem to vnímal už i tenkrát, že jo, protože všichni my, kteří jsme zažili tu Jugoslávii, pak zase ta občanská válka, pak bombardovali NATO, pak další ty všelijaké věci a všude podvod a lež a jo, teďka zase války. A já skutečně věřím, že umění, obzvlášť hudba, je ta poslední instance, která skutečně může zachránit svět. Ze všeho, co jsem prostě hluboce přemýšlel, toto vyšlo jako něco, co vyloženě je součást nejhlubšího mého já.
5: Peďa Ďakovič podotýká, že koncept jeho výstavy ovlivnilo téma bienále v Molových Tóninách od kurátorky Koyoku.
4: My jsme se ještě potkali s ní v roku 2013 v Anglii, když dělala úžasnou výstavu retrospektivu afrických umělců. A ona právě byla přesvědčena, že ty africký molový klíče mají šanci sjednotit svět. Když vezmete Dizzy Gillespie, tu svoji úžasnou, Night in Tunisia, udělal B minor, nebo Miles Davis udělal A minor, D minor, ten svůj Kind of Blue. To jsou věci, které absolutně všeobecně vzali všechny možné kusy hudby z celého světa a udělali prostě dílo, které je univerzální. A já jsem říkal, bože můj, ten K minor, To je vlastně přesně ono, že já jsem to pojmenoval, to zase moje Golgota a vzkříšení. A nebylo to míněno jenom na můj srbský národ, ale všeobecně jako lidstvo. Zřejmě musíme projít strašnou Golgotou znovu, aby jsme znovu byli vzkříšeni.
5: Pro instalaci v srbském pavilonu autor sám složil a nahrál klavírní hudbu. Zajímalo mě, jaká je její role v celém prostoru.
4: Jedna část mýho díla, tam jsou kufry, obrovský. Část je z Terezína, lidi, kteří byli v Auschwitzu. A ty kufry symbolizují vlastně odcházení, tragédii, migraci. A ta hudba zároveň s tím kufrem, jako jsou artistický prvek, dávají tomu diváku pocit, aha, to je vlastně něco jako v remeplo, něco, kde jsme se vrátili. Ne, že bychom soudili, ale že bychom věděli, jak to bylo. A že bychom se možná ponaučili a viděli prostě, jak by to mohlo být lepší. Takže ta hudba vlastně dává tomu ten prvek iracionálního, něco, což vlastně nemůžete popsat, ale cítíte to.
5: Nedílnou součástí expozice jsou panely s dobovými výstřižky z válečného tisku.
4: Teďka můžete s velkou vzdáleností prostě koukat na tyhle ty všechny věci, jak Rudé právo píše, no, politika nebo tyto. Teď si můžete tomu smát, ale jednou dobu to bylo bráno smrtelně vážně. A právě já jsem chtěl s tím odstupem času, aby se lidi uvědomili, že vlastně nesmíte věřit ani prostředkům mainstreamu. A musíte být vždycky obezřetný a kriticky nastavený osobního chápání. Takže nemůžu říct, že optimistická nebo že depresivní, ale je to fakt na každému.
5: Mezi tisíci předmětů v instalaci je spousta dobových artefaktů. Ptala jsem se, proč mu tak záleželo na použití autentických originálů.
4: Potřeboval jsem tu energii toho původního papíru, fotky starých srbských akcí, světových, všechno. Takže to je 40 letý sběratelství, který jsem já ve všech antikvariátech, větešnictvích prostě sbíral. Třeba od osobního Hitlerovýho fotografa jeho vnuk prodával na aukci v Mníchově ty fotky. Nebo další fotky z bývalého Československa, nebo z NDR, nebo z Ruska. To můj největší zisk, 850 fotografií před první republiku, takzvaných medailonek. A to jsou absolutní masterpiece, ty tváře těch lidí, co fotka to příběh. Každý člověk nese svůj osud. A to mě fascinovalo. A vždycky jsem myslel, bože, ta krásná žena, jaký měla manžela, nebo co měla za děti, nebo jaký měla život. Dal jsem tam rodiny, originály. A to je tím pádem, jako kdyby to dalo tu závěrečnou tečku. Když jsem tam dal sebe do toho světa, tím se ten kruh jakoby uzavřel. Takže je to právě osobná zpověď.
5: Česko-srbského umělce Peďi Ďakoviče jsem se nakonec zeptala, co považuje za stěžejní sdělení své benátské výstavy.
4: To je prapůvod těch strašných monster válek, že během tak krátké doby se poprvé v dějinách lidstva zapojili celý svět. Takže teď je vidět, jak teďka toto se děje. Ukrajinsko, Rusko, nebo Iránsko, Izraelsko, americký válk, jak najednou jsme všichni ohromeni. A to, čeho se já obávám, že takhle jsme všichni propojeni. A to je to, že to je ten celý moment, že to 20. století ukázali, jak je celkupní lidstvo křehko. A myslím si, že jsme to pochopili po té druhé světové, to se bohužel nestalo. Takže ty panely mluví vlastně, možná to nejjednouší způsob říct, o křehkosti lidstva.
2: Uzavírá srbsko-český vizuální umělec Predak Peďa Ďakovič, který na letošním bienále v Benátkách představuje Srbsko. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Jana Šustová, Alena Kovářová a Lidia Stevanovič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Policisté proto budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. Lidi podle policie, hlavně u dětí, často podceňují dostatečné vybavení. Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadu polovina, uvedla agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných. Policie pátrá po 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Pohřešovaný je hubený, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. A do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom, že je kolem 50 zubrů, samici darovalo vedení chomutovského zooparku. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. No a házenkářky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Lázně Kynžvart 33-24 a v sérii zvítězily 2-1 na zápasy.
7: Omezení na D1 za Velkým Meziříčím a nehoda u Kamenného újezdu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se bude i dnes přes den pracovat za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 budou opravovat vozovku. Silničáři, průjezd je pouze levým pruhem, teď se jezdí plynule, během dne se ale může opět vytvořit kolona. Na nehodu pozor u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Na silnici 39 od Českého Krumlova osobní auto narazilo do svodidel, otočilo se přitom do protisměru. Na místo jedou záchranáři. A s komplikacemi počítejte i na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto a kvůli vyprošťování je to stále neprůjezdné. A policisté odklánějí dopravu na náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně až oblačná, odpoledne se objeví ojediněle přehánky, no a večer v Čechách většinou se znova vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západních polovině Čech až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Pražské jaro nabízí jeden výrazný koncert za druhým. Festival v Cannes během víkendu vyhlásí vítěze prestižní světové filmové přehlídky a další kulturní události probereme v následujících minutách. Například vás vezmeme na výstavu o chatách a chalupách. Ta začala v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Upozorníme na hráče, tedy operní premiéru v Ostravě a na další zajímavá místa. Dobrý poslech kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus vám přeje Michal.
3: Kultura Plus.
8: Ve Státní opeře v Praze tento týden v rámci festivalu Pražské jaro vůbec poprvé uvedli operu, která patří k nejvýznamnějším dílům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historické příběhy s tématy strachu, totality a také osobní odvahy.
9: Je to opera o strachu a pro mě strach tamhle je opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo. Nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
8: Bohyně vzduchu, vody, měsíce i lesů se ve středu 20. května zhmotnila na pódiu pražského Rudolfina. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro Barbara Hennigan se do nich takřka převtělila v rámci jejího prvního koncertu. Tato kanadská zpěvačka a dirigentka představila cyklus písní amerického hudebníka Johna Zorna. Ten zhudebnil finský národní epos Kolevala, který v Česku uslyšeli posluchači vůbec poprvé.
10: Ve skladbě od Johna Zorna se tak trochu stávám různými bohyněmi. Bohyní vzduchu, vody, měsíce, lesa i ptáků. Když tuto skladbu zpívám, mám pocit, jako by mě hudba úplně pohltila a převzala nade mnou vládu.
11: Popisuje své pocity kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan.
10: Je to transcendentní zážitek, takže nehraju žádnou roli. Je to něco jiného. Mám pocit, že se stává hudbou, kterou John napsal. Každá část mého těla až po konečky prstů je naplněná výrazem tohoto zvuku. Je to velmi náročné a nesmírně virtuózní. Není to žádné intelektuální ani technické cvičení, ale skutečně transcendentní zážitek.
11: Umělkyně dodává, že na klavír ji bude doprovázet francouzský pianista Bertrand Chamailloux.
10: Vystupovat s Bertrandem Chamailloux je jeden z největších darů, jaké jsem kdy zažila. Je to hudebník té nejvyšší úrovně. Mám pocit, že když spolu vystupujeme, jsme jako jedna bytost, která společně dýchá. Jeho muzikálnost je na tak vysoké úrovni a myslím, že k sobě navzájem chováme tak obrovský respekt, že se s každou zkouškou i každým vystoupením navzájem posouváme na vyšší úroveň, než jaké bychom dokázali dosáhnout sami.
11: Kromě středečního koncertu v pražském Rudolfínu vystoupí Barbara Hennigan na festivalu Pražské jaro ještě třikrát. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
8: Píše se rok 2033 a v českopolském pohraničí se potkává skupina vyvolených z oblasti kultury a humanitních věd. Přesvědčit Čechy i Poláky, aby v době krize bojovali bok po boku jako jeden národ. Právě tak začíná nová autorská inscenace Činohry Národního divadla, která vznikla ve spolupráci s polským divadlem Juliuše Slovackého v Krakově. Světovou premiéru mělo dílo minulý týden a o tomto víkendu jej poprvé uvedou také v Krakově. Na jedné ze zkoušek v pražské La Fabrice natáčela kolegyně Tereza Cedidlová.
12: Ještě nedávno se zdálo, že státy neanektují Grónsko a Island a přece.
13: A v jiných zemích je to ještě horší. Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. Nejasné stanovisko Finů, protože ti mluví velice málo a velice tiše.
14: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polský přátelství nebo ten vztah těch dvou jako národů, ale je to asi manipulace.
15: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
14: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním. Myslím, že to je jakoby hlavní asi takový téma, kam to až může zajít, kde je taková hranice, například umělce, kam až může zajít, když se řídí takovým tím heslem, že účel světí prostředky.
15: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Vojtyško. Ta v textu pracuje hlavně se strachem, který je podle ní pro dnešní Polsko velmi aktuální.
16: Myslím, že teď je taková doba, že jsme trošku antiintelektuální. A myslím, že to je špatně.
14: Myslím, že lidi trochu asi přestali věřit prostě lidem vzdělaným. Samozřejmě asi taky to je trochu vina těch lidí vzdělaných, že se moc daleko vzdálili tomu obyčejnému životu, ale ale dneska skutečně díky samozřejmě sociálním sítím a tak dále si vlastně na vzdělance může hrát každý.
15: Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort. Jediný kontakt s okolním světem pro vyvolené zajišťuje humanoidní robot.
14: Je tam taková společenská místnost, která je laděna do takých teplých tónů, velikánská taková kruhová pohovka, sauna, květiny. No prostě chtěli, aby se tam ty významné osobnosti, které jakoby vymýšlejí ten způsob, jak skutečně ten plán té unie vlastně cítili jako dobře. No zároveň jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother, jsou neustále vlastně sledovaní a odposlouchávání, takže je to takový trošku jako taky luxusní vězení.
15: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za Pražské národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
17: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu. Vlastně spojí českou a polskou hymnu do jedné sjednocené. Doufám, že si lidé po představení řeknou něco jako páni, to je skvělý nápad, pojďme do toho, proč bychom se měli rozdělovat na jednotlivé země.

0: Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami. A pokud máme a sdílíme stejné hodnoty, jsme nakonec všichni stejná země.
1: Inscenace kombinuje češtinu a polštinu. Najít mezi oběma jazyky přirozený rytmus nebylo ale podle režiséra Jakuba Crofty ze začátku jednoduché.
2: My se natolik jako vlastně excitovali touto myšlenkou, že propojíme teda ty český a polský herce, a potom na první zkoušce hned se ukázalo, že to nebude úplně jednoduchý, když se ukázalo, že vlastně skoro všechno musím jako nejdřív říkat polsky a potom i jako česky, že jo, nebo naopak, takže každý mluví svým jazykem a v Čechách budou samozřejmě český titulky a v Polsku budou polský titulky.
3: Premiéry v tomto týdnu nabídlo více divadel, a to nejenom v Praze. Komorní muzikál pro tři herce, inspirovaný posledními dny jednoho z nejvýznamnějších představitelů německého romantismu Heinricha von Kleista, připravilo divadlo Jekátila v Plzni. Pod názvem Obejmout vlny ho v premiéře uvádějí na malé scéně. Hazard s penězi i city a životy druhých. Ústřední motiv opery Sergeje Prokofjeva Hráč. Ruské premiéry svého díla se autor kvůli politickým poměrům nikdy nedožil. Tento týden operu poprvé slyšeli diváci v Ostravě.

0: touží po lásce, neví, jak k té lásce dojít a zkouší všemi možnými způsoby, jak by tu lásku mohla získat.
1: Mezzosopranistka Zuzana Revaj mluví o Polině, mladé manipulativní ženě, která vyrostla v pokryteckém prostředí ruské smetánky.
0: Ztratila maminku, ztratila tatínka a tak se nějak jako učí pohybovat v tom světě, kde vlastně všem jde o peníze, všem jde o nějaké svoje cíle.
1: Libreto napsal sám Prokofiev, a to podle Dostojevského stejnojmenného románu. Dostojevský knihu napsal za 26 dní, protože potřeboval splatit vlastní dluhy z hazardu. Děj zasadil do fiktivního německého města Rulettenburg.
2: Ono vlastně vás překvapí, když pozorujete ty postavy, jak je to vlastně strašně současné. Oni všichni chtějí peníze, ale nikdo z nich nehodlá věnovat nějakou práci nebo úsilí, kromě teda hry na ruletě nebo případně čekání na dědictví. Každý se tváří trošku ničím tím, čím není.
1: Říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Ostravská stylizace tak trochu propojuje epochy.
2: Je to vlastně svět takový jako fantazijní, není to přesně dobově postaveno, ale vlastně spojuje ty dva světy toho příběhu druhé poloviny nebo začátku druhé poloviny 19. století a začátku století 20. Ale samozřejmě tam implantuje i ten čas, kdy se na to díváme, to znamená, jsme ve třetí dekádě století 21.
1: Operu napsal Prokofiev v roce 1917. Uvedení ale zabránili tehdejší společenské zvraty. Ostravský soubor pod vedením dirigenta Marka Šedivého nastudoval druhou přepracovanou verzi opery z roku 1927.
3: Vždycky, když jsou dvě verze, tak nebo i více verzí, tak si myslím, že by interpret měl šáhnout po té poslední ruce, takzvané tohoto posledním vlastně zásahu toho skladatele, protože on to prostě nějak cítí a ví moc dobře, proč se k tomu vrací.
1: V hudbě se tak spojuje invence a odvaha mladého skladatele s nadhledem a zkušeností vyzrálého autora.
3: Ty dvě složky, ta vokální i ta symfonická nebo ta orchestrální, se navzájem doplňují. Takže když jsme vlastně zkoušeli samostatný orchestr, tak tam člověk jakoby něco chybí a zároveň naopak, jo? Že vlastně když zkouší zpěváci to aranžují, tak je to většinou s klavírem nebo vždycky s klavírem a to vlastně bylo takový najednou jako prázdný. A pak ono to je i v té instrumentaci a vlastně ta hudba dotváří to slovo a je to v takový krásný jako symbioze.
1: Operu divadlo uvádí v ruském originále s českými a anglickými titulky. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi a proč ženy páchají trestnou činnost jinak než muži? Nová kniha rozhovorů Kriminálnice popisuje osudy žen z českých věznic, a to bez senzace a také předsudků. Autorka Gabriela Slováková představila novinku na křtu v centru Prahy a na tomto křtu byl také kolega Martin Hrnčíř.
6: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
7: Nejsou to jen příběhy zločinu. Často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
8: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
7: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
8: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem a skrytým domácím násilím. násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není. Takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy. A naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
9: Kde jsou rezervy v těch ženských věznicích? Je tam nějaký i systémový prvek, který by stálo za to zlepšit?
8: Chyba je, že ty ženy jsou ubytovány například ve Světle nad Sázavou, jsou z celé republiky. Za mě jich bylo 39 z regionu Vysočina. Všechny ostatní to měly daleko do svých domovů, komunit, k dětem, sociálním pracovníkům, úřadům práce, zaměstnavatelům. Takže ta věznice sama o sobě není úplně ošklivá, ale takové to masové zacházení s lidmi, přesuny na stravu do zaměstnání bez toho individualizovaného přístupu je velmi náročné. Takže jestli bych něco chtěla doporučit, tak nějaká menší zařízení blíže těm místním komunitám, aby ten člověk měl možnost hned po propuštění naskočit do nějakého pozitivního procesu, ať už mezi svou rodinou nebo do zaměstnání, a už měl nachystanou tu svoji budoucnost, a ne, že odjede ze Světle nad Sázavou s igelitkou někam na druhý konec republiky, potom ta šance opravdu mizivá.
7: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
10: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. Úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dala.
7: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi.
5: V našem kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus Kultura Plus nabízíme i další témata. Koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bullerbynu. Populární knížka švédské autorky Astrid Lindgrenové teď ožila jako audiopříběh tady u nás přímo v rozhlase. Posluchači jim provede herečka Bára Hrzánová. Ostatně poslechněte si to sami.
11: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
12: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
7: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
12: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty děti z Bullerbynu.
11: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
12: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
7: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
13: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
7: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi?
13: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
7: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
14: Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
7: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Nevím sice, jak trávíte víkend vy, ale možná, že jste právě teď na chatě. Ostatně atmosféru víkendové rekreace můžete si připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejenom českého chataření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé tramské sruby.
15: Návštěvník se ocitne v krajině, vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
16: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
15: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad, chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
16: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
15: Přesně tak.
16: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
15: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
16: Součástí výstavy je také vybavení chat. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. O kus dál je ale originální nábytek z některých chat a letních domů.
15: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
16: Jde vidět, že oba ty kousky už mají něco za sebou.
15: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
16: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září.
5: Spolu s Terezou Cedlovou jsme vás právě teď pozvali na výstavu o chatách a právě na chalupě, třeba na zahradě pod Slunečníkem, si můžete mimo jiné číst knížku. Ostatně těch bylo minulý týden na pražském výstavišti dostatek. Byl tam veletrh Svět knihy a právě tam také vznikl následující rozhovor Kateřiny Svátkové s Abdulem Razakem Gurnahem.
17: Když jsem četla vaše knihy, hodně jsem přemýšlela o hlavních myšlenkách, které v nich najdete. Častým tématem je dětství. Děti jako otevřené hlavy, ale i světkové násilí. A je to tak i v poslední knize.
18: No, to jsou ty tři knihy, které byly přeloženy do češtiny. Dětské protagonisty jinak nemám úplně všude. Ale vždycky s těmi postavami mám záměr. Když si vezmete například román Ráj, víte, jak se narodil ten nápad? Jednou jsem viděl svého otce, kterému bylo tehdy přes 80, jak přechází ulici. On mě neviděl, mohl jsem ho tedy pozorovat. Předtím mě to ani nenapadlo, ale pomyslel jsem si v tu chvíli, že když jsme byli v 90. letech 19. století kolonizováni, mohlo mu být nějakých 8, 9, 10 let. A říkal jsem si tehdy, co vlastně viděl. A na té myšlence mě zaujalo, že dítě samozřejmě nerozumí úplně všemu. A už vůbec ne tomu, že si někdo bere život celé země do rukou. Život, kulturu, historii. Jak takovouhle situaci vnímá a chápe dítě, jak tedy poznává svět, co všechno to pro něj může ovlivnit. Nezajímá mě, kolik toho člověk v tom věku ví nebo neví. Spíše dětská bezelstnost, naivita. A ta se mi zdála jako skvělý filtr pohledu na ty běžící události. Čtenář nejspíš z toho chápe dění víc než dětský protagonista, což mi připadá užitečné. My to víme, ale zároveň víme, že dítě se teprve učí rozumět tomu, co se děje a s postupem času chápe čím dál složitější spojitosti. Dalším důležitým impulzem bylo vědomí, že existují často patriarchální společnosti, kde se děti můžou stát předmětem obchodu. Prosté směny. Stávají se sluhy, protože jejich rodiče si jednoduše nemůžou dovolit se o ně řádně postarat, poslat je do školy. Jindy se stávají zástavou za půjčku. To jsem použil tak jako námět, v ráji i krádeži. Dítě jako záruka, že půjčku splatím. Postarejte se o něj, říká rodič, a z dítěte je rukojmí. Neříkám, že se to děje teď, ale na přelomu 20. století to byla vlastně běžná věc. Něco to vypovídá i o těch patriarchálních strukturách a o tom, jak se děti a ženy stávají svého druhu zbožím. Domluvají se sňatky mladých dívek, synové pracují pro někoho jiného. A pro moje příběhy tohle byl samozřejmě lákavý námět. Dítě jako prostředek k demonstraci sociálních struktur a funkcí. A pak je tu samozřejmě ještě jedna věc. Představa naivity a nevinnosti je také lákavá jako protiklad k brutalitě reality.
5: Se spisovatelem Abdulem Razakem Gurnahem natáčela na Světu knihy Kateřina Svátková. A tímto rozhovorem je nové vydání Kultury Plus ve svém finále. Loučí se Michaela Vitešková a naslyšenou za týden. Mějte se dobře.
4: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Tajná služba poblíž Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Stát by měl podle 3/4 dotázaných aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum pro Radiožurnál. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Tam se bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý muž, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociální

0: Zmíněný slavný koncert v Liboušci, obci, která leží mezi Ústím nad Labem a Děčínem, se konal 3. března 1979 v místní restauraci Svoboda. Na koncert se zmíněným komponovaným programem Zabíjačka se sjela mládež ze široka daleka. Nebyli to ovšem žádní vzorní svazáci a trochu se rozjeli. To a nezvyklá hudba pobouřilo místní obyvatele. Byli přivoláni esembáci, kteří punkovou tancovačku násilně ukončili. Členy skupiny Extempore předvedli k výslechu. Frontmanovi Mikuláši Chadimovi hrozilo trestní stíhání, ale nakonec vyvázl jen s pokutou za narušování socialistického soužití. Krom jiného strážcům zákona vadilo, že Chadima na pódiu pronesl slovo, cituji, s***ka. Na počest akce složil Mikuláš Chadima píseň Libouchec. Staří pankáči, zejména ti ze severu Čech, ji určitě znají. Zpívá se v ní kraj severočeský, zvláště kolem Ústí, tam je rockerů ráj, oni je tam zavíraj. Jenom pro úplnost dodám, že v roce 2024, tedy po 45 letech, se Mikuláš Chadima do Liboušce vrátil, aby v kulturáku Svoboda představil projekt Liboušec Punk Band. Ale pojďme k další akci, která si dělá nárok na titul První punková akce v českých zemích.
1: Na pražských jazzových dnech, teď nevím, jestli 8. nebo 9., tak vystoupila pražská kapela Zikurat. Jako Zikurat nebyla striktně punková kapela. Oni měli některé kompozice velmi jako rozsáhlé, inspirované Frankem Zappou a podobně, ale součástí repertoáru a právě to, co zahrali na těch pražských jazzových dnech, tak byl jeden cover Sex Pistols a jedna písnička, která se vlastně k tomu punku, jakoby to disco 2000 dala taky řadit. Způsob, jakým to zahráli, tak byl jako dost punkovej.
0: Taky bychom neměli zapomenout na Energii G, Ketchup. Kde se vůbec punk v socialistickém Československu vzal? Tahle hudební subkultura se vytvořila kolem roku 1974 v New Yorku, a to z různých hudebních zdrojů, které, jak napsal hudební publicista John Savage, byly dohromady spojeny s pínacím špendlíkem. Z New Yorku se punk záhy dostal přes oceán do Velké Británie, kde se rychle zabydlel. Zde, v zemi tehdy zmítané ekonomickými obtížemi, se z něj stala hudba dělnické mládeže, kritizující kapitalismus. Zanedlouho tahle muzika na 3 akordy, na kterou nebylo potřeba mít krásný hlas, překonala železnou oponu a dobila i srdce tamní mládeže. Na konci 70. let tak vznikly první kapely v zemích socialistického tábora. V Jugoslávii Pankrti nebo Paraf, v Maďarsku to byly Spions, Aurora, v Polsku The Boers, Krizis, Deadlock, v NDR Planlos, Schleimkeim. A o našich prvních pankáčích už jsme mluvili. Odkud vlastně čerpali inspiraci?
1: Lze asi říct, že ta první inspirace byla samozřejmě anglická, protože když na to vlastně tehdejší protagonisti vzpomínají, tak vždycky mluví o tom, že se jim dostal do ruky nějaká deska Sex Pistols, nebo že si někdo třeba přivez z Jugoslávie, nebo že naposled, to vždycky říkal, bo je to taková klasická historka, tuším Petra Růžičky, pozdějšího význačného punkového promotéra z Teplic, že byl na nějaké poslechovce Miloše Čuříka, on tam vytáhl desku v nějakým plišovým obalu a pustil jí, a že to byl nějaký dennet a jemu se úplně jako změnil svět, že chtěl teď jako slyšel tu pravdu. Že. Takže myslím, že většinou se asi tyhle lidi potkávali s deskami z tohohle okruhu, z té punkové exploze v Anglii 1976-77. A asi dost záleželo na tom, kdo měl to štěstí, že v jeho okolí byl někdo, kdo už jakoby teda slyšel to evangelium dřív a pak nakazil ty ostatní. Takhle třeba Mikuláš Chadima vždycky tvrdil, že pro něj byl důležitý Karel Habal. Člověk, který se motal okolo kapely Classic Rock and Roll Band, které Chadima hrával, a vlastně to byla taková jako jedna z těch nenápadných šedých eminencí tehdejší pražské scény. Neřekl bych, že první generaci českých punkáčů nějak zvlášť inspirovalo to, co se dělo třeba v Polsku, nebo nevím, jestli byly nějaké kapely v Jugoslávii. Samozřejmě, že byly, ale myslím, že tohle to sem přišlo až později. Jedna taková trošku exotická inspirace, na kterou jsem narazil, tak nebo která je jakoby známá, že o tom vždycky jakoby hodně hovořil Mirek Vanek z FPB, že

0: pro ně byla důležitá švédská kapela Ebba Grön. Ale to si pak myslím, že je trošku výjimka, že ta hlavní inspirace byla teda spíš jakoby anglická. A potom až s nástupem nové vlny bych řekl, že tam začala hrát trošku roli nějaký ten americký impact. A to teda hlavně, a to si myslím, že je vlastně velmi důležitý inspirační zdroj. A to byla kapela Talking Heads. Myslím si, že tam bylo strašně důležité to, že Talking Heads v roce 1982 vystoupili v Budapešti, kde se začaly pořádat koncerty zahraničních kapel a postupně z toho vznikal takový ten mýtus té koncertní turistiky Československo, Budapešť a zpět. A ty Talking Heads tam byly jedni z prvních. A vlastně o tom jako strašně lidí mluví, že tam byli a že je to nějak ovlivnilo a asi se dá předpokládat, že už se tady někdy objevily jejich desky, ale když to člověk vidí ještě naživo, tak myslím, že ten impuls je podstatně silnější.
1: Tak si kousek na ukázku dáme. Talking Heads, Psycho Killer.

0: Vlastně mě ještě v téhle souvislosti napadá, že je potřeba zmínit jeden inspirační zdroj nebo jeden kanál, kterým se sem, nebo kde mohli muzikanti vidět, jak taková hudba nejenom zní, ale taky, jak vypadá její koncertní prezentace, a to je sledování pořadu Rock Palast, což byl pořad západoněmecké televize, kde se vždycky přenášely koncerty několika kapel během jednoho večera, a v souvislosti s tím Rock Palastem taky existovala určitá turistika, že lidi jezdili do západních Čech kamarádům, kde byly ty antény natočené na ten západ, a pořádali se tam večery, večírky, kdy se prostě ta muzika sledovala, asi se u toho i teda fest konzumovalo. Tam třeba mohli čeští muzikanti vidět, jak vypadají a jak zní třeba Police. A to je ta klasická historka, která se, myslím, vztahuje ke kapele Abraxas, která začínala jako takovej art rock, floydovský, a pak se postupně překlápěla k jednoduššímu vyjádření, k jednodušší muzice, dost inspirované právě kapelami jako Police. A teď nevím, jestli to má někde ve svých knížce Karel Haloun, že říká, Abraxas byla kapela, která vždy byla o jeden Rock Palast pozadu.
1: Už jsme zmínili, že punk se hrál také v dalších zemích východního bloku. Poměrně solidní základnu měl v Polsku, kde punkové kapely vystupovaly například na festivalech rockové hudby ve městě Jaročin, které byly největšími akcemi svého druhu v Táboru míru. Pokračuje Radek Diestler.
0: V půlce 80. let a v druhé půlce 80. let ten polský punk byl pro Čechy docela inspirativní. Už i díky tomu, že se vlastně na něj dalo jezdit na ten festival v Jaročině, kde tuším, že vystoupili i český kapely Plexis a Dořady. Takže i tahle konfrontace hrála asi svoji roli, nehledně na to, že v Polsku vycházely nějaký punkový desky, a který se dali koupit tady v polském kulturním středisku v Praze, eventuálně předpokládám, že kolovali i na burzách. A tam byl takovej sampler, který se jmenoval tuším Backstage Pass. Já si pamatuju, jak jsem o něm četl někdy v 87. roce v Melodogramu Revue, a koukal jsem na to jako blázen, že to je jako něco takového, a to se tady dá někde koupit. A myslím, že tam třeba vyšli Dead Kennedys. Ale tím jako odbíhám od otázky, ale myslím si, že opravdu ten polský punk druhý půlce 80. let tady nějakým způsobem rezonoval.
1: Tak ho nechme zarezonovat i v našem pořadu. Polská brigáda Crisis a písnička Centrála.
2: Věděli třeba ti naši punkáči, o čem je ten britský punk? Tím chci říct, jestli uměli anglicky, uměli si to spojit s nějakým tím sociálním pozadím, a jestli i pro ně to byla jako politická záležitost.
0: Jak se to vezme? Odpověď na otázku, jestli se v Čechách vědělo o sociálním pozadí punku a o všech těch konsekvencích i ve vztahu k tehdejšímu gramoprůmyslu, tak bych řekl, že ano, ale samozřejmě, že tam mohlo docházet nějakým zkreslením, které jsou celkem logické, když člověk prostě nemá ten bezprostřední kontakt a nedochází mu ty informace v celku, ale myslím, že tam dost sehrála roli aktivita některých hudebních publicistů, kteří jezdili po vlastech s různými poslechovkami a hráli na nich i tyhle věci. Takže prostě za A tam hrály trošku roli ty poslechovky, za druhé asi by bylo dobré zmínit, že na tuším šestých pražských jazzových dnech v roce 78 součástí programu byla přednáška Josefa Vlčka o punk rocku, ke které vyšla i informační brožura. A tyhle věci se tady půjčovaly potom prostě z ruky do ruky, takže to mělo dopad i mimo ty návštěvníky pražských jazzových dní, kteří prostě sem na ten víkend do té Prahy přijeli. No a postupně se tu a tam objevil i nějaký článek v oficiálních hudebních periodicích, nebo řekněme spíše v oficiálním hudebním periodiku, protože teď mám na mysli Melodii, kde se nepsalo o tom, jaký je to odpad, jak jsou divně vyhastrošený, že to je vlastně odsouzení hodné a že je to samozřejmě typický příklad úpadkové společnosti a nepřekonatelných třídních rozporů typických pro kapitalismus ve fázi, v jaké se momentálně nachází. Takže myslím si, že když člověk chtěl, tak si tu skládačku nějak postavil. jistě to podléhalo nějakým zkreslením, zvláště pak jako pro člověka, který k tomu přišel jak slepý houslí. Já si taky pamatuju, že jsem, když jsem o punku slyšel poprvé, tak vlastně jsem některé věci vůbec nechápal.
1: Už jsme několikrát tak trochu naznačili, že punková hudba neměla v socialistickém Československu na růžích usláno. No, to je docela eufemismus. Poslechněte si vzpomínku Petra Štěpána z kapely Hrdinové nové fronty, založené v polovině 80. let v Jihlavě. Vzpomínku poskytnul Paměti národa.
3: My jsme celá kapela dostali pozvánku na výslech, jakoby na kriminálku do Jihlavy, každý jsme to měli po půl hodině a tam vlastně se nás ptali klasika, Jihlava. Proč to děláme, kde jsme to viděli, jestli víme, co to znamená, že to jsou fašistický symboly, celý punk, že je fašistický, skupina Kiss, když já dávali přidání ke skupině Kiss, Kiss si všichni taky myslí, že to jsou rockeři, ale jsou to fašisti, protože tam mají ty dvě S na konci, jo, a fotili se nás, dělávali se nás do archivu a ani když z toho nebyl nějaký větší problém, většinou to, se to obešlo fakt během tý půl hodiny, oni se vás vyfotili, my jsme tam řekli nějaký nesmysl, že jsme to viděli v nějakým německým časopise a že vlastně nevíme, o co jde a takovýhle bláboli jsme tam mleli. O větší problém byl, když přijela státní bezpečnost z Brna, tak to byl větší mazec, protože to byli jako jiní sekáči a ty teda moc dobře věděli, o co jde. A nevěřili nám to samozřejmě tyhle ty nesmysly.
1: Kdy začaly bezpečnostní orgány proti pankáčům, jak se tehdy říkalo, zakročovat? Kdy si všimli, že vedle máníček z undergroundu tu najednou vyrůstá generace, která sice už nemá vlasy pod lopatky, ale hudba ze stanice Hvězda a především svazácké košile jí také vůbec nic neříkají? Ptám se opět Radka Distlera.
0: Oni tím vlastně nechtěli ten režim nějak jako provokovat, ale že si prostě chtěli dělat jako něco svýho a že ta reakce asi nebyla jako úplně ze začátku jako negativní, že s čím se potkávali, tak bylo, že jim třeba při vystoupení vypnuli proud, ale upřímně řečeno, to se mohlo dít i na venkovský tancovačce s nějakou hardrockovou kapelou. Myslím, že asi první konfrontace, ke které došlo, tak byla spuštěná tím, že se poprvé o českém punku nebo o téhle scéně napsalo na Západě. To je takový to slavný číslo časopisu New Musical Express z roku 1981, kde novinář Chris Bohn prostě přijel, mapoval punk ve střední a východní Evropě a přijel do Československa, teď tady mluvil vlastně s tou energií a s extempore a byl i za plastikama. Tím, jak on viděl ty věci v kontextu, tak to tam prostě jako všechno sepsal dohromady a v okamžiku myslím, že když se tam objevil ten underground, tak se tady ty vlastně příslušné orgány postavily na zadní. Ale nedá se asi úplně striktně říct, že by ta reakce režimu byla hned z začátku nějaká prostě silová, že by tou reakcí byl jako plošný zákaz. To myslím, že vlastně bylo takový pokus o něco takového, nebo jako o vypořádání se s něčím, co se tady v očích kulturních orgánů a strany a jejich silových služek nějak jako moc rozmáhá, tak je až v roce 1983 tažení proti nové vlně odstartované článkem Nová vlna se starým obsahem. Protože vlastně do té doby a teď teda nemluvím o punkových kapelách, ono jich zase jakoby, tolik jich nebylo a tolik vystoupení neodehráli, nebo tolik tak často nehráli, ale ty novovlný kapely potom, tak vlastně jako relativně fungovaly.
1: Článek Nová vlna se starým obsahem a jeho následky si rozebereme až v příštím díle naší série. Teď se jenom zastavme u zmíněného článku Chrise Bohna, který československé kulturní a bezpečnostní orgány upozornil na nový fenomén. Tento článek je dnes zajímavým svědectvím, ani ne tak o československé nezávislé hudbě, jako spíš o atmosféře socialistické Prahy. Pokud vás tato doba zajímá, Bohnův článek se dá najít na internetu, na stránkách Unearthing the Music EU, anebo si zadejte do vyhledávače Chris Bohn, Trans Europe Express a článek na vás vyskočí.
4: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
1: Ale zpátky k potlačování stoupenců punku. V archivu bezpečnostních složek se dá najít množství svazků, které o něm svědčí. Bezpečnost vyvíjela nátlak nejen na samotné kapely, ale i na jejich fanoušky. V jednom z materiálů Státní bezpečnosti v Jindřichově Hradci se můžeme dočíst, jak takového pankáče v davu poznat.
5: Toto zahrnuje nalíčení obličeje barevnými odstíny, obleky tmavých barev v popředcích, na hlavách radionky, na uších klipsy, špendlíky napíchané v rukou, tvářích, velké spínací špendlíky rozvěšené po oděvu a na očích brýle obdélníkového tvaru s tmavými skly.
1: Tento svazek, ale i mnohé další, spadaly do akce s názvem Odpad. Byla zaměřená na takzvanou závadovou mládež. To mohlo znamenat jak mladé lidi s kriminálním pozadím nebo třeba drogově závislé, ale také to mohly být a v případě akce Odpad převážně byli mladí hlásící se k neoficiálním subkulturám, třeba právě k té punkové. Povídala jsem si o tom s historikem Miroslavem Vaňkem, který se mladými lidmi za normalizace zabývá a v rámci orální historie shromažďuje jejich výpovědi.
6: Byl to vlastně navazující projekt, říkám v uvozovkách, tak po akci kapela, která ale ještě pokračovala dál, to byla v 70. letech na takový ty máničky, takzvaný ty hippiesáky, když ty měli vlastní akci také hippies a pak tam byl John Lennon, taky akce Lennon, ale u toho odpadu tam vlastně, je to fakt, zní to hrozně, no. Tak vlastně od 80. let už se to jako připravuje a rozvíjí se to od konce roku 80, 81, 2, 3, to jede jakoby na běžícím pásu a šlo o to, aby se podchytila Státní bezpečnost, aby podchytila ty, nejenom ty kapely, ty muzikanty, ale právě i to podhoubí, to znamená ty fanoušky, kteří je doprovázeli, kapely, který hráli a to byla první, aby udělal jakousi zmapování, druhá věc, aby se snažili to zabrzdit, aby vlastně to rozkryli, aby tam dostali ty svoje agenty mezi tyhle ty lidi. A v neposlední řadě nějakým způsobem, a to už od toho potom odklonili, že by je mohli využít ve svůj prospěch, což se nepodařilo vůbec, jako že by mohli nějak ovlivnit, že by mohli politicky zpívat nějaký písničky, to se nedařilo.
1: Pojďme se znovu začíst do svazku o pankáčích z Jindřichova Hradce.
5: Jako jeden z nejhlavnějších a nejaktivnějších představitelů směru punk rock mezi volnou mládeží v Jindřichově Hradci byl zjištěn Bálek Václav. Tento v průběhu zábav a diskoték uvedený směr propaguje, obléká se do tmavého saka, bílé rukavice, brýle obdélníkového tvaru žluté barvy s tmavými skly. Takto vystupoval dne 12.12.1982 při pořádání diskotéky v hotelu Grand v Jindřichově Hradci. Tancoval stylem chození z místa na místo, pochodování, kroucení se na místě, chvění těla jako při zimnici, oči v sloup, ústa do kořán. Ruce měl pokrčené, které před sebe trhavými pohyby vyrážel. Celkově jeho tanec vypadal jako naprogramovaný robot.
6: Já si totiž myslím, že obecně oni s tím měli problémy, ti soudruzi, i kvůli tomu, že opravdu byli připravení a dlouho vychovávaní s těma dlouhýma vlasama a s těma projevama, který prostě byli a najednou ti pankáči nejenom, že neměli dlouhý vlasy a naopak ty číra a tohle, nebo je nemuseli mít, ale že už ani taková ta uniforma těch džísky a těch riflí u nich taky nebyla. Oni už to taky tak jakoby změní tu módu a tady je to do it yourself je skutečný. Oni se to opravdu vyráběli jako sami a to jsou taky neuvěřitelné příběhy, jak i maminka byla zapojená, jo, jako přítelkyně a šily na starých a tak dále, jak si prostě píchali ty náušnice těma sichrhajckama, jak vlastně tam pan primář v jedné nemocnici teplický tenkrát dělal díry svým ratolestem, tak je to docela, ty příběhy jsou vlastně neuvěřitelný, jo, a vlastně mě se i líbilo, jako jak ta představa, že jak oni neměli tu výbavu, ty produkty toho západu, že tam opravdu si udělali to číro, jako chtěli by ten pankáč třeba jeden den a druhý den byl spořádaný úředník, tady to nešlo. Tady prostě ty kluci řekli, my jsme měli jedinou možnost, když jsme nechtěli mít z nějakého cukru a chtěli jsme to mít barevný, brali autolaky a z těch dílen a to vám tam prostě zůstalo, než to odrostlo. Jo, takže to nebylo jenom hra, jenom jako. Že se tady ukazuje, že to bylo něco ryzího.
1: Říká Miroslav Vaněk. Některé pankáče, jejich ryzost nepřešla ani na vojně. Svědčí o tom řada archivních dokumentů, jako ten z produkce vojenské kontrarozvědky z roku 1983 o zásahu na vojenském útvaru v Pardubicích proti šiřitelům a propagátorům panku.
5: U Vojina Šturma bylo zjištěno, že v propagaci punk rocku jde tak daleko, že ve večerních hodinách poslouchá za přítomnosti dalších asi 20 vojáků, kteří jsou s ním na světnici, vysílání nepřátelské rozhlasové stanice Hlas Ameriky, na kterou jsou reprodukovány hudební skladby ve stylu punk rocku. V tomto vysílání jsou uváděny i skladby československých hudebních skupin, například Pražský výběr, které nemají povoleny v Československé socialistické republice veřejné přehrávky pro závadnost textů písní a propagaci punkrockového stylu v hudbě i oblékání.
1: Ano, slyšeli jste dobře, punkrocku. Nebyl to jediný případ, kdy estébáci komolili slovo punk, anebo ho nedokázali správně napsat. Ve svazcích tak lze narazit na PANK, nebo PUNCK, anebo jenom PUN.
5: K osobě Vojina Tetoura předal kandidát dále poznatky o tom, že skládá různé protisovětské písně a že v civilu byl členem punroku.
1: Tahle zpráva otevírá jednu temnou kapitolu. Tajné spolupracovníky mezi mladými lidmi. Zrovna tuhle zprávu totiž kontrarozvědce přinesl kamarád Vojina Tetoura. Podle dochovaného svazku se zdá, že spolupracoval proto, aby mohl jako reprezentant ve skateboardingu jezdit do zahraničí a pak snadno emigrovat.
6: Co se týká jakoby hledání těch agentů v řadech těch pankáčů, že to byla jakoby opravdu smutná epizoda, ono je to vůbec smutný, jako vůbec i pro toho člověka, jak ho lámali, ono když se do toho člověk vžije, tak je to docela složitý a každý řekne, mohl to odmítnout, mohlo to být docela těžké. Tam byl ještě problém, že oni opravdu oslovovali lidi pod 18 let, jo. Od 15 do 17 letý prostě kluky, většinou to byli chlapci, že vlastně je tam lámali pod různými, už tenkrát vyděračskými metodami, tu byly drogy, tu byly někde vidět a já nevím co všechno.
1: STB se snažila naverbovat také frontmana punkové skupiny Plexis, Sida Hoška.
6: Který byl komplikovaný, ale pro mě je to prototyp člověka, který je ten ryzí pankáč a vlastně se snažili přes něho se dostat do té subkultury a on tyhle ty věci řeší tím, že požil nějaké drogy, ale i nějaký alkohol a skáče z okna, respektive na Žižkově, někde ho tam najdou. Tím pádem už je pro ty estébáky nedůvěryhodná osoba. Oni vyhodnotili, že je to nějaký blázen, že prostě s ním nemá smysl dát tu spolupráci navazovat. Navíc to všem řekl, že byl oslovený. Když s tím někdo pracuje, tak řekl, podívejte se, on byl nějaký agent, ale vlastně opak je pravdou, měl to velmi těžký, byl potom sledovaný.
1: Zatím stále mluvíme jen o punku, ale na začátku jsem slíbila také oj. Odnož punku, která vznikla jako reakce na komerční úspěch klasických punkových kapel jako Sex Pistols nebo Clash. Oj, dřív zvaný také pouliční punk, se vracel k původní syrovosti a akcentoval konzervativní témata dělnické mládeže, třeba národovectví a časem také rasismus. První českou oj kapelou byl Orlík. Založili ho v roce 1988 dva herci, absolventi Pražské konzervatoře. Daniel Landa a David Matásek. A právě ten přišel do tématu Plus na tyto časy zavzpomínat.
7: Nějak jsem cítil potřebu s těma končícíma 80. rokama trošku poslouchat něco ostřejšího. A tak jsme samozřejmě poslouchali taky punk. Ale nám to přišlo paradoxně implementovaný jako ze západu a chtěli jsme dělat něco jako svýho. A samozřejmě s punkem jsme slyšeli i oj a přišlo nám to, kdyby se to jako textově nějak doprovodilo česky, tak přišlo mi to jako bližší. Taky to byla hodně rebelská hudba, moc jsme ty kořeny neřešili. To samozřejmě dělnická hudba, naprosto specifická, naprosto jasná. Nám spíš šlo o to nějaký poselství v tom textu, takže jsme to dílem z nějakého trucu, z rebelství a dílem potom po listopadu už třeba státotvorně nějak pojali, takže jsme produkovali tuhle pouliční hudbu. No.

0: Možná i tuhle písničku s názvem Pivečko mohl Orlík předvést na přehrávkách před komisí, které tehdy museli hudebníci absolvovat, pokud chtěli veřejně hrát.
1: Samozřejmě bylo spojený s velikou srandou, protože jsme věděli, že ty texty neprojdou, to je vyloučený, takže my jsme měli jako na těch přehrávkách jsme hráli texty, které byly trošičku upravený a měli jsme z toho teda šílenou radost. Měli jsme z toho srandu a ta komise, vůbec nevím, co to bylo za lidi, dělali jsme to na Praze 5, myslím, a protože jsme se nemohli sejít nějak, tak jsme tam vlastně byli jenom ve třech a bylo to takový folkový trio. Bylo to, škoda, že z toho není nějaký záznam. Museli jsme odehrát asi 5 nebo 7 písniček před tou komisí v kanclu nějakým úplně debilním, prostě vyzdobeným bolševicky. Do té doby jsme totiž vystupovali jako na černo. Sice jsme byli jako třeba tahákem s těma spolu začínajícíma kapelama tehdy. To je taky paradoxní, že my jsme vlastně hráli s kapelama, se kterými bychom třeba v 90. letech absolutně jako nemohli hrát z ideových důvodů nějak to. Si myslím, že by s náma asi nehráli, ale ty začáteční koncerty to nikdo neřešil. To byla taková všeho chuť, že jsme právě hráli s klukama z Dořady, s Psíma vojákama, s Vanastovkama, takže bylo to takový, no ale bylo to na černo, že bramborový razítko, nějaký ústřední výbor SSM, vysoké školy ekonomické a nějaký mikulášský zábavy, jakože pro děti, no tam žádný děti nemohly být nebo nebyly, ale měli jsme prostě v centru Prahy pronajatý nějaký klub a tam se to od 5 hodin do 10 prostě odehrálo, popralo a šlo se domů. Jako.
0: Požádala jsem Davida Matáska, aby trochu rozvedl, kde a za jakých okolností se dalo hrát.
1: Buď to byly nějaký vymyšlený akce, většinou přes SSM, to bylo krytý a byl tam klid, ale to, že jim to unikalo, že se kradly blány, cyklostylovalo se, samozřejmě ty blány byly spočítaný, ale to se prostě nějak se to udělalo. Tuhle tu cestu nám asi prošlapaly máničky v tomhletom směru, v daleko hustších dobách. Já jsem měl pocit od nějakého roku 86-87, že to nebude mít dlouhého trvání. Nevím, podle čeho jsem si to myslel, ale měl jsem ten dojem. Dneska, když se jako ohlídnu, mám pocit, že už, že samozřejmě různý rozháněčky koncertů, festivalů a tak dále, to všechno jsme prožili, zažili. Měl jsem tu kliku, že mě nikdy nikam neodvezli do lesa a tam nás neseřezali, ale vím, že jednou jsme byli na nějaký zóně a to bylo úplně super, to tam tenkrát jsem jako nějak prokouknul nebo prohlíd a říkal jsem si, jo, vlastně teď ten Koník má vlastně pravdu.
0: Koník vlastním jménem Petr Schrödl, zpěvák skupiny Zóna A.
1: On zastavil koncert, protože jsme se tam nějak pošťuchovali a on říkal, čo jste se pojebali všetci, vy nevětě, kdo je náš společný nepřijatel, a takhle ukázal doleva. Tam stály vyřazený ty Antony. My jsme se v tu chvíli, jak na povel, přestali prát. A jenom jsme se takhle otočili všichni na ty benga, tak oni tak zajeli mezi ty Antony zase ty uniformy a bylo to vlastně nám jako otevřelo v tomhle tom, myslím, docela oči. Řekli jsme si, jo, neuděláme jim tu radost, že tu práci uděláme za ně. Takovýhle věci byly. A jinak to byly kluby, malý kluby, který samozřejmě byly pod záštitou SSM a jmenovalo se to všelijak, já nevím, Hudba mladých, nebo Spektrum, nebo já nevím, jak se všechny ty, aby se pod to dalo schovat cokoliv. A byli kluci, kteří byli šikovní, hráli to na obě strany, tvářili si jako svazáci a přitom to byli ve skrytu nějaký pankáči, jenom si vzali prostě kravatu a nějaký lepší sako, když to šli vyřizovat a pak si zase vzali křiváka, no.
0: Jestli máte teď pocit, že na konci socialistického režimu už to byla jenom taková selanka, tak nebyla.
1: Samozřejmě, že jsme byli pod drobnohledem, což nám v té době jako úplně nedocházelo. My jsme byli v tomhle hodně naivní, ale já jsem dostal předvolání samozřejmě na barťák. A já jsem si naivně myslel, že to je kvůli Pavlovi Křížovi, který v tom roce emigroval po těch prázdninách.
0: Herec Pavel Kříž emigroval v létě 1988. Tehdy byl společně s Davidem Matáskem velmi populární díky trilogii o básnících.
1: A na konci těch prázdnin, kdy už to hlásila Svobodná Evropa, že Pavel Kříž teda vzal dráhu, tak jsem si říkal, no tak to je jasný, já jsem to věděl samozřejmě, ale říkal jsem si, že to předvolání se zřejmě týká toho, tak jsem si vzal boty, že jo, bombra, naleštěl jsem si je a vyrazil jsem. A už ve výtahu ten mladý důstojník, který mě vezl nahoru, tak mě prásknul, proč tam jsem. Prostě mě tak jako připravil v tom výtahu. Ty tři patra, to bylo, jako to trvalo hodně dlouho v tom výtahu, jak jsem si říkal, tak kamaráde, to si posral. Ale zase jsem si říkal, prostě, nevím, byl jsem taková dobrodružná povaha v té době, takže mě to nějak jako netrápilo. A hodně mě překvapil ten pan major, teda, který mě vyslýchal. Ten, myslím, že se mu říkalo major Duchač, potom mezi závadovou mládeží, a ten byl neuvěřitelně informovaný. Nejenom co se týče vztahů mezi jednotlivcema, ale jako ty kapely. On přesně věděl, kdo s kým hraje, kdo s kým kdy hrál naposledy, protože samozřejmě to bylo fluidní, ty členové těch kapel, ty se přelejvaly mezi těma skupinama, takže to bylo různý, to všechno on věděl, on dokonce věděl, kdy se bude hrát, ukazoval mi fotky, takový sice vyfocený pod paží, ale byly kvalitní, nevím, kde to v té Slávii měli to zařízení, kde nás fotografovali, ale byli jsme tam prostě vyfocený úplně nádherně, k rozpoznání všechno, zapírat nemělo smysl, z koncertů fotky, takže oni museli mít svoje lidi, což jsem se dozvěděl teda po revoluci, kdo to byl. Postupně, že jo, z těch různých svazků a spousta kámošů se pak i přiznalo. Nechtěli je zapírat nebo něco, nebyli na to pyšní samozřejmě, kdo by byl. No a samozřejmě na závěr celý toho našeho sedánku, kdy on mě jako vyslýchal a vytěžoval mě jako informátora, tak samozřejmě chtěl navázat nějakou spolupráci. A já si myslím, že tenkrát jsem prokázal jeden z nejlepších hereckých výkonů. Já jsem prostě dělal úplnýho hňupa, jako ukecanýho, nespolehlivýho spolupracovníka. Takže jsme se na ničem nedohodli. On mi nabídnul za tu spolupráci, mi nabízel angažmá v městských divadlech pražských. Já jsem byl v té době na volné noze a absolutně mě to jako nezajímalo. To pravidelný nějaký angažmá, jo. To já jsem děti neměl v té době, žádný závazky jsem neměl, nic jsem nepotřeboval od té společnosti. Dost jsem tím jako opovrhoval, takže já jsem byl asi neúplně použitelný, nebylo za co mě chytit, jo. Což samozřejmě byla velká výhoda, protože ty kluci, který do té spolupráce byli dotlačený, tak ty bohužel třeba chtěli dostudovat, nebo měli nemocný rodiče, nebo něco. Já jsem tady tohle neměl prostě, za co by bylo mě možný popotahovat a tak. Ani jsem neměl žádný škraloup v té době, kromě toho, že jsme teda pozlobovali všelijak tak drobně, ale to furt ještě nebylo nic, že by se z toho dalo něco vytěžit asi z jejich strany. A samozřejmě první, co jsem udělal, že rovnou z toho barťáku jsem se sešel se všema kámošema, co jsme se viděli v Orlíku, a každému jsem to řekl, že jsem tam byl, aby bylo jasný, že jsem prostě ta treperenda a že jsem nepoužitelný.

0: David Matásek tady zmínil svazáky, pod jejich křídla bylo možné leco skrýt. Podobnou vzpomínku má i Petr Štěpán z Hrdinů Nové fronty, kteří mimochodem svého času také koketovali s OI a hnutím skinheads. Tazatelům z paměti národa Petr Štěpánek vyprávěl o koncertě v Pražském paláci kultury na festivalu Rockfest v roce 1987.
1: Když jsme hráli v tom paláci kultury, tak za náma přišli ty organizátoři, u kterých nebylo jednoduché, aby ty HNF do toho paláce kultury prosadili, protože jelikož jsme nebyli povolení, takže tam to trošku skřípalo, ale byly ty páky, byly i lidi, i tenkrát byli lidi v SSM, kteří nebyli s blblým režimem, nebyli to zase takový komunisti a chtěli pomoct těm kapelám, jo. Jako těm druhým, ne těm popovým. A akorát řekli, hele, my jsme teďka měli obrovský hit, a ten se jmenoval To svět se postal. A oni říkali, hele, kluci, jako víte ten text, to jako super, tak písnička je super, ale oni to tady prostě budou natáčet a budou to tady různý prostě papaláši a budou tady kontroly a bylo by dobrý, kdybyste to prostě jakoby třeba zahráli tu písničku a nespívali to nebo tak. A my jsme to teda udělali kulišácky, protože my jsme teda tu písničku zahráli, ale jakmile jsme vlezli na to pódium, byl obrovský řev, že jo, lidi se začali spát na pódium, začali tancovat pogo a při prvních tónech písničky začali pogovat a tu písničku začali zpívat s náma. Takže ta písnička vypadala tak, takže tam je text jako to svět se. A my jsme to neřekli a řvali to za nás lidi.
0: O rockfestech si povíme v příštím dílu, ale teď nám tato vzpomínka posloužila jako jeden ze zvláštních paradoxů doby. Na jedné straně estébácké akce, jako byl odpad, zákazy, na druhé straně svazáci umožňující hrát pankáčům v Paláci kultury. Leckdy zkrátka záleželo na konkrétních lidech a jejich odvaze, případně naivitě, nebo dokonce postavení a známostech, anebo schopnostech vyjednávat. A taky na době, to je jasné. Rok 1987 byl prostě příznivější než třeba rok 1983. V takových podmínkách se časem tu a tam mohl punk dostat i do médií. Slovo má opět hudební historik a publicista z Popmuzea Radek Diestler.
2: Role rozhlasu, co se týče punku a nové vlny, je docela specifická, protože už od roku 1974 běžel v československém rozhlasu pořad Větrník, který byl zaměřený, řekněme, na takzvané menšinové hudební žánry. Samozřejmě ta podoba toho pořadu a ta jeho náplň se lety velmi proměňovala podle toho, kdo zrovna měl jakoby na starosti nebo kdo ho zaštiťoval programově a dramaturgicky. Ale mám pocit, že když jsem zkoumal to, co se v něm hrálo už v letech 78-79, takže v některých větrnících se ukázky toho, jak zní anglický punk rock, objevovaly. Tím bych chtěl říct, že československý rozhlas nebyl vůči téhle hudbě úplně imunní, ale že to samozřejmě bylo jako strašlivě stopový všechno. Ale potom zase se jakoby točím kolem Větrníku, že když tenhle pořad v roce 1983 převzal doktor Jiří Chlíbec, jedna z takových těch opravdu významných šedých eminencí české populární hudby, v podstatě někdy od druhé půlky 60. let, tak on tam poskytoval prostor hudebním publicistům, kteří už vycházeli z té zkušenosti, která nebyla takově vázána na 60. léta, jako byla ta garnitura těch velkých střelců, jako byl právě třeba Petr Douška nebo Jiří Černý nebo tak. Ale už jako byli třeba o generaci mladší a tudíž je tahle hudba jakoby víc zajímala.

0: Dá se říct, že ta možnost slyšet nějakou punkovou nebo novovlnou nahrávku, a to i českou, se řekněme od roku 1986, ono taky dost záleželo na tom, nebo taky dost bylo důležité, že se vlastně pro Větrník zvýšila časová dotace tím, že od něj byl odstřižen pořad Radioporta, se kterým to nějakou dobu fungovalo pohromadě. Takže najednou tam člověk opravdu mohl slyšet Vysací zámek, FPB. Hrdiny nový fronty. Pamatuju si, jak jsem naslyšel Dead Kennedys a teď teda skáču od českých zahraničním, ale jak mě opravdu do dneška si pamatuju, jak tam bylo ohlašovali, že jak si blok písní skupiny Dead Kennedys se začne písní Zabij nezaměstnaného. Ale že vlastně jako díky tomuhle tomu člověk nemusel být nutně vázaný na ty desky, a když byl třeba jako já 15-letý, 16-letý cucák, který tam, kde vyrůstal, tak tam vládl metal a neměl žádný kamarády, který by ho posunuli někam dál. Tak jsem díky tomu rádiu, díky tomu Větrníku mohl si tímhletím způsobem rozšiřovat obzory. Já jsem trošičku tušil, co to obnáší. A to jak na té světové, tak na té české scéně.
1: Jenom dodám, že pořad Posloucháte Větrník se v našem archivu bohužel nedochoval. A co druhé nejvlivnější médium té doby? Československá televize a punk.
0: Myslím, že jako zachycení punkové hudby v československé televizi je až záležitost pozdních 80. let. A zase to souvisí s přehlídkou Rockfest, že v roce 1988 se v podzemí Paláce kultury natáčela série klipů a tam třeba odsud pochází první klip Vysacího zámku, ty tuším podvedený Kameloti, nebo jsou tam hrdinové nový fronty. Ale nevybavuju si vlastně, jestli to v tehdy vůbec té československé televizi běželo, a to jsem teda na ty hudební pořady koukal, jak jen to šlo. A možná, že jsem o tom spíš věděl jenom z melodie, kde byla takhle stránka s fotkama z toho natáčení. Přinejmenším se nějaké pokusy zaznamenat jako punk v oficiálním médiu typu československé televize objevily. A možná, že v tomhletom ohledu trošku pokročili Slováci, protože si nejsem jistý, jestli v tehdy velmi sledovaným pořadu Triangle se neobjevila před rokem 89 Zóna A. Tam si nejsem jistý, jestli tam byla 89 nebo 90, ale pokud ano, tak to byl opravdu pořad, na který koukala skoro celá republika, aspoň teda v určitý věkový kategorii.
1: A co nahrávky punkové hudby? Dochovalo se z doby, o které se bavíme, něco? Ptám se stále Radka Distlera.
0: Co se týče zachování nahrávek těch prvních punkových kapel, tak samozřejmě v době, kdy fungovaly, tak jim na oficiálních nebo na státních gramofirmách nic nevyšlo. Ty nahrávky se šířily pokoutně na různých koncertních záznamech nebo demáčích přes takové ty klasické kanály, jako byl Petr Cibulka a jeho vydavatelství, nebo to neoficiální vydavatelství STCV, nebo Mikoláš Chadima a jeho Fist Records a tak. Ale vlastně to pak začalo vycházet až později, což v 90. letech, a vychází to dodnes. Občas člověka pobaví, že se nějaká takováhle nahrávka, kterou zná z různých kanálních verzí, se objeví i na vinylu dneska. První punkový oficiálně vydaný single byl vlastně až ten Vysací zámek někde na jaře 1988. Ten single Vysacího zámku vyšel v řadě, která se vydávala k festivalu nebo k přehlídce Rockfest. A to až vlastně k jejímu třetímu ročníku, který už byl trochu jiný a jak si přicházel do trochu jiné doby než, a do jiné atmosféry, než panovala třeba v půlce 80. let, kdy se dá říct, že vlastně i tohle byl trochu výraz té snahy jako ukázat, že my tady přeci proti té mladé hudbě nic nemáme.
1: První punkový single, o kterém mluvil Radek Distler, vyšel, jak jsme slyšeli, v rámci Rockfestu a s podporou zmíněného rozhlasového pořadu Posloucháte Větrník. Na jedné straně singlu byla hymna Šibeničních bratří, zhudebněná báseň Christiana Morgensterna, a na druhé straně Podvedení Kameloti.

0: Zajímavé je, že na singlu není uvedena kapela, která zpívá celým názvem, tedy Lysací zámek, ale jenom iniciálami VS. Je to důkaz kličkované, kterou muzikanti hráli s kulturními a bezpečnostními složkami. Zákazy hraní a následné změny názvů kapel byly v oblasti alternativní hudby běžnou praxí. Více se o tom budeme bavit příště, ale když je řeč o Vysacím zámku, pojďme opět nahlédnout do estébáckých svazků a přečíst si jeden zápis z roku 1987. Jde o hlášení tajného spolupracovníka STB, který se vypravil na koncert Vysáčů, aby zjistil, jaké zpívají texty.
1: Atomový Antonín. Parafráze Jiřího Wolkera. Dle pramene velice urážlivá parodie jednoho z našich největších básníků. Autor v textu kritizuje pracovní morálku, po formální stránce ucházející, po obsahové naprosto nevhodné, k prezentaci před publikem se nehodí. Je to průšvih. Nevhodný pro veřejné vystupování, vyvolává pocit sounáležitosti s určitou společenskou spodinou. Koruna, obsahově zcela nevhodné, vyjadřuje pocity příživníka flákajícího se po automatech. CC, z předložených textů nejlepší, odpovídá průměru toho, co zpívá například František Ringo Čech. Závěrem pramen uvedl, že texty směřují mimo těžiště života společnosti, popisují okrajové, ne-li přímo úpadkové děje.
0: Takových hlášení za ty roky sledování punkových kapel a jejich fanoušků vyprodukovala státní bezpečnost opravdu celé stohy.
2: Zajímavý na tom je, že v roce 1983, to vím přesně, bylo tady 531 muzikant v ranku punk a 2300 fanoušků. Takhle to měli zmapovaný a začalo tato akce jako velmi jakoby silně.
0: Tady historika Miroslava Vaňka přeruším a doplním jeho povídání hlášením třetí zprávy SNB z roku 1986.
1: Zmapování punkrockových skupin, zabránění jejich negativnímu vlivu na mládež a podstatné omezení formování nových skupin tohoto zaměření. V Československu bylo zmapováno 5185 osob, které inklinují k hnutí punk. Dále bylo zjištěno 523 punkrockových hudebních skupin, v nichž působí 2163 osob. Průvodním jevem hnutí punk je fašismus a násilí. Celkem bylo provedeno preventivně rozkladných opatření s 1256 osobami. Podstatná část mládeže byla odvrácena od dalšího ovlivňování. Přesto však hnutí punk přetrvává a přesouvá se do věkově nižších skupin mládeže.
0: Čili po několika letech soustředěného tlaku se podařilo počty punkáčů přinejmenším zdvojnásobit. Ve skutečnosti jich bylo jistě víc. Člověka napadá, a to nejen v souvislosti s punkem, proč je prostě režim nemohl nechat být. To nikoho nenapadlo, že tlak ze strany bezpečnosti posouvá do opozičních pozic i ty, kteří by se do nich jinak možná vůbec nedostali.
2: Oni byli jako opravdu úplní hlupáci, jo? A to už byli v 70. letech, vlastně oni mohli využít tu hudbu, která vlastně trošku byla vždycky aktivistická, mohli využít různý ty fenomény a nebo ty idoly mladých, ať už to byl John Lennon nebo další předtím Pete Seeger, lidi, kteří prostě byli jakoby nalevo a mohli říkat, že vlastně bojují proti tomu zlému kapitalismu, to samé u toho punku, že jo? Tam vlastně byl protest proti té stávající společnosti, tedy té buržuazní kapitalistické nezaměstnanost a nuda a já nevím co všechno. A že mohli říkat, tak podívejte se, u nás prostě tohleto hrajeme a je to všechno v pořádku. Naprosto neuměli tohleto podchytit. Já si myslím, že oni to měli všechno strašně jednoduše a už se spojený s tím, že co jde ze západu je špatně. Vůbec už nikdo neskoumal, že by to vlastně mohli využít ve svůj prospěch.
0: Říká v závěru punkáčského dílu série Hudební rebelové historik Miroslav Vaněk.
3: Hudební rebelové.
0: Technicky pořad zajišťoval Adam Cejnar, dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter a ukázky četl Libor Vacek. Za ně za všechny děkuji za pozornost a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
5: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
4: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejen, že ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
5: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě, později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
4: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
3: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Útočník, který střílel nedaleko Bílého domu v nemocnici, podlehl zraněním. Sudetoněmecké dny v Brně dnes pokračují bohoslužbou porozumění. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. A dnes bude nejdřív slunečno, postupně i oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Člověk, který u Bílého domu ve Washingtonu střílel na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě střelce utrpěl zranění i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovali amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tou dobou byl uvnitř Bílého domu. Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program dopoledne začne římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
7: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
6: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí a upozorní plavčíka.
8: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
9: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
8: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
9: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
8: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
10: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
8: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
6: Kunovicemi na Uherskohradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyrazí na objížďku městem v 11 dopoledne. Průvod bude letos opět početnější než loni. V průvodu pojede až 28 jezdců. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. Fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy. S Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny tři góly si Dukla dala sama a to trenér Slezanů Josef Dvorník ještě nezažil.
11: nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
6: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šancelize, v baráži čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se v baráži utká s Artisem Brno.
12: Nehoda na D1 u Kroměříže a překážka na D1 u Rousínova. Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 ve směru na Ostravu. Havarovalo tam osobní auto, teď tam zasahují záchranáři. Na D1 z Vyškova do Brna jste nám hlásili překážku u Rousínova. Na kilometru 216 leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zvyšte pozornost u Plzně. U sjezdu na most a do Mažlice na 89. kilometru stojí porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnešní ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví i ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31, no a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Otevřela vláda rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti stavidla dalšímu obrovskému zadlužování státu. Stanou se v příštích letech normou 100 miliardové schodky veřejných financí, které budeme draze splácet další desítky let. A nebo je to dobrý plán, jak se přes vyšší investice dostaneme k rychlejšímu růstu ekonomiky. Podíváme se také na dopady chystané další důchodové reformy. Hlavním hostem bude Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. U nového dílu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Český stát se zadlužuje třetím nejrychlejším tempem v Evropské unii. Dluh ale zatím roste z nízkého základu a tak ještě stále patříme s jeho výší přes 44% vůči HDP k těm lepším státům. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je tedy prostor dluh zvýšit. A ministryně financí Alena Schillerová také už k většímu dluhu otevřela dveře, když prosadila ve sněmovně změny v rozpočtové legislativě. Navzdory varování opozice i ekonomů, že z dalších vysokých dluhů se budeme jen těžko dostávat. Alena Schillerová úpravy ale označila za nezbytné, protože minulá vláda Petra Fialy podle ní nastavila po dohodě s Evropskou komisí před 2 lety natolik přísná pravidla pro snižování rozpočtových schodků, že by jejich dodržení skončilo paralýzou základních funkcí státu.
14: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialu v kabinet.
13: Svůj podíl na této situaci má podle ní i Národní rozpočtová rada, konkrétně její předseda, liberálně pravicový ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, který měl blízko k exministru financí bývalé vlády Zbyňku Stanjurovi z ODS, připomněla ve sněmovně před schvalováním rozvolnění nových pravidel pro sestavování rozpočtu.
14: Kde byl Mojmír Hampl, když Zbyněk Stanjura, se kterým byl jinak vždy na horké lince, napsal do svého posledního fiskálního výhledu, že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8% HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9%, respektive 0,5% HDP? Proč vám ten rozpor nestál alespoň za desetinu vašeho současného mediálního povyku, pane předsedo Národní rozpočtové rady? Na co jste čekal? A kde je tíha odpovědnosti vašeho úřadu? To ji cítíte jenom tehdy, když vládne hnutí ANO? Bohužel to tak vypadá. Vlastně co vypadá? Je to tak.
13: Uvedla Alena Schillerová. Koaliční vláda Andreje Babiše už na letošní rok naplánovala schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun, což je víc než loni i víc než kolik povoloval zákon. Podle Aleny Schillerové to jinak ale nešlo a rozpočty by prý nešly s původními limity deficitů sestavit ani v dalších letech, aniž by to ekonomiku poslalo do recese. Opozice však tvrdí, že vláda si hlavně otevřela cestu pro plnění svých rozsáhlých předvolebních slibů na úkor dluhu státu. Nejde totiž jen o financování vyšších investic, ale i sliby, jako jsou vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody a nižší věk odchodu do důchodu, úlevy pro podnikatele či snížení cen energií. Nová rozpočtová pravidla podle poslance a šéfa ODS Martina Kupky navíc oslabují kontrolní roli sněmovny.
15: Já se tady nebojím říct, že se ve výsledku jedná o ústavní převrat na splátky.
13: Opozice rozporuje hlavně vyjmutí investic do dálnic, železnic nebo vodních přehrad z limitů výdajů státu, nebo to, že kabinet může v případě zhoršení bezpečnostní situace státu zvýšit výdaje až o 10% bez souhlasu zákonodárců. Vláda také za určitých okolností

0: Nejenom, že nechápu, já je považuji za úplně absurdní. A zdá se mi, že někdo nedával dobře pozor v poslanecké sněmovně poslední 3 roky, protože...
1: No nicméně ta realita, ale taková je?
0: No pozor, pozor. Dráha snižování schodku byla schválena v konsolidačním balíčku v roce 2023 před téměř 3 lety. Nikdo proti tomu neprotestoval, z tehdejší opozice nebyl proti tomu jediný pozměňovací návrh, ani jediné slovo diskuze na plénu. Fiskálně strukturální plán, který je teď platný, je zveřejněn a visí na hlavní stránce ministerstva financí rok a půl od října roku 2024. Všechna ta čísla jsou známá veřejná a byla známa dlouho před termínem konání voleb. Nikoho nemůže překvapit, že ta dráha znamenala, že v roce 2027 bude potřeba další konsolidace. Já považuji za úplně úsměvné komentáře směrem k nám, protože jestli tady byla nějaká instituce, která systematicky od roku 25 ve svých stanoviscích říká a opakuje, že pro ten rok 27 je rozpočet nesestavitelný, pokud se neudělá konsolidace, tak je to Národní rozpočtová rada. A já bych skoro věřil, že paní doktorka Schillerová, když byla v opozici jako věrná čtenářka všech našich stanovisek, si toho musela všimnout, pokud četla ta stanoviska od začátku až do konce.
1: Rozumím, a tam šlo asi konkrétně o ta čísla, jestli jste upozornili vlastně na to, že ještě ta bývalá vláda vlastně sama uvedla v tom výhledu, že ty schodky budou dvojnásobné proti tomu plánu.
0: Ne, ten problém je jeden jediný a to, že ta dráha snižování strukturálního salda podle našeho zákona, podle zatím platného zákona, by prostě a jednoduše znamenala, že pro rok 2027 by to saldo muselo být okolo 150 miliard korun a se započtením mimořádných výdajů na Dukovany okolo 190 miliard korun. A to, že jsme věděli, vědělo to i ministerstvo financí za bývalého ministra, i za stávající ministrině, že bez pokračování konsolidačního opatření, které mimochodem největší vládní strana stávající slibovala v předvolební kampani a nechce tento slib doručit, že bez pokračování té konsolidace ten rok 2027 bude obtížně sestavitelný, to všichni ví. Pokud je tím paní doktorka Schillerová teď překvapená, tak musím říct, že buď je to z její strany neznalost, anebo neupřímnost. Nevím, co z toho je horší.
1: Každopádně budete chtít nějak uklidnit tu situaci, která teď je, aby to třeba neohrozilo nezávislost vaší rady, která je ze zákona má být nezávislá a teď má takovou nálepku pomocníka současné opozice. Taky faktem je, přiznejme to, že určitě máte názorově blíž bývalé vládě než té současné.
0: Já musím říct, že...
1: Neuvažujete o nějaké rezignaci nebo prostě něco takové?
0: Já musím říct, že tohle je ještě úsměvnější, protože nikdo nemá má radši naše stanoviska než opozice, ať už je v ní kdokoliv, a nikdo se proti tím tak nevymezuje jako vláda, ať už je v ní kdokoliv. Vždycky je to tak, že opozice mává našimi stanovisky, dokud nevládne, a velmi nevyhovují, když začne vládnout. Je to prostě úplně normální kolorit toho politického provozu a folklor. Jediný rozdíl teď je v tom, že ta předchozí vláda konsolidovala méně, než my bychom si představili, že je optimální, zatímco ta nastupující ta konsolidaci slibovala, ale místo toho, co říkala v předvolební kampani, že bude pokračovat ve snižování salda zhruba o 0,5% bodu HDP ročně, tak úplně otáčí a ona to o zhruba 0,5% bodu ročně bude zhoršovat. Jo? A tím pádem jsou ty naše komentáře proto pro ní bolestnější asi, ale to je prostě naše role. Zákonodárci nám ji svěřili a shodou okolností byl ten zákon přijat, když ministrem financí byl Andrej Babiš a říká, že máme hlídat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a soulad fiskální politiky s existujícími pravidly. To děláme, děláme to nestranně. Pokud se to někomu nelíbí, tak jeho problém, řekl bych.
1: Čili zůstává za nás nezávislou
0: za nás,
1: radou.
0: No, tak samozřejmě, že ano.
1: Já se ještě zeptám na ty limity schodky, které byly podle té původní úpravy zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Oni skutečně byli velmi přísné, to si můžeme říct, a byli přísnější než třeba co dovoluje Evropská unie. Takže není to svým způsobem správné, že se ta současná vláda snaží ty schodky nějak zreálnit?
0: Za nás ale nebyla extrémně přísná. Naopak bylo to méně přísné, než by vyžadoval návrat veřejných financí k úplnému zdraví po tom covidu.

0: světovém rozvratu. Takže ta pravidla byla přísná než ta základní evropská, ale správně přísná v tom slova smyslu, že měla zajistit to, co byl široká shoda politické elity, že se ke zdravým veřejným financím máme vrátit na horizontu roku 2028. A znovu říkám, když se tato pravidla přijímala, tak proti tomu nikdo neprotestoval. My jsme to v tu chvíli samozřejmě brali, že je to tím pádem shoda celé politické elity. A to, že v mezičase od roku 2024 začala platit upravená evropská pravidla, to samozřejmě v roce 2023 nikdo nemohl vědět, že mezi tím přijdou nová evropská pravidla, která budou mírně volnější než ta platná do té chvíle.
1: Vy už jste předtím několikrát zmínil, že aby se ty schodky dodržely hlavně v těch dalších letech, které v roce 2027-28, že by vláda musela přijít s dalším konzolidačním balíčkem. Vlastně.
0: A říkáme to od roku 2025.
1: Podobným, jako byl tedy v roce 2023. Když se ale podívám na ten balíček platný od roku 2024, tak on fakticky zvýšil daně.
0: Konsolidace, ano.
1: Ano, což současná vláda absolutně odmítá, ostatně ona to odmítala i ta minulá, nakonec k tomu musela přistoupit, ale a škrtly se výdaje, ale tam největší část dělali dotace, které podle mě stejně se potom úplně v takové výši neškrtli, protože část toho byly dotace na obnovitelné zdroje a ukázalo se, že ten zákon není v podstatě možné změnit. Čili bylo by podle vás pro kohokoliv, nejenom pro tu bývalou, ale i pro tu současnou vládu přijít během už tedy od příštího roku vůbec s nějakým konsolidačním balíčkem?
0: No samozřejmě, že by to bylo možné. Během roku se změny v daňových a jiných zákonech dají udělat. Konec konců převedení poplatku za OZE na stát není nic jiného než faktické snížení daní. U živnostníků totéž, plánované snížení korporátní daně je pořád ve hře.
1: 2%
0: a zároveň k tomu se mají dál zvyšovat výdaje. Tak to je jasné, že pak nevychází rovnice, chci nižší daně, vyšší výdaje a zároveň nižší deficit. A končí to tak, jak to končí, to znamená tlakem na výrazné rozvolnění fiskálních pravidel. Čili samozřejmě
1: a
0: šlo by to.
1: Vy vidíte osobně jako na straně těch výdajů nějakou vatu, kde by se dal udělat nějaký velký škrt? A nebo vy jako liberální ekonom vlastně říkáte, že bez zvýšení daní to prostě nepůjde?
0: Minimálně by se nemuselo zatápět pod kotlem, tak v okamžiku, kdy plánujeme například další velmi výrazné nalití peněz do systému zdravotního pojištění a ten systém, který byl přijat minulou vládou, to znamená automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, tak ho chceme ještě zesílit, no tak to samozřejmě vytváří pro veřejné finance další problém. Pokud budeme přenášet některé poplatky, které neplatil státní rozpočet na státní rozpočet, například placení poplatku za veřejnoprávní rozhlas a televizi, je to další díra. A tak dále, a tak dále. Prostě samozřejmě, že by spousta věcí šla udělat, nicméně ty věci by nebyly populární. To je ten problém. Vy se ptáte na to, je možné udělat populární konsolidaci, to znamená populární zvýšení příjmu a populární úpravy ve výdajích, no taková neexistuje.
1: Abyste neutekl z otázky, ano. Čili bez zvýšení daní, i vy jako liberální ekonom uznáváte, že by to asi nešlo?
0: My to říkáme opakovaně, zažili jsme v této zemi období velmi výrazného snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, následovalo zrušení silniční daně, zrušení daně z převodu nemovitosti, zvýšení prahu pro registraci k DPH, úpravy zdanění živnostníků. Teď zažíváme další vlnu převedení poplatku za OZE na stát, snížení nebo převedení poplatku za veřejnoprávní média. To je taky fakticky snížení daní, protože tyto poplatky se chovají z hlediska statistiky veřejných rozpočtů jako daně a tak dál. Když mě se zeptáte, jestli si umím představit řešení podstatné části veřejných financí, ano, umím a říkám to i veřejně, museli bychom se vrátit v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní před COVID. A podstatná část toho problému by byla vyřešena.
1: Naším hostem je ekonom, předseda Národní rozpočtové rady, Mojmír Hampl. Já bych se ještě zeptala na ty změny v té rozpočtové legislativě, s kterými přišla Alena Schillerová. K těm hodně kontroverzním patří třeba vyvedení investic podle liniového zákona mimo ten rozpočet. Jak vy jako Národní rozpočtová rada se na tohle budete dívat, když vláda řekne, že vlastně do schodku se nebude započítávat výdaje na dálnice, silnice?
0: No to ve schodku bude, ale nebude to v tom výdajovém limitu.
1: Přesně no. Tak. Vy to tedy budete posuzovat, když to bude v zákoně, jako že to je v pořádku?
0: No, my už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost, to musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná, a naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. Že používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
1: Hmm, a třeba bavíme právě se, na ty dálnice.
0: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun, a ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme, ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už s tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
1: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
0: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu se smyslem toho zákona, s podstatou toho zákona, to bylo jasné, a konec konců to bylo pak předmětem velmi silné politické debaty, jakým způsobem se teda utratily ty dodatečné výdaje, které měly být alokovány na povodně. A to jsme se bavili o desítkách miliard korun. My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko, a jestli chcete vědět, jak moc nás to tíží, tak tíží do té míry, že vidíme, že ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
1: Pokud tam hrozí takovéhle navýšení výdajů, souhlasíte s těmi obavami, které má opozice, že třeba už příští rok může být schodek ne 310 miliard jako letos, ale třeba 400 miliard nebo ještě více? Je to podle vás reálná
0: představa? Já jsem to říkal transparentně veřejně i za přítomnosti ministryně financí v rozpočtovém výboru. Protože jsou ty únikové doložky formulovány takto vágně, dávají takhle velký prostor, tak v zásadě nelze ani v tuto chvíli odhadnout, jak velký ten schodek může být. My můžeme si udělat jenom nějakou základní kalkulaci, co by se stalo, kdyby třeba Státní fond dopravní infrastruktury chtěl využít tu výjimku maximálně a to, co má ve svém výhledu, by financoval dluhem, a pak samozřejmě se dostáváme na sumy nad 400 miliard korun, ale jak to bude, to záleží na tom, jak vláda bude chtít takovéhle únikové doložky reálně využít, a to nevíme. Já jenom chci říct, když mám tu příležitost, že nepovažuji z hlediska sestavování rozpočtu na rok 2027 za úplně moudré a chytré, když vláda už teď avizuje celému veřejnému sektoru, že ty schodky budou vysoké, protože to jenom podporuje motivaci jednotlivých rezortů mít velké požadavky.
1: Opozice říká, že má obavy, že to je třeba dokonce protiústavní, že se tam posilují práva vlády na úkor sněmovny, kdy třeba vláda může rozhodnout, že se zhoršila bezpečnostní situace a zvýšit výdaje rozpočtu o 10% bez souhlasu sněmovny, nebo když se vrátí rozpočet, tak vlastně vláda se tam může schválit, jaký chce limit toho schodku. Vy máte jako rada třeba nějaké obavy, že to překračuje buď evropská nebo ústavní pravidla.
0: Nejsme právníci, nebudu si hrát na to, že rozumíme ústavnímu právu. Pokud to chápu správně, tak ta debata v poslanecké sněmovně se specificky týká toho, kdo by měl mít právo stanovovat rozpočty těch nezávislých institucí. Tady já jsem v konfliktu zájmu, protože se to týká i nás a nechám to na posouzení jiných. Ty únikové doložky sami o sobě, já myslím, že vláda nebo většina v poslanecké sněmovně prostě udělat může. My jenom říkáme, že by to nemělo nastat, že to je ekonomicky a fiskálně chybné, zejména ta kombinace jich všech dohromady, to, že je sčítáme všechny dohromady a vytváříme tak neproniknutelný prostor výjimek, ve kterém bude možné se pohybovat i velmi netransparentním způsobem. Ale myslíme si, že to nejspíš nějaká vládní většina udělat může. Tady ta část, na kterou vy se ptáte, je prostě debatou pro právníky, ne pro nás.
1: Vláda už oznámila také záměr zrušit ve dvou krocích důchodovou reformu Fialovy vlády. Ten první krok je, že současným důchodcům se mají už od roku 2028 zvyšovat penze tak jako před reformou, tedy o inflaci a půlku růstu reálných mest, ne o třetinu, jak to upravil ten minulý kabinet. Také se má více valorizovat ve větším věku a zvyšovat se má penze u pracujících důchodců. Podle vládního materiálu už příští rok to bude navíc 2,6 miliardy ze státního rozpočtu a do roku 2060 navíc 164 miliard. Odbory to podporují a říkají, na důchody vždycky bude. Jaký je váš názor?
0: My k tomu dokonce budeme vydávat formální stanovisko, protože zákon vyžaduje, abychom před schválením takovýchto významných změn v penzijním systému informovali speciálním stanoviskem vládu i poslaneckou sněmovnu o tom, co o tom soudíme jako rozpočtová rada a jaké jsou ty očekávané důsledky, čili máme být nějakým korektivem vlády. A už teď vám můžu říct, že naše stanovisko k tomu bude významně negativní, protože tyhle úpravy určitě znamenají dlouhodobou destabilizaci penzijního systému. To vás od Národní rozpočtové rady nepřekvapí, ale ty dopady jsou velké. A pokud se ptáte takovým tím lidovým tónem,
1: jestli bude na důchody.
0: To není...
1: Jak říkal Vladimír Špidla, zdroje jsou.
0: To není, ale podstata té otázky. Důchod nebo důchody, penze, to je druhá nejvýznamnější výdajová položka z hlediska mandatorních výdajů po obsluze dluhu. Obsluha dluhu předbíhá všechno ostatní. A penze nějaké se budou vyplácet. Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
1: Předpokládám, že to stanovisko, které bude negativní, se bude týkat i toho druhého kroku, který vláda plánuje od ledna 2028, že zpátky zastropuje věk důchodů na 65
0: let. Ale to asi bude dělat zase speciální změnou zákona, takže
1: ano,
0: k tomu bude...
1: Ano, to budou dva kroky.
0: Takže jasně, k tomu bude zase speciální vyjádření.
1: Když jsme se bavili o rostoucím dluhu České republiky, Alena Schillerová teď spustila program dluhopisů republiky s tím, že je to výhodné, aby se domácnosti podílely na dluzích Česka, že vlastně na tom budou vydělávat. Jak vy se stavíte jako ekonom a šéf Národní rozpočtové rady k dluhopisům republiky?
0: Základ je, aby to nebylo dražší, než jakým způsobem se je stát schopen financovat běžně na finančním trhu.
1: Tak ministerstvo financí tvrdí, že to za stejných podmínek.
0: Tak, jak je to zatím naceněno, tak to vypadá, že to zhruba odpovídá a musím říct, že je to v tomto ohledu jiné než ty protiinflační dluhopisy v minulosti, které muselo ministerstvo financí zrušit a zrušilo je správně, protože byly jako financování dluhu České republiky extrémně drahé, extrémně nevýhodné. Mám k tomu vlastně jenom dva komentáře. Překvapuje mě, že v téhle situaci ministerstvo financí chce vydávat protiinflační dluhopisy. Nevím zase, jestli je to jako dobrý signál veřejnosti teď říkat, že se připravujeme na vyšší inflaci, to číslo jedna. A číslo dva, když se podíváte na to, jak je to zkonstruováno, tak vlastně fakticky nejvýhodnější je ten nejkrátkodobější
1: flexible, ten
0: tříměsíční dluhopis, protože vlastně garantuje, že ten, kdo si koupí tento cenný papír, tak bude vždycky dostávat alespoň reposazbu centrální banky a pozor, bez srážkové daně, protože tyto dluhopisy, na ně není aplikovaná srážková daň, takže tady zase bych měl otázku, proč nejvýhodnější je to financování u toho úplně krátkého konce, když vláda zároveň zároveň říká úpravou těch pravidel, že chce dělat velmi dlouhodobé investice na mnoho, mnoho let nebo desítek let, tak to by možná chtělo nějaké vysvětlení. Ale jinak v principu si myslím, že to nacenění není mimo.
1: Na úrovni ministrů energetiky Evropské unie se opět diskutovalo o windfall tax vzhledem k ropnému šoku, že by vlastně Evropská unie doporučila třeba nebo umožnila znova mimořádně danit ropné firmy. Vy jste byl otcem, dá se říci, windfall tax, která zavedla minulá vláda.
0: Myšlenky nikoli té konkrétní realizace.
1: Ano, bankovní instituce. Bylo to velmi kritizované, vlastně skončilo to počínaje letošní rokem. Mm-hmm. Byl byste po těch zkušenostech, co my máme tady z windfall tax, znovu pro windfall tax?
0: Jenom připomenu, že v době té energetické krize jsme měli vlastně dva typy windfall tax, tu evropskou, které se říkalo odvod z cen energií, a pak tu národní.
1: Byly zdanění mimořádných zisků.
0: Všechny v součtu nakonec vynesly asi 130 miliard korun, o které by se jinak zvýšil deficit a dluh. Takže já to i zpětně pořád považuji za správnou myšlenku. Jiná věc je konkrétní realizace a tady by hrozně záleželo na detailech a na tom, jak by to bylo zkonstruováno. Že bych to principiálně odmítal, to určitě ne.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji, nashledanou.
1: Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Probrali jsme nová rozpočtová pravidla a nezávislost Národní rozpočtové rady. Její předseda Mojmír Hampl byl naším hostem. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Hezký den přeje Jana Klímová.

0: Téměř 40% patentů, za kterými stojí čeští vědci, vlastní zahraniční firmy. Navíc jsou to vynálezy, které jsou v průměru až 12x hodnotnější než ty, ze kterých má užitek výhradně Česko. Tento jev má i svůj název, říká se mu patentový offshoring. Proč k němu dochází? Co to znamená pro českou ekonomiku? A co by se mělo změnit, aby peníze zůstávaly v tuzemsku? Odpovědi přinese následující pořad. Příjemný poslech přeje Vojtěch Koval.
1: Zaostřeno.
2: Patentový offshoring vlastně je něco podobného jako daňový offshoring nebo jakýkoliv jiný offshoring, jde o to, že něco vytvořené v dané zemi, v tom případě patenty třeba v Česku, tak jsou uplatňovaný, respektive přihlašovaný mateřskou společností v jiné zemi než je Česko. To znamená, kdybych to měl definovat jednoduše, tak jsou to vynálezy čistě českých vynálezců, jejichž vlastníkem je mateřská firma, přímo v zahraničí a ne její pobočka třeba tady v Česku, pro kterou ty čeští vědci nebo vynálezci pracují.
0: Vysvětluje mi Vojtěch Kadlec ze společnosti Unico, která analýzu pro technologickou agenturu zpracovávala. Patent je ze své podstaty nehmotný majetek a jako takový může být přihlášený v libovolné zemi, bez ohledu na to, kde vynálezce pracuje.
2: Já ten majetek sice vytvořím tady v Česku, ale vlastně ho přihlásím u mateřské společnosti v zahraničí. Je to, obecně se tomu říká, je to schopnost vytvářet nějakou hodnotu a tu hodnotu v té dané zemi udržet, což je něco, co se nám v Česku úplně tolik dlouhodobě nedaří, ale je to možná daň za nějakou vývojovou fázi, v které se ta česká ekonomika dneska nachází.
0: Analýza Unico pro Toucher sledovala patenty českých vynálezců přihlášené mezi lety 2000 a 2021 prostřednictvím profesionální databáze PetSnap. Zaměřila se výhradně na patenty, které odpovídají aktuálním světovým technologickým trendům.
2: To, že tady ty zahraniční firmy něco vytváří, tak většinou tady vytváří dopravdy věci, které mají velmi výraznou hodnotu a proto si vlastně ta mateřská společnost chce přihlásit u sebe, protože prostě to vytváří hodnotu celé té společnosti.
0: Pro srovnání, v Německu tvoří offshoreové patenty přibližně 8 až 10% celkového portfolia. Vojtěch Kadlec vysvětluje, proč je české číslo výrazně vyšší.
2: Ty naše ekonomiky, ať už se budeme český, polský, slovenský, maďarský, vlastně v toho roku 2000 rostly zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tedy vytvářely ty nové pracovní místa a zejména výrobu, ale postupně, jak se zabydlovaly nebo zakořeňovaly v těch našich ekonomikách tady, tak tady začaly rozvíjet i takzvaný R&D centra, to znamená vědecko-výzkumní centra, což je zase dobrý znamení, že se posouváme od té montovny ke znalostní ekonomice. Nicméně tady narážíme na to, co jsme se dotkli toho tématu před chvíli, že ta hodnota, která se tady vytvoří v tom R&D centrum, tak vlastně jde k té mateřské firmě do zahraničí, což je běžný chování, kdyby jsi měl firmu a měl si pobočky nebo výrobní pobočky po celém světě, tak to klíčový si budeš držet u sebe, že jo? Takže to je nějaký jako přirozený chování. V absolutních číslech ten offshore v Německu je výrazně větší. My se bavíme o, když se v Česku bavíme o nějakých stovkách, možná nižších jednotkách, 1000 patentů v nějak za poslední třeba 20 let. Tak v Německu se bavíme třeba o 40-50 tisících. Ale důležitý je to, že ten domácí sektor, ty domácí firmy vlastně těch patentů vytvoří mnohonásobně ještě víc. Tudíž ten jakoby význam těch absolutních offshoreovaných patentů je relativně menší. To znamená, ten podíl offshoringu není 40%, ale třeba 8-10% v Německu. Ty německé firmy, ty Němcema vlastněný, kterým je dopravdy sídlí v tom Německu, tak vlastně pracují s tím duševním vlastnictvím, vytvářejí si strategický portfolio, ať už se bavíme o patentech nebo i nějakým know-how, průmyslových vzorech, značkách a tak dále. Vlastně tom celý všechno se tomu říká nějakým způsobem duševní vlastnictví. Tak vlastně si budují systematicky a to je něco, co my vlastně v Česku ještě tolik neumíme, respektive české firmy s tím pracují velmi málo, i když tady takové výjimky jsou. Jinak ještě k té relativní velikosti, když se umíme, že v Česku ten offshoring se týká zhruba to zaokrouhlím 2000 patentů a v Německu 40, tak je ten rozdíl pořád 20x, ale populačně jsme na tom 8x třeba rozdíl. Jo. Takže pořád i vlastně to Německo je atraktivnější pro ty zahraniční firmy z hlediska toho offshoringu. Nicméně ta silná domácí základna, ta kritická velikost té domácí ekonomiky je natolik silná, že vlastně to, že jim odteče 40 000 patentů, vlastně znamená relativně malý číslo.
0: Jak tedy vypadá patentování v praxi z pohledu tuzemské technologické firmy? Pavel Řihák stojí za společností Aducit, která vyvíjí technologii pro přihlašování ke službám bez použití hesla.
1: Technologie funguje na kryptografii, kterou si povídají mezi sebou ty informační systémy, jako jsou to ty internetové služby, zjednodušeně pro posluchače ty webové stránky a zařízení, které má uživatel v ruce. Takže vlastně to propojení, které tam nastane, vlastně ověří tu identitu. A technologie jako Face ID se používají potom k doplnění té jednoduchosti nebo k doplnění toho ověření konkrétního uživatele.
0: Aducit patentuje od počátku projektu, a to ze dvou důvodů.
1: Za prvé, aby jsme si byli jistí, že to, co děláme, už nemá nikdo náhodou patentované, jo? Rozumíte, ten aspekt toho vzniku, toho udělení patentu potvrzuje, že máte něco původního, ale zároveň to vlastně dává informaci, že někdo jiný tu věc jako nemá a tím pádem nemůže z toho vzniknout nějaký obchodní problém. No a ten druhý důvod je vlastně mít nějaký obchodní potenciál pro ten případ, že se s tou technologií vám podaří na tom trhu uspět a pokud ta technologie je potom k tomu patentovaná, tak by ta obchodní hodnota toho produktu je předpoklad měla být větší.
0: Patentový proces byl podle Řiháka pro firmu náročný, jak finančně, tak z hlediska orientace v pravidlech a postupech.
1: Ty procesy a tak dál nejsou vůbec jednoduché a nevím, jak dnes na školách, ale dříve prostě se to moc nevyučovalo. Vyznat se v tom prostě není vůbec jako jednoduché a i pro nás to tehdy znamenalo jako dost se věcí nově naučit a myslím, že i spoustu peněz jsme utratili, nechci říct zbytečně, ale byli bychom schopni s větší podporou tohoto know-how, jak patentovat, byli bychom schopni efektivněji s tím pracovat.
0: Komplikace pak přidává i rychlost technologického vývoje.
1: Ty technologie dnes se tak rychle mění a zastarávají, že někdy se může stát, že vlastně pracujete na tom patentu, vy ho i dosáhnete, ale mezi tím jako zjistíte, že je potřeba jako změnit cestu. Takže vlastně ta vaše vynaložená investice, časová, finanční, vyjde vníveč tak nějak jako sama od sebe.
0: Firmy jako Aducit by se tak podle Pavla Řiháka často potřebovali obrátit na někoho, kdo by jim s agendou kolem patentů poradil.
1: My jsme až po letech si vytvořili jakousi patentovou strategii, ve které jsme si definovali, co je vhodné dělat a co třeba ne, jestli patenty v Evropské unii, anebo jestli patenty v USA, jak to škálovat, kdy chtít třeba jenom získat patent a dál ho ani neplatit a neudržovat, protože to vlastně tím získáte třeba tu ochranu, že vás nikdo nemůže později jako napadnout, že děláte nějakou někým jiným patentovanou technologii, anebo opravdu teda investovat do té ochrany a kde, v které části země, protože ta patentová ochrana se vlastně týká určitého teritoria a za každé to teritorium se nějak platí a ty poplatky nějak rostou, nějak se mění v čase a v tom se člověk jako velmi těžce orientuje. Není to vůbec jednoduché, rozhodně to stojí spoustu času a spoustu peněz se v tom zorientovat. Tak kdyby existoval někdo, kdo toto know-how je schopen těm startupům přinést, tak by to určitě bylo přínosné.
0: Dodává Pavel Řihák ze společnosti Aducit.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak velký problém tedy 40% offshoring patentů v Česku vlastně je? Na to jsem se zeptal i Martina Jiránka, nedávno jmenovaného zmocněnce pro startupy při Ministerstvu průmyslu a obchodu a jinak taky šéfa České startupové asociace.
4: Tak jedna věc je patentování, druhá věc je, co s těmi patenty dál děláme, jestli je dokážeme zkomercializovat, jestli je dokážeme licencovat, jestli s nimi dokážeme dál nějak pracovat. Jako tam si myslím, že by měl být ten klíčový fokus. Jedna věc je, že se u nás něco vymyslí, udělá se patent, ale jak se udělá? Udělá se jenom v Česku kvůli tomu, aby jsme si zaškrtli kolonku, udělali jsme patent, anebo se systémově připraví biznisový projekt nebo licenční projekt ve spolupráci s někým například a míří se za tou komercializací. A v tom druhém, to znamená ta komercializace, tam si myslím, že celý náš systém je, řekněme, zaostalý a měli bychom se na něj výrazně zaměřit v dalších letech.
0: Samotný offshoring tak podle Jiránka není tím hlavním problémem. Větší výzvu vidí v tom, co se děje s patenty, které zůstávají v českém vlastnictví.
4: Pokud tady 60% patentů je teda někde v rámci vědy, výzkumu českých firem nebo fyzických osob, tak z těch 60% bychom měli dělat víc biznisových projektů. Tam je ta velká příležitost, která nám chybí. To, že tady, nevím, řeknu Škodovka nebo Honeywell nebo jiný velký firmy v Česku dělají ten výzkum, je vlastně fajn, protože oni sem přinášejí nějaký know-how v rámci toho výzkumu, spolupracuje se se zahraničními partnery a tak dále. To vlastně jako není na škodu. Když by to bylo 30% a měli jsme víc úspěšných českých patentů, určitě to bude dobře. Ale tam, kde to bolí, je opravdu to, že my nedokážeme těch našich českých 60% ve větším množství vytáhnout do toho biznesu.
0: Jedním z důvodů je podle Jiránka zásadní nepoměr mezi počtem výzkumníků a počtem lidí, kteří jsou schopni jim s komercializací pomoct.
4: Vědeckých pracovníků máme mezi 35-40 tisíci v České republice, ale lidí, kteří by jim pomáhali v těch transferových centrech, tak těch je zhruba 100 na celou republiku. Jo? Čili tady vidíte tu potřebu, jo? Jak se 100 lidí, kteří často samozřejmě řeší byrokracii a tak dále, prostě hospodaří, nefokusují se přímo jenom na pomocným vědcům, tak jak mají obsloužit prostě 35 tisíc vědeckých pracovníků a tisíce týmů. Jo? Čili tam bychom měli napřít tu naši pozornost a říct si, ano, tady se dějou zajímavé důležité věci a potřebujeme pro tyto nápady, mít i ten supportní tým na různých úrovních, říkám univerzita, stát, kraje, inovační centra a tak dále, sladit ten systém tak, abychom zvýšili pravděpodobnost té komercializace, protože není to pouze jenom o tom výzkumu, opravdu dává smysl té společnosti přinést i ten produkt a ideálně ho prodávat.
0: Můžeme se v tomto nějak poučit ze zahraničí. Martin Jiránek říká, že nemá smysl srovnávat se třeba se Spojenými státy nebo Čínou. To jsou obrovské trhy. Jako příklad dává možná trochu nepřekvapivě skandinávské země. Ty jsou v rozvoji startupů a vývoje a výzkumu dlouhodobě na evropské špičce. Jsou ale Česku poměrně blízko co do velikosti.
4: My jsme měli v posledních týdnech několik intenzivních jednání právě s lidmi ze Švédska, z Dánska, z Norska. Ty systémy jsou v něčem podobné, v něčem rozdílné, ale třeba zajímavá věc, která v Česku pravděpodobně nebude, ale zajímavé téma je třeba to, že ve Švédsku mají to IP přímo vědci. To znamená, že oni v tom Švédsku za ty dlouhé roky už se celá ta vědecká komunita naučila, ano, já jsem ten, kdo vlastní to know-how, to IP, a já sám aktivně chodím na ty transferové centra, kde jsou lidi, kteří se zaměřují na biznis, a když mám nápad, nebo když se můj vědecký projekt blíží ke konci a už jsou tam nějaké reálné výsledky, tak už aktivně chodím za těmi lidmi, co znají ten biznis a pomáhají mi připravovat podnikání, kontaktovat investory, kontaktovat nějaký další partnery a podobně. A u nás to IP mají ty ústavy, ta univerzita a tak dále. Jo, a je to vlastně určitě jiný pohled na to, kdo je pak aktivní. Jo? To znamená, v Česku ten vědec ví, že to IP nemá, ve Švédsku ví, že ho má. To znamená, jinak přistupuje k tomu, aby to zmonetizoval a chtěl být třeba úspěšný vedle vědecké práce i biznisově.
0: Navyšování počtu lidí v transferových centrech ale jde proti dlouhodobému politickému tlaku na snižování počtu státních zaměstnanců. Tento blok ale podle Jiránka musíme překonat.
4: My musíme jednoduše vysvětlovat to, že tady ti lidé opravdu chybí a na zahraničních zkušenostech máme jasně dokázáno, že, jako říkám, to nemusí být jako 50 tisíc nových úředníků, jo. To je prostě expertní tým lidí na univerzitě, prostě 8, 10, 15 lidí, max třeba, jo, na těch největších, kteří se opravdu na toto zaměřují, mají na to jasný mandát, mají dostatečný mzdy, aby to, řekněme, byli seniorní lidi, kteří opravdu znají ten biznis. A když ten systém poskládáte, tak to není jako nějaký velký nárůst lidí, ale když dobře pracujete s tím, co máte za ty lidi a dáte jim i nějakou tu legislativní podporu, nějakou finanční podporu, protože občas ten vědecký tým potřebuje nějaké peníze na něčeho, dotažení něčeho, kde ještě ty soukromé peníze nechtějí být, protože to je moc velké riziko, tak když tohle nastavíte, tak jako pořád, jako pokud se budeme bavit o 500 lidí, tak to bude náklad roční, když se říká, že na jednoho pracovníka státu je zhruba 1 000 000, 1,5 milionu podle seniority a tak dále, tak se bavíme o necelé miliardě, třeba řeknu příklad 500 lidí, napříč celým tím systémem a 100% to bude přinášet miliardy plusový. Jo? Tyto lidé nejsou jako nějaká mrtvá váha, která by jenom někde zpracovávala papíry. Tito lidé opravdu, když se dobře povede, tak pomůžou vytvořit firmu, která má potom 500 zaměstnanců a to je to, kde ten stát potom na těch daních vydělává a vrací se mu to zpět.
0: Martin Jiránek i Vojtěch Kadlec z Unico se shodují na tom, že klíčem ke změně je kombinace vzdělávání firem, systémové podpory a jiného pohledu na to, k čemu patenty slouží.
2: Patent není výstup výzkumu, patent je vlastně obchodní nástroj. To znamená, měl by nám pomoct vytvářet nějakou strategickou výhodu. Když už si ho za něj zaplatím, tak potřebuji, aby se mi ty peníze nějakým způsobem vrátily. Jo, to znamená, to je i nějaká jakoby úvaha o tom, jak přemýšlet o těch patentech trošku jinak, nebo obecně průmyslovým vzoru a duševním vlastnictvím jako celku, že to je nějakým způsobem pro mě nástroj, jak si třeba zvýšit marži, ochránit si trh, omezit konkurenci.
0: A tady Vojtěch Kadlec potvrzuje slova Pavla Řiháka z Alucidu, že firmy by často potřebovaly s patenty poradit.
2: Pro spoustu firm je pořád to téma patentování, ochrany duševního vlastnictví, něco, co není pro nějakou denní agendou, možná o tom slyšeli, možná nějaký jako patent mají, ale vlastně, když se pak ptáte těch lidí, tak ne úplně vždycky chápou celý ten proces a mechanismus toho, jak ta ochrana vlastně funguje, jaký jsou mezi nimi rozdíly, že prostě český patent, chráněný pouze v Česku, vlastně z pohledu ambicí nějaký firmy jít do zahraničí nemá vůbec žádnou hodnotu, protože vlastně chrání ten produkt jenom na českém trhu, nikoliv na tom trhu zahraničí. A těch jakoby aspektů té znalosti práce s tím duševním vlastnictvím je celá řada. To znamená za mě i to o tom nějakým jako vzdělávání těch firm. Od začátku můžeme začít u startupů, který dneska tady mají nabídky řady akceleračních programů, inkubačních programů, ale můžeme pracovat i s těma firmama, které dneska existují, které můžou využívat nějakých jako mentoringových programů a tak dále, kde vlastně jim experti, kteří se v tom pohybou, můžou pomoct tady tyhle ty strategie nastavit a pracovat s nima. Takže to určitě jakoby za mě nějaká jako jedna část a samozřejmě bavíme se o tom a tady ta analýza vznikla ve spolupráci s technologickou agenturou, která podporuje aplikovaný výzkum, takže teoreticky v těch programech můžeme chtít, aby prostě ty vynálezy, které tam budou vznikat, tak aby už od začátku byly třeba vynalézaný nebo vyvíjený s tím, že prostě budou na zahraničních trzích, na těch globálních trzích uplatňovaný. To znamená podporovat ty ambice a když budeme podporovat ty ambice, tak s tím souvisí, že bychom tam měli mít i třeba nějakou část toho rozpočtu v tom projektu, třeba na ochranu toho duševního vlastnictví, tak aby ta firma si mohla tu ochranu dovolit, protože zejména, když se mluvím o tom americkém trhu, tak ta patentová ochrana tam je finančně náročná.
0: Co všechno by mohla systémová změna v oblasti přístupu k patentům přinést? Podle Vojtěcha Kadlece mimo jiné i větší příjem z daní, pokud by se podařilo zajistit, že české patenty nebudou tak často odcházet do zahraničí.
2: Výběr daní bude ten jako efekt, kterým se to jako projeví taky, protože prostě tady bude tady víc společností, které budou mít, bych řekl, robustnější biznis, budou mít ten biznis větší, protože budou v tom zahraničí. To znamená, měla by tady vlastně v Česku potom končit víc té hodnoty, to znamená víc té hodnoty zase bude tady v Česku investovat, respektive když ne třeba investovat, tak minimálně danit, že, jak jsi zmiňoval, ale asi z velké části investovat, protože když se třeba podíváš, bavila se s Martinem Jiránkem o startupech, tak můžeme se podívat, jak dneska fungují třeba český startupy, často si jdou prostě pro peníze do Ameriky, a kde prostě ten kapitál je, často i kvůli tomu přesouvají svoje sídlo do té Ameriky, ale co tady nechává, je to R&D. Jo? A když prostě budeme mít schopný ty firmy jako budovat odsaď, tak kromě toho, že tady prostě budou dobře placený pracovní místa, lidi, kteří tady ty peníze se budou utrácet, tak tady zároveň se bude prostě utrácet i ten zisk na ten další rozvoj v mnohem větší míře, než tím, že prostě ta firma odejde. A nemusíme se bavit jenom o startupech, tohle platí vlastně i pro firmy, které na tom trhu jsou díl, když prostě budou chtít jít do zahraničí, tak vlastně startupem budovat ty nový velký značky, brandy, co vlastně chceme, jo, takový ty odkazy, na který se vždycky vzpomeneme, jo, prostě tady Baťa a další, prostě to jsou ty příběhy, které chceš, to byly ty firmy, které vlastně vybudovaly konkurenceschopnost na nějaký jako kombinaci různých zdrojů, ty konkurenceschopnost nějakého jako know-how, patentů třeba z dalších znalostí a prostě budovali tady odsaď, ale byly s tím po celém světě, jo. A to je něco, co vlastně potřebujeme jako s tou novou generací zakladatelů nebo i třeba s tou současnou jim pomoct třeba tady to vybudovat nebo zesílit.
0: Zmocněnec pro startupy při Ministerstvu průmyslu a obchodu Martin Jiránek upozorňuje, že Evropská unie připravuje rozsáhlé programy zaměřené právě na komercializaci výzkumu. Česko ale podle něj zatím nemá dostatečně připravené struktury, aby se o tyto prostředky úspěšně ucházelo.
4: My víme, že to funguje v těch státech, které se na to dlouhodobě zaměřili, a my jako Česko bychom se měli teďka, máme nějakou příležitost, je tady momentum, Evropa si uvědomuje víc a víc, že zaostává v těch inovacích, takže se připravují mnoho různých programů a tak dále, které právě míří na tu komercializaci vedle samotného výzkumu a tam ten náš systém zatím není dobře připraven. I třeba jenom v tom, abychom se lépe přihlašovali do těch evropských projektů, kde budou do budoucna desítky miliard euro, kde my jako Česko nemáme ty struktury tak dobře připravený, ty systémy tak dobře připravený, aby se naše projekty úspěšněji a ve větším počtu hlásily o ty peníze, které ta Evropa dává na ten výzkum. A pak ty peníze končí v jiných státech, který díky tomu mají ten větší přínos.
5: A v čem spočívá ta jejich připravenost? Že tam je nějaká v úvozovkách jako agentura, která tohleto sbírá a pomáhá jim hlásit se do těch velkých projektů, nebo je nějaký jako systém školení a budování vlastně téhle struktury v těch univerzitních týmech?
4: Všechno dohromady. Jo, je tam prostě dlouhodobý systém lidí, kde nějaké skupiny lidí, a teď si řekněme různě velké, někde na univerzitách, někde prostě na státní úrovni, někde v inovačních centrech, prostě spolupracují a ten systém znají a dokáží už od začátku pracovat s tím vědeckým týmem, zjišťovat ten jeho potenciál a ve chvíli, kdy to dává smysl, tak třeba jít do nějakého evropského výzkumného projektu na dotažení proof of conceptu, následně potom ten tým lidí, kteří vědí, co se děje v rámci toho jednoho projektu, tak když řeknou ano, teď už třeba dává smysl začít oslovovat soukromí investory, dává smysl využít třeba nějaký státní program na podporu expanze do zahraničí, komunikace prostě s klienty, nevím, třeba v Jižní Americe, protože tam zrovna třeba bude cílová skupina, a tak dále, tak tenhle promakaný systém, ty úspěšný státy typu Švédsko, Dánsko, ať říkám o státech naší velikosti, tak ty ho mají promakaný. A my se tohle teprve začínáme učit a souvisí s tím legislativa, souvisí s tím personální zajištění, potřebujeme ty týmy někde mít.
0: Co by tedy mohl být první krok?
4: Některé věci můžou být pilotové, jenom jako otestujeme si něco, nemusí to být prostě hnedka za 20 miliard nějaký projekt, ale prostě pojďme si na nějakých desítkách milionů otestovat na 5 projektech, jestli to dá efekt nebo ne. Jo, tako jít touhleto sandboxově pilotovací politikou dává víc a víc smysl, protože ten svět je tak rychlej, že my než se domluvíme na něčem velkým, tak už to je zastaralý. Jo, pojďme udělat malý, rychlý věci, tady prostě 5-10 testíků, a uvidíme, hele, je to super, dává to smysl, za rok to rozjedeme znova, akorát tam dáme 10x víc peněz. Buďme v tomhle trošku, řekněme, odvážnější a zároveň politicky nebo kontrolorně benevolentnější, tak, abychom si řekli, a teď neříkám jako odpouštět vyhazování peněz, ale prostě bavit se o tom, že děláme něco ve vědě, výzkumu, v inovacích, co není predikovatelný, že 100% vždycky vyjde a bude to suprově, tak ať je tam nějaká takovýhle pohled na tu danou věc. No.
0: Takže jsou výsledky analýzy a především téměř 40% offshoring patentů velký problém?
2: Ty naše ekonomiky, ať už se budeme český, polský, slovenský, maďarský, vlastně v toho roku 2000 rostly zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa a zejména výrobu, ale postupně, jak se zabydlovali nebo zakořeňovali v těch našich ekonomikách tady, tak tady začaly rozvíjet i takzvaný R&D centra, to znamená vědecko-výzkumní centra, což je zase dobrý znamení, že se posouváme od té montovny ke znalostní ekonomice.
0: Na čem se Vojtěch Kadlec z Unico i zmocněnec pro startupy Martin Jiránek shodují, tedy je, že zbavení se nálepky levné montovny je pro Česko krok správným směrem. A teď si musíme držet palce, abychom dalšími kroky dokázali udržet hodnotu domácího výzkumu na tuzemském trhu. Takové bylo Zaostřeno věnované patentovému offshoringu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Vojtěch Koval.
6: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práce nemohou najít. Ve skutečnosti ale nepracuje v ekonomice samozřejmě mnohem víc lidí. Ti ale ani práci nehledají, říká ekonom Michal Skořepa.
7: Zhruba třetina celé populace, zhruba každý třetí, kterého potkáme na ulici, včetně tedy kojenců a starců a podobně, tak jsou lidé, kteří prostě nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, kteří jsou jaksi v tom zbytku, ať už to jsou studenti, nepracující, teda samozřejmě studenti, důchodci, starobní, invalidní, lidé na rodičovské dovolené a podobně.
6: Tito lidé ale na trh práce ani nemíří a proto s nimi ukazatel nezaměstnanosti nepočítá. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít a to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí nějak postarat a toho stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádná z těchto dvou situací tedy není pro ekonomiku dobrá a ideální je najít takový zlatý střed, který se v odborné terminologii nazývá přirozenou mírou nezaměstnanosti.
7: Je to někde kolem 3,5-4%, řekněme, oni ty odhady jsou velmi těžké, protože to nikdo nikde nezměří samozřejmě. Jak to zařídit, aby ta nezaměstnanost byla právě taková, aby té ekonomice vyhovovalo, to je věc, která podle mě na to přímá odpověď v podstatě ani není. Jde prostě o to, aby to byla správná směs, neustále dolaďovaná, jemňounce, tuhle se přidá, tamhle se ubere, hned několika ingrediencí, jako je výše podpory v nezaměstnanosti, síla systému, rekvalifikací a podpory těch lidí, když schání zaměstnání, tak kolik je třeba úřadu práce, řekněme, jak jsou obsazeny, kolik tam pracuje lidí. Je to i věc samozřejmě vzdělávacího systému, aby správně připravoval tu budoucí pracovní sílu. Je to otázka odměňování státních zaměstnanců, protože samozřejmě stát tou svou hospodářskou politikou, řekněme, nebo tou politikou na trhu práce, je i konkurentem v tom smyslu té soukromé ekonomice, že zaměstnává kus té ekonomiky a pokud to přeženeme z platy ve státní správě, tak tím vytváříme problém pro zbytek té ekonomiky. Čili těch nástrojů je spousta a najít tu správnou kombinaci, to je vyšší dívčí.
6: V Česku situace není ideální. Český trh práce je totiž dlouhodobě přehřátý, což znamená, že volné pracovní síly je na něm málo a pro firmy je velmi těžké najít kvalitní zaměstnance. Michal Skořepa shrnuje kroky, které by tuto situaci mohly pomoci vyřešit.
7: První věc je podporovat maximální možnou měrou automatizaci. Pokud je lidí málo, tak aspoň ty typy prací, kde je určitá možnost automatizace, robotizace a podobně, tak je pojďme tedy zautomatizovat, zrobotizovat. Další možnost je dovést dodatečnou pracovní sílu ze zahraničí. No a poslední možnost je taková, řekl bych, nejprůzračnější, nejlogičtější, nejekonomičtější, prostě snažit se docílit toho, aby ta mzdová hladina narostla natolik, aby pro tu firemní sféru nebo pro tu poptávku po pracovní síle ta pracovní síla zdražila natolik, že ta poptávka vlastně oslabí a ta nerovnováha zmizí.
6: Efektivně fungující trh práce má pro hospodářství velkou cenu, protože ekonomice umožňuje stabilně růst.
3: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
8: Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk. Polská armáda preventivně aktivovala letectvo. Na preventivní mamografické vyšetření budou moct ženy od července i bez žádanky od lékaře. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. Ráno bude slunečné, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko. Preventivně aktivovalo letectvo. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, která se chystala napadnout přívržence prezidenta v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl jinak klidný.
10: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
11: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úřadě, v zdravotnictví, musí být v stránky.
10: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
8: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
12: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
8: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách můžou návštěvníci vidět zorily spíš výjimečně, popisuje jejich chov mluvčí safari parku Michal Šťastný.
13: Zorily jsou především noční, takže po většinu toho návštěvnického dne spí a je potřeba s nimi určitým způsobem pracovat, buď je umístit do noční expozice, a nebo je motivovat krmením tak, aby se probouzeli i v průběhu dne. To děláme i u nás v safari parku.
14: Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Božinilka, Kauta a Červenky. Nehráli ani jednou v oslabení a ustáli některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Dulík.
15: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, o kterých jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
14: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovinskem 4-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Na závěr nadstavby prohrála po třech vlastních gólech s Baníkem Ostrava 0-3. Slezany čeká dvouzápasová baráž s Táborskem. O udržení prvoligové příslušnosti bude hrát taky Slovácko, a to proti Artisu Brno.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 u Kroměříže a omezení na D1 za Velkým Meziříčím. Na dálnici D1 stále nenajedete od Kroměříže ve směru na Ostravu. Na exitu na kilometru 260 havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Na místě se ještě vyšetřuje. A použijte západní nájezd na dálnici na kilometru 258. Na D1 z Prahy do Brna se bude i dnes pracovat za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 154 silničáři opravují vozovku. Průjezdný je pouze levý pruh. A teď je provoz plynulý, během dne se ale opět může vytvořit kolona. A u Jeseníku počítejte s omezením na silnici 60 do Javorníku. Silničáři tam opravují vodorovné značení a v místě opravy je uzavřený jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ve Francii vydražili kus schodiště z Eiffelovy věže. Jde o původní část, po které se prošly stovky lidí při světové výstavě v Paříži v roce 1889. Za branami nejstarší a nejnavštěvovanější zón na Slovensku se odehrává i méně viditelná práce. Záchrana zraněných, pašovaných nebo osiřelých zvířat z celé země. Pozornost gastronomických recenzentů si vysloužil díky tacos a zeleninové zahrádce za svou restaurací. V závěru našeho dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry zamíříme do texaského Austinu za majitelem mexické restaurace. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Reportáže zahraničních zpravodajů.
6: Francie má za sebou výjimečnou dražbu. Aukční dům Arkyrial vydražil původní schodiště z Eiffelovy věže. Má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro slavné pařížské památky. Francouzský sběratel za něj zaplatil v přepočtu skoro 11 milionů korun. Kvalitu schodiště u pařížského bulváru Champs-Élysées testoval náš zpravodaj Martin Balucha.
17: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
18: C'est-à-dire qu'il fallait l'alléger.
19: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy, takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterými prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
17: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arkyrial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
19: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky. Uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
17: Čtyři kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Muzeum d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
19: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
17: Vydražený díl schodiště je natřený světle hnědou barvou. Eiffelova věž vystřídala za víc než 130 let 7 barevných odstínů. Při stavbě v letech 1887 až 1888 to byla benátská červená, potom hnědočervená, okrově hnědá, žlutá, oranžová, žlutohnědá a potom hnědá.
19: Tenhle díl Eiffelovy věže byl namalovaný barvou z roku 1983, tedy z roku, kdy se konala už zmiňovaná velká dražba několika dílů schodiště.
17: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, dalšími vlastníky se stávali zájemci z Asie nebo Blízkého východu. Před

0: Národní zoologická zahrada v Bojnicích je nejstarší a nejnavštěvovanější zoo na Slovensku. Chová přes 300 druhů zvířat, provozuje záchranné centrum a rehabilitační stanici pro volně žijící živočichy. Letos se ale dostala do povědomí i daleko za hranicemi Slovenska, a to díky osiřelým medvídatům. Jejich záchrana se stala fenoménem na sociálních sítích. Naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová zjišťovala, co se za branami této unikátní zoo tehdy dělo a děje každý den.
1: Bojnická zoo je rozlehlý park, který leží přímo pod pohádkovým zámkem. Její součástí je ale i oblast, kam se veřejnost vůbec nedostane. Rehabilitační stanice, a právě tam začátkem roku přivezli tři osiřelá medvíďata. Byla podchlazená, vyhladovělá a bez sacího reflexu. Veterináři tehdy vůbec nevěděli, jestli přežijí první dny. Vedoucí úseku šelem Nina Mokrá u medvíďat byla od samotného začátku.
2: Nastupil velmi přísný 24-hodinový režim, kdy jsme se snažili vysloveně napodobnit medvědicu.
1: I navzdory maximálnímu úsilí jedno z medvíďat nakonec nepřežilo. A už tak vážná situace byla pro mluvčí zoo Andreu Klasovou prý i komunikační zkouška.
3: Bylo veľa kritiky ohledně toho, ale za čo nemohol v podstatě nikto. Tak se to v podstatě stalo a aj na toto já potrebujem tu verejnost připravit, aby to nebyl šok.
1: Medvědí slečny Lada a Vesna, jména jim lidé vybrali v hlasování na sociálních sítích, mezi tím dál rostly. Později k nim přibyla ještě třetí malá medvědice Zora. Ta byla zachráněná z Národního parku Velká Fatra. A aby toho nebylo málo, mezi tím stanice přijala i mládě jezevce. Pro tým Bojnické zoo podle ošetřovatelky Niny Mokré žádná novinka. Záchrana volně žijících živočichů je tu každodenní rutina.
2: Jazvěca jsme teda těž ještě nemali, ale nakolko už jsme byli rozbehnuté při těch medveďoch, tak to už v tom zabehnutom režime už nebyl taky problém, lebo se v podstatě len pridal.
1: Příběh medvíďat upozornil na práci, kterou Bojnická zoo dělá dlouhodobě. Rysy odchovaní v Bojnicích dnes žijí v Chorvatsku, Itálii i Francii. Zoo se podílela také na návratu bažantů Edwardsových do vietnamské přírody, což je druh, který prakticky vymizel. A chová i pár kriticky ohrožených kočkodanů. Výjmenovává mluvčí Andrea Klasová.
4: Máme záchytné centrum, kde máme různé zhábané živočichy, takže fungujeme na takýmto spôsobom, keď sa niekto niečo nelegálne chová, alebo sú nevhodné podmienky, alebo cez hranice niečo ide, čo nemá ísť, ak sú to živé zvieratá, tak to všetko končí u nás.
1: Zoo ale nepomáhá jen exotickým druhům. Společne s Tatranským národním parkem se podílí i na výskumu kamzíka tatranského nebo rysa karpatského. Zraněná či osiřelá zvířata tady rehabilitují a vracejí potom zpátky do přírody. A pryč jednou budou muset i tři malé medvědice. Lada, Vesna a Zora se do volné přírody už vrátit nemohou, příliš si totiž zvykli na lidi, a tak je pravděpodobně čeká jiná zoologická zahrada.
4: Rehabilitační stanice znamená přechodný pobyt, protože a keď chceme rehabilitovat a pomáhat ďalej, nielen daným jednotlivcom, nemůžeme si ty zvířata nechat.
1: Ošetřovatelka Nina Mokrá přiznává, že loučení bývají těžká.
2: To nie je práca, kterou člověk může robiť, povedzme, pre peniaze. Toto je práca, kterou člověk robí preto, lebo ju miluje a nevie si představit, že by robil čokoľvek iné.
1: A právě na podobném nasazení funguje Bojnická zoo už více než 70 let.
0: Nejen o Bojnické zoo si víc povím s autorkou předchozí reportáže naší zpravodajkou na Slovensku Bárou Vránovou. Já ti přeji hezký den.
5: Dobrý den.
0: Báro, mohla jsi se podívat na ta zmíněná medvíďata? Jak se jim daří?
5: Nemohla. Právě na tom je postavená i velká část té mé reportáže. Ta rehabilitační stanice, to rehabilitační centrum je opravdu přísně uzavřené veřejnosti. Tam se mohou pohybovat jenom zaměstnanci zoologické zahrady a zejména opravdu jen ošetřovatelé. To znamená, že já jsem si o medvídětech povídala, já jsem si povídala o procesu té rehabilitační stanice, jak to tam funguje, ale nikoho tam nepouští, nedělají žádné výjimky, ale oni si zároveň Bojnická zoo si uvědomuje, jak velké téma ta záchrana medvíďat byla, jak moc to rezonovalo, jak na Slovensku, tak i v České republice, ale i jinde v zahraničí. A vlastně i kvůli tomu oni velmi podrobně sledovali příběh těch medvíďat, jak rostou a nejen jich. Na svých sociálních sítích a ta videa mají miliony zhlédnutí. To znamená, že oni se vlastně snaží suplovat tu nemožnost podívat se do té rehabilitační stanice tím, že umožňují lidem nahlédnout pod tu pokličku aspoň skrz sociální sítě, skrz pravidelná videa, kde je vidět, jak ta medvíďata rostou, jak poznávají venkovní výběhy. To se vždycky dělá vlastně v takovém, řekněme, až utajeném režimu, kdy oni společně s ošetřovatelkama někam vypustí a

0: ta medvíděta jí následují. Velmi populární třeba bylo video, ve kterém se medvíděta učí lézt na stromy a jsou stále ještě nešikovná, jsou to mláďata, takže tak padají neforemně různě. Leknou se včelky, která tam opilovává nějaký kvítek. Stejně populární bylo třeba i video mláděte jezevce, které se koupalo v umyvadle, ošetřovatelky ho umývaly v umyvadle. Teď už je ten jezevec větší a předvádí různé kousky, že ho třeba cvičí, řekněme, skoro až jako psa, že má pamlsek, ukáže mu, že má jít na takovou stanici, jezevec tam doběhne, dostane odměnu. Takže i tímhle způsobem vlastně zoologická zahrada Bojnice komunikuje a v podstatě velké části veřejnosti to stačí.
1: Báro, Bojnice jsou nejstarší zoo na Slovensku. Jaká zvířata tam mají a jaká tam zachraňují?
0: Oni jsou vlastně opravdu nejstarší, nejnavštěvovanější a mají tam taky největší druhovou rozmanitost zvířat. Tam je třeba zajímavé, oni mají snad více než 2600 kusů zvířat, ale zase tam se počítají třeba i rybičky, takže to může být více, může to být méně. Ale ta rozmanitost je vlastně největší na Slovensku. Mám takový pocit, že jako jediní chovají dokonce slony na Slovensku, slony africké, a v podstatě v té zoologické zahradě najdeme většinu zvířat, která známe i z našich zoologických zahrad, mají slony, mají lvy, pak mají i zebry, žirafy, i řekněme pak takovou tu klasiku tady těchto zvířat, na které jsme zvyklí z České republiky, ale pak mají třeba i medvědy a nejen ty zachráněná medvíděta, ale i dvojici starších medvědů, které rovněž zachránili a dnes je mají ve výbězích. Velká část vlastně těch zvířat je tam zastoupená i ze slovenské fauny, protože Bojnická zoo se snaží vlastně, a zaznělo to i v té reportáži, zachraňovat a pomáhat udržení slovenské přírody, slovenských druhů, ale i v zahraničí. A abych mohla zmínit jednu věc za sebe z těch zvířat, mně se nejvíc líbil výběh kapibar, a to z jednoho prostého důvodu, protože mají dvojici kapibar, samce a samici. Samec se jmenuje Kapi a samice se jmenuje Bára, což já jako Bára velmi oceňuju.
1: S kým zoo Bojnická spolupracuje?
0: Jednak je tam ta mezinárodní spolupráce v rámci ostatních zoo v Evropské unii i ve světě. Neomezuje se to ale jen na ty zoologické zahrady. Jsou tedy různé programy a samozřejmě i s Českou republikou, jak už jsme zmínili opět v té reportáži, s Francií, s Chorvatskem. Ta spolupráce je vlastně velmi široká, protože Bojnická zoo opravdu má velmi dobře rozjetý ten program záchrany zvířat, ochrany zvířat, a podařilo se jim v minulosti dosáhnout velkých úspěchů, ať už je to návrat nějakých ohrožených druhů do oblastí i mimo Evropu, vlastně i do Asie. To byli ti baženti Edwardsoví, tuším. Ale spolupracují teďka nejužší spolupráce vlastně s Tatranským národním parkem, která se týká kamzíka tatranského, to je vlastně endemit na Slovensku, to je velmi specifické a důležité zvíře pro slovenskou přírodu, protože se vyskytuje jen v Tatrách. A pak taky v poslední době velkou popularitu má program, ve kterém se věnují ochraně rysa.
1: O Bojnické zoo jsem si povídala s naší zpravodajkou na Slovensku, Bárou Vránovou. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vesničce Zalipie na jihovýchodě Polska se říká malovaná ves. Zhruba 40 tamních domů totiž zdobí květinové vzory. Někdy jednobarevné, někdy pestrobarevné, někde jsou květy jen na úzkých plaňkách plotů, jinde na kbelíku nad studnou. Často ale pokrývají celá průčelí domů nebo stodoly. Tamní malovaná tradice je o to zajímavější, že stále žije. A jak říká naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, místní totiž zdůrazňují, že Zalipie není skanzen, ale živá vesnice.
3: Vlastně začalo se to všechno z potřeby. Když byly
4: tak... Lidé tady na Haliči dřív stavěli takzvané dýmné chalupy, které byly uvnitř zanesené kouřem, popelem a sazemi. A oni potřebovali ty vnitřní prostory nějak rozjasnit. Nejdřív to dělali pomocí takových nepravidelných skvrn. Z prosa nebo žita se vyrobili štětec, který namočili do vápna, a pak jim udělali na stěně, na stropě, na sloupku, kdekoliv to bylo špinavé, skvrnu.
5: Popisuje začátky tradice jedna ze zalipských malířek Violeta Džidžic. Po nějakém čase někoho napadlo, že skvrny už nemají daleko ke květům.
4: Pomaličku ty skvrny proměňovaly, až je úplně zaměnili za květy. Po dalším čase přišly na řadu i barvy. Musíme si uvědomit, že v tom 19. a 20. století to nebylo tak jednoduché. Barvy si lidé museli vyrobit, stejně jako štětce, se kterými se nemalovalo snadno. S dnešními štětci i barvami už můžeme malovat tak, že ty květy vypadají jako nálepky.
3: Jak na klejky.
5: Centrem folklorní tradice je Dům malířek, tedy kulturní dům v samém centru Zalipě. Kromě uměleckých dílen se v něm nachází i velký společenský sál s pamětní stěnou, tedy s galerií fotografií místních zalipských malířek a malířů. Mezi nimi je například Felicia Curilova, která spopularizovala malování domů.
4: Měla různé metody, jak při soutěži jezdila s komisí, která vybírala nejhezčí domy. To ona dost omezovala konkurenci. Například nedovedla komisi do nějakého domu. Ona ale takhle popularizovala Zalipě. Nebylo to úplně férové jednání, ale možná díky němu se to malířství tak uchytilo, zakořenilo a zůstalo nám dodnes v takovém rozměru.
5: Ta tradice má dnes už okolo 130 let. V Zalipě je aktuálně pomalovaných asi 40 domů, ale kromě nich také stodoly, studny, včelíny, úly nebo ploty. Co víc, místní se o malby starají, opravují je a když je omrzí, přemalují je novými květy. Lidovému řemeslu se už 35 let věnuje i paní Anna Ovca. Rodilá Zalipianka, která ale přiznává, že v jejím případě rozhodně nešlo o lásku na první pohled.
6: U nás doma jsme tu tradici neměli. Ani moje sestry nemalovaly, nemalují a jejich děti také ne. Možná ani nikdy nebudou. Já se to naučila od tchýně. Když jsem se vdala, přestěhovali jsme se s mužem k tchýni. Bydleli jsme u ní asi rok. Ona byla jednou z těch skutečně známých zalipských malířek Zofia Ovca. A můj první dojem z té tradice nebyl dobrý. Já byla mladá, bylo mi 19. Folklor mě moc nezajímal a tam bylo pomalované všechno. Všechny pokoje, všude byly malované květy. První, co jsem chtěla udělat, bylo zamalovat ty květy v našem pokoji. Tchýně mi to dlouho připomínala. Ne ve zlem, spíš se mi smála.
5: Ale neuplynul ani rok a Anna se od své tchýně začala učit. Dnes patří sama mezi uznávané zalipské malířky. Ze Zalip je Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Žaludkem nemusí procházet jen láska, ale vytvářet spolu něco, co je dobré a navíc i dobře chutná, to nepochybně zbližuje. Své o tom ví jeden Rus a několik Ukrajinek v německých Drážďanech. Spolu tam pro širé okolí vyrábějí vedle ukrajinských vareniků třeba i ruské pelmeně. Náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín tohle místo navštívil.
7: Myslel jsem si, že rozdíl mezi vareniky a pelmení je jen v tom, že jedno sejí na Ukrajině a druhé v Rusku. Ale majitel podniku v Drážďanech Maxim Satanovský mě vyvádí z omylu.
8: Pelmeně jsou menší a plněné mletým masem. No a vareniky, ty jsou naopak větší a vždy mají vařenou nebo pečenou zeleninovou nebo ovocnou náplň. Mohou být třeba s višněmi.
7: Oboje jsou ale v každém případě těstovinové taštičky, které tady v Drážďanech na nerezovém stole u mě formuje Galia, původem z Charkovské oblasti. Každý si podle paní Galiny hledá práci, která mu vyhovuje a jí se líbí být kuchařkou už skoro 20 let, co je v Německu. Naplnit těsto, zalepit a zamrazit. V Maximově podniku se denně vyrobí kolem 30 kg taštiček. Objednávají si je restaurace, ale třeba i lidé domů. A Maxim sám taky provozuje dvě bystra přímo v Drážďanech.
9: S dvěma vyššími obrazováními stají na kase.
7: Že má vysokou školu, ale tady stojí za kasou, říká Irina, která pracuje v jednom z nich. Je taky z Ukrajiny a do Drážďan přišla krátce po ruské invazi.
9: Když my Kyjev projížděli, za námi mosty zrývaly.
10: Jsem z Kyjevské oblasti a když jsme utíkali, tak za námi bombardovali mosty. Byla to náročná cesta a stýská se nám, hlavně dětem. Ale podle mě budeme muset zůstat. I kdyby válka skončila, nebude na Ukrajině minimálně dalších 10 let bezpečno.
7: Do Německa uteklo po začátku války před 4 lety přes 1 000 000 Ukrajinců. Řeklo by se, že biznisu to pomůže a po taštičkách se zapráší, ale podle Maxima to tak úplně není. Spíš se rozbujel černý trh s varenikami na Telegramu a ještě musel vysvětlovat, proč prodává své zboží pod značkou ruské speciality.
8: Třeba silná polévka Soljanka se u nás nazývala Soljanka po moskevsku a to se Ukrajincům nelíbilo. Spousta mých zákazníků jsou ukrajinské restaurace a většině z nich je to jedno. Ale na začátku války mě jeden tehdejší klient pozval do Berlína, abych vysvětlil svou politickou pozici.
11: Mě poprosili z Berlína tehdejší moji klienty, objasnit moju politickou pozici.
7: Vzpomíná rodák z Čeljabinsku na Úrale. V každém případě Maxim tehdy do Berlína jel a svou pozici objasnil.
12: V logu firmy bylo...
11: A to logo, ano, stalo s takým.
12: Je stále napsáno ruské speciality.
11: Da.
12: A ve?
11: Já считаю, что Putin to není Rusie, Rusie to není Putin.
8: Podle mě Putin není Rusko a Rusko není Putin a já nemusím měnit tovární značku jen proto, že jeden idiot začal válku. Jednou bude po Putinovi, ale pelmeně zůstanou.
11: A pelmeně stanou se.
7: Uzavírá Maxim Satanovský. Z Drážďan Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: A my u jídla ještě chvíli zůstaneme. Mlsné jazyčky Texasanů uspokuje je 6 let restaurace, kde jsou na jídelníčku jen tacos. Do hledáčku gastrorecenzentů se dostala díky svému novému přístupu k propojení mexické, americké kuchyně a ekologickému přístupu. Zatím má jen 2 michelinské značky, ještě ne hvězdičky, ale už se objevila i ve vyhlášeném michelinském průvodci. Náš reportér Pavel Novák se nechal zlákat na specialitu podniku. Tacos s trhaným kachním masem.
13: Mexická restaurace Nixta nedaleko centra texaského hlavního města Austinu se specializuje na tacos, to znamená plněné kukuřičné placky, a zastává nový přístup k mexické kuchyni, takzvaný New Tejana. Co to znamená? Majitel restaurace Nixta Edgar Rico.
14: Nová Tahona je hnutí mladých Američanů, kteří jsou první generací narozenou tady s mexickými kořeny. Snažíme se dát novou podobu tomu, co tady považují za mexické jídlo. Propojujeme mexickou kuchyni s prvky gastronomie jiných zemí a snažíme se používat zdejší texaské suroviny od lokálních farmářů a chovatelů. Dominantou ale stále zůstávají naše kukuřičné tortely, na kterých jsme jako děti Mexičanů vyrostli.
13: Taqueria Nixta je v Austinu vyhlášena nejenom pro dobrou kuchyni, ale také proto, že je tady zahrada. Odtud pocházejí bylinky a také některá zelenina, kterou kuchaři používají k přípravě pokrmů.
12: V úhledných řádkách jsou bylinky, petržel, fenikl, koriandr, mladá cibulka. Na dalším záhoně se starají o větší zeleninu, listový salát, brokolici, rajčata a okurky a úplně vzadu u plotu se zelená bazalka, citronová tráva a podle Edgara Rica tam má brzy přibýt i tymián a máta.
14: Můžu vám zaručit, že ve Spojených státech nenajdete mnoho restaurací, kterými projdete a mají za sebou vlastní zeleninovou zahradu nebo záhony s čerstvým kořením. A jsme na to hrdí. Víte, my nejsme tak úplně typická běžná restaurace, tedy v tom nejlepším slova smyslu.
13: A právě za to sepětí s přírodou a využívání místních surovin a vlastní zahrádku dostala loni Taqueria Nixta michelinskou kytičku, zmínku v gastronomickém průvodci. Další dostala už před 2 lety pro mladého nadějného šéfkuchaře.
15: Vlajkovou lodí specialitou Taqueria Nixta jsou tacos s kachním masem a pikantní omáčkou.
16: El carnitas de pato es un taco que es como el taco de la casa.
15: Kachní prsa se marinují den před servírováním v rozpuštěném másle, Coca-Cole, chili, mléce, pomerančích a směsi koření. Pomalu se to vaří a smaží 10 až 12 hodin. Takže celou noc před zpracováním. Kouzlo dokončí čerstvá tortila, tedy kulatá placka z těsta ze žluté, bílé nebo fialové kukuřice. V kuchyni jde všechno jako na drátkách. Každý ví, co má dělat, nepřekážejí si a vyrábějí další a další varianty plněných tortil.
16: Michelin, which is kind of wild, you know. Every single day we strive to be, you know,
13: Zapsání restaurace do průvodce Michelin je podle Edgara Ricka opravdu zavazující. Každý den se snaží něco zlepšit. Zrychlit pečení placek, krájení masa, přípravu omáčky. Denně je prý co zlepšovat. No a za mne byl zážitek z kachního tacos prostě dokonalý. Z texaského Austinu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
17: 6 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
18: Útočník, který v noci na dnešek střílel nedaleko Bílého domu, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že střelec zemřel po převozu do nemocnice. Zranění utrpěl i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5000 korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky. Tu druhou musí poslat do konce listopadu. Pokud poplatník nedostal údaje k platbě e-mailem, složenkou nebo do datové schránky, finanční správa doporučuje obrátit se na příslušný finanční úřad nebo využít informační schránku DIS+. Na Jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů, vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly třeba v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Mírně zvýšený výskyt komárů je u Tvrdonic na Břeclavsku, i tam je jich ale méně než obvykle. Podle hygieniků za to může sucho a taky to, že v zimě bylo málo sněhu. Sport. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník zabojuje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Ve skupině o záchranu ještě Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a ve finále části o umístění Olomouc zdolala Karvinou 4-0.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D1 u Kroměříže i na silnici 54 u Strání. Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 ve směru na Ostravu. Havarovalo tam osobní auto, skončilo mimo vozovku. Na místě se ještě vyšetřuje a nedá se projet. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte opatrnost u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na Uherskohradě vyšetřují nehodu na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním po půlnoci havarovalo osobní auto a bylo to uzavřené, teď už se projíždí jedním pruhem k Vadlově. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most vyšetřují nehodu ve sjezdu na Chodov. Havarovala tam dvě osobní auta, s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Čeká nás velmi teplý a slunečný den. Obloha totiž dnes bude jasná nebo skoro jasná. Během dne od severozápadu se může přechodně objevit i zvětšená oblačnost. Odpoledne tak může ojediněle taky slabě zapršet. A to na severovýchodě Čech a severovýchodě Moravy. Nejvyšší teploty tak ty dnes budou opět letní. Naměříme od 28 do 30 stupňů a pocitovou teplotu nebude snižovat ani vítr. Ten totiž bude dnes velmi mírný severozápadní. Taky noční obloha bude jasná až polojasná. S teplotami mezi 16 až 12 stupni. No a poslední květnový týden bude taky slunečný. Jen ve středu se můžou objevit slabší přehánky a teploty mírně klesnou. Na nejvyšší denní kolem 25. Ve druhé polovině příštího týdne ale opět zamíří až k 28 stupňům. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
22: Jak prezentovat vítězství ve válce, i když k němu nedošlo? Polsko-maďarské zbližování a Praha zatím ze hry, anebo udělá vláda něco pro vyšší mzdy? To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
22: V Připravují se kremelští političtí poradci na možnost ukončení války s Ukrajinou, aniž by Rusko dosáhlo vytýčených cílů, ale stejně to před širokou domácí veřejností prezentovat jako úspěch, čili de facto vítězství? Zřejmě ano, i když z toho konec války, tak říkajíc na obzoru, ještě neplyne. A u mikrofonu je analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
0: Koncem února letošního roku se v jedné z kremelských zasedacích místností sešlo několik desítek politických konzultantů a sociologů. Jeden z šéfů politického odboru prezidentské kanceláře spustil prezentaci pojmenovanou Po vítězství. Na prvním slajdu byla fotografie žen vítajících rudoarmějce vracejících se domů. Účelem prezentace bylo provést brainstorming mezi kremelskými politickými strategy, jak vysvětlit Rusům možné uzavření míru na Ukrajině. Autoři přiznávají, že to může být problém. Vítězství je v hlavách Rusů jednoznačně spojeno s vítězstvím nad nacismem. Tentokrát tomu bude jinak. Podle autorů prezentace je nejpravděpodobnějším výsledkem celé války dobytí zbývajícího území Doněcké oblasti, následně stažení ruské armády z Charkovské a Sumské oblasti Ukrajiny a zmrazení konfliktu na ostatních částech fronty. Americké sankce budou zrušeny, ty evropské budou platit i nadále. Tedy žádná vítězná přehlídka na Rudém náměstí. Či na kyjevském Kreščatyku, jako to na začátku velké války snili někteří kremelští propagandisté. Nicméně kremelští poradci i tento vývoj chtějí prezentovat jako úspěch. Putin ponížil Západ a torpédoval plány na rozšíření a prodlužování konfliktu. To je jedna z hlavních tezí prezentace. Je to podle nich vítězství nikoli nad ukrajinskými nacionalisty, ale nad kolektivním Západem. Rusko získalo nová území, hlavně pozemní cestu na Krym a celé pobřeží Azovského moře. Dalším bonusem je, že se Rusko údajně očistilo od zrádných elit. Míněno od toho zhruba milion Rusů, kteří od začátku velké války opustili zemi. Kromě toho autoři prezentace tvrdí, že Ukrajina tak jako tak přestane během 10-15 let existovat a Evropská unie utrpěla takové ekonomické ztráty, že se z nich už nikdy nevzpamatuje. V Kremlu přiznávají, že pokud válka, ve které padly stovky tisíc ruských občanů, skončí bez viditelných výsledků, určité segmenty společnosti to mohou vnímat negativně. Především jde o Z-blogery, kteří jsou podle autorů prezentace příliš soustředěni na dobytí Kyjeva. Řešením je prý v uvozovkách emoční přezutí nejdůležitějších publicistů podle notiček z Kremlu. Ostatním mají příslušné instituce vysvětlit, že pokud nepřestanou s kritikou, budou označeni za nepřátelé, kteří požadují pokračování války do úplného vyčerpání. S příslušnými následky pro tyto blogery. Pro ostatní Rusy, kteří jsou válkou unaveni, chystají v Kremlu dobré zprávy. Mají se zdůrazňovat úspěchy ruské ekonomiky, propagovat sociální programy, zářná a především stabilní budoucnost. Autoři navrhují jistou oblevu v kulturní oblasti, povolit třeba politický humor, rehabilitovat používání slova mír a dokonce provést omezenou amnestii. Přirozeně, existence jedné prezentace neznamená, že se Kreml skutečně chystá zastavit válku na Ukrajině. O tom rozhodne jeden jediný člověk a tím je Vladimir Putin. Nicméně to znamená, že jeho podřízení se na podobnou možnost připravují. A už to je vlastně dobrá zpráva.
22: Tolik Ondřej Soukup. Po maďarských volbách a z nich plynoucího politického obratu nastává ku příkladu zbližování Budapešti s Varšavou. Praha je ovšem zatím stranou, říká někdejší diplomat v Polsku Petr Janeška.
3: Úsloví Polák, Maďar, dva bratranci přišavli i u sklenky zná každý Polák. Odráží staletou blízkost mezi oběma národy. V minulých dnech je bylo slyšet v polských městech přímo z úst premiérů obou zemí. Vystihovala neobyčejně vřelou, uvolněnou atmosféru, jaká provázela dvoudenní návštěvu nového maďarského premiéra Pétera Modora a jeho 6 ministrů v Polsku. Vypadala úplně jinak, než jak takové státnické cesty bývají, jakoby návrat dlouho očekávaného syna, kterého v Polsku vítala otevřená náruč a on jí to vracel. Začal v Krakově, potom Varšava a přátelské jednání s premiérem Donaldem Tuskem a nakonec spolu jeli vlakem do Gdaňska, kde ho vítali stovky lidí. Gdaňska jako symbolu zrození hnutí Solidarita a začátku pádu komunismu v Evropě. Sešel se tam i s legendárním Lechem Wałęsou. Byla to Moďorova vůbec první zahraniční cesta a není náhodou, že do Polska, protože jeho i Tuskova trajektorie vykazují velkou podobnost a vzájemnou blízkost. Oba porazili autokratické režimy, které stály na široké korupci a protiunijní rétorice, a oba před sebou měli, a Moďor teprve má, narovnání zdeformované země do podoby, kde funguje zákon, nezávislost médií, evropské standardy a odmítnutí pro ruské cesty. Moďor jel za Tuskem do Polska zjistit, jak tohle zvládnout a zároveň se poradit, jak rychle dostat z Bruselu 18 miliard euro, které tam má jeho země zablokované kvůli Orbánovu porušování zákonnosti. Maďarsko je na tom ekonomicky bledě a tyhle peníze nutně potřebuje. A přijel také jednat o polské nabídce na dodávky skapalněného plynu z terminálu na Baltu, což by mu umožnilo odstřihnout se od dosavadního ruského plynu. Co pro nás tahle nová polsko-maďarská dvojice, která si evidentně bude rozumět a navenek bude postupovat společně, znamená? Moďorovo vítězství velmi oslabilo představy amerických kruhů MAGA i evropské krajní pravice, že ve světě nastupuje jakási nezadržitelná populisticko-konzervativní vlna. Zhlédl se v ní ovšem i premiér Babiš, když před lety vsadil na Orbána a v Evropském parlamentu s ním, s Lupenovou a pár dalšími, vytvořil frakci tzv. Patriotů pro Evropu, kteří měli být jakýmsi předskokanem trumpovských změn v Evropě. Dnes se ukazuje, že to pro nás bylo politické fiasko. Polsko s Maďarskem rozhodně pootočí kormidlem střední Evropy i Vyšegrádské čtyřky, kterou mimochodem chtějí oživit. Pootočí směrem k západoevropskému mainstreamu, k evropské spolupráci namísto blokování Evropské unie a k podpoře bránící se Ukrajiny. Nedává smysl, aby se Česká republika držela vyčichlých orbánovských receptů. Zájem státu si žádá přidat se k novému polsko-maďarskému větru. Český premiér tu schopnost otočky má. Potíž je ovšem v tom, že českou politiku dnes ovlivňují síly, které odmítají liberalismus a evropskou solidaritu. Jako jediný stát EU jsme třeba nedávno nehlasovali pro rezoluci OSN o ochraně klimatu. Od premiéra Babiše by změna vyžadovala odvahu. Petr Moďor je pragmatik, přeci jen ale asi nezapomene, že český premiér podpořil Orbána a že český ministr zahraničí se tak do Orbána zakoukal, že o něm tvrdil, že je druhým Michelangelem. Takže z Varšavy jel novopečený maďarský premiér hned do Vídně. U návštěvy Prahy nebyla zatím řeč a to není dobře.
22: Hovořil někdejší diplomat ve Varšavě Petr Janeška. Otázka výše mest a platů v poměru k cenám zůstává ústředním problémem současného Česka, přičemž zejména v oblasti bydlení, ať už vlastnického nebo nájemného, jde o vyslovenou krizi, říká ve svém komentáři nazvaném Udělá vláda něco pro vyšší mzdy Kateřina Smejkalová z německého think tanku tamní sociální demokracie Friedrich Ebert Stiftung.
4: S tím, jak opadla inflace způsobená covidovou pandemií a propuknutím války na Ukrajině, pozoruhodně také do velké míry utichly debaty o mzdách a životních nákladech. Jakoby zkrocení inflace neznamenalo pouhé snížení tempa zdražování, zatímco vysoké ceny, za kterými odměna za práci bude pokulhávat ještě dlouho, tu s námi zůstávají. Jen pár čísel za všechny. Nadále roste počet lidí, kteří se jsou nuceni najít druhou práci, a to až na pětinu ekonomicky aktivních. Na minimální důstojnou mzdu expertně spočítanou výši odměny za práci, která umožňuje pokrýt standardní výdaje, nedosahují skoro 2/3 lidí, zatímco před vlnou zdražování to už bývala i méně než polovina. Na průměrný nájem v Praze je třeba skoro 2 minimální mzdy, což je mezi evropskými metropolemi zdaleka nejhorší situace. Ekonomové odhadují, že teprve letos bude naše kupní síla zase taková, jako byla v roce 2019. Otázka výše mest a platů v poměru k cenám tak zůstává ústředním problémem současného Česka, přičemž zejména v oblasti bydlení, ať už vlastnického či nájemního, jde o vyslovenou krizi. Ačkoliv Petr Fiala slavně deklaroval, že ví, jak Česku dopomoct k německým mzdám, prakticky jeho vláda skoro všechny nástroje, kterými stát může ohodnocení práce tlačit nahoru, nechala ležet ladem či je vysloveně sabotovala. Minimální mzda zdaleka nerostla tempem inflace, aby se posléze přijal automatický mechanismus jejího stanovování, který podle mezinárodně uznávaných ukazatelů nadále znamená chudobu navzdory práci. Zároveň se zrušily tzv. Zaručené mzdy. Zmražení platů v rozsáhlé části veřejného sektoru po dobu rekordní inflace nejen přineslo lidem pracujícím pro stát zdaleka největší propad kupní síly ze všech, ale vzdálilo nás také situace, kdy mohou konkurenceschopné platy tlačit na růst mezd v soukromém sektoru. Místo posilování odborů se ty dočkaly takhleda zrušení možnosti odpisu příspěvku z daní v rámci konsolidačního balíčku. Ve vzývaném Německu si přitom nyní skutečně můžeme vzít příklad toho, jak stát může výši mest ovlivňovat způsoby, které u nás ani nikoho nenapadnou. Od začátku května je totiž u sousedů v účinnosti zákon, který umožňuje přidělovat veřejné zakázky do budoucna pouze těm firmám, kde se platí kolektivně vyjednané tarifní mzdy. Praxe veřejných zakázek dosud obvykle velela vybrat dodavatele s nejnižší cenou, která se zároveň často nejsnáze tlačí dolů mzdovým dumpingem, mnohdy přes různé pochybné subdodavatele. Stát tak sice byl na papíře dobrý hospodář, ve skutečnosti ale často neplatil lidem důstojně a v konečném efektu se tak podílel na stlačování mzdové hladiny v zemi dolů. Že je možná na čase definovat dobrého hospodáře trochu jinak, si očividně myslí i Soudní dvůr Evropské unie, když letos v březnu potvrdil, že zahrnutí sociálních kritérií, včetně podmínky kolektivního vyjednávání do tendrů, neodporuje Evropské směrnici o veřejných zakázkách. Dát do zákona kolektivní vyjednávání a ne nějaká konkrétní čísla je přitom chytrý krok, navzdory tenoru debaty u nás, která odbory často vykresluje jako nějaké škodiče, kteří kdyby mohli, tak svými přehnanými požadavky firmy položí, věří u sousedů v to, že firmy s funkčním sociálním dialogem celkově dlouhodobě prospívají nejlépe, včetně férových mest. Existuje na to dokonce celá řada studií. Tváří v tvář hrozící další inflační vlně v důsledku geopolitické situace, bychom se tak i my měli ptát, co má vláda v plánu, aby naši kupní sílu nejen uchránila před dalším propadem, ale aby ideálně do budoucna citelně rostla. Kabinetu by nemělo projít tvářit se, že to je čistě otázka trhu, do kterého stát zasahovat nemůže nebo nesmí. Inspirace, jak chytře může a v naší tristní situaci v podstatě snad i musí, je dost a dost.
22: Hovořila Kateřina Smejkalová. Editorka Českého rozhlasu Plus a publicistka Martina Vacková momentálně pobývá na jednom z nejrespektovanějších filmových festivalů na světě a svůj příspěvek odtamtud nazvala Pomalé přemýšlení v rychlých Cannes.
5: Ve Francii nehrozí sucho, alespoň podle francouzských filmů na filmovém festivalu v Cannes. V každém francouzském filmu na festivalu prší či přímo leje. Hrdinové potom postávají u velkých oken se šálkem čaje či kávy v dlaních a s hluboce upřeným pohledem do deště přemýšlejí. Krásné. Taky bych chtěla mít Česko tak zavlažované a s možností stát u okna doma v teple a koukat ven. Na festivalu přemýšlím spíš v kině, ať venku prší či praží slunce. Poprosila mě kolegyně, ať u jednoho francouzského filmu ovládnu spánek, abych jí řekla, o čem film je. Ona na jeho první projekci klimbla a pak už se nechytala. Byl to dobrý film nebo hloupost? Kávu proti spánku jsem si před projekcí nedala, protože jsem pak chtěla spát aspoň v noci. U obsahově neurčitého filmu jsem intenzivně přemýšlela, až jsem se přistihla, že moje myšlenky krouží kolem toho, zda si k večeři koupím dva croissanty či jen jeden. K takovým úvahám asi film vybízet neměl. Nebyl o jídle, byl o hledání a proměně identity. Nějak jsem se v tom hledání a proměnách ztratila. Když už jsme u těch francouzských filmů, neztratila jsem se u dobrého filmu Z ničeho nic, nebo Náhle, najednou. Z ničeho nic můžete onemocnět a změnit se vám život. Nebo z ničeho nic máte nemocné rodiče a také se vám změní život. Jasný příběh, závažná témata, japonský režisér tohoto snímku vysílá vzkaz celému světu, že potřebujeme čas na přemýšlení o naší budoucnosti. Věk i počet lidí se zvyšuje a bude třeba se o ně postarat. Jedna hrdinka filmu Mary dává druhé hrdince filmu Mary Lou přednášku o nedostatcích moderního kapitalismu a ukazuje jí, že starší nemocní lidé stojí mimo systém a jsou tak pro současný kapitalismus nepotřební. Drsné. Mě v Cannes zaujal se zvláštním pocitem jiný obrázek, plný paradoxů. Proudy akreditovaných lidí směřují každé ráno po ulicích ze všech stran dolů k pobřeží do festivalového paláce na první projekce. Stahují se tam rychle jak krysy, tak rycařem a mezi nimi pomalu kráčí po ulici starý muž ve starém saku se starými deskami ve starých rukách, asi někam do své kanceláře nebo do ranní kavárny úřadovat. Občas se zastaví a odpočívá. Všichni ti lidé okolo něj, ocejchovaní festivalovou kartičkou na krku, ho předbíhají a nikdo ho vlastně nevidí. Já se zastavím, otáčím a sleduju ho, vypadá úplně nepatřičně v tomto zrychleném uličním ruchu, jako by nepatřil do této chvíle, do této doby, do hysterických festivalových dnů v Cannes 21. století, ale do některého ze starých festivalových filmů, v němž se ještě chodilo pomalu a kde se nepotřeboval čas na zastavení a přemýšlení o budoucnosti. Pozoruju ho jako film, který se občas zadrhne, ale setrvačnost proudících lidí okolo ho stále drží pohromadě. Sama jakoby vkročím do jeho zpomaleného filmového pásu, stojím tam jen já a on a pak se otočím a směrem k paláci zas naberu tempo, abych konzumovala další várku filmů o tom, jak se máme zastavit a přemýšlet.
22: Tolik naše rozhlasová kolegyně Martina Vacková.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Následuje několik replí z komentářů, které jsme vysílali v Názorech a argumentech během tohoto týdne, ale samozřejmě někomu mohli uniknout. Ku příkladu, sledujeme dramatický přerod a mocenský otřest v průmyslu, na kterém přitom do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A řeč je samozřejmě v komentáři publicisty Luboše Kreče o expanzi čínských automobilek na starý kontinent.
9: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, Jayco, Xpeng, Zeekr, MG, Bike, Lincoln Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design. Tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily tytéž firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče, a to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě úplně nové továrny, jako třeba BYD v Maďarsku, nebo využívají stávajících kapacit svých dceřiných společností, jak to je v případě Geely a Volvo, či přebírají fabriky, které Evropané opouští. To se chystá v případě Nissanu v Británii nebo Volkswagenu v Německu. Jinými slovy, poté, co z Číny evropské značky vytlačily, je nyní začínají ohrožovat i na jejich domácí půdě. A jde nejen o ekonomickou, ale i geopolitickou strategii. Čínská vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat, a jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat. Stali se pohodlnými a nepružnými kolosy. Nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa. Ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky. Žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí, učiní tak. Sledujeme proto dramatický přerod a mocenský otřes v průmyslu, na kterém do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A už teď se zdá, že je jasné, kdo v něm tahá za kratší konec výfuku.
22: To byl publicista Luboš Kreč. Mírný pokles důvěry zaznamenal v posledním průzkumu na toto téma prezident Petr Pavel. Ale jak říká publicista a politolog Lukáš Jelínek, při dnešním rozdělení společnosti nemohl prezidenta lepší známku než trojku vůbec pomýšlet.
8: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když již kolním hodnocením v průzkumu agentury Stemmark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismus, hlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebe vědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěry. Hodnosti. A nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají. Nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musím spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
22: Repríza příspěvku politologa Lukáše Jelínka z tohoto úterý uzavřela sobotní Názory a argumenty, čili vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia se za všechny kolegy loučí Ondřej Konrad.
7: Proč mám chodit do školy, když můžu použít umělou inteligenci? Tenhle argument slyší v Česku rodiče od svých dětí čím dál častěji. Co na to říct? V čem můžou ChatGPT a další jazykové modely překonat učitele a probudit v dětech chuť k učení? A co naopak nikdy od škol nezvládnou okoukat? To je téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
10: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
18: U Bílého domu v noci na dnešek střílel mladý útočník, tajná služba ho zneškodnila. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a počasí čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
19: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
18: Útočník, který u Bílého domu v noci na dnešek střílel na stanoviště tajné služby, podlehl v nemocnici zraněním. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý Nasir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. O měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích o sobě prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Donaldu Trumpovi. Soudy ho tehdy poslali na psychiatrické vyšetření a zakázali mu přibližovat se k Bílému domu. Víc k tomu řekneme krátce po 7:45. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola je jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Žáci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
11: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Radiožurnál.
18: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergrovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být i v ohrožení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se vodáci právě nachází, anebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje to spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
23: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
18: Areál zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou hostí den pro jihočeské pěstounské rodiny. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program anebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Náhradní pěstouni se tam podělí o své zkušenosti.
19: Sport.
12: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Národní tým má jistotu postupu do čtvrtfinále a poslední zápasy skupiny ho čekají v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou. Fotbalisté pražské Dukly prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava a sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Duklu vede od února trenér Pavel Šustr, který si neúspěšný pokus o záchranu vyčítá.
14: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
12: Baník se díky vítězství posouvá do baráže o udržení mezi elitou, čeká ho souboj s Táborskem. V baráži bude hrát taky Slovácko proti Artisu Brno. Klub z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1, Mladá Boleslav ta podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc přehrála Karvinou 4-0.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Uzavřený nájezd na D1 u Kroměříže a překážka na D1 u Lipníku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je po nehodě uzavřený nájezd od Kroměříže. Na kilometru 260 se nedá najet na dálnici ve směru na Ostravu. Osobní auto tam vyletlo do pole, ještě se tam vyšetřuje. Na D1 z Brna do Ostravy čekejte překážku u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 stojí porouhané osobní auto. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za Podivínem. Na kilometru 44,5 na úrovni čerpací stanice se na vozovce pohybují lidé. A silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko je za Horním Němčí opět uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam záchranáři, provoz odklánějí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: Ráno bude slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách čekejte většinou kolem 23. To byly zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Sociální síť X omezuje maximální počet příspěvků, Polsko varuje před phishingem ve službě Signál, Google dál mění podobu vyhledávání a Elon Musk prohrál soud s OpenAI. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
19: Online Plus.
15: Nebudu na to samozřejmě sám. U mikrofonu vítám také našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
16: Ahoj Davide.
15: Americký podnikatel Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Stěžoval si v něm na to, že jej OpenAI podvedla, když se z původní neziskové společnosti změnila na komerční firmu. Musk požadoval, aby firma neziskovce zaplatila bolestné 150 miliard dolarů a aby její vedení, včetně šéfa Sama Altmana, odstoupilo z funkcí. Kalifornský soud ale konstatoval, že Musk svou žalobu podal příliš pozdě a že mezi tím uplynula promlčecí lhůta. Ke zkoumání toho, zda jsou Muskovy nároky legitimní nebo ne, tak soud nakonec vůbec nepřistoupil. Muskovy právní zástupci po vyhlášení verdiktu řekli, že se nejspíš odvolají. Protože tohle byl hodně sledovaný soudní spor, vlastně aspoň v technologických médiích a ve Spojených státech. A ten výsledek ale nakonec na sebe nenechal dlouho čekat. Ten soud trval asi 3 týdny, pokud si dobře vybavuju. Vystupovali u něj a vypovídali u něj právě jak vysocí představitelé OpenAI, tak i přímo Elon Musk, ale nakonec ta porota, která v tom případu rozhodovala, tak se radila pouhé 2 hodiny. A ta vlastně řekla, že ten případ nebude v zásadě řešit, protože už je ten problém promlčený. A soudkyně, která tomu soudu předsedala, tak pak s tímhle souhlasila. Samozřejmě nevíme, jestli ten soud nebude nějakým způsobem pokračovat kvůli tomu odvolání případnému, ale to první kolo minimálně tedy Musk prohrál. O co vlastně v tom sporu šlo? Má opravdu nějaký reálný základ ten spor a opravdu myslíš, že Musk třeba by mohl být nějakým způsobem v právu, kdyby soud opravdu řešil ten základ toho sporu?
1: Reálný základ rozhodně má, což o to. OpenAI vznikla v roce 2015 opravdu jako nezisková organizace, jako charita podle amerického práva s účelem posilovat bezpečnost umělé inteligence. Tou dobou se začala mluvit o tom, že AI by mohla výhledově být riziková technologie, že by mohla ohrozit lidstvo. Byly to první náznaky těch motivů, které dnes se objevují velice často. Elon Musk byl jedním ze zakladatelů OpenAI a pokud se nepletu, byl tím, kdo tam jako jednotlivec vložil vůbec nejvíc peněz, 38 milionů dolarů, což byla asi třetina všech peněz, které OpenAI tehdy zhromáždila jako základní kapitál. Aha. Potom následovala dosti složitá historie v roce 2019, to 4 roky později, když už jazykové modely začaly podobat těm dnešním, tak OpenAI vytvořila ziskovou odnož, ziskovou větev, nad kterou původně měla plnou kontrolu ta nezisková organizace. Dneska tu kontrolu plnou nemá, má menšinovou, protože větší slovo tam mají investoři a mezi nimi ten největší, což je Microsoft. A teď jde o to, a do toho vlastně veřejnost nevidí, jak moc tahle změna proběhla se souhlasem nebo proti nesouhlasu těch původních zakladatelů. Uh-huh. Oni o tom totiž, každý z nich říká něco trochu jiného a těžko se v tom vyznat. Kdyby ten soud měl opravdu řešit věcnou podstatu sporu, tak by asi měl těžkou práci, protože by musel rozklíčovat, kdo lže, kdo se mýlí, kdo mluví pravdu. Ale protože je tam ta tříletá promlčecí lhůta a Musk ji

0: takhle to nebylo. A bylo by asi zajímavé, tedy, kdyby ten soud to nějakým způsobem takhle potom rozklíčovával, k čemu bychom se nakonec dostali. Jaké špinavé prádlo by ještě vyplynulo na veřejnost, už teď ho podle mě bylo docela dost, ale možná se k tomu opravdu ani nakonec nedostaneme. Proč vlastně OpenAI tedy potřebuje, nebo proč si vytvořila tu komerční firmu? Má to nějakou opravdu logiku?
1: Naprosto jasnou. Umělá inteligence, velké jazykové modely se ukázaly být jako velký biznis. To v tom roce 2015, když to zakládali, ještě nebylo tak patrné jako o 4 roky později. A když byla ta komerční větev založena, tak bez pochyby to už bylo s úmyslem výhledově z ní udělat veřejně obchodovanou akciovou společnost, jít na burzu. To se chystá právě teď a může to být krok, ve kterém všichni ti původní investoři a zakladatelé, včetně sama Altmana, včetně Grega Brockmana, což je jeho pravá ruka, prezident firmy muž číslo 2 v OpenAI, tak pohádkově zbohatnou na tom vstupu na burzu. Případný soudní spor s Maskem by to mohl zkomplikovat nebo úplně zastavit. Teď je ale ta cesta k té první nabídce akcí opět otevřená.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Po skoro čtvrtstoletí měníme zásadně podobu vyhledávacího boxu v našem vyhledávači, oznámila společnost Google. Změna se má týkat okna, do kterého lidé zadávají své dotazy. To se nyní dokáže automaticky zvětšovat podle toho, jak dlouhou otázku do něj uživatel píše. Do zadávacího pole také lidé nově mohou kromě textu zadávat také obrázky, soubory, videa nebo třeba karty z prohlížeče. Výsledky vyhledávání bude vyhledávač v blízké budoucnosti umět zobrazit nejen jako text, ale například také ve formě na míru vytvořených tabulek, vizualizací nebo i jednoduchých aplikací. Postará se o to umělá inteligence. Google slibuje do vyhledávače přivést také AI agenty, samostatné pomocníky, kteří budou kontinuálně vyhledávat informace k určitému tématu a zobrazovat je uživateli v nějakém konkrétním čase. Agent má například umět na základě zadaných kritérií prohledávat nabídky bytů a upozornit uživatele, když se objeví nabídka, která by mu mohla vyhovovat. Petře, Google těch novinek různých oznámil celou řadu, ona totiž teď proběhla tento týden vývojářská konference Google I.O., kde tahle firma právě oznamuje, co nového, a to teď zejména v té oblasti umělé inteligence, vyvinula a brzy tedy uvede na trh. A jedna z těch velkých novinek, kterými se Google opravdu velmi chlubil, tak je právě ta proměna vyhledávacího pole a proměna vyhledávání tedy. Je to opravdu tak zásadní změna, jaký Google prezentuje?
1: Mohla by být, pokud to bude opravdu fungovat tak, jak to vylíčili a tak, jak to na té konferenci ukázali na nějakých demoverzích. Čili musíme chvilku počkat, až to opravdu dostaneme do ruky. Ale mohla by to být velká změna. Zdá se mi, že Google vlastně tím by mohl dovršit proces, přemýšlím, jak to nejjednodušeji říci, odpojení výsledků vyhledávání od přístupu k webu. V tuhle chvíli, když si něco člověk vyhledá Googlem, tak ano, je tam už na začátku odpověď z AI, takže naznačuje, jak to bude v budoucnu vypadat. Ale pod tím je pořád, tak jako dříve vždycky býval, seznam odkazů na weby, kde najdeš další informace. Čili výsledky vyhledávání po staru, tak jak jsme si je vždycky představovali. Ten nový způsob vyhledávání, jak ho předvedli, vlastně zakryje tuhle vrstvu, zakryje, odkud čerpá ta umělá inteligence svoje informace a jenom předloží úhlednou odpověď naformátovanou a prezentovanou nejrůznějším způsobem, tak jak jsi o tom mluvil. Může to být text, může to být zvukový záznam, může to být video, může to být dokonce aplikace, v některých případech infografika, cokoliv. A tohle je pořádně velká změna, protože se z toho stává jakýsi stroj na odpovědi místo stroje na odkazy na web. V mých očích je to velký posun. A

0: Pochopitelně je to něco, co se Google velice líbí, protože tím získává plnou kontrolu nad uživatelovým zážitkem s tou odpovědí. Už ho neposílá nikam jinam. O to méně se to bude líbit těm, kdo ten webový obsah vytvářejí.
1: Ano, to je téma, o kterém jsme taky v našem pořadu už několikrát mluvili, tenhle ten posun od toho vyhledávače k odpovídači a jaké změny vlastně pro provozovatele webu a například i online médií, ve kterých my oba pracujeme, tak jaké změny vlastně tohle to by mohlo znamenat a co by to mohlo znamenat pro business model těch médií, který je dneska hodně samozřejmě založen na tom, že z vyhledávačů tam třeba chodí právě uživatelé si číst nějaké informace. No, na tohle jsem hodně zvědavý, jestli prostě opravdu tahle ta AIfikace vyhledávání Google povede k nějakým dalším zásadním změnám. My jsme, myslím, mluvili už o tom, že i ty současné přehledy od AI a režim AI, který ve vyhledávači Google je, takže už podle čísel dostupných vlastně ubírají těm webům návštěvnost, a to v nějakých desítkách procent, takže jsou to poměrně významná čísla. Myslíš, že tedy opravdu to povede k tomu, že tedy z webu nakonec nic nezůstane?
0: To sotva, protože kdyby to tak bylo, tak by ten Google a ta jeho umělá inteligence vlastně neměla za chvíli co vyhledávat. Tady se totiž už opravdu dostáváme k tomu problému, že z hlediska Google může být kontraproduktivní. Tak moc tvůrce toho obsahu posílat do pozadí, utlačovat, zneviditelňovat. Někde je nějaká rovnováha v tom ekosystému, která je ještě únosná a teď se uvidí, kde přesně ta rovnováha leží. Google si nemůže dovolit demotivovat tvůrce obsahu, aby ho přestali dělat nebo aby zkrachovali a neměli jak ho dělat. To nejde, protože by se tam přestali objevovat nové věci ve velké míře. Na druhou stranu pro klasická média je ten vyhledávač jenom jedním ze zdrojů trafiku, provozu, přístupu a čím dál tím méně důležitým relativně vůči těm ostatním. Právě protože Google, a mluvíme jenom o něm, protože je de facto monopolním vyhledávačem, mění postupně svou politiku a ty odkazy na web a jejich proklikávání přestávají fungovat zatím ne technicky, ale z obchodního hlediska určitě.
1: No, zatím samozřejmě ale vyhledávače, nebo ten trafik, jak si říkal, provoz z vyhledávačů, byl poměrně významným vlastně zdrojem návštěvnosti, třeba právě v rámci online médií, ale i dalších webů. A jsem zvědavý tedy, jak se ta nová rovnováha bude hledat a jestli tedy se nenajde až příliš pozdě pro řadu provozovatelů těch internetových stránek, protože nevím, jestli dokáží to mezidobí toho hledání nějakým způsobem přežít. Ale to teprve uvidíme. Mě tam vlastně zaujala ještě jedna věc a to jsou ti vyhledávací agenti. To mají být opravdu AI agenti, kteří na základě nějakého dotazu řeknou, ano, dobře, tak já se tady budu pravidelně dívat na nějaké informace a budu ti uživateli ty informace servírovat v nějakém třeba intervalu, třeba každý den ráno, anebo třeba když najdu něco zajímavého, tak ti prostě dám nějakou notifikaci. Tohle mi přijde jako taky docela velká změna potenciální v tom, jak informace vyhledáváme, protože tam odpadne ta aktivní role toho uživatele. On jednou zadá nějaký dotaz, nebo vytvoří si nějakého takového toho vyhledávacího agenta, jestli jsem tedy dobře porozuměl těm prezentacím Google, a ten pak bude automaticky vyhledávat nějaké informace za něj. To znamená, to je další ještě možná rána tomu webu, protože ten uživatel už ani nebude nikam chodit a po těch webech nakonec možná budou běhat jenom samí AI agenti. Myslíš, že to takhle dopadne?
0: Záleží na tom, co všechno to bude umět a jak snadno se to bude používat. Už teď a už dlouhá léta existuje v Google možnost dát si trvalý dotaz na něco, třeba na vlastní jméno, to je tak to nejčastější, k čemu to lidé používají. A jakmile se objeví na webu nějaká nová informace, která tomu dotazu odpovídá, tak dostaneš mailové nebo jiné upozornění. Tohle Google nabízí mnoho let. Pokud ten agent bude umět v podstatě jenom tohle, tak to vlastně ani velká změna není. Předpokládám, že toho bude umět více, že bude flexibilnější, že bude zajímavější, hlavně z hlediska prezentace těch nalezených výsledků. pojďme to soudit, až to uvidíme v provozu. Mně se moc nechce na tohle téma spekulovat a samozřejmě rád bych to viděl, jsem na to zvědavý, ale zatím to nejde.
1: No tak počkáme do léta, aspoň Google slibuje, že tyhle novinky ve vyhledávání budou právě někdy během léta dostupné a mají být dostupné celosvětově a zadarmo, takže se na ně určitě podíváme. Petře, možná na závěr ještě otázka, zaujalo tě na té Google I.O., na té vývojářské konferenci ještě něco dalšího, nějaká další novinka, kterou Google oznámil?
0: Ono tam toho bylo hrozně moc. Je tam třeba funkce nazvaná Daily Brief, která znamená, že dostaneš každý den souhrn nějakých informací specifických pro tebe na základě jednak tvých zájmů, ale taky na základě tvého mailu a kalendáře, pokud k tomu dáš Google plný přístup. To může být banalita, může to být velká věc, opět záleží na tom, jak to bude doopravdy vypadat, k čemu to půjde použít. Zaujal mě další rozvoj toho protokolu, kterému říkají USP, protokolu pro placení automatické na webu, aby AI agenti mohli disponovat skutečnými penězi a ve jménu svých majitelů něco objednávat a platit a třeba i obchodovat mezi sebou. To je důležitá podmínka autonomie umělé inteligence, aby opravdu ta automatizace byla účinná. Tak jsem zvědav, jak tohle se bude prosazovat. A vůbec bylo tam toho moc, je to každoročně veliká událost.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Buďte opatrnější při používání komunikační aplikace Signál, varoval zaměstnance pracující s citlivými systémy polský kyberbezpečnostní úřad. Signál je populární komunikační služba, která používá tzv. Koncové šifrování. Obsah konverzací tedy nemůže číst nikdo jiný, kromě autora a adresáta. Polské varování souvisí se zvýšeným počtem phishingových útoků, které se snaží od uživatelů Signálu získat jejich přihlašovací údaje a ovládnout jejich účet. Falešné zprávy se maskují obvykle jako zprávy od týmu Signálu a informují uživatele o údajném zablokování účtu. Nabízejí k tomu odkaz, na kterém si uživatel může účet odemknout. Ten ale vede na falešnou stránku. Polský úřad proto k pracovní komunikaci doporučil jiné služby, vyvinuté přímo ministerstvem pro digitální záležitosti. Petře, Signál je, myslím, pro řadu lidí příkladem velmi dobře zabezpečené komunikační aplikace, která používá právě to koncové šifrování a která je opravdu takovým symbolem dobrého zabezpečení. Znamená podle tebe tohleto doporučení polského úřadu, že Signál zas tak bezpečný není?
0: Jak se to vezme? Tohle je komplikovaná otázka s mnoha rovinami. Technicky bezpečný je úplně stejně, jako byl předtím. Mimochodem Polsko není první, kdo tenhle problém řeší. Řešil se na úrovni Evropské unie a řešil se v Německu. Ale sebedokonalejší technické zabezpečení nestačí, když lidé budou s tou pomůckou zacházet naivně, nekvalifikovaně, což je přesně to, co se tady děje. Je to phishingový útok, je to série phishingových útoků, vedených systematicky právě proti Signálu, protože je to tak dobrá služba, protože je dobré z hlediska těch útočníků odradit lidi, aby ji používali. Dokud ji používají a používají správně, tak se do jejich konverzací opravdu nedá dostat. Odradit je od takhle silné pomůcky se útočníkům a je silné podezření, že je to státní aktivita z Ruska, se velice dobře hodí. Žádná taková služba jako Signál se nikdy neoprací na své uživatele s tím, aby udělali něco, co prozradí jejich přihlašovací údaje, nepožádá je, aby ty údaje někam poslali. To je proti smyslu jakékoliv podobné pomůcky, nikdy se to nedělá. Ale opakovaně se ukazuje, že útočníci, kteří tohle předstírají, kteří se tváří jako ta technická podpora a požadují to, takže jsou v mnoha případech úspěšní. Já si neumím představit, co by se s tímhle dalo udělat, jak by se tohle dalo dokonale zabezpečit. Žádný systém není zabezpečitelný proti naivitě selhání, jak to nazvat, jeho uživatelů. Můžeš mít sebe dokonalejší systém, ale když někomu vyzradíš heslo, necháš se přemluvit k tomu, abys ho vyzradil, tak bezpečnost toho systému je v háji.
1: Ty mluvíš o vlastně chybách uživatelů a souhlasím, že u toho phishingu prostě tam by si všichni měli dávat pozor, i když nikdy není jednoduché rozlišit, že ta zpráva je falešná. Ale teď nedávno v dubnu server 404 Media napsal o případu, kdy americká FBI byla schopná v iPhoneu zobrazit zprávy poslané přes signál, i když je uživatel smazal. Vyložila tehdy do té doby neznámou chybu v operačním systému, kvůli které iOS ukládal upozornění na příchozí zprávy, včetně jejich obsahu. Společnost Apple později chybu opravila. Takže možná to není někdy jenom tedy na těch uživatelích, ale můžou tam mít nějaké problémy. Byť tady ani v tomto případě nebyla chyba v tom signálu, ale v tomhle případě v iOSu.
0: Tohle je hodně extrémní případ, ale ano, máš pravdu, tohle je už technická chyba na úrovni operačního systému. Možná by signálu prospělo, kdyby byl v tomhle ohledu striktnější, například u těch upozornění zakazoval zobrazovat jejich obsah, ten by byl přístupný až v aplikaci po té, co si uživatel rozklikne. Ono se to dá nastavit. Uživatel si může nastavit tenhle způsob fungování signálu, ale je to maličko méně pohodlné, takže hodně lidí to nedělá. Potom ovšem se vystavují třeba tomu, že ta tajná zpráva se jim z ničeho nic rozsvítí na obrazovce a může si ji v tu chvíli přečíst každý, kdo se jim přes rameno na ten telefon podívá, což taky není nejšťastnější způsob, jak s tím zacházet. Zkrátka dobře, bezpečnost je velice komplexní problém a redukovat ho na šifrovanou komunikaci z bodu A do bodu B nejde, to je málo. Tohle signál řeší bezchybně a to všechno ostatní, to je součinnost mnoha faktorů a mnoha věcí. Když se vrátíme k tomu polskému případu, jsem zvědav, jak jejich státní aplikace se s těmito problémy vypořádá. Bude je muset nutně řešit taky. Tak uvidíme, jak s tím budou úspěšní.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Sociální síť X v tichosti snížila maximální počet příspěvků, který mohou publikovat uživatelé bez předplatného. Všiml si toho například server Engadget. Neplatící uživatelé mohou nově vydat maximálně 50 příspěvků a 200 odpovědí na cizí příspěvky za den, uvádí X. Denní limit se dále dělí na menší podlimity v rámci půlhodinových intervalů, dodává služba. Ještě před několika dny přitom limit byl 2400 příspěvků za den. Když uživatel nový limit překročí, nemůže pak publikovat další příspěvky a X mu zobrazí chybovou hlášku. Uživatelů, kteří si koupili předplatné, se limity netýkají. Petře, co k tomu jenom krátce říct, asi to, že Elon Musk a jeho X potřebují hodně peníze. Je to tak?
0: Tak čím je kdo bohatší, tím většinou ty peníze zhromažďuje pečlivěji, to je jedna věc, abych to řekl decentně. Druhá věc, že 50 zpráv za den a 200 odpovědí mně osobně připadá až, ale možná nejsem na výši doby a možná jsou lidé, kteří s tou sítí zacházejí výrazně jinak.
1: Možná tam jde opravdu o ty hodně aktivní uživatele, které je možné třeba přesvědčit, aby si to předplatné koupili. No tak uvidíme, jak to bude X právě fungovat. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře a názory. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Radiokniha.
3: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: William Adolf Bouguereau byl francouzský malíř období realismu. Podle odborníků šlo o jednu z největších osobností malířství období 19. století. Zatímco někteří staří umělci jsou oblíbení dodnes, na jiné se časem pozapomnělo. Takový je i případ Bouguereaua.
3: Narodil se v roce 1825 do rodiny obchodníků s olivovým olejem a vínem. Možnost malovat dal nadanému chlapci až jeho strýc, katolický kněz, který ho přihlásil na další studia, i když původně měl Adolf převzít rodinný biznis. Nakonec se Bouguereau díky svému talentu dostal až na prestižní školu výtvarného umění v Paříži.
4: V době kolem roku 1850 bylo v módě malovat hlavně výjevy z mytologie a historie. Bouguereau jako mladý akademický malíř se toho držel. Přinášelo mu to nejen slávu, ale také peníze, protože se svými obrazy vyhrál hned několik prestižních cen. Jednou z odměn byl i roční pobyt v Římě, kde tak mohl studovat známé renesanční umělce. A i to se promítlo do jeho prací. Jako malíř byl neobyčejně plodný, za svůj život namaloval několik stovek děl.
3: Nejznámějšími z nich jsou Vlna, Nevinnost nebo Zrození Venuše. Umění realistické malby dotáhl Bouguereau téměř k dokonalosti. Proto si mohl dovolit vystavovat na tak prestižních místech, jako byl třeba pařížský salon.
4: William Adolf Bouguereau se stal nejslavnějším francouzským malířem své doby a jeho obrazy symbolem bohatství. Maloval také výzdobu několika pařížských kostelů a veřejných budov. Často mu ale bývá také vytýkáno, že se vzdal kreativity ve prospěch zajetých a osvědčených technik, prostě že nedokázal přijít s něčím novým.
3: Bouguereauův osobní život byl stejně plodný jako jeho kariéra. S manželkou Marie Nelly měl 5 dětí. V roce 1877 ale jeho žena umírá spolu s nově narozeným synem a Bouguereau se na nějakou dobu stahuje do ústraní. Znovu se oženil ve věku 71 let roku 1896 s jednou ze svých žaček.
4: Snad i díky svému velkému vlivu ve vysokých kruzích se mu podařilo otevřít dveře uměleckých institucí, včetně Francouzské akademie, i pro ženy. Tento ve své době tolik opěvovaný malíř zemřel v roce 1905. Jeho díla visí v renomovaných galeriích a v domech bohatých sběratelů umění po celém světě.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Potopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Chlapec z cely smrti, aneb příběh Evropana z Domažlic.
1: Cesta autem z Domažlic na vrch Baldov trvá pár minut. Míjí mežulový památník ve tvaru chalichu. Jeho autorem je klatovský sochař Václav Fiala a zřejmě jde o největší žulový kalich na světě. Připomíná vítěznou bitvu, kterou dole pod Baldovem svedli v roce 1431 husité pod velením Prokopa Holého z křižáky. Podle legend prchající křižáky provázel mohutný husický chorál Ktož jsou boží bojovníci. A mezi nejcennější trofeje husitů patřil odhozený oděv kardinála Čestarinyho, který se při úprku ze strachu přestrojil za prostého vojáka. Jedeme ještě chvíli a pak zastavíme na kraji lesíku. Můj průvodce Josef Nejdl, ředitel muzea Chodzka v Domažlicích, mě vede sněhem cestou dolů, až se před námi otevře velká pláň.
2: Kde teďka teda jsme?
3: My se nacházíme na návrší Baldo, které se tyčí kousek od Domažlic. Je to místo, kde se odehrála část slavné bitvy u Domažlic, ale hlavně my jsme tady kvůli tomu, že v těchto místech stával statek, kde se usadil po návratu do vlasti do svého rodiště sám doktor Štajdl a zde hospodařil.
2: Jak ten dům vypadal? Je nějaký popis nebo?
3: Říkalo se zámeček, ovšem po jeho smrti začal upadat a v podstatě ještě nedávno tady stála poměrně dost taková neutěšená ruina, která byla přednedávnem úplně zbořena.
1: Je tu pusto. Pouze vidím nějaké zbytky kamene, staré cihly. Skoro se nechce věřit, že tu kdysi stálo nádherné sídlo, které obdivovali návštěvníci nejenom od nás, ale i z daleké ciziny.
0: Zámeček je v ruském rustikálním stylu. Dvě zrcadlová křídla spojená vjezdovou bránou s uměleckým železným kováním. Na hlavách veřejí kamenné mísy s květinami. Po 8 oknech na přízemí, 10 na poschodí. Uprostřed mezi 4 kamennými sloupy s plastikami vchod. Nad ním nařím se ruský barokový štít s oválným okénkem. Dvůr lemují hospodářské stavby, byty pro zaměstnance, konírna, stáje, chlévy a velké kůlny na zemědělské stroje a nářadí, na vozy, kočár, saně a lehkou bričku. Na levé křídlo navazuje libosad, cestičky sypané pískem, voné stromy a keře, jak je znám z cest Evropou. Záhony květin pro potěšení oka a mysli, lavičky, altánek, umělé jezírko. Dál směrem na Luženice můj honební revír.
1: Četli jsme z knihy Marie Korandové Majtánové Evropan z Domažlic s podtitulem Doktor Antonín Štejdl 1832 až 1913. Onen velkolepý zámeček, po kterém tu na Baldově zbylo už jen pár kamenů, nechal totiž postavit právě zmíněný doktor Antonín Štejdl. Pozoruhodná osobnost nejenom Domažlicka, ale i českých i rakouských dějin. Jak mi při procházce za sněženým Baldovem připomíná Josef Nejdl, ředitel muzea Chodzka v Domažlicích.
3: On se narodil v Domažlicích celkem obyčejným měšťanům, velmi zbožným lidem, ale nesmírně pracovitý. A zřejmě ta píle, kterou zdědil po svých rodičích, tak se stala základem toho jeho úspěšného života.
1: Antonín Štejdl se narodil 31. března 1832. Po skončení školy se stal studentem Klatovského gymnázia. Marie Korandová Majtánová ve svém románu založeném na historických a biografických reáliích popisuje jeden z rozhodujících okamžiků v životě Antonína Štejdla. To, když se po 6 letech na Klatovském gymnáziu rozhoduje na doporučení svého prastrýce kněze Jana Fastra odejít do Prahy na akademické gymnázium. Proč? Začalo se tam totiž vyučovat česky.
0: Není možná, vyhrkne mládenec. Tobě, Toníku, upře kněz jasně modré oči na prasinovce, je Petr tou radou, abys využil příležitosti. Klatovům dej vale a školu dokonči v Praze. Byt a stravu máš u něj, gratis. Kde se vaří pro 8 dětí, najde se i pro 9.
1: Petr Faster, další příbuzný Antona Štejdla, patřil už tehdy v roce 1851 mezi nejpopulárnější české osobnosti. V revolučním roce 1848 byl místopředsedou svatováclavského výboru. Pocházel, stejně jako Antonín, z Domažlic. Rovněž i on původně studoval na klatovském gymnáziu. Byl ale vyloučen. Důvod? Veřejně roztrhal takzvanou knížku hanby, kterou musel nosit každý, kdo se odvážil ve škole promluvit česky. Vyučil se pak mlynářem. V Praze vlastnil kavárnu ve svatováclavských lázních a později byl hoteliérem u Zlaté husy na dnešním Václavském náměstí. Po pražském červnovém povstání v roce 1848, které bylo utopeno v krvi, byl Petr Faster při útěku z Prahy zatčen. Ocitl se pak na nějakou dobu ve vězení na Hradčanech. Antonín Štejdl přichází do Prahy v roce 1852. Netušil, že ho tu čekají velmi dramatické chvíle. Vyprávěj mi o nich. Na zasněženém vrchu Baldov u Domažlic na místě, kde stával někdejší Štejdlův zámeček, Josef Nejdl.
3: Mimochodem jeho spolužák byl Jan Neruda, kde se nějakým způsobem angažoval v nějaké spolkové činnosti. Za mě to byla prostě marginální záležitost s vlasteneckým podtextem, ovšem paranoia tehdejšího režimu, zřejmě jako reakce na uherské povstání, způsobila, že tyto spolky byly i hned rozprášeny. Oni snad neměli ani stanovy napsané.
1: Symbolem tehdejší doby se stal rakouský ministr spravedlnosti, právník Alexander Bach. Během revolučního roku 1848 představitel březnové revoluce ve Vídni a nyní vykonavatel a strůjce politiky potlačení revoluce. Velký protivník liberálních žurnalistů v čele s Karlem Havlíčkem Borovským. Hned na počátku Bachova působení bylo v Praze rozkryto majové spiknutím. Následovala hromadná zatýkání a represe. Lidé se učinili více okromení strachem. Bach dokonale propracoval síť tajné policie. Nastala nová germanizace školství a všeho českého. Bachův neoabsolutismus. Historie označuje dobu od 31. prosince 1851. Měl na vlastní kůži pocitit také tehdy 21-letý Antonín Štejdl. V roce 1908, tedy téměř o 50 roků později, zveřejnili Národní listy obsáhlý článek, jen se zabýval právě případem Antonína Štejdla a jeho druhů. Čteme zde mimo jiné.
0: V květnu 1853 oznámil jeden z policejních pražských komisařů policejnímu ředitelství, že bylo prozrazeno založení tajného spolku, který má mít 30. května 1853 schůzku u Antonína Štejdla z Domažlic, oktavána staroměstského gymnázia. Informátor mu také předal seznam členů a pravá i nepravá jejich jména. Policie sledovala jednotlivé členy až do dne určené schůzky, do 30. května. Teprve prohlídkou bytu Antonína Štejdla 30. května byla policie přesvědčena, že objevila široce rozvětvený revoluční spolek a zahájila přísné vyšetřování.
1: Dodám, že onen komisař, který o tajném spolku, jeho název Bratrstvo rudého praporu, informoval policejní ředitelství, se jmenoval Franz Sehrn. Do hledáčku policie v té době dostává třeba také spisovatelka Božena Němcová a její manžel Josef Němec. Marie Korandová-Majtánová v knize Evropan z Domažlic uvádí.
0: Vojenské soudy se dusí prací. Šetření protistátní činnosti studentských spolků Makomania a Českomoravské bratrstvo i májové spiknutí českých a německých studentů v Praze se vleče čtvrtý rok. Do toho další bomba.
1: Členové spolku Oktaván, filozof, tři posluchači výtvarné akademie, Krejčovský tovaryš, Ševcovský tovaryš, syn z velolékaře a malý z pokojů. Celkem 9 lidí, které rakouská moc považuje za revolucionáře, kteří chtějí zorganizovat převrat, ocitají se ve vězení. Vojenský soud je nemilosrdný. Antonín Štejdl je odsouzen k trestu smrti provazem. Nekonečné čekání na popravu. A pak zázrak. Antonín Štejdl je omilostněn. Čeká ho nyní dlouholetý žalář. První 3 roky prožije Antonín ve věznici v Mukačevu. Nezahálí. Intenzivně tu studuje cizí jazyky. V této době mluví nejenom německy, ale také anglicky, francouzsky, dokonce maďarsky. Putleze je převezen do obávaného vojenského vězení v Olomouci.
0: Byli jsme umístěni ve velké kasematní síni. Ráno rozhlíželi jsme se po naší noclehárně a hrůzou trnuli jsme, dozvěděvše se, že v takových místnostech jsou ubytováni naši praští spolustraníci. Byli jsme v té haluzině velké, do ní se vkrádalo malým okénkem světlo, ale tak spoře, že ještě o 10:00 dopolední pravý večerní soumrak tu rozhosten byl. Ale nedosti v tomto homeopatickém osvětlení, i pro smysl čichu postaráno. Pod oknem teče, či lépe řečeno stojí rameno Moravy, jež vtáhnoucím se tu příkopu v smrdutou kalužinu proměněno, škodlivými výpary svými vzduch otravuje.
1: Těmito slovy vzpomínal novinář Vincenc Varáštalský, jeden z účastníků revolučních bojů, na lednou noc roku 1854, kdy i on přicestoval do olomoucké vojenské věznice. Antonín Štejdl tu prožije hodně trpké chvíle. Chvíle, které ovlivní jeho další život. V roce 1857 se mu konečně začíná blízkat na lepší časy. Díky všeobecné amnestii je propuštěn. Někdejší vězeň, jemuž je není 25 let, píše žádost k císařskému dvoru. Chce dostudovat a rád by se věnoval medicíně. Je mu to povoleno s podmínkou, že medicínu bude studovat ve Vídni, protože má Prahu zakázanou, střední školu dokončuje v Chebu, pak odjíždí na Vídeňskou univerzitu. Tady také úspěšně absolvuje a čeká ho další životní výzva. Jak mi při procházce zimním Baldovem, místě, kde kdysi stával vyhlášený Štejdlův zámeček, říká ředitel muzea Chodzka Josef Neidl.
3: To je docela zajímavý příběh, protože on měl obrovské štěstí na studiích ve Vídni, poněž se dostal do rukou velice uznávaného diagnostika profesora Oppenzellera, mimochodem pocházel z Nových Hradů. A díky jemu on se dostal do francouzské Nice, kam byl povolán, aby léčil následníka carského trůnu.
1: Šlo, jak se dnes ví, o nejstaršího syna ruského cara Alexandra II., velkoknížete Nikolaje Alexandroviče Romanova. Bohužel, doktor Antonín Štejdl přijel pozdě.
3: Následník byl již po smrti, ale celé to lékařské konzilium doktor Štejdl deklasoval v tom smyslu, že velice rychle dokázal identifikovat a diagnostikovat, na co zemřel. On to byl zánět mozkových blan. Takže kdyby bývala tato nemoc rozpoznána dřív, mohla být už na tehdejší poměry poměrně účinně léčena a k tomu úniku by nedošlo. A tehdy právě francouzští pařížští lékaři s velkým uznáním okomentovali činnost, no, vaše rakouské lékařství kráčí mílovými kroky kupředu. Všimli si toho samozřejmě na carském dvoře a nabídli mu tedy angažmá, kde on tuším po 12 let.
0: Pátrání po pozoruhodných osudech někdejšího vězně z cely smrti, později lékaře u carského dvora a poslance Říšské rady Antonína Štejdla, pokračuje.

0: Doktor Antonín Štejdl, který podepsal smlouvu na 12 let, se stává osobním lékařem mimořádně vlivné rodiny vévody Petra Oldenburského. Vzdělance, filantropa, skvělého klavíristy, hudebního skladatele v Petrohradě. A také bratrance ruského cara Alexandra II. Pro rodinu a další rodině blízké lidi se doktor Štejdl stal nepostradatelným. Jeho pacienti oceňovali nejenom jeho moderní a hlavně účinné léčebné metody, ale především jeho obětavost. Byl připraven léčit a pomáhat v jakoukoliv denní i noční dobu. Třeba i na úkor svého soukromí. V roce 1912, tož doktor Antonín Štejdl bude slavit své osmdesátiny, vyjde na jeho počest útlý spis, jehož autor doktor Michal Navrátil tu mimo jiné napíše.
1: Již roku 1866 v den svých narozenin 31. března překvapen byl doktor Štejdl udělením rytířského kříže první třídy řádu Oldenburského a pak rytířským křížem řádu Adolfa Nasavského, který mu doručil vévoda osobně. V měsíci červenci téhož roku po příjezdu do Petrohradu obdržel komanderský kříž carského ruského řádu svatého Stanislava. Poté dlel doktor Štejdl s rodinou Oldenburskou obyčejně v zimě v Itálii, Anglii, Francii i Španělsku. V letech 1867 a 1868 byl lékařským rádcem nynější královny rumunské, která při letošním jubileu 80. narozenin zaslala doktoru Štejdlovi srdečnou gratulaci s vlastní skvostnou podobiznou. V roce 1868 byl doktor Štejdl poctěn komanderským křížem druhé třídy ruského řádu svaté Anny.
0: Píše se rok 1872 a doktor Antonín Štejdl se vrací do vlasti. Ještě předtím se stihl oženit. Jeho ženou se stala Konstancie Meissnerová, dcera továrníka a majitele velkostatku v Karlíně. Manželé se usazují na Chodsku, v Domažlicích. Doktor Štejdl však stále pracuje pro rodinu vévody Petra Oldenburského. Tak totiž zní dohoda. Bude-li ho v Rusku potřeba na konkrétní léčbu nebo pro konzultaci, přijede. Léčí ale hlavně doma, nikoliv ale za peníze, zdarma. Znamená to, že léčí hlavně chudé. Případně se ještě účastní, pokud o to nějaký kolega lékař požádá, léčebných konzultací. V knize Evropan z Domažlic Marie Korandová-Majtánová ústy hlavního protagonisty doktora Štejdla říká:
1: Lékařská praxe nepřipadá v úvahu, poškodil bych své kolegy. Zřídit cukrovar a na Baldově vzorný statek, prorazit konečně tu věčně zamrzlou suť lenivé provinční netečnosti a vstoupit do politiky, kde bych hájil zaostávající kraj a pomohl mu nabrat rychlejší krok, to by bylo moje.
0: Z Baldova se společně s ředitelem muzea Chodska Josefem Nejdlem přestunujeme do samého centra Domažlic, do nevelkého parku.
2: Tady za bývalou knihovnou, dneska sídlem policie, městské policie, je takový nenápadný parčík, který sousedí dokonce tady s klášterní zdí, který nese jméno pana doktora Štejdla. Dominuje mu tady socha, jejíž autorem je samotný Čeněk Vosmík.
0: Na tvorbě pomníku doktora Antonína Štejdla se Čeněk Vosmík podílel společně s architektem Josefem Fantou. Bysta byla odhalena 13. června 1920. Už tehdy domažličtí občané vnímali doktora Štejdla nejenom jako skvělého lékaře, ale také jako významného podnikatele a politika. Vybudoval prosperující statek a zámeček na Baldově. Založil cukrovár, chtěl totiž, aby na Domažlicku bylo více průmyslu. Zasazuje se o výstavbu českomoravské transverzální dráhy a později i železniční trati Domažlice-Tachov. To vše souviselo i s jeho veřejnou a politickou činností. Jak můžeme číst v domažlických listech z roku 1913.
1: Plných 30 let byl starostou domažlického okresu, členem obecního zastupitelstva. Po 20 let byl dvakrát zemským poslancem za venkovské obce domažlické. 12 let říšským poslancem za venkovské obce plzeňské a třikrát zasedal v delegacích.
0: V té době, koncem 19. století, rezonovala politická bitva mezi Staročechy a Mladočechy. Šlo o dvě hlavní politické strany. Staročeši, jak nás učí historie, byli konzervativnější a prosazovali opatrnější politiku uvnitř Rakousko-Uherska. Mladočeši byli naproti tomu radikálnější a prosazovali národní a liberální program, což v budoucnu mělo vést k jejich dominantnímu postavení. Mezi hlavní představitele Staročechů patřili František Palacký a František Ladislav Rieger. A Mladočeši to byli mimo jiné Karel Kramář, Alois Rašín, bratři Julius a Eduard Gregorové. S Mladočechy byl zpočátku spjat také profesor Tomáš Garrigue Masaryk. A byl to právě profesor Masaryk, který se ve volbách do Říšské rady v roce 1891 střetl s doktorem Antonínem Štejdlem. V novinách Postel Očerchova z března 1891 můžeme o tomto volebním souboji číst.
1: Boj veden byl zde tak stuha, jak nikde jinde, protože neboť celé Čechy pohlíželi k němu s největší zvědavostí, jež to výsledek měl ukázati, co zmůže organizace Staročeské strany. Nadto profesor dr. Masaryk, kandidát svobodomyslných, jest mužem mladým, bez politické minulosti. Kandidát staročeský dr. Štejdl jest domažlickým rodákem a mužem pro výborné vlastnosti osobní oblíbeným, takže většina voličstva šla za jeho osobou.
0: Knihovně archivu Muzea Cholska v Domažlicích mi paní Monika Filipová vyhledala řadu materiálů, které připomenují onen slavný volební souboj. Voliči prožívali velké dilema. Příčinou bylo to, co do historie vešlo pod pojmem punktace. Šlo o plán takzvaného česko-rakouského, ale také česko-německého vyrovnání. Pokus o řešení národnostních sporů. Mladočeši rozdělení Čech na dvojazyčnou oblast odmítali. Staročeši to označovali za rozumný kompromis. Široká česká veřejnost však v tomto směru stála za Mladočechy. List Postel Očerchova připomíná, že voliči doktora Štejdla přemlouvali, aby přešel k Mladočechům. Tento odmítl s tím, že je vázán slibem, který dal, a z tohoto slibu nikdy nesleví. Výsledek voleb? Profesor Masaryk 1465 hlasů, doktor Štejdl 1169 hlasů.
1: Hlasováním tímto, myslíme, nebyla projevena nedůvěra doktoru Štejdlovi jako jednotlivci, nýbrž straně punktační. Tak aspoň, pokud nám je známo, věc tuto bralo naše voličstvo, když šlo k volebnímu osudí. Podobně, doufáme, bude soudit i pan doktor Štejdl, který až na ty nešťastné punktace zůstává u nás vždy oblíbeným a o město naše zasloužilým mužem.
0: Jak z dobových článků vyplývá, politický souboj Masaryka a Štejdla byl veden korektně. Z pohledu úrovně naší současné politiky je až neuvěřitelné, že soupeři využívali pouze věcné argumenty. Vzájemně se neuráželi, neponižovali, nezesměšňovali, nenálepkovali. Po neúspěšných volbách doktor Antonín Štejdl nezahořkne. Stále je veřejně činný. Píše se rok 1897. Císař František Josef I., panovník, který mu kdysi, co by odsouzenci na smrt, dal milost, uděluje mu nyní řád pojmenovaný svým jménem. Zlatý, červeně smaltovaný kříž. O 5 let později doktor Antonín Štejdl bilancuje, jak v knize Evropan z Domažlic píše, Marie Korandová Majtánová.
1: Mám štěstí, že mi bylo popřáno poznat svět, nabrat zkušenosti. Teď zbývá to nejcennější, odevzdávat.
0: Doktor Antonín Štejdl umírá 26. srpna 1913. Je mu úctyhodných 81 let. Jeden lidský osud. Osud někdejšího odsouzence na šibenici, který se na poslední chvíli dostal ze spáru smrti. Dostal novou šanci. tu šanci neprohospodařil. Žij tak, aby na tebe vzpomínali i po tvém odchodu. Zní dávný citát. Tohle všechno a mnoho jiného mi věří hlavou při procházce po vrchu Baldov. Někdejší statek a zámeček vzal čas, avšak doktor Antonín Štejdl tu zůstává, protože kdo žil pro druhé, ten nikdy nezemře.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Rusko v noci raketami a drony masivně udeřilo na Kyjev. Na preventivní mamografické vyšetření budou moct ženy od července i bez žádanky od lékaře. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a jsou ve čtvrtfinále. Nehodu vyšetřují na dálnici D1 na kilometru 311 ve směru do Ostravy. A čekáme nejprve slunečno, postupně přibývání oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko provedlo další velký kombinovaný vzdušný útok na Kyjev. Úřady informují o 4 mrtvých. Kvůli masivním ruským náletům startovalo preventivně i polské letectvo. Zasahovat ale nemuselo.
3: Výbuchy se v Kyjevě ozývaly celou noc. Rusko odpálilo na Ukrajinu a Kyjev asi 50 raket, včetně balistických, a vyslalo téměř 700 nepilotovaných letounů různých typů. V Kyjevě zasáhli obchodní centrum Kvadrat a úplně ho zničili. Dále obytný dům, tržnici a stanice metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Poškozeno bylo také muzeum Černobylu a hlavní pošta, uvedly městské úřady. Celkem bylo přímo nebo úlomky zasaženo asi 40 budov. Oznámil šéf vojenské zprávy Kyjeva Timur Tkačenko. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sabolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dovoz ukrajinského zboží zakázala i předchozí maďarská vláda. Zakotvila ho ale ve výjimečném stavu země, který nová vláda zrušila. Česko má za sebou první tropický den letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku včera překonala hranici 30 stupňů Celsia, naměřili tam 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech včera padly teplotní rekordy. Loni meteorologové zaznamenali tropický den dřív, 3. května, předloni už 7. dubna. Od července se budou moct ženy nad 45 let na preventivní mamograf hlásit i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už nebudou potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problém byl třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
1: Preventivní prohlídky by ale ženy podle Svazu zdravotních pojišťoven zanedbávat neměly. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní roli se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58-letý Mungia se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
5: It is Christian Mungius Fjord.
6: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Radiožurnál.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a jsou ve čtvrtfinále. Rozhodující branku dal ve Friburgu kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic se zapojil taky útočník národního týmu Jaroslav Chmelař.
7: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
0: V základní skupině jsou Češi druzí a před sebou mají ještě 2 zápasy. V pondělí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Postup do čtvrtfinále dala Čechům definitivně výhra Norů 3-2 nad Švédy a už předtím Dánové porazili Slovince 4-0. A výsledky druhé skupiny: Lotyšsko, Spojené státy americké 4-2, Rakousko, Německo 2-6 a Švýcarsko, Maďarsko 9-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Bělotína a zvěř u Jihlavy. na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na 311. kilometru vyšetřují nehodu. Srazilo se osobní auto a kamion. Blokovaný je pouze odstavný pruh. Na D1 byl u Kroměříže směrem do Ostravy uzavřený nájezd na dálnici na 260. kilometru. Po dřívější nehodě se tam už podařilo obnovit provoz. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně mezi kilometry 108 a 110 se pohybují dvě srnky v blízkosti dálnice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za uzavřeným sjezdem na Úvaly. Mezi 10. a 11. kilometrem stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu. O kus dál ještě dejte pozor za sjezdem na Bříství. Na 22. a 5. kilometru jde po krajnici Chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vládou navrhované kroky nevratně poškodí veřejnoprávní média, varuje Rada České biskupské konference Justitia et Pax. Začne nejvýznamnější muslimská pouť do Mekky. A lebka svaté Zdislavy se předposlední květnový den vrátí církvi. Taková jsou témata dnešního vysílání. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
2: Vertikála.
9: Veřejnoprávní média, důvěra ve společnosti a rostoucí vliv sociálních sítí. To jsou témata, která dnes zásadně ovlivňují podobu demokracie i veřejné debaty. Rada Justitia et Pax při České biskupské konferenci v nedávném prohlášení varovala před oslabováním nezávislosti médií a vyzvala k odpovědné diskusi o jejich budoucnosti. O tom, kde končí kontrola politiků a začíná tlak ideologií, teď budu mluvit s předsedou rady, plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Dobrý den.
10: Dobrý den vám i všem posluchačům.
9: V prohlášení varujete před možným podřízením veřejnoprávních médií výkonné moci. Tak jak by měla vypadat konkrétní institucionální pojistka, která ochrání média nejenom před politiky, ale i před tlakem různých ekonomických skupin nebo ideologických aktivistů?
10: Na tohleto existuje spousta názorů. A myslím, že není možné říci, že je jednoznačná odpověď, která by byla zaručena. Ale to, co my jsme ve svém prohlášení zdůrazňovali a podtrhujeme, je, že bohužel u nás chybí diskuze k tomuto. To znamená k tomu hledání, které by odpovídalo české situaci právě v 21. století v těch podmínkách, ve kterých my se nacházíme. Protože to může být úplně jinak než v Německu, ve Švédsku, ve Francii. Zkrátka my potřebujeme o tom diskutovat.
9: Zdůrazňujete taky význam veřejnoprávních médií v boji proti fake news a v kultivaci právě veřejné debaty. Jak potom rozlišovat mezi legitimní pluralitou názorů a dezinformací tak, aby se z obrany demokracie nakonec nestal nějaký nástroj umlčování nepohodlných hlasů?
10: My tady hovoříme o tom, že úkol takto náročného rozlišování patří radě pro veřejná média, tedy pro Českou televizi a pro Český rozhlas. Proto také v tom prohlášení zdůrazňujeme, že to první, o co by se měl stát starat, a především ti, kteří jsou dnes odpovědní, by mělo být, aby byli vybráni lidé, kteří jsou moudří, pokud možno nezávislí, a kteří se v této oblasti pohybují expertně. To vidíme jako první věc, kterou může stát a potažmo vláda v těchto situacích konkrétně udělat.
9: Upozorňujete taky na to, že demokratická společnost nesmí ponechat informační prostor jenom soukromým technologickým platformám a jejich algoritmům. Z čeho máte v této souvislosti největší obavu?
10: Všechny vlivy, které jsou v první řadě orientovány na zisk a bohužel sociální média v soukromých rukou nic jiného než zisk vlastně nemají jako kritérium, potom nejsou směřovány k hledání pravdy, ale ke zvýšení zisku. A my upozorňujeme na to, že jestli stát s vidinou toho, že to na první pohled se tak nezdá, tomuto nebude věnovat zásadní pozornost, tak ovlivňování, které je inspirováno nikoli v hledání pravdy, ale ziskem pro soukromé majitele jednotlivých sítí, může být něčím, co naprosto bude deformovat demokratický prostor, ve kterém žijeme.
9: Rada Justicia et Pax mluví také o důvěře jako o základní podmínce fungování společnosti. Pane biskupe, jak obnovit důvěru i u té skeptické části společnosti? A to tak, aniž by média rezignovala na svoje standardy.
10: To je proces. Obnovování důvěry je proces, ve kterém jde především o to, abychom nějak byli schopni vytvářet prostor pro dialog a pro různost názorů a měli základní důvěru, že různost neznamená něco, co nás ohrožuje, ale co nás obohacuje. A právě jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média tím způsobem, jak se mohou věnovat různým skupinám a nejsou závislí jenom na měření toho přesně, jak obrovskému množství lidí to vysílání konvenuje či nekonvenuje, že hrají obrovskou roli. Proto právě veřejnoprávní média s tím velkým rozměrem různých hlasů jsou nesmírně důležitá.
9: A v čem je podle vás větší riziko? V přílišném vlivu státu na veřejnoprávní média? Nebo naopak v dominanci globálních technologických platform a těch soukromých algoritmů nad veřejným prostorem?
10: Já bych řekl, že ta rizika mohou být velmi podobná. A jde jenom o to, s jakým důrazem doléhají právě na naši situaci. Abych kvantifikoval, co je větší nebezpečí.

0: systémy, aby zvládly nápor milionů poutníků. Pouť ale letos probíhá i ve stínu mimořádně napjaté situace na Blízkém východě. O významu pouti do Mekky, ale i o tom, jak regionální konflikty ovlivňují její atmosféru, teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Vítej u nás.
1: Dobrý den.
0: Hadž bývá označován za jednu z největších pravidelných migrací lidí na světě. Co tahle pouť znamená pro současný islám? Je to hluboký duchovní zážitek, anebo už je to nějaká globální demonstrace síly a jednoty muslimského světa?
1: Tak především chválím tvou výslovnost. Já budu říkat hač bez toho zopakování, abych se v tom nezamotal. Co se týče tvojí otázky, já si myslím, že je to určitě především duchovní zážitek, ale to je vlastně na každém z těch účastníků, kteří se vypraví na takovouhle pouť. Ale musíme si samozřejmě uvědomit, že za těch 14 nebo více století se podoba té poutě hodně změnila, protože na začátku v podstatě ty lidé se přesouvali třeba řádově jenom o desítky kilometrů nebo stovky kilometrů v rámci arabského poloostrova, takže ta pouť vlastně znamenala něco jiného, než když se třeba dneska někdo nalodí na letadlo v Indonésii a musí překonat tisíce kilometrů a třeba za to utratit i hodně peněz. A samozřejmě se změnila i ta měřítka, to znamená, netýká se to tisíců, deseti tisíců lidí, ale třeba milionů. Takže skutečně se změnila ta podoba a tudíž nevyhnutelně i to prožívání, protože je to obrovská logistická operace, je to finančně náročné, může to být nebezpečné za určitých okolností a samozřejmě vzhledem k tomu, že Mekka a Medina jsou na území Saúdské Arábie, z hlediska Saúdské Arábie je to hodně prestižní věc, ale má to samozřejmě pro Saúdskou Arábii i ta negativa, to znamená, je v sázce její důvěryhodnost, její schopnost zorganizovat tu akci tak, aby proběhla bez problémů.
0: Ty už si řekl, že je to velmi prestižní věc pro Saúdskou Arábii, ona taky znovu letos ukazuje obrovský technologický i organizační rozmach od té umělé inteligence při řízení davů až po masivní zdravotnické zabezpečení a klimatické systémy v Mekce. Neproměňuje se tím hač z ryze náboženské zkušenosti i právě v nějakou určitou výkladní skříň toho moderního saúdského státu a jeho ambici stát se lídrem celého muslimského světa? Můžeme to chápat i takhle?
1: V podstatě Saúdská Arábie se za toho lídra považuje, protože má právě na svém území ty klíčové lokality, kde se islám rodil a rozvíjel. V podstatě islám je dneska samozřejmě náboženství mnoha jiných etnik. Naopak, když se podíváme na tu, řekněme, etnickou mapu dnešního islámu, tak ty největší islámské komunity jsou mimo arabský svět. V Indii, v Bangladeši, v Pákistánu, v Indonésii. Indonésie je to 4 milionů lidí, to znamená několikanásobně víc, než je třeba největší arabská země, třeba Egypt, který má kolem 100 milionů a to s velkým náskokem před dalšími státy. Takže Saúdská Arábie je kolébka islámu, pořád to tak je. Saúdská Arábie, řekněme ten režim saúdský, nadlouho spojil svoje síly politické s tím vahábovským islámem, to znamená takovým tím přísným islámem, který se hlásí k počátkům islámu a bylo vlastně důležité právě pro tu sebeprezentaci Saúdské Arábie i toho vahábovského islámu, to, že má tak blízko fyzicky k tomu, co stálo na počátku. Takže je v tom samozřejmě politika a samozřejmě každého napadne, když se třeba podívá na ty záběry těch velikých davů, které tam proudí a vykonávají ty předepsané obřady, jak moc je možné pro Saúdskou Arábii zajistit i nějakou tu, řekněme, tu intimní část toho prožitku. Zdá se, že ti lidé to tak skutečně prožívají, že to je pro ně jako zásadní životní zážitek. Každý muslim by měl jednou v životě alespoň do Mekky odjet a zúčastnit se toho rituálu, pokud možno právě v době té pouti, je možné samozřejmě i během jiných částí roku, ale ta hlavní věc je vlastně teď. Takže to má dvě stránky, tu gigantickou organizační, ale také tu osobní intimní.
0: A dá se čekat, že i letos bude hadž nepřímo politický, přestože saúdské úřady tradičně trvají na jeho apolitičnosti?
1: On je vždycky politický nevyhnutelně. Nejenom proto, že prostě pro Saúdskou Arábii je to prestižní věc, ale protože v tom je vždycky zamícháno ještě mnoho dalšího. Například je potřeba nějakým způsobem rozmístit kvóty pro ty jednotlivé muslimské komunity. To znamená, někdo může být nespokojený, že těch slotů pro své poutníky dostal málo. Třeba Emiráty, které sousedí se Saúdskou Arábií, jsou blízko, ale mají určitý

0: spor se Saudskou Arábií, tak ti mají několik tisíc míst na ten letošní hač, ale hlásilo se třeba 70 tisíc lidí, musí se to nějakým způsobem rozdělit mezi lidi. Někdy třeba se pořádají národní loterie. Jiná věc je, že strašně zdražila ta pouť, někdy to organizují státní instituce, třeba v Indii, kde je obrovská muslimská komunita, i když Indie je hinduistický stát, má obrovskou muslimskou menšinu. A ty státní instituce, které to organizují letos, ještě přidali jakýsi poplatek, protože se zdražilo všechno, palivo a podobně. Je tady samozřejmě to, co jsi zmiňovala, to znamená nejasnost, jak to bude dál s tou válkou v Íránu. Dlouhodobě vždycky existovalo určité napětí mezi šíitskými státy a společnostmi a Saudskou Arábií, která je sunnická a dokonce vlastně právě pod vlivem toho vahábismu byla taková jako někdy protišíitská. Zároveň se třeba Saudi s Iránci snažili nějakým způsobem smířit v těch posledních letech. Tohle všechno tam nějakým způsobem ve vzduchu je, ale věřím, že každý z těch poutníků se snaží během těch dnů tohle všechno nějak zapomenout a soustředit se na ten svůj vlastní prožitek.
1: Už zítra začíná jeden z nejvýznamnějších náboženských rituálů islámu. My jsme o něm mluvili společně s naším komentátorem Janem Fingerlandem. Díky za návštěvu ve studiu.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla předat církvi 30. května. Papež Lev XIV. Vydá první encykliku, bude o umělé inteligenci. A vědci z Ústecké univerzity vytvořili díky dronu digitální dvojče kostela v Mostě. S podrobnostmi už je ve studiu František Šedivý, dobrý den.
4: Hezký den.
3: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat následující sobotu. V tento den římskokatolická církev totiž slaví památku téhle světice. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Františku, už je jasné, jestli a v jaké podobě bude lebka vystavena?
4: To církev zatím neřekla. Na rozhodování o budoucnosti jejího vystavení se zřejmě bude podílet i kraj. Podle hejtmana by jednání komise mohlo být v následujících dnech. Relikvii by zástupci církve měli převzít právě v sobotu. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem ji pohřbít do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži.
3: Už zítra bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, tedy Skvělé lidství. Tenhle dokument se má zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Víme přesně, o čem ten text je?
4: Podle zdroje agentury Reuters se bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Papež Lev XIV. Je v čele katolické církve od loňského května a zatím nevydal vlastní encykliku, což je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Podle bývalého dlouholetého zpravodaje ve Vatikánu Johna Tevise první encyklika obvykle podtrhuje priority daného papeže.
3: Tým Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity pomocí dronu naskenoval kostel na nebevzetí Panny Marie v Mostě, známý přesunem kvůli těžbě uhlí. Vzniklo tak jeho digitální dvojče. Proč to vědci udělali?
4: Děkanský kostel jim posloužil pro testování nové technologie, kterou chtějí využít v příštích týdnech v centru Ústí nad Labem. Tam chtějí zmapovat takzvaný šikmý kostel či divadlo. Cílem specializovaného týmu je vytvořit metodiku, jak s pomocí dronů a fotogrametrie vygenerovat 3D modely bez chyb a slepých míst. Mosteckou památku si odborníci vybrali záměrně, protože typově odpovídá ústeckým stavbám, ale stojí v otevřeném prostoru bez zástavby, trolejí a hustého zalidnění.
3: Zajímavé informace. Do studia s nimi přišel František Šedivý. Díky, hezkou neděli.
4: Taky díky, hezký den.
3: Stále víc zdravých a mladých ukrajinských žen řeší těžkou válečnou situaci a nutnost uživit své vlastní děti pomocí náhradního mateřství. Zákazníky jsou bezdětné manželské páry, které se i přes válku na Ukrajinu sjíždějí doslova z celého světa. Co na to říká nejenom stát, ale i pravoslavná církev. Tak přesně to teď probereme s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
5: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
3: Jaké ženy se k něčemu takovému, myslím tím náhradní mateřství, na Ukrajině uchylují?
5: Možná bychom mohli využít materiálu BBC, který se věnoval tomuto problému. Popisuje například příběh 39-leté Anastasie, která svým dvěma dětem ve věku 7 a 9 let, když jí narůstá břicho, tentokrát už po druhé, říká: to není váš sourozenec, to je moje práce. Což samo o sobě vypovídá, jaký měla Anastasia důvod. Konkrétně to bylo to, že z vesnice poblíž Chersonu jí vyhnala válka a nyní s těmi dvěma dětmi žije ve velmi skromných podmínkách na sídlišti v Kyjevě v nájemním bytě a zkrátka dobře jí nic jiného nezbylo.
3: A co na náhradní mateřství říká stát?
5: Stát ukrajinský samozřejmě velice nelibě nese, když si ženy porodí dítě, ale to dítě si jiní rodiče odvezou. Před válkou bylo takovýchto případů registrováno každoročně asi 1500. Během války, kdy je v zemi do značné míry chaos, tak se tato statistika nevede, ale zdá se, že postupně by mohl počet náhradních matek ukrajinských soupnout až na desetinásobek. A to je při všeobecné migraci ukrajinského obyvatelstva další rána demografické situaci v zemi.
3: Libore, jak se potom na celou problematiku dívá pravoslavná církev?
5: Tak já užiji v moudrosti ruské pravoslavné církve, která má v řadě oblastí Ukrajiny zatím velký vliv. Tam je samozřejmě pro církev zcela nepřijatelné, že matka, která by dítě povila, by ho někomu dobrovolně odevzdala, ať už tedy byla přivedena do jiného stavu jakýmkoliv způsobem. To je jedna námitka. Další námitka je opravdu taková skoro biblická, že matka a dítě jsou spolu svázány nedělitelným poutem, které se nesmí přetrhnout pravoslavné církvi, ale nakonec vadí například i plánované rodičovství, protože i to je podle pravoslavné církve proti Bohu. A pokud třeba rodina nechce mít děti, církev doporučuje pohlavní zdrženlivost, ale to je asi řešení nikoli pro každého.
3: Zajímavá témata pro nás pravidelně vyhledává náš komentátor Libor Dvořák. Bylo tomu tak teď. Libore, děkuji, přeju hezkou neděli.
5: Není zač, naslyšenou.
3: Ve francouzském přímořském letovisku Cannes včera skončil 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Ten letošní ročník přehlídky dal v porovnání s loňskem přednost spíš filmům méně známých tvůrců a menších producentů. Ve výběru nebyla totiž žádná díla velkých hollywoodských studií. Mnoho snímků se zaměřovalo na náboženství. Jedním z nich byl i francouzský film Třetí noc. O co v něm jde, to už řekne naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
6: Dobrý den. Je to film, který je postavený na reálných skutečnostech. Události, která tak trochu připomíná i záchranu židovských dětí Nicolasem Vintnem. Totiž i ve Francii a konkrétně v části té Francie, která byla fašistickým režimem a tedy pod vedením maršála Pétaina, se podařilo zachránit 108 dětí, především židovského původu. Za války došlo v této části Francie k velkým restrikcím. Obyvatelstvo, které nebylo přímo francouzského původu, mělo být vystěhováno a odvezeno do pracovních a vyhlazovacích táborů mimo Francii. Díky úsilí několika úředníků, ale i organizací a hlavně i katolické církve se podařilo zachránit těchto 108 dětí. O tomto příběhu vypráví tedy film Třetí noc režiséra, ale také herce Daniela Oteje. Ten mi řekl, že o této historii se ve Francii moc neví, nemluví, je tak trochu zapomenuta, ale byly to i představení katolické církve v Lyonu, kteří se snažili pomoct rodinám pořídit jim falešné doklady a zachránit jejich děti. Sam Daniel Otej si ve svém filmu Třetí noc zahrál katolického kněze, který má ale židovský původ a pochází z Ukrajiny.
3: Na židovské tradice odkazuje i film francouzské režisérky Géraldine Nakache, i když snímek není primárně o náboženství.
6: Ano, tento film je sondou do židovského manželství, odehrávající se v současnosti. Je to ale především ukázka toxického vztahu, manipulace ve vztahu, vydírání a zastrašování, a to ze strany muže ke své manželce. Tato postava muže, kterého stvárnil francouzský herec Nils Schroeder, je fakticky závislá na své ženě, i když na ní vytváří psychický teror. Jak mi řekla režisérka Géraldine Nakache, vycházela z pozorování kolem sebe, kdy si uvědomila, jak je někdy těžké opustit vztahy. Zásadní je ale vhled do náboženství, v tomto případě židovských rituálů, židovských tradic. Film začíná obřadnou lázní mikve, očistou ženy a přípravou na možné početí. Mikve tak trochu provází celým filmem. Jak mi režisérka Géraldine Nakache řekla, v kinematografii, ve filmech jí mnohdy chybí pohled na náboženské rituály náboženství ze strany ženy. Jí je navíc tedy blízké židovství a je to právě žena, kdo podle ní v židovství rozhoduje o možnosti početí. Její snímek uvedl festival v Cannes v sekci velkých premiér a hlavní představitelkou jménem Jill je kanadská herečka Monia Chokri.
3: Festival v Cannes uvedl i snímek s výmluvným názvem Marie Madeleine, tedy Máří Magdaléna, a překvapivě nás zavede na Haiti.
6: Jedná se o film, který natočila Jessica Genius, režisérka původem z Haiti. Její snímek Marie Madeleine, tedy Máří Magdaléna, je sondou do dvou odlišných světů. Do světa prostituce, veřejných domů a do světa evangelické církve. Jak mi režisérka řekla, právě církev a vůbec víra a spirit ritualita mají na Haiti velký význam a skutečně ohromný vliv na celou společnost. Lidé se obrací podle ní k víře ve chvílích nejen finančních problémů, ale třeba i přírodních katastrof, cyklonů, které zemi často sužují. Bývá to ale i ve spojitosti s politickou nestabilitou, kriminalitou a násilím. To vše dělá z Haiti velmi spirituální zemi. Její film Marie Madeleine propojuje svět lásky, jak říká režisérka. A sice ne té fyzické, sexuální, ale spíš právě té spirituální. Ve filmu tak vidíme velké spirituální přátelství a hledání lásky mezi jednou postavou, tou je prostitutka Marie Madeleine a evangelikánským pastorem Josefem. Prostituce je na Haiti, jak mi řekla režisérka, velmi nelibě nahlížena. Na druhou stranu je velmi přítomná pro režisérku Jessica Genius. Je to tak velmi pokrytecký pohled.
3: Z Francie se nám přihlásila naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
6: Děkuji a naslyšenou.
3: A to už byla poslední informace Vertikály. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
7: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
8: Prezident Petr Pavel dnes přijme bavorského premiéra Markuse Södera. Jednat by spolu měli mimo jiné o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Södera kromě toho dnes taky čeká vystoupení na hlavním shromáždění sjezdu sudeckých Němců v Brně. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, která se chystala napadnout přívržence prezidenta. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl jinak klidný. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede Jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s 28 jezdci a králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem v 11 dopoledne. Součástí programu bude i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Sport. Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková proti Italce Bronzetyové. V ženské dvouhře se pak představí ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. První kolo čeká i Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V Paříži mám reportéra, který bude po celý Grand Slam připravovat přímé přenosy i ohlasy českých tenistů.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. překážka na D1 u Vlašimi a nehoda u Bělotína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim dejte velký pozor. Na 52. a 0,5 kilometru stojí v klesání a v pravotočivé zatáčce kamion.
10: Tam vyměňuje řidič kolo do vozovky a je to takový hodně nepřehledný, nemá tam výstražný trojúhelník.
9: Řidič je teď zády do vozovky bez vesty, není moc vidět, je to v pravotočivé zatáčce, ještě jednou velký pozor, 52. kilometr směr Brno. Na D1 z Prahy z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělodín na kilometru 311 pokračuje vyšetřování nehody, v odstavném pruhu stojí kamion a osobní auto. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Doksany jede podle policie cyklista, teď je v okolí 34. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Vstáváte do teplého a slunečného rána. Teploty už mnohde přesahují i 15 stupňů. K takovým místům teď patří třeba Praha, Příbram, Hradec Králové, ale taky Olomouc. Na východě Moravy je chladněji, Zlín nebo Vsetín. Tam je aktuálně 11 stupňů a pro změnu Přerov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem. Tam teploměr ukazuje 14 stupňů. A jak bude přes den? Opět teplo. Většinou od 28 do 30 stupňů a čeká nás slunečný den. Jen přechodně se ojediněle můžou odpoledne objevit přehánky. A nadprůměrné teploty budou dnes i na horách. V 1000 metrech většinou teploměr ukáže kolem 23 stupňů. Ostatně i na horách už jsou teď teploty vyšší, než je to obvyklé pro tuto dobu. Třeba na Klínovci v Krušných horách je teď 15 stupňů, stejně jako na Milešovce. A naše nejvyšší hora Sněžka, ta hlásí 11. Slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami pak přinese i zítřek. Zítra naměříme až 29, jen na severovýchodě republiky bude trochu chladněji do 23. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ačkoliv česko-německá deklarace z roku 1997 vylučuje prolomení Benešových dekretů, aktuálně se vzedmula vlna nevole vůči konání sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Tato vlna rozjitřila atmosféru a připomněla dosud dřímající či skryté nacionalistické nálady, strachy a oživlá traumata. Divoké a netolerantní diskuse na sítích a jinde ve veřejném prostoru ukazují, že mezi různými příkopy, které tuto společnost rozdělují, tu po 81 letech od druhé světové války stále máme příkop, na který jsme během let tak trochu pozapomněli. Sudetoněmeckou otázku se všemi smutnými osudy tamních lidí, Čechů i Němců. Co pomůže? Rázné ne a odpor s poukazem, že nejsme připraveni, musíme být obezřetní a nemáme se za co omlouvat. A nebo naší novodobé historii a nám všem pomůže pojem vlastně biblický, totiž smíření. Tak, jak je vetkl do charizmatu tohoto roku pražský arcibiskup Stanislav Přibyl prostřednictvím své iniciativy Rok smíření. Ostatně na poli uzdravování vztahů se sudetoněmeckou komunitou má jeho církev průkopnickou roli a vedla si dobře už před pádem železné opony. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
2: Vertikála.
12: Do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové zdravím profesora Tomáše Petráčka, katolického kněze, historika, teologa a vysokoškolského pedagoga. Pane profesore, vážím si vašeho času, díky za něj.
13: Já děkuju za pozvání.
12: A v pražském studiu je Mikuláš Kroupa, ředitel neziskové organizace Postbellum, publicista a dokumentarista. Vítejte, díky, že jste přišel.
14: Dobrý den.
12: Pánové, prosím na úvod jednoduchá, ale přece jenom trochu osobní otázka. Překvapila vás ta vzedmutá vlna nevole kolem sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně a všechno to, co vlastně tato vlna vynesla na povrch? Dáme přednost panu profesorovi, na kterého nevidíme.
13: No, přiznám se, že jsem si myslel, že to téma už je do značné míry uzavřeno po všech těch iniciativách a akcích, které proběhly, i různých symbolických gestech a že to konání sudetoněmeckého krajanského sdružení s jeho sjezdu v Brně mohla být moc hezká tečka, která by byla znamením, že ta rána, která v české veřejnosti, stejně tak jako v německé historické paměti, byla dlouho otevřená, už je uzavřená a zahojená, ale prostě současná vládní koalice řekla rozhodné ne a mě to vlastně hrozně mrzí. Myslím si, že by to vlastně bylo bývalo proběhlo poměrně v klidu a bez velkých emocí a že to mohla být opravdu hezká tečka, ale bohužel stejně třeba jako v případě útoků na ukrajinské imigranty u nás, Tomi Okamura a Andrej Babiš se rozhodli, že to politicky zneužijí, rozpoutali tady tuhletu veřejnou, ne ani debatu, ale spíš jako veřejnou bouři a teď se diví, že ta veřejnost je pobouřená. To je takový trošku sebe naplňující se proroctví, stejně jako v té první otázce.
12: Pane Kroupo, vy byl jste překvapen, přece jenom pracujete s tou pamětí národa, máte to dnes a denně v rukou, tak řekněte, co jste očekával vy?
14: Tak my žijeme v době, kdy extrémisté a lidé, kteří takováto témata využívají, tak mají poměrně silná slova, amplitudovaná právě třeba sociálními sítěmi. Takže když poslanci motoristů SPD vystupují v médiích a poté, jak si píší, podle mého soudu opravdu velmi, velmi jaksi nekorektní posty na těchto sítích, tak se samozřejmě obrací ke svým voličům a nás ostatní, kterých je podle mého soudu opravdu velká většina, šokují. A z tohohle důvodu samozřejmě to téma jaksi vzbuzuje opět v českém prostředí silné emoce. V Německu až tolik ne. Německo tímto tématem nežije. Samozřejmě sudetští Němci a ten spolek, ano, to je samozřejmě jejich téma, ale Německo jako takové to téma prostě nemá.
12: Řekl byste, že je to proto, že tam to vyrovnání se s minulostí prostě začalo probíhat intenzivně hned po válce, že jsou jako v tomto ohledu dál, nebo?
14: Spíš tak žijeme opět v době, která prostě žádá mnohem důležitější témata, jako je pomoc Ukrajině, jako je Evropská federace, nebo partnerství a potřeba posilovat obranný schopnost Evropy a tak dále. To jsou témata, která jsou opravdu mnohem důležitější. Co se týče nás historiků, tak zvlášť českých historiků, tak téma sudetských Němců je vlastně stále jakési okrajové, i když se udělalo spoustu práce, ale pro většinu populace je to téma nespracované, neznalé.
12: Spíš než okrajové bych řekla nespracované, jak to u nás svědčují ty poslední týdny, že?
14: Ono jde také o to, že Češi v podstatě pod tím souslovím sudečtí Němci vlastně si neumí představit žádný konkrétní příběh. Samozřejmě popisujeme a mluvíme o těch poválečných masakrech spojených s vyhnáním Němců, ale o událostech 30. let na tom území nebo 20. let, o tom, jaké byly osudy těch Němců po vyhnání.
12: Všechno připomenem, doufám, že to stihneme.
14: A osudy lidí, kteří zůstali, byli vyňati z toho odsunu, jak jsme se k ním chovali a podobně.
12: Já bych jenom chtěla podotknout, že tady ten pořad předtáčíme, takže na případné aktuální aspekty sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně nemůžeme reagovat, ale to bez pochyby dobře zvládnou kolegové ve zpravodajství a v dalších pořadech. My se v debatě Vertikály soustředíme na církve. Jestli dovolíte, pane profesore, můžeme si stručně připomenout historii té česko-německé církevní koexistence v Sudetech od předválečných let, řekněme, do současnosti, prosím.
13: Trošku jsem se viděl, se tak hluboce do minulosti chceme jít, ale...
12: Já jsem říkala stručně, jenom tady, to nastínit právě pro uvědomění si té problematiky.
13: Tady samozřejmě od 19. století, kdy se zrodil a začal se rozvíjet ten moderní jazykový nacionalismus a zvítězila ta identifikace jazyková s tím velkým německým národem před tou předcházející, která byla spíš vázaná na zemi. A ti lidé se opravdu vnímali, že jsou německy mluvící Češi, Böhme. Čeština to úplně neumí rozlišit, to Böhme a Čeche. Ta němčina tohle to umí a oni se tak opravdu vnímali, že jsou to Češi, kteří uctívali svatého Václava a pro které ty české národní tradice byly stejně vlastní jako pro nás. Proto jsou to krajané a to označení nosí plným právem a žili tady s námi a utvářeli tady tu zemi 800 let i v tom církevním okruhu, kde se to teda potom zkomplikovalo, včetně rozdělení univerzity, pak se dokonce rozdělí i teologické fakulty.
12: Promiňte, no. To přeci jenom možná budiš téma na jiný pořad.
13: Okay.
12: Jenom kdybychom mohli vykreslit ten obraz Sudet, tak tam byla dominantní náboženskou silou katolická církev a většina Sudety odsunutých Němců byli silně
13: katolici.
12: Věřící
13: byli
12: lidé. Ano.
13: No, ono to tyhle ty Sudety německé oblasti zasáhla sekularizace v 19. a počátku 20. století. Bylo tam také silné to hnutí Los von Rom, pryč od Říma, byl tam silný zásah jako starokatolických a evangelických, protože ruská vláda, později německé císařství investovalo dost peněz, aby část těch sudetských Němců odvedla od katolictví, ale pořád to byly jako dominantně a většinově katolické země. Měly tedy řadu velmi silných třeba řeholních komunit a byly tam také tisíce německých řeholnic, které byly po válce stejně jako kněží odsunuti.
12: Dobře. A když přišel listopad 45, tak můžeme se dočíst, že biskupové ve svém pastýřském listu odsoudili ten princip kolektivní viny, že odsoudili nehumánní podmínky v těch internačních táborech a že se k tomu připojil i kardinál Josef Beran, který sám přežil Dachau. Hmm. Ale zároveň, a tady poprosím o upřesnění, já jsem se dočetla v otevřených zdrojích, že tehdejší čeští biskupové odsun veřejně podpořili jako ano. politickou nutnost.
13: Ano.
12: Což sudeto němečtí katolíci tedy vnímali jako křivdu. Kde je ta pravda mezi těmito dvěma póly?
13: No, tam je jako soulad, že? Protože vy můžete souhlasit s odsunem, jakoby s tím principem, že se takzvaně vysídlí to obyvatelstvo a zároveň můžete odsuzovat to nehumánní provedení. Ale bohužel v českém katolickém prostředí v té poválečné atmosféře nebylo mnoho hlasů, které by kritizovaly ten princip vysídlení jako takový. Můžeme třeba vzpomenout toho slavného Adolfa Kajpera, který patřil mezi takový jako nejbystřejší prorocký hlasy české katolické církve, který kritizuje neschopnost Čechů dosídlit ty oblasti, ale v té poválečné atmosféře se zdálo, že to je vlastně jediné možné řešení. To soužití se obávám si dokázal málo kdo i v katolických kruzích dobře představit.
12: Mm-hmm. Vysídlení sudetských Němců znamenalo zničení staletých církevních struktur, naprostá postupná mnohaletá devastace kostelů, klášterů, kaplí, které zůstaly opuštěné a tak dále. Pane Kroupo, jaké velké tabu celé toto téma bylo za totality, ano. Vy určitě o tom budete vědět dost, řekla bych.
14: Já bych
12: se to podepsalo na tom regionu.
14: Že nejenže tedy ten odsun je protiprávní, proti všem civilizovaným jaksi právním normám. Jedná se o kolektivní vinu. Ale ono to...
12: Já vám vstoupím malinko do řeči. Připomeňme, že muži tehda byli odveleni jaksi na frontu skoro všichni. Takže ten odsun se týkal žen, dětí, starých lidí.
14: Ano, především. Ti vojáci se vraceli často z front, ze zajetí, ze sovětských gulagů, také ve velmi zbídačeném stavu a také vnitřně zranění. Ale chtěl jsem také jaksi říci, že ten samotný odsun také zabránil spravedlnosti. S tím odsunem byli také jaksi odvlečení lidé, kteří si zasloužili skutečně jiné potrestání, to znamená vězení za zločiny. A v podstatě tou kolektivním jaksi vinou nebo kolektivním rozhodnutím nebo rozhodnutím o kolektivním potrestání, tak se víceméně najednou označili všichni Němci za viníky a To má samozřejmě za následek mimo jiné to, že v Německu v těch 50. letech skutečně ti nacističtí zločinci nacházejí úkryty a různé i křesťanské spolky pomáhají těmto lidem utíkat před spravedlností a marně se pak stíhají tito váleční zločinci po celém světě.
12: Pane profesore, to, co tady teď říká Mikuláš Kroupa, jaká je to stránka působení křesťanských organizací?
13: No, je pravda, že v tom poválečném chaosu, kde se tam pohybovali 10 000 lidí bez dokumentů, bez jakékoliv možnosti identifikace, tak v tom úprku před sovětskou armádou a těmi jednotkami, které zadržovaly ty různé lidi, tak byly takové církevní cesty, které pomáhaly těm uprchlíkům, kteří bojovali proti Sovětskému svazu, a s tím se svezlo i nemalé množství nacistů a válečných zločinců, kteří díky tomu mohli třeba uprchnout do Latinské Ameriky a tam najít azyl.
12: Co dělají a dělali nicméně církve jinak, že při pohledu zpět můžeme hovořit o tom, že ta komunikace s těmi vyhnanými lidmi na církevní bázi docela dobře funguje, že se postupně rozjela i obnova památek a že lidé z Německa za totality pomáhali českým křesťanům, že tam to, co politici, v čem jsou dodnes paralyzováni, někteří tedy, takže v té církvi docela dobře jaksi funguje. Pane Kroupo, vy jste katolík, pocházíte z vážené katolické rodiny zdejší. Setkali jste se někdy za totality třeba s tímto druhem pomoci?
14: Já ne.
12: A nebo víte
14: o
12: ní?
14: O tom nevím. Tady je důležité jaksi posluchačům připomenout, že katolická církev v Čechách za období komunismu byla státem kontrolovaná, státem organizovaná, jaksi
12: dozorovaná,
14: placená, a byla vyžadovaná loajalita s totalitním režimem.
12: Ale jako vždycky našli se tam lidé, kteří se vymkli tady
14: byli infiltrováni státní bezpečností, podobně jako jiné končiny společnosti. Možná bych řekl, že i o něco více státní bezpečnost kontrolovala i studium a v podstatě ty křesťanské církve, jak si se snažila manipulovat tím, že dosazovala do čela těch církví právě své spolupracovníky. Ale co bych podotkl, je ve vztahu k sudetským Němcům, ono se bolševikům podařilo tady vytvořit jakýsi dojem, že západní Němci to jsou ti fašisté, ti východní to nejsou, to jsou naši soudruzi. Zároveň tedy, že za největší zvěrstva vlastně za té války mohou tedy především sudetští Němci. Tam samozřejmě našli určitou oporu vlastně v těch výpovědích válečných veteránů a zvlášť tedy odbojářů a partizánů, kteří přežili mučení gestapa, protože často ti gestapáci opravdu mluvili česky a ukazovalo se, že řada z nich prostě pocházela ze Sudet. Nicméně opět je důležitý stokrát podtrhnout, že nemůžete mluvit o sudetských Němcích jako o kolektivní společenství lidí, která nese zodpovědnost za ta zvěrstva za druhé světové války. Můžeme ale hovořit určitě o tom, co se vlastně v tom společenství českých Němců dělo na začátku naší cesty, naší země, při vzniku naší republiky. Oni se cítili být po první světové válce poraženi. Na rozdíl od nás.
12: Je mi to jasné, ano.
14: A tak dále. Ano. A bylo pro ně poměrně těžké vlastně hledat cestu k tomu vysněnému soužití, národnostnímu soužití a la Nové Švýcarsko.
12: Když si vezmeme to Brno, tak tam třeba po staletích, kdy byli jaksi většinou, se stali menšinou a potom snadno podlehli v uvozovkách kouzlu, zhoubnému kouzlu Henleina a Hitlera a tak dále. Ano, chápu to.
14: Ono to nebylo nic kouzelného.
12: Ne, to bylo možná v uvozovkách právě, že říkám.
14: Ono to bylo přesvědčivé, protože Henlein přišel s tím, já skutečně narovnám ty nespravedlnosti, které ty Češi páchali na nás sudetských Němcích.
12: Leč jsme ve vertikále, vraťme se zase k těm církvím. Pane profesore, tak umí katolická církev v této oblasti stavět mosty nebo ne? Nějak jste mi z té otázky malinko odešli, i když zajímavé to je, o to nic?
13: Určitě umí. Asi poučení posluchači vědí, že hlavně v 70. letech, když ta doba nazrála, když odezněla velká část těch emocí, tak dochází k různým snahám o narovnání historické paměti, jak mezi třeba Francií a Německem, tak především mezi Polskem a Německem, kde to bylo velmi, velmi samozřejmě bolestivé, zvlášť pro tu polskou stranu, ale i pro tu německou, protože tam bylo taky vysídleno asi 4 miliony lidí a z těch jako po staletích německými mluvícími obyvateli osídleného Slezska. Breslau, Wroclaw bylo třetí největší německé město, jejich kulturní metropole jako par excellence a to všechno samozřejmě. A tam biskupské konference byly první, kde byly schopné prostě pojmenovat tu minulost, že se k ní nechtějí vracet, že si navzájem odpouští, že chtějí budovat společnou Evropu na nějakých principech mírového soužití a spolupráce. A do tohohle procesu se zapojila i Česká katolická církev, kde i tady výrazně pomohlo to, že se velká část významných katolických intelektuálů, jak po roce 1948, tak po roce 1968, dostala právě do Německa. A tam začali s těmito kruhy spolupracovat. A díky tomu, zvlášť třeba s takovými společenstvími, jako je Ackermann Gemeinde, což vlastně byli katolíci z řad sudeckých Němců, kteří se takhle zorganizovali a kteří třeba neměli takovou tu ukřivděnou proti českou retoriku, jako třeba některé jiné sudetoněmecké spolky, protože i takové kruhy tam byly, jako třeba ten slavný Witikobund a další, ale pokud je třeba o ty německé katolíky v Ackermann Gemeinde, tak ty už před rokem 89 odvedli obrovský kus práce na nějakém česko-německém smíření v péči o mizející církevní památky, o mizející kulturní krajinu v severních Čechách, kde zanikly desítky vesnic i celá města, jako starý most, jako nenahraditelné kulturní ztráty a tím připravili půdu, kdy po roce 1989 my vlastně vděčíme jako Česká katolická církev těm krajanským sdružením a individuální pomoci ze strany sudeckých Němců, že se opravili desítky a stovky kostelů, kaplí a klášterů v našem pohraničí. Tady třeba v Hradci Králové bez pomoci z Německa by se nepodařilo opravit Nové Adalbertinum, tu starou jezuitskou kolej a takových, nebo Hejnice a další, klášter františkánů v severních Čechách. Prostě ta pomoc byla masivní, nezišná a velmi velkorysá.
12: Tomáš Petráček a Mikuláš Kroupa jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pánové, arcibiskup Přibyl přímočaře volí docela drsná slova. Poválečný odsun označuje za hnisající ránu, kterou je třeba začít aktivně léčit. Je tedy evidentní, alespoň tedy, jestli to správně chápu, že to jsou slova určená celé společnosti, protože církev je prostor, kde to budování mostu a ta komunikace docela dobře funguje. Máme to vnímat tak, že by osobnosti typu Přibyla měly více vystupovat do takovýchto choulostivých a problémových témat a oslovovat celou společnost, pane Kroupo?
14: Já se domnívám, že katolická církev v této věci opravdu působí velmi dobře. A jsem za to moc rád. Nicméně asi je důležité také hovořit trochu srozumitelnějším jazykem. Ty pojmy, jako je smíření, je trochu problematické, protože co si pod tím máme představit přesně, jak vypadá tedy ten stav toho smíření.
12: Ale hnisající rána je docela srozumitelné.
14: Rána, ano, to je srozumitelné a s tím jistě, tak je to nějaká metafora, ale s tím smířením je církev prostě zachází s tím vyznáním hříchů, vyznáním a smířením, ale ještě s tím je potřeba dodat jednu věc, to je pochopení, porozumění toho, co se vlastně stalo. A to je mimochodem práce paměti národa. Já vlastně posledních 10 let se svými kolegy jezdíme pravidelně, no zvlášť náš skvělý kolega Jan Blažek, vlastně 8 let jezdí do Německa, Rakouska, natočili jsme přes 100 výpovědí lidí, kteří prostě zažili v dětství vyhnání a tak dále. Ty příběhy nikdo nezná.
12: Bohulibá činnost. Pane profesore, je na vás udělat tečku, odpověď na stejnou otázku.
15: No, myslím, že jsme vlastně v českým národním povědomí, historickým povědomí pořád nedocenili a pořád vlastně to nám to nedocvaklo, jak velký přelom to je v dějinách, že jsme přišli o 3,5 milionu našich krajanů, kteří tady s námi tu zemi utvářeli, se kterými jsme se prolínali a podobně. Ale opravdu si nemyslím, že to je hnisající rána. Já myslím, že třeba ta petice, kterou podepsali šéfové všech historických kateder a ústavů v České republice, ukazuje, že historici to pojmenovali už celkem dobře. A myslím si, že třeba i v uměleckých dílech, v literatuře, ve filmech, v seriálech se český národ s tímhletím traumatem, který vytrpěl a zároveň způsobil, postupně vyrovnával. Že ta rána se hojila velmi pěkně a že byla už do značné míry zahojená uvnitř toho českého národního historického vědomí. Ale to, co teďka předvedli poslanci a politici z té vládní koalice, to prostě rozpíchalo, že tu uzdravující se ránu, tak tam nalili tam prostě do toho octu a roznítili něco, emoce, který byly úplně zbytečný a který vlastně jako nikomu nepomáhají a ještě nabourávají vlastně naše vztahy vůči Německu. A já pevně doufám, že až přejde tahle ta krize, takže je to zase příležitost ujít další kus cesty a zapracovat na tom, jakým způsobem se s tímhletím traumatem druhé světové války a poválečného odsunu nebo vyhnání vyrovnat.
12: Protože církev má jasno v této problematice, tak je to tedy výzva pro církevní autority, aby překročili ty hranice církve a oslovovali celou společnost?
15: Je to jedna ze služeb, který církve můžou společnosti prokázat, protože jedno z blahoslavenstvích je blahoslavení tvůrci pokoje a to je jakoby naše role i utvářet třeba různé platformy a napomáhat tomu, aby se tahle ta rána uzdravila a aby došlo k tomu definitivnímu smíření s těmi, kteří to i na té druhé straně pořád ještě pokládají za otevřené zranění.
12: Děkuji. Tak to byl profesor Tomáš Petráček v Hradeckém studiu Českého rozhlasu, historik, teolog, pedagog. Děkuji za váš čas a někdy zase nashledanou, pane profesore.
15: Nashledanou, budu se těšit.
12: A v pražském studiu byl Mikuláš Kroupa, ředitel neziskové organizace Postbellum, publicista, dokumentarista, muž, který má dnes a denně v rukou historii naší země. Vám děkuji též za váš čas. Díky.
14: Děkuji za pozvání.
12: To byla Debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Jak to bylo doopravdy?
16: Císař František Josef I. musel dělat řadu věcí, o nichž nebyl vnitřně přesvědčen.
17: Konstatuje historik Jakub Rákosník. K tomu se říká nést si svůj kříž. I císař František Josef I. Habsburský takto své vládnutí vnímal. Otázkou ale zůstává, nezačala a nebo neexistovala za jeho vlády už také demokracie?
2: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
7: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
8: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila střelce, muž po převozu do nemocnice zemřel. Dnes je Evropský den chráněných území, speciální program připravili i české národní parky. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. Na stojící kamion pozor na D1 na 52. a 5. kilometru směrem do Brna. A čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
18: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Francie se rozhodla zakázat izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup na francouzské území, informoval o tom šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot. Vyzval také Evropskou unii, aby na Ben-Gvira uvalila sankce. Reagoval tak na přístup izraelského ministra k členům flotily, kterou zadržela izraelská armáda při cestě do pásma Gazy. Ben-Gvir zveřejnil video, kde procházel kolem desítek aktivistů klečících na zemi a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou anebo na ně pokřikuje. Ben-Gvirovi zakázalo na 5 let vstup i Polsko. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
19: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
8: Ti, kteří mají vyměřenou daň vyšší než 5000 korun, můžou její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Na druhou mají čas do konce listopadu. Do konce června by měly z centra z Plzně zmizet velké reklamní plachty nebo svítící reklamy. Skončí přechodné období městské vyhlášky, která omezuje vizuální smog. Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů vysvětluje, čeho přesně se omezení týká.
20: Zejména těch velkoplošných plachet a banerů, které zakrývají fasády domů. A vztahuje se na centrum města, tedy tu historické jádro, a přilehlé ulice. To znamená, že od 1. července už nebudou tolerovány žádné z těchto reklam a majitel nebo šiřitel té reklamy se vystavuje nebezpečí pokuty ze strany živnostenského úřadu.
8: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, připadá právě na dnešek. Třeba správa Krkonošského národního parku připravila ve svých centrech a muzeích speciální program. Vstup do muzea v Jelemnici, do expozice Šindelka v Harachově nebo do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Sport.
21: Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dále Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. A fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny 3 góly si Dukla dala sama a to trenér Baníku Josef Dvorník ještě nezažil.
22: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v Lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
21: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šance lize v baráži, čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se právě v baráži utká s Artisem Brno.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Překážka na D1 u Vlašimi a omezení u Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52. a půl kilometru v odstavném pruhu, v pravotočivé zatáčce není označený. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opravují vozovku, na kilometru 150 a půl je uzavřený pravý pruh, jede se tam pomaleji, kolona se netvoří. A kolem Hořic jsou dnes dopravní omezení kvůli motocyklovým závodům, zejména na příjezdu z Miletí na posilnici 300, čekejte kolonu. Silnice je tam uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Na výstavišti v Brně se sešli sudečtí Němci na svém sjezdu. Poprvé ho pořádají v Česku. Pražská nemocnice na Bulovce přijala tento týden amerického pacienta, který mohl onemocnět ebolou. Hrozí v Česku nebezpečí nákazy? Obyvatelé Litvy se museli kvůli dronové hrozbě schovat do krytů. Proč v Pobaltí sílí napětí? A bezpečnosti se věnovala i mezinárodní konference Českého rozhlasu Plus s názvem Křehká bezpečnost. Promluvil na ní třeba i Valerij Zálužný, bývalý velitel ozbrojených sil Ukrajiny nebo český prezident Petr Pavel. Začíná Týden Plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
2: Týden Plus.
0: Na brněnském výstavišti začal 76. sjezd sudetoněmeckého krajského sdružení. Krajany do Brna pozvali organizátoři multižánrového festivalu Meeting Brno. V pavilonu P se prezentuje sudetoněmecká kultura nebo spolky. Součástí sudetoněmeckých dnů a festivalu Meeting Brno je taky pouť smíření. V sobotu dopoledne se na ni vydali stovky lidí.
1: A nehýbat se a nemrkat a tři.
4: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Je tu mnoho lidí z Německa, někteří vůbec poprvé. Dojatá Claudia Rabenstein, jejíž rodina byla vyhnána. Mrzí, že se tohle ve světě stále děje. Setkání přijela podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
5: Oni za to nemůžou, to je jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neudělala.
4: Pár desítek protestujících dohlížela policie, která taky vyšetřuje, kdo v noci na kříže a památník nasprejoval červené hákové kříže.
0: Natáčel reportér Tomáš Kremr. Festival Meeting Brno, který sérii akcí včetně sjezdu zastřešuje, vyvolává rozporuplné reakce. Samotný památník pochodu smrti v Pohořelicích v noci na sobotu, jak už bylo řečeno, někdo pomaloval hákovými kříži. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího uspořádání ustoupili. Téma v našem vysílání komentoval filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Moderátor Tomáš Pavlíček se ho ptal třeba na to, jestli organizátoři festivalu Meeting Brno nepodcenili, jaké nálady může sudetoněmecký sjezd v Česku vyvolat.
6: Některé bolestné stránky česko-německých vztahů je nutné otevřít a to vyvolá určitě určitou vlnu nepřátelských nálad, ale já myslím, že tato vlna brzy pomine. Víte, já jsem se hodně angažoval při přípravě česko-německé deklarace, ve které šlo o to uzavřít ty vzájemné tlaky a nároky zejména z německé strany na rušení dekretu prezidenta Beneše. A tato věc byla uzavřena. Ovšem v té deklaraci se zároveň zcela jasně předpokládá, že budou probíhat nějaké společné akce.
25: Myslíte si, že s ohledem na to, jaké vášně v Česku to způsobilo, takže akce přispěje ke smíření Čechů a Němců, jak organizátoři zamýšleli, nebo ne?
6: Já se domnívám, že ano, ale víte, na té nejnižší úrovni, ty lidi, kteří se v Brně prostě setkali, řekl bych i mnozí z těch odpůrců, když vidí ty obyčejné konkrétní lidi, tak na téhle té úrovni myslím si, že už takové ty nehoráznosti, které padají do veřejného prostoru, zaznívat nebudou. Ono se to těžko říká, když se tomu člověku díváte do očí.
0: Dodal filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Za extrémních bezpečnostních opatření přistálo před středeční půlnocí na pražském letišti Václava Havla letadlo s americkým občanem, který byl v Africe v kontaktu s nakaženým ebolou. 46-letý Američan, který je sám lékařem, má být celkem 21 dní v izolaci v pražské fakultní nemocnici Bulovka, kam ho převezla speciální sanitka. Žádost o přijetí pacienta podalo americké velvyslanectví v Praze. Pacient je zatím bez příznaků.
3: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
9: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
3: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
10: Můžou být poskytnuta komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále a tak dále.
3: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy.
0: Informoval reportér Jakub Vik. Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum ujistil, že rozšíření eboly v Česku nehrozí. Ebola se podle něj nešíří kapénkově.
11: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: Dodal Matyáš Fošum. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval české vládě i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio to napsal na sociální síti X. Na žádost Spojených států se léčí jiný Američan s už potvrzenou nákazou virem ebola na klinice Charité v Berlíně. Klinika tento týden přijala i jeho rodinu, manželku a jejich 4 děti.
2: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny.

0: Má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
1: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
0: Pro nominaci hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
2: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
0: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu.
3: Informoval redaktor David Šalek. Prezident Petr Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu České armády. Jde podle něj o dobrého kandidáta. Dosavadního zástupce náčelníka generálního štábu vybrala vláda, ale ministr obrany za SPD Jaromír Zuna pro něj nakonec nehlasoval. Jak Zuna uvedl, vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí, si dokázal představit na tuto pozici vhodnějšího kandidáta. Situaci v české armádě komentoval Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora časopisu Respekt, a moderátorka Věra Štechrová se ho ptala třeba na to, jestli je jasné, zda vůbec byl Miroslav Hlaváč mezi těmi, které původně navrhoval ministr Zuna ke schválení vládě.
4: Podle našich zdrojů mezi nimi nebyl. Ministr obrany Zuna pracoval s jinými jmény. Byli to generálové Václav Vlček, Petr Čepelka, Petr Svoboda a Jaroslav Míka, přičemž ministr Zuna měl mít z nich dva favority, a to právě generála Svobodu a Čepelku. Pan Hlaváč na tomhle seznamu nebyl.
5: Nicméně generál Hlaváč je prvním zástupcem současného náčelníka generálního štábu, tak by se to vyloženě nabízelo, aby tam byl. Jaké jsou ty možné důvody, že v tom výběru ministra obrany nebyl?
4: A je to zároveň i jistým jako dějinným paradoxem, protože, jestli si mohu dovolit krátkou odbočku, Jaromír Zuna hrozně těžce vždy nesl, že se v minulosti jako první zástupce náčelníka generálního štábu nestal právě náčelníkem generálního štábu. Byla to pro něj křivda, říkal, že vlastně z logiky věci ten první zástupce by měl být náčelníkem generálního štábu. A když se nyní ocitl na postu ministra obrany, tak vlastně učinil to, co sám nechtěl, aby bylo činěno jemu. Co se týká těch konkrétních důvodů, tak ono to není jako úplně jasné pořád v tuhletu chvíli. Ministr obrany Zuna se zřejmě domníval, že pan Hlaváč je na tom místě vlastně prvního zástupce náčelníka generálního štábu poměrně krátkou dobu, že se tam vlastně neměl takhle rychle ocitnout, že měl stoupat nahoru pomalej, alespoň takovéhle informace dává najevo ministr Zuna nebo lidí kolem něj. Pak to může mít samozřejmě i jako daleko subtilnější důvody osobní, personální, které nemusí být tak snadno pro nás pochopitelné.
3: Dodal Ondřej Kundra z časopisu Respekt. Litevská armáda ve středu dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Tamní ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach platil několik desítek minut pro část Litvy, včetně hlavního města Vilniusu. Tam byl i dočasně uzavřený prostor nad mezinárodním letištěm. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali. Jak obyvatelé Litvy zvládli přesun do krytů, popsala přímo z Pobaltí zahraniční zpravodajka Kateřina Havlíková.
6: Nejdříve si musíme uvědomit, že pro mnoho lidí to byla první zkušenost s takovým varováním a s takovou výzvou. Litva v posledních letech pracuje na zlepšení sítě civilních krytů a útočišť. Pro obyvatele má i interaktivní mapu s jejich rozmístěním. Samozřejmostí je i jednotná navigace ve veřejném prostoru. Teď ten alarm odhalil hned několik věcí, sice, že nedošlo ke zmatku, zároveň, že varovný systém funguje, lidem totiž zprávy došly včas, bez zahlcení sítě, ty zprávy byly také srozumitelné, lidi věděli, co mají dělat. V některých veřejných budovách se ale ukázalo, že v podzemí není dost místa pro všechny pracovníky, anebo co hůř, pro žáky. No a v neposlední řadě to také ukázalo, že problematický je lidský faktor. Psal o tom třeba web litevské televize a litevského rozhlasu. Někteří lidé totiž nechtěli ve sklepech svých bytových domů jiné lidi než sousedy z domu.
3: Prezidenti pobaltských států vyzvali Severoatlantickou alianci, aby posílila

0: obranu vzdušného prostoru regionu proti bezpilotním letounům. Kromě Litvy totiž v posledních týdnech čelili narušení vzdušného prostoru i Lotyšsko a Estonsko, a to opakovaně. Pokračuje naše zahraniční zpravodajka Kateřina Havlíková.
1: O těch dronech jsem slyšel, ale neviděl jsem je.
2: Říká Dic, přestože žije v Rize, tedy asi 300 kilometrů od hranic s Ruskem. I jemu se na telefonu zobrazilo varování vydané lotyšským integrovaným záchranným systémem.
1: V tom upozornění bylo jen napsané, mějte se na pozoru před drony. Já se v ohrožení necítím. Riga je daleko od hranic, ale pro bezpečnost Lotyšska to není dobré. Je tolik hrozeb, děje se toho tolik naráz.
2: Od března tohoto roku vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska opakovaně narušily ukrajinské bezpilotní letouny. Ty původně mířily na různé cíle na severozápadě Ruska. Rusko je ale metodami elektronického boje, tedy rušením a matením GPS signálu, přesměrovalo právě nad území pobaltských států. Jeden dron narazil do komína estonské elektrárny, další vyvolal požár v lotyšském skladu paliv. Jak incidenty ukázaly, pobaltské státy, ale obecně také státy Severoatlantické aliance se zatím nedokážou dronové hrozbě efektivně bránit. Jak už popisuje Modrý Skyriš, který vede lotyšské kompetenční centrum pro autonomní systémy.
3: Problém v detekci dronů spočívá v tom, že pro radary dlouhého dosahu, které běžně armády používají, je dron příliš malý. Radarový systém funguje tak, že vysílá signál a zpět přijímá odraz objektu. Dron má ale na rozdíl od letadla příliš malou odrazovou plochu. A i když se vrátí nějaký odraz, signál většinou bývá velmi slabý, takže ani nemusí projít filtrem při vyhodnocování dat.
2: Na to využívá radarové systémy, které dokážou zachytit běžné vojenské letouny nebo balistické rakety. Pro detekci dronů by muselo vytvořit paralelní radarový systém krátkého dosahu. Radary krátkého dosahu už na trhu jsou. Stejně tak akustické radary nebo pasivní radiolokátory. Je jich ale málo, jak popisuje Albert Spila, spoluzakladatel technologické společnosti DK Nejet.
4: Je to velký problém. Není mnoho společností, které produkují radary pro detekci dronů a vyrábí stovky, možná tisíce kusů ročně. Rozhodně ale ne tolik, kolik je potřeba. V Lotyšsku nemáme žádnou takovou společnost. Vláda by proto možná měla otevřít nějaký investiční program. Vzniknou startupy, které se tím budou zabývat a možná, že za 5 let budeme mít vlastní společnost vyrábějící radary.
2: Detekovaný dron je ale potřeba zneškodnit. Bezpilotní letoun, který v úterý narušil vzdušný prostor v Estonsku, sestřelila rumunská stíhačka F-16 účastnící se mise NATO pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Jedna taková střela přitom může vyjít na 10 až 35 milionů korun. I šéf dronového centra Modrý Skyriš přiznává, že boj proti dronům je potřeba zlevnit. Například používáním takzvaných interceptorů, řekněme dronů stíhačů. Takové vyrábí právě společnost DK Nejet, která je navíc testuje na Ukrajině.
4: Například naše drony, které jsme loni dodali do dronové aliance, dokážou nést 3-kilogramovou zátěž a brzy to bude víc. Jeden stojí asi 1,5 tisíce eur. Proti tomu kus munice do dělostřelectva stojí třeba 10 tisíc eur. Pro vzhled dronu nepotřebuješ zařízení, které stojí 6 milionů eur. Nepotřebuješ k obsluze 4-5 lidí. Naše zařízení je také přesnější.
2: Podle Alberta Spily dnes pobaltským státům chybí masová produkce. K té by byly potřebné finanční prostředky, které by se dostaly ke všem společnostem podnikajícím v oblasti dronových systémů. Potřebná je i lepší dostupnost testování systémů v terénu.
4: Potřebujeme vybudovat nad Pobaltím protidronový štít a Severoatlantická aliance by měla přispět svými zdroji. Potřebujeme tu navýšit počet spojeneckých vojáků. Stejně tak se musí připravit průmysl. Pokud se chceme připravit na den D, budeme potřebovat dostatek vojenského personálu, materiálu, součástek. Budeme potřebovat silný dodavatelský řetězec.
2: Cizí drony v Pobaltí zatím naštěstí nezpůsobily žádné škody na zdraví. Přesto už jednu oběť mají. Kvůli pomalé výstavbě protidronové obrany minulý týden padla lotyšská vláda.
0: Dodala zahraniční zpravodajka Kateřina Havlíková. Evropští poslanci se obávají zhoršování stavu demokracie, právního státu a základních práv na Slovensku. V tomto smyslu přijali rezoluci, ve které vyzývají Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Pokud vláda Roberta Fica nepřijme kroky k nápravě, Slovensku hrozí částečné zmrazení evropských fondů. O komentář jsme požádali politologa Radovana Štefančíka a moderátor Tomáš Pavlíček se ho ptal, jak na tuto rezoluci reagovali slovenští politici.
5: Tak samozrejme to záležalo od toho, že či hovoríme o predstaviteľoch z opozície alebo z koalície. Vládni predstavitelia, vládni politici samozrejme túto iniciatívu Európskeho parlamentu skritizovali, vidia v Európskej únii, respektíve v Európskom parlamente nepriateľov, respektíve minimálne v tom predkladateľovi z Nemecka nepriateľa alebo dokonca klamára, ako ho označil slovenský minister obrany Robert Kaliňák, takže tam je to úplne pochopiteľné. Snažia sa brániť voči tomuto. Niektorí hovoria o tom, že je to úplne bezvýznamné, keďže nemá nejakú záväznú rovinu. Zase na druhej strane niektorí tvrdili, že je to nepriateľské voči Slovensku. No a na druhej strane opoziční politici to privítali a vnímajú to ako potvrdenie toho, čo celý čas o tejto vláde, o vláde Roberta Fica tvrdia, síce, že chce obmedziť princípy právneho štátu, liberálnej demokracie, ústavnosti, čo je samozrejme vzhľadom na rozdelenie opozično-koaličné úplne prirodzené.
6: No ale na druhou stranu, pokud vím, tak pro tú rezolúci nezvednú ruku ani nikto ze slovenskej opozície. Čím si to vysvetľujete?
5: Áno, netreba to vnímať úplne ako paradox, je to úplne pochopiteľné, pretože si viem predstaviť, že keby boli za to. Oni vlastne za to obsahovo, myšlienkovo určite boli, ale treba povedať, že to podľa môjho názoru treba vnímať z pohľadu politickej taktiky, pretože niektorí poslanci, europoslanci sa toho hlasovania nezúčastnili, no a tí ostatní, ako ste povedali správne, nezodvihli ruku. Ako náhle by, povedzme, predstavitelia opozičných strán, ako je KDH alebo Progresívne Slovensko, hlasovali za túto rezolúciu, tak by to bolo zneužité vo vnútri Slovenska, respektíve v tom vnútropolitickom boji.
0: Doplnil politolog Radovan Štefančík. Slovenský premiér Robert Fico reagoval, že rezoluce Evropského parlamentu není vůči Slovensku objektivní ani pravdivá. Fico podle svých slov ani zdaleka nevidí žádný problém, co se týče fungování evropských fondů nebo plánu obnovy. Český rozhlas Plus tento týden už po čtvrté uspořádal konferenci Křehká bezpečnost, která se zaměřila na proměňující se bezpečnostní situaci v Evropě a rostoucí hrozby spojené s vývojem v posledních letech. Mluvilo se o zásadních změnách, jimiž evropské bezpečnostní prostředí prochází už pátým rokem. Podle řady odborníků nejvýrazněji od rozpadu Sovětského svazu. Zaznívalo, že Rusko dlouhodobě zpochybňuje současné uspořádání Evropy a postupně bourá představy, na kterých kontinent po desetiletí stavěl svou stabilitu. Co dalšího konference přinesla, popsal šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka. Mluvil s ním moderátor Vladimír Kroc.
7: Prezident Pavel mluvil krátce, byl vlastně takovým jako předřečníkem Valerie Zalužného, který následoval poté s hlavní řečí, ale mě zaujala samozřejmě věc, která tak trochu zhrnovala ten jeho projev, citace, která zazněla na konci, kdo se nestará o vlastní armádu, se brzy bude starat o cizí armádu. To zhrnuje vlastně to, v jaké situaci podle Petra Pavla jsme nyní. Pokud nyní uděláme nezbytné kroky, které můžou být inspirovány tím, s čím prošla Ukrajina, kam se také posouvá bojiště, stav na něm, vyzbrojování. Pokud využijeme také té možnosti, že ta vlastně v danou chvíli nejsilnější armáda v Evropě s výjimkou té ruské je ochotná sdílet své bezprostřední zkušenosti, tak na to můžeme jenom získat. Zároveň ale Petr Pavel zmínil také vlastně ten širší kontext války, která se zdaleka netýká jenom profesionálních vojáků.
8: Důvěryhodnost ale nevzniká jen tím, co říkáme a děláme navenek. Začíná uvnitř společnosti. Proto musíme budovat i vlastní odolnost. Schopnost nepodléhat manipulacím, udržet si důvěru ve vlastní instituce a nenechat se rozkládat ani zvenčí, ani zevnitř. A také se poučit, že pro zachování svobody a suverenity nestačí jen přát si mír, ale že je třeba být připraven přinášet i oběti.
9: Řekl prezident Petr Pavel. O tom, že je nutné udržet soudržnost a charakter společnosti, mluvil i Valerij Zalužny, který zároveň naznačil velkou proměnu válečného bojiště. Co měl na mysli?
7: Já jsem u Valerie Zalužného hrozně rád, že konečně dorazil, měl být hostem už té minulé konference minulý rok, tentokrát už se to tedy povedlo a on byl skutečně jako ten pohled profesionálního vojáka, který velel ukrajinské armádě na začátku té plnohodnotné invaze, byl velmi zajímavý, byl samozřejmě expertní, ale popisuje vlastně tu proměnu toho bojiště, obrovskou proměnu za ty 4 roky. Zalužný de facto říká, ta armáda, se kterou jsme začínali v únoru 2022, dneska vypadá úplně jinak. To bojiště se změnilo, prochází technologickou obrovskou revolucí, kterou znamenají zejména drony a další řízené systémy na dálku, které vlastně znemožňují jakýkoliv pohyb těžké techniky, rozbíjejí tohle všechno. A zároveň tedy říká, to jsou systémy, na kterých dosud byla postavená celá doktrína NATO, takže je to jako velmi vážná výzva, kterou Zalužný řekl a zároveň zdůraznil, a to pro mě bylo neméně silné, že Ukrajina v tom rozhodně nebude hrát druhé housle, že není nějakým pěšákem na šachovnici, o kterém se dohaduje Donald Trump, Vladimir Putin, což ten nejnovější vývoj na bojišti podle něj jasně dokazuje.
10: Dosavadní pokusy udělat z války na Ukrajině předmět jednání silných lídrů, při kterém by se území Ukrajiny, její bezpečnostní záruky i přírodní zdroje měly stát jen pěšákem ve hře, skončily neúspěchem. Znovu se tak potvrdilo, že svět už funguje podle jiných pravidel.
0: Řekl na konferenci Křehká bezpečnost bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužný. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Hezké dny přeje a naslyšenou se těší Tereza Chlubná.
11: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
12: Odcházejí lidé, kteří se postavili za ochranu veřejnoprávních médií.
13: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
11: Jak se slovenská média veřejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
4: Devět hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
14: Ukrajinský Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech zemřeli nejméně 4 lidé. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo i Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat přihlášky do druhého kola. Zatím se podle organizace Cermat přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. Seznam volných míst je v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Policie v noci dostala další stížnosti obyvatel Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku kvůli hluku z technoparty. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit, účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele včera vyzvala, aby technoparty kvůli hluku ukončil. Tento odmítl. Areál zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou hostí den pro jihočeské pěstounské rodiny. Návštěvníci tam můžou od 10 do 16 hodin zažít taneční vystoupení, karnevalový program nebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Náhradní pěstouni se tam podělí o své zkušenosti. Sport. Hokejisté Caroliny porazili v play-off NHL Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš inkasoval 3x z 26 střel. Ve finále západní konference je ve vedení 2-0 na zápasy Vegas, které zatím vítězilo na ledě Colorado. V noci na zítřek ale svého soupeře přivítá doma.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu. překážky na D10 u Benátek a na D35 u Velkého Újezdu. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad jezerou opatrně mezi 30. a 31. kilometrem leží OSB desky, může se vybočovat. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce za Lipníkem dejte pozor, na kilometru 292,5 stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh, na místě už je policie, vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52. a půltém kilometru v odstavném pruhu, není označený, je v pravotočivé zatáčce, chvílemi se kolem pohybuje řidič bez vesty. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Bělotín, na kilometru 303 leží sražená srnka. A v Praze v Liberecké směrem do centra je dopravní omezení kvůli opravě vozovky. Uzavřený je levý pruh, je tam krátká kolona kolem sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Říkalo se jim všelijak. Babičky, porodní báby, ale taky báby pupkořezné, ženy položné nebo fušerky. U porodu bývaly od nepaměti, než je vystřídali lékaři porodníci. Co všechno ale museli porodní báby vědět a znát? A jaké bylo jejich postavení ve společnosti? Tomu se věnuje dnešní pořad z cyklu Historie Plus. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
17: Historie Plus.
19: Žena gramotná, duchaplná, obdařená dobrou pamětí, pracovitá, počestná a bez smyslových vad. Má mít zdravé končetiny, silné tělo a dlouhé štíhlé prsty s krátkými nehty. Má být klidné povahy, střízlivá, bez předsudků a nemá být chtivá peněz, aby neposkytovala látky vyvolávající potrat za úplatu.
18: Takhle měla vypadat porodní bába podle antického autora Sorana z Efezu. Jeho dílo O věcech ženských je považováno za nejlepší starověkou učebnici gynekologie a porodnictví. Porodnictvím se ale zabývá už egyptský Ebersův papyrus z roku 1600 před naším letopočtem. O těhotenství, porodech a potratech píší Hippokrates nebo Aristoteles a už tehdy u porodů působily především zkušené ženy, tedy porodní báby.
20: Porodní bába byla nějaká profese už v antice, ve středověku. Dokonce my víme, že někdy v 15. století začala některá města, hlavně v Německu, tu profesi porodní báby nějak reglementovat, že existovala nařízení, co bába smí, co bába nesmí. Ale taková ta skutečná porodní bába, jako tedy podle mě první prokazatelně kvalifikovaná ženská profese, to je opět plod až onoho osvícenství, nikoliv jenom v Rakouské říši, ale třeba kolegyně Daniela Tinková tohle sledovala v prostředí Toskánska, ve Francii, takže skutečně takové to přesvědčení, že porodní bába se musí vzdělávat, že tím pádem má být gramotná, by mohla i číst, že má přihlížet porodům, že se má učit ať už u zkušené porodní báby, později potom přímo na klinikách, tak to je vlastně spojené s osvícenstvím.
18: Shrnuje v krátkosti historii babičství profesorka Milena Lenderová z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Vraťme se však do středověku. Nejstarší zprávy o porodních bábách v českých zemích jsou už z konce 12. století. O století později měl král Václav II. Věnovat své vychovatelce Alžbětě, která působila i jako porodní bába, značný majetek za její dlouhé služby. A ve 14. století mělo v Čechách dojít k události, která mění pohled na možnosti středověké medicíny. Podle nedávno publikované zprávy proběhl v Praze první císařský řez, při kterém přežila matka i dítě. Na vzniku této hypotézy se podílel i docent Antonín Pařízek z gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: My jsme z historiky s paní profesorkou Říhovou a s panem docentem Držkou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy objevili 5 nepřímých důkazů, že bylo možné postavit spíše hypotézu, že první císařský řez, kdy současně, to je důležité příslovce, současně přežila matka i dítě, se mohl odehrát v roce 1337, kdy se narodil Janu Lucemburskému a Beatrice Burbunské dítě Václav, kterému se potom později říkalo Václav Lucemburský. Je to nevlastní bratr Karla IV., protože Beatrice Burbunská byla po Elišce Přemyslovně jeho druhou ženou.
18: Jaké jsou ty nepřímé důkazy? Co vás k tomu vedlo, k této hypotéze?
1: Jsou 2 dopisy přímo z té doby, kdy Královský dvůr oznamuje obyvatelům země české, že proběhl porod, že se narodil Václav, Beatrice Burbunské, a je tam naznačeno, že ten porod proběhl tak, aniž bylo poškozeno její tělo, což je velmi divné z hlediska porodnického, protože v té době se nerodilo jinak, než, jak my říkáme odborně, per vias naturale, s přirozenými cestami, při nich se neporuší lidské tělo. Lidské tělo se při porodu poruší břišním porodem, abdominálním porodem, tedy císařským řezem, takže na první pohled je divné, proč se v těch úředních královských dopisech hovoří o tom, že nebylo porušeno tělo budoucí královny, protože ona sem přijela pro korunovaci. V té době byla ještě princeznou. To byly 2 dopisy z té doby. Pak následovaly další zmínky. Jedna byla jakási vlámská báseň, vlámská rýmovačka z 15. století, kde se všude naznačuje, v těch dalších nepřímých důkazech se naznačuje, že porod Beatrice Burbunské byl zvláštní, jiný než normální porod, že tam proběhly určité okolnosti, které dosud nebyly známy, a že přežila matka i dítě.
18: Jak vlastně tehdy mohl ten císařský řez vypadat?
1: Popravdě řečeno, to já si vůbec nedovedu představit, protože to bylo v době, kdy lidé neznali pořádně anatomii, kdy neznali pořádně fyziologii, kdy až za 200 let poté se vlastně prokázalo, že existuje něco jako srdce a hlavně krevní oběh, Harvey, začátkem 17. století. Lidé neznali, neměli znalosti o asepsii, antisepsii a hlavně neznali použití hluboké anestezie pro velkou bezbolestnou chirurgii. To znamená, jak oni to provedli, je skutečně obtížně představitelné. Ano, císařské řezy se dříve prováděly. Prováděly se v antice, ovšem za úplně jiných okolností, než je známe dnes, protože tehdy byl královský výnos 500 let před naším letopočtem, že nesmí se pohřbít mrtvá těhotná. To znamená, pokud zemřela těhotná žena, pochopitelně v pokročilé fázi těhotenství, tak byl příkaz vyjmout, respektive tedy vyříznout dítě a uložit ho vedle mrtvé matky. Pochopitelně, že dítě u mrtvé ženy bylo vždycky mrtvé. Takže císařské řezy se nějakým způsobem prováděly, pokud tomu vůbec můžeme říkat císařské řezy, bylo to skutečně lidově řečeno vyříznutí toho plodu z těla těhotné mrtvé ženy. Teprve později je tedy proces, který vyžaduje celou řadu odborného jaksi vnímání, znalostí, dovedností, aby nějakým způsobem přežila matka a pochopitelně dítě.
18: Zkusme si představit, jaké muselo být utrpení ženy, které lékaři bez anestetik provedli císařský řez. Ostatně některá středověká i novější vyobrazení to ukazují velmi názorně. Docent Pařízek vysvětluje, proč zřejmě lékaři na dvoře Jana Lucemburského k tak rozsáhlému chirurgickému výkonu vůbec přistoupili. Princezna Beatrix při porodu podle jeho názoru nejspíš omdlela.
1: Pokud tedy se stalo, že Beatrice přežila, tak bez pochyby si ti účastníci toho porodu domnívali, že je mrtvá nebo že umírá. Protože oni bez pochyby by se neodhodlali k tomu výkonu z hlediska matky. Tam bez pochyby buď byla umírající, nebo mysleli si, že je mrtvá, protože pokud se tak stalo, opět pokud se tak stalo, tak hlavním důvodem bylo vybavení dítěte pro to, co by snad více historici dokumentovali, doložili a potvrdili, že šlo o křest toho dítěte. Takto si vysvětlujeme okolnosti toho porodu. Pokud se tak stalo, tak se to muselo stát bez pochyby tímto způsobem.

0: Ale zpět k porodním bábám. Ty až do 18. století přiváděly na svět většinu dětí, hlavně na venkově. V komplikovanějších případech jim pomáhali ranhojiči nebo lazebníci. Přítomnost lékařů u porodu, jako tomu bylo u narození Václava Lucemburského, byla výjimečná.
1: Porod byla vždycky ženská záležitost, to zná hlavně, že na nějakou mladou maminku, prvorodičku přišly bolesti, tak se seběhla její matka, její kmotra, tetička, sousedka, která už měla několik dětí a teď prostě jí začaly radit, pomáhat, posazovat a podobně. A postupně se v té komunitě vyvinula taková ta jedna matrona, která byla zvlášť šikovná. A pak si už zvali ostatní rodičky, ani nemusela být příbuzná. Já vždycky říkám studentům, že mezi tou původní porodní bábou a čarodějnicí existovala v podstatě někdy nezřetelná hranice. Oni zaříkávali, že jo? A samozřejmě, když někde nastal nějaký průšvih, nějaká honba proti někomu, kdo zarazil dojení krávy, uřkl teda nějakého muže, ukradl hosty a to tak... První obžalované byly porodní báby, ale my už dneska, když se na to podíváme pohledem vzdělaného člověka, tak si řekneme, no tak samozřejmě vyhledali bychom tu kvalifikovanou pomoc. Někoho, kdo třeba ví, kdo i dokáže nakreslit, jaké je lidské tělo uspořádané a podobně. Ale po celé 19. století ještě praktikovali takzvané fušerky, to znamená báby, které ten diplom neměly, ale byly v té které komunitě velmi oblíbené a oni byli i asi levnější nebo tak, ale vím, že prostě ty stížnosti na to, že někde praktikuje fušerka, jsou běžné v těch okresních úřadech ještě v 70. 80. letech 19. století a že se ty matky jich zastávaly, že ta je šikovná a že chtějí právě tu XY.
2: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
0: I porodní báby se museli řídit určitými regulemi. Císařovna Marie Terezie vydala v roce 1753 zdravotní generální řád pro království české, který upravoval i babičství. Nabádal porodní báby k čestnému chování, zakazoval jim pití vína a jiných alkoholických nápojů a trestal jakékoliv předčasné vypuzení plodu a podávání léků šestinedělce i novorozenci. Součástí řádu byla i přísaha porodní báby.
3: Přísahám Bohu všemohoucímu, jeho důstojné a bez prvotního hříchu počaté matce paní Marii i všem svatým, že se ve svém úřadu babském chci zachovat i tímto způsobem. A to panu děkanu a pánům doktorům v tomto svém úřadu povinnost, poslušnost a čest prokázati. Jejich nadání, ustanovení a nařízení, které by se mého úřadu týkaly, poslušně a pilně zachovávati. Nikoli však žádné svobodné osobě děti předčasně vyháněti, ani jim k tomu nějaké léky raditi, tím méně užívati dáti. Ani rodícím ženám bolest působiti, nebo pro vypuzení dítěte léky podávati, leč by to panem děkanem a doktorem bylo uznáno za dobré. Dále, mdlé děti, které by před příchodem na svět nebo z nedostatku kněze museli zemříti, nejinak z nouze křtíti než přírodní vodou slovy. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. K tomu mi dopomáhej Bůh, jeho důstojná a bez prvotního hříchu počatá matka Marie Panna i všichni svatí. Amen.
0: Zkušenosti porodních bab s vedením porodů se od nepaměti jen předávaly z generace na generaci. Později se však i babičky musely začít vzdělávat. Podle královského výnosu z roku 1651, který se týkal tří pražských městských obvodů, měly být vedle doktorů medicíny, lékárníků a chirurgů zkoušeny také porodní báby. Počátkem 19. století byl pro ně vydán první studijní řád, podle kterého se museli zúčastnit porodnického kurzu na univerzitě. Alespoň 2 měsíce se také museli věnovat praktickému vyučování přímo v porodnici.
1: Už nějak po polovině 18. století jsou doložené přednášky jednoho univerzitního profesora. Ono k němu nejde nic dohledat, měl takové jakoby francouzské jméno Vitois, který v Praze zval porodní báby na své soukromé přednášky, tedy o lidském těle, o porodu a podobně. Pak se tedy toho chopila pražská lékařská fakulta jako první, ale nebylo to jako jednoznačné, že se porodní bába musí vzdělávat. Od roku 1804 bylo přímo nařízeno, že ta porodní bába musí absolvovat tenhle ten kurz při pražské lékařské fakultě. Později vznikly i v Olomouci, samozřejmě byly ve Vídni, takže třeba jihočeské porodní báby jezdily do Vídně, ale že prostě porodní bába má mít diplom, které ty univerzity vydávaly poté, když bába na klinice absolvovala jednak tedy nějakou praktickou stáž a jednak tedy poslouchala i ty učené profesory, čili i teoretickou stáž. A v druhé polovině 19. století na začátku se pak už oddělila babická klinika od lékařské nebo od té medicínské kliniky, čili báby už praktikovaly opravdu jako báby a měly vlastně svůj vlastní způsob.
0: Vedle kurzů se porodní báby mohly vzdělávat i z nejrůznějších příruček, které pro ně vycházely už od raného novověku. První učebnici, psanou v českém jazyce, vydal v roce 1519 mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudián. Kniha se jmenovala Zpráva a naučení je ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná. Další českou učebnicí byla Růžová zahrádka plodných žen, kterou se psal v roce 1577 Matouš Wockenberger. Za panování Marie Terezie vznikla první novodobá učebnice babictví. Šlo o knihu Vedení k pravému a dokonalému babímu umění, kteréžto Josef Zlobický na český jazyk obrátil.
4: Jedna z prvních vlastně učebnic například v Čechách tu napsal Antonín Jungmann začátkem 19. století. Pak vznikly babické školy. Mimochodem jedna z nich byla přímo v budově naší gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice, které nikdo jinak neřekne než porodnice u Apolináře.
0: Porodnice u Apolináře začala fungovat už v roce 1790. Navázala na útulek pro svobodné matky a nalezinec svaté Maří Magdalény v Soukenické ulici a na takzvaný Vlašský špitál. Porodnice v té době měla jeden hlavní veřejný vchod pro vdané ženy a druhý tajný, kudy přicházely rodit svobodné matky. A právě poblíž tohoto tajného vchodu bydlela i porodní bába, která pacientku v anonymitě odváděla do pokoje v nemocnici. Pokoje i zaopatření rodiček byly rozděleny do 4 kategorií. V té nejvyšší měla každá žena vlastní pokoj, lékaře i ošetřovatelku. Ve 2. a 3. třídě už ubývalo soukromí a naopak přibývaly povinnosti. V bezplatné 4. třídě si pacientky musely péči zasloužit tím, že až do porodu pomáhali například v prádelně, pečovali o druhé ženy nebo jejich děti a museli být také jako názorná pomůcka k dispozici při výuce medikům. Z 50 lůžek v nemocnici u Apolináře bylo 30 určených právě pro tento účel. Zde se také vzdělávaly porodní báby. Během 50 let, kdy tu působil Antonín Jungmann, prošlo jeho kurzy víc jak 8 tisíc budoucích babiček. Napsal pro ně učebnici nazvanou Úvod k babení. V ní se mimo jiné uvádí.
3: K dosažení vážnosti a hodnosti babické žádá se za prvé, aby bába k náležitému konání úřadu svého při dobrém zdraví byla nepchuravá a rozmazaná bdění noční a jiné nesnáze denní těžce snese. Budiš tělem čistá, bez ohavných osutin, bez svrabu a jiných neřestí. Ruce bába měj jemné, citlivé. Za druhé, mimo tělesnou tu vlastnost budiš bába prostředního věku, 20 až 30 let, totiž ona jenž to do učení teprve přichází. Mladá obyčejně bývá nepovážlivá, střeštěná, bez důvěrnosti obecné. Příliš letitá zapomnělá, nedostatečná, nevrlá a často předsudků plná. Za třetí, cenu báby povyšuje a množí nápodobně. Šlechetnost a čitelnost srdce, bedlivost v jednání, opatrnost, střídmost, povážlivost, trpělivost, přívětivost, svědomitost ve všem konání. Budiš bába nepřítelkyně žvanivosti, klevet, opilství, milovnice čistoty.
0: Muži lékaři se k porodům ve větší míře dostávali až v průběhu 18. a 19. století. Zpočátku jim chyběly praktické zkušenosti, které měly porodní báby. Svou roli ale sehrála i dobová morálka. Přítomnost muže u porodu měla mít podle zejména církevních představ neblahý vliv na ctnost vdaných žen. I z tohoto důvodu je vlastně porodnictví relativně mladý obor medicíny.
4: Porodnictví se konstituovalo jako obor velmi pozdě, já bych tak řekl, to je tak 200 let zhruba zpět, protože původně spadalo do chirurgického oboru, ale hlavně se tomu věnovaly porodní asistentky, porodní báby, které byly do určité míry vzdělané, ale neznali anatomii, určitě neznali fyziologii, měli dovednostní úkony, ale neuměli bez pochyby operační výkony, které se později objevily, ať už to byly porodnické kleště, které ve své době byly ohromným objevem, o císařském řezu ani nemluvě. Nemohli dělat jiné operační výkony, jako byly třeba uvolnění kostěné pánve, kdy často i týdenní porod se musel nějakým způsobem ukončit, ať už u živého nebo u mrtvého plodu na vyčerpané rodičce, takže se musela rozříznout třeba až stytká kost nebo dokonce zmenšovací operace, kdy bylo jasné, že dítě je neporoditelné, takže se muselo nejrůznějšími skutečně brutálními postupy, nejrůznějšími nástroji dítě zmenšit. Buď už bylo neživé, anebo se prostě nějakým způsobem natolik traumatizovalo, že už nebyla šance, že by přežilo a vytahovalo se po částech, ten plod se vytahoval začátkem 19. století z lůna matky.
0: Anesteziolog docent Pařízek také upřesňuje, o jaké postupy se při komplikovaných operacích mohli lékaři v minulosti opřít.
4: O fyziologii krevního oběhu, a to znamená i stavění krvácení, přichází až Harvey začátkem 17. století. On dokonce 20 let svého života svůj oběh tajil, aby nebyl zejména odborníky považován za poťouchlíka, za člověka, který bájí, vymýšlí si. Pak přichází období, že se lidé učili různé techniky, zejména z hlediska stavění krvácení. No až teprve v 19. století přichází první informace, znalosti, dovednosti o používání potentních anestetik, když prvním z nich byl éter. Éter byl sice známý již dříve, z 16. století, ale klinicky u operace se použil až ve 40. letech 19. století. Ten člověk, pokud se operoval v dobách, řekněme, středověku a dost století i později, tak pokud se prováděla velká operace, ať už je to třeba amputace nohy nebo operace dokonce břicha, tak ten člověk, pokud nezemřel na traumatický šok z té ohromné bolesti, která vznikala při tom, když se operovalo bez hluboké anestezie, tak velmi často vykrvácel a v lepším případě v uvozovkách zemřel s odkladem na sepsi, protože lidé neznali antiseptická opatření a antibiotika de facto byly objeveny až Flemingem ve 20. století.
0: A na závěr se alespoň krátce podívejme, jaké bylo sociální postavení porodních bab. Ty věhlasné získávaly za své služby vysoké honoráře. Podle dobových zpráv zavedení císařského porodu bába dostala až 1000 zlatých. Obyčejná porodní bába však podle statistik ze druhé poloviny 19. století vydělala na venkově jen 121 korun za rok. a ve městě 216 korun. To znamená průměrně za den 46 haléřů. Porodní báby si proto zakládaly vzájemné podpůrné spolky pro případ nemoci a stáří. Jeden takový spolek vznikl v Praze v roce 1890. Členky do něj přispívaly částkou 70 haléřů měsíčně. Situace porodních bab, či vlastně už asistentek, se zlepšila až po vzniku samostatného Československa. Jejich dnešní kolegyně se snaží hlavně upevnit své postavení v systému zdravotnictví, stále ale narážejí na odpor části lékařů.

0: Náš dnešní pořad o historii babičství končí. Slyšeli jste v něm profesorku Milenu Lenderovou z Univerzity Pardubice a docenta Antonína Pařízka z Pražské nemocnice U Apolináře. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.
1: Ondřej Soukup,
2: Josef Pazderka,
1: míříme na východ.
3: Spisovatelská celebrita, vyjadřující se od počátku ruské intervence na Ukrajině i k politice.
4: Mě právě překvapilo, že ten introvert, který dával najevo, že ta politika, to je taková ta špína, tak najednou tam stoupil.
3: Bakunin už někdy v roce 14-15 ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat.
1: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
5: Radiokniha.
6: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
7: Radiožurnály 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
8: Sudetoněmecké dny mají dnes na programu hlavní shromáždění. Policie stále hledá pachatele poničení památníku odsunu. Západ Evropy se potýká s nezvykle teplým květnem. Ve Francii padají rekordy. Hazenkářky Slavie porazily lázně Kinžvart a slaví mistrovský titul. Požár auta zpomaluje provoz na dálnici D2 na 29. kilometru směrem do Brna. A čekáme nejprve slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 29 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Na výstavišti v Brně pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začal římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou Porozumění. Za hodinu přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Zédra. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
9: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
8: Sudetoněmecké dny provázejí i protesty. Policisté mezi tím stále pátrají po pachateli, který poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Vandal tam červeným sprejem namaloval hákový kříž. Policie to prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Pachateli hrozí až 3 roky vězení. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
10: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
8: Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
11: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: První tropický den letošního roku zažilo taky Česko. Na 19 místech v západní polovině v země včera padaly teplotní rekordy. Vysoké teploty v Česku meteorologové čekají i dnes. V západní polovině Čech může být až 31 stupňů Celsia. Kunovicemi na Uherskohradišťku dnes projede Jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem zhruba za hodinu. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z hnutí ANO.
2: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
8: Součástí dnešního programu je i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku.
12: Sport. Hokejová reprezentace postoupila na světovém šampionátu do čtvrtfinále, pomohla jí k tomu výhra 3-2 nad Slovenskem. Ve skupině ve Friburgu ještě čeká české reprezentanty pondělní utkání s Nory a úterní duel s Kanadou. Hazenkářky pražské Slávie v rozhodujícím třetím finále národního play-off Interligy zvítězily v Chebu nad lázněmi Kinžvart 33-24. Sérii ovládly 2-1 na zápasy a slaví 9. český titul v historii. O přípravě na poslední utkání mluví brankářka Slávie Michaela Malá.
13: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala. Takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem. A prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílej, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zvěř na D1 u Koberovic a požár na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor před sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 82. kilometru hlásíte srnku u dálnice.
16: Stojí na krajnici Srnka, směr Praha, 82. kilometr.
15: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29. kilometru hoří osobní auto. Je v odstavném pruhu, na místě jsou hasiči, je to na konci dopravního omezení, je tam chvílemi krátká kolona. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Dobříš máme hlášeného cyklistu. Pozor dejte za 28. kilometrem. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Kunovic za Ostrožskou Novou Vsí srazila dvě auta. Je tam omezený průjezd a krátké zdržení. A v Praze v Liberecké ulici směrem do centra popojíždí kolona. Kvůli opravě vozovky je uzavřený levý pruh. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Vítejte v Leonardu Plus, tentokrát z Akademia Film Olomouc a z budovy Českého rozhlasu v Olomouci. Ze strany českých domácností sílí zájem, aby jim dodavatelé podávali informace, jak efektivně šetřit na energiích. Důvodem je hlavně obava z války, ta roste od půlky roku 2025. Každopádně podle průzkumu, o kterém mluvím, agentury Ipsos pro společnost ČES, polovina ze vzorku 1000 oslovených domácností chystá opatření, která by vedla k úsporám. Jak v téhle situaci oslovuje, jak do těchto úvah zapadá koncept komunitní energetiky? Tomu se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
5: Leonardo Plus.
17: Pozvání do dnešní debaty přijal jednak Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva Duhy. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: A Jakub Šmíd, který je z děčínské energetické skupiny SK Žárovka, čili věnuje se komunitní energetice v praxi. Vítám i vás.
19: Dobrý den.
17: V březnu tohoto roku, tedy 2026, Češi sdíleli historicky nejvíc elektřiny za kalendářní měsíc. Viděla jsem číslo 11,4 gigawatt hodiny. Jakou spotřebu si s tím mám spojit? Pomohlo sluníčko, asi předpokládám.
18: Sluníčko pomohlo samozřejmě, protože zatím máme v energetických společenstvích a u aktivních zákazníků zapojeny hlavně fotovoltaické elektrárny. Celkově to číslo, které jste říkala, odpovídá zhruba spotřebě všech domácností v Mostě. Komunitní energetika je pořád na začátku, proto i ten velký rozdíl mezi tím březnem a tím předchozím obdobím, není to jenom sluníčkem, je to také tím, že stále vznikají nová společenství a další místa ke sdílení.
17: Tak to se ujal na úvod slova Ondřej Pašek. K tomu ke sdílení elektřiny se zatím zaregistrovalo skoro 41 tisíc zájemců, to jsou údaje energetického datového centra. Je to ve srovnání se sousedy, třeba v našem regionu nebo vůbec v Evropě, málo, hodně, průměr, zatím asi v začátcích, předpokládám.
18: Tak v porovnání se zahraničím je skutečně komunitní energetika u nás na začátku, energetická společenství na západě mají třeba i desítky tisíc členů, ale na druhou stranu musím říct, že ten start je poměrně ostrý. Musíme si uvědomit, že těch 11 tisíc dílejících je teprve od září roku 2024, takže vlastně za rok a půl.
17: To poměrně krátkou dobu se to vyrostlo, protože to bylo poté, co byl schválen zákon, který to umožní.
18: Přesně tak, vlastně v září 2024 jednak zákon už v té době platil, ale hlavně začalo svou činnost energetické datové centrum, které to sdílení umožňuje, kam vlastně se může každý přihlásit a díky tomu se do sdílení zapojit.
17: Tak právě odtud jsme měli vlastně ta čísla o tom počtu lidí, kteří se zapojili do té komunitní energetiky. Já jsem měla možnost se dívat, jak to vychází v porovnání s jinými evropskými zeměmi, jakože premianty v obnovitelných zdrojích, to je tuším Skandinávie nebo Nizozemsko. A vlastně napadá mě obrátit se na Jakuba Šmíra, jestli třeba i ta cizina byla inspirace nebo spíš jako nějaké místní nápady, nároky, přání.
19: Ta cizina do nějaké míry určitě nás inspirovala, ale ten primární záměr, který jsme měli, byl z ciziny jenom těžko přijatelný, protože u nás jsou odlišné podmínky oproti té cizině. My jsme navštívili několik projektů v Německu, navštívili jsme několik projektů v Rakousku, kde jsme se určitě inspirovali. Nicméně v Žárovce jsme potom ty procesy všechny museli uspůsobit české legislativě.
17: Za pár okamžiků vlastně představíme to podrobně, jako jak vlastně vůbec vznikalo celé to vaše, řekněme, společenství, ta děčínská energetická skupina, protože myslím, že to může být jako inspirace pro lidi, kteří se třeba té komunitní energetice chtějí věnovat. Já, jestli to dobře chápu, tak ten pojem komunitní energetika si spojuje vlastně se sdílením elektřiny se sousedy. Chápu to správně?
19: Je to tak, celá ta myšlenka je taková, že ve chvíli, kdy máte nějaký zdroj, což u nás jsou typicky solární panely, tak pravděpodobně nejste schopní celou tu energii spotřebovat. A myšlenka je taková, že místo toho, abyste tu energii pod cenou prodal distributorovi, tak ji prodáte sousedovi za nějakou cenu, která je pro něj i pro vás přijatelná.
17: Takže přínos tohohle principu je v čem? Zase se vracím k Ondřeji Paškovi.
18: No těch přínosů je celá řada. Když tady zazněla otázka ceny elektřiny, tak samozřejmě hrozí teď, že ceny elektřiny budou stoupat, nebo už to vidíme i u některých obchodníků. A to, co se ukazuje právě jako jedna z těch zahraničních zkušeností, a u nás to začíná, takže možná, že se toho dočkáme i u nás, tak je to, že vlastně energetická společenství v zahraničí při té minulé energetické krizi, když došlo k napadení Ukrajiny, tak zachovala ceny svým členům. To znamená, oni nemusí být nejlevnější na trhu, samozřejmě musí být nějak konkurenceschopní, ale ta velká výhoda pro ty členy je ta, že mají vlastně nějakou stabilitu a jsou to zároveň zdroje, které jsou postaveny přímo v místě, ti lidé se na nich často podílejí investičně a zároveň vlastně nějakým demokratickým způsobem si o nich rozhodují, takže právě třeba například cenu si mohou nastavit.
17: A v tom roce 2022 ještě v Česku nebyla ta zákonná opora.
18: Přesně tak.
17: Ale už se jako dalo začít nějak.
18: No, zapsat energetické společenství skutečně jde až od toho roku 2024. Vznikaly tady dřívější projekty, můžeme jmenovat třeba energeticky soběstačnou obec Kněžice. To nebylo společenství, ale je to vlastně podobný model. Vznikalo tady samozřejmě řada dalších obecních projektů, projektů místních akčních skupin, takže nějaké podhoubí v tomhle smyslu tady

0: lidský vazby, nějaký lidský vazby a z toho vyplývající i nějaký pocit sounáležitosti, no a sociálního zasíťování. No. Člověk má pocit, že když se něco bude dít, takže tady je velká komunita lidí, která mu nějakým způsobem pomůže, protože mají nějaký společný projekt.
1: No, trošku jiná sociální síť, než na jaké sdílíme videa a obrázky, ale tak, takové to sdílení, jako živí lidé spolu sdílejí nějaký zájem a nejenom obchodní.
0: Je to tak, výrazně zdravější sociální síť to je.
1: A tohle byl pro vás hlavní motor? Proč jste se pustili do komunitní energetiky?
0: Myslím si, že u nás v Žárovce je to hodně roztříštěný. My jsme hodně pestrý spolek. Máme tam jak matky samoživitelky, tak rodiny s dětma, souběžně i nějaký komunitní spolek, dejme tomu. Takže ty motivace nás byly rozdílný, ale ten sociální aspekt pro nás byl určitě důrazný, nebo důležitý a je pořád důležitý.
1: Pane Pašku, vy jste asi viděl také nějaké ty, jak bych řekla, instalace nebo ty formy komunitní energetiky také leckde možná. Zas nějaký příklad možná na úvod, než se pustíme do toho popisu vlastně těch konkrétních projektů, které máte jeden i druhý tady v Česku.
2: No, vlastně zmíním taky sociální přínosy, kromě toho, že to lidi propojuje samozřejmě, tak třeba na západě se energetická společenství věnují také poradenství pro ty své členy, nebo dokonce pomáhají jim při zateplování budov, ať už co se týče projektu, nebo dokonce i realizace. Zase u nás se některá energetická společenství tímhle směrem poohlížejí. Dobře u nás funguje poradenství, které vlastně dělají místní akční skupiny a zároveň energetická společenství, které ty místní akční skupiny pomáhaly založit. Takže to je nějaký příklad, který se k nám postupně dostává. My bychom rádi i jako Hnutí Duha, aby energetická společenství u nás právě nebyla spojovaná jenom se sdílením elektřiny, což je výborný princip, ale prostě vidíme právě, že těch funkcí může být mnohem více.
1: Sdílení elektřiny, poradenství.
2: Zateplování. Ještě jsem chtěl dodat k tomu, co tady říkal Jakub, k tomu sociálnímu rozměru té komunikace mezi lidmi, potkávání se a podobně. My vidíme, že komunitní energetika tady často může být nějakým doplňkem, kde už prostě nějaká parta lidí se dala dohromady, kde mají nějaký společný záměr. Může to být komunita kolem školy, kolem minipivovaru, kolem farmy a podobně. Tahle komunita prostě si může společně pořídit nějaký zdroj energie a sdílet z něj energii. Takže ukazuje se, že ti lidé pak vlastně ve chvíli, kdy mají nějakou důvěru mezi sebou a ve chvíli, kdy mají nějaký společný zájem, tak se do toho mohou pustit a pak jim to začne dávat i ten ekonomický smysl.
1: V našich podmínkách asi nejčastěji soláry, solární panely.
2: Je to tak zatím.
1: Ale zase třeba, když myslím, nebo pořád odskakuji ke Skandinávii nebo k tomu Nizozemsku, tak častěji také větrníky.
2: Je to tak, na západě jsou komunitní větrníky velmi rozšířené a je to, myslím, úplně nejvhodnější forma toho, jak větrné elektrárny instalovat. U nás dneska běží poměrně rozjitřená debata kolem větrné energie a je strašná škoda, že tady zaznívá strašné množství dezinformací, ale mezi jednou z těch výtek, které platí pro ty projekty, tak je to, že jen málo z nich nabízí skutečně nějaký benefit těm lidem, kteří žijí okolo, protože ti lidé skutečně se na to dívat musí, nějaký zásah do krajinného rázu to je. A právě na západě my jsme byli v Německu například se podívat na projektu, kde každý člověk, který viděl ze svého bydliště na tu elektrárnu, tak dostal slevu na elektřinu. Takže naprosto jasná kompenzace a pak samozřejmě ti lidé se na to dívají jinak, protože oni si samozřejmě říkají, my tady budeme mít větrník, co z toho budeme mít a ve chvíli, kdy už mají vážit nějaký přínos, který je přímo pro ně a vážit ty nevýhody, tak ta úvaha může vypadat úplně jinak.
1: Když jste mluvil o dezinformacích kolem větrníku, tak v čem spočívají nebo jaké jsou ty nejčastější?
2: No, je to teď taková módní vlna. Vidíme, že se tady zapojují některé kanály na sociálních sítích, nebo dokonce i někteří lidé konkrétně tady objíždí vlastně republiku s prezentacemi o tom, jak je větrná energetika nebezpečná, jak šíří infrahluk, jak zabíjí ptáky a tak dále. Je tady samozřejmě řada naprosto oprávněných obav lidí, například z hluku. Hluk je potřeba sledovat, je potřeba ho měřit a je potřeba samozřejmě větrné elektrárny stavit v takovém odstupu, aby splňovaly hlukové normy, úplně jako jakákoliv jiná stavba, to samozřejmě platí.
1: Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosty jsou tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademie Film Olomouc, Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a

0: Jakub Šmíz z dětinské energetické skupiny SK Žárovka.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ta energetická skupina SK Žárovka, kterou zde zastupuje pan Šmíd, tak pokud jim tvoří 8 domácností, vy se tedy připravujete teprve na ten projekt komunitní energetiky, čili v jaké to je fázi, jak si to máme teď představit?
2: V tuhle chvíli máme založený energetický spolek, máme vytvořený systém, pomocí kterého se ta energie bude rozpočítávat a tuhle chvíli získáváme finance na stavbu té první solární elektrárny.
0: Ty finance se získávají od vašich členů.
2: Část, jak jsem říkal, to naše složení je velice pestrý. Bohužel žádný z našich členů není milionář. To jsme podcenili, když jsme zakládali Žárovku. Takže část financí máme vlastních, část financí tvoří bezúročné půjčky od rodinných příslušníků a přátel a část financí tvoří dary. A pak je tam poslední část, kterou získáváme pomocí fundraisingu na portálu Darujme.
0: Tak to je možná ta nejtěžší část, jo, sehnat peníze, aby se to dalo vůbec provozovat.
2: Je to tak. Přiznávám, že když jsme s tím začínali, tak jsme byli optimističtější a teď mám pocit, že každá koruna je poctivě vytřená.
0: Pokud vím, tak jedním z podnětů k tomu, že jste se takhle dali dohromady, byl pád společnosti Bohemia Energy, jak jste ustáli tuto etapu zdražování elektřiny?
2: Není to tak, že bychom reagovali přímo na tady tu situaci. My jsme vznikli později. Tady to byl takový první impuls, kdy různí naši budoucí členové byli hodně ovlivněni touhle krizí a my jsme viděli, že ten trh vlastně hodně rozkýval, ty ceny šly výrazně nahoru. Spousta lidí se dostalo pod toho dodavatele poslední instance. Pro spoustu lidí bylo strašně složitý to řešit. Já jsem to řešil se svojí maminkou, takže vím, jak z toho byla bezradná. Takže tady ta situace nám ukázala, jak, nevím jestli naivní, ale krátkozraký je spolehat jenom na velký dodavatele energie.
0: Někdo bydlí v rodinném domku, někdo bytě, někdo bytovém domě. To jako je možné sdílet elektřinu mezi úplně různými bytovými situacemi, nebo jak to mám říct. Je možné sdílet elektřinu v situaci, kdy ti lidé, kteří jsou v téhle komunitě, tak jsou v úplně jiných bytových situacích.
2: Možný to je. Jedinou podmínkou pro sdílení energie je vlastnictví elektroměru. A pak jsou tam nějaké další legislativní podmínky, že musíte být v navazujících třech krajích nebo v sousedících třech krajích. Vy mě opravíte, že tam nejsou kraje?
3: Jo. Můžu to říct?
0: Jasně, dobře. Tak jak zeptám se Ondřeje Paška, jako, jaké jsou vlastně ty podmínky v situaci, kdy ty bytové poměry lidí, kteří se na tom chtějí podílet, jsou různé.
4: Do sdílení se může zapojit naprosto každý, kdo vlastně má na sebe napsaný elektroměr a sdílení probíhá sice s nějakými omezeními, jako je třeba území tří obcí s rozšířenou pravomocí, ale to bude teď končit. Máme tady dva typy sdílení aktivního zákazníka, to jsou menší skupiny, energetická společenství, to jsou větší skupiny, ale v zásadě ve chvíli, kdy máte na sebe napsaný elektroměr, buď se přihlásíte do společenství, nebo si s někým dáte dohromady aktivního zákazníka, zaregistrujete se v energetickém datovém centru, tak elektroměr vám zdarma vymění distributor energie, jakmile ho vymění a proběhnou ty procesy v tom energetickém datovém centru, tak můžete začít sdílet.
0: Vy potřebujete ten takzvaný výrobní EAN, nebo stačí jako klasický ten, co má každý vlastně?
4: Výrobce, když se chce přihlásit do sdílení, tak EAN, to znamená ten kód toho odběrného místa, který každý najde na své faktuře, to není nic složitého to najít, tak zadává do energetického datového centra a tím se identifikuje, že toto je ta výrobna, ze které se bude ta energie sdílet.
0: Ještě se zeptám, Jakuba Šmída, vy jste potřebovali nebo budete potřebovat nějakého energetického manažera, který by vám to propočítal, nebo jste sami si jako už dělali odhady, věděli jste si rady, víte si rady?
2: Nevěděli jsme si rady, ale obrátili jsme se na odborníky, kteří nám spočítali pravděpodobnou spotřebu v těch jednotlivých domácnostech a navrhli optimální řešení a kapacitu té solární elektrárny.
0: Ale nechtěli jste, myslím, dotace z té nové zelené úsporám? To by bylo ještě za těch starých podmínek, předpokládám. Proč? A nebudou chybět finance tady z toho důvodu?
2: Já bych neřekl, že jsme je nechtěli. Spíš to nebylo možné. My jsme se už na začátku během debaty o zakládání a dalších debat jsme si uvědomili, že je potřeba, aby ta elektrárna byla nikoli jednoho člena, ale aby byla spolku, protože se tím předchází různým krajním situacím ve chvíli, kdy ten člen s výrobnou by chtěl spolek opustit.
0: Když se někdo pohádá.
2: Ano, když se někdo pohádá. My jsme se snažili všechny dokumenty, všechny procesy nastavit hádovzdorně.
0: To je běžná praxe, nebo ještě zase pořád se ptám i na tu praxi třeba jinde v Evropě, jo, ale...
4: No, já spíš řeknu z praxe našeho energetického družstva Hnutí Duha. My jsme ho vlastně založili proto, že jsme chtěli ukázat tady nějaký příklad, že skutečně je možné vybudovat komunitní energetiku z dola, že je možné udělat to s lidmi. Takže Hnutí Duha, které tady kromě družstva pracuje také na legislativě a dalších věcech v energetice, tak oslovili jsme naše příznivce, přihlásilo se nám vlastně původně asi 500 lidí, z nichž dneska je 230 členů energetického družstva. My máme stanovy demokratické, to znamená jeden člen má jeden hlas a naši členové vkládali do družstva členské vklady 5000. Udělali jsme to schválně takhle nízké, aby to nebylo velkou bariérou. A z těchto vkladů jsme získali základní kapitál, kterým dneska dostavujeme první fotovoltaiku naší 50 kW pík ve velkých hostěrátkách na biofarmě. A vlastně od června už naši členové budou sdílet, naši první členové v Brně a okolí budou sdílet z téhleté elektrárny elektřinu.
0: Takže tohle je biofarma jižně od Brna, která je teď spojená i s tímhletím projektem komunitní energetiky. Já jsem se vlastně ptala na to jako běžnou praxi, když se zakládají tahle ta energetická společenství, tak jaké formy to má, jo, je to obvykle takhle, jak už jste se domluvili, dali jste nějaký minimální vklad. Nevím, jestli se to dělá ještě jinak.
4: Nejběžnější společenství dneska u nás vklady členské nemají, jsou to většinou spolky, zakládají je města nebo je zakládají místní akční skupiny často. Zároveň tedy jednak mají problém teď z čeho vlastně stavět svoje investice a zároveň je to spojeno s tím, že tato společenství dost často vlastně nenabízejí moc možností běžným lidem, jak se zapojit. Sdílejí třeba mezi obecními budovami nebo obecní budovy a pár lidí. To znamená, ty členské procesy jsou nastavené tímhletím způsobem. My naopak je máme nastavené tak, abychom skutečně nabídli tu možnost být členem družstva a postupně časem sdílet tu energii každému, kdo se přihlásí.
0: Působíte v Unii komunitní energetiky. Když si jako promítnete hlavě, kdo jsou ti členové, tak nejčastěji jsou to ta velká společenství nebo spíš ti menší?
4: Ta společenství, která tam máme, tak jsou vlastně ta nejrozvinutější v Česku. Řada z nich existuje už několik let. Založili ty spolky ještě před platností zákona a pak se transformovali na ta energetická společenství. Mezi naše členy patří také obce samotné, asociace obcí, patří tam firmy, asociace firem a podobně. Takže to spektrum je široké. Vlastně ta praxe jejich dneska ukazuje to, že oni začali se sdílením energie právě od loňského září a ukazuje se, že sdílení energie jako takové v tom množství, v jakém to zatím dělají, to znamená relativně v malém, vlastně ekonomicky neúplně dobře vychází, protože pořád se pohybujeme na nějakém energetickém trhu, pořád cena ve sdílení musí být nižší nebo minimálně srovnatelná s cenou, kterou vám dává obchodník, proto aby mělo smysl to dělat, ale přitom ty zdroje, které musíte platit, tak zase mají svoje náklady. Takže ukazuje se právě, že jednou z těch cest, kterou by se komunitní energetika měla vydat, jsou vlastní investice těch společenství. A tady se vracím k těm příkladům ze západu, protože tam vlastně naopak ta společenství vznikla, protože lidé chtěli společně investovat, chtěli se dát dohromady. Někde dokonce ani v zákonech nemají sdílení, jako u nás, a vznikaly tam ty občanské elektrárny. No a to je vlastně také ta naše inspirace a zároveň ten projekt, který teď dokončujeme, pokud vím, tak je první investiční projekt energetického společenství v Česku. Budeme zahajovat sdílení v červnu. Předpokládám, že do té doby žádný další projekt se neobjeví ještě.
0: Kdo je tahounem třeba u vás v té energetické skupině? Jsou to třeba podnikatelé, nebo jsou to lidé, kteří jenom řeší energii pro svoji rodinu, pro svoji domácnost?
2: V našich 8 domácností jsou 2 domácnosti, které to celé táhnou. Máme to štěstí, že nemáme existenční problémy. Je snadný něco táhnout, když člověk nemusí se bát, že nebude mít co jíst a tak.
0: Obvykle, když si třeba pořizujeme, nevím, pro rodinné domy, solární panely, tak přemýšlíme o návratnosti. Každý se často zeptá, kdy se vám to vrátí, když si pořídíte ty soláry. Tak vy máte nějak propočítanou, nevím, jestli v obou případech, tu návratnost?
4: My máme návratnost počítanou, je poměrně dlouhá. U toho prvního projektu 50 kW je 15-letá, ale je to proto, že nabízíme členům elektřinu za 2 koruny za kWh, to je konečná cena za silovou elektřinu, a tedy cena, která vlastně je jedna z nejnižších dneska na trhu. A je to také proto, že to je pilotní projekt. My se na tom projektu samozřejmě učíme, museli jsme rekonstruovat rozvodnu, museli jsme přidat hromosvody, narostly nám náklady, ale tím zájmem naším a i vlastně zákonnou povinností, nám zákon zakazuje tvořit zisk, tak tím naším zájmem je uspokojit ty potřeby těch členů. Čili ta návratnost, určitě je potřeba se na ní dívat, na druhou stranu není to pro nás hlavní kritérium.
0: Říká Ondřej Pašek, a jak Jakub Schmidt uvažuje o té návratnosti? Mluvili jste o tom se sousedy?
2: My máme návratnost spočítanou na necelých 8 let, 7,5 roku, protože tu elektřinu, energii plánujeme prodávat trošku dráz, kolem 3,50. A je to proto, že musíme mořit ty půjčky, které na to máme. Takže doufejme, že za 15 let už budeme mít vyděláno na druhou solární elektrárnu a postavíme ji na nějaký další střeše.
0: Posloucháte Leonardo Plus, které tentokrát natáčíme na festivalu Akademia Film Olomouc. Natáčíme v Olomouci v Českém rozhlase a hosty Leonarda Plus jsou dnes Ondřej Pašek, energetický expert hnutí Duha a předseda energetického družstva tohoto hnutí, a Jakub Šmíd z dětinské energetické skupiny SK Žárovka.
5: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedenácté. Právě už má pro vás Pavel Prouza.
6: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou 2 mrtví a desítky zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva, oznámilo to velení protivzdušné obrany. Do Česka dnes znovu dorazí prach ze Sahary, vznášet se bude asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně, mohl by ale snížit teploty. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o 3. smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Minulý víkend zraněním po útoku zvířete podlehl člověk nedaleko Pertu. V Hořicích na Jičínsku pokračují silniční motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Jedou se na přírodním okruhu vedeném ulicemi města a okolními lesy. Uzavřené jsou proto silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Poslední závod v kategorii superbajků by měl odstartovat v 4:30 odpoledne. Sport. Ve fotbalové anglické lize se rozhodne o posledním sestupujícím. Ohrožený je West Ham s Tomášem Součkem, který na dálku zabojuje s Tottenhamem Antonína Kinského. West Ham ztrácí 2 body a má jasně horší skóre. Nemusela by mu tedy stačit ani výhra nad Leedsem, pokud Tottenham uhraje remízu s Evertonem. Hrát se bude i o několik míst v evropských pohárech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D2 u Hustopečí a na D1 u Popůvek. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29,5 kilometru schořelo osobní auto. Na místě zůstávají hasiči, je to na konci dopravního omezení, projíždí se jedním pruhem, nárazově se tvoří krátká kolona. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 183,5 stojí porouchané osobní auto. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Rozvadova před sjezdem na Rozvadov stojí porouchané vozidlo. Je na kilometru 141,5 za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště se za Ostrožskou Novou Vsí srazila 2 auta. Je tam omezený průjezd a krátké zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme nejprve slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů a na horách kolem 23. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se vracíme k rozhovoru o komunitní energetice. Tentokrát pořad natáčíme na Akademia Film Olomouc v Českém rozhlase v Olomouci. Jak motivace k tomu zapojit se do komunitní energetiky souvisí s geopolitickou situací a co je důležité pro lidi, kteří stojí o tenhle model toho, jak financovat svoji energetiku, jak ji provozovat svoji energetiku a co je důležité nastavit ze strany státu. Nejen tomu se budeme věnovat v další části debaty. Ještě jednou vítám hosty pořadu Ondřeje Paška, energetického experta Hnutí Duha. Dobrý den. A Jakuba Šmída z děčínské energetické skupiny SK Žárovka. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
0: Příjemný poslech. Nadále přeje Martina Mašková.
7: Leonardo Plus.
0: Jak se promítá do našeho uvažování o komunitní energetice, o sdílení elektřiny geopolitika? Průzkumy, které jsem citovala, zejména průzkumy Ipsos, odráží to, že lidé přece mají obavy z takových záležitostí, jako je uzavření Hormuzského průlivu, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Ondřej Pašek má slovo.
4: Vidíme to teď při té energetické krizi a viděli jsme to velice prakticky při té energetické krizi předchozí, to znamená při napadení Ukrajiny. Jakmile jsme závislí na dovozu energií, tak nevíme, co se může všechno stát. Ta dnešní situace je skutečně nestabilní. Lidé se začínají zajímat mnohem více než dříve, jednak o úspory energie, o to, jak můžou ušetřit, ale také o to, jak zajistit vlastně svoji domácnost, svoji komunitu, svoji obec, jednak proti nějakým výpadkům, ale také samozřejmě proti těm cenovým výkyvům.
0: Sousedé, Slovensko, že tam se ještě donedávno spoléhalo na ropovod Družba, Maďarsko taktéž, teď se to zase mění s novou politickou situací. Já to říkám, protože je vidět, jak ta politika ovlivňuje i takovéhle praktické věci, jako je energetika. Ropovod Družba, jak víme, se opravoval po útoku ruského dronu. Takže všechny tyhle ty tlaky světové, jako cítíte, že debatuje se o tom mezi lidmi, se kterými mluvíte, mezi lidmi, kteří uvažují o zapojení do nějakých projektů komunitní energetiky?
4: Lidi přirozeně zajímá to, jak bude vypadat jejich budoucnost. A komunitní energetika je příležitostí, jak tuhle tu budoucnost uchopit do vlastních rukou. Samozřejmě je to nové téma, je to taky téma poměrně složité, technické, zákony tam vstupují a tak dále, ale vidíme, že roste zájem lidí o to energii sdílet. Vidíme to konec konců i na těch číslech, které vy jste tady na začátku citovala. Co je důležité, je, že také ten tlak lidí vlastně vedl k tomu, že se v minulém volebním období schválily zákony, které komunitní energetiku sdílení umožnily. Co je velká škoda, je to, že vlastně dneska, když opět čelíme energetické krizi, opět řetězec fosilních paliv se někde zasekl, tak vlastně adekvátní odpověď, která by měla přijít, tak vlastně nepřichází. Dneska z té politické scény vidíme spíše kritiku obnovitelných zdrojů, nálepkování a strašení a podobně. Přitom máme prostě tady potenciál pro fotovoltaiku, máme potenciál pro větrnou energetiku a mohli bychom se stát na té politické situaci mnohem nezávislejší právě i díky energetickým společenstvím.
0: Ale přinejmenším na té evropské úrovni je to momentálně téma, protože vím, že Ursula von der Leyenová právě měla nedávno v Evropském parlamentu řeč, ve které zdůrazňovala, že je potřeba víc sdílet informace především, to znamená koordinovat energetické dodávky, třeba i zásoby ropy, řešit společné nákupy plynu, ale také třeba mluvila právě o tom, že je potřeba víc elektrifikovat. A dokonce se uvažuje v Evropské unii o tom, že by se snížila daň z elektřiny. Mám dojem, že tyhle ty věci se probíhají jako na evropské úrovni. Takže ten netlak, ale ten zájem možná přichází ze širšího regionu, než jenom tady Česká republika.
4: Z Evropské unie vlastně k nám přichází možnost komunitní energetiku dál posílit. Mezi těmi věcmi, které vy jste jmenovala, jako je změna zdanění, informace, společné nákupy a tak dále. To jsou ta velká opatření, které mohou dělat státy, mohou dělat velké podniky, ale vlastně dělení Evropské unie, energetický balíček pro občany, který teďka vydala, tak v něm říká, že bude dál posilovat podporu pro komunitní energetiku, dokonce nastavila nějaký cíl pro to, kolik energie by tady energetická společenství měla vyrábět. Samozřejmě komunitní energetika není řešení všech energetických potřeb, které máme, ale je to segment, který umožňuje lidem přímo mít tady prospěch z toho, co se dneska v energetice děje. To znamená, my se můžeme přesunout od těch obav a od té závislosti k tomu, že lidé do nějaké míry a i vlastně s velmi malou úrovní znalostí nebo i s málo penězi se mohou nějakým způsobem stát aktivními na tom energetickém poli a mít z toho ať už levnější elektřinu, jistější dodávky nebo třeba nějaký podíl na elektrárně.
0: Myslím si, že asi občanům Evropské unie se ulevilo, když přišel ten společný roaming. Já nevím, jestli to přirovnání je správné v tomhle případě.
4: To je vlastně velmi hezké přirovnání. Česko zatím nemá implementovanou legislativu, abychom mohli dělat přeshraniční energetická společenství, ale zase existují jinde v Evropě i přeshraniční energetická společenství. Komunitní energetika je skutečně způsob, jak v oboru, ve kterém vlastně měli vždycky navrch velké firmy, dát nějakou výhodu běžným lidem.
0: Takže to pravidlo, o kterých jste mluvil, nebo to nastavení té komunitní energetiky z evropské úrovně, to bude nějak závazné, anebo to je zatím spíš doporučení, protože to je dost velký rozdíl?
4: Závazná ustanovení už tady máme, díky nim také vzniknul ten český zákon nebo ta novela Lex OZE 2. Na co se ten balíček Evropské unie dívá, tak jsou vlastně hlavně bariéry. A ty bariéry nám tady zbyly také, protože například v Rakousku, když sdílíte elektřinu lokálně na území jedné obce nebo ještě menším, tak získáváte výraznou slevu na distribučních poplatcích. U nás se distribuční poplatky platí za sdílení elektřiny bez ohledu na vzdálenost a jsou stejné jako při běžné obchodní dodávce elektřiny. Takže to je třeba tady ekonomická bariéra, která, kdyby to tady bylo podobně jako v Rakousku, tak by to sdílení mohlo pomoci skutečně sousedům na malých obcích a tak dále tu elektřinu sdílet, zatímco dnes, jak jsem říkal, je to někde na hranicích té ekonomické návratnosti.
0: Kde, ptám se Jakuba Šmída, vidíte ty bariéry vy? Cítíte jakoby nějakou určitou oporu třeba na té evropské úrovni nebo v nějaké české legislativě nebo spíš nemáte pocit, že se tím musíte proklestit sami?
2: Za nás můžu říct, že tam těch opor moc nevnímám. Mám pocit, že jedna z těch bariér je složitost celého toho procesu. Ale dokážu si představit, že kdybychom byli tak velký, jako je třeba Duha, a měli někoho, kdo se tomu může věnovat systematičně, tak by nám tahle bariéra odpadla.
0: A složitost je při schvalování všech těch věcí, nebo v čem vidíte tu složitost?
2: Vlastně i v uchopení toho problému dílení. Pro hodně lidí u nás a v našem okolí je vlastně už jenom ta představa, že ty elektrony zničí střechy, přiletějí k ním do elektroměru natolik abstraktní, že nejsou schopní uvažovat o tom, co pro to zařídit, na koho se obrátit, kde získat podklady, kde získat inspiraci, když už se dostanou tak daleko pro napsání stanov třeba. Jo, je to vlastně spousta maličkých kroků, který snadno člověka zahltí.
0: Co z pohledu Ondřeje Paška může pomoci tedy těm menším zájemcům o komunitní energetiku, kam se můžou podívat, o co se můžou opřít, kdo jim může poradit?
4: No, na prvním místě bych se podíval někde ve svém okolí, jestli nějaké sdílení nebo energetické společenství nezaložila třeba vaše místní akční skupina na venkově, vaše obec, vaše město a podobně. Můžete se obrátit na nás, na Hnutí Duha, pokud byste chtěli vědět, kde je možné sdílet, můžeme vás odkázat. Pro zájemce o sdílení v Brně a na jihu od Brna máme teď právě otevřené dveře v našem družstvu, takže to se na nás také neváhejte obracet. A jinak třeba Unie komunitní energetiky vydala řadu manuálů, kde podrobně vysvětluje to, co tady Jakub zmiňoval, ať už přípravu stanov, registraci do energetického datového centra, alokační klíče
0: pokud tedy nepostupujeme tou komoditní cestou, tak si hledáme dodavatele. A jak je to v tomhle případě?
4: Energetické společenství není o obchodním vztahu, to znamená nejprve ti lidé se musí dát dohromady, musí mít nějaký společný zájem a potom vytvořit energetické společenství jako právnickou osobu. Může to být spolek, to je úplně jednoduché na založení, vlastně vzory stanov lze najít na internetu. Ve chvíli, kdy mají spolek, tak vlastně mohou jednotlivé ty elektroměry těch členů a ty výrobny těch členů zaregistrovat do energetického datového centra. Zase asi mají lidé různé zkušenosti s různými státními systémy IT. Já bych řekl, že energetické datové centrum je relativně přátelské, aspoň v tomhle segmentu, abych to řekl diplomaticky. Takže přihlásí se do energetického datového centra, nastaví si alokační klíč. Pokud je to v malém, pokud je to skupina do 10, ty 11 odběrných míst, ten takzvaný aktivní zákazník. Není to otázka velkého počítání, nastavit si alokační klíč, čili říct si v tom společenství, jak si tu energii v každou chvíli, kdy ta elektrárna vyrábí, jak si ji budeme rozdělovat.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru hosty Leonarda Plus, těmi jsou tentokrát Jakub Šmíd z děčínské energetické skupiny SK Žárovka a Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zase doplním v naší debatě, kterou vedeme tentokrát z Olomouce, z Festivalu Akademia Film Olomouc, nějaká čísla, protože to je ten častý průzkum Ipsos. Mírný růst cen energií dle průzkumu Ipsos čekalo březnu 32% domácností, výrazný růst 8% domácností, ku podivu pokles čekalo 20% domácností i přes tu současnou geopolitickou situaci. Je všechno s cenami nepředvídatelné? Nebo přece jenom se může někdo, kdo třeba začal uvažovat o tom, že nevím, zvažoval by komunitní energetiku, se může o něco opřít, něco z toho odráží realitu, z toho, co sledujeme ve světě?
4: Lidé, kteří typovali na pokles ceny elektřiny, tak vlastně typovali správně, protože začíná letní sezóna fotovoltaická, takže tady vidíme, že skutečně nárůst obnovitelných zdrojů v celé Evropě vede ke snižování ceny elektřiny. Samozřejmě geopolitika tady hraje roli, může se stát to, že Evropa nestačí včas nakoupit zásoby plynu pro zimní období a podobně. Nechci tady vykreslovat nějaké černé scénáře, ale z srovnání mezi tou minulou energetickou krizí a touhle, které vydala tuším agentura Ember, vyplývá, že ty náklady dneska nám nestouply tolik právě kvůli tomu, že Evropa mezi tím masivně investovala do obnovitelných zdrojů.
0: Není jenom jedna cesta v komunitní energetice. My jsme už se to trošku dotkli v té první části debat. Co je tedy zkoušeno v České republice, protože těch společenství je, myslím, více než 100 v Česku, takže jaké cesty jsou teda vyzkoušeny v té komunitní energetice?
4: Tak to, co dneska ta společenství dělají na prvním místě, tak je sdílení energie mezi jejich členy, to znamená nejčastěji je to na základě obecních budov, to znamená fotovoltaiky na školách, na obecních úřadech, na domovech s pečovatelskou službou a tak dále na těch obecních budovách, tak zásobují vlastně ve sdílení další obecní budovy, případně jsou do toho zapojení občani, jejich fotovoltaiky a podobně. Dneska vlastně je vypsán dotační program Komunerk, který umožňuje společenstvím také investovat. Dotace v energetice tady byly a jsou na řadu různých odvětví, takže teď i komunitní energetika konečně se mohla zařadit bok po boku těch ostatních sektorů. Právě společenství začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji ekonomiku skrz právě investice do obnovitelných zdrojů. Ta nejpokročilejší, když budu mluvit třeba o Enerkomu Slovácko, tak uvažuji o velké komunitní baterii s výkonem v megawatt hodinách. Enercom Opavsko uvažuje o větrné elektrárně. Jsou tady energetická společenství, která uvažují o malých vodních elektrárnách. Jsou tady města, které do sdílení už zapojili nebo chtějí zapojit megawattové obnovitelné zdroje ve formě fotovoltaik. Takže sdílení nám funguje, investice se připravují. A ta zkušenost současná těch energetických společenství je taková, že vlastně nelze to společenství, a už jsme na to tady narazili, dělat bez nějakého společného zájmu, bez důvěry. Ta myšlenka v tuhle tu chvíli je na začátku, stále má svoje porodní bolesti, ale ten rozvoj je relativně rychlý. Hodně nových subjektů se to učí a vstupuje do sdílení.
0: Pokud vím, tak jsme také se dotkli, jsme se připravili na to naši debatu tady v Olomouci, situace v Chorvatsku, kde tahle ta společenství také půjčují svým členům, to jsou takzvané mikropůjčky, kde se tedy složí na zdroje. Jak to funguje?
4: To je jeden z příkladů vlastně investic. V chorvatské družstvo Zelená energetická zadruga ZES udělalo crowdfunding mikropůjček běžných lidí, to ani nemuseli být žádní členové toho společenství, ale oni prostě tím crowdfundingem dali dohromady částku, která pokryla náklady a teď nevím přesně, jak velká ta elektrárna je, budou to nějaké desítky kilowatt peak na obecní škole. A zase ty úroky z těch půjček se vyplácejí těm lidem zpátky, mají tam garantovanou návratnost. Tohle je trošku jiný model než u nás. Oni nezdílí tu elektřinu nevyužívají přímo ti lidé, ale tím, že ta škola vlastně za ní platí, platí nižší cenu, než by platila běžnému dodavateli, a oni z toho mají vlastně ten zisk.
0: Jaké překážky případně, nebo zase naopak, jaký prostor vidíte vy? Ptám se Jakuba Šmída, třeba již slyšíte, jak to funguje jinde. Vy jste mluvil o těch financích, že to, je to nějak inspirativní pro vás? Zajímá vás to tenhle aspekt komunitní energetiky?
2: Je to pro nás inspirativní v tom ohledu nebo kontextu, že jedna z cest, kterou se dá jít, poté, co jsou splacené všechny půjčky, tak jedna z cest, jak to investovat dál, je právě budovat další fotovoltaiky. Eventuálně je budovat na budovách potřebných, to znamená, ať už jsou to lidi v nějaký špatný ekonomický situaci. Vlastně tam vidíme primárně ten sociální rozměr, že jsme chtěli udělat rozumitelný návod pro ostatní, kteří by chtěli jít stejným směrem, to znamená ze spoda budovat tu komunitu energetickou.
0: Já se ptám na ty příklady i ze světa, i z Česka, proto, že vlastně teď se snažíme uvést nějaké příklady dobré praxe, ale i překážek. Takže teď jsem jako byla v té sféře těch překážek, kde případně ve světě můžou být menší. Možná, že ještě nějaký jiný příklad budeme potřebovat. Náš host Ondřej Pašek mluvil o Belgii a družstvu EcoPower.
4: Ano, to je opravdu velká inspirace. Na družstvu EcoPower, které vlastně dneska asi největším energetickým družstvem v Evropě, mají 80 tisíc členů. Tak je zajímavé to, že to vzniklo vlastně jako iniciativa pěti přátel, kteří zrekonstruovali vodní mlýn a v něm měli první elektrárnu. A dneska je to skutečně masivní projekt. Dodávají těm svým členům elektřinu 24/7. Mají desítky větrníků, mají stovky fotovoltaik, mají biomasové výtopny a tak dále a tak dále. A to všechno vlastně s tím, že podobně jako v energetickém družstvu Hnutí Duha, tak začali na financování podílů jejich členů. I dneska je možné tam za 250 euro za podíl vstoupit. Samozřejmě pak to financování pocházelo z běžných půjček, asi i z dotací, hledali jiné zdroje, ale právě to společné investování vlastně pomohlo tomu, aby se z toho původně malého projektu postupem času vyvinul vlastně občany vlastněný obchodník s obnovitelnou elektřinou.
0: A ty mikropůjčky dovoluje i česká legislativa, nebo ne? Zatím asi ne.
2: U nás je to trošku složitější. Je to tak, že pokud, v podstatě to neumožňuje, pokud chcete přijímat půjčky, tak potřebujete bankovní licenci a tím je řečený vše.
0: A takže je možné příspěvky členů, dotace, příspěvky, řekněme, jako fundraising, jo, jak jste o tom
2: mluvili. Je to tak, dary.
0: Či sponzoři nebo ano. Dary. Já nevím, jestli jsme během té naší diskuse inspirovali někoho, kdo by třeba se rád zajímal o tu komunitní energetiku. Máte pocit, že těch překážek je ještě momentálně víc než těch příležitostí, nebo je to obojí a dá se to prošlapat?
2: Pokud bych mluvil za nás, tak překážky nějaký jsou, určitě se to dá prošlapat. Přijde mi, že čím dřív člověk nebo společenství vyrazí na tu cestu, tak tím dřív dojde k tomu cíli. A pro mě je tam hodně důležitý ten mezilidský kontakt, ta komunita. Takže za mě, i pokud se to nepodaří a získáte během té cesty nový známý a nový vazby, tak i to je jako úspěch.
0: Cesta je cíl, ano, ale co vy potřebujete kromě těch financí?
2: Kromě těch financí?
0: Co by vám pomohlo ze strany státu, ze strany Evropy?
2: Bylo by příjemný, kdyby u nás byla ta distribuční sazba nebo ta částka za distribuci odstupňovaná podle vzdálenosti. To si myslím, že by byl velký impuls ze strany státu, že opravdu podporuje to komunitní sdílení. Bylo by určitě hezký, kdyby bylo snažší, kdyby byla kapacita té sítě větší všude na území České republiky, což teď bohužel není, ale doufejme, že se to v horizontu 100 let zlepší.
0: Kapacita sítě.
2: Tak. Jsou lokality u nás, kde není možný připojovat velký soláry nebo velký elektrárny, protože ta síť na to není stavěná. Ta síť u nás je prostě stará a někde je udržovanější a někde je novější a někde má tu kapacitu omezenou. Takže i to je překážka.
0: A jaké překážky by bylo dobré zbourat podle Ondřeje Paška?
4: No, určitě připojování do sítě. Jižní Morava, Jižní Čechy, řada jiných oblastí, skutečně lidé tam nemohou do sítě připojovat nové elektrárny a tudíž ani se účastnit sdílení. To je velká překážka. Já předpokládám, že k jejímu zlepšení bude docházet spíš v jednotkách let než v delším období, protože investice tady probíhají, ale určitě je potřeba tady výrazně zrychlit. Ale máme tu i mnohem jednodušší úlohy, jako je třeba přístupnost energetického datového centra. Energetické datové centrum dnes nekomunikuje přes takzvané API, to znamená přes rozhraní, ve kterém by s ním mohly komunikovat aplikace a počítačové programy. Takže to je třeba jedna z překážek, která nám velmi otravuje život, protože my, když chceme někoho přijet do sdílení, tak skutečně musíme jít na web EDC a tam ho naklikat. Určitě by pomohla změna těch alokačních klíčů. Dneska vlastně díky tomu, že máme pouze takzvané statické alokační klíče, to znamená, ten alokační klíč se může měnit jenom jednou za měsíc, tak spousta energie, která by se dala vyzdílet mezi členy, třeba kdyby mohli mít jiný alokační klíč o víkendu, kdy ve škole prostě nikdo není, nazdílelo by se to prostě na plovárnu nebo do domácností, tak by to pomohlo tomu, že to společenství by využilo více té energie, méně energie by odcházelo jako přetok obchodníkovi. A celkově myslím, že je důležitá stabilita pro to odvětví. Podařilo se vlastně novelu energetického zákona schválit hlasy všech stran, které byly ve sněmovně v tom minulém období, to znamená včetně ANO, včetně SPD. Takže my doufáme, že tady ten nastolený kurz i s pomocí těch stran, které proto dříve hlasovaly, ten stát bude dál podporovat. Mluvil jsem tady o dotačním programu Komunérk, takže tam snad společenství najdou i možnost, jak najít část svých financí a s těmi investicemi se začne ukazovat, že těch příležitostí je více a více, jak se zapojit do společenství, a to zároveň znamená, že se to zjednoduší pro ty lidi, jo, protože ta složitost, o které tady mluvil Jakub, která tam skutečně je, tak se dá vyřešit jedině tím, že ta společenství se dokáží postarat o ty svoje členy. Zaregistrovat je, ukázat jim, vysvětlit jim, kdy zapínat, kdy vypínat spotřebiče, jak mohu nejlépe ušetřit za energie. A právě ten komunitní rozměr, to, že je to také postavené na tom lidském kontaktu, tak tohle strašně usnadňuje, protože díky tomu se ke sdílení můžou dostat lidé, kteří prostě nevědí, jak ovládat IT systémy státu, nevědí, co je to EAN a tak dále. A to je strašně důležité. U nás v družstvu vlastně většina členů se přidala, protože chtěla být u něčeho nového, u něčeho zajímavého, u něčeho, co tady prostě pokládá nějaké základy progresivního demokratického směru v energetice. Ale samozřejmě ten výhled toho, že časem budou moci odebírat elektřinu z jejich vlastního zdroje, ze zdroje, který spolu vlastní, tak samozřejmě je také zajímavý. Já bych obecně řekl, že důležité je, aby se vlastně v té komunitě objevil někdo, kdo má o to zájem, kdo se stane prostě ať už formálním nebo neformálním nějakým lídrem toho. A ve chvíli, kdy v té komunitě je nějaká důvěra a zájem dělat věci společně a objeví se tam někdo, kdo řekne, podívejte, komunitní energetika, to by mohlo být zajímavé, máme tady volnou střechu nebo máme vysoké účty za energie, pojďme s tím něco dělat, tak to jsou vlastně asi ty tři hlavní podmínky pro to, aby energetické společenství vzniklo.
0: Mluvíme o příkladech dobré praxe a tím, jak je možné se zapojit do komunitní energetiky. A mluvili jsme o tom, jak je to, když třeba jde o obec nebo nějakou firmu, ale jak je to v případě, že třeba nějaká rodina má na střeše rodinného domu fotovoltaiku, solární panely, má možnost jako se zapojit, nebo jak se může zapojit do té komunitní energetiky?
4: Tak takhle v malém je to vlastně poměrně jednoduché, to je ten koncept aktivního zákazníka, to znamená ve chvíli, kdy už mám fotovoltaiku, mám k ní ten kód toho odběrného místa, ten EAN výrobní, tak ten si zaregistruji do energetického datového centra, no a s dalšími rodinnými příslušníky se domluvím na tom alokačním klíči, kdo kolik procent bude té energie odebírat. A ve chvíli, kdy jsem rodina, takhle si to zařídím, tak se nemusím zabývat nějakým placením, babička mi peče koláč, já babičce sdílím elektřinu do té trouby, ve které to peče, takže vlastně tam jde opravdu jenom o tu registraci do energetického datového centra, je to poměrně jednoduché.
0: Z festivalu Akademia Film Olomouc a Olomouckého studia Českého rozhlasu jsme vysílali Leonardo Plus. Mými hosty byli Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí. Děkuju, že jste byl účastníkem této diskuse.
4: Já moc děkuji za pozvání.
0: A Jakub Šmíd, který působí v děčínské energetické skupině SK Žárovka. Děkuju vám za váš vklad.
2: Děkuju, že jsem tu mohl být.
0: Martina Mašková děkuje za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu Leonardo Plus.
10: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Inge Lehmannová byla dánská seismoložka a geofyzička, která ve 30. letech minulého století objevila vnitřní jádro Země.
12: Narodila se v roce 1888 v Kodani. Na Kodaňské univerzitě také získala titul bakaláře. Pro další studium si ale vybrala britskou Cambridge. Kariéru začala v době, kdy vedoucí pozice ve vědě zastávalo jen málo žen. Ani to jí ale nezabránilo dosáhnout svého hlavního vědeckého cíle – dokázat existenci zemského jádra.
11: Je těžko uvěřitelné, jaká pravidla tehdy při studiu geofyziky a seismologie platila. Studentky sice mohly navštěvovat přednášky, ale nemohly využívat služeb univerzitní knihovny nebo provádět pokusy v univerzitních laboratořích.
12: V roce 1928 se Lehmannová stala ředitelkou seismické sekce Dánského geodetického ústavu. O 8 let později publikovala rozhodující studii o existenci zemského jádra, a to na základě údajů z novozélandských zemětřesení z té doby. Její závěry uznala vědecká obec během několika let za platné.
11: Do důchodu odešla v roce 1953. Přestěhovala se do Spojených států a nadále se zabývala výzkumem, který financovala armáda v souvislosti s rozvojem jaderných technologií.
12: Vědě se věnovala až do 70. let minulého století. Poté se vrátila do rodné Kodaně, kde v roce 1993 ve věku 104 let zemřela.
5: Radiožurnál 11 hodin. Právě připravil Pavel Prouza.
6: Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešnik. Moskva to potvrdila. Po vykolejení vagónů v Ostravě se na místě podařilo obnovit provoz, zatím po jedné koleji. Začíná tenisový Grand Slam Roland Garros. Dnes se na něm představí 6 českých zástupců ve dvouhře. Omezení brzdí provoz na D1 na kilometru 151 ve směru do Brna. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešniku potvrdila. Označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm 2 mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji, soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
13: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
6: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlednou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
14: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev. Nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvili zpátky a neprošli.
6: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Policie návštěvníkům doporučuje, aby přišli s dostatečným časovým předstihem.
15: Sport. Začíná tenisové Roland Garros, druhý Grand Slam sezony rozehraje za pár minut první česká zástupkyně ve dvouhře, Marii Bouskovou čeká Italka Bronzetyová. Odpoledne se představí ještě dalších 5 českých reprezentantů a jejich výkony přiblíží přímo z Paříže náš reportér. Dán Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky, do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák, Bartoš Zmrzlik. Pro oba české zástupce skončil závod na markétě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl 14. Jan Kvich.
16: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Meziříčí a překážka na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ je dopravní omezení. Na kilometru 151 je uzavřený levý pruh, je tam půlkilometrová kolona na zhruba 5 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 29,5 kilometru schořelo osobní auto. Je na konci dopravního omezení, na místě je teď odtah, projíždí se jedním pruhem bez kolony. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí u odbočky na Krhovou se srazilo osobní auto a motorka. Opatrně se dá projet, nezdržíte se. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště za Ostrožskou Novou Vsí odklízejí následky nehody, je tam krátká kolona. A v Praze v Liberecké do centra opravují vozovku v levém pruhu před sjezdem na Prosek, je kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Pokud si myslíte, že hudba nemá žádnou politickou hodnotu, stačí se podívat na úsilí, které státy za železnou oponou vynakládají, aby ji potlačili. Možná se jim podaří ji zatlačit do ilegality a taky posílit, ale nikdy ji úplně nevymítí. Napsal v roce 1980 v reportáži Cesta skrz železnou oponu do zakázaných zón východního roku britský novinář Chris Bohn. Jeho slova mohou být motem série Hudební rebelové. Tento díl věnujeme punku a oi. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
9: Hudební rebelové.

0: Otázka, kdy se v Československu poprvé objevil punk, se řeší možná od prvních pokusů nějak popsat to, co se tady v 80. letech na té, řekněme, nezávislé nebo neoficiální hudební scéně dělo.
1: Hudební historik a publicista Radek Diestler, se kterým jsem si povídala v jeho domovském popmuzeu.
0: V knize Excentrici v přízemí, což je možná nejlepší kompendium k historii české nové vlny a částečně i punku a i potom samozřejmě v následujících publikacích se vždycky objevují některá ta data, která jejich protagonisté považují za ta důležitá. V Havířově budou vždycky tvrdit, že první punkový koncert byl u nich, že členové pozdější kapely Radegast se tam, teď si nespomenu, jak se kapela jmenovala, tuším, že Hlavy 2000, že tam tuším někdy v prosinci 1977 odehráli koncert, kde hráli nějaký převzatý punkový věci.
1: Mezi průkopníky veřejně hrané punkové hudby se někdy počítá také undergroundový Dancing Orchestra of Pepa Janíček, který vystoupil na přelomu let 77 a 78 v Nové Výšce u Chomutova a měl v repertoáru několik ze západu převzatých punkových věcí. Další prepunkovou formací byl podle Radka Diestlera Dom, nástupce umělé hmoty.
0: Ti asi nejvážnější pretendenti jsou spojení se scénou české alternativní hudby, která vystupovala na pražských jazzových dnech. Ať už je to Extempore, které vlastně v pořadu Zabijačka mělo několik punkových nebo s punkem spojovaných coverů, ať už od kapel jako Generation X nebo od pabrokové kapely Dr. Feelgood, což je vlastně docela srandovní, protože oni hráli na tom slavném koncertě v Libouchci, který se považuje také za jeden z těch jakoby prvních punkových koncertů u nás, tak hráli jednu věc od Dr. Feelgood, což byl v podstatě jako rhythm and bluesový standard. Teď nevím, jestli to byl John Lee Hooker nebo Howlin' Wolf, teď nejsem si úplně jistý. Repertoár a i způsob, jakým ho hráli, tak nebyl-li to čistě punkový, ten tak se mu docela blížil.
1: Zmíněný slavný koncert v Libouchci, obci, která leží mezi Ústím nad Labem a Děčínem, se konal 3. března 1979 v místní restauraci Svoboda. Na koncert se zmíněným komponovaným programem Zabijačka se sjela mládež ze široka daleka. Nebyli to ovšem žádní vzorní svazáci a trochu se rozjeli. To a nezvyklá hudba pobouřilo místní obyvatele. Byli přivoláni esembáci, kteří punkovou tancovačku násilně ukončili. Členy skupiny Extempore předvedli k výslechu. Frontmanovi Mikuláši Chadimovi hrozilo trestní stíhání, ale nakonec vyvázl jen s pokutou za narušování socialistického soužití. Krom jiného strážcům zákona vadilo, že Chadima na pódiu pronesl slovo, cituji, s***ka. Na počest akce složil Mikuláš Chadima píseň Libouchec. Staří pankáči, zejména ti ze severu Čech, ji určitě znají. Zpívá se v ní kraj severočeský, zvláště kolem Ústí, tam je rockerů ráj, oni je tam zavíraj. Jenom pro úplnost dodám, že v roce 2024, tedy po 45 letech, se Mikuláš Chadima do Libouchce vrátil, aby v Kulturáku Svoboda představil projekt Libouchec Punk Band. Ale pojďme k další akci, která si dělá nárok na titul První punková akce v českých zemích.
0: Na pražských jazzových dnech, teď nevím, jestli 8. nebo 9., tak vystoupila pražská kapela Zikurat. Jako Zikurat nebyla striktně punková kapela. Oni měli některé kompozice velmi jako rozsáhlé, inspirované Frankem Zappou a podobně, ale součástí repertoáru a právě to, co zahrali na těch pražských jazzových dnech, tak byl jeden cover Sex Pistols a jedna písnička, která se vlastně k tomu punku, jakoby to disco 2000 dala taky řadit. Způsob, jakým to zahráli, tak byl dost punkovej.
1: Taky bychom neměli zapomenout na Energii G, Ketchup. Kde se vůbec punk v socialistickém Československu vzal? Tahle hudební subkultura se vytvořila kolem roku 1974 v New Yorku, a to z různých hudebních zdrojů, které, jak napsal hudební publicista John Savage, byly dohromady spojeny s pínacím špendlíkem. Z New Yorku se punk záhy dostal přes oceán do Velké Británie, kde se rychle zabydlel. Zde, v zemi tehdy zmítané ekonomickými obtížemi, se z něj stala hudba dělnické mládeže, kritizující kapitalismus. Zanedlouho tahle muzika na tři akordy, na kterou nebylo potřeba mít krásný hlas, překonala železnou oponu a dobila i srdce tamní mládeže. Na konci 70. let tak vznikly první kapely v zemích socialistického tábora. V Jugoslávii Pankrti nebo Parav. V Maďarsku to byly Spions, Aurora. V Polsku The Boers, Krizis, Deadlock. V NDR Plánlos, Schleimkeim. A o našich prvních pankáčích už jsme mluvili. Odkud vlastně čerpali inspiraci?
0: Lze asi říct, že ta první inspirace byla samozřejmě anglická. Protože když na to vlastně tehdejší protagonisti vzpomínají, tak vždycky mluví o tom, že se jim dostal do ruky nějaká deska Sex Pistols, nebo jestli někdo třeba přivez z Jugoslávie, nebo že naposled, to vždycky říkal, bo je to taková klasická historka, tuším Petra Růžičky, pozdějšího význačného punkového

0: a pak nakazil ty ostatní. Takhle třeba Mikuláš Fadina vždycky tvrdil, že pro něj byl důležitý Karel Habal. Člověk, který se motal okolo kapely Classic Rock and Roll Band, ve které Fadina hrával, a vlastně to byla taková jako jedna z těch nenápadných šedých eminencí tehdejší pražské scény. Neřekl bych, že první generaci českých pankáčů nějak zvlášť inspirovalo to, co se dělo třeba v Polsku, nebo nevím, jestli byly nějaké kapely v Jugoslávii. Samozřejmě, že byly, ale myslím, že tohle to sem přišlo až později. Jedna taková trošku exotická inspirace, na kterou jsem narazil, tak, nebo která je jakoby známá, že o tom vždycky hodně hovořil Mirek Vanek z FPB, že pro ně byla důležitá švédská kapela Ebba Green. Ale to si pak myslím, že je trošku výjimka, že ta hlavní inspirace byla teda spíš jakoby anglická. A potom až s nástupem nové vlny bych řekl, že tam začala hrát trošku roli nějaký ten americký impact. A to teda hlavně, a to si myslím, že je vlastně velmi důležitý inspirační zdroj. A to byla kapela Talking Heads. Myslím si, že tam bylo strašně důležité to, že Talking Heads v roce 1982 vystoupili v Budapešti, kde se začaly pořádat koncerty zahraničních kapel a postupně z toho vznikal takový ten mýtus té koncertní turistiky Československo, Budapešť a zpět. A ty Talking Heads tam byly jedni z prvních. A vlastně o tom jako strašně lidí mluví, že tam byli a že je to nějak ovlivnilo, a asi se dá předpokládat, že už se tady někde objevily jejich desky, ale když to člověk vidí ještě naživo, tak myslím, že ten impuls je podstatně silnější.
1: Tak si kousek na ukázku dáme. Talking Heads, Psycho Killer.

0: Vlastně mě ještě v téhle souvislosti napadá, že je potřeba zmínit jeden inspirační zdroj nebo jeden kanál, kterým se sem, nebo kde mohli muzikanti vidět, jak taková hudba nejenom zní, ale taky jak vypadá její koncertní prezentace, a to je sledování pořadu Rock Palast, což byl pořad západoněmecké televize, kde se vždycky přenášely koncerty několika kapel během jednoho večera, a v souvislosti s tím Rock Palastem taky existovala určitá turistika, že lidi jezdili do západních Čech kamarádům, kde byly ty antény natočené na ten západ, a pořádali se tam večery, večírky, kdy se prostě ta muzika sledovala, asi se u toho i teda fest konzumovalo. Tam třeba mohli čeští muzikanti vidět, jak vypadají a jak zní třeba Police. A to je ta klasická historka, která se, myslím, stahuje ke kapele Abraxas, která začínala jako takovej art rock, floydovský, a pak se postupně překlápila k jednoduššímu vyjádření, k jednodušší muzice, dost inspirované právě kapelami jako Police. A teď nevím, jestli to má někde ve svých knížce Karel Haloun, že říká, Abraxas byla kapela, která vždy byla o jeden Rock Palast pozadu.
1: Už jsme zmínili, že punk se hrál také v dalších zemích východního bloku. Poměrně solidní základnu měl v Polsku, kde punkové kapely vystupovaly například na festivalech rockové hudby ve městě Jaročin, které byly největšími akcemi svého druhu v Táboru míru. Pokračuje Radek Diestler.
0: V půlce 80. let a v druhé půlce 80. let ten polský punk byl pro Čechy docela inspirativní, už i díky tomu, že se vlastně na něj dalo jezdit na ten festival v Jaročině, kde tuším, že vystoupili i český kapely Plexis a Dořady. Takže i tahle konfrontace hrála asi svoji roli, nehledě na to, že v Polsku vycházely nějaký punkový desky, a který se dali koupit tady v polském kulturním středisku v Praze, eventuálně předpokládám, že kolovali i na burzách. A tam byl takovej sampler, který se jmenoval tuším Backstage Pass. Já si pamatuju, jak jsem o něm četl někdy v 87. roce v Gramoreví a koukal jsem na to jako blázen, že to je jako něco takového a to se tady dá někde koupit. A myslím, že tam třeba vyšli Dead Kennedys. Ale tím jako odbíhám od otázky, ale myslím si, že opravdu ten polský punk druhý půlce 80. let tady nějakým způsobem rezonoval.
1: Tak ho nechme zarezonovat i v našem pořadu. Polská brigáda Crisis a písnička Centrála.

0: věděli třeba ti naši punkáči, o čem je ten britský punk. Tím chci říct, jestli uměli anglicky, uměli si to spojit s nějakým tím sociálním pozadím a jestli pro ně to byla jako politická záležitost.
1: Jak se to vezme? Odpověď na otázku, jestli se v Čechách vědělo o sociálním pozadí punku a o všech těch konsekvencích i ve vztahu k tehdejšímu gramu průmyslu, tak bych řekl, že ano, ale samozřejmě, že tam mohlo docházet k nějakým zkreslením, které jsou celkem logické, když člověk prostě nemá ten bezprostřední kontakt a nedochází mu ty informace v celku, ale myslím, že tam dost sehrála roli aktivita některých hudebních publicistů, kteří jezdili po vlastech s různými poslechovkami a hráli na nich i tyhle věci. Takže prostě za A tam hrály trošku roli ty poslechovky, za druhé asi by bylo dobré zmínit, že na tuším šestých pražských jazzových dnech v roce 78 součástí programu byla přednáška Josefa Vlčka o punk rocku, ke které vyšla i informační brožura. A tyhle věci se tady půjčovaly potom prostě z ruky do ruky, takže to mělo dopad i mimo ty návštěvníky pražských jazzových dní, kteří prostě sem na ten víkend do té Prahy přijeli. No a postupně se tu a tam objevil i nějaký článek v oficiálních hudebních periodicích, nebo řekněme spíše v oficiálním hudebním periodiku, protože teď mám na mysli Melodii, kde se nepsalo o tom, jaký je to odpad, jak jsou divně vyhastrošený, že to je vlastně odsouzení hodné a že je to samozřejmě typický příklad úpadkové společnosti a nepřekonatelných třídních rozporů typických pro kapitalismus ve fázi, v jaké se momentálně nachází. Takže myslím si, že když člověk chtěl, tak si tu skládačku nějak postavil. Jistě to podléhalo nějakým zkreslením, zvláště pak jako pro člověka, který k tomu přišel, jak slepý houslí. Já si taky pamatuju, že jsem, když jsem o punku slyšel poprvé, tak prostě jsem některé věci vůbec nechápal.
2: Už jsme několikrát tak trochu naznačili, že punková hudba neměla v socialistickém Československu na růžích usláno. No, to je docela eufemismus. Poslechněte si vzpomínku Petra Štěpána z kapely Hrdinové nové fronty, založené v polovině 80. let v Jihlavě. Vzpomínku poskytnul Paměti národa.
3: My jsme celá kapela dostali pozvánku na výslech, jakoby na kriminálku do Jihlavy. Každý jsme to měli po půl hodině a tam vlastně se nás ptali klasika, Jihlava. Proč to děláme, kde jsme to viděli, jestli víme, co to znamená, že to jsou fašistický symboly, celý punk, že je fašistický, skupina Kiss, když já dávali přidání ke skupině Kiss, Kiss si všichni taky myslí, že to jsou rockeři, ale jsou to fašisti, protože tam mají ty dvě S na konci, jo, a fotili se nás, dělávali se nás do archivu a ani z toho nebyl nějaký větší problém, většinou to, se to obešlo fakt během tý půl hodiny, oni se vás vyfotili, my jsme tam řekli nějaký nesmysly, že jsme to viděli v nějakým německým časopise a že vlastně nevíme, o co jde a takovýhle bláboli jsme tam mleli. Větší problém byl, když přijela státní bezpečnost z Brna, tak to byl větší mazec, protože to byli jako jiní sekáči a ty teda moc dobře věděli, o co jde. A nevěřili nám to samozřejmě tyhle ty nesmysly.
2: Kdy začaly bezpečnostní orgány proti pankáčům, jak se tehdy říkalo, zakročovat? Kdy si všimli, že vedle Máníček z undergroundu tu najednou vyrůstá generace, která sice už nemá vlasy pod lopatky, ale hudba ze stanice Hvězda a především svazácké košile jí také vůbec nic neříkají? Ptám se opět Radka Distlera.
1: Oni tím vlastně nechtěli ten režim nějak jako provokovat, ale že si prostě chtěli dělat jako něco svýho a že ta reakce asi nebyla jako úplně z začátku jako negativní, že s čím se potkávali, tak bylo, že jim třeba při vystoupení vypnuli proud, ale upřímně řečeno, to se mohlo dít i na venkovský tancovačce s nějakou hardrockovou kapelou. Myslím, že asi první konfrontace, ke které došlo, tak byla spuštěná tím, že se poprvé o českém punku nebo o téhle scéně psalo, napsalo na Západě. To je takový to slavný číslo časopisu New Musical Express z roku 1981, kde novinář Chris Bohn prostě přijel, mapoval punk ve střední a východní Evropě a přijel do Československa. Teď tady mluvil s tou energií a s extempore a byl i za plastikama. Tím, jak on viděl ty věci v kontextu, tak to tam prostě jako všechno sepsal dohromady. A v okamžiku myslím, že když se tam objevil ten underground, tak se tady ty příslušné orgány postavily na zadní. Ale nedá se asi úplně striktně říct, že by ta Reakce režimu byla hned ze začátku nějaká prostě silová, že by tou reakcí byl jako plošný zákaz. To myslím, že vlastně bylo takový pokus o něco takového, nebo jako o vypořádání se s něčím, co se tady v očích kulturních orgánů a strany a jejich silových služek nějak jako moc rozmáhá, tak je až v roce 1983 tažení proti nové vlně odstartované článkem Nová vlna se starým obsahem. Protože vlastně do té doby ty, a teď teda nemluvím o punkových kapelách, ono jich zase jakoby, tolik jich nebylo a tolik vystoupení neodehráli, nebo tolik tak často nehráli, ale ty novovlný kapely potom, tak vlastně jako relativně fungovaly.
2: Článek Nová vlna se starým obsahem a jeho následky si rozebereme až v příštím díle naší série. Teď se jenom zastavme u zmíněného článku Chrise Bona, který československé kulturní a bezpečnostní orgány upozornil na nový fenomén. Tento článek je dnes zajímavým svědectvím, ani ne tak o československé nezávislé hudbě, jako spíš o atmosféře socialistické Prahy. Pokud vás tato doba zajímá, Bonův článek se dá najít na internetu, na stránkách Unearthing the Music EU, anebo si zadejte do vyhledávače Chris Bohn, Trans Europe Express a článek na vás vyskočí.
4: Posloucháte speciál Tématu Plus Hudební rebelové. Příběhy vzdoru muzikantů proti režimům a ideologii. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
2: Ale zpátky k potlačování stoupenců punku. V archivu bezpečnostních složek se dá najít množství svazků, které o něm svědčí. Bezpečnost vyvíjela nátlak nejen na samotné kapely, ale i na jejich fanoušky. V jednom z materiálů státní bezpečnosti v Jindřichově Hradci se můžeme dočíst, jak takového pankáče v davu poznat.
5: Toto zahrnuje nalíčení obličeje barevnými odstíny, obleky tmavých barev v popředcích, na hlavách radionky, na uších klipsy, špendlíky napíchané v rukou, tvářích, velké spínací špendlíky rozvěšené po oděvu a na očích brýle obdélníkového tvaru s tmavými skly.
2: Tento svazek, ale i mnohé další, spadaly do akce s názvem Odpad. Byla zaměřená na takzvanou závadovou mládež. To mohlo znamenat jak mladé lidi s kriminálním pozadím nebo třeba drogově závislé, ale také to mohly být a v případě akce Odpad převážně byli mladí hlásící se k neoficiálním subkulturám, třeba právě k té punkové. Povídala jsem si o tom s historikem Miroslavem Vaňkem, který se mladými lidmi za normalizace zabývá a v rámci orální historie shromažďuje jejich výpovědi.
6: Byl to vlastně navazující projekt, říkám v uvozovkách, tak po akci kapela, která ale ještě pokračovala dál, to byla v 70. letech na takový ty máničky, takzvaný ty hippiezáky, když ty měli vlastní akci také hippies a pak tam byl John Lennon, taky akce Lennon, ale u toho odpadu tam vlastně, je to fakt, zní to hrozně, no. Tak vlastně od 80. let už se to jako připravuje a rozvíjí se to od konce roku 80, 81, 2, 3. To jede jakoby na běžícím pásu a šlo o to, aby se podchytila státní bezpečnost, aby podchytila ty, nejenom ty kapely, ty muzikanty, ale právě i to podhoubí, to znamená ty fanoušky, kteří je doprovázeli, kapely, který hráli a to byla první, aby udělali jakousi zmapování, druhá věc, aby se snažili to zabrzdit, aby vlastně to rozkryli, aby tam dostali ty svoje agenty mezi tyhle ty lidi. A v neposlední řadě nějakým způsobem, a to už od toho potom odklonili, že by je mohli využít ve svůj prospěch, což se nepodařilo vůbec, jako že by mohli nějak ovlivnit, že by mohli politicky zpívat nějaký písničky, to se nedařilo.
2: Pojďme se znovu začíst do svazku o pankáčích z Jindřichova Hradce.
5: Jako jeden z nejhlavnějších a nejaktivnějších představitelů směru punk rock mezi volnou mládeží v Jindřichově Hradci byl zjištěn Bálek Václav. Tento v průběhu zábav a diskoték uvedený směr propaguje, obléká se do tmavého saka, bílé rukavice, brýle obdélníkového tvaru žluté barvy s tmavými skly. Takto vystupoval dne 12.12.1982 při pořádání diskotéky v hotelu Grand v Jindřichově Hradci. Tancoval stylem chození z místa na místo, pochodování, kroucení se na místě, chvění těla jako při zimnici, oči v sloup, ústa do kořán. Ruce měl pokrčené, které před sebe trhavými pohyby vyrážel. Celkově jeho tanec vypadal jako naprogramovaný robot.
6: Já si totiž myslím, že obecně oni s tím měli problémy, ti soudruzi, i kvůli tomu, že opravdu byli připravení a dlouho vychovávaní s těma dlouhýma vlasama a s těma projevama, který prostě byli, a najednou ti pankáči nejenom, že neměli dlouhý vlasy, ale naopak ty číra a tohle, nebo je nemuseli mít, ale že už ani ta taková ta uniforma těch džísky a těch riflí u nich taky nebyla. Oni už to taky tak jakoby změní tu módu, a tady je to do it yourself, je skutečný. Oni se to opravdu vyráběli jako sami, a to jsou taky neuvěřitelné příběhy, jak i maminka byla zapojená, jo, jako přítelkyně a šily na starých a tak dále a tak dále, jak si prostě píchali ty naušnice těma sicherheitskama, jak vlastně tam pan primář v jedné nemocnici Teplický tenkrát dělal díry svým ratolestem, tak je to docela, ty příběhy jsou vlastně neuvěřitelný, jo, a vlastně mě se i líbilo, jako jak ta představa, že jak oni neměli tu výbavu, ty produkty toho západu, že tam opravdu si udělali to číro, jako chtěli být ten pankáč třeba jeden den a druhý den byl spořádaný úředník, tady to nešlo. Tady prostě ty kluci řekli, my jsme měli jedinou možnost, když jsme nechtěli mít z nějakého cukru a chtěli jsme to mít barevný, brali autolaky a z těch dílen a to vám tam prostě zůstalo, než to odrostlo. Jo, takže to nebylo jenom hra, jenom jako. Že se tady ukazuje, že to bylo něco ryzího.
2: Říká Miroslav Vaněk. Některé pankáče, jejich ryzost nepřešla ani na vojně. Svědčí o tom řada archivních dokumentů, jako ten z produkce vojenské kontrarozvědky z roku 1983 o zásahu na vojenském útvaru v Pardubicích proti šiřitelům a propagátorům panku.
5: U Vojina Šturma bylo zjištěno, že v propagaci punk rocku jde tak daleko, že ve večerních hodinách poslouchá za přítomnosti dalších asi 20 vojáků, kteří jsou s ním na světnici, vysílání nepřátelské rozhlasové stanice Hlas Ameriky, na kterou jsou reprodukovány hudební skladby ve stylu punk rocku. V tomto vysílání jsou uváděny i skladby československých hudebních skupin, například Pražský výběr, které nemají povoleny v Československé socialistické republice veřejné přehrávky pro závadnost textů písní a propagaci punkrockového stylu v hudbě i oblékání.
2: Ano, slyšeli jste dobře, punkrocku. Nebyl to jediný případ, kdy estébáci komulili slovo punk, anebo ho nedokázali správně napsat. Ve svazcích tak lze narazit na p-a-n-k, nebo p-u-n-c-k, anebo jenom pun.
5: K osobě Vojina Tetoura předal kandidát dále poznatky o tom, že skládá různé protisovětské písně a že v civilu byl členem punroku.
2: Tahle zpráva otevírá jednu temnou kapitolu. Tajné spolupracovníky mezi mladými lidmi. Zrovna tuhle zprávu totiž kontrarozvědce přinesl kamarád Vojina Tetoura. Podle dochovaného svazku se zdá, že spolupracoval proto, aby mohl jako reprezentant ve skateboardingu jezdit do zahraničí a pak snadno emigrovat.
6: Co se týká jakoby hledání těch agentů v řadech těch pankáčů, že to byla jakoby opravdu smutná epizoda, ono je to vůbec smutný, jako vůbec i pro toho člověka, jak ho lámali, ono když se do toho člověk vžije, tak je to docela složitý a každý řekne, mohlo to odmítnout, mohlo to být docela těžké. Tam byl ještě problém, že oni opravdu oslovovali lidi pod 18 let, jo. Od 15 do 17 letý prostě kluky, většinou to byli chlapci, že vlastně je tam lámali pod různými, už tenkrát vyděračskými metodami, tu byly drogy, tu byly někde vidět a já nevím, co všechno.
2: STB se snažila naverbovat také frontmana punkové skupiny Plexis, Sida Hoška.
6: Který byl komplikovaný, ale pro mě je to prototyp člověka, který je ten ryzí pankáč a vlastně se snažili přes něho se dostat do té subkultury a on tyhle ty věci řeší tím, že požil nějaké drogy, ale nějaký alkohol a skáče z okna, respektive na Žižkově, někde ho tam najdou. Tím pádem už je pro ty STBáky nedůvěryhodná osoba. Oni vyhodnotili, že je to nějaký blázen, že prostě s ním nemá smysl dát tu spolupráci. navazovat. Navíc to všem řekl, že byl oslovený. Když s tím někdo pracuje, tak řekl, podívejte se, on byl nějaký agent, ale vlastně opak je pravdou, měl to velmi těžký, byl potom sledovaný.
2: Zatím stále mluvíme jen o punku, ale na začátku jsem slíbila také Oj! Odnož punku, která vznikla jako reakce na komerční úspěch klasických punkových kapel jako Sex Pistols nebo Clash. Oj! Dřív zvaný také pouliční punk se vracel k původní syrovosti a akcentoval konzervativní témata dělnické mládeže, třeba národovectví a časem také rasismus. První českou Oj! Kapelou byl Orlík. Založili ho v roce 1988 dva herci, absolventi Pražské konzervatoře. Daniel Landa a David Matásek. A právě ten přišel do tématu Plus na tyto časy zavzpomínat.
7: Nějak jsem cítil potřebu s těma končícíma 80. rokama trošku poslouchat něco ostřejšího. A tak jsme samozřejmě poslouchali taky punk. Ale nám to přišlo paradoxně implementovaný jako ze západu a chtěli jsme dělat něco jako svýho. A samozřejmě s punkem jsme slyšeli i Oj! A přišlo nám to, kdyby se to jako textově nějak doprovodilo česky, tak přišlo mi to jako bližší. Taky to byla hodně rebelská hudba. Moc jsme ty kořeny neřešili. To samozřejmě dělnická hudba, naprosto specifická, naprosto jasná. Nám spíš šlo o to nějaký poselství v tom textu, takže jsme to dílem z nějakého trucu, z rebelství a dílem potom po listopadu už třeba státotvorně nějak pojali, takže jsme produkovali tuhleto pouliční hudbu. No.

0: Možná i tuhle písničku s názvem Pivečko mohl Orlík předvést na přehrávkách před komisí, které tehdy museli hudebníci absolvovat, pokud chtěli veřejně hrát.
1: Samozřejmě bylo spojený s velikou srandou, protože jsme věděli, že ty texty neprojdou, to je vyloučený, takže my jsme měli jako na těch přehrávkách jsme hráli texty, které byly trošičku upravený a měli jsme z toho teda šílenou radost. Měli jsme z toho srandu a ta komise, vůbec nevím, co to bylo za lidi, dělali jsme to na Praze 5, myslím. A protože jsme se nemohli sejít nějak, tak jsme tam vlastně byli jenom ve třech a bylo to takový folkový trio. Bylo to škoda, že z toho není nějaký záznam. Museli jsme odehrát asi 5 nebo 7 písniček před tou komisí v kanclu nějakým úplně debilním, prostě vyzdobeným bolševicky. Do té doby jsme totiž vystupovali jako na černo. Sice jsme byli jako třeba tahákem s těma spolu začínajícíma kapelama tehdy. To je taky paradoxní, že my jsme vlastně hráli s kapelama, se kterými bychom třeba v 90. letech absolutně jako nemohli hrát z ideových důvodů nějak to. Si myslím, že by s náma asi nehráli, ale ty začáteční koncerty to nikdo neřešil. To byla taková všeho chuť, že jsme právě hráli s klukama z Dořady, s Psíma vojákama, s Vanastovkama, takže bylo to takový, no ale bylo to na černo, že bramborový razítko, nějaký ústřední výbor SSM, vysoké školy ekonomické a nějaký mikulášský zábavy, jakože pro děti, no tam žádný děti nemohly být nebo nebyly, ale měli jsme prostě v centru Prahy pronajatý nějaký klub a tam se to od 5 hodin do 10 prostě odehrálo, popralo a šlo se domů. Jako.
0: Požádala jsem Davida Matáska, aby trochu rozvedl, kde a za jakých okolností se dalo hrát.
1: Buď to byly nějaký vymyšlený akce, většinou přes SSM, to bylo krytý a byl tam klid, ale to, že jim to unikalo, že se kradly blány, cyklostylovalo se, samozřejmě ty blány byly spočítané, ale to se prostě nějak se to udělalo. Tuhle tu cestu nám asi prošlapaly máničky v tomhletom směru v daleko hustších dobách. Já jsem měl pocit od nějakého roku 86-87, že to nebude mít dlouhýho trvání. Nevím, podle čeho jsem si to myslel, ale měl jsem ten dojem. Dneska, když se jako ohlídnu, mám pocit, že už, že samozřejmě různý rozháněčky koncertů, festivalů a tak dále, to všechno jsme prožili, zažili. Měl jsem tu kliku, že mě nikdy nikam neodvezli do lesa a tam nás neseřezali, ale vím, že jednou jsme byli na nějaký zóně a to bylo úplně super, to tam tenkrát jsem jako nějak prokouknul nebo prohlíd a říkal jsem si, jo, vlastně teď ten koník má vlastně pravdu.
0: Koník vlastním jménem Petr Schrödl, zpěvák skupiny Zóna A.
1: On zastavil koncert, protože jsme se tam nějak pošťuchovali a on říkal, čo jste se pojebali všetci, vy nevětě, kdo je náš společný nepřijatel a takhle ukázal doleva. Tam stály vyřazený ty Antony. My jsme se v tu chvíli, jak na povel, přestali prát. A jenom jsme se takhle otočili všichni na ty benga, tak oni tak zajeli mezi ty Antony zase ty uniformy a bylo to vlastně nám jako otevřel v tomhle tom, myslím, docela oči. Řekli jsme si, jo, neuděláme jim tu radost, že tu práci uděláme za ně. Takovýhle věci byly. A jinak to byly kluby, malý kluby, který samozřejmě byly pod záštitou SSM a jmenovalo se to všelijak, já nevím, Hudba mladých, nebo Spektrum, nebo já nevím, jak se všechny ty, aby se pod to dalo schovat cokoliv. A byli kluci, kteří byli šikovní, hráli to na obě strany, tvářili si jako svazáci a přitom to byli ve skrytu nějaký pankáči, jenom si vzali prostě kravatu a nějaký lepší sako, když to šli vyřizovat a pak si zase vzali křiváka, no.
0: Jestli máte teď pocit, že na konci socialistického režimu už to byla jenom taková selanka, tak nebyla.
1: Samozřejmě, že jsme byli pod drobnohledem, což nám v té době jako úplně nedocházelo. My jsme byli v tomhle hodně naivní, ale já jsem dostal předvolání samozřejmě na barťák. A já jsem si naivně myslel, že to je kvůli Pavlovi Křížovi, který v tom roce emigroval o těch prázdninách.
0: Herec Pavel Kříž emigroval v létě 1988. Tehdy byl společně s Davidem Matáskem velmi populární díky trilogii o básnících.
1: A na konci těch prázdnin, kdy už to hlásila Svobodná Evropa, že Pavel Kříž teda vzal dráhu, tak jsem si říkal, no tak to je jasný, já jsem to věděl samozřejmě, ale říkal jsem si, že to předvolání se zřejmě týká toho, tak jsem si vzal boty, že jo, bumbra, naleštěl jsem si je a vyrazil jsem. A už ve výtahu ten mladý důstojník, který mě vezl nahoru, tak mě prásknul, proč tam jsem. Prostě mě tak jako připravil v tom výtahu. Ty tři patra, to bylo, jako to trvalo hodně dlouho v tom výtahu, jak jsem si říkal, tak kamaráde, to si posral. Ale zase jsem si říkal, prostě, nevím, byl jsem taková dobrodružná povaha v té době, takže mě to nějak jako netrápilo. A hodně mě překvapil ten pan major, teda, který mě vyslýchal. Ten, myslím, že se mu říkalo major Duchač, potom mezi závadovou mládeží, a ten byl neuvěřitelně informovaný. Nejenom co se týče vztahů mezi jednotlivcema, ale jako ty kapely. On přesně věděl, kdo s kým hraje, kdo s kým kdy hrál naposledy, protože samozřejmě to bylo fluidní, ty členové těch kapel, ty se přelejvaly mezi těma skupinama, takže to bylo různý. To všechno on věděl, on dokonce věděl, kdy se bude hrát. Ukazoval mi fotky, takový sice vyfocený pod paží, ale byly kvalitní. Nevím, kde to v té Slávii měli to zařízení, kde nás fotografovali, ale byli jsme tam prostě vyfocený úplně nádherně, rozpoznání, všechno zapírat nemělo smysl. Z koncertů fotky, takže oni museli mít svoje lidi, což jsem se dozvěděl teda po revoluci, kdo to byl. Postupně, že jo, z těch různých svazků a spousta kámošů se pak i přiznalo. Nechtěli zapírat nebo něco, nebyli na to pyšní samozřejmě, kdo by byl. No a samozřejmě na závěr celý toho našeho sedánku, kdy on mě jako vyslýchal a vytěžoval mě jako informátora, tak samozřejmě chtěl navázat nějakou spolupráci. A já si myslím, že tenkrát jsem prokázal jeden z nejlepších hereckých výkonů. Já jsem prostě dělal úplnýho hňupa, jako ukecanýho, nespolehlivýho spolupracovníka. Takže jsme se na ničem nedohodli, on mi nabídnul za tu spolupráci, mi nabídl angažmá v městských divadlech pražských. Já jsem byl v té době na volné noze a absolutně mě to jako nezajímalo. To pravidelný nějaký angažmá, jo. To já jsem děti neměl v té době, žádný závazky jsem neměl, nic jsem nepotřeboval od té společnosti. Dost jsem tím jako opovrhoval, takže já jsem byl asi neúplně použitelný, nebylo za co mě chytit, jo. Což samozřejmě byla velká výhoda, protože ty kluci, který do té spolupráce byli dotlačený, tak ty bohužel třeba chtěli dostudovat, nebo měli nemocný rodiče, nebo něco. Já jsem tady tohle neměl prostě, za co by bylo mě možný popotahovat a tak. Ani jsem neměl žádný škraloup v té době, kromě toho, že jsme teda pozlobovali všelijak tak drobně, ale to furt ještě nebylo nic, že by se z toho dalo něco vytěžit asi z jejich strany. A samozřejmě první, co jsem udělal, že rovnou z toho barťáku jsem se sešel se všema kámošema, co jsme se viděli v Orlíku, a každému jsem to řekl, že jsem tam byl, aby bylo jasný, že jsem prostě ta treperenda a že jsem nepoužitelný.
0: David Matásek tady zmínil svazáky, pod jejich křídla bylo možné leco skrýt. Podobnou vzpomínku má i Petr Štěpán z Hrdinů Nové fronty, kteří mimochodem svého času také koketovali s Oi a hnutím skinheads. Tazatelům z paměti národa Petr Štěpánek vyprávěl o koncertě v Pražském paláci kultury na festivalu Rockfest v roce 1987.
2: Když jsme hráli v tom paláci kultury, tak za náma přišli ty organizátoři, u kterých nebylo jednoduché, aby ty HNF do toho paláce kultury prosadili, protože jelikož jsme nebyli povolení, takže tam to trošku skřípalo, ale byly ty páky, byly i lidi, i tenkrát byli lidi v SSM, kteří nebyli s blblý režimem, nebyli to zase takový komunisti a chtěli pomoct těm kapelám, jo. Jako těm druhým, ne těm popovým. A akorát řekli, hele, my jsme tenkrát měli obrovský hit, ten se jmenoval To svět se posral. A oni říkali, hele, kluci, jako víte ten text, to jako super, ta písnička je super, ale oni to tady prostě budou natáčet a budou to tady budou tady různí prostě papaláši a budou tady kontroly a bylo by dobrý, kdybyste to prostě jakoby třeba zahráli tu písničku a nespívali to nebo tak. A my jsme to teda udělali kvůli šácky, protože my jsme teda tu písničku zahráli, ale jakmile jsme vlezli na to pódium, byl obrovský řev, že jo, lidi si začali spát na pódium, začali tancovat pogo a při prvních tónech písničky začali pogovat a tu písničku začali zpívat s náma. Takže ta písnička vypadala tak, takže tam je text jako to svět se. A my jsme to neřekli a řvali to za nás lidi.
0: O rockfestech si povíme v příštím dílu, ale teď nám tato vzpomínka posloužila jako jeden ze zvláštních paradoxů doby. Na jedné straně estébácké akce, jako byl odpad, zákazy, na druhé straně svazáci umožňující hrát pankáčům v Paláci kultury. Leckdy zkrátka záleželo na konkrétních lidech a jejich odvaze, případně naivitě, nebo dokonce postavení a známostech, anebo schopnostech vyjednávat. A taky na době, to je jasné. Rok 1987 byl prostě příznivější než třeba rok 1983. V takových podmínkách se časem tu a tam mohl punk dostat i do médií. Slovo má opět hudební historik a publicista z Popmuzea Radek Diestler.
3: Role rozhlasu, co se týče punku a nové vlny, je docela specifická, protože už od roku 1974 běžel v československém rozhlasu pořad Větrník, který byl zaměřený, řekněme, na takzvané menšinové hudební žánry. Samozřejmě ta podoba toho pořadu a ta jeho náplň se lety velmi proměňovala podle toho, kdo zrovna měl jakoby na starosti nebo kdo ho zaštiťoval programově a dramaturgicky. Ale mám pocit, že když jsem zkoumal to, co se v něm hrálo už v letech 78-79, takže v některých větrnících se ukázky toho, jak zní anglický punk rock, objevovaly. Tím bych chtěl říct, že československý rozhlas nebyl vůči téhle hudbě úplně imunní, ale že to samozřejmě bylo jako strašlivě stopový všechno. Ale potom zase se jakoby točím kolem Větrníku, že když tenhle pořad v roce 1983 převzal doktor Jiří Chlíbec, jedna z takových těch opravdu významných šedých eminencí české populární hudby, v podstatě někdy od druhé půlky 60. let, tak on tam poskytoval prostor hudebním publicistům, kteří už vycházeli z té zkušenosti, která nebyla takově vázaná na 60. léta, jako byla ta garnitura těch velkých střelců, jako byl právě třeba Petr Douška nebo Jiří Černý nebo tak. Ale už jako byli třeba o generaci mladší a tudíž je tahle hudba jakoby víc zajímavá.

0: Dá se říct, že ta možnost slyšet nějakou punkovou nebo novovlnou nahrávku, a to i českou, se řekněme od roku 1986, ono taky dost záleželo na tom, nebo taky dost bylo důležité, že se vlastně pro Větrník zvýšila časová dotace tím, že od něj byl odstřižen pořad Radioporta, se kterým to nějakou dobu fungovalo pohromadě. Takže najednou tam člověk opravdu mohl slyšet Vysací zámek, FPB, Hrdiny nový fronty. Pamatuju si, jak jsem naslyšel Dead Kennedys a teď teda skáču od českých zahraničním, ale jak mě opravdu do dneška si pamatuju, jak tam bylo ohlašovali, že jak si blok písní skupiny Dead Kennedys se začne písní Zabij nezaměstnaného. Ale že vlastně jako díky tomuhle tomu člověk nemusel být nutně vázaný na ty desky, a když byl třeba jako já 15-letý, 16-letý cucák, který tam, kde vyrůstal, tak tam vládl metal a neměl žádný kamarády, který by ho posunuli někam dál. Tak jsem díky tomu rádiu, díky tomu Větrníku mohl si tímhletím způsobem rozšiřovat obzory. Já jsem trošičku jsem tušil, co to obnáší. A to jak na té světové, tak na té české scéně.
1: Jenom dodám, že pořad Posloucháte Větrník se v našem archivu bohužel nedochoval. A co druhé nejvlivnější médium té doby? Československá televize a punk.
0: Myslím, že jako zachycení punkové hudby v československé televizi je až záležitost pozdních 80. let. A zase to souvisí s přehlídkou Rockfest, že v roce 1988 se v podzemí Paláce kultury natáčela série klipů a tam třeba odsud pochází první klip Vysacího zámku, ty tuším podvedený Kameloti, nebo jsou tam Hrdinové nový fronty. Ale nevybavuju si vlastně, jestli to v tehdy vůbec té československé televizi běželo, a to jsem teda na ty hudební pořady koukal, jak jen to šlo. A možná, že jsem o tom spíš věděl jenom z melodie, kde byla takhle stránka s fotkama z toho natáčení. Přinejmenším se nějaké pokusy zaznamenat jako punk v oficiálním médiu typu československé televize objevily. A možná, že v tomhletom ohledu trošku pokročili Slováci, protože si nejsem jistý, jestli v tehdy velmi sledovaným pořadu Triangle se neobjevila před rokem 89 Zóna A. Tam si nejsem jistý, jestli tam bylo 89 nebo 90, ale pokud ano, tak to byl opravdu pořad, na který koukala skoro celá republika, aspoň teda v určitý věkový kategorii.
1: A co nahrávky punkové hudby? Dochovalo se z doby, o které se bavíme, něco? Ptám se stále Radka Distlera.
0: Co se týče zachování nahrávek těch prvních punkových kapel, tak samozřejmě v době, kdy fungovaly, tak jim na oficiálních nebo na státních gramofirmách nic nevyšlo. Ty nahrávky se šířily pokoutně na různých koncertních záznamech nebo demáčích přes takové ty klasické kanály, jako byl Petr Cibulka a jeho vydavatelství, nebo to neoficiální vydavatelství STCV, nebo Mikoláš Chadima a jeho Fist Records a tak. Ale vlastně to pak začalo vycházet až později, což v 90. letech, a vychází to dodnes. Občas člověka pobaví, že se nějaká takováhle nahrávka, kterou zná z různých kanálních verzí, se objeví i na vinylu dneska. První punkový oficiálně vydaný single byl vlastně až ten Vysací zámek někdy na jaře 1988. Ten single Vysacího zámku vyšel v řadě, která se vydávala k festivalu nebo k přehlídce Rockfest. A to až vlastně k jejímu třetímu ročníku, který už byl trochu jiný a jak si přicházel do trochu jiné doby než, a do jiné atmosféry, než panovala třeba v půlce 80. let, kdy se dá říct, že vlastně i tohle byl trochu výraz té snahy jako ukázat, že my tady přeci proti té mladé hudbě nic nemáme.
1: První punkový single, o kterém mluvil Radek Distler, vyšel, jak jsme slyšeli, v rámci Rockfestu a s podporou zmíněného rozhlasového pořadu Posloucháte Větrník. Na jedné straně singlu byla hymna Šibeničních bratří, zhudebněná báseň Christiana Morgensterna, a na druhé straně Podvedení Kameloti.

0: Zajímavé je, že na singlu není uvedena kapela, která zpívá celým názvem, tedy Visací zámek, ale jenom iniciálami VS. Je to důkaz kličkované, kterou muzikanti hráli s kulturními a bezpečnostními složkami. Zákazy hraní a následné změny názvů kapel byly v oblasti alternativní hudby běžnou praxí. Více se o tom budeme bavit příště, ale když je řeč o Visacím zámku, pojďme opět nahlédnout do estébáckých svazků a přečíst si jeden zápis z roku 1987. Jde o hlášení tajného spolupracovníka STB, který se vypravil na koncert Visáčů, aby zjistil, jaké zpívají texty.
1: Atomový Antonín. Parafráze Jiřího Wolkera. Dle pramene velice urážlivá parodie jednoho z našich největších básníků. Autor v textu kritizuje pracovní morálku, po formální stránce ucházející, po obsahové naprosto nevhodné, k prezentaci před publikem se nehodí. Je to průšvih. Nevhodný pro veřejné vystupování, vyvolává pocit sounáležitosti s určitou společenskou spodinou. Koruna, obsahově zcela nevhodné, vyjadřuje pocity příživníka flákajícího se po automatech. CC, z předložených textů nejlepší, odpovídá průměru toho, co zpívá například František Ringo Čech. Závěrem pramen uvedl, že texty směřují mimo těžiště života společnosti, popisují okrajové, ne-li přímo úpadkové děje.
0: Takových hlášení za ty roky sledování punkových kapel a jejich fanoušků vyprodukovala Státní bezpečnost opravdu celé stohy.
2: Zajímavý na tom je, že v roce 1983, to vím přesně, bylo tady 531 muzikant v ranku punk a 2300 fanoušků. Také to měli zmapovaný a začalo tato akce jako velmi jakoby silně.
0: Tady historika Miroslava Vaňka přeruším a doplním jeho povídání hlášením třetí zprávy SNB z roku 1986.
1: Zmapování punkrockových skupin, zabránění jejich negativnímu vlivu na mládež a podstatné omezení formování nových skupin tohoto zaměření. V Československu bylo zmapováno 5185 osob, které inklinují k hnutí punk. Dále bylo zjištěno 523 punkrockových hudebních skupin, v nichž působí 2163 osob. Průvodním jevem hnutí punk je fašismus a násilí. Celkem bylo provedeno preventivně rozkladných opatření s 1256 osobami. Podstatná část mládeže byla odvrácena od dalšího ovlivňování. Přesto však hnutí punk přetrvává a přesouvá se do věkově nižších skupin mládeže.
0: Čili po několika letech soustředěného tlaku se podařilo počty punkáčů přinejmenším zdvojnásobit. Ve skutečnosti jich bylo jistě víc. Člověka napadá, a to nejen v souvislosti s punkem, proč je prostě režim nemohl nechat být. To nikoho nenapadlo, že tlak ze strany bezpečnosti posouvá do opozičních pozic i ty, kteří by se do nich jinak možná vůbec nedostali.
2: Oni byli jako opravdu úplní hlupáci, jo? A to už byli v 70. letech, vlastně oni mohli využít tu hudbu, která vlastně trošku byla vždycky aktivistická, mohli využít různý ty fenomény a nebo ty idoly mladých, ať už to byl John Lennon nebo další předtím Pete Seeger, lidi, kteří prostě byli jakoby nalevo a mohli říkat, že vlastně bojují proti tomu zlému kapitalismu, to samé u toho punku, že jo? Tam vlastně byl protest proti té stávající společnosti, tedy té buržuazní kapitalistické nezaměstnanost a nuda a já nevím co všechno. A že mohli říkat, tak podívejte se, u nás prostě tohleto hrajeme a je to všechno v pořádku. Naprosto neuměli tohleto podchytit. Já si myslím, že oni to měli všechno strašně jednoduše a už se spojený s tím, že co jde ze západu je špatně. Vůbec už nikdo neskoumal, že by to vlastně mohli využít ve svůj prospěch.
0: Říká v závěru punkáčského dílu série Hudební rebelové historik Miroslav Vaněk.
3: Hudební rebelové.
0: Technicky pořad zajišťoval Adam Cejnar, dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter a ukázky četl Libor Vacek. Za ně za všechny děkuji za pozornost a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
4: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
5: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
6: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
7: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
3: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
6: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
8: O osud ženy a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
6: Jsme Lucie Korcová
5: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
9: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
3: Kat K.H. Frank. Od 18. května na Plusu. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Rusko raketami a drony mohutně udařilo na Kyjev, použilo i nadzvukovou střelu středního doletu. V Brně začalo hlavní shromáždění sjezdu sudeckých Němců, v centru města se chystají protesty. Začal tenisový Grand Slam Roland Garros, dnes do něj ve dvou hře zasáhne 6 českých reprezentantů. Nehoda brzdí provoz na D1 na 123. kilometru směrem do Brna. Bude slunečno, postupně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 29, na západě až 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Rusko v noci masivně zaútočilo na Ukrajinu. Při vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast vyslalo celkem 600 dronů a 90 raket a střel. 2 lidé zemřeli a přes 80 je zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva, oznámilo velení protivzdušné obrany. Moskva využití Orešniku potvrdila.
11: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Sudetoněmecký sjezd v Brně otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudeckými Němci. V projevu to na výstavišti řekl zástupce jejich předáka Stefan Hertler. Historicky první sjezd sudeckých Němců na českém území ale kritizuje část politiků i české veřejnosti. Odpoledne plánují protesty v centru města. Hlavní shromáždění sjezdu sleduje reportérka Vlasta Gajdošíková.
12: Stefan Hertler v úvodu poděkoval českým hostitelům, že umožnili toto setkání. To vyvolalo v plné hale nadšený a dlouhý potlesk. Zopakoval, že sudeční Němci nepožadují navrácení majetků, ale stojí o společné budování Evropy. O porozumění a smíření mluvila i primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS a lidovecký hejtman Jan Grolich. Právě teď mluví předseda krajanského sdružení Ben Posselt a mluvit má také premiér, bavorský premiér Markus Söder. Protest proti sjezdu vyvolal na odpoledne do centra města hnutí Obrana národa 2 a brněnští komunisté. Nahlášeno je 1500 lidí. Mezi řečníky by měl vystoupit ex-prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z SPD. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
10: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Započítávají se výsledky z prvního kola. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
13: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
14: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
15: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
14: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za dva roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk zraněný je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
16: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Meteorologové čekají, že i dnešek bude tropickým dnem. Teploty by odpoledne měly přesáhnout 30 stupňů. S neobvykle vysokými květnovými teplotami se teď potýká i západní Evropa. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
17: Vigilance jaune à la canicule.
18: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Cenu za nejlepší snímek na festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci více než 20 dalších filmů. 58-letý Mungiu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
19: It is Christian Mungius Fjord.
20: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Radiožurnál.
10: Začal tenisový Grand Slam Roland Garros. V Paříži se dnes představí 6 českých reprezentantů ve dvouhře. Prvním z nich je Marie Bousková, která nastoupila proti Italce Bronzetiové. Více řekne přímo z French Open David Prouza.
21: Marie Bousková zatím v souboji s Bronzetiovou a také s velkými pařížskými teplotami je úspěšnější, získala první set a to poměrem 6-3, teď se hraje sada druhá, zatím je to vyrovnané 1-1, Marie Bousková bojuje o to, aby si vybojovala breakball, který právě teď má 1-1 a 40-33 servisu Bronzetiové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
10: Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Ve skupině je čekají ještě dva zápasy, zítra s Norskem a v úterý s Kanadou.
1: Právě Kanaďané, kteří vedou českou skupinu, vyzvou dnes večer Slováky. A fotbalisté Slávie dnes převezmou pohár pro vítěze ligy. V posledním kole soutěže Pražané přivítají třetí Viktorii Plzeň, druhá Sparta se utká se čtvrtým Hradcem Králové a pátý Jablonec vyzve šestý Liberec. Zápasy od 14 hodin nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Pravidelné vstupy budou na Radiožurnálu a na serveru iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas chystáme kompletní přímé přenosy.
2: Kolona na D1 u Beranova a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov z kilometru 120 popojíždí kolona. Na kilometru 123 řeší nehodu, teď už v odstavném pruhu, ovšem provoz nadále brzdí dopravní omezení, zpoždění téměř 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ jsou silničáři na kilometru 151. Je tam kilometrová fronta na 5 až 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na Lochkov na 14,5 km odklízejí následky nehody. Jede se pouze levým pruhem, brzdí se teď u Slivence na 16. kilometru, zdržení necelých 20 minut. A v Praze v Liberecké do centra opravují vozovku v levém pruhu před sjezdem na Prosek je krátká kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Dnes bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29, na západě až 31 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A teď začíná publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
23: Proč kvůli přesunu agend z vlády na ministerstva rezignují někteří členové vládních rad? Co ukázaly první sudetoněmecké dny na českém území? A jakou zprávu o dnešním světě přinášejí vítězné filmy festivalu v Cannes? Premiér Andrej Babiš dnes vysvětloval na sociálních sítích rozhodnutí přesunout od července několik klíčových odborů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Uvedl, že ministři nechodili na zasedání příslušných rad, posílali za sebe úředníky, kteří neuměli odpovídat na otázky. Kabinet teď podle Babiše snižuje agendu, rezorty si tak rozeberou například problematiku lidských práv a rovného zacházení, národnostních menšin a romských příležitostí a také protidrogové politiky. Širší zdůvodnění chce premiér přednést zítra na tiskové konferenci. Rozhodnutí vlády ostře kritizují zástupci organizací, které se zmíněnými otázkami zabývají. A také oni se zítra chystají svoje námitky veřejně předložit. Kromě toho někteří z nich dosavadní funkce na úřadu vlády opouštějí. Jednou z nich je i Markéta Kosmotlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Tak vy jste rezignovala na své členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Souvisí to přímo s tím přesunem agend z vlády na ministerstva?
24: Ano, souvisí to přímo s tím přesunem. My jsme podali většina osob z Rady vlády pro rovnost žen a mužů a těch výborů rezignaci k 36., pokud opravdu dojde k přesunu těch agend pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože si myslíme, že to je průřezové téma, což je vidět na vládní strategii pro rovnost žen a mužů, kde vidíme, že ty jednotlivá opatření se týkají všech ministerstev. A vnímáme to, že tímto krokem dochází k rozbíjení a oslabení té agendy a že to nepřinese efektivní řešení.
23: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v rozhovoru pro iRozhlas připomněla, že koalice v programovém prohlášení vlády slíbila, že se bude snažit, aby stát fungoval efektivněji. Rozumíte tomuto zdůvodnění?
24: Nerozumím vůbec, protože to je naprostý opak. Dosud vlastně ty odbory a oddělení, co se přesouvají pod ministerstva, konkrétně ta agenda rovnosti žen a mužů se přesune pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ty lidé, nebo ten odborný aparát nebude moc znášet připomínky proti svému ministru. Kdo bude připravovat vládní zmocněnkyni odborné podklady, když tam nebude mít ty jednotlivé odbory? Vládní zmocněnkyně má pod sebou dvě osoby a ty budou připravovat veškeré ty podklady a připomínky ke všem těm tématům, tedy nejenom rovnosti žen a mužů, ale všechny ty oblasti, které jste předtím vyjmenoval. A myslím si, že není náhoda, že proti tomu vystoupila i bývalá vládní zmocněnkyně Helena Válková, protože ví, proč ten dlouho budovaný systém má takovýto smysl. A i veřejný ochránce práv a dětský ombudsman nesouhlasí s tímto přesunem, takže povede to k naprostému chaosu a menší efektivitě. No. A to, že nikdo nechodí na rady vlády pro rovnost žen a mužů z jednotlivých ministerstev a není schopen panu premiérovi odpovědět na místě, to není problém těch rad, to je problém těch jednotlivých ministerstev.
0: Tinde Bárta míní, že se uspoří administrativní čas úředníků a pak se možná budou moci věnovat mnohem užitečnějším, důležitějším věcem třeba v rámci své agendy, a popsala nám také každoroční obtížná vyjednávání o rozpočtu.
4: Ty požadavky jsou větší a větší, jak na financování, tak na počet zaměstnanců. A právě proto si myslím, že je to správně, že to podporní systém zdravotnictví, kde už nějaký aparát je tam asi, jestli si

0: a předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři. Pokud ministři nemůžou, a pan premiér bude velmi apelovat, aby nadále na ty rady opravdu chodili ty ministři, anebo v případě své první náměstky, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
1: No, paní Bárta také dodává, že například ta Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, tedy velký odbor se zhruba 30 zaměstnanci, se svého času přesunula na Ministerstvo průmyslu a obchodu a údajně to zvládli bez šrámu. Proč by to nešlo teď?
2: Jak jsem zmiňovala už předtím, ty odborné podklady dosud zpracovával například v té naší agendě odbor pro rovnost žen a mužů. A ten bude teď pod MPSV. Tak jak se zajistí ta nadrezortnost v momentě, kdy to bude pod jedním ministerstvem? A vládní zmocněnkyně tam ten odborný tým mít nebude. Takže no, já nechápu, jak to může zajistit tu nadrezortnost v tomhle ohledu.
1: No, když to povede premiér a budou se moct ti lidé, kteří se toho účastní, také být třeba meziresortním připomínkou řízení, tak nebude to možnost nějakým způsobem propojit ty rezorty tímhle způsobem?
2: Nebude tam ta možnost, protože, jak jsem říkala, ty lidé nemůžou přece připomínkovat něco, co jde z jejich ministerstva, takže agendu rovnosti žen a mužů v momentě, kdy bude jenom pod ministerstvem práce a sociálních věcí, tak ty připomínky přece nemůžou dávat vůči svému ministerstvu a kritizovat něco, co předkládá jejich ministerstvo. Proto tam byla ta průřezovost, aby to bylo na tom úřadu vlády a k tomu prostě nemůže teď docházet.
1: Tak vedoucí úřadu vlády sice prohlásila, že ty změny jsou nevratné, ale potom připustila.
0: Pan premiér velmi, velmi, jak to říct, striktně bude to hlížet, na to, na ty rady chodíme, věnujeme se tomu, když to nebude fungovat, tak to budeme jako samozřejmě korigovat.
1: Takže budete se ještě snažit to rozhodnutí vlády změnit, protože paní Bárta sice tvrdila, že je to definitivní a nezvratné, ale že je ochotná o něm diskutovat.
2: Tento týden se ještě plánuje vlastně schůzka s panem premiérem, kde budou zástupci a zástupkyně za jednotlivé ty rady. Za naši radu tam bude vlastně zástupkyně, která řeší téma násilí na ženách a domácí násilí. A myslím si, že by měli naslouchat tomu, že v momentě, kdy se ozývají organizace, které pomáhají a podílí se dlouhodobě na prevenci domácího násilí, říkají, že tak toto fungovat nebude.
1: A to znamená tento týden ještě dnes, anebo jste myslela spíš příští týden?
2: Ve středu má konkrétně proběhnout schůzka s panem premiérem a budou tam zástupci, zástupkyně jednotlivých těch rad i té naší rady vlády pro rovnost žen a mužů.
1: A kdyby ta schůzka proběhla z vašeho pohledu uspokojivě, tak byla byste ochotná vy a vaši kolegové, kolegyně se případně do rady vlády vrátit?
2: Ano, my jsme to tak zmiňovali, že je to podmínečná rezignace, že v momentě, že my jsme byli ochotní pokračovat v té neplacené, chtěla bych říct, ještě práci v těch poradních orgánech. A pokud to zůstane pod agendou nebo pod úřadem vlády, nebo případně, když se řídí ministrně pro lidská práva, což je taky jeden způsob, jak to vyřešit.
1: Tak tolik Markéta Kos-Motlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: V Brně dnes vrcholí první sjezd sudetských Němců na českém území. Už dopoledne se konala mše, kterou sloužil emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Následoval pochod vlajkonošů a skupin v krojích. Zástupce předsedy krajinského sdružení Stefan Hertler poděkoval v emotivním projevu městu Brnu a jeho politikům za odvahu, kterou při podpoře sněmu sudetských Němců ukázali. Doplnil, že sjezd otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci. Na hlavním shromáždění také promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. No a cenu sudetských Němců na výstavišti převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Naším hostem je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak když začnu tím projevem pana Hertlera, on citoval mimo jiné slova českého ministra zahraničí Petra Macinky, že němečtí politici si sjezdu neužijí a poděkoval za odvahu pořadatelům. Co tedy ukázal ten samotný sněm, ten jeho dosavadní průběh?
3: No, myslím, že ukázal především to, že kdo chtěl vidět, a pevně věřím, že to byla značná část české veřejnosti, tak viděla, že sudetští Němci jsou úplně standardní organizace, která nechce žádné

0: majetkové změny, nechce se tady věnovat nějakému historickému revizionismu, jak to poněkud patafyzicky formuloval usnesení poslanecké sněmovny podpořené SPD, motoristy a ANO, ale že je to přesně naopak, že to je organizace, která chce spolupracovat nejen tedy s Čechy, ale vlastně se všemi v rámci mírové a sjednocené Evropy. Takže tohle myslím, že je zpráva, kterou ta část české veřejnosti, která není, omlouvám se za ten výraz, sfanatizovaná lidmi z PRO a SPD, tak to určitě ocení. To je pro mě hlavní zpráva tohoto sjezdu.
1: No, já jsem v deníku N zaznamenal titulek, že Češi a sudeční Němci na cestě ke smíření přečíslili odpůrce. Na druhou stranu petice proti konání sněmu podepsali tisíce lidí a názor, že by bylo lepší, aby se sudetoněmecké dny nekonaly v Česku, podpořilo v průzkumu 57% respondentů. O čem to svědčí?
0: Svědčí to především o tom, že tady vlastně neexistuje žádný česko-německý problém, jak se to pokoušejí lidé jako Tomio Okamura, Jindřich Reichl nebo Petr Macinka formulovat, ale že tady existuje pouze problém česko-český. My jsme viděli, že na počátku celé organizace sudetoněmeckého sněmu v Brně to vlastně nikomu nevadilo. I premiér Andrej Babiš, když byl v Mnichově na návštěvě u bavorského premiéra Zédra, tak měl neutrální postoj a říkal, to je taková úplně normální občanská iniciativa, proč bychom se k tomu vlastně měli vyjadřovat, natož tomu bránit. Byl to velice rozumný postoj. No a poté, nicméně, co se tohoto tématu zmocnila extrémnější část české politické scény, tak Andrej Babiš, protože nechce přepustit žádné voliče těmto extrémnějším politickým stranám, tak pootočil, což ukazuje, že tady reálně není problém mezi Čechy a Němci, ale že se tady reálně odehrává boj o nějakých 6, 7, 8, 10% voličů mezi stranami současné vládní koalice. A tento boj způsobil to, že se vlastně sudetoněmecký sněm, který, jak říkal sám Andrej Babiš, ještě před několika měsíci vlastně není žádný problém, takže se stal obrovským tématem v České republice. Nic jiného bych opravdu zatím neviděl, je to opravdu snaha hnutí ANO získat voliče SPD, hnutí PRO a částečně motoristů, a snaha těchto jmenovaných stran se zase vyprofilovat vůči hnutí ANO, a z toho tady pochází to celého.
1: Tak výzvu sněmovny, aby pořadatelé od konání sjezdu ustoupili, tak iniciovala SPD. Poslanec jejího klubu Jindřich Reichl se protestů v Brně zúčastnil a většinou argumentovali tím, že sudeční Němci chtějí zrušit Benešovy dekrety. Nemá ale vlastně ve štítu zrušení dekretu víc než to sudetoněmecké sdružení jiná politická síla, shodou okolností tedy spojenci SPD ve frakci Evropa suverénních národů, tedy AFD?
0: No, je to přesně tak. Já, vlastně ta otázka už obsahovala odpověď. Já bych tomu snad jenom dodal, že veškeré majetkové a právní otázky jsou dávno mezi Českem a Německem vyřešeny. V roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace, která vlastně konstatuje, že už k těm věcem z minulosti se nebudou obě strany vracet. To je bod jedna. A bod dvě, samo sudetoněmecké krajanské sdružení, které ještě nedávno, ale no, vlastně už právě hodně dávno mělo ve stanovách požadavek zrušení Benešových dekretů, tak i této čistě formální záležitosti se před, jestli počítám správně, před 11 lety vzdalo. Takže ani ze strany spolkové vlády, ani ze strany bavorské vlády, ani ze strany sudetoněmeckého krajanského sdružení tady ten požadavek, který se snaží lidé jako Reichl, Okamura, či možná částečně Petr Macinka, jim podsunout, prostě objektivně neexistuje. Ten požadavek objektivně existuje pouze u části strany, která je ve stejné frakci v Evropském parlamentu, jako je česká SPD Tomia Okamury, tedy Alternativa pro Německo, AFD. No a teď se samozřejmě čeští národovci, kteří se vymezují proti Německu, proti sudeckým Němcům, dostávají do jisté kognitivní disonance, když vlastně AFD ve svém odporu k sjednocující se Evropě, což má společného právě s SPD a částečně s motoristy, požaduje to, proti čemu SPD a motoristé hlasně vystupují.
1: Tolik děkuji. Názor komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: A ještě dodám, že jsme zaznamenali výrok ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové na CNN Prima News, kde uvedla, že není důvod v této vyhrocené situaci se scházet s bavorským premiérem Markusem Södrem a narážela samozřejmě na to, že pana Södra teď dnes odpoledne přijme prezident republiky. Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo v sobotu večer drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v něm čelí úřadům, které jim odeberou děti kvůli domácímu násilí. Velkou cenu poroty si odnesl snímek Minotaur ruského exilového tvůrce Andreje Zvjagincema. Celý festival ve Francii sledoval filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den.
1: Proč porota v Cannes vyzdvihla právě drama Fjord? Byla to překvapivá volba, protože Kristián Mungiu už jednu zlatou palmu má za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
2: Kristián Mungiu rozhodně patří k nejzásadnějším uměleckým tvůrcům současnosti, takže v tomto ohledu to překvapení nebylo. Porota, kterou vedl korejský režisér Park Chan-wook, na tomto filmu ocenila jednak to, jakým způsobem Kristián Mungiu zpracovává téma rozdělené společnosti a různých kulturních válek, jakým způsobem se staví k současnosti a k morálním dilematům, které nabízí soužití nejenom, ale především v tomhle případě v Evropě, protože jde skutečně o křesťanskou rumunsko-norskou rodinu, která se po přestěhování do Norska dostane velmi rychle do potíží a jsou jí odebrány všechny děti.
1: Na jaký pohled na Rusko nabízí snímek Minotaur, který dostal v Cannes cenu poroty?
2: Kritický pohled na Rusko. To je Andrej Zvjagincev, který tenhle film natočil, žije už v tuhle chvíli v zahraničí, právě ve Francii. Ostatně zajímavostí je, že překonal velmi těžký covid a byl více než rok připoután na lůžku, takže tohle je jeho velký návrat, nejenom umělecký, ale i lidsky a zdravotně jde o návrat. Ten snímek ukazuje ruského oligarchu z jednoho menšího nejmenovaného ruského města, kterého se válka na Ukrajině příliš nedotýká, řeší spíš to, že jeho žena je mu nevěrná, ale do toho právě přicházejí společenské okolnosti, částečná mobilizace v Rusku, která už se dotýká přímo jeho podniku a jeho zaměstnanců. Ten film vlastně ukazuje nějaký rozvrat hodnot a rozvrat humanity v zemi, která zavírá oči nejenom nad agresí u sousedního státu, ale taky při domácích problémech.
1: No, herecké ceny porota udělila v mužské i ženské kategorii dvojicím a také režiséři se museli o cenu podělit. Jak to?
2: Bylo to částečně tím, že se porota nemohla rozhodnout, který film vyzdvihnout. To je případ především té režijní kategorie, kde nakonec dostali cenu jak snímek Otčina, Fatherland, polského režiséra Pavla Pavlikovského, který vypráví o návratu Tomase Manna, toho nobelovského spisovatele, a jeho rodiny do Německa těsně po druhé světové válce. A tomu druhému filmu, což je Černá koule, La Bola Negra, což je takové rozmáchlé queer drama sahající od začátku španělské občanské války až do současnosti. Takže nakonec dali cenu za režii oběma filmům. A ty herecké ceny vyzdvihují filmy, kde skutečně jde o nějakou silnou dvojici, takže dvojice složená z Japonky Tai Okamoto a francouzské herečky Virginie Efira, ta dostala ocenění za snímek Z ničeho nic, který je o péči a přátelství, zjednodušeně řečeno, a drama Zbabělec si odneslo cenu pro oba představitele mužských hlavních rolí, protože to je vlastně gay drama z prostředí světové války, kde se odvíjí takový láskyplný příběh mezi dvěma muži, který není možné, aby se úplně naplno rozvinul.
1: No a jenom velice stručně na závěr, které filmy z programu Cannes uvidíme v českých kinech?
2: Mnohé z těch, které jsem už i jmenoval, včetně Fjordu, oceněného Zlatou palmou, nebo Minotaura, který má tu velkou cenu poroty, nebo i teď ten zmiňovaný japonsko-francouzský snímek, všechny tyhle už se chystají do kin. Už více než desítka filmů z toho hlavního kanského programu má v tuhle chvíli české distributory, takže diváci se na ně budou moc těšit.
1: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký, děkuji, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: No a nejenom festival v Cannes, ale také festival Téman v nedělní publicistice spěje do finále. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Tomáš Pavlíček přeje hezký den.
3: 12 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešník. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešník s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešníku potvrdila, označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Sudetští Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahu s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se hrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Zatím se podle organizace Cermat přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, seznam volných míst je v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníkům. Kdo má vyměřenou daň přes 5 000 korun, může se její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Do Česka dnes znovu dorazí prach ze Sahary. Vznášet se bude asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená, případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně, mohl by ale snížit teploty. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jihozápadním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projíždělo městem Kvéta. Dva vagony se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Minulý víkend zraněním po útoku zvířete podlehl člověk nedaleko Pertu. A České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Schindlerka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Odpoledne bude slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na západě Čech měří i 31 a na horách kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je dnešní vydání Názorů a argumentů.
5: Andrej Babiš snad ve skutečnosti nechce prodat pardubickou explozii. Víkendové Brno a sladké slovo národ, knihovna Václava Havla v ohrožení, anebo Trump, papež a starý boj o autoritu. To jsou titulky, případně témata vybraných příspěvků nedělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
5: Premiér Andrej Babiš řekl před pár dny velmi překvapivě, že vláda uvažuje o prodeji pardubické firmy Explosia, o níž údajně projevila zájem Francie a některé evropské společnosti. Výnosy ze zisku by prý podle předsedy vlády mohly putovat do plnění českých závazků vůči NATO. Ale zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk doufá, že ve skutečnosti Babiš nic takového nemyslí vážně.
6: Vlastně by to byla úleva, kdyby se ukázalo, že to premiér Andrej Babiš nemyslel vážně a že šlo jen o, jak říkají mladí, random plácnutí, aby politická řeč nestála. Jeho výrok, že by stát měl prodat do zahraničí pardubickou explozii, je totiž velmi mírně řečeno neuvěřitelný. A to vlastně ve všech myslitelných ohledech, obraném, geopolitickém i biznisovém. Žijeme v době konfliktů, válku máme za humny, zcela vážně se mluví o možnosti ruského útoku na pobaltské země NATO. Všechny příčetné státy se na to připravují, zvyšují obranné rozpočty, zvyšují schopnosti svých armád a snaží se budovat obranné kapacity. Mezi ty samozřejmě patří zbrojovky, muniční továrny a vše, co souvisí s obranou. Ano, typicky i takové provozy, jako je právě Explosia, která už od roku 1920 vyrábí výbušniny, trhaviny a střeliviny. Je naprosto neuvěřitelné, že někoho vůbec napadne se kontroly nad takovou výrobou v této době zbavovat. Právě s výstavbou nových obranných kapacit je totiž v Evropě obrovský problém. Povolovací procesy jsou dlouhé, banky se donedávna zdráhaly obranu financovat, což výstavbu limitovalo a stále limituje. Proto jakákoliv zbrojní výroba, která už funguje, má nejen cenu zlata, ale i lidských životů, které chrání. Zbavovat se jí je podobné, jako kdyby se blížila povodeň a vláda by se rozhodla rozebrat existující přehrady, prodat je po jednotlivých kvádrech betonu kdo ví kam a tvářila se, jak na tom hezky vydělala. Stejně tak neuvěřitelné je, jak premiér uvažuje o výnosech ze zamýšleného prodeje. Cituji. Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná, pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO, pravil předseda vlády. Člověk si až říká, že nemohl slyšet dobře. Vždyť kapacity jako je Explosia přece zvyšují obrany schopnost a jako takové se za peníze určené na obranu mají kupovat. Ne, že je naopak prodáme, koupíme za výnos něco jiného, co se jakž tak týká armády a budeme se tvářit, jací jsme to filutové, že jsme na alianční procentníčka vyzráli. Požadavek obranných výdajů ve výši minimálně 2% HDP přece není žádné kancelářské numero, žádné efemérní plnění do NATO, jak to formuluje premiér. Je to zásadní záležitost, motivátor, aby státy řádně investovaly do obrany své i svých spojenců. Když premiér takto nepokrytě říká, že se zbaví obranných kapacit ve formě primární výroby a bude investovat do obrany jinak, předvádí nám mentalitu vychytralého účetního, který přesypává peníze z jedné kolonky do druhé. S přístupem rozumného politika, natož pak moudrého a zodpovědného státníka, to nemá společného vůbec nic. Vládě pak nelze věřit ani to, že kdyby Explosii, nedej bože, prodala, tak by utržené peníze dala alespoň na skutečnou obranu. Vládní tendence vydávat za obranné výdaje vlastně cokoliv, včetně třeba rekonstrukci lokálky na Karlštejn, což měl být patrně nějaký cynický odkaz na knihu Hájili jsme hrad, je snad známá dostatečně. Reálně nám tak hrozí, že přijdeme o továrnu na výbušniny, kterou nám zavídí celá Evropa a utržené peníze tradičně po Česku projíme. Absurdita uvažování Andreje Babiše vynikne zejména, když záměr prodat explozi postavíme vedle toho, jak přemýšlí o jiných státních firmách. Představme si stát, který je ochoten prodat svoje vlastní hradby, které ho chrání před útočníky, ale chce si nechat pivovar, ve kterém vaří státní pivo. Že taková země neexistuje? Ale ano, ty pomyslné hradby jsou explozia. Pivovar se jmenuje Budvar. A ta země se jmenuje Babišovo Česko. Jak se chcete bránit? Zeptá se zvědavý cizinec. My se opijeme, abychom si útoku nevšimli, zní naše odpověď. Naše zbraně jsou pivo a buřty z kosteleckých uzenin. Je to tak bláznivé, že se raději vrátíme k přesvědčení, že premiér to, co říká, nemyslí vážně. A že výrok o prodeji explozie rychle zapadne, podobně jako třeba jeho záměr postavit rychlo bruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou nebo zajistit Apple Store pro naše lidi. Není sice úplně komfortní připustit, že nám vládne muž, který povětšinou jen plácá. Ale pořád je to lepší, než kdyby výprodej naší obrany schopnosti myslel vážně a byl odhodlán tento obchod na samé hranici poškozování českých národních zájmů dotáhnout do konce.
5: Nyní Petr Honzek, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Pokud by u našich sousedů vládli spojenci české SPD Tomia Okamury v Evropském parlamentu, čili strana AFD, Alternativa pro Německo, mohli by se majitelé nemovitostí v někdejších Sudetech skutečně obávat o své domy, říká mimo jiné publicista Jan Vávra na okraj prvého setkání sudetských Němců na našem území, konkrétně v Brně, během tohoto víkendu, což provázely protesty z řad právě SPD a ovšem také KSČM.
7: Ačkoliv se odpůrci sjezdu sudetských Němců v Brně ohánějí jich vinou za rozbití Československa nebo hrůzami druhé světové války, o žádnou historickou pravdu nejde. Protestující i jejich mluvčí bojují současný vnitropolitický boj, ve kterém je sjezd v Brně jen zástupným problémem. Postoje k sudetským Němcům kopírují rozdělení společnosti na národně konzervativní a liberálně kosmopolitní část. Čím větší kritik sjezdu v Brně, tím větší odpůrce Evropské unie. Pikantní ovšem je, že nejvíc proti německou kartu hrají ti politici, kteří zároveň podporují německou AFD. Pokud z Německa hrozí ve vztahu k Benešovým dekretům nějaké nebezpečí, je to právě od AFD, se kterou je naše SPD v jedné europarlamentní frakci. Pokud by v Německu zvítězili spojenci Tomia Okamury, tak by se majitelé nemovitostí v Sudetech o své domy mohli skutečně začít bát. Jestli tedy něco dění okolo sjezdu v Brně skutečně připomíná, pak je to nebezpečí nacionalismu. Na našem území žilo přes 600 let smíšené obyvatelstvo a až na ojedinělé výjimky žilo v klidu a míru. Konflikty se odehrávaly na jiném než národním základě, především kvůli rozdílné víře. Až formování občanské společnosti ve druhé polovině 19. století vedlo ke vzniku moderních nacionálních identit, které začaly být vůči sobě čím dál nevraživější. Tento trend vyvrcholil vznikem samostatných národních států, díky čemuž byla německá menšina v roce 1918 přinucena žít v národním státě Čechoslováku, přičemž jejich postavení nebylo zcela rovnoprávné. Jak trefně poznamenal historik Igor Lukeš, nebyli majiteli domu, ale jen nájemníky. Navíc hospodářská krize v 30. letech měla v Sudetech daleko horší ekonomické důsledky, takže se nelze úplně divit, když sudetští Němci slyšeli na hitlerovskou propagandu. V Československu srovnatelné naděje neviděli. Je samozřejmě pravdou, že velká část sudetských Němců podporovala Hitlerů NSDAP. Ovšem srovnatelné procento Čechů podporovalo o pár let později stalinistickou KSČ a komunistickou stranu Sovětského svazu. V logice zastánců odsunu by tito lidé měli být také po porážce socialismu odsunuti kvůli hrůzám stalinské diktatury třeba do Sovětského svazu, jakkoliv nám to dnes připadá absurdní. Je pochopitelné, že po válce následovala brutální odplata. Musíme ji ale právě my dodnes jen popírat nebo dokonce obhajovat? Němci si svou nacistickou minulost přiznali a omluvili se všem, i nám. Někteří naši politici se Němcům také omluvili. Ale jako společnost jsme si zvěrstva, kterých se naši předkové dopouštěli po skončení války, nedokázali přiznat. V Lidicích zavraždili němečtí vojáci dohromady 340 mužů, žen a dětí. Dnes je na místě obrovský památník a každý rok na ně vzpomínáme. V Postoloprtech, kde českoslovenští vojáci postříleli po válce minimálně 763 civilistů, jejichž pozůstatky byly nalezeny, ale odhady historiků se pohybují mezi 2 až 3 tisíci zastřelených mužů, žen a dětí. Je na hřbitově malinká tabulka, na které není ani napsáno, že šlo o Němce. Je tedy vlastně dobře, že si můžeme podobné otřesné příběhy dnes znovu připomenout. Vývoj ve světě poháněný hesly jako America First nám názorně předvádí současná nebezpečí nacionalismu. Na druhou stranu nám ale dává příležitost vytvořit v současné Evropě s ostatními národy společenství postavené na jiných základech, než je jen národ. Znamená to sdílet společné hodnoty, jako je svoboda, demokracie, tolerance nebo vláda práva. Jen tak se dokážeme ubránit jak vůči supermocnostem na východě i na západě, tak proti nacionálním běsům, které mnoha lidem stále straší v hlavách.
5: Tolik Jan Vávra. Po neshodách o dalším směřování knihovny Václava Havla s ředitelem Tomášem Sedláčkem a spoluzakladatelkou Dášou Havlovou oznámil podnikatel Zdeněk Bakala a další donátoři, že od příštího roku končí jejich finanční podpora knihovny. Současně končí také drtivá většina správní rady a zaměstnanci dali výpověď, odejdou k 1. září. A vejce k problému významné kulturní instituce už spisovatel Karel Hvížďala.
8: Sedláček je rád, že se to stalo, protože chce Havla vyrvat pražské kavárně a paní Havlová ho podporuje. Prý má již nového donátora Pavla Boušku i nové mladé spolupracovníky, s nimiž chce zapojit do činnosti knihovny umělou inteligenci a tím přiblížit Havla světu i novým generacím. Václav Havel se proměnil v mýtus již za svého života. O tom pojednává i právě vydaná kniha, nese jeho jméno s podtitulem Duchovní portrét v rámci české kultury 20. století od historika Martina C. Putny. Václav Havel jako syn staré podnikatelské rodiny vnímal od mládí všechny vnější společenské aktivity v kontextu širšího nadosobního řádu, odmítající však tento řád blíže pojmenovat, natož identifikovat se s jakoukoliv církevní, ale i ideologickou tradicí. Už v mládí se ve skupině 630tníků, kam patřil kromě něho i básník Jiří Paukert Kuběna, dramatik a básník Josef Teopol, teoretička Věra Linhartová a básnířka Věla Fischerová, profiloval jako organizátor a moderátor, tedy jako ten, kdo stojí uprostřed, říká Putna. Byl to právě on, kdo umožňoval komunikaci mezi zastánci nejrůznějších poetik a světonázorů. Tuto roli hrál mezi spisovateli v 60. letech a za doby normalizace zase v Chartě, v níž dokázal spojit lidi, kteří dříve stáli tvrdě proti sobě. Po sametové revoluci tuto roli hrál několik let i vůči celému národu. Díky tomu se stal symbolem bojem celé střední a východní Evropy za svobodu. Stal se jedním z hlavních morálních autorit, možná dokonce víc ve světě než doma, píše Putna. Proto byl na počátku přirovnáván k T.G. Masarykovi a řazen k duchovní tradici, kterou kanonizoval Karel IV. Sice všechny tyto pokusy ztroskotaly, ale přesto nás upozornili na hodnoty, z kterých žili další generace. Způsob sporů kolem knihovny Václava Havla je proto v přímém rozporu s jeho odkazem, zvláště proto, že době, kdy tuto poznámku píši, není jistá ani její další existence.
5: Hovořil Karel Hvížďala. Také v 21. století zůstává vztah mezi papežem a světskou mocí neklidným soužitím duchovní autority a politického vlivu. A to je téma publicistky Veroniky Lefrancois.
9: Když papež Lev XIV. Před rokem nastupoval do funkce, Donald Trump si mnul ruce. Američan na papežském stolci, to tu ještě nebylo. Zřejmě se domníval, že nový papež požehná americké konzervativní politice, která v něm tak získá důležitého spojence. Záhy se však ukázalo, že se prezident Trump mýlil. Lev XIV. Totiž od počátku dává najevo, že nechce být duchovní oporou žádného politického projektu, ani toho amerického. V otázkách migrace, sociální spravedlnosti nebo mezinárodní solidarity navíc často navazuje spíše na svého předchůdce papeže Františka, než na rétoriku současné americké pravice. Mezi Vatikánem a Bílým domem tak postupně narůstalo napětí, které se nedávno vyhrotilo v Trumpových nevybíravých slovních útocích na hlavu katolické církve. Konflikty mezi papežskou a světskou mocí nejsou z historického pohledu žádnou novinkou, i když jsme jim v posledních desetiletích odvykli. Vládci, ať už králové, císařové či prezidenti, měli vždy zájem na tom, aby jejich moc papež legitimoval. Rozhodně však nestáli o příliš nezávislé vůdce katolické církve. Jedním z příkladů je Napoleon Bonaparte, který v podstatě přinutil papeže Pia VII., aby ho proti své vůli korunoval na císaře. Krátce na to nechal Napoleon papeže unést a na několik let uvěznit, protože nepodpořil jeho politiku proti Anglii. Na rozdíl od králů a císařů minulosti si však dnešní političtí lídři musí dávat pozor i na reakce veřejnosti. Prezidentův konflikt s hlavou katolické církve vyvolává rozpaky nejen v Itálii, ale i u části konzervativních voličů v USA. I proto přicestoval do Říma americký ministr zahraničí Marco Rubio, sám praktikující katolík, aby vztahy mezi Vatikánem a Bílým domem alespoň částečně uklidnil. Zdá se tedy, že i v 21. století zůstává vztah mezi papežem a světskou mocí neklidným soužitím duchovní autority a politického vlivu.
5: To byla Veronika Lefrancová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Ačkoliv pro něj nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna, ostatní členové vlády schválili, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generál poručík Miroslav Hlaváč. A komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
10: Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný, takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na Hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
5: A po Petru Hartmanovi ještě jednou vláda Andreje Babiše, která se sice postavila za rodiny, ale otázka zdá dostatečně. A slovo má publicista Petr Holub.
11: Vláda se postavila za rodiny. Dal by se zhodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek na jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto kromě uměřené pochvaly vyvolal hlasitější otázku. Není to málo? Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvku navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit, a to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen, a v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se ve velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek. Může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chválí hodně kompenzoval seniorům, když zvýšili jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražením bytu, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
5: A po Petrovi Hermanovi, Petr Holub, čili dva příspěvky, které už jsme vysílali v tomto týdnu, ale někomu už nám mohli uniknout. No a to je vše z nedělních názorů a argumentů a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
4: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orešník. Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahu mezi Německem a Českem. A Českem v pondělí projede více kamionů, než obvykle řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešník. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešník s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešníku potvrdila, označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení. Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle ní živým mostem pro budoucnost Evropy.
12: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom sněla celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
3: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstráha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstráha se tak zřejmě rozšíří i pro další území.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Od července se budou moct ženy nad 45 let na preventivní mamografii bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře a k objednání na screeningové vyšetření rakoviny prsu už totiž nebudou potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Problémem byla třeba omezená platnost žádanky, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
13: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně bude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
3: Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestali chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnice dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
14: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
3: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové podještěcké derby. Utkání ligové nadstavby mezi domácím FK Jablonec a Slovanem Liberec se vyhodnotila jako rizikové. Na zápas dohlédnou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně nového kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
15: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev, nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
3: Utkání začíná na stadionu Střelnice ve 14 hodin. Policie návštěvníkům doporučuje, aby přišli s dostatečným časovým předstihem. A Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projde jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. A krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem. Pokračuje místo starostka Kunovic Martina Kozelková z hnutí ANO.
16: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
3: Součástí dnešního programu je i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Odpoledne slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na západě Čech měří i 31 a na horách kolem 23 stupňů a zítra čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Archiv plus Jana Sedmidubského.
17: Před listopadovou revolucí byl mladým hercem, jehož talent se přetahovala divadla s filmem a televizí. V létě 1989 ukončil studium na DAMU, téhož roku začal hrát v divadle na Vinohradech. Měl za sebou role v tehdy už kultovním filmu Bonnie a Clyde nebo v pohádce o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Po životním zlomu, jaký by si nikdo z nás nepřál, se vrátil na jeviště a znovu začal hrát a také rozdávat radost ze života, o které se mnohým ani nesní. Dnešní Archiv Plus bude vzpomínkou na Jana Podměšila a inspirativní poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
18: Archiv Plus.
17: Rok 1984. Jan Podměšil, student čtvrtého ročníku gymnázia, který debutoval už jako osmiletý po boku Vladimíra Menšíka v bakalářské povídce Lokomotiva, se hlásí na DAMU. Vzpomínal na to v roce 2006.
19: Byl jsem v situaci, že jsem končil gymnázium, že mě čekala maturita, že mě potažmo čekaly zkoušky na vysokou školu, že jsem byl hrozně zamilovaný a že jsem zároveň dělal v únoru přijímačky na DAMU. A byl mi 17 a byl jsem nejmladší z těch všech uchazečů toho roku. Dělal jsem, co jsem mohl, ale v každém případě jsem se nedostal nakonec. A i když každý rok, když jsem potom po letech třeba už u přijímaček byl jako asistent na škole, tak jsem viděl, jak každý rok je na člověku poznat, který má navíc, jak je určitým způsobem zralejší, zkušenější, ale 17 let bylo nádherných. Měl jsem pocit, že všechno se dá stihnout. Dalo se stihnout úplně všechno. Maturita dopadla dobře, skoro výborně. Na tu DAMU jsem se nedostal, ale rychle jsem se teda začal připravovat na zkoušky na fakultu tělesné výchovy a sportu, protože ještě za ty 3 měsíce od toho února do května se o to pokusit se dalo, to jsem zvládnul. No a zároveň jsem potom dostal příležitost natáčet s báječným režisérem Karlem Smyčkem seriál Třetí patro, takže jsem vlastně z toho nevypadnul, z toho herectví, a věděl jsem, že za rok to zkusím znova, že určitě k těm přijímačkám na domu půjdu znovu. Myslím si, že jsem byl velmi šťastný, že to bylo prima.
17: Ta zmínka o sportu je důležitá. Janův otec Jaroslav Potměšil byl uznávaným pedagogem Fakulty tělesné výchovy a sportu a mimo jiné lyžařským trenérem. Okamžitě po 17. listopadu se Jan Potměšil jako čerstvý absolvent DAMU zapojil do revolučního dění a účastnil se výjezdů mimo Prahu, které měly za cíl informovat lidi o tom, co se v Praze stalo a co se děje.
18: Stávkující studenti pedagogické fakulty v Praze chodí pomáhat podnikům sady, lesy, zahradnictví, pražským komunikacím a dalším. Část studentů pomáhá také pražským základním školám a zvláštním školám. Studenti lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pomáhají v nemocnicích a fungují jako hlídky první pomoci. Ze stávkového výboru stavební fakulty ČVUT v Praze nám sdělili, že začínají s výjezdovou akcí Mamut. V jejímž rámci se již v pátek rozjeli do Košic agitovat 4 plně obsazené autobusy studentů.
17: Tento krátký záznam studentského televizního vysílání vznikl okolo 25. listopadu 1989, tedy 2 týdny před osudnou autonehodou.

0: O finále revoluce Jan Potněšil přišel. Když se v noci z 8. na 9. prosince 1989 vracel s kolegy hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Vladislavem Kvasničkou z revolučního výjezdu do Ostravy, auto vylétlo z dálnice a Jan skončil pod ním. Ale on sám, a v tom jeho příběh velký, se nepovažoval za oběť listopadové revoluce. Razil heslo, že lepší je být na vozíku než s komunisty.
1: Díky tomu všemu, co vlastně se v osudu nebo v příběhu kohokoliv z nás může přihodit a vlastně na začátku to vnímá, jak asi okolí, jsem byl v bezvědomí dlouhou dobu, to nejbližší okolí samozřejmě rodina a podobně, jako totální katastrofu, jako konec Endešlus, když to řeknu takhle jako parafrazu, že opravdu jakoby končí ten život, tak nebylo od toho daleko, protože to zranění bylo velice komplikovaný, závažný, prasklá spodina lebeční, mohutné krvácení do mozku a opravdu dalších mnoho traumat na těle. Na konci po těch 2 letech, co jsem strávil v nemocnicích, mi dali v podstatě takový svazek, který ukazuju teď na mikrofonu asi skoro 10 cm silnou složku, kde byly sepsané ty anamnézy a ty diagnózy, jako co jsem měl všechno. Jak jsem byl potlučený po té autonehodě, když jsem neřídil, jenom jsem tam spal, nějak jsem vypadl z toho auta a tak dále. Ale bylo to jako v rámci vlastně smysluplné činnosti a pro mě zásadní, kdy jsme snažili, aby vlastně ten režim se tady změnil, aby jsme najednou se mohli po těch mnoha letech komunistického režimu a předtím ještě toho fašistického protektorátu. Nedávno jsem to spočítal, že bylo to 100. výročí jakoby české státnosti, československé. Že jsme 47 let žili v diktaturních režimech. Téměř polovinu toho, to je neuvěřitelný čas. No, k věci, takže to bylo závažný a vím, že jsem potom dostala k rodičům informace, když jsem se dostal konečně na to adekvátní lékařské vybavené zařízení na JIPku v Praze na Karlově náměstí, že naděje na to, jestli to přežiju, je 7%, což teda není moc. A dlouhou dobu jsem byl v tom bezvědomí a dlouho to nevypadalo nějak. Je to totálně na hraně toho života a smrti, ale z toho najednou jsem po 4 měsících přibližně, když jsem se nějak 3-4 měsících, když jsem se dostával zase zpátky k vědomí, po mnoha peripetích, to teď já nechci tady zdržovat, tak vlastně najednou jsem měl třeba takový jako vize, že jsem zavnímal a jsem se jí dokonce zapamatoval, že asi to nikde nebylo napsané, jestli se vrátím nebo nevrátím z té pomyslné hranice mezi životem a smrtí. Ale že jsem tu šanci dostal a že teda to jako nebyla žádná samozřejmost a najednou mi došlo, že to je obrovský dar.
0: Sám říkal, že první věta, kterou od svého otce slyšel poté, kdy se po bezmála 4 měsících probral z komatu, zněla: Václav Havel už je prezidentem. Bylo to v té hrozivé osobní situaci zadosti učinění možná větší, než si umíme představit. Přestože, jak známo, Jan Potněšil byl už v roce 89 známým, oblíbeným a hojně obsazovaným hercem, svými občanskými postoji se ocitl na hraně disidentství. V rozhovoru pro projekt Paměť národa vyprávěl o tom, že během demonstrací Palachova týdne v lednu 89 dokonce kvůli zadržení policií prošvihl představení.
1: A tam třeba byla taková epizoda, že už během toho Palachova týdne jeden den po mně někdo skočil a vlastně jak si do té skupiny množiny lidí a byl podobně oblečený jako já, byl v civilu, vytah mě ven a začal jako křičet, už ho mám, a přidal mě teda někomu v uniformě a ten mě odvedl tam na roh Jindřišský, tam jsem

0: průšvih, protože přece tam byli lidi, kteří museli jít domů, byli tam kolegové, kteří všichni byli připraveni. Už je to jako vlastně profesionální scéna v tu chvíli. A já tam nebyl. Ale naštěstí i na tý damu byli pedagogové, kteří uvažovali podobně jako my, stejně ladění. To znamená, že nakonec toho nic nebylo. V podstatě jsme představení nahradili, zahráli ho jindy a nic se nestalo. Takže to i pro mě byla zpráva, že vlastně ta množina lidí, kteří uvažují stejným způsobem, je možná větší, než si třeba myslíme my sami a možná, než si myslí ten režim.
1: A ještě jedna historka z prvních dnů revoluce z téhož rozhovoru. Zřejmě první setkání Jana Potměšila s Václavem Havlem.
0: Jsme ještě dlouho do noci třeba ve Vinohradském divadle seděli společně právě s Honzou Kačerem, Tomášem Tepferem, Eliškou Balcerovou, Jiřinou Jiráskovou, Danou Kolářovou, Janem Vedralem, jako v takové užší skupině, že ještě se vymýšlel do noci, co by bylo potřeba na druhý den a že tam nějaká myšlenka jako zazněla, vznikla a já jsem dostal vzkaz právě od Honzy Kačera, teda, že ho mám donést do Paláce Adria, do OF Václavu Havlovi, že to je důležitý. Takže jsem tam prostě zaběhnul z Vinohradského kopce, to je kousek, tak to jsem běhal ještě a tam ochranka, John Bock a Standa Milota a poznali mě naštěstí, tak co potřebuješ, říkal, potřebuji tady třeba důležitý vzkaz z Vinohradského divadla od Honzy Kačera, tak mi postavili do takové chodbičky dole, pojď. A tady Vašek určitě bude procházet, protože teď má tam nějaké jednání, bude mít ještě další jednání. A jsem tam čekal a potom Václav Havel přišel, byl úplně úžasný, laskavý a říká, tak co potřebuješ? A já jsem teda sdělil, že mám ten důležitý vzkaz od pana Kačera z Vinohradského divadla. On si ho vzal, tak měl to oblíbený sáčko, tak se ho strčil do těch kapes. A už bral za dveře, za kliku a už jako vycházel ven. A ještě než to zavřelo, já tam stál jako solnej sloup, poslední kousek, se ty dveře zavíraly, tak mě zahlídnul. A já zíral tak jenom úplně tupě a říkal, co ještě potřebuješ? A já jsem říkal, nezlobte se, ale pan Kačer mi kladl na srdce, že musím počkat, až si ten vzkaz přečtete. Tak on zase laskavě vyšel na tu chodbu, zavřel ty dveře, šáhnul do těch kapes a vyndal plný hrstě podobný, desítek podobných vzkazů. Takhle měl kupu těch vzkazů. Já jsem teda taky zase zíral, on trpělivě hledal, prohraboval, našel ten papírek, já jsem poznal to podle písma. Přečet si to úplně zvážnil, se soustředil se, podíval se mi do očí a řekl, děkuju, je to opravdu moc důležitý, děkuju, že jsi počkal.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: I když hostovala v mnoha jiných divadlech, v podstatě domovskou scénou se Janu Potměšilovi od roku 1993 stalo divadlo v Celetné a divadelní spolek Kašpar. S kolegy Jakubem Špalkem, Petrou Špalkovou a Petrem Vobeckým byl v roce 1995 hostem Bronislavy Janečkové ve vltavském pořadu Setkávání. Řeč přišla i na tehdy nejslavnější představení, ve kterém Jan Potměšil hrál, tedy Růže pro Algernon.
0: Já když Petr mluvil o fantomimě, tak já budu mluvit o představení, které hrajeme dneska taky za chvíli, a to je Růže pro Algernon, protože tím představením taky žiju už hodně dlouho. A to je pro mě velikánský setkání s človíčkem, s velkým Č, a to je Charlie Gordon, to je ta postava, která se tam objevuje, nebo o které to je. Je to vlastně takový příběh celého života, od toho, že vidí Charlie svět dětskýma očima, až do toho, že cítí přítomnost smrti nebo konce nějakého. A mám obrovskou radost, že jsem potkal tuhle hru nebo tu povídku Daniela Kejse, kterou mi dal přečíst právě Jakub tady asi před těmi dvěma roky. 10. února 1993, ano, byla premiéra, tak to je přesně. A to je něco mimořádného, protože taky mám pocit, že za ten jeden večer, tam za tu hodinu a půl na tom jevišti, prožívám vlastně celý život.
3: Je nějaký moment právě v Růži pro Algernon, na který se velice rád těšíte vždycky?
0: Většinou se těším na momenty, když tam jako Charlie nějakým způsobem zlobí.
4: Ta tezina,

0: mám podkovu aj 10 dní. Bude nejoblíbenější replika.
1: Mám podkovu aj 10 dní a pak je taky říkám, já už nikdy nelžu, mě na to vždycky přijde.
0: Já mám nejradši to místo, kde Charlie Gordon po té operaci, kdy mu slíbí, že bude chytřejší, jak on říká. Jak za ním přijde nějaký doktor, já se v tom představení nehraju, já jsem ho asi pětkrát jenom viděla. A ptá se ho, jak se má. A on se tak otočí, říká, myslím, že se ta operace moc nepovedla. Tak to je moje favorizované místo.
2: To je výborný.

0: Inscenace s Janem Potměšilem se v Kašparu hrály z pravidla mnoho let a dosáhly stovek repríz. Patřil k nim Shakespeareův Richard III., Vančurovo Rozmarné léto, ale i méně vyhlasné tituly, jako bylo třeba Pásmo poezie Draci noci. Přiblížil ho v rozhovoru s Lucí Výbornou v roce 2011.
1: Přeskočíme do divadla, protože vás v rámci divadelního spolku Kašpar čeká v květnu speciál, který se jmenuje Draci noci. A teď teda od Vexláků jsme u poezie. Ten scénář, jak jsem si přečetla, je stvořen z nejstarší poezie světa, z básní z Egypta, z Číny, z Japonska a tak dále. Jak se na takovém scénáři podílejí herci?
2: Velmi. Velmi intenzivně a celé, protože...
1: A můžete si vybrat třeba?
2: Dokonce jsme vybírali společně a byla taková idea nejdřív, že nás bude mnohem ještě víc a v podstatě, že budeme třeba tak jako sedět na jevišti u ohně divadelního a vyprávět si ty příběhy. Každý bude v podstatě z jiného koutu světa třeba, ale ten jeden rok to nějak nevyšlo, bylo nás moc. Po druhý už jsme se snažili, aby nás bylo trošku méně, bylo nás pět. Už to vypadalo, že k realizaci dojde, už se nashromáždilo velké penzum úžasné poezie od Peru přes Severní Ameriku, Čínu, Japonsko, jak jste říkala, Egypt, starou Evropu, ale taky to ještě nedopadlo a ten další rok jsme zůstali jenom tři. Jsme si řekli s Jakubem a ještě s Jitkou Nerudovou, že teda to uděláme takhle ve třech a najednou ten tah na branku se přece jenom jakoby zintenzivnil. Probrali jsme tu poezii, vybrali jsme si, rozdělili jsme si, komu je co blízké nebo nejbližší a v podstatě vznikl takový příběh, který najednou se odehrává, byť najednou můžeme skočit z poezie, která je od severoamerických indiánů k starým čínským příběhům nebo těm egyptským, ale dohromady najednou je to jakýsi příběh dvou nejdřív osamělých chlapů, kteří jdou horami a tak nějakým způsobem meditují, přemýšlejí, sdílejí pocity v přírodě, potom se potkají a najednou zase si vyprávějí spolu jiný příběhy trošku a důležitý okamžik nebo vrchol toho je, když najednou do toho vstoupí ta žena, ten ženský princip a vlastně ten příběh se začne vytvářet nebo odvíjet od toho, že ti muži se kontaktují s tou ženou, konfrontují a vyznávají lásku nebo dohromady tím způsobem komunikují a používají k tomu celou tu dobu tu poezii, jenom tu poezii a to je na tom to krásný.
0: A teď ještě z divadla na sjezdovku. Vitalita Jana Potměšila byla takového kalibru, že se dokázal vrátit i ke svým milovaným lyžím.
1: Můžu vám třeba pomoct, když vás uvidím, že jedete na sjezdovce a upadnete? Nebo vám pomůže někdo jiný? Pardon, dá se z toho vůbec vstát?
2: Dá se vstát? Děkuji za tu otázku. Lyžování miluju. Jezdil jsem na lyžích před tím úrazem a teďka opravdu toužím potom, abych co nejvíc dní během zimy se dostal na lyže. Na monosky, protože vlastně to je taková skořepina, ve které sedím velmi těsně, v podstatě přímo na tělo, zapnu se suchými zipy, abych byl utemovaný, v podstatě jako kdyby jsem to přirovnal k tomu, když člověk vklouzne do přeskáče a zapne se. Tak v tom sedím, pode mnou, pod tou skořepinkou je vlastně malý teleskop nebo taková pružina, díky níž jsem potom dole připevněný dovázání k lyži. A v rukou mám krátké francouzské hůlky, na konci s lyžičkama, to jsou takzvané stabilizátory, stabíky. A je to úžasný, je to nádherný pocit, nádherný zážitek, velký adrenalin.
1: A to musí být adrenalin, ne velký, ale prostě neskutečný.
2: Neskutečný, no, přesně tak. A je předpokladem, že třeba jedu s doprovodem, s kamarádem, s kamarádkou, s lyžařem stojícím, který jede za mnou a může mi pomoct třeba při nasedání na vleku nebo při pádu například na sjezdovce. A zároveň jede za mnou třeba i když jedeme směrem dolů se sjezdovky, což je jako praktičtější než jezdit nahoru, že? Ale v tu chvíli, že je mě i víc vidět, nebo nás oba, protože to těžiště, když sedím v té monosky, je velmi nízko. No tím pádem, ale to umožňuje taky velkou mobilitu, velkou i poměrně rychlost a šikovnost na té lyži. Takže to jezdí opravdu skvěle.
1: Já si ten pád nějak neumím představit, to vázání vás vyhodí?
2: Když no je to ještě... normální vázání, jako známe z desetových lyží, takže se vypne, když je pád krkolomnější, když není tak krkolomný, což je většina těch pádů spíš takový, jako že člověk třeba zastaví a ulehne, přesně tak. A v tu chvíli sám podle míry sklonu svahu se dokáže zvednout, anebo taky nedokáže, v tu chvíli potřebuje pomoc. A jsem šťastný, díky za tu otázku, že už se stává, že přece jenom nejsme na té Monosky opravdu marťani, jako to bylo z počátku 90. let, když jsme se objevili, když jsem se objevil třeba na té monoliži, tak všichni koukali.
1: Ne, pardon, jak... pro mě jste marťani pořád, protože to je... To je tak nepředstavitelný výkon v mých očích.
2: Děkuju, děkuju.
1: Je to tady líčil kolega Jan Pokorný, říkal, ujel jsem jeden metr a už jsem ležel.
2: No i tak to začíná, ano, tak to začíná. Tak to začíná 1000 pádů a jeden a potom se člověk trošku rozjezdí a pak to najednou jezdí krásně a je to opravdu velký zážitek a obrovský, obrovský naplnění a pocit jako smyslu a radosti. Obrovská radost, extáze. Tak, extáze.

0: Návod k použití života sice neexistuje, ačkoliv se o jeho sepsání pokoušejí tisíce motivačních publikací, ale Jan Potměšil díky svému osudu, ale hlavně šťastné povaze, dokázal o smysluplném nakládání s ním říct hodně. A vlastně nenápadným způsobem. Když mluvil o mladých lidech, mluvil vlastně o sobě, protože duševně mladým nikdy být nepřestal. A s nepolevujícím zájmem se rozhlížel po světě a rád to pozoroval i u mladších.
1: Mám radost, když potkám mladý lidi, protože hrajeme občas pro školy nebo pro klub mladýho diváka, a mám velkou radost, když se potkám s mladými lidmi kdekoliv jinde, na sportovišti nebo na nejrůznějších akcích, a cítím, že mají o něco zájem. Samozřejmě, že všichni jsme v té době byli a jsou jistě oni v situaci, že se rozhlížejí, pátrají. Já si pamatuju, že nejraději bych, než se rozhodoval, na kterou vysokou školu půjdu nebo nepůjdu, tak nejraději bych si hodil přes rameno svázanou deku jako Ferda Mravenec a šel do světa. Na zkušenou, jo. Nebo sekal dříví v lese, nebo něco dělal, tak jako, abych ty zkušenosti prakticky vlastně získával, abych se dotýkal toho světa, který je přede mnou a pro který se mám rovnou rozhodnout, že půjdu touhle cestou nebo tohle nebo tamtou. Takže bych nejradši šel do světa, a myslím si, že to tak bylo přirozený, třeba ještě počátkem století, že na 2-3 roky ty lidi, kterým bylo 16, 17, 18, vyrazili do světa, dělali různé práce, aby se uživili, pomáhali tu na poli, tu v docích, v přístavu, a potom se vrátili a věděli, že chtějí být buď tím nebo oním, že chtějí radši studovat a být inženýrem, který ty lodě navrhuje, nebo že tam chtějí přikládat uhlí. Takže vím, že je to období velké rozjitřenosti. Všechno je možný a zároveň mě ohromně zaujme, když cítím z toho mladého člověka, s kterým se třeba potkám, že najednou má zájem jít do divadla nebo má chuť umět určitou dovednost. Dobře sportuje, ale zároveň je do toho jaksi zakousnutý, když to řeknu takhle obrazně. Že opravdu tu věc jako chce dělat a chce ji dělat pořádně. Když takhle potkávám mladé lidi, tak myslím, že platí to, že, jak říká jeden můj přítel, kamarád, s oblibou není kam spěchat, ale nemáme moc času.

0: Jan Podměšil odešel 16. dubna 2026. V záplavě dojatých vzpomínek jeho kolegů a přátel, nesených autentickým obdivem, mě zaujala slova spisovatele Patrika Hartla, který pro něj svého času napsal komedii Hlava v písku. Dostal naloženo od života, ale hledal vždy ty pozitivní stránky. A stálo ho to energii. Člověk si musí uvědomit, že štěstí nepřijde samo a že si ho musí vyrobit. A Honza si ho uměl vyrábět a dávat ho ostatním. Tolik dnešní Archiv Plus. Spolupracovali na něm dramaturg David Hertl, archivář Petr Markovský a mistr zvuku Ladislav Čurda. No a za všechny kolegy se loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
1: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
1: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel Hákové kříže, kterými někdo posprojoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. A ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 80 zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva, oznámilo to velení protivzdušné obrany. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd se ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. A Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Federik v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli, informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán se zesílil represe se začátkem války. Nejčastěji k popravám odsuzuje právě kvůli špionáži nebo činům, které považuje za ohrožení národní bezpečnosti. Podle organizací na ochranu lidských práv je Írán po Číně druhou zemí, která nejčastěji uplatňuje trest smrti. Loni nechal popravit přes 1600 lidí. Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump. A druhým dnem pokračují v Hořicích na Jičínsku silniční motocyklové závody 300 zatáček Gustava Habla. Jedou se na přírodním okruhu vedeném ulicemi města a okolními lesy. Uzavřené jsou proto aktuálně silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou a poslední závod v kategorii superbajků by měl odstartovat v 4:30. Objízdné trasy přes Miletín, Červenou, Třemošnou a Dobeš proto budou muset řidiči využívat až do pozdního odpoledne. Odpoledne slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a nejvyšší teploty od 25 do 31 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad za obzorem dnes o sčítání lidu v Indii.
3: V Indii začalo sčítání lidu, největší projekt svého druhu na světě. Skoro 3 miliony státních zaměstnanců mají za úkol zaklepat na každé dveře v zemi a zjistit základní informace o všech domácnostech a jejich obyvatelích. Pravidelná sčítání lidu začaly v Indii pořádat už Britové na konci 19. století a díky tomu máme k dispozici detailní údaje o indické společnosti a jejím vývoji v čase. Ale sčítání lidu není jen praktické cvičení pro indické sociology. Jejich zjištění budou mít reálné dopady na rozdělení politické moci nebo na rezervační kvóty pro znevýhodněné skupiny obyvatel. O tom všem bude dnešní díl pořadu Za obzorem. K jeho poslechu vás zve Ondřej Himer.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
4: It's an ambitious project that will be carried out.
5: Every single person living in India. The census is India's national mirror.
6: The results could reshape political representation across the country.
3: 1. dubna letošního roku vyrazili do ulic indických měst, slamů a vesnic první skupiny sčítacích komisařů. Tentokrát poprvé bez štosů papírových dotazníků. Veškerá agenda se tentokrát vyřizuje čistě elektronicky.
7: Pragati khud chalkar hamare darwaze par aayi hai. Uska swagat karo.
3: K celé obří akci vedou úřady také velkou osvětovou kampaň. Jejíž součástí jsou i písně, které tvoří hudební doprovod dnešního dílu. Lidé se z těchto písní dozvídají, jak vlastně bude sčítání vypadat, co přesně bude stát zajímat a proč je důležité, aby to věděl. Já to zpívat nebudu, ale pokusím se to stručně shrnout. Komisaři mají rozdělené obvody, mají mapičku a úkol projít vyznačenou trasu. Na ní mají najít všechna obydlí, zanést souřadnice domů nebo bytu do online mapy a tlustou fixou zapsat jeho číslo vedle vchodových dveří. Obyvatel se pak ptají na údaje o jejich bydlení. Celkem je to v této fázi 33 otázek ohledně přístupu k vodě, elektřině, plynu, kanalizaci, záchodu nebo internetu a řeší se také, jak velký dům nebo byt je, kolik v něm žije rodin nebo z čeho je postavený, z čeho jsou stěny, podlaha a střecha. Teprve v druhé fázi pak začne skutečné sčítání obyvatel, kterých je podle aktuálních odhadů v nejlidnatější zemi světa skoro 1,5 miliardy. I tady jsou ve sčítání novinky a jednou z hlavních je, že se komisaři budou ptát lidí na jejich kastovní příslušnost. Je to poprvé po skoro 100 letech. Od zisku samostatnosti považovala Indie podobnou otázku za příliš kontroverzní kvůli jejímu potenciálu rozdělovat společnost. Zároveň ale na základě kastovní příslušnosti stát poskytuje chudým a zaostalým skupinám obyvatel například privilegovaný přístup ke vzdělání, zaměstnání ve státní sféře nebo i do parlamentu. Jenže přesná data o kastovní příslušnosti a velikosti jednotlivých kast mu už dlouho chybí. I proto mohou výsledky letošního cenzu poměrně výrazně promluvit do státní politiky pozitivní diskriminace. Na ty výsledky si ale budeme muset ještě poměrně dlouho počkat. Už teď si ale o samotném sčítání, o tom, jak probíhá, i o tom, jaké důsledky by mohlo mít, můžeme popovídat s indologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity. Vítám tě, ahoj.
8: Zdravím tě, Ondřej, a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
9: Jak dlouho to vlastně celé má trvat, nebo kdy vlastně tedy budou ty výsledky, protože ten proces je hrozně dlouhý.
8: Je dlouhý a jak říkáme, že začalo sčítání lidu, tak ono vlastně ještě nezačalo to sčítání lidu. V tuhle chvíli se sčítají domácnosti. V tuhle chvíli se vytváří seznam domácností. To se dělá ve vlnách, po státech, podobně jako třeba volby. A v každém státě by to mělo trvat měsíc a všechno to by mělo být hotové na konci letošního září. A potom přijde druhá fáze, a to je to samotné sečtení lidu. A to by mělo proběhnout v únoru 2027 a to už jsou takové ty klasické dotazníky. Máte tam prostě otázky na, já nevím, náboženství, jazyk, vzdělání, povolání a ty data můžete buď to zanést sami online do formuláře, anebo k vám domů přijdou sčítači, kteří už tentokrát poprvé nebudou mít papírové archy, ale budou to zanášet do nějaké mobilní aplikace. No a až tyhle data se sbírají, tak se to bude zhruba rok zpracovávat a očekává se, že na přelomu let 27-28 by měla být hotová teda ta data.
9: A jak kolik vlastně prostředků tohle všechno stojí zaplatit všechny ty sčítače a vlastně obejít všechny ty domácnosti, jaké jsou náklady tohohle vlastně dost pravidelného sociologického cvičení, které v Indii probíhá?
8: No jak jsem se na to díval, tak ty náklady jsou vlastně, řekněme, docela malé. Jo? Tam se odhaduje, že to bude stát nějakých 117 miliard rupií. Co když si převedeme na české peníze, tak to je asi 25 miliard korun, což je jenom asi setina českého rozpočtu.
9: A indického ještě
8: výrazně to bude méně. Výrazně méně. Takže vlastně zas taková drahá legrace to nebude.
9: A skutečně ta praxe je taková, že ti komisaři obejdou jednu každou domácnost, jeden každý byt, jeden každý dům a to včetně, já nevím, těch odlehlých oblastí někde v Ladaku, v Himálajích nebo nějaké ty pralesní vesnice někde v Jharkandu nebo různé slamy, kterých je spousta kolem všech indických měst, nebo co třeba Indové v cizině a další takovýhle lidé. Kostěně každého jednoho člověka ti komisaři budou kontaktovat?
8: No je to něco podobného, jako jsou třeba volby. Tam taky máš vlastně nějaké maximální vzdálenosti volební místnosti od lidského osídlení, takže opravdu teďka budou chodit po těch vesnicích s tím, že, jak jsi zmínil třeba ty Himaláje, tak tam to bude probíhat tak, že se tam ty komisaři vypraví už během podzimu, dřív než napadne sníh, aby to stihli nějak logisticky vyřešit.
9: V únoru by to nebylo. Nejvíc.
8: V únoru, to asi není úplně optimální datum. No a třeba když si vezme lidi bez domova nebo lidi, co žijí ve slamech, tak tam
9: nebo
8: je
9: ta, i na ulicích,
8: nebo na ulicích, tak tam je ta praxe taková, že proto vlastně potřebuješ nejdřív ten seznam těch domácností, se vlastně identifikují ty standardní domácnosti a identifikují se domácnosti, které nejsou vedené jako stavební parcely, které nejsou vedené jako domácnosti. No a tady v těch nelegálních osídleních ve slamech nebo bezdomovci, to se prostě sečte během jedné noci, která se předem určí, že se prostě nasadí velký počet těch komisařů do těch oblastí, kde teda nejsou ty registrované domácnosti.
9: A co všechno vlastně indická vláda zjišťuje o svých obyvatelích, jak se třeba mění s postupem let ty sady otázek a jak detailní jsou ty dotazníky?
8: No detailní jsou dost. Indická politika dlouhodobě si zakládá na tom, že je opravdu databased, s tím, že otázka je potom, kolik těch dat teda potom vláda pouští ven. Uvidíme, co z toho pustí. Tam třeba byla zajímavá kontroverze, jak se dlouho tutlali v roce 2011 údaje o počtu vyznavačů jednotlivých náboženství. Mm. Že vlastně tyhle data se vypustily relativně pozdě.
9: To nebude veřejné všechno?
8: Nakonec by mělo být, no ale tady říkám, tohle byl případ, kdy se to docela dlouho tutlalo, protože vlastně počet hinduistů klesl pod 80% a bylo to nějaké hrozně třeskuté téma. Ale pokud se podíváme na ty sady otázek, tak ty se mění teda průběžně a co bude tentokrát zajímavé je, že tam je třeba baterie otázek, která se ptá na to, jestli mají domácnosti přístup k dodávkám plynu, přístup k dodávkám vody, přístup k dodávkám elektřiny, přístup k latrínám a podobně. Což bude zajímavé z toho hlediska, že indická vláda v posledních letech tvrdí, že se jí podařilo dosáhnout 100% pokrytí téhle základní vybavenosti. A sociologické výzkumy, průzkumy, sondy ukazují, že tak slavné to být nemusí, takže teď budeme mít ta velká data, která nám to teda fakt čekujou a uvidíme, jak moc se to teda indické vládě za těch posledních 10-15 let podařilo. Takže tohle bude určitě zajímavé.
9: Ty cenzy se v minulosti konaly každých 10 let, ten současný má docela velké zpoždění, naposledy se sčítalo v roce 2011, takže to teď mělo být v roce 2021, ale to všichni asi víme, byl docela silný covidový rok, takže důvody toho zdržení jsou celkem jasné, nebo toho odkladu, ale proč se to celé zdrželo ještě o vlastně dalších 5 let, protože pandemie už je několik let za námi?
8: Já bych řekl, že nebo asi nejsem sám, kdo si to myslí, že tím skutečným důvodem je takzvaná delimitace volebních obvodů pro sněmovnu lidu.
5: And this time it carries extra political weight because census 2027 can form the basis for delimitation.
8: To je téma, které je hrozně komplikované a hrozně kontroverzní, tak já se ho tady pokusím vysvětlit co nejstručněji.
9: Dobře.
8: Jde o to, že podle indické ústavy by se měly volební obvody po každém sčítání lidu překreslit, aby to reflektovalo rozvržení obyvatel, to znamená, že každý obvod by měl reprezentovat zhruba stejný počet voličů. V roce 1976 se ale stala taková věc. To v Indii byl vyhlášen výjimečný stav o rok předtím. No a v době výjimečného stavu mimo jiné byla vláda Indiry Gandhiové posedlá kontrolou porodnosti. Brala to jako jednu z velkých překážek indického rozvoje, že prostě Indie má příliš velký populační přírůstek. Takže se podívali na mapy, na data, na čísla a zjistili, že vlastně jižní státy zavedly takové sociální, zdravotní a vzdělávací politiky, že jim už se tu porodnost daří omezovat. Takže aby tyhle jižní státy nějakým způsobem odměnila, tak vláda v roce 76 zmrazila ty volební obvody podle sčítání 1971 a zmrazila je na 25 let. Tohle se potom ještě prodloužilo v roce 21. A v současné době ten 84. dodatek, který to stanovil, tak ten říká, že obvody se budou podle populace překreslovat až po prvním sčítání, které proběhne po roce 2026. Což je mimochodem takový fun fact, teoreticky by to pořád mohlo být předmětem sporu, protože tohle sčítání začalo v roce 2026.
9: Ale ono se vlastně oficiálně jmenuje Census 2027, a takže to by mohl být jeden z těch důvodů, proč je to takhle zmatečně pojmenované, když to sčítání skutečně začalo už letos. Takže je tady nějaký politický zájem vlastně to sčítání zdržet, tak aby ty jeho výsledky se projevily už na změně těch budoucích volebních obvodů do budoucích voleb, a z jakého důvodu, co to může komu přinést?
8: Tady nad tou motivací můžeme samozřejmě už začít spekulovat. Jedna možnost je, že pokud by se to udělalo dřív, řekněme třeba v roce 23, tak by vlastně se musel použít až ten další cenzus, jo, který by proběhl až za 10 let, takže třeba v roce 2033. Mezitím by proběhly volby v roce 2029, pravděpodobně i volby 34, protože by se to nestihlo implementovat. No a kdo ví, kdo by seděl za 10 let v indické vládě. Takže je možné, že současná vládní garnitura se pokusila to tímhle tím způsobem nějak uspíšit a vlastně dostat to na to nejbližší možné datum.
9: Ono je to v jejich zájmu, tedy aby ta delimitace se měnila, aby se ty obvody překreslily.
8: Je to dost v jejich zájmu, protože, jak už jsem říkal, jižní státy mají tu porodnost nižší, ta už je vlastně dávno pod úrovní prosté reprodukce.
9: A vlastně se to neupravovalo 50 let, takže
8: 50 let se to neupravovalo.
9: Můžou být velké.
8: Přesně tak, přesně tak. Jižní státy vlastně dneska mají ve sněmovně zhruba čtvrtinu křesel, no a pokud by se to udělalo podle té současné populace, tak už budou mít jenom pětinu křesel. A důležité je to proto, že vlastně na jihu Indie nebo v těch jihoindických státech prakticky nikdo nevolí současnou vládní stranu BJP, indickou lidovou stranu. Takže pro BJP je to hodně výhodné tu delimitaci udělat co nejdřív, dokud je uvesla a může s tím něco dělat.
3: Jenže ty jižní státy jsou sice populačně slabší v poměru k těm severním a dál slábnou, ale naopak ekonomicky jsou silnější a tím pádem platí víc také do federálního rozpočtu, a přesto by tedy měli teď přijít o část své politické váhy na té federální úrovni.
8: No a to se samozřejmě jižním státům nelíbí. A tady bychom se mohli posunout vlastně už do letošního roku. Protože na základě zákona o rezervacích pro ženy v zákonodárných sborech by mělo po tom dalším cenzu být taky zavedena třetinová kvóta pro ženy ve sněmovně lidu. A indická lidová strana se to pokusila nějakým způsobem protlačit už teď, aby se použila data už z cenzu 2011. A spojila vlastně tady tyhle ty dvě věci dohromady. Jednak tu delimitaci a jednak ty rezervovaná křesla pro ženy. Prezentovala tím, že se to vlastně uspíší, že se to vlastně uskuteční už tady v těch volbách 2029. Navrhla to jako ústavní dodatek, 131., pokud se nepletu, který ovšem jim opozice zamítla. Oni vlastně nedokázali to, oni vlastně proto získali většinu, ale jenom prostou, a potřebovali většinu ústavní. Takže tenhle ústavní dodatek neprošel, což teda znamená, že pravděpodobně se ty obvody nestihnou překreslit do těch voleb 29 a budou až ve volbách 2034.
9: A tam je to automatické, že tedy když proběhne to sčítání, ukáže se, že ty počty obyvatel už nejsou takové, jaké by měly být, tak ta delimitace je nějaká věc, která je automatická. Není možné tam vyjednávat konkrétní třeba pro nějaký stát nějaké křeslo navíc a tak dál.
8: Teď už to pravděpodobně bude automatické. Otázka je, jestli se prostě ještě základem, jestli prostě ještě na základě nějakých vyjednávání prostě současná vláda nekoupí nějak lojalitu té jihoindické opozice.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Har sankhya ek jeevan geet har aankda ek sachi reet
9: janagana mein basta bharat dil mein ek anmol. On ten census může mít také velké sociální dopady na jednotlivé třeba skupiny indických obyvatel. Ono totiž letos to sčítání také obsahuje vlastně po téměř 100 letech otázku na kastovní příslušnost, což bylo dost dlouho takové kontroverzní téma a vláda se zařazení téhleté otázky bránila. Proč, v čem je tak obtížné se ptát na kastovní příslušnost, když vlastně kasty jsou běžnou součástí indické politiky?
8: No, je to téma dost kontroverzní. Kde začít? Tam je nejdůležitější věc, že na kastovní příslušnost jsou navázány nejrůznější státní politiky. Nejrůznější politiky afirmativní akce, nebo chcete-li pozitivní diskriminace, protože už třeba podle ústavy mají takzvané soupisné kasty a soupisné kmeny, to znamená bývalí nedotýkatelní a původní obyvatelé, nárok na rezervovaná místa v zákonodárných sborech, plus ještě na rezervovaná místa ve státních službách,
9: na školách,
8: ve státních podnicích a podobně. Přičemž ta ústava zároveň říká, že stát by se měl snažit zlepšovat tímhle způsobem podmínky i dalších znevýhodněných skupin obyvatelstva. No a tohle téma bylo vždycky strašně kontroverzní. A řekněme, v 70. letech začaly severoindické státy, protože na jihu už to mnohde měli, zavádět nejrůznější opatření, která cílila i na nějaké další níže postavené vrstvy, takzvané other backward classes, jo, ostatní zaostalé třídy, což jsou v podstatě nízké kasty. Ne nedotýkatelné, ale pořád nízké. Vznikly nějaké dvě komise, které měly definovat tu zaostalost na celostátní úrovni. Kalelkarova komise v 50. letech dala nějaké doporučení, ale ty implementovány nebyly. Mandelova komise na konci 70. let ta dala doporučení, která po 10 letech v srpnu 90. teda implementována byla. Ta doporučení zavedla 27% rezervace pro ty other backward classes, ostatní zaostalé třídy. No ale to jenom proto, že podle tehdejších interpretací indické ústavy nesmí počet rezervovaných míst překročit 50%, aby to neodporovalo zásadám rovných příležitostí.
9: Aha.
8: Ve skutečnosti ta komise identifikovala jako těch zaostalých tříd 52% obyvatelstva. Takže ty rezervace, když předtím bylo 22,5% pro ty soupisné kasty a kmeny, by najednou byly 75%, což bylo politicky naprosto neprůchodné. A bylo to neprůchodné až do nedávné doby.
9: A teď?
8: A teď. To je ten plot twist, jo? To je ten plot twist. Indická lidová strana ve vládě již od roku 2014 je primárně stranou nějakých privilegovaných vrstev. Takže vlastně vždycky byla proti těm rezervacím. Byla vždycky proti té pozitivní diskriminaci. Zároveň ale nemůže zrušit, protože aby vyhrávala volby, tak potřebuje, aby pro ně ty nízké kasty hlasovaly, protože jenom z těch privilegovaných vysokých kast to neutáhne.
9: No tak pokud jich je přes 52% nebo bylo v té době toho zkoumání, tak je to dost velká voličská základna.
8: Přesně tak. No a tak ona si BJP v roce 2019 vymyslela nějakou novou formu rezervací pro takzvané economically weaker sections, ekonomicky zaostalé vrstvy, řekněme, která činí 10% a spadají tam lidi, kteří jsou na tom ekonomicky hůř, ale zároveň nepatří do žádné z těch kategorií, které už mají nárok na rezervace. Takže to vlastně cílí na chudší voliče z nějakých vyšších kast. No a tím jsme se dostali před těch 50% najednou. Tím už máme skoro 60%. Takže se začaly ozývat nejrůznější regionální politické strany, které hájí velmi často zájmy právě těch nižších kast, ať se teda provede konečně to sčítání kastovní, aby jsme zjistili, kolik těch kast teda ve skutečnosti máme, a když jsme překročili těch 50%, tak pojďme udělat ty rezervace proporcionálně. S tím, že ty kasty se nesčítaly, protože vlastně v takovém tom nehrugovském sekulárním pojetí ta kasta byla nějaká prostě předmoderní identita, které by se Indie měla co nejdřív zbavit, tak se na to potom už nekladl žádný důraz. Ale došlo teda k tomu, že se začaly ozývat ty regionální strany a došlo k tomu, že ve dvou státech, konkrétně v Biháru na severu a v Telangáně na jihu, se provedlo to kastovní sčítání. No a co se nezjistilo? ty nízké kasty skutečně mají vyšší podíl v populaci, než se obecně soudilo. Zase je to poměrně logické, souvisí to s tím populačním přírůstkem. Populační přírůstek je zpravidla vyšší u chudších vrstev obyvatel, u méně vzdělaných vrstev obyvatel, takže dává smysl, že se ten podíl navýšil.
9: Takže se dá čekat, že když tenhle ten letošní nebo příští rok probíhající cenzus ukáže, že tady těch zaostalých skupin je prostě větší část populace, než se dosud domnívali, a ta doba, kdy se to nezjišťovalo, už je poměrně dlouhá, takže to tak nejspíš bude. Takže se dá čekat, že tyhle ty skupiny budou požadovat prostě větší podíl těch rezervovaných míst.
8: Přesně.
9: Takže můžeme dospět do nějakého stavu, třeba 3/4 míst v parlamentu budou se budou rozdělovat nebo budou určené pro příslušníky nějakých jako konkrétních skupin znevýhodněných.
8: Teoreticky přesně tohle může nastat. Teď je zajímavé, kdo se toho tématu chytne. Ono vlastně po té, co proběhly tady ty cenzy v těch vybraných indických státech, tak se toho chytl Indický národní kongres jako hlavní opoziční strana. Udělal z toho jedno z hlavních témat voleb v roce 2024 do sněmovny lidu. Je to vlastně jedna z důležitých příčin, proč uspěl v těch severoindických státech, a tam právě BJP tehdy ztratila ty hlasy, ta křesla, které potřebovala pro sněmovní většinu. Ale vlastně BJP rychle odhalila, že tohleto je velmi silné téma, a byla to právě vláda BJP, která ohlásila, že tam ten kastovní cenzus provede, jo? Že ta kastovní data do toho sčítání vrátí. Takže bude zajímavé, jak se s tím bude vypořádávat vláda a jak se toho chytí opozice.
9: A ještě se chci zeptat, protože těch kast, pokud vím, jsou prostě tisíce, možná třeba přes 20 tisíc jsem narazil na nějaké údaje, nikdo to vlastně pořádně neví. Neexistuje žádný jako definitivní seznam, tady jsou prostě sepsané všechny kasty, protože těch skupin a subskupin kastovních je prostě ohromné množství a liší se to regionálně, někdy třeba často i vesnice od vesnice. Tak jak to vlastně bude fungovat? Tam lidé dostanou na výběr, k jaké kastě se přihlásit, nebo tam prostě napíšou, co zrovna k jakou kastovní příslušnost jako cítí být, nebo aspoň třeba na těch seznamech těch soupisných kastců napsané jako konkrétní ty jména, já nevím, lisovači oleje prostě a takovéhle jako konkrétní.
8: Lisovači oleje zrovna nejsou nedotykatelní, ty jsou OBCs, ale jo, no, máš vlastně tady seznam těch kast, proto jsou to scheduled casts, jo, proto jsou to ty soupisné kasty, protože existuje ten jejich soupis, ze kterého si potom vybírají, a je to potom určeno, že kasty z tohohle soupisu teda mají nárok na speciální zacházení od státu.
9: No a brání někomu říct, já jsem příslušník téhle kasty a s tím pádem spadám mezi tady ty znevýhodněné skupiny, i když ve skutečnosti jako by tak je jeho kastovní příslušnost je jiná, třeba o něco vyšší?
8: No, podle mě nebrání, ale myslím si, že nějakou zpětnou kontrolu se na to přijde. Tady osobně sám nevím, jak bude probíhat ta zpětná kontrola KOR, když se to bude dělat po 100 letech.
9: Protože já jsem slyšel, že to sčítání, nebo četl jsem, že to sčítání v tom Biháru a Telengáně, které si zmiňoval, právě provázely různé potíže, že tam prostě se objevovaly kasty, o kterých třeba nikdo nevěděl, a teďka lidé tam psali nejrůznější věci, nejrůznější varianty, a že v tom nakonec byl dost nepořádek. Tak na celoindické úrovni to bude pravděpodobně ještě náročnější to pak nějak protřídit.
8: No určitě bude trvat, pravděpodobně tohle bude část cenzu, která bude trvat na zpracování asi nejdéle. Je to složité.
3: Tak děkuju, že jsme tohle opravdu složité téma spolu mohli probrat a vysvětlit, jaké dopady na indickou politiku i na společnost budou mít výsledky sčítání lidu. Mým hostem v dnešní výpravě za obzory každodenních zpráv byl indolog a politolog z Metropolitní univerzity Jiří Krejčík.
8: Děkuji za pozvání a doufám, že jsme to ještě nezesložitili.
3: Já doufám, že ne. Za pozornost vám děkuje Ondřej Himer. 2037 ki nayi pehchan har dil bole main hindustan. Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
10: Odcházejí lidé, kteří se postavili za ochranu veřejnoprávních médií.
11: Nie je to tak, že bychom prepušťali na základě kritických názorů.
3: Jak se slovenská média veřejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
12: Proč mám chodit do školy, když můžu použít umělou inteligenci? Tenhle argument slyší v Česku rodiče od svých dětí čím dál častěji. Co na to říct? V čem můžou ChatGPT a další jazykové modely překonat učitele a probudit v dětech chuť k učení? A co naopak nikdy od škol nezvládnou okoukat? To je téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Jak to bylo doopravdy?
13: Císař František Josef I. musel dělat řadu věcí, o nichž nebyl vnitřně přesvědčen.
14: Konstatuje historik Jakub Rákosník. K tomu se říká, nést si svůj kříž. I císař František Josef I. Habsburský takto své vládnutí vnímal. Otázkou ale zůstává, nezačala a nebo neexistovala za jeho vlády už také demokracie?
2: Jak to bylo doopravdy, zítra po 20. hodině na Plusu.
1: 14 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko podle Ukrajiny útočilo v kyjevském regionu hypersonickou střelou Orašník. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora a spisovatela bývalý politik Milan Uhde dostal od sudeckých Němců evropskou cenu Karla IV. Zprávy a Martin Matějka. Rusko provedlo další velký kombinovaný vzdušný útok na Kyjev. Úřady informovaly nejméně o 2 mrtvých a více než 40 zraněných. Kvůli masivním ruským náletům startovalo preventivně i polské letectvo, zasahovat ale nemuselo.
15: Výbuchy se v Kyjevě ozývaly celou noc. Rusko odpálilo na Ukrajinu a Kyjev asi 50 raket, včetně balistických, a vyslalo téměř 700 nepilotovaných letounů různých typů. V Kyjevě zasáhli obchodní centrum Kvadrat a úplně ho zničili. Dále obytný dům, tržnici a stanice metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Poškozeno bylo také muzeum Černobylu a hlavní pošta, uvedly městské úřady. Celkem bylo přímo nebo úlomky zasaženo asi 40 budov. Oznámil šéf vojenské zprávy Kyjeva Timur Tkačenko. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministra školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně, přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahu mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudeto-německo-krajinské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
16: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
1: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Federik v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
17: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky a tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
18: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
1: Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli, informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. Nejčastěji k popravám odsuzuje právě kvůli špionáži nebo činům, které považuje za ohrožení národní bezpečnosti. Podle organizací na ochranu lidských práv je Írán po Číně druhou zemí, která nejčastěji uplatňuje trest smrti. Loni nechal popravit přes 1600 lidí. Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v centru Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
19: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
20: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úřadě, v zdravotnictví, musí být v stránky.
19: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V pondělí by Českem mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnice dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
21: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
1: A v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně, popisuje jich chov mluvčí safari parku Michal Šťastný.
22: Zorily jsou především noční, takže po většinu toho návštěvnického dne spí a je potřeba s nimi určitým způsobem pracovat, buď je umístit do noční expozice, a nebo je motivovat krmením tak, aby se probouzeli i v průběhu dne. To děláme i u nás v Safari Parku.
1: Odpoledne slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojediněle přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. A nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na západě Čech měří 31 stupňů. Tolik zprávy.
23: Pod nepřátelskou palbou odtáhla z bojiště u Sokolova množství zraněných československých vojáků, prošla s naší vojenskou jednotkou celou východní frontou až do vlasti a po roce 1948 pomáhala budovat vojenskou zdravotní službu v Izraeli. Malvína Fantová, žena, jejíž hrdinství prý možná inspirovalo i tvůrce filmu Sokolovo. Její příběh připomene ve speciálu portrétu věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimelová. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: A dobrý poslech přeje také David Hertl.
2: Ženy na frontě.
23: jsem tady před chvilkou řekl, že Malvína Fantová po druhé světové válce odešla z Československa do Izraele. Napadá mě, byl tohle vůbec častý případ československých vojáků a vojákyň? Sledoval to někdo? Dělal si někdo nějakou statistiku? Známe nějaká přesnější čísla nebo vůbec ne?
0: Byly určitě takové případy. Bylo tomu hlavně samozřejmě u vojáků židovské národnosti, kteří se nadchli pro vytváření židovského státu a chtěli Izraeli za každou cenu pomoci přežít, protože víme, že v prvních letech Izrael doslova bojoval o přežití, takže někteří vojáci, kteří měli že válečné zkušenosti, tak chtěli za každou cenu tomu Izraeli pomoci.
23: Říká Alena Flimilová, se kterou si teď povíme o Malvíně Friedmanové víc. Března 1917 se narodila v Cejkově nedaleko Trebišova. Je to tedy žena židovského původu ze Slovenska?
0: Ano, je to tak. Malvína Friedmanová pocházela z židovské rodiny. Potom absolvovala ještě před válkou zdravotní kurzy u Červeného kříže a působila jako zdravotní sestra na Podkarpatské Rusy, konkrétně v nemocnici v Berehově.
23: Březen 1939, rozpadají se i ty zbytky Československa, jak na to reaguje?
0: Malvína Friedmanová na nic nečekala, ona byla velice prozíravá, tušila, že co by židovku by ji doma nic dobrého nečekalo a z toho důvodu se tedy rozhodla odejít do Polska. Takže tedy se sebrala a odešla do Polska. No a když bylo tedy Polsko rozbito v září 1939, tak se Malvína Friedmanová ještě spolu s několika dalšími vojáky rozhodla stáhnout dále na východ, tedy na území Sovětského svazu. Dostala se do města Rovno a zde se měla provdat za jistého rodu armějce, aby tak byl její pobyt v Sovětském svazu nějakým způsobem legalizován. Jednalo se opravdu o čistě formální záležitost a díky tomu se Malvína Friedmanová vyhnula pozdější perzekuci. No a protože to byla zdravotní sestra, což je pozice, která je platná úplně všude ve všech státech, v míru či ve válce, tak velice snadno našla uplatnění, pracovala jako zdravotní sestra ve Stalingradské oblasti. Údajně měla, podle svých slov, po vypuknutí války v roce 1941 působit v některých vojenských lazaretech, ale toto se přiznám, že nemám ověřeno.
23: Mě zaujalo už to, jak jste říkala, že tedy utekla do Polska, v Polsku věděla, co se děje, provdala se za sovětského vojáka. Myslím, že to slovo prozíravost je tady úplně na místě. Měla tak dobrý odhad na všechny ty situace?
0: Těžko říci. Mně to říkalo i spousta dalších jiných veteránů židovské národnosti, že zkrátka měli nějaké tušení, že by se mohlo stát něco špatného. Když jsem ku příkladu mluvila s doktorem Gustavem Singerem, který také bojoval u Sokolova, tak ten mi říkal, že odešel s manželkou mimo jiné i proto, že nebylo jeho příteli umožněno odpromovat, protože byl židovské národnosti. Takže Gustav Singer si uvědomil s manželkou, že ta situace pro Židy není dobrá, bude ještě horší a horší, takže tedy odešel za hranice.
23: Když vzniká československá vojenská jednotka, tak Malvína Friedmanová se do ní hlásí. U odvodu, a to je důležitá věc, uvede maďarskou národnost. Styděla se za tu židovskou?
0: Těžko říci, protože ono u těch vojáků židovské národnosti, nebo tedy kteří měli nějaký vztah k židovství, ať už co se týče náboženství, nebo co se týče původu, tak oni velice často udávali buď národnost německou, nebo maďarskou. Zřejmě se to odvíjelo od mateřské řeči. Ale zase musíme říci, že tu národnost v průběhu války také často měnili. Takže zatímco Malvína Friedmanová nastoupila do československé jednotky s maďarskou národností, tak potom už válku končila v roce 1945 s národností českou.
23: A když jsme u té židovské národnosti, tak lidé této národnosti v době, kdy vzniká ta naše vojenská jednotka, to prostě byla, řekněme, skupina úplně sama pro sebe. Velmi důležitá a velmi zajímavá.
0: Je to tak, oni židovští vojáci, ať už muži či ženy, opravdu tvořili takový velice zvláštní celek, který si samozřejmě snažil držet své vlastní rity. Měli dokonce rabína, který je tam oddával. Jo? Sice ten sňatek nebyl potom platný, de jure, musela ten sňatek potom ještě posvětit nějaká odpovědná osoba, ale ukazuje to na to, že to byla opravdu zvláštní komunita, která se uvnitř řídila nějakými svými vnitřními pravidly.
23: Ostatně na začátku, když se ta jednotka formovala, tak Židé tvořili až 60% všech členů. Kdy se to začalo postupně nějak tenhle poměr měnit, upravovat?
0: Ano, opravdu až do prosince 1942 tvořili Židé 60% početního stavu československého polního praporu. No a potom začali postupně přicházet ve větší míře Rusíni, kteří byli propouštěni z gulagů. Takže tím se začal vlastně ten poměr úplně měnit. Takže zatímco u Sokolova, tady v té praporní fázi, byl charakter té jednotky víceméně židovský, protože opravdu tvořili nadpoloviční většinu, tak potom s příchodem těch Rusínů se ten poměr trochu proměnil a v bojích u Kyjeva zase byl ten charakter té československé brigády čistě rusínský. A když se na jaře 1944 československá jednotka přesunula na území Volině, tak vstoupilo do jednotek více než 10 tisíc volinských Čechů. No a ti potom ten národnostní charakter československých vojenských jednotek zcela proměnili. A to tak, že od té doby už byl československý armádní sbor

0: velitel, tehdy podplukovník Ludvík Svoboda, sdělil, že se to žen netýká, že zkrátka podle předmnichovských branných zákonů ženy v armádě nemají své místo, na což mu ale Malvína Friedmanová odvětila, že o ničem takovém se v té výzvě nepsalo. Takže tedy trvala na tom, že chce být přijata, a Ludvík Svoboda jí řekl, že si tady musí nejprve vyžádat instrukce z Londýna, kde tedy sídlela exilová vláda a ministr národní obrany, který byl v této oblasti kompetentní. No a taky tedy řekl, aby prozatím pomáhala kuchaři, aby tedy nějakým způsobem při jednotce zůstala, aby měla zajištěnou obživu a střechu nad hlavou. No a postupně, jak tedy v následujících dnech přicházeli další českoslovenští vojáci, tak se zjistilo, že jsou velice často nemocní. Oni trpěli tyfem a opravdu na jaře 1942 mezi těmi československými vojáky vypukla tyfová epidemie a bylo potřeba to nějakým způsobem řešit. Tak Ludvík Svoboda požádal právě Malvínu Friedmanovou, která byla navíc zdravotnicí, aby zašla do buzulucké vojenské nemocnice a aby poprosila velitele, aby pro československé nemocné vojáky vyčlenil dva pokoje, aby se o ně mohli postarat.
1: Jak to proběhlo, o tom už více ze vzpomínek Štěpánky Sochorové právě na tu nemocnici v Buzuluku, kde společně s Malvínou Friedmanovou zakládali to československé oddělení.
2: Chodili jsme do nemocnice, která byla daleko za Buzulukem. My tam měli své československé oddělení. Museli jsme dělat prakticky všechno, i uklízet nebo drhnout podlahu. Tenkrát řádila u jednotky epidemie tyfu a úplavice, lůžka ani nestačila. Úzkostlivě se dbalo na hygienu. Když jsme přišli, museli jsme se v kabině převléknout do bílého a ruce jsme si natírali lizolem. Celý den jsme se nezastavili.
3: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužům. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Takže místo pomocnice kuchaře se z ní stala žena, která zakládala to československé zdravotní oddělení, ale malinko jsme utekli z toho jejího prvenství v armádě. Jak to tedy bylo?
0: Tak se k tomu samozřejmě okamžitě vrátíme. Nakonec 11. února 1942 Malvína Friedmanová a ještě 6 dalších žen předstoupili konečně před odvodní komisi a byly opravdu odvedeny. Byl to opravdu přelomový moment v dějinách moderní československé armády, protože tak vlastně poprvé pronikly oficiálně do armádních struktur ženy. Ono se někdy uvádí, že byla Malvína Friedmanová první, jak jste tu již naznačil. Ona byla opravdu první v Buzuluku, ale kdybychom si porovnali kmenová čísla, tak podle těch předělených kmenových čísel byla až několikátá v pořadí. Tou první odvedenou, oficiálně odvedenou ženou byla lékařka Gertruda Englová.
1: Tak dobrá, nebyla tedy úplně první, ale účastnila se historicky vůbec prvního československého kurzu pro sanitářky, sběračky raněných. Jak dlouho takový kurz vůbec probíhal? Zda dlouho se ty ženy naučily tuhle práci?
0: No, bylo to opravdu velmi zrychlený kurz první pomoci, protože ten kurz trval necelé 3 týdny a ženy vlastně musely obsáhnout základy poskytování první pomoci. V zásadě. Šlo opravdu o to, aby se naučili toho raněného uklidnit, aby převázali a aby ho potom odtransportovali dále na nějaké vzdálenější obvaziště, na nějakou vzdálenější zdravotnickou etapu, kde se mu dostane už potom důkladnější péče.
1: Pro Malvínu Friedmanovou to byl opět důležitý okamžik, protože ona byla po tomhle kurzu povýšena. Ukázalo se, že je nějak nadprůměrně schopná?
0: Je to tak. Malvína Friedmanová ten kurz ukončila jako jedna z nejlepších. Jistě k tomu přispěl i fakt, že už sama zdravotnickou práci vykonávala v předválečné době, že pracovala v té nemocnici v Berehově, jak víme z archivních dokumentů. A protože se opravdu velice osvědčila v tom kurzu, prokázala, že je velice nadaná a velice šikovná, tak potom doktor Líbal, který ten kurz vedl, navrhl, aby těch několik nejšikovnějších žen, které ten kurz absolvovaly, aby bylo povýšeno. Takže to je vlastně další významný mezník 25. červen 1942, kdy byl podán návrh na povýšení několika žen do podůstojnických hodností.
1: Což byla tehdy také naprosto unikátní záležitost.

0: že to byly první poddůstojnice.
1: Je to tak a nutno říci, že ono to vlastně bylo nevyhnutelné, protože přeci jenom získali určitou odbornost, specializaci, kterou si nadále prohlubovali. A ty hierarchy nemohly zůstat pouze jako vojni. Zkrátka to nebylo možné.
0: A když teďko skočíme na konec války, měli bychom asi zmínit to, že přestože ty ženy odvedly neskutečný kus práce během celého toho válečného nasazení, obrovský kus odvahy, tak to jejich postavení v armádě, jakkoliv byly od mužů respektováni, tak z čistě formálního hlediska bylo takové nejisté.
1: Bylo velmi nejisté. Ono opravdu po celou dobu války bylo velmi provizorní. Už to samotné přijímání do armády bylo vlastně jakýsi partizánský akt ze strany velitele Svobody. Dokonce i to jejich nasazení u Sokolova bylo svým způsobem vyvzdorované a odehrálo se vlastně proti vůli londýnské vlády, ministra národní obrany a také velitele naší vojenské mise Heliodora Píky, protože ještě předtím, než ten prapor odjel na frontu, tak Heliodor Píka měl sejít s ženami od praporu a měl tedy jim odůvodnit, proč tu frontu odjet nesmějí. Ale ženy mu prý velmi razantně odvětily, že absolvovali mnohaměsíční výcvik, že jsou velice důležité v těch strukturách praporních a že za ně není náhrada. Takže udělali na velitele vojenské mise pomyslný dlouhý nos a ignorovali tedy toto nařízení a na frontu odjeli. Takže to jejich postavení bylo opravdu velice vratké a i když byly povyšovány, za války dosáhly ty nejšikovnější a nejschopnější, dosáhly na nejnižší důstojnickou hodnost, tedy na podporučíka. Malvína Friedmanová byla jednou z nich, tak ale přesto, jakmile válka skončila 9. květnem 1945, oni ztratili jakýkoliv nárok na další působení v armádě.
0: Několikrát jsme tady zmiňovali Sokolovo, březen 1943, tak pojďme tedy si připomenout, co se dělo. Malvína Friedmanová byla velitelkou sanitní hlídky u první roty, která obsadila ty předsunuté pozice přímo v Sokolovu. Tato rota zažila asi ty vůbec nejtěžší boje. 8. března popoledni do Sokolova vtrhli Němci a Friedmanová, co by tedy velitelka sanitní hlídky, společně s Bělou Zlatníkovou pátrali poraněných přímo v době těch nejtěžších bojů v jednotlivých sokolovských ulicích. Malvína Friedmanová na to vzpomínala následujícími slovy.

0: Během několika vteřin se Sokolovo ocitlo v ohni. Než jsem stačila dojít ke dveřím chalupy, kde bylo obvaziště, dům už hořel. Nevěděla jsem, zda je noc či den, vzduch byl plný černého, dusivého kouře, plameny šlehaly, všechno kolem hořelo. Byly slyšet jen výkřiky, jsem raněn, nemám ruku, pak nářek a chroptění. Orientovala jsem se podle zvuku a hledala raněné. Bylo jich tolik, že jsme nevěděli, koho se dřív ujmout. Když tanky přejeli, mohla jsem raněným poskytnout první pomoc a vytáhnout je z ohně. Byla jsem tak zaujatá prací a ohlušená křikem, že jsem neměla ani smysl, ani čas vnímat nebezpečí.
1: Poskytnout první pomoc a vytáhnout je z ohně, kolika lidem tam Malvina Frýmanová určitě zachránila život?
2: Návrh na vyznamenání nám říká, že celkem vynesla sama z boje 11 zraněných i s jejich zbraněmi. Což když si představíme tu situaci, kterou Malvina Frýmanová popsala, tak to musel být opravdu zázrak, jednak, že se jí to povedlo v té bojové vřavě a druhá, že přitom neutrpěla zranění. Byla opravdu velmi duchapřítomná, jak vzpomínají veteráni, a nebála se ničeho.
1: To její nasazení prý pozoroval i Ludvík Svoboda.
2: Ano, je tomu tak. Prý pozoroval a dokonce také viděl, jak se sklonila nad jedním těžce raněným vojákem, který měl prý devastační zranění hrudníku, již umíral a ona prý k němu poklekla, sundala si kabát a přikryla jej. Takže vlastně v tom pekle těch frontových bojů ona si našla opravdu tu vteřinku na tu chvilku té lidskosti a dopřála mu tedy pokojný odchod, pokud to tak můžeme nazvat.
1: Atmosféru bojů o Sokolova dokresluje i vzpomínka Armina Šira Širokého od první roty. Ten zaznamenal okamžiky, kdy se naši vojáci museli ze Sokolova stáhnout.
3: Před kostelem se zastavil německý tank a začal pálit na kostel. Výbuchy nám rvaly ušní bubínky, pršely úlomky cihel, kostel se plnil dýmem a prachem. Věděl jsem, co by mě v případě zajetí jako žida čekalo, a vytáhl jsem na gun. Sanitářky se k sobě tisknuly jako ptáčata, jedna z nich klečela a se sepjatýma rukama se modlila. Tank odjel, asi nečekali, že by uvnitř mohl někdo zůstat naživu. Vyběhl jsem ven, Němci odcházeli. Proto jsem ihned poslal Věru Růžičkovou, aby došla pro vosku. Začali jsme se rychle balit, dlahy, obvazy. Podpírali jsme raněné.
1: Ten odchod ze Sokolova znamenal pro Malvínu Frýmanovou příležitost znovu pomáhat lidem. Ona tam zachránila jednoho vojáka, kterého převedla přes tu zamrzlou řeku. Chápu to dobře?
2: Je to tak. Opravdu při tom stahování, kdy ona byla mezi těmi posledními, kteří se stahovali ze Sokolova, tak ještě narazila na vojáka, který měl poraněnou ruku. Ten ji měl údajně odbít, měl jí říci, Malvínko, zachraň se sama. Ona se ale odbít nenechala a pomohla mu vstát a společně tedy se dostali přes řeku, kde jej ošetřili sovětští zdravotníci, kteří se tam nacházeli.
1: Jaké vyznamenání za tohle dostala?
2: Malvina Frýmanová obdržela sovětské vyznamenání Řád Rudé hvězdy, což bylo velice prestižní vyznamenání, a obdrželi ho u Sokolova pouze dvě, ona a potom ještě snajperka Maria Lialková.
1: Prošla s naší vojenskou jednotkou celou tu frontu, to znamená Charkov, Dukla a tak dále, působila pořád jako zdravotnice?
2: Působila dál u zdravotní služby, přeci jenom byla to specializace, která jí, tak říkajíc, opravdu sedla a byla v ní velice dobrá, takže ona si postupně prohlubovala znalosti, postupovala v té hierarchii, no a koncem války už zastávala hodnost podporučíka zdravotní služby. Poté po Sokolovu, protože už byla opravdu velice zkušená zdravotnice, tak už se také podílela sama na tom školení dalších nováčků. Nejprve tedy v rámci první brigády a poté v rámci zdravotního praporu třetí brigády, která byla převelena pravděpodobně proto, protože u třetí brigády byl velitelem spojení její manžel Karel Fanta, vlastním jménem Kurt Furcht.
1: Jak to dopadlo s Malvínou Friedmanovou po konci druhé světové války? Co dělala?
2: Malvína se po válce chtěla nadále věnovat zdravotnictví, tudíž absolvovala mezi léty 1946 až 1948 takzvanou ošetřovatelskou školu, kterou pro vojenské zdravotní sestry připravil Červený kříž. Po absolvování této školy se z ní stala a také z 20 dalších československých žen diplomovaná vojenská zdravotní sestra. Po absolvování toho kurzu působila ve vojenském zdravotnictvu a až do srpna 1948 pracovala v ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.
1: Léto 1948, to je ta doba, kdy Československo pomáhá nově vznikajícímu izraelskému státu. V Československu se školí nebo cvičí vojáci, kteří tam odejdou. A zároveň také ale se vybírají českoslovenští vojáci, kteří odejdou do Izraele pomáhat s budováním armády přímo tam. Manželé Fantovi se právě tady proto rozhodli. Pokud jsem dobře ale prostudoval spisy v Ústavu pro studium totalitních režimů, tak to možná trochu bylo i tím, že oni úplně vnitřně nesouzněli s tím režimem, který tady byl po únoru 48.
2: Je to tak. Oni Fantovi sice do Izraele odjeli, chtěli tady pomoci s tím budováním vojenských sil Izraele přímo na místě, nicméně vzali si na to oba neplacenou dovolenou z armády. Čili oni doufali, že by se případně ještě mohli vrátit. Jenže ta situace se po tom roce 48 opravdu velice rapidně měnila. Opět se probouzely antisemitské nálady. No a jak jste říkal, oni opravdu nesouzněli s tím nastupujícím režimem a tak se tedy rozhodli nakonec v Izraeli zůstat.
1: Stalo se to v listopadu 1949. Od té doby z pohledu toho pražského režimu byl jejich pobyt v zahraničí nelegální. Fantová se tam stala velitelkou zdravotnické čety židovské brigády Hagana. Na závěr bychom asi měli říct takovou možná trochu perličku, jak to bylo s životem téhle ženy, co by před obrazem pro ten slavný film Sokolovo. Je ta zdravotní sestra, která se tam objevuje, je to jakýsi filmový přepis života Malvíny Friedmanové Fantové?
2: Ano, uvádí se to a samozřejmě, že zaúřadovala tam umělecká licence, čili z původní židovky udělali scénáristé uvědomělou komunistku. Židovství Malvíny Friedmanové bylo zamlčeno a dokonce i ta scéna, kdy střílí ze samopalu po Němcích, když zachraňuje jednoho raněného, tak ta se údajně měla opravdu stát. Takže ta kostra toho příběhu určitě vychází z životního příběhu Malvíny Friedmanové, nicméně je tam také hodně tedy toho uměleckého nánosu.
1: Říká Alena Flimilová, díky, že jste přišla dnes do portrétu naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A já ještě dodám, že Malvína Friedmanová Fantová zemřela v Izraeli ve městě Naharija v roce 2013. Ukázky do dnešních portrétů přečetli Vladimíra Bezdíčková a Libor Vacek, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Lukáš Pokorný. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
4: Slovenská lekce. Tak se jmenuje třídílná dokumentární série, která mapuje oslabování nezávislosti veřejnoprávních médií na Slovensku. Autorem je Jakub Horáček.
5: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
6: Český rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
7: Jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
6: Díl druhý.
8: Březen 2018. V Bratislavě se po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové demonstruje za slušné Slovensko. Po rozhlasu a televizi Slovenska pomalu doutná spor mezi částí redakce zpravodajství a tehdejším ředitelem Jaroslavem Reznikem. Mluvili jsme o tom v prvním díle této série, která vypráví o ztrátě nezávislosti slovenského média veřejné služby.
9: Prišla vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, to bol február 2018. Tak sme si nejako mysleli, že to by možno mohlo trochu zastaviť. Vtedy tá atmosféra v krajine bola naozaj vážna.
8: Po Reznikově nástupu v létě 2017 se někteří zpravodajci začali obávat o nezávislost. Na začátku roku 2018 ředitel pozastavil investigativní pořad Reportéři, oficiálně kvůli zlepšení. Relace se na obrazovky vrátila až na podzim téhož roku. V redakci to ale vyvolalo jinou otázku. Co dalšího může přijít?
9: Moje jméno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pracovala jsem jako reportérka domáceho zpravodajstva najprv v televizi, potom v rozhlase a potom v oboch, keďže se to neskôr spojilo. Primárně jsem pokrývala politiku. Jaroslav Rezník začal chodit aj na spravodajské porady, čo byl teda velký bizár. Na jednej z těch porad nám začal hovoriť, že on niekde čítal, že na Slovensko priletel nejaký Talian, ktorého sem poslal George Soros, ktorý preň ho zvykne organizovať prevraty. A že mali by sme to pokrývať. Hej. A to sa dočítal na niektorom z tých dezinfovebov. A ten človek neexistuje. Hej. To bolo kompletne vymyslené. Nastalo také ako najprv šokujúce ticho, potom taký ako nesmelý smiech, že nám je trápne. Toto bol proste ten mentálny svet, do ktorého sme sa my dostali. Konšpirácie, vyvažovanie umelé, pozitívne správy o vláde, nápady, ktoré všetky služobné cesty ministrov Slovenskej národnej strany pokrývať, ako sa to musí začínať celé veľkým potleskom. A toto vlastne prišlo s Jaroslavom Reznikom.
8: Jaroslav Reznik rozhovor pro túto sérii odmítl. Svůj postoj tehdy hájil například pro slovenský deník N.
10: Snažím se trpělivě vysvětlovat, jaké hodnoty má mít veřejnoprávní zpravodajství. Že by v něm neměl být zastoupený jen jeden dominantní světonázorový proud, protože veřejnoprávní instituce, jako je RTVS, patří všem koncesionářům. Pluralitně by měly být zastoupené všechny názory, to považuji za projev demokracie.
11: Redaktori vtedy veľmi hovorili, že bolo na nich tlačené z hľadiska z vedenia spravodajstva, aby pochopili, že verejnoprávne spravodajstvo, že to majú byť švédske stoly. Že oni majú poskytnúť širokú ponuku a človek si už vyberie sám. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N. Venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá. Tej definícii, ako prinieslo to nové vedenie Jaroslava Rezníka, chýbalo to, že proste novinári mali hľadať pravdu. A tá pravda niekedy není na švédskom stole. No ale ten tlak na to spravodajstvo sa nakoniec oveľa viac začal prejavovať v zhustenej atmosfére po vražde Jana Kuciaka. Na podporu pamiatky Jana Kuciaka a jeho investigatívy si mnohí novinári napríklad dávali odznačiky, ktoré mali nápis All for Jan. To napríklad bola jedna z tých kaos v RTVS vtedy, že im to vedenie zakázalo. To vnímali ako politický postoj, ako opozičný, lebo vtedy už sa konali masové protivládne demonstrácie.
8: Vedení zpravodajství tehdy tvrdilo, že nezakázalo přímo nošení, ale žádalo, aby odznaky nebyly ve vysílání.
12: Robert Fico a celý jeho spolok pravíme vám z plných plůc, že stačilo.
8: V polovině března padá vláda Roberta Fica.
13: Moje rozhodnutí je podat demisiu je suverénné.
8: Napětí v zemi roste a s ním i napětí uvnitř RTVS.
9: Vyústilo to sériou různých událostí do toho, že vyhodili šéfku zahraničného spravodajstva v rozhlase Olgu Bakovu, mimořádně zkušenou reportérku.
8: Olga Baková v současné době vede zahraniční redakci ve spravodajství Českého rozhlasu. V zápětí zhruba 60 zaměstnanců podepisuje prohlášení.
10: Zatím pracujeme svobodně, ale v nepřátelské atmosféře. Jsme svědky eliminace, degradování a přeřazování. Oslabená redakce externí tlaky neustojí. Proto může být veřejnoprávnost ohrožena.
9: A nakonec to vyústilo do toho, že vyhodili aj 4 našich kolegov priamo v spravodajstve televíznom. Oni využili to, že časť ľudí v té redakcii mala zmluvy, ktoré sú zrejme nezákonné podľa zákonníka práce, lebo im obnovovali ako keby každý mesiac pracovný pomer. V podstate to boli také externé zmluvy. Takže my, ktorí sme boli na trvalom pracovnom pomere, tak na nás veľmi nevedeli siahnuť, ale týchto štyroch vedeli v podstate okamžite prepustiť.
14: Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia.
8: Jaroslav Rezník situaci v květnu 2018 vysvětluje před radou RTVS.
14: Slobodně. To, že tam je podľa niektorých nepriateľská atmosféra, ma síce mrzí. Čo sa týka toho, akým spôsobom boli ukončené zmluvy s externými spolupracovníkmi, máme za to, že tam išlo o klasický obchodný vzťah.
8: Štveřice propuštených redaktorů se s institucí stále soudí. Pro část redakce, která je kritická vůči Rezníkovi, je to moment zlomu. Ptají se sami sebe, jestli v takových podmínkách má smysl dál pokračovat.
9: My sme mali pôvodne taký zámer, že budeme držať pozície, ako dlho sa to bude dať. A mali sme šťastie, že my sme v tomto naozaj boli jednotný tým. Že to nebolo tak, že ja by som v tom bola sama. Aj na tých poradách sme držali vlastne za jeden povraz. Každý náš deň ráno vyzeral tak, že sme sa ráno stretli na porade a hodinu sme na seba kričali s vedením a hádali sme sa. Bolo to extrémne vyčerpávajúce a až sme sa proste kolektívne rozhodli v lete 2018, že je to už príliš a že už sa to nedá. Tá otázka pre každého osobne bola, že je moja povinnosť toto vydržať? Dodnes je čas ľudí, ktorá si myslí, že sme mali vydržať dlhšie a zostať. Sú ľudia, ktorí hovoria, že vôbec to nie je nikoho osobná zodpovednosť toto trpieť. Pre mňa to bolo aj psychicky tak strašne náročné, že sa to nedalo pre mňa dlhšie vydržať. Hej, ja som chodila do práce s úzkosťami, nechuťou, že som vedela, čo ma tam každé ráno čaká. To sa nedá robiť novinárčina v takejto atmosfére.
8: RTVS tehdy nepřišla jen o talentované novináře, kteří se v zápětí prosadí v soukromých médiích. Přišla taky o reputaci. Jaroslav Rezník přitom zůstal ve funkci až do roku 2022, kdy mu skončil mandát a další neobhájil. Ve funkci ho vystřídal Luboš Machaj. Politická situace na Slovensku se totiž mezitím proměnila.
15: Dobré nadráno vám všetkým prajem.
16: Po volbách v roce 2020, kdy po 8 letech skončila vláda Směru, drtivě zvítězil Igor Matovič a jeho hnutí Olano.
15: Mali jsme snahu porazit mafii, kterou reprezentuje strana Směra.
16: Ta jeho vláda byla velmi komplikovaná a sám Igor Matovič v jejím čele vydržel téměř přesně rok. Igora Matoviče po roce vystřídal Eduard Heger, došlo k takové rekonstrukci vlády.
17: Zo Slovenska spraviť krajinu, kde budeme všetci radi žiť.
16: Společnosť z toho byla unavená, přišla nějaká deziluze a samozřejmě probíhala pandemie covidu. Část společnosti se v té době poměrně silně radikalizovala. Moje jméno je Ladislav Novák, působil jsem 4 roky jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě mezi lety 2021 a 2025. Tu čtyřkoalici provázelo obrovské pnutí uvnitř, neustále přebíhání poslanců, přesýpání sil, souboj egg mezi Igorem Matovičem a Richardem Sulíkem, šéfem strany Sloboda a Solidarita.
8: V této nestabilní době přichází v prosinci 2022 zásadní změna ve způsobu financování RTVS. Straně Svoboda a Solidarita se podaří prosadit to, co naplánoval už bývalý ministr kultury z tohoto uskupení Daniel Krajcer, když televizi a rozhlas o 12 let dříve slučoval.
16: Vláda ztratila důvěru, byla pověřená vládnout dál a bylo potřeba v té chvíli urgentně, urychleně schválit státní rozpočet na rok 2023, takže těsně před Vánocemi, aby se to stihlo, si ke stolu sedli zástupci Olano, tedy premiér Eduard Heger a Richard Sulík, šéf Svobody a Solidarity, který už v té době byl vlastně v opozici, a spolu dohodli nějaké podmínky.
18: Pán predseda, dajte prosím hlasovať o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.
16: A Richard Sulík si vymínil, aby tam bylo i zrušení koncesionářských poplatků. Návrhou.
19: Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.
16: RTVS, tak jak byla placená před tou změnou, tak to byly koncesionářské poplatky. Problematické na tom bylo, že se ty poplatky nezvyšovaly už v té době téměř 20 let. A právě proto, že ta suma nestačila, tak vznikl institut takzvané smlouvy se státem, kdy RTVS potřebovala zaplnit tu díru v rozpočtu. Každý rok museli znovu přijít za politiky a znovu vyjednávat novou sumu. V těch posledních letech dosahovala až 40% toho celého rozpočtu RTVS, přičemž role té instituce je na politiky dohlížet. Takže už v tuhle chvíli byla ta instituce poměrně závislá na vládní moci.
8: Suma pro RTVS se měla nově počítat jako podíl na HDP. Stejný model zamýšlel v roce 2010 i Daniel Krajcer. A ten odmítá, že by tím instituce ztratila nezávislost kvůli obavě, že by jakákoliv vláda mohla podíl změnit.
20: No dobré, změnit víte všetko, aj výšku koncesionářských poplatků, keď teda hovoríte o tom, to sa dá změnit, ale tam ten předpoklad toho, že sa to udeje, je o mnoho nižší, lebo poprvé musíte to robiť cez zákon, to je legislatívny proces cez parlament, kdežto v prípade zmluvy so štátom stačilo, že tá vláda si povedala, no neposlúcha, tak im to znížime tento rok, aby teda ten generálny riaditeľ si uvedomil, kto ho platí, dáme im minimálnu zmluvu so štátom a nebojte sa, on bude na ďalší rok poslúchať.
8: Po volbách v roce 2023 nová vláda podíl pro RTVS nakonec stejně snížila, ale hlavně začala se psát poslední kapitola této instituce.
21: Naši nejbližší sousedé znají vítěze předčasných parlamentních voleb. Směr trojnásobného premiéra Roberta Fica získal bezmála 23% hlasů. Druhé, progresivní...
22: No ještě, když vyhrál volby Fico, tak jsem si nepomyslel nic také, prostě jsem to respektoval, však je to výsledek volieb. Ale mě ani vo sne nenapadlo, že oni jsou připraveni na tak rýchle a rozsiahle zmeny v trestnoprávnej legislatíve, v mediálnej oblasti a v ďalších oblastiach života. Volám sa Ivan Brada, som redaktorom relácie Reportéri už takmer 20 rokov.
23: Pani redaktorka, ak dovolíte, ja sa s denníkom N baviť nebudem. Ďalšia otázka.
24: Môžete odpovedať prosím
23: ja
24: na tú otázku?
23: Ja som vám odpovedal veľmi jasne, s denníkom N sa baviť nebudem. Vy ste obyčajní fašisti, takisto prepáčte.
24: Lebo je to, máte problém.
16: Robert Fico tú kampaň částečne stavil na tom, že on ako opozičný politik čelí politickému pronásledování.
23: Môžete sa pýtať tisíckrát, nedostanete odo mňa žiadnu odpoveď. Vy si nezaslúžite žiadnu odpoveď denníku N.
16: Nevinil z toho jenom politiky vládní, ale taky média.
23: Ďalšiu otázku.
24: Tereková televízia Markiza, mňa by náhodou tiež zaujímala odpoveď na tú prvú otázku.
23: Výborne. Môžete si podať.
16: Robert Fico sa opíral do médií, včetne veřejnoprávnych médií, protože využíval ako zástupce určitých elit, které se proti němu spikly. Byl to mobilizační prvek pro jeho voliče, ale zároveň jeho dlouhodobý postoj vůči kritickým médiím.
23: A si myslíte, že sa roztrasieme z obvinění a že klamete, tak klamete od rána do večera. Tak kde máme čo tu dať?
8: Z dnešního pohledu se to jeví poněkud paradoxně, ale v předvolební kampani Fico dokonce kritizoval zrušení koncesionářských poplatků a RTVS kvůli tomu označoval za státní médium.
25: Veřejnoprávná televizia, veřejnoprávný rozhlas zmizli na Slovensku jako ranná hmla. Máme tu čisto štátne inštitúcie, ktoré plne kontroluje vláda Slovenskej republiky. Prestala existovať akákoľvek vyváženosť, nestrannosť, objektívnosť poskytovaných informácií.
24: Samozrejme všetci, čo sme boli v tej verejnoprávnej inštitúcii, tak sme čakali, že čo sa vlastne bude diať. Bolo nám jasné, že tá verejnoprávna inštitúcia bola vždy zaujímavá pre politikov. Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a vlastne som sa postupne prepracovala v takej mojej hlavnej nosnej téme a to boli vlastne príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality. Tou novou vládou Roberta Fica sa zrazu vrátil nejaký slovník, ktorý sme poznali z minulosti. Zrazu sa to hovorí o nejakých nepriateľoch, liberáloch, progresívcoch. Nejakí ľudia sa tu tak zvláštne označujú. Mne to veľmi pripomínalo tie koncepty z tých totalitných režimov.
0: Bolo to také slzavé údolie po tých voľbách. Bolo to skrátka smutné a vedeli sme, že nepríde nič dobré po tých voľbách. Ale že to bude až takto zle, tak to asi nečakal ani najväčší skeptik, si myslím. Ja som Rozália Vlasková. Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. Prvý rok a pol, myslím, som bola externou redaktorkou Rádia Junior a v lete 2013 som podpísala internú zmluvu.
8: První měsíce nové, v pořadí čtvrté Ficovy vlády, zvyšují napětí ve společnosti. Mimo jiné i kvůli dění na jinak celkem nenápadném ministerstvu kultury. To připadlo Slovenské národní straně a ta do jeho čela vyslala Martinu Šimkovičovou.
1: Pojmy jako neofašismus, neonacismus, extrémismus sa v súčasnosti tak veľmi často zneužívajú na nálepkovanie osôb. Osôb, ktoré majú iný svetonázor, ako je ten liberálno-progresivistický.
16: Martina Šimkovičová byla v té době poměrně známou osobností na Slovensku, protože dřív byla moderátorkou nejsledovanější televize Markíza. Následně se pustila do politiky.
1: Vy totiž označujete každého, kto nesouhlasí s politikou liberalismu alebo progresivismu za hulváta, extrémismu.
16: Těsně předtím, než se tedy dostala do parlamentu za SNS, tak byla hvězdou takové malé internetové televize Slovan. Ta televize byla, jak ona sama říká, alternativním médiem. Výraznou postavu ministerstva, ale kromě samotné šéfky rezortu, je i Lukáš Machala. On je zjednodušeně nejvyšším úředníkem toho ministerstva. Jeho vztah k faktům a pravdě se úplně nepotkává s tím, jak funguje běžná kritická žurnalistika.
2: A je podložené, že Zem je gulatá?
3: To nie je pravda.
2: No nesmejte sa, ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem.
0: V roku 2023 mi Ľuboš Machaj, vtedy ešte generálny riaditeľ RTVS, povedal: Robert Fico vyhrá voľby a vtedy ja skončím. To je úplne jasné, že to on hneď začne bojovať proti RTVS, proti mne. A ja som mu tak vravela, že ale veď nemusí vyhrať tie voľby a nemusí to byť takto a nemôže len tak ťa odvolať. No tak nebolo to len tak, bolo to zmenou zákona, lebo len tak sa to naozaj nedá. Ale teda stalo sa to, mal pravdu ten Ľuboš Machaj.
4: Všetkých vás tu srdečne vítam, milí novinári, milé novinárky.
8: Březen 2024. Ministrině Šimkovičová před novináři představuje první změny v RTVS.
4: Proč je důležité změnit legislativu v souvislosti s RTVS?
8: Tou dobou už veřejnost návrh zákona zná. Všem je tak jasné, že vláda chce RTVS zrušit a nahradit jí novou institucí, což by znamenalo i konec ředitele Machaje.
5: Ja som bol na tej tlačovej konferencii, to bolo niečo príšerné, ten vzťah k tým novinárom, ten štýl komunikácie.
4: V témach ako je COVID sa v mainstreame pripúšťa dlhodobo jeden jediný a ten istý názor. Ako náhle máte iný názor, už ste označovaní za dezoláta. Nie je absolútne v poriadku, že vo verejnoprávnom médiu sa cenzurujú rovnaké názory.
5: Pán Taraba tam bol prítomný, ktorý nemal s ministerstvom kultúry nič spoločné, nebol členom Slovenskej národnej strany, že si prišiel kopnúť do novinárov.
26: RTVS sa stala obyčajná braková komerčná televízia, má veľmi nízku dôveryhodnosť aj v rámci tohoto spravodajstva.
5: Novinári nemohli klásť otázky. Prosím, oni povedali, že tri otázky a koniec.
4: Ja si myslím, že už stačilo, toto bola asi posledná otázka.
26: Ja som odpovedal.
4: Dobre, tak môžeme dať ešte jednu.
5: A v istom momente tam prišiel nejaký umelec a povedal Dankovi, že je debil a on to využil na útok proti novinárom, hoci hneď vysvetlil, že to nie je novinár.
27: Ako sa volá zástupca médií a z akého ste médiá, že ste mi povedali, že som debil? Ako sa voláte?
28: Nie je to zástupca.
27: Ako sa voláte?
5: Poľkám aj pán Machala. Takže už vtedy bolo jasné, že Machala je kľúčová postava toho, čo sa ide diať v mediálnej scéne na Slovensku.
6: Nový zákon Slovenskej televízie a rozhlase je zákon o verejnoprávnej inštitúcii. To znamená, že nejde o žiadne zoštátnenie ani nič podobné. Slovenská televízia a rozhlas bude verejnoprávna inštitúcia sui generis.
22: A ja som mal tú čest osloviť pána Machalu a spraviť s ním prvý taký rozhovor, kde on priznal prvýkrát, že on je podstatným spoluautorom tých legislatívnych zmien.
6: Rozhlas a televízia Slovenska po 14 rokoch svojho fungovania nedokázala to, že je skutočnou verejnoprávnou inštitúciou.
8: Ministrině Šimkovičová žádost o rozhovor pro tuto sérii odmítla.
16: Ta struktura nové instituce má být taková, že vznikne nová rada. Ta rada existovala doteď, volil jí parlament a měla 9 členů. Teď by to mělo být tak, že těch členů bude 7 a výrazně tam posílí přímá role vlády, protože z těch 7 členů bude parlament vybírat už jenom 4 a 3 další si zvolí přímo ministryně. Mění se tím pádem i volba generálního ředitele. I ten byl vybíraný parlamentem, teď by ho volila tato nová rada. Ředitele by bylo možné nově odvolat bez udání důvodu. Ale pak tu byla ještě jedna další velká věc, a to je vytvoření programové rady. Ta programová rada měla dohlížet na veřejnoprávnost vysílání. Okamžitě se to stalo terčem kritiky obviňování z toho, že to vlastně bude cenzorní orgán.
8: Po zveřejnění návrhu už v RTVS málo kdo pochybuje, že vláda chce mít médium veřejné služby pod větší kontrolou.
7: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s generálním ředitelem RTVS Lubošem Machajem.
27: 95% z toho textu vychádza zo zákona, ktorý teraz platí. Vlastne účelovo treba urobiť všetko preto, aby sa organizácia zrušila, aby mne skončil mandát. Tam sa zmenili len tie texty, ktoré zabezpečujú nejakým spôsobom mechanizmus, ktorý má kontrolovať, ovládať veci, na ktorých má záujem vládna garnitúra.
8: Mezi zaměstnanci se formuje skupina, která se rozhodne postavit na odpor.
24: My sme sa zosieťovali tí, ktorí sa už možno aj v minulosti ozývali proti Jaroslavovi Rezníkovi, zostali v tej inštitúcii a chceli sme niečo robiť a potom vlastne sme sa rozhodli, že vytvoríme iniciatívu pre verejnoprávnosť a nezávislosť.
22: Ja som nemusel urobiť nič, pretože prišla za mňa Soňa Ďarfášová a požiadala ma, že či by som sa pripojil k tej iniciatíve, pretože sa jej zdá, že potrebuje nejaký drive. A ja som samozrejme hneď súhlasil.
0: A tak nejak sa to utriaslo na tých prvých menách, medzi ktorými som bola aj ja, čo bolo možno zábavné, že niekto z detského rádia sa pridáva do takejto iniciatívy.
24: My sme vlastne sa rozprávali o tom, že ten odpor jednoducho budeme stupňovať podľa toho, ako sa bude ten návrh zákona pohybovať. V hre bolo viacero alternatív. Zároveň sme ako sa snažili stretávať s tými zamestnancami, našimi kolegami a hovoriť s nimi o tom, čo by boli ochotní, do čoho by boli ochotní vôbec ísť.
8: Iniciatíva postupne získala podporu ďalších zamestnancov. Nicméně na politickém poli snahy o zrušení RTVS pokračovali.
9: Slovenská vláda schválila změnu veřejnoprávních médií. Tamní rozhlas.
8: Semknutí ukázali pracovníci RTVS den poté, co vláda návrh schválila, byť v upravené podobě. Do práce přišli symbolicky v černém.
22: Černý deň bol takou výzvou, že sme vyzvali nielen zamestnancov a spolupracovníkov, aby prišli v čiernom, ako nejakým spôsobom čiernom iným oblečením vyjadrili svoj postoj. Prišli sme do práce s takým napätím, že či sa nám to podarí. Bola to nová situácia. Také niečo ešte nebolo vo verejnoprávnych médiách, takáto forma protestu.
0: To bolo naozaj dojemné, že koľko ľudí sa do toho zapojilo.
24: Pre niektorých z nás, čo tu čiernu, akože majú ako životný štýl tiež, tak to nebol až taký rozdiel, ale inak ako bola to taká veľká súnáležitosť, solidarita.
0: Ľudia z administratívy, z ekonomického oddelenia, zvukári posielali fotky v čiernom, ľudia z regiónov.
22: V rozhlase sa hrala skladba Mira Žbírku Mám čierny deň a vysielala to moderátorka Barbora Čierna. Celý ten deň bol nádherný, hoci bol čierny, tak ten čierny deň bol nádherný. Jednoducho sme boli s tým nadšení, že sme cítili tú vnútornú podporu a zistili sme, že ľudia sú ochotní postaviť sa za slobodu prejavu. Tak my sme verili, že sa to podarí zvrátiť.
8: Optimismus a naděje protestující skupiny ovšem nic neměnili na odhodlání vlády dotáhnout zrušení RTVS do konce.
25: Televízia rozhlas nemůžu být objektivní, protože jsou v spore s vládou Slovenskej republiky, je porušované základné ľudské právo občanov Slovenskej republiky na to, aby mali k dispozícii objektívne informácie.
22: My sme vedeli, že musíme tie naše aktivity vyostriť. A ja osobne som navrhol, aby sme sa premenovali na štrajkový výbor. A aby sme ohlásili štrajkovú pohotovosť. To bol ďalší krok. Čiže my sme sa dohodli večer, že sa meníme na štrajkový výbor. Informovali sme o tom zamestnancov a zverejnili sme to. Myslím, že to bolo 15. mája. Zasadala rada RTVS a my pred tou miestnosťou sme oznámili novinárom prítomným, že sa meníme na štrajkový výbor a že vyhlasujeme štrajkovú pohotovosť. A o chvíľu na to vyšli v eteri správy, že bol pokus o atentát na premiéra Fica.
10: Prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky. Toto je vaša robota.
11: Slyšeli ste druhý díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání a tiskových konferencí Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu tiskových konferencí vlády Slovenské republiky, ze záznamu tiskové konference Ministerstva kultury Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, z pořadu zprávy RTVS, z YouTubeového kanálu Vízia 21, ze slovenského deníku N, z pořadu České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
12: Hodin v neděli 24. května posloucháte víkendový odpolední plus, kterým vás dnes provede Štěpánka Martanová.
13: Český rozhlas plus.
12: A jaká témata nabídneme? Brněnské výstaviště i dnes hostí krajanské setkání sudetských Němců. Stovky účastníků tam mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Do Brna, kde se konají i protesty, zamíříme hned v úvodu. Po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Vučiče zadržela policie 23 lidí. Protestních akcí se srbské metropoli zúčastnili desítky tisíc lidí. Zajdete občas s přáteli na jedno? Jestli ano, možná jste si všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Je to pravda? Odpovíme v dalším díle seriálu Ověřovna. A v závěru první půl hodiny vás vezmeme také do Cannes, kde skončil 79. ročník filmového festivalu. Teď už jsou ale na řadě zprávy, které má Martin Matějka.
14: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
15: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
14: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel Hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. A o sudetoněmeckém sjezdu budeme podrobně mluvit v nedělním odpoledním plusu hned po zprávách. Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou 2 mrtví a přes 80 zraněných. Oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva. Oznámilo to velení protivzdušné obrany.
1: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Vzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
17: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
18: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
19: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom proto, že potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
18: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterými hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
14: Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo zhruba 8,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
20: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungea. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci více než 20 dalších filmů. 58-letý Mungeu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
21: It is Christian Mungeu's Fjord.
23: Mungeův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Český rozhlas.
14: Odpoledne slunečné, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 25 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Posloucháte Odpolední plus.
12: A hezké odpoledne, u jeho poslechu vám přeje Štěpánka Martanová. Začínáme v Česku tématem, které v zemi rezonuje už několik týdnů. Hlavní shromáždění má dnes na programu 76. ročník sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé je na českém území, a to na pozvání festivalu Dialogu Meeting Brno. Sjezd zaplnil pavilon P brněnského výstaviště. V centru Brna se zase sešli odpůrci této akce. Dění na výstavišti sledovala reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré odpoledne.
28: Pěkné odpoledne.
12: O čem se dnes na tom hlavním shromáždění sudetoněmeckého sjezdu mluvilo?
28: O tom, že tento sjezd v Brně otvírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci, řekl to zástupce sudetoněmeckého předáka Stefan Hertler. Poděkoval českým hostitelům, že umožnili toto setkání, což vyvolalo v plné hale nadšený a dlouhý potlesk. Zopakoval, že sudetští Němci nepožadují navrácení majetků, ale stojí o společné budování Evropy. O porozumění a smíření pak mluvila i primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS a lidovecký hejtman Jan Grolich. Předseda krajanského sdružení Bernd Posselt české návštěvníky pozdravil a řekl, že sudetští Němci do Brna přijeli s poselstvím lásky, ne nenávisti. Mluvil mimo jiné o složité cestě usmířování a také o odvaze těch českých osobností, které s tím začaly. Pak předal spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu nejvyšší sudetoněmecké vyznamenání, Evropskou cenu Karla IV.
12: Bavorský premiér Markus Söder označil sudetoněmecký sjezd v Brně za historický okamžik. V jakém smyslu?
28: Řekl, že dnešek je den naděje a usmíření a velký svátek radosti. Je to podle něj příležitost a skutečná nabídka k míru. V proslovu mluvil o cestě k usmíření, kdy se nezapomíná ani na nacistické zločiny. Ty označil za brutální a neuvěřitelné. V závěru Söder řekl, že z Brna odjíždí za českým prezidentem Petrem Pavlem, který ho k sobě pozval.
12: Sraz sudetských Němců už několik dní provázejí také protesty části veřejnosti i některých politiků. Demonstrují lidé i dnes.
28: Ano, tak jak slyšíte, tak ano, protest proti sjezdu svolalo na odpoledne do centra města hnutí Obrana národa 2 a brněnští komunisté. Aktuálně demonstrují před novou radnicí na Dominikánském náměstí. Svažité prostranství je asi ze 2/3 zaplněné, další lidé stojí v bočních ulicích nebo na okraji ve stínu a poslouchají třeba projev bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ten lidem řekl, ať při nadcházejících volbách myslí na to, že politici sudetoněmecký sjezd podpořili, kteří politici ho podpořili a kteří ne. Podle policie je tady asi 2,5 tisíce lidí. Na pouť smíření, která je, řekněme, protipólem této akce, přišlo 4,5 tisíce lidí. Ta čísla se zřejmě ještě budou upřesňovat. Demonstrující tady mají hodně českých vlajek, taky moravské vlajky s husitským kalichem a k tomu transparenty proti Němcům. Zpívali si opakovaně českou i slovenskou hymnu, anebo křičeli, že vedení brněnského magistrátu jsou zrádci národa.
12: Dění kolem konání sudetoněmeckého sjezdu sleduje kolegyně reportérka Vlasta Gojdošíková. Díky.
28: Naslyšenou.
12: A my u tématu zůstaneme. Jak řekla v sobotním vysílání Jana Urbanovská z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity, v oblastech bývalých Sudet je možné v současnosti pozorovat dva trendy vývoje.
2: Jedna z těch částech, které dříve tedy byly obývané německým mluvícím obyvatelstvem, velice běžně dochází ke kontaktům s bývalými obyvateli těchto území a jejich potomkům, takže tam vlastně jsou velice zvyklí na něco takového, jako se teď koná v Brně, byť samozřejmě v menším rozsahu. Zároveň ale vnímám, že v těchto oblastech přetrvává určité pnutí mezi obyvatelstvem, které třeba bylo dosídlené do těchto oblastí, nemá s tím takový vztah a podvědomě se možná může cítit ohroženo tou hrozbou nějakého narušení těch stávajících poměrů. Převažuje spíše ten první trend, to setkávání a vůbec spolupráce na úrovni různých občanských spolků, obcí, měst je velice běžná.
12: Zatímco občané vykročili na cestu smíření už dávno, podle Jany Urbanovské v případě politiků, kteří nyní v souvislosti se sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně rozvěřují vášně, nevidí autentický zájem o historii. Naším hostem je teď historik Matěj Spurný, také autor knihy Sudetské osudy. Hezký dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
12: Pane Spurný, s jakým pocitem sledujete to dění kolem sudetoněmeckých dnů v Brně, které provázejí potyčky, protesty, poničení památníku, obětí odsunu?
3: Tak v první řadě jsem rád, že se sněm sudetských Němců po mnoha a mnoha desetiletích může konat v České republice. Já to vnímám v kontextu vývoje, který prodělalo sudetoněmecké krajanské sdružení od, dejme tomu, organizace, která byla plna resentimentu a touhy možná i třeba zvrátit poměry po druhé světové válce k organizaci, která prostě se vzdala těchto cílů již před mnoha lety a která vedla systematicky a vytrvalé dialog s českými partnery a myslím si, že sudetští Němci opravdu odpracovali hodně, jak v rámci toho dialogu, tak sami na sobě a dneska jsou to prostě naši partneři v tom složitém náročném vyrovnávání se s minulostí ve střední Evropě. Takže za to jsem moc rád, že se to vlastně povedlo. Třeba se to mohlo povést i dříve, kdy ještě žilo více lidí, kteří byli skutečně vyhnáni. Dneska už jsou to spíše potomci těch vyhnaných. Nicméně ty vášně kolem, no tak my jsme na to zvyklí, že vždycky, když se téma sudetských Němců nějak objeví, tak tu politické síly, které se snaží z toho nějak prostě těžit a ještě jakoby tu negativní energii, tu starou nenávist nějak poslepovat, nějakým způsobem rozvířit staré strachy. A já jsem svým způsobem byl překvapený, že se to znovu po těch 81 letech od války, že se to znovu ještě povedlo vlastně i v současné době, kdy prostě máme úplně jiné problémy, kdy Evropa je ohrožena úplně jinými silami a je jasné, že Češi, Němci, sudečtí Němci prostě v tom dnešním světě musí být spojenci a jsou spojenci.
4: Vy říkáte, že vlastně je to běžné, když se jedná o sudetské Němce, že to rozvíří vášně. Na druhou stranu vás to těch 81 let od konce druhé světové války překvapilo. A co tedy ale říkáte na slova některých vládních politiků? Slyšeli jsme i přirovnání těch, kdo podporují sjezd a smíření k vlasti zrádcům. Co na toto říkáte?
3: No, že jsou poměrně tito politici málo kreativní a originální, protože vlastně jenom opakují to pojmosloví z roku 1945-1946, kdy probíhaly retribuční soudy a kdy vlastně i nejenom ti skuteční viníci, kterých bylo také dost mezi sudeckými Němci a dalšími Němci, ale i lidé vlastně běžní, kteří žádnou konkrétní osobní vinu nenesli, třeba lidé ze smíšených rodin nebo právě Češi, kteří pomáhali Němcům, tak byli označováni za zrádce, vlasti zrádce a tak dál. Tak to je pojmosloví, od kterého jsme se opravdu už hodně vzdálili a je zase pro mě vlastně s podivem, do jisté míry s podivem, ale tak na druhou stranu ano, dá se to vlastně čekat, že jiné nápady tahle ta část politického spektra a ti konkrétní občané asi nemají, no, tak je to trochu úsměvné, trochu smutné, co k tomu říct, když někdo, kdo vede dialog s potomkem, synem, dcerou, vnukem sudeckých Němců, kteří odtud kdysi dávno byli vyhnaní, je označen za vlasti zrádce.
4: Pojďme se podívat do těch Sudet, protože o některých částech se dnes mluví v souvislosti se socioekonomickými problémy, nezaměstnaností a pomalým rozvojem. Má to jasně a pouze historické kořeny nebo jsou tam i jiné důvody?
3: Samozřejmě to nemá pouze historické, respektive má to historické kořeny, ale nejenom související s nuceným vysídlením Němců. Ty regiony samozřejmě ano, byly strukturálně postiženy.

0: dají se vysvětlit teorií centra a periferie, kdy prostě se kapitál hromadí v těch hlavních centrech a ty okrajové oblasti jsou vlastně jako strukturálně postiženy tím společenským systémem a hospodářským, ve kterém žijeme, a Česká republika bohužel jako stát nebyla schopná vyvinout dostatečně efektivní kompenzační mechanismy, které nespočívají jenom třeba v zakládání průmyslových podniků nebo lákání investorů, ale třeba i v podpoře vzdělání. V pohraničí jsou prostě oblasti, velké oblasti, kde není vyšší, dostupné vlastně vyšší vzdělání. Karlovarský kraj je jediný kraj bez veřejné vysoké školy a tak dále. Mm-hmm. To znamená, to jsou všechno věci, za které už bych řekl, nelze vinit ani odsun, ani komunisty, a které prostě nese neodpovědnost polistopadová politika, to je jasné.
1: Ještě mám na vás poslední otázku, prosila bych stručně. Je 81 let po konci druhé světové války a vyhnání sudeckých Němců. Co tedy může pomoci smíření a v čem je nebezpečné to, co se rozmíchává? Narážím na to, jestli třeba vidíte nějaké paralely s historií, nebo jsou to jen zkratky, když někdo přirovnává společenské nálady třeba k situaci na konci 30. let 20. století?
0: No, já myslím, že jako vždycky prostě pomůže, když spolu lidé mluví, když vedou ten dialog, a když než i ti, kteří spolu nemluví nebo nemají čas spolu třeba mluvit, tak když pokud se o to téma zajímají, tak ať si o tom něco přečtou, ať se pokusí o tom něco dozvědět a ať vlastně ze sebe nenechají dělat jenom nástroj politiky založené na strachu a nenávisti.
1: Tolik diskutovaném setkání sudeckých Němců v Česku a taky historický pohled nabídl ho historik Matěj Spurný, autor knihy Sudecké osudy. Díky.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: 15 hodin a 18 minut posloucháte Odpolední plus. Srážky s policií a zadržení 23 lidí. Přesně to následovalo po pokojné demonstraci odpůrců vlády srbského prezidenta Aleksandra Vučiče v Bělehradě. Skupina maskovaných osob napadla světlicemi a lahvemi policisty chránící sídlo prezidenta. Demonstrace svolané studentskými spolky se v centru města zúčastnilo mnoho desítek tisíc lidí. Na místě natáčel zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.
3: Společným heslem protestu v centru Bělehradu je studenty pobeďuju, to znamená studenti vítězí. Lidé si to nechávají nastříkat na trička, mají tady nálepky nalepené buď na svém oblečení, anebo přímo na těle. Další heslo je pumpaj, to znamená něco jako pump it up, v češtině rozjeď to. Na městě republiky, kde je Národní muzeum a také Národní divadlo, povolávají srbské vlajky a také zástavy jednotlivých iniciativ. Prochází tu pán s transparentem Teď nebo nikdy. Odsud a z dalších míst se průvod demonstrantů vydává na velké kruhové náměstí Slavia. Tam už se odehrálo několik studentských demonstrací.
4: Najgore ovoj državi korupcija i generalno sve što se trenutno dešavalo.
5: Podle studentky Filozofické fakulty Ani je největším problémem srbská korupce. Jejím nejhorším důsledkem bylo zhroucení přístřešku na nádraží v Novém Sadu předloni v listopadu, při kterém zahynulo 16 lidí. Na demonstraci Anna přišla, protože věří, že právě studenti mohou vybudovat lepší budoucnost.
6: Zbog podržky studentům. A chce na bolje da promeni Srbiju.
5: Studenty přijal až z Banátu na východě Srbska podpořit i pan Dragan. Země už je podle něj na dně a jediní, kdo jim mohou zase povznést, jsou studenti.
6: Nije dobro zdravstvo, sudstvo, pravde nemaš nigde.
5: Pan Dragan si stěžoval na špatný soudní systém a také na zdravotnictví. V médiích se podle něj jen lže. Korupce se už ani neskrývá. Pro normálního člověka už není v Srbsku místo. Zachránit jej prý mohou jen neskažené děti.
3: Desítky tisíc demonstrantů procházejí kolem prezidentského paláce, tedy kolem budovy, kde úřaduje prezident Aleksandar Vučić. Na trávníku kolem paláce jsou rozmístěni policisté v bílých přilbách s plastovým hledím a s plastovými štíty.
7: Izbora ili želje za razrješenjem društvene krize.

0: demonstraci na náměstí Slavia zaznívaly výzvy ke skoncování se zločineckou vládou státu a k uspořádání svobodných, spravedlivých voleb. Zaplněné bylo celé náměstí a také v přilehlých ulicích bylo velmi těsno. Takže předpoklad organizátorů, tedy studentů, že sem přijde více než 100 000 lidí, se pravděpodobně naplnil. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: V 15 hodin a 21 minut si budeme povídat o zlatavém moku, protože Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. A není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat jeho tradiční stupňování. Lidem slibovala konec desítek nebo dvanáctek. Zkrátka piv, tak jak je známe už od dob monarchie. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformuje. Nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A podrobnosti nám k tomu teď řekne Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kde se tahle informace vlastně vzala?
2: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy právě podle té stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky. Zkrátka tak číslovaná piva tak, jak je známe z našich hospod. Komise o tom uvažovala s výhledem koncem roku 2031, jak vysvětluje ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.
3: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Španělsko a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat. Takže ten titulek, že Brusel chystá pravidla, která změní tohleto označení, bych mírně řečeno považoval jako za velmi nasazený.
2: Evropská komise zvažovala, že by se právě ta daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém ale znamenal komplikaci, jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Proč to vysvětluje Tomáš Slunečko?
3: Ten systém plato je právě nedílnou součástí toho výrobního procesu piva. Je to finanční, organizační i administrativní výhoda, zejména pro ty malé pivovary a umožňuje jim flexibilitu a řekněme inovace ve výrobě piva. Jo, pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
2: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti, přesněji než míru alkoholu, ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl právě od toho obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let a pivovary s ní mají dlouhodobé zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané i výrobní procesy.
4: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Co na to všechno říká Evropská komise?
2: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
1: Český. Tolik jsme se povídali o tom, co se děje ohledně nepravdivých zpráv, ohledně stupňování českého piva a vše v odpoledním plusu shrnul Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: A teď v 15 hodin a 25 minut zamíříme za kulturou a to přímo do Francie. Zlatou palmu, hlavní cenu na 79. ročníku filmového festivalu ve francouzském Cannes, včera večer získal film Fjord, který natočil rumunský režisér Christian Mungiu. Vypráví o početné rodině, již jsou odebrány děti pro podezření z domácího násilí. Velkou cenu poroty se odnáší Mimo Taurus od ruského tvůrce Andreje Zvajgintseva, žijícího v exilu ve Francii, který ve svém nejnovějším filmu zachytil současné Rusko po jeho invazi na Ukrajinu. A pomyslnou třetí cenu, cenu poroty, získal německo-bulharský film Vysněné dobrodružství od německé režisérky Valesky Grzebachové, odehrávající se na bulharsko-turecké hranici. Od včerejšího večera tak víme, které filmy budou během následujícího roku v centru pozornosti diváků i filmových profesionálů. A ve vysílání je naše kolegyně Martina Vacková, editorka Plusu a také filmová publicistka, která v Cannes celý festival sledovala. Hezký dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Martino, jaký je vítězný film festivalu Fjord? Dostal podle tebe cenu zaslouženě?
5: Film Fjord se, řekla bych, doslova provalil festivalem a podbíral i všechny další důležité ceny vedle té Zlaté palmy, i třeba cenu mezinárodních novinářů Vypresci nebo cenu ekumenické poroty. Ten film vypráví o střetu hodnot, o střetu konzervativních a liberálních hodnot a řeší kulturní rozdíly uvnitř Evropy. I když i sama ten film hodnotím vysoko, nevím, jestli by to bylo až úplně na Zlatou palmu. Ty moje malé pochybnosti plynou z toho, že film sice ukazuje závažné téma, ale nepřichází filmařky úplně s něčím novým. Ten příběh je v jistém smyslu standardně vyprávěný, najdeme tu typický Mungiův režisérský rukopis, ale na rozdíl od jeho předchozích snímků zde není nějaké zásadní překvapení. Nicméně, o čem tedy film vypráví? Křesťansky založená rodina s pěti dětmi se stěhuje z Rumunska do Norska a tam na jedné dceři najde učitelka ve škole modřiny a to vede k tomu, že zasáhne norská organizace na ochranu dětí Barnevernet a rodině ty děti odebere kvůli podezření na domácí násilí. Když bych dala třeba příklad toho třetu těch hodnot, tak třeba ukázkově, že nábožensky založený rodiče nechtějí nebo nedovolují svým dětem být na sociálních sítích, zatímco norští pěstouni to těm dětem dovolí. A dneska už je doba, kdy mnoho zemí začíná třeba řešit, že dětem po 16 let zakáže přístup na sociální sítě. Tak otázka, kde je pravda, kde je ten správný přístup. A takovéhle podobné otázky ten film řeší i dále. Režisér při přebírání ceny uvedl, že ten rozkol mezi hodnotami, které tento film ukazuje, ukazuje i obecně na rozdělenou, radikalizovanou společnost v dnešní době.
1: A čím mohly zaujmout porotu ty další dva filmy, které se umístily na druhém a třetím místě, konkrétně tedy Minotaurus a Vysněné dobrodružství?
5: Když to vezmu trošku z nadhledu, tak si myslím, že je možná trošku zvláštní, že ty hlavní letošní vítězné filmy se tak nějak dotýkají regionu východní Evropy. Minotaurus se odehrává v současném Rusku, jak už jsme říkali, a Vysněné dobrodružství v Bulharsku na hranicích s Tureckem a i Fjord má tu silnou linku na Rumunsko. Ve filmu Minotaurus režisér Andrej Zjavgincev začal psát scénář v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a tato skutečnost se hodně výrazně promítla do filmu. Hlavnímu hrdinovi to promítlo fungování firmy, ale zároveň se mu hroutí manželství a to řeší takovým poněkud radikálním způsobem, čemuž mu ta válka na Ukrajině docela nahrává. A režisér při přebírání ceny v Cannes vyzval ruského prezidenta Putina z pódia, aby ukončil válku na Ukrajině. Německá režisérka Valeska Grzebachová ve Vysněném dobrodružství hraje archeoložku, která pracuje na pozemcích na bulharsko-turecké hranici a tam se potkává se starým známým 90. let a s ním nechtěně začne pronikat do zločinu současného, který se týká drog a pašování lidí, ale do zločinu, který má kořeny i v divokých 90. letech v Bulharsku, kdy na místě operovali mafie zločinci. Ten film ukazuje silný mečismus, různý architektonický a další nevkus, táhnoucí se od 90. let. Já bych řekla, že oba dva filmy svým způsobem nejsou jednoduché a je třeba udržovat pozornost při jejich sledování, ale myslím si, že jsou to velmi silné příběhy, které zatojí za to tu pozornost jim věnovat.
1: Jaké jsou nejlepší filmy podle porotců filmového festivalu v Cannes, tak to nám teď řekla a shrnula editorka Plusu a také filmová publicistka Martina Vacková. Díky za to a hezký den.
5: Naslyšenou.
1: Bylo 15:30 a teď už je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
6: Český rozhlas Plus.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná dál podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové v noci na dnešek vyslali na Ukrajinu 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické střely středního doletu Orešník, která zasáhla město Bila Cerekva. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice. Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Steffen Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Zatím se podle organizace Cermat přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. Seznam volných míst je v systému DIPSY a výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Kdo má vyměřenou daně přes 5 tisíc korun, může si její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Do Česka dnes znovu dorazí prach ze Sahary, znášet se bude asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně, mohl by ale snížit teploty. Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v jihozápadním Pákistánu. Dalších asi 50 výbuch zranil. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Dva vagony se převrátily a začaly hořet. Výbuch poškodil také několik budov a vozidel v okolí. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Minulý víkend zraněním po útoku zvířete podlehl člověk nedaleko Pertu. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea Vilemnice, do expozice Žindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdili to Svaze zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na jižní Moravě letos nezvykle málo komárů, vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly třeba v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Mírně zvýšený výskyt komárů je u Tvrdonic na Břeclavsku, i tam je jich ale méně než obvykle. Podle hygieniků za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu. Irán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli, informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu a podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. A Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnice dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Zítra čekejte jasno, zpočátku je polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21, na Šumavě až 24 stupňů a noc předtím bude jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochladí se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách bude kolem 10 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná epizoda pořadu a podcastu Na východ.
8: Ondřej Soukup,
9: Josef Pazderka, míříme na východ.
8: tentokrát do Kremlu, jehož dlouholetý vládce Vladimír Putin čelí nejenom poklesu popularity, ale taky řadě dalších problémů. Vznikají proto logické otázky. Nechýlí se dlouhá éra Putinovy vlády ke konci?
9: Lidé, kteří Rusko znají, velké opatrnosti. Nabízíme vám pohled exkluzivního hosta, slavného ruského spisovatele Borise Akunina, žijícího v exilu. Už delší dobu mapuje fungování Kremlu v kontextu ruských dějin.
8: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
1: Boris Akunin patří k nejúspěšnějším ruským spisovatelům posledních 30 let. Slávu si získal sérií detektivních románů o soukromém detektivovi Erastu Fandorinovi z dob před první světovou válkou, bojujícímu nejen proti zločincům, ale také revolučním teroristům, zahraničním špionům a skorumpovaným carským nebo vládním činovníkům. Právě obraz čestného a vlasteneckého vyšetřovatele, který se snaží odvrátit katastrofu, ale nakonec je poražen, se stal v Rusku hitem. Akuninových knih se tam prodalo přes 30 milionů a mnohé z nich byly také zfilmovány. Sám autor žije od roku 2014 v Evropě, nejnověji v Londýně.
8: Ondro, už jsme tady měli nejrůznější hosty, ale teroristu a extrémistu asi ještě ne. Nebojte se, neděláme nic nezákonného, ale tohle mě teda zaujalo v životopisu Borise Akunina. O co jde?
9: Tak on byl zařazen právě na seznam extrémistů teroristů v Rusku. Byl odsouzen ke 14 letům těžkého žaláře
8: za
9: podporu teroristických aktivit, což znamenalo, že podporoval ukrajinskou armádu. Slovně prohlašoval, že Ukrajina musí zvítězit, aby Rusko se mohlo stát normálním státem.
8: Jestli to chápu dobře, tak v tom širokém spektru těch neputinovských Rusů, kteří nesouhlasí s tou válečnou operací na Ukrajině, představuje Akunin takový ten nejjasněji formulovaný proud. Ta válka je nejenom špatně, je to zločin a je potřeba podporovat aktivně Ukrajinu v jejím odporu. Tak tomu rozumím.
9: Přesně tak. Jo. A zařazení na ten seznam teroristů, což může vypadat jako bizarní truc ze strany Kremlu, tak ono to má dopady, protože tím pádem, když budete chtít cestovat, tak se vám prostě může stát, že v nějakém státě, většinou mimo Evropu, tady už asi jako víme, o co jde, tak vás prostě zadrží, protože se řeknou, podívejte se, tady ono je na nějakém seznamu.
8: Jak moc vlivná figura Boris Akunin je, kdyby si to měl přirovnat k nějakému českému spisovateli, spisovatelce, kdo by to asi byl?
9: No, já se obávám, že on to nejde asi úplně srovnat, možná Milan Kundera, ale oproti němu Boris Akunin je mnohem masovější. Jo? On vydal vlastně nejslavnější byly ty detektivky s Erastem Fandorinem. A co bylo podstatné, že on dával tu naději, že podívejme se do dějin, vždyť to nemuselo dopadnout takhle špatně. A nemusela být ta revoluce, ty miliony mrtvých a tak dále. Kdyby bylo více těch slušných, inteligentních, odvážných lidí. Takže lidé to samozřejmě hltali jako detektivku, je to výborně napsané, ale současně jim to dávalo i takovou tu naději na to, že Rusko se může stát normální zemí, že ta bolševická revoluce, že to byl exces prostě vyvolaný válkou a tak dále. No ale, jak ukazují osudy samotného Borise Akunina, asi to úplně exces nebyl.
8: Sečteno, podtrženo, spisovatelská celebrita, vyjadřující se od jisté doby, tedy konkrétně od roku 2014, tedy od počátku ruské intervence na Ukrajině, i k politice a společenskému dění, zahnaná do exilu, a je to jako člověk, který samozřejmě má vliv a vstupuje do nějaké té ruské debaty. O tom, jak moc, to si ještě řekneme. Ondro, kdy se podařilo ti Akunina ulovit, předpokládám, že mluvit s ním není úplně samozřejmost.
9: To tedy opravdu není, protože já myslím, že jsem poprvé se snažil s ním kontaktovat někdy snad kolem roku 2004, protože moje máma překládala ty detektivky do češtiny, vyšlo jich asi 5, tak jsem říkal, tak uděláme. Bohužel nemám čas, tady teďka Le Monde jako a já moc neposkytuji rozhovor novinářům. A to je pravda, on působil vždycky jako docela introvertně, ale teďka to vyšlo kvůli vlastně českému překladu závěru toho posledního dílu série Dějiny ruského státu, který vyšel česky, takže on říkal, dobře, tak já to samozřejmě se s vámi popovídám.
8: Já teda, když si vzpomínám na svůj pobyt v Moskvě 2006 až 10, tak si vybavím jména právě jako Akunin, Pelevin, jako ty spisovatelské celebrity, na které táhly davy a jejich knihy se vydávaly ve statisících, veřejná čtení, další a další věci, ale rozhodně Akunin nepůsobil dojmem politicky angažovaného člověka. Píšu si své knížky, je to zajímavé, jistě, je v tom řada symbolů nebo nějakých takových nepřímých vyjádření, ale že by vystupoval otevřeně a veřejně a mluvil k politice, to si myslím, že nebylo pravidlem. Pokud vím, tak se to změnilo někdy kolem toho Bolotného náměstí protestů proti Putinovi 2011-12.
10: Já si myslím, že výbory v našem městě musí být provedeny znovu.
9: Je to tak, to byly protesty vyvolané tím, že se najednou Vladimir Putin rozhodl, že se vrátí do prezidentského křesla, že s Dmitrijem Medvěděvem provedou tu slavnou rošádu.
11: Tisícovky Rusů vyšly do ulic, aby protestovali proti vítězství premiéra Vladimira Putina v nedělních prezidentských volbách.
12: My budeme vycházet!
7: Ruská policie pozatýkala několik set účastníků protivládních demonstrací.
13: Že v Rusii změnila se vlast, že v Rusii nebylo diktatury.
9: Pro zejména tu střední třídu ve velkých městech byl šok. Jako, proč vlastně se nás nikdo vůbec neptá?
8: Pro kontext připomeňme, že tehdy byl Dmitrij Medvěděv vnímán jako ta liberálnější část toho režimu, že to byl údajný reformátor. Ve světle toho, jak se projevuje Medvěděv dnes, tak je to opravdu úsměvné. Nicméně asi tam ta liberálnější část ruské společnosti začala mít pocit poměrně intenzivní, že je to všechno jenom hra na venek a že pevně za nitky tahá nadále Vladimir Putin.
9: A vlastně ty protesty organizovala koordinační rada opozice, kde byly nejrůznější lidé od Alexeje Navalného, Borise Němcova, po nějaké ruské nacionalisty, nějaké levicové politiky. A dost mě právě překvapilo, že ten introvert, který jako dával i tak trošku najevo, že ta politika, to je taková ta špína, která jako není hodná jeho intelektuální úrovně, tak najednou tam vstoupil.
10: Ну и напоследок все-таки два слова писательских. Свободу политзаключенным это даже не обсуждается, это в любом случае.
8: Pro mě ještě připomeňme, Boris Akunin je umělecké jméno, Grigory Čchartyšvili je původní jméno, gruzínský, židovský původ. Je to vlastně tak trošku jako imperiální člověk, tak jak to ruské imperium nasávalo ty nejrůznější národnosti, takže najednou vyhranit se vůči tomu, co vás někam přineslo až do centra dění, jako bylo určitě pro něj zajímavé a neúplně samozřejmé. Co ti vlastně k těm protestům řekl?
9: On právě vysvětloval, že co by vystudovaný historik měl pocit, že to je jasný, že prostě ten vývoj de facto marxistický, kdy se nejdřív musíte nahrabat nějaké ty peníze, potom když ty peníze máte, tak budete tlačit na vládu a tak dále. A říkal, že to pro něj byl jako absolutní šok, když ty protesty byly potlačeny.
14: Já исходил из того, что вот в России в 90-х.
7: Předpokládal jsem, že v Rusku v 90. letech 20. století vznikla primitivní, divoká a necivilizovaná demokracie, ale že to je normální a přirozené. Pak měl přijít vývoj podle zákonů kapitalismu. V zemi se měla vytvořit střední třída, nejprve ve velkých městech, a ta měla postupně růst, požadovat více práv a zapojovat se do veřejné správy.
8: No a jestli to dobře chápu, tak on k tomu dodává, že vlastně skrze to potlačení těch protestů taky pochopil, že ta struktura ruského státu, kterou jako historik začal mapovat poměrně intenzivně zhruba od tohoto období, aby si to sám tak trochu ozřejmil, tak že je takzvaně hordovní, co to jako znamená?
9: To je jeho hlavní teze celé té série. Připomeňme, že to, co vyšlo česky, to Rusko-Leninovo, Stalinovo, tak to už je 10. svazek. A on právě mi říkal, já když jsem se do toho pouštěl, tak bylo mým cílem odpovědět si na otázku, proč to zase dopadlo takhle.
7: Musel jsem přijít na to, že vlastní zemi ve skutečnosti nechápu.
9: No a on říká, že už od doby konce mongolského područí, které skončilo až v 15. století, my to často máme pocit, že tyhle ty kočovníci, že to byl nějaký jako raný středověk a ono to bylo prostě v době, kdy v Itálii vám začíná renesance, tak říká, že bylo potřeba vymyslet ten model pro řízení územně krajině rozsáhlé, ale jako fragmentární říše sestávající z řady menších států a národů. No a ten hordovní princip je, že ten stát musel být supercentralizovaný a uspořádaný do podoby dokonalé vertikály. Ten stát musel být zboštěn jako princip, kterému se podřizuje vše. Žádný člověk není nad stát. Za třetí musel být zboštěn sám vladař, no a za čtvrté, administrativní moc musí platit víc než zákon. Tak. Když ten car nařídí, tak to je úplně jedno, že je to proti zákonu.
8: Čímž pádem tedy se dostáváme k tomu, že Akunin už někdy v roce 1415 tedy ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat. No a teď to pojďme posunout jako k směrem k té realitě. Vladimír Putin, tak jak na začátku taky vypadal, že má závany demokratizace a že s tím Západem nechce být soupeřem, tak strašně rychle zapadl do té kategorie, kterou jsme si právě popsali. Tvrdá ruka, tak trošku jako sakralizovaný vládce, což je teď viditelnější a viditelnější. Dostává se nyní pod poměrně zajímavý tlak. Ta už pátým rokem pokračující intervence na Ukrajině, která začala už v roce 2014, ale viditelnější začala být tou plošnou invazí 2022, ho dostává pod tlak ekonomicky, ale i ta nespokojenost společnosti týkající se vypínání internetu, vlastně takové jako zvláštní únavy, deziluze, nikam se to nehýbe, tak ta začíná být viditelnější. Jo. Vyvozovat z toho lze ledacos. Já bych byl v těch vývodech o tom, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, byl bych velmi opatrný, ale vlastně něco se děje. Jo. Ty pomyslní buldoci pod kobercem, což je oblíbené řečení, které nám vždycky připomíná naše editorka Daniela, že ho používáme dost často. Jo, řekl bych, že je příznačné, protože spoustu věcí nevidíme v Rusku a jsou tam silové skupiny, tak to všechno teď najednou vytváří určité pnutí. Vzniká otázka, jak pevný je ten putinovský režim, případně i v kontextu toho, co vlastně Akunin říká.
9: Tak když se podíváme na ty čtyři principy, supercentralizace státu platí. Stát je zboštěný. Často z Kremlu zaznívá, my Rusové právě jsme ochotni obětovat se za ten vyšší princip, tedy ten stát. No jo, ale pak už tam začíná ten problém s tím zboštěním samotného vůdce. Jo, ten kult Vladimira Putina, který ještě prostě někdy před 10 lety vlastně vypadal jako velmi nedotknutelně. A ještě dokonce před pár lety.
15: To hlavní příčina všech problémů, které jsou sejčas naší straně, je to ní.
9: Tak dneska i ti Z-blogeři už ho nazývají dědečkem.
15: Je to Vladimir Putin, je to očividné, to všichni znají.
9: To není zbuštěný vládce, že jo? Takže tam prostě něco probíhá. Alexander Baunov, takový jako zajímavý politický myslitel, tak používá metaforu, že se vyměnilo ovzduší, že se vyměnil vzduch. Prostě je to pořád ta stejná Moskva, tady máte Rudé náměstí s Spasskou bránu a tak dále, ale ten vzduch okolo je najednou úplně jiný.
8: Já dost často připomínám, že nejde jenom o to, co se reálně děje, ale že jde vlastně i dost často o psychologii. Jo? Jako ti lidé musí tomu věřit a najednou ten Putin je pod tlakem mimo jiné tím, že prostě nevypadá dobře ta situace, kterou psychologicky vytváří. Být na té přehlídce 9. května, nejezdit tam technika a vlastně vnímat tu atmosféru kolem, že se všichni tak trošku furt ohlíží, jestli náhodou nepřiletí ten ukrajinský dron. A do toho ukrajinský prezident Zelenský vydává zvláštní dekret, kterým přikazuje ukrajinským ozbrojeným silám neútočit na přesně vymezený perimetr Rudého náměstí. No to je psychologicky jako strašně ponižující a blbě. Takže to nevypadá dobře.
9: A je to ztráta toho zboštění, protože najednou prostě král je nahý.
8: Ale platí tam A i B, že ten režim se může vlastně vnitřně zhroutit strašně rychle, může to být zítra, ale právě i to B, že to je nepředvídatelné, že ta sakralizace znamená obrovskou míru nepředvídatelnosti, která může znamenat jako ještě další roky podobné vlády. Jenom připomínám, že jestli se někdy putinovský režim takzvaně otřásal v základech, tak to byl ten rok 2011-12, který jsme připomněli, že vstoupil Akunin do té politické debaty. No a od té doby uplynulo řadu let a vlastně se nic nezměnilo. Co k tomu ten Akunin říká?
9: Akunin vlastně říká, že změna nepřijde z exilu. V žádném případě v dějinách ti revolucionáři neuspěli. Ale říká, že ta největší hrozba je vlastně z režimu samotného.
16: Chudší vrak diktatury, sama diktatura.
7: Nejhorším nepřítelem diktatury je diktatura. Vždy se sama zničí nedostatkem kontroly, konkurence, špatným výběrem kádrů. Když se na vrchol dostanou ti nejšikovnější, nejpřizpůsobivější lidé, ale nikoliv ti nejlepší. Podívejte se na Putinovu elitu. Je to sbírka v podstatě absolutních nul. Putin prostě netoleruje chytré lidi kolem sebe. Tito lidé dělají chyby, a to zásadní, a dělají je trvale. Je velmi pravděpodobné, že v určitém okamžiku, stejně jako poslední carská vláda, učiní osudovou chybu, po které se všechno rozpadne. I takový scénář je úplně reálný.
8: A pokud on teda říká, i takový scénář, to znamená, že udělá Putin osudovou chybu, po které se všechno rozpadne, tak co to otevírá za scénáře? Já se vždycky se vybavím svoje ruské novinářské přátele, kteří se mi smáli už někdy v roce 2010 a říkají, proč vy, západáci, pořád předpokládáte, že po nějaký změně režimu i třeba toho Putinova přijde v Rusku něco lepšího. Jo? Vy si to furt malujete, jako jak se to teda zhroutí a jak to najednou bude západní lepší. Proč to předpokládáte? Všechny dosavadní události v tomto prostoru spíš naznačují, že to bude horší. Tím neříkám, že tohle není špatné a že to nedosahuje nějakého jako kataklizmatu, ale ty scénáře, které můžou nastat po případném pádu Putina, nemusí být vůbec veselé. Myslím si, že úplně posledním, co by si asi všichni přáli, je chaotický rozpad obrovské země s jadernými chemickými zbraněmi, taková druhá Jugoslávie krát 10, občanská válka, všechno, tak toho se všichni chtějí vyvarovat, toho se asi bojí Západ i kdokoliv jiný úplně nejvíc, konec konců teda se toho bojí asi i Čína, takže i ta tak trošku je opatrná, no ale co to jako bude znamenat pro ty samotný lidi, kteří jsou v obrovským proválečným laufun, ne, že by ta podpora té agrese vůči Ukrajině byla velká, ale ty nacionalistické nálady, ta poptávka po krvi je obrovská. No a co to s tou společností by případně udělalo, vlastně moc nevíme.
9: To je sice pravda, ale já jsem vlastně vždycky na tady ten argument, že to může být ještě mnohem horší, jakože přijde ještě nějaký další nacionalista, nebo já nevím kdo, a budeme vzpomínat s láskou na Vladimira Putina, co by umírněného imperialistu, tak já jsem ale říkal, taky to není ložený. Naopak zase spíš třeba příklad vývoje po smrti Josefa Stalina, že v 50. letech, tak ukazuje, že ten systém má tendence vlastně potom tyhle ty excesy nějakým způsobem zmírňovat. No a Akunin ovšem mě vlastně šokoval tím, že říká, ne, to jsou takové vaše teorie, protože ve skutečnosti ten problém je právě v té struktuře státu.
8: To znamená v té hordovní.
9: Ne? A říká, ono, kdyby my totiž jsme v tom roce 2011-2012 vyhráli a stal by se Alexej Navalny třeba ruským prezidentem, tak by po nějaké době se ocitl před dilematem, jestli zůstane demokratem, anebo zůstane prezidentem.
16: Demokratickým obrazem Rusii upravlet nemožné.
7: Protože Rusko nelze řídit demokratickými metodami. A to není kvůli ničí zlé vůli. Je to objektivní fyzika. Existují v podstatě jen dva způsoby, jak vládnout obrovské patchworkové zemi, jako je Rusko. Buď ji ovládat silou a strachem z centrálního bodu, nebo ji transformovat v konfederaci, v něco jako Spojené státy Eurázie, kde bude každý region žít po svém a spojí je jen nějaký společný zájem. Druhou cestu nikdy nikdo do nikdy neskusil. Je složitá a riskantní. Pokaždé, když země prošla liberalizací, to novou vládu po chvíli vystrašilo a začala se obávat, že se stát rozpadne. Tak ho začala znovu stavět jako jednotný a nedělitelný. Aby se Rusko stalo demokratickou zemí, musí se vzdát hypercentralizace.
14: Ona должна отказаться от гиперцентрализации.
8: Tak to není úplně pozitivní a optimistická vize, kterou nám Akunin líčí, ale je dobré se nad ní zamýšlet, protože ty scénáře skutečně můžou být všelijaké. Není to absolutně obhajoba Vladimira Putina a jeho krvavého režimu, ale je to spíš přemýšlení nad tím, co reálně je možné čekat po té, co třeba tento režim se zhroutí. A je potřeba počítat i s variantami, které nebudou úplně podle našich předpokladů. Já jenom připomínám opět tu společnost. My se furt bavíme o Putinovi a jeho nejbližších, ale celý ten jeho režim je vystavený na pozadí toho takzvaného kolektivního Putina. Spousta těch skupin obyvatelstva z celého toho režimu vlastně benefituje, nebo až donedávna benefitovala. Teď ale zároveň se dostává jako nahoru další sociální skupina, ty chudší regiony, lidé, ke kterým se dostali velké peníze jako bonusy za válku na Ukrajině, to znamená ty kontrakty a další věci, to teče do těch rodin, to taky je samozřejmě připoutává k tomu režimu. Ta celá smrtonomika, o které mluví ekonom Inozemcev, to jsou jako obrovské peníze, téměř 3% ruského HDP, už jsme to tady několikrát zmiňovali. Další věc je redistribuce majetku, že jo? Ten režim vždycky předhodil ten kus masa nějaké nové skupině a ta se dostala k moci, ta se nebude chtít úplně směřovat s tím, že najednou jako to odevzdá nebo něco. Takže to všechno vytváří docela nepřehledný systém. Uvidíme, kam to půjde. Myslím si, že speciální pozornosti zaslouží i stav ruské opozice nebo kritiků Vladimira Putina. Tam už jsme teda zpátky v tom zahraničí, vůči kterému je Akunin, byť sám, že je v Londýně, poměrně skeptický.
9: Ano, ale on teda vlastně říká, že tuhle tu jeho tezi, že Rusko musí být konfederací, konečně začali chápat i ti opoziční politici, včetně třeba, nevím, Michaila Chodorkovského a dalších. Nejsem si jistý, jestli tyhle plány jsou realistické, ale určitě je to nějaký směr, kudy se dá přemýšlet.
8: Tím naše povídání o Borisi Akuninovi a jeho pohledu na současné Rusko končíme. Ještě vás chceme pozvat na festival Slunovrat, který se koná v druhé polovině června v Opavě. Jedeme tam povídat v rámci podcastu Na východ, tak se těšte, nejenom podcast Na východ, ale i další pořady Plusu tam budou zastoupené. Bude to velmi zajímavé, do Opavy už se těšíme. My tam budeme 19. června večer a zároveň pro vás taky chystáme výstupy z Mezinárodní konference Plus, která se konala ve středu 20. května ve Vzletu. Byli tam exkluzivní hosté, spoustu toho uslyšíte i tady v rámci podcastu. Si některé věci ještě projdeme ve větším detailu, nabrali jsme spoustu zajímavých věcí. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
9: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
8: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
9: i své blízké.
6: Každý den v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Je tu pro vás Český rozhlas Plus. Už ráno pro vás máme aktuality z noci a předchozího večera nebo analýzu nadcházejícího dne, doplněnou komentáři a glosami renomovaných publicistů. V tématu dne uslyšíte několik úhlů pohledu, které rozkrývají palčivé problémy kolem nás a při poslechu diskuze pro a proti se můžete rozhodnout, komu dáte za pravdu nebo se nechat přesvědčit protistranu. V dopoledním vysílání vám nabídneme atraktivní rozhovory v Osobnosti Plus a Interview Plus, ale také to nejlepší ze zpravodajství Českého rozhlasu. Nechybí pohled na dění v Bruselu, pod ruce vlivných finančníků nebo na dění na sociálních sítích, internetu a ve světě umělé inteligence. V poledne jsou pro vás připravené hlavní zprávy dne a hned po nich jejich publicistický rozbor jednak v rozhovorech, ale také názorech a argumentech. Po 13. hodině si můžete poslechnout aktuality ze světa vědy a pak až do večera poslouchat aktuální zprávy, rozbory, studie a analýzy. Po 18. hodině hlavní zprávy shrnou celý uplynulý den a vy se pak můžete uklidnit u historických pořadů Českého rozhlasu Plus. Půl hodiny před půlnocí začíná četba radioknihy. Autentické události, životopisy, literatura faktu nebo eseje slavných. Program vysílání Českého rozhlasu Plus, všechny pořady a celodenní záznam vysílání jsou pro vás připravené na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Najdete nás také na sociálních sítích, na Facebooku, síti X, YouTube a nově také na Instagramu.
1: 16 hodin, příjemný poslech nedělního odpoledního Plusu přeje Štěpánka Martanová.
6: Český rozhlas Plus.
1: A co nás čeká za témata? I dnes lidé demonstrují za nezávislá veřejnoprávní média. Akci pořádá spolek Milion chvilek. Dnes míří k úřadu vlády. Hned v úvodu hodiny se zaměříme na dezinformace, které se šíří o financování. Ukrajinské hlavní město Kyjev zažilo v noci největší ruský vzdušný útok za nejméně rok. Ukrajinský prezident Zelensky tvrdí, že Rusové vyslali taky hypersonickou střelu středního doletu Orešník. Proč k této zbrani Moskva sáhla? Ovocnáři stále sčítají škody po dubnových mrazech. Kromě ovocných stromů zničily i jahodníky. Jak jsou na tom ty ve středních Čechách? A svět, kde se umění, hra a poznání propojují v jeden zážitek. Začíná výstava Orbis Pictus Play, v čem je dnes aktuální odkaz Jana Ambose Komenského. Teď už je ale čas na zprávy. Odpoledne je připravuje Martin Matějka.
7: Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajenského sdružení Stefan Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
17: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom sněla celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
7: Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti z mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé, říká člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
18: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojí se životem, teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
7: Reakci České školní inspekce zjišťujeme, některé školy si taky stěžovaly na výpadky při online vyplňování testů. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešník. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerkev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešník s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešníku potvrdila, označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském okraji na ropná zařízení. Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka, po převozu do nemocnice zemřel. Muž z tašky vytáhl zbraně, začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Další člověk je zraněný a je v kritickém stavu v nemocnici. V době útoku byl v Bílém domě taky americký prezident Donald Trump.
19: Americkému prezidentovi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. Tajná služba ale preventivně celý komplex na hodinu uzavřela. Na místě zaznělo několik výstřelů. Nikdo z ochranky ale nebyl zraněn. Zdroje americké televize CNN uvádí, že útočil 21-letý muž, který o sobě v minulosti tvrdil, že je Bůh nebo že je skutečným Usáma bin Ládinem. Jiří Chábera, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v Dillí setkal se svým indickým protějškem Subrahmanyanem Jayakumarem. Jednali o upevnění vztahu obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Británii a na západním pobřeží Francie.
20: Vigilance jaune à la canicule.
21: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně pět amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice. Jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
22: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
7: Zítra čekejte jasno, zpočátku je polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a noc bude předtím jasná až polojasná, ochladí se na 16 až 12 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Odpolední plus.
1: A posloucháte ho v neděli v 16 hodin až 6 minut a provází vás jím Štěpánka Martinová. Ještě jednou hezké odpoledne. I tuto neděli se demonstruje za nezávislá veřejnoprávní média. Akci pořádá spolek Milion chvilek, který před týdnem organizoval protesty na podporu České televize a Českého rozhlasu v krajských městech. Dnes půjdou demonstranti ze Staroměstského náměstí na úřad vlády, kde chtějí předat petici se 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby. Zákon ministerstva kultury, který mimo jiné převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatku na státní rozpočet, kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Ve spojení už jsme teď s Terezou Kračmáhrovou, zakladatelkou Fake Space, organizace, která se věnuje kritickému myšlení a mediální gramotnosti. Dobrý den.
23: Dobrý den.
1: Jaké dezinformace se šíří o veřejnoprávních médiích a jejich financování prostřednictvím poplatků?
23: Tak těch narrativů je poměrně dost, ale kdybych měla zhrnout takové ty nejčastější, nebo které se objevují úplně nejčastěji, tak je to buď to něco o tom, odkud je vůbec ČT, případně Český rozhlas financován. Bývají tam různé narrativy, které spojí obě média třeba s Bruselem, což samozřejmě víme, že není pravda, protože ta média jsou placena koncesionářskými poplatky. Případně další narrativy, které dost často můžeme pozorovat, je různé zpochybňování toho, jak jsou vlastně placeny vedoucí pozice v obou institucích, případně, že pobírají přemrštěné platy a zároveň to, že vlastně to není transparentní a nikde není třeba možné zjistit, jaké jsou ty reálné částky, což jsou opět informace, které jsou dohledatelné na internetu a v různých dokumentech. Potom, co si taky všímáme a co spíše může i dlouhodobě podporovat nějakou nedůvěru v ta média, tak je vlastně schazování toho, jestli vůbec veřejnoprávním médiím někdo ještě důvěřuje. Šíří se dost dezinformací o tom, že vlastně Češi už médiím, hlavně České televizi, případně Českému rozhlasu nedůvěřují, což opět na základě různých průzkumů není pravda a ta média se dlouhodobě těší spíše vyšší důvěře, ačkoliv třeba v průběhu let se ta důvěra může zvyšovat nebo lehce snižovat. No a potom samozřejmě některé ty narrativy se týkaly právě i stávky, která byla tak trošku rámovaná spíše jako nějaká sobecká obrana vlastních zájmů, a než nějaká péče o nezávislost médií. A potom samozřejmě dlouhodobě už tak útržkovitě narážíme na různé narrativy okolo toho, že vlastně ta veřejnoprávní média jsou nějakými zdroji rusofobní propagandy, nástrojem opozice, a nebo že manipulují fakty, že cenzurují informace. A vlastně to zase opět přehlíží to, že obě instituce nebo média mají třeba kodex, který vyloženě zaručuje nebo zakládá si na tom, aby ty informace byly vyvážené, objektivní, aby tam byla pluralita názorů a podobně. Takže jsou to různé dezinformace, které nějakým způsobem se snaží podrývat autoritu veřejnoprávních médií a v návaznosti na to právě i třeba zpochybnit to, že by vůbec měly být financované těmi poplatky.
1: Vy jste zmiňovala vlastně řadu témat, která jsou prokazatelně dohledatelná, jak doopravdy jsou, ať už jde o kodex, ať už jde o způsob financování a tak dále. Kde se tedy ty dezinformace berou?
23: Tak dost často se berou právě na sociálních sítích. Můžeme je vidět ať už na Facebooku v různých skupinách, tak potom i třeba v různých kanálech, ať už na WhatsAppu nebo třeba i na Telegramu. Šíří je i různí politici nebo částečně vlastně i nějací influenceři. A dost často takové informace potom mohou být i k nalezení třeba na různých dezinformačních webech a různých dezinformačních platformách. Přestože vlastně ty informace se dají dohledat, tak ne každý si s tím tu práci udělá a neověří si to, nenajde si vlastně třeba i ty informace o tom, jak je vůbec ČT doopravdy financovaná, jak fungují poplatky a podobně.
1: Paní Krčmárová, vy pořádáte různé přednášky, workshopy, a to nejen na školách, ale také ve firmách. Jaké má veřejnost povědomí o fungování veřejnoprávních médií ve srovnání s těmi komerčními subjekty?
23: Tak co se týče nějakého povědomí, tak tady teda budu mluvit i hlavně z té naší zkušenosti, když právě vyrážíme přímo do terénu, tak my si samozřejmě o tom právě i povídáme, ať už s účastníky ze škol nebo třeba i se seniory. Ono tam nějaké to povědomí je, ale dost často narážíme na to, že to není úplně jasné, že vlastně lidé neví, co si přesně představit pod pojmem veřejnoprávní médium, což pak samozřejmě může vést k tomu, že když narazí na nějakou manipulativní informaci, tak si ji třeba nedokáží vyhodnotit úplně kriticky. A my tam právě potom doporučujeme opravdu si dohledávat ty zdroje, dívat se na to, jaké ty dokumenty jsou veřejně dostupné právě třeba ať už na webu Českého rozhlasu nebo České televize. A zároveň právě i u těch mladších lidí, tak my nemáme úplně nějaká teď, nebo pokud já vím, tak nejsou úplně ucelená data o tom, jestli mladí lidé vlastně mají nebo nemají rádi Českou televizi nebo Český rozhlas, jako v ně mají důvěru. A víme to právě z těch výzkumů, které mapují spíše celou populaci, co ale určitě se těší důvěře a na nějaké popularitě u mladých lidí a co jako vnímáme i na v těch našich konverzacích s mladými lidmi, tak jsou to třeba i účty na sociálních sítích, které veřejnoprávní média mají a kde takovou i řekněme trošku odlehčenou formou dost často také velmi krásně komunikují o tom, co se zrovna děje.
1: Ještě by mě zajímalo, jestli má podoba demokracie a míra svobody společnosti souvislost se stavem a financováním veřejnoprávních médií, jestli je mezi tím nějaká soustažnost.
23: Tak tady hrozně asi záleží, z jakého pohledu se na to podíváme, ale obecně, co nám vlastně v našem současném řádu zajišťují veřejnoprávní média, je právě nějaké informování o veřejném a politickém dění objektivně, což dlouhodobě může samozřejmě vést k tomu, že potom i lidé vnímají ten demokratický řád jako pro ně přínosný.
1: Říká Tereza Kračmárová, zakladatelka Fake Space. Já vám za to moc krát děkuji.
23: Já vám taky děkuji, nashledanou.
1: A ještě doplním, že po zprávách v 17 hodin se spojíme s naším reportérem, který dnešní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na podporu České televize a Českého rozhlasu sleduje přímo na místě a také nám poskytne aktuální dění. Teď je 16 hodin a už téměř 14 minut a míříme do zahraničí, protože Kyjev se stal v noci na neděli terčem rozsáhlého leteckého útoku. Moskva odpalila 600 dronů a 90 raket, včetně balistické střely s vysokým ničením. ničivým potenciálem Orešník. První informace mluví o nejméně 4 obětech a 83 zraněných. Na mnoha místech vypukly požáry. Ve spojení jsme se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Dobrý den.
0: Štěpánko, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
1: Proč přicházejí takto ničivé útoky právě teď? Tenhle přece zdaleka není první.
0: No, tenhle těch důvodů by mohlo být několik. Mluví se například o tom, že prezident Putin je frustrován tím, že si z něj světoví politici tak říkajíc dělají blázny kvůli tomu, jak ho podle jejich názoru ponížila poslední návštěva Pekingu a fakt, že se ty role v čínsko-ruských vztazích zcela obrátily. To mě ale připadá trošku přitažené za vlasy, takže já bych soudil spíš, že je možné, že jedním z důvodů byl ten ruský oficiální, že to bylo za údajný ukrajinský úder na ruský internát na ruském území, při němž mělo zemřít až 20 mladých lidí, to je jedna věc. Další věc je to, že Rusko už delší dobu deklaruje svou letní ofenzívu, takže tohle by mohl být její začátek. A pak je tu ještě jeden důvod, který je podle mého soudu nejpádnější, a to je to, že Ukrajině se vlastně daří velmi minimalizovat jakýkoliv ruský postup. A to, že Rusko zřejmě před pár dny dobilo definitivně Pokrovsk a Mirnohrad, tak to je jenom chabá náplň.

0: silná. Takovým psychologickým poselstvím ruské strany by asi mělo být, že právě tato raketa Orešník je možným nositelem jaderné hlavice, nebo dokonce několika jaderných hlavic. Tentokrát při tom úderu na Ukrajinu sice použita nebyla, ale znovu říkám, Rusové si patrně hodně slibují od toho psychologického účinu.
1: Dá se ještě prosím stručně reagovat na to, že francouzský prezident Emmanuel Macron ruské útoky označil za slepou uličku ve válce rozpoutané ruskou agresí. V jakém stavu jsou ta případná mírová jednání?
0: Ta bohužel teďka uvízla v mrtvém bodě. To oznámil konec konců před dvěma dny americký minister zahraničí Rubio, který řekl, že ani jedna, ani druhá strana nejsou připraveny na případná další jednání, takže ta jednání jsou nyní na mrtvém bodě. A ještě jednu poznámku, zatím se z nich pořád, pokud budou vůbec pokračovat, nepočítá s účastí Evropy a to není dobré.
1: Aktuální situaci ohledně rusko-ukrajinského konfliktu jsme probrali se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Díky a hezký zbytek dne.
0: Naslyšenou vám také.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Je 16 hodin a 18 minut, posloucháte nedělní Odpolední plus.

0: Buď tady 26. května si kulturní svět připomene 100 let od narození Milese Davise, nekorunovaného krále moderního jazzu, čili druhé poloviny 20. století. Jehož konce se vyhlasný americký trombetista a skladatel a kapelník ovšem nedožil. Zemřel v září roku 1991 a o Milesi Davisovi a jeho odkazu hovořím s muzikantem, hudebním publicistou a komentátorem Českého rozhlasu Plus Ondřejem Konrádem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Miles Davis o sobě sám říkával, že několikrát za svou kariéru zásadně změnil směr jazzového vývoje. Bylo to přehnané tvrzení?
1: Ne, nebylo. On to poprvé nic speciálního nezažehl, ale přidal se jako velmi mladý hráč, který přišel studovat do New Yorku na prestižní Juilliard School, což je něco na úrovni hudební akademie. Přidal se k takovým pionýrům toho takzvaného bebopu, velmi takové nervní, energické hudby, skutečně revoluční ve vývoji jazzu a skutečně se dostal mezi tu absolutní elitu. Tam on nebyl tím přímo řekněme iniciátorem nějaké změny, ale od té doby skutečně několikrát ten vývoj jazzu pozměnil. Už na konci 40. let natočil v takovém menším, ne úplně big bandovém, ale nicméně asi z 5 dechy obsazení několik skladeb, které tehdy ještě neexistovaly, alba, ty LP desky, ale posléze to, ty nahrávky vyšly na souhrnném album, které se jmenuje Birth of Cool, což znamená, že to je vlastně zrození cool jazzu, to byl styl, který naopak od toho nervního bebopu zase šel takovou klidnou cestou využitím prvků i vážné hudby. Potom vlastně takovou dalšího silnou etapou byla v druhé polovině 50. let ten, nebo řekněme už na konci prvé poloviny, ale v druhé polovině, byl ten jeho první slavný Quinter, ve kterém hrál John Coltrane, ten mimochodem letos také budeme si připomínat 100 let jeho narození. A to už bylo zase naopak rozvíjení vlastně obou dvou těch věcí, o kterých jsem mluvil, jak toho bebopu, tak i toho cool jazzu. Vyvrcholilo to svým způsobem zase takovým novým konceptem takzvaného jazzu modálního, který vycházel ze starých církevních stupnic do značné míry v těch improvizacích. To je dodnes považované za vůbec nejúspěšnější jazzové album všech dob, Kind of Blues roku 1959. No a potom přišla 60. léta a ten takzvaný druhý kvintet s celou plejádou mladých hráčů, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter, a to zase dalo úplně nový impuls tomu jazzovému vývoji. Načež na konci 6. dekády úplně zahodil ten akustický jazz, jak se tomu říká,

0: a přidal se vlastně k takovému pomalu se rodícímu fusion, jak se tomu říkávalo, neboli jazz rocku, ale v podstatě byl jeho hlavním představitelem, čili kapely, které hrály na elektrické nástroje a využívaly prvky rockové a funkové hudby a u toho vlastně zůstal až do konce své kariéry, která potom teda ještě měla nějakou pauzu, ale to není tak podstatné.
1: No, těch kapitol měl řadu a on se stal tady i velmi úspěšným, protože dosáhl velmi silného postavení v tom smyslu, že pobíral vysoké honoráře. Byl opravdovou celebritou. Čím si získal Davis takovou širokou pozornost?
0: Byla to velká osobnost. Uměl se o sobě výborně starat, měl ohromný... On nebyl vlastně žádný technicky zdatný hráč, jako třeba Dizzy Gillespie. To on zdaleka neměl takovou hráčskou techniku, ale využíval nejrůznější prvky v té hudbě. S práci s časem, dynamiku, barvy, atmosféru, takže jeho nahrávky měly ohromné napětí, takové zvláštní tajemno, jemu se ostatně říkalo Prince of Darkness, Prince temnot, a ona ta hudba byla taková jakoby temná, ale nemyslím v negativním smyslu, ale spíš taková tajemná. No a jak říkám, uměl se o sebe výborně postarat, když v druhé polovině 50. let získal smlouvu ze společností Columbia, tak to skutečně byly najednou pohádkové honoráře. Nikdo na jazzové scéně neměl takové příjmy jako Miles Davis a tu svoji mimořádnou pozici si udržoval až právě do úplného závěru svého života.
1: Já vidím, že vy byste o něm byl schopný mluvit možná hodiny a hodiny, ale už jenom stručně. Je to 35 let od jeho odchodu. Nezačíná se na jeho odkaz přece jenom už teď trošku zapomínat, respektive nestává se muzeálním?
0: Tak aby tak řečeno zmramorovatěl. Ne, určitě ne. Naopak si myslím, že spousty těch podnětů, které za svoji kariéru Miles Davis zanechal, rozvíjí ty nové generace. Notabene teď v posledních dekádách se ohromně rozvinulo celé jazzové školství na kompletně na planetě, včetně i České republiky, kde je najednou několik možností studovat jazz. A tam všude je Davis jako velmi podstatná kapitola a vychází se z něj. Myslím, že se na něj skutečně nezapomíná.
1: Nezapomenutelný Miles Davis a připomněl ho nezapomenutelně také hudební publicista a rozhlasový kolega Ondřej Kondrát. Moc díky za to, hezký den.
0: Já taky děkuju.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus dnes se Štěpánkou Martanovou a teď měníme téma. Dubnové mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody až za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mráz spálil taky květy jahodníků. Podle některých pěstitelů bude úroda jahod zhruba o třetinu nižší než loni. Jejich cenu zvýší v průměru o 5-10%. Víc v příspěvku reportéra Českého rozhlasu Radka Duchoně.
2: Sehnu se, utrhnu si jednu jahodu, ochutnám, je krásně sladká, jsme ve foliovníku, ten foliovník je na délku možná 30-40 metrů dlouhý a je jich tady několik vedle sebe.
3: Máme zde odrůdu rumba a ještě druhá odrůda je odrůda flair.
2: Kundratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek.
3: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
2: Co se týká mrazu, jak vás poškodili?
3: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%. Většina těch středně raných a pozdních odrůd byly kompletně ochráněné.
2: Jak se pozná, že ten jahodník pomrznul?
3: Pár hodin po tom účinku mrazu vám vlastně zčernají pestíky.
2: A ta rostlina už je tedy nenávratně?
3: Ne, rostlina žije dál, ale ten květ je vlastně zničený a musí se vlastně čekat do příštího roku, protože jahodník zakládá květní pupeny v podzimním období, září, říjen, listopad.
2: Přejedu o 50 kilometrů dál do Vraňan, nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
4: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že tohleto sucho a tohle chladno způsobí, že jahody budou menší.
2: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
5: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
2: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: A teď míříme do Poličky. Zdejší městské muzeum a galerie totiž v těchto chvílích zahojí hravou výstavu Orbis Pictus Play. Interaktivní expozice, inspirovaná dílem Jana Amose Komenského Labyrint světa a Raj srdce, nabídne prostor k tvoření, hraní a objevování. Projekt vznikl pod uměleckým vedením Petra Nikla ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními výtvarníky. A na lince nedělního plusu teď vítám Zuzanu Zrůstovou, lektorku a edukátorku programu Orbis Pictus Play. Hezký den.
6: Dobrý den, moc vás zdravím.
1: Vernisáž začala před pár minutami, takže ano, už to tak. Umělecké hřiště, jak expozici nazýváte, přivítalo první návštěvníky.
6: Je to tak. Přišlo několik desítek návštěvníků, přišly rodiny s dětmi a bylo vidět, že opravdu očekávají a těší se na Petra Nikla, který je tady na vernisáži přítomný a celou vernisáž uvedl takovým svým performance, které je v skutku velmi originální, tak jak je typické právě pro Petra Nikla.
1: Dá se to do rozhlasu stručně popsat, jak vypadalo?
6: Petr Nikl přišel v takové bílé jako noční košilce s obří skřítkovskou čepičkou na hlavě, která se tak různě pohybovala, padala nahoru, potom se nafukovala a zároveň Petr Nikl se proměnil i v jakéhosi podivného skřítka. Některé děti byly nadšené, jiné se trochu obávaly, ale vesměs bych řekla, že všechny vystoupení pozitivně zaujalo.
1: Tak to je dobře. Ve spojení s Komenského dílem se vybavíme heslo Škola hrou. Jaké motivy se objevují na výstavě Orbis Pictus Play?
6: No tak je to především objevování skrze prožitek a skrze smysly. Asi úplně nebudu přesně prozrazovat názvy a funkce jednotlivých objektů, ale můžu říct, že celá výstava tady u nás v Poličce v barokní radnici má 16 právě takových trojrozměrných objektů, 3D objektů, které buď jste ještě neviděli, anebo možná jste jich části viděli, ale rozhodně by vás třeba nenapadlo, v jakých kombinacích se předměty můžou vyskytovat s jinými předměty. A právě účelem tady této výstavy není vlastně zjišťování to, jak přesně ty objekty fungují, ale spíš se nechat vnést svojí zvídavostí, která si myslím, že se probudí v každém, nejenom v dětech, které to mají přirozeně, ale my dospělí bychom se taky mohli odvážit, opravdu se unášet zvídavostí a všechny ty objekty zkoušet, poslouchat, dotýkat se jich a opravdu zase se vrátit k těm svým smyslům, k tomu poznávání. A tím se staneme vlastně součástí i té výstavy jako takové, která, jak jsem tedy řekla, není o tom, že se koukáme na nějaké objekty, ale my se staneme jejich součástí.
1: Tolik Zuzana Zrůstová, lektorka a edukátorka programu Orbis Pictus Play. Díky za váš čas, naslyšenou a ať se dnes vše vydaří.
6: Moc vám děkuji. Naschledanou.
1: Bylo 17:30 a teď už je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
7: Český rozhlas Plus.
8: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní, počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. A tu představilo ministerstvo vnitra. Dnes se jim budou zabývat poslanci. A podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andrej Krchového už teď získá jen malá část žadatelů. A brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudetských Němců v Brně a přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahů mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná nadále podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. V pondělí by Českem mělo projet víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky. Turecká policie spustila razy v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Ezgir Ezel, kterého ve čtvrtek soud v Ankaře zbavil jeho stranické funkce. Turecká justice totiž zrušila výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Ezel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila taky většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Na akci se podle agentury AFP podílely stovky těžkooděnců. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd se ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace a Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Noc bude jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochladí se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9, na horách bude kolem 10. Zítra pak čekejte jasno, zpočátku je polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Peníze a vliv Jany Klímové.
7: Otevřela vláda rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti stavidla dalšímu obrovskému zadlužování státu. Stanou se v příštích letech normou 100 miliardové schodky veřejných financí, které budeme draze splácet další desítky let. A nebo je to dobrý plán, jak se přes vyšší investice dostaneme k rychlejšímu růstu ekonomiky. Podíváme se také na dopady chystané další důchodové reformy. Hlavním hostem bude Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. U nového dílu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Český stát se zadlužuje třetím nejrychlejším tempem v Evropské unii. Dluh ale zatím roste z nízkého základu a tak ještě stále patříme s jeho výší přes 44% vůči HDP k těm lepším státům. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je tedy prostor dluh zvýšit a ministryně financí Alena Schillerová také už k většímu dluhu otevřela dveře, když prosadila ve sněmovně změny v rozpočtové legislativě. Navzdory varování opozice i ekonomů, že z dalších vysokých dluhů se budeme jen těžko dostávat. Alena Schillerová úpravy ale označila za nezbytné, protože minulá vláda Petra Fialy podle ní nastavila po dohodě s Evropskou komisí před 2 lety natolik přísná pravidla pro snižování rozpočtových schodků, že by jejich dodržení skončilo paralýzou základních funkcí státu.
9: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialu v kabinet.
7: Svůj podíl na této situaci má podle ní i Národní rozpočtová rada, konkrétně její předseda, liberálně pravicový ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, který měl blízko k exministru financí bývalé vlády Zbyňku Stanjurovi z ODS, připomněla ve sněmovně před schvalováním rozvolnění nových pravidel pro sestavování rozpočtu.
9: Kde byl Mojmír Hampl, když Zbyněk Stanjura, se kterým byl jinak vždy na horké lince, napsal do svého posledního fiskálního výhledu, že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8% HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9%, respektive 0,5% HDP? Proč vám ten rozpor nestál alespoň za desetinu vašeho současného mediálního povyku, pane předsedo Národní rozpočtové rady? Na co jste čekal? A kde je tíha odpovědnosti vašeho úřadu? To ji cítíte jenom tehdy, když vládne hnutí ANO? Bohužel to tak vypadá. Vlastně co vypadá? Je to tak.
7: Uvedla Alena Schillerová. Koaliční vláda Andreje Babiše už na letošní rok naplánovala schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun, což je víc než loni i víc než kolik povoloval zákon. Podle Aleny Schillerové to jinak ale nešlo a rozpočty by prý nešly s původními limity deficitů sestavit ani v dalších letech, aniž by to ekonomiku poslalo do recese. Opozice však tvrdí, že vláda si hlavně otevřela cestu pro plnění svých rozsáhlých předvolebních slibů na úkor dluhu státu. Nejde totiž jen o financování vyšších investic, ale i sliby, jako jsou vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody a nižší věk odchodu do důchodu, úlevy pro podnikatele či snížení cen energií. Nová rozpočtová pravidla podle poslance a šéfa ODS Martina Kupky navíc oslabují kontrolní roli sněmovny.
10: Já se tady nebojím říct, že se ve výsledku jedná o ústavní převrat na splátky.
7: Opozice rozporuje hlavně vyjmutí investic do dálnic, železnic nebo vodních přehrad limitů výdajů státu, nebo to, že kabinet může v případě zhoršení bezpečnostní situace státu zvýšit výdaje až o 10% bez souhlasu zákonodárců. Vláda také za určitých okolností může bez sněmovny upravit rozpočty nezávislých úřadů, třeba NKÚ, Ústavního soudu nebo zmíněné rozpočtové rady. Naším hostem je ekonom předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Dobrý den.
11: Dobrý den.
7: Tak Alena Schillerová vás osobně kritizuje za to, že jste neprotestoval proti očekávání bývalé vlády mít v příštích dvou letech dvou až trojnásobně vyšší schodky proti vlastnímu plánu z roku 2024. Podcenili jste vy i celá rada situaci veřejných financí?
11: Já musím říct, že tuhle kritiku nejenom, že nechápu, já ji považuji za úplně absurdní a zdá se mi, že někdo nedával dobře pozor v poslanecké sněmovně poslední tři roky, protože...
7: No nicméně, ta realita ale taková je?
11: No pozor, pozor. Dráha snižování schodku byla schválena v konsolidačním balíčku v roce 2023 před téměř třemi lety. Nikdo proti tomu neprotestoval z tehdejší opozice, nebyl proti tomu jediný pozměňovací návrh, ani jediné slovo diskuze na plénu. Fiskálně strukturální plán, který je teď platný, je zveřejněn a visí na hlavní stránce ministerstva financí rok a půl od října roku 2024. Všechna ta čísla jsou známá veřejná a byla známa dlouho před termínem konání voleb. Nikoho nemůže překvapit, že ta dráha znamenala, že v roce 2027 bude potřeba další konsolidace. Já považuji za úplně úsměvné komentáře směrem k nám, protože jestli tady byla nějaká instituce, která systematicky od roku 25 ve svých stanoviscích říká a opakuje, že pro ten rok 27 je rozpočet nesestavitelný, pokud se neudělá konsolidace, tak je to Národní rozpočtová rada. A já bych skoro věřil, že paní doktorka Schillerová, když byla v opozici jako věrná čtenářka všech našich stanovisek, si toho musela všimnout, pokud četla ta stanoviska od začátku až do konce.
7: Rozumím, a tam šlo asi konkrétně o ta čísla, jestli jste upozornili vlastně na to, že ještě ta bývalá vláda vlastně sama uvedla v tom výhledu, že ty schodky budou dvojnásobné proti tomu plánu.
11: Ne, ten problém je jeden jediný a to, že ta dráha snižování strukturálního salda podle našeho zákona, podle zatím platného zákona, by prostě a jednoduše znamenala, že pro rok 2027 by to saldo muselo být okolo 150 miliard korun a se započtením mimořádných výdajů na Dukovany okolo 190 miliard korun. A to, že jsme věděli, vědělo to i ministerstvo financí za bývalého ministra, i za stávající ministrině, že bez pokračování konsolidačního opatření, které mimochodem největší vládní strana stávající slibovala v předvolební kampani a nechce tento slib doručit, že bez pokračování té konsolidace ten rok 2027 bude obtížně sestavitelný, to všichni ví. Pokud je tím paní doktorka Schillerová teď překvapená, tak musím říct, že buď je to z její strany neznalost, anebo neupřímnost. Nevím, co z toho je horší.
12: Každopádně budete chtít nějak uklidnit tu situaci, která teď je, aby to třeba neohrozilo nezávislost vaší rady, která je ze zákona má být nezávislá a teď má takovou nálepku pomocníka současné opozice. Taky faktem je, přiznejme to, že určitě máte názorově blíž bývalé vládě než té současné.
13: Já musím říct, že...
12: Neuvažujete o nějaké rezignaci nebo prostě něco takové?
13: Já musím říct, že tohle je ještě úsměvnější, protože nikdo nemá radši naše stanoviska než opozice, ať už je v ní kdokoliv, a nikdo se proti tím tak nevymezuje jako vláda, ať už je v ní kdokoliv. Vždycky je to tak, že opozice mává našimi stanovisky, dokud nevládne, a velmi nevyhovují, když začne vládnout. Je to prostě úplně normální kolorit toho politického provozu a folklor. Jediný rozdíl teď je v tom, že ta předchozí vláda konsolidovala méně, než my bychom si představili, že je optimální, zatímco ta nastupující ta konsolidaci slibovala, ale místo toho, co říkala v předvolební kampani, že bude pokračovat ve snižování salda zhruba o půl procentního bodu HDP ročně, tak úplně otáčí a ona to o zhruba půl procentního bodu ročně bude zhoršovat. Jo? A tím pádem jsou ty naše komentáře proto pro ní bolestnější asi, ale to je prostě naše role. Zákonodárci nám ji svěřili a shodou okolností byl ten zákon přijat, když ministrem financí byl Andrej Babiš, a říká, že máme hlídat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a soulad fiskální politiky s existujícími pravidly. To děláme, děláme to nestranně. Pokud se to někomu nelíbí, tak jeho problém, řekl bych.
12: Čili zůstává za nás nezávislou
13: za nás,
12: radou.
13: No, tak samozřejmě, že ano.
12: Já se ještě zeptám na ty limity schodky, které byly podle té původní úpravy zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Oni skutečně byly velmi přísné, to si můžeme říct, a byly přísnější než třeba co dovoluje Evropská unie. Takže není to svým způsobem správné, že se ta současná vláda snaží ty schodky nějak zreálnit?
13: Za nás ale nebyla extrémně přísná. Naopak bylo to méně přísné, než by vyžadoval návrat veřejných financí k úplnému zdraví po tom covidovém rozvratu. Takže ta pravidla byla přísná než ta základní evropská, ale správně přísná v tom slova smyslu, že měla zajistit to, co byl široká shoda politické elity, že se ke zdravým veřejným financím máme vrátit na horizontu roku 2028. A znovu říkám, když se tato pravidla přijímala, tak proti tomu nikdo neprotestoval. My jsme to v tu chvíli samozřejmě brali, že je to tím pádem shoda celé politické elity. A to, že v mezičase od roku 2024 začala platit upravená evropská pravidla, to samozřejmě v roce 2023 nikdo nemohl vědět, že mezi tím přijdou nová evropská pravidla, která budou mírně volnější než ta platná do té chvíle.
12: Vy už jste předtím několikrát zmínil, že aby se ty schodky dodržely hlavně v těch dalších letech, které v roce 2027-28, že by vláda musela přijít s dalším konsolidačním balíčkem. Vlastně.
13: A říkáme to od roku 2025.
12: Podobným, jako byl tedy v roce 2023. Když se ale podívám na ten balíček platný od roku 2024, tak on fakticky zvýšil daně.
13: Konsolidace, ano.
12: Ano, což současná vláda absolutně odmítá, ostatně ona to odmítala i ta minulá, nakonec k tomu musela přistoupit, ale a škrtly se výdaje, ale tam největší část dělaly dotace, které podle mě stejně se potom úplně v takové výši neškrtli, protože část toho byly dotace na obnovitelné zdroje a ukázalo se, že ten zákon není v podstatě možné změnit. Čili bylo by podle vás pro kohokoliv, nejenom pro tu bývalou, ale pro tu současnou vládu přijít během už tedy od příštího roku vůbec s nějakým konsolidačním balíčkem?
13: No samozřejmě, že by to bylo možné. Během roku se změny v daňových a jiných zákonech dají udělat. Konec konců převedení poplatku za OZE na stát není nic jiného než faktické snížení daní. U živnostníků totéž, plánované snížení korporátní daně je pořád ve hře.
12: 2%
13: a zároveň k tomu se mají dál zvyšovat výdaje. Tak to je jasné, že pak nevychází rovnice, chci nižší daně, vyšší výdaje a zároveň nižší deficit. A končí to tak, jak to končí, to znamená tlakem na výrazné rozvolnění fiskálních pravidel. Čili samozřejmě
12: a
13: šlo by to.
12: Vy vidíte osobně jako na straně těch výdajů nějakou vatu, kde by se dal udělat nějaký velký škrt? A nebo vy jako liberální ekonom vlastně říkáte, říkáte, že bez zvýšení daní to prostě nepůjde.
13: Minimálně by se nemuselo zatápět pod kotlem, tak v okamžiku, kdy plánujeme například další velmi výrazné nalití peněz do systému zdravotního pojištění a ten systém, který byl přijat minulou vládou, to znamená automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, tak ho chceme ještě zesílit, no tak to samozřejmě vytváří pro veřejné finance další problém. Pokud budeme přenášet některé poplatky, které neplatil státní rozpočet na státní rozpočet, například placení poplatků za veřejnoprávní rozhlas a televizi, je to další díra. A tak dále, a tak dále. Prostě samozřejmě, že by spousta věcí šla udělat, nicméně ty věci by nebyly populární. To je ten problém. Vy se ptáte na to, je možné udělat populární konsolidaci, to znamená populární zvýšení příjmu a populární úpravy ve výdajích, no taková neexistuje.
12: Abyste neutekl z otázky, ano. Čili bez zvýšení daní, i vy jako liberální ekonom uznáváte, že by to asi nešlo?
13: My to říkáme opakovaně, zažili jsme v této zemi období velmi výrazného snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, následovalo zrušení silniční daně, zrušení daně z převodu nemovitosti, zvýšení prahu pro registraci k DPH, úpravy zdanění živnostníků. Teď zažíváme další vlnu převedení poplatků za OZE na stát, snížení nebo převedení poplatků za veřejnoprávní média. To je taky fakticky snížení daní, protože tyto poplatky se chovají z hlediska statistiky veřejných rozpočtů jako daně a tak dál. Když mě se zeptáte, jestli si umím představit řešení podstatné části veřejných financí, ano, umím a říkám to i veřejně, museli bychom se vrátit v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní před COVID. A podstatná část toho problému by byla vyřešena.
7: Naším hostem je ekonom, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já bych se ještě zeptala na ty změny v té rozpočtové legislativě, s kterými přišla Alena Schillerová. K těm hodně kontroverzním patří třeba vyvedení investic podle liniového zákona mimo ten rozpočet. Jak vy jako Národní rozpočtová rada se na tohle budete dívat, když vláda řekne, že vlastně do schodku se nebude započítávat výdaje na dálnice, silnice?
13: No to ve schodku bude, díla. Ale nebude to v tom výdajovém limitu.
7: Přesně no. Tak. Vy to tedy budete posuzovat, když to bude v zákoně, jako že to je v pořádku?
13: No, my už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost. To musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná. A naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. Že používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
7: A třeba bavíme právě se, na ty dálnice.
13: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun. A ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme, ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
7: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
13: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu se smyslem toho zákona, s podstatou toho zákona, to bylo jasné a konec konců to bylo pak předmětem velmi silné politické debaty, jakým způsobem se teda utratily ty dodatečné výdaje, které měly být alokovány na povodně. A to jsme se bavili o desítkách miliard korun. My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude ta politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko a jestli chcete vědět, jak moc nás to tíží, tak tíží do té míry, že vidíme, že ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
12: Pokud tam hrozí takovéhle navýšení výdajů, souhlasíte s těmi obavami, které má opozice, že třeba už příští rok může být schodek ne 310 miliard jako letos, ale třeba 400 miliard nebo ještě více? Je to podle vás reálná představa?
13: Já jsem to říkal transparentně, veřejně i za přítomnosti ministryně financí v rozpočtovém výboru. Protože jsou ty únikové doložky formulovány takto vágně, dávají takhle velký prostor, tak v zásadě nelze ani v tuto chvíli odhadnout, jak velký ten schodek může být. My můžeme si udělat jenom nějakou základní kalkulaci, co by se stalo, kdyby třeba Státní fond dopravní infrastruktury chtěl využít tu výjimku maximálně a to, co má ve svém výhledu, by financoval dluhem a pak samozřejmě se dostáváme na sumy nad 400 miliard korun, ale jak to bude, to záleží na tom, jak vláda bude chtít takovéhle unikové doložky reálně využít a to nevíme. Já jenom chci říct, když mám tu příležitost, že nepovažuji z hlediska sestavování rozpočtu na rok 2027 za úplně moudré a chytré, když vláda už teď avizuje celému veřejnému sektoru, že ty schodky budou vysoké, protože to jenom podporuje motivaci jednotlivých rezortů mít velké požadavky.
12: Opozice říká, že má obavy, že to je třeba dokonce protiústavní, že se tam posilují práva vlády na úkor sněmovny, kdy třeba vláda může rozhodnout, že se zhoršila bezpečnostní situace a zvýšit výdaje rozpočtu o 10% bez souhlasu sněmovny, nebo když se vrátí rozpočet, tak vlastně vláda se tam může schválit, jaký chce limit toho schodku. Vy máte jako rada třeba nějaké obavy, že to překračuje buď evropská nebo ústavní pravidla?
13: Nejsme právníci, nebudu si hrát na to, že rozumíme ústavnímu právu. Pokud to chápu správně, tak ta debata v poslanecké sněmovně se specificky týká toho, kdo by měl mít právo stanovovat rozpočty těch nezávislých institucí. Tady já jsem v konfliktu zájmu, protože se to týká i nás a nechám to na posouzení jiných. Ty únikové doložky sami o sobě, já myslím, že vláda nebo většina v poslanecké sněmovně prostě udělat může. My jenom říkáme, že by to nemělo nastat, že to je ekonomicky a fiskálně chybné, zejména ta kombinace jich všech dohromady, to, že je sčítáme všechny dohromady a vytváříme tak neproniknutelný prostor výjimek, ve kterém bude možné se pohybovat i velmi netransparentním způsobem. Ale myslíme si, že to nejspíš nějaká vládní většina udělat může. Tady ta část, na kterou vy se ptáte, je prostě debatou pro právníky, ne pro nás.
12: Vláda už oznámila také záměr zrušit ve dvou krocích důchodovou reformu Fialovy vlády. Ten první krok je, že současným důchodcům se mají už od roku 2028 zvyšovat penze tak jako před reformou, tedy o inflaci a půlku růstu reálných mest, ne o třetinu, jak to upravil ten minulý kabinet. Také se má více valorizovat ve větším věku a zvyšovat se má penze u pracujících důchodců. Podle vládního materiálu už příští rok to bude navíc 2,6 miliardy ze státního rozpočtu a do roku 2060 navíc 164 miliard. Odbory to podporují a říkají, na důchody vždycky bude. Jaký je váš názor?
13: My k tomu dokonce budeme vydávat formální stanovisko, protože zákon vyžaduje, abychom před schválením takovýchto významných změn v penzijním systému informovali speciálním stanoviskem vládu i poslaneckou sněmovnu o tom, co o tom soudíme jako rozpočtová rada a jaké jsou ty očekávané důsledky, čili máme být nějakým korektivem vlády. A už teď vám můžu říct, že naše stanovisko k tomu bude významně negativní, protože tyhle úpravy určitě znamenají dlouhodobou destabilizaci penzijního systému. To vás od Národní rozpočtové rady nepřekvapí, ale ty dopady jsou velké. A pokud se ptáte, tak takovým tím lidovým tónem.
12: Jestli bude na důchody.
13: Jestli bude na důchody. To není...
12: Jak
13: to není,
12: říkal Vladimír fakt, Špidla, zdroje jsou.
13: To není ale podstata té otázky. Důchod nebo důchody, penze, to je druhá nejvýznamnější výdajová položka z hlediska mandatorních výdajů po obsluze dluhu. Obsluha dluhu předbíhá všechno ostatní. A penze nějaké se budou vyplácet. Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
12: Předpokládám, že to stanovisko, které bude negativní, se bude týkat i toho druhého kroku, který vláda plánuje od ledna 2028, že zpátky zastropuje věk důchodů na 65.
13: Ale to asi bude dělat zase speciální změnou zákona, takže
12: ano,
13: k tomu bude
12: to budou
13: asi,
12: dva kroky.
13: Takže k tomu bude
12: to
13: zase speciální vyjádření.
12: Když jsme se bavili o rostoucím dluhu České republiky, Alena Schillerová teď spustila program dluhopisů republiky s tím, že je to výhodné, aby se domácnosti podílely na dluzích Česka, že vlastně na tom budou vydělávat. Jak vy se stavíte jako ekonom a šéf Národní rozpočtové rady k dluhopisům republiky?
13: Základ je, aby to nebylo dražší, než jakým způsobem se je stát schopen financovat běžně na finančním trhu.
12: Tak ministerstvo financí tvrdí, že je to za stejných podmínek.
13: Tak, jak je to zatím naceněno, tak to vypadá, že to zhruba odpovídá a musím říct, že je to v tomto ohledu jiné než ty protiinflační dluhopisy v minulosti, které muselo ministerstvo financí zrušit a zrušilo je správně, protože byly jako financování dluhu České republiky extrémně drahé, extrémně nevýhodné. Mám k tomu vlastně jenom dva komentáře. Překvapuje mě, že v téhle situaci ministerstvo financí chce vydávat protiinflační dluhopisy. Nevím zase, jestli je to jako dobrý signál veřejnosti teď říkat, že se připravujeme na vyšší inflaci, to číslo jedna. A číslo dva, když se podíváte na to, jak je to zkonstruováno, tak vlastně fakticky nejvýhodnější je ten nejkrátkodobější
12: flexible, ten
13: tříměsíční dluhopis, protože vlastně garantuje, že ten, kdo si koupí tento cenný papír, tak bude vždycky dostávat alespoň reposazbu centrální banky a pozor, bez srážkové daně, protože tyto dluhopisy, na ně není aplikovaná srážková daň, takže tady zase bych měl otázku, proč nejvýhodnější je to financování u toho úplně krátkého konce, když vláda zároveň říká úpravou těch pravidel, že chce dělat velmi dlouhodobé investice na mnoho, mnoho let nebo desítek let, tak to by možná chtělo nějaké vysvětlení. Ale jinak v principu si myslím, že to nacenění není mimo.
12: Na úrovni ministrů energetiky Evropské unie se opět diskutovalo o windfall tax vzhledem k ropnému šoku, že by vlastně Evropská unie doporučila třeba nebo umožnila znova mimořádně danit ropné firmy. Vy jste byl otcem, dá se říci, windfall tax, která zavedla minulá vláda.
13: Myšlenky nikoli té konkrétní realizace.
12: Ano, bankovní instituce. Bylo to velmi kritizované, vlastně skončilo to počínaje letošní rokem. Mm-hmm. Byl byste po těch zkušenostech, co my máme tady z windfall tax znovu pro windfall tax?
13: Jenom připomenu, že v době té energetické krize jsme měli vlastně dva typy windfall tax. Tu evropskou, které se říkalo odvod z cen energií, a pak tu národní.
12: Byly zdanění mimořádných zisků.
13: Všechny v součtu nakonec vynesly asi 130 miliard korun, o které by se jinak zvýšil deficit a dluh. Takže já to i zpětně pořád považuji za správnou myšlenku. Jiná věc je konkrétní realizace a tady by hrozně záleželo na detailech a na tom, jak by to bylo zkonstruováno. Že bych to principiálně odmítal, to určitě ne.
12: Děkuji za rozhovor.
13: Já děkuji, nashledanou.
7: Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Probrali jsme nová rozpočtová pravidla a nezávislost Národní rozpočtové rady. Její předseda Mojmír Hampl byl naším hostem. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Hezký den přeje Jana Klímová.
1: V 17 hodin u poslechu nedělního odpoledního Plusu vám hezký den přeje Štěpánka Martanová.
14: Český rozhlas Plus.
1: A co nás čeká v následující půl hodině? Na pražském staroměstském náměstí začal protest za nezávislost veřejnoprávních médií. Pořádá ho spolek Milion chvilek pro demokracii. Na místě máme reportéra a spojíme se s ním už za chvíli. V Česku vznikla celoevropská výzva na dvouletý odklad unijního obalového nařízení. Proč po ní zástupci průmyslu a obchodu volají? Mají podporu vlády? Chodíte na preventivní screening rakoviny prsu? Od července se na něj budete moci objednat i bez žádanky od gynekologa a nebo vašeho praktického lékaře. Řekneme, jak přesně to bude fungovat. A dnes začíná další ročník festivalu Kamoro, co přesně do Prahy 28. ročník největšího romského festivalu na světě přinese. Se zprávami už je teď ve studiu, ale Martin Matějka.
8: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 80 zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva, oznámilo to velení protivzdušné obrany.
14: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Vzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká jí mluvčí Michal Pleskot.
15: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná, a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
8: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat, a dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. A podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom dnes jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. A ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konají v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzity, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Grolich nastínil obory možné spolupráce.
17: Témata, která nás spojí, tak je určitě space industry, v kterém je Bavorsko velice silné. Je to také výroba polovodičů, kde my můžeme nabídnout velkou kompetenci designu a v tvorbě softwaru. Také jsme, myslím si, že oba dva velice silní v obranném průmyslu a v únoru příštího roku se koná velká konference v Bavorsku, kterou bychom rádi navštívili s naší delegací.
8: Izrael dnes vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil, uvedl to deník Lorient Le Jour. A podle ní izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hezbollah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantem tím hnutím Hezbollah už vyhnal z domovů přes milion lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnice dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
18: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
8: A podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. A hasičům se podařilo zachránit jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku, oznámili to na síti X. Podle nich je v pořádku a v péči záchranářů. Záchrana ostatních pokračuje. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Zítra čekejte jasno, zpočátku je polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Posloucháte Odpolední plus.
1: A hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová. Začínáme aktuálním tématem. Ruce pryč od médií. Tento slogan svítí nad pódiem na pražském staroměstském náměstí, kde začal protest za nezávislost veřejnoprávních médií. Pořádá ho hnutí Milion chvilek pro demokracii a protestující mají namířeno před úřad vlády. Nelíbí se jim navrhovaný zákon, který má mimo jiné převést financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Na místě je reportér Českého rozhlasu Lubomír Smatana, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
19: Dobrý den, z Karlova mostu.
1: Co je dnešním cílem protestujících? Jste se, koukám, posunul ze staroměstského náměstí?
19: Posunuli jsme se, já vám to za chvíličku vysvětlím, no cílem je, aby vláda ten návrh úplně vstáhla, to znamená, to je ten konečný cíl, a ostatní cíle si můžeme přečíst na těch transparentech, které drží demonstrující, to znamená, tady čtu ruce pryč od médií, to je ten slogan, chceme informovanost, ne propagandu, paskvil je zákon, respektive zákon je paskvil, dejte ruce pryč od České televize, od Českého rozhlasu. Takže takové ty slogany, které už jsme v minulosti slyšeli, předseda hnutí Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář řekl, nebo respektive na začátku té demonstrace shrnul vlastně všechny svoje výhrady vůči tomu zákonu, ale zároveň zabrousil i do politiky, obvinil Andreje Babiše z hnutí ANO z různých nekalostí. A celý ten pochod, který začal na staroměstském náměstí, tak teďka pokračuje přes Karlův most a demonstranti schází z Karlova mostu teď po schodech na kampu to čelo a budou pokračovat k ministerstvu kultury po kampě na újezd a z újezdu se pak stočí k úřadu vlády.
1: Protest se stejným názvem Ruce pryč od médií se konal už na počátku května. Zúčastnili se ho tedy alespoň podle pořadatelů desítky tisíc lidí. Jak to vypadá dnes?
19: No, já si myslím, že teď tady rozhodně desítky tisíc lidí nejsou, ale pořadatelé mi řekli, že oni nikdy neví, kolik přijde lidí a ani nepředpokládali kvůli tomu počasí, které tady vládne tropickému, nějakou zásadní účast, protože je tady možná těch 28-29 stupňů, Praha je rozpálená jak uprostřed srpna. Takže, ale zase vidím tady nápisy třeba České Budějovice nebo Plzeň, takže sem přijeli lidé z různých míst a oni říkali pořadatelé, že jich je možná 10 tisíc, no já bych řekl, že jsou to spíš tisíce demonstrantů, ale tuto chvíli stojí celý ten průvod vlastně na celém Karlově mostě. Z toho bys to možná dal do počítatele, nebudu to tady upřesňovat, to fakt opravdu nevím.
1: Mimochodem, v jaké fázi je návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který vlastně ti protestující kritizují a proti kterému se sešli dnes v ulicích Prahy?
19: Tak je to pořád jenom návrh a už i Andrej Babiš se podivil nad tím, jak ho ministerstvo kultury, respektive minister kultury za motoristy Ota Klempíř připravili, ale v každém případě chtějí ho přepracovat. Zítra je koaliční rada, to je vlastně, to jsem možná měl říct, to je ten důvod, proč je dneska ten protest takhle na poslední chvíli, protože zítra se sejde koalice a měla by ten návrh projednat a zadat si nějaké úkoly. Ale platí, že hnutí ANO to mělo ve svém programu ze státnění veřejnoprávních médií, ve svém programu to má také SPD. Motoristé to v programu nemají, ale shodně říkají, že je to zkrátka nějaká dohoda té koalice, nějaký způsob vyjednávání, takže se k tomu připojili, ale ta kritika na ten zákon, který vypracoval Ota Klempíř, se snáší ze všech stran, i odborná veřejnost, zkrátka každý, kdo se trochu vyzná v právu, stejně jako třeba generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který to také označil za právní paskvil.
1: Tolik z pochodu za nezávislá veřejnoprávní média z centra Prahy. Do nedělního odpoledního plusu se živě přihlásil reportér Lubomír Smatna. Díky a naslyšenou.
19: Příjemný den.
1: V 17 hodin a téměř 11 minut se teď zaměříme na ekologii. Spor o obalové nařízení Evropské unie. Zástupci tuzemského průmyslu a obchodu požadují dvouletý odklad platnosti tohoto nařízení. Podle Bruselu má minimalizovat množství obalového a odpadového materiálu a norma má platit od 12. srpna. Jenže stále chybí řada prováděcích předpisů. Hospodářská komora tvrdí, že proto není možné požadavky nařízení naplnit. Podporu má i u ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů. Naopak důvod k odkladu nevidí hnutí Duha. Jeho expert na obalové hospodářství Ivo Kropáček v týdnu řekl, že obecné směřování nařízení je jasné, i když dílčí problémy přetrvávají. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď vítám Petra Havelku, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství. Dobrý den.
20: Dobré odpoledne.
1: Pane Havelko, to nařízení vstoupilo v platnost loni v únoru, platit má tedy od srpna, to je rok a půl. Proč je potřeba odklad? 18 měsíců není dostatečná doba na přípravu.
20: No, odklad je potřebný zejména z toho důvodu, že ta legislativa stále není kompletní. To nařízení je nějaký právní základ, ale ty detaily jsou odkazovány na takzvané delegované akty a ono jich skoro 30 chybí a mají být vydávány postupně v čase. I ty, které už měla Evropská komise vydat, tak ani u nich nesplnila ty své legislativní termíny. To znamená, povinné osoby, firmy, obchodníci, výrobci nevědí, jak mají ty konkrétní povinnosti provést. Přitom měli by je naplňovat nějakým způsobem od srpna. To znamená, někteří z nich se vydají cestou, že to zkusí nějakým způsobem naplnit. Poté budou vydány ty předpisy. Oni zjistí, že to nenaplnili v souladu s těmi konkrétními detaily v předpisech, budou to muset dělat znovu. To znamená, to nařízení přináší zcela zbytečné obrovské náklady v řádech mnoha miliard korun.
1: Proč jste se neozvali dřív, když říkáte, že to stále není kompletní, i sama Unie nestíhá vydávat ty dokumenty tak, jak si sama řekla? Proč se ozýváte vlastně až teď? S tím odkladem.
20: Ozvali, určitě. To v rámci celého toho procesu mnoho subjektů už před 2 lety, 3 lety, když se to připravovalo, tak na to průmysl upozorňoval. Žádali se nějaké dopadové studie, aby se vědělo, kolik to bude stát, jaké ty detailní řešení se mají zvolit a tak dále. Nic z toho se do toho nařízení bohužel nepromítlo a nyní postupně sklízíme ovoce. A z materiálu Evropské komise vyplývá, řeknu jeden konkrétní příklad, značení obalů. Taková, řekněme, dalo by se říct, že by to nemusela být ta nejdražší věc, ale z toho nařízení vyplývá, že výrobci budou muset ty obaly přeznačovat minimálně 2x až 3x a každé to značení znamená náklady miliard euro po celé Evropě.
1: K těm dopadům ekonomickým se dostanu, ale zeptám se ještě na jednu věc. Eurokomisařka pro životní prostředí Jessica Rosvalová v pátek jednala s ministrem Červeným za motoristy,
20: ano,
1: a přislíbila ochotu k dalšímu jednání o zavádění toho obalového nařízení. Jaký časový horizont je tedy podle vás potřeba nastavit?
20: No, všechno to vychází z toho, aby bylo jasné, zřejmé to právo. To znamená, aby ta legislativa byla kompletní. V tuhle chvíli je k dispozici vlastně jenom nařízení, ale většina těch povinností je odkazována na ty delegované akty, které vydány nejsou. To znamená, ani při nejlepší vůli ty firmy nevědí, jakým směrem se mají dát. A například, když si vezmeme nějaké obaly spotřebitelské pro potraviny nebo jiné druhy baleného zboží, to není tak, že by se to dělalo každý rok ponovu. To prostě nějakým způsobem vytvoříte a nějakou dobu to používáte a každá tvorba toho obalu znamená velké náklady. A prostě teď jsme v období, kdy ti výrobci nevědí, jak to mají dělat. A asi budou zbytečně utrácet ve vztahu právě k těm nedostatečně definovaným povinnostem v tom nařízení. To znamená, ten průmysl si jasně řekl o to, že potřebuje zhruba 2 roky na to, aby Evropa dodělala tu legislativu, aby se vyhodnotily nějaké ty věci a aby po těch 2 letech se to tedy začalo nějakým způsobem aplikovat. Ale v tuhle chvíli to aplikovat, když to řeknu velmi jednoduše, odnese to spotřebitel, spočítalo se 2000 korun ekonomický dopad jenom u toho značení 2000 korun na každého obyvatele. To znamená 4členná rodina 8000 jenom za značení obalů.
1: To jsem se právě chtěla zeptat na ty náklady. To znamená 2000 korun na jednoho obyvatele v České republice. Kdo...
20: V celé Evropě.
1: V celé Evropě. Kdo další ponese ty zvýšené náklady? Budou to už třeba ti samotní prvovýrobci nebo pak další dodavatelé, ti, co budou zboží převážet, logistika? Jaký bude ten řetězec, kde očekáváte, že dojde třeba k postupnému nárůstu cen právě kvůli této novince?
20: Ano, to nařízení patří do legislativy známé pod názvem Green Deal. Vlastně znamená náklady pro celý výrobní i obchodní řetězec, no ale ve finále všechny ty náklady nezaplatí nikdo jiný než spotřebitelé. To je potřeba si uvědomit, protože ty firmy, samozřejmě ty dodatečné náklady, které v tomhle případě jsou v řádek desítek

0: případě, že takovéto nařízení ve vztahu k jeho právní nekvalitě v žádném případě nepodpoří a nehlasovali pro něj. Z řady dalších států podali firmy, ne ty samotné státy, ale poměrně značný počet firm podalo žaloby proti tomu nařízení k Evropskému soudnímu dvoru. To si můžeme jmenovat Itálii, Francii, Německo, řadu dalších států z Evropské unie. Evropský soudní dvůr o té věci ještě nerozhodl, no a v tuhle chvíli probíhají, řekněme, nějaké iniciativy průmyslu po celé Evropě, kdy se sepisují právě výzvy pro Evropskou komisi k odkladu toho nařízení. Pro příklad řeknu iniciativu podepsanou za zhruba 10 dnů ze strany 150 generálních ředitelů evropských firem. Tam požadují posun některých povinností a přepracování revizi některých ustanovení nařízení. V tuhle chvíli běží další výzva, protože tam tu nestihli podepsat všechny firmy, které by se pod to chtěly podepsat, že v tuhle chvíli běží výzva právě o ten odklad o 2 roky, o 24 měsíců. Je to celoevropská výzva a přidávají se k ní obrovské spousty subjektů.
1: Toliko k novému obalovému nařízení Evropské unie výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Díky za to.
0: Já vám tak děkuji. Nashledanou.
1: A ve vysílání teď vítám Ivo Kropáčka z Hnutí Duha. I vám hezký den. Jak už jsem říkala, vy jako Hnutí Duha nevidíte důvod k tomu odkladu. Proč je to a co je ten hlavní argument? To, co jste teď třeba slyšel od pana Havelky, že ta legislativa prostě není kompletní a je to jen nařízení, s tím nesouhlasíte, že to nejde?
2: Víte, to všechno už slycháme od obalového průmyslu přes 5 let. Místo toho, aby se obalový průmysl soustředil na provádění a dodržování předpisů, tak se snaží pouze oslabovat ty dohodnutá pravidla, jejich cílem je snížit množství odpadů z obalů a zlepšit recyklovatelnost a urychlit přechod Evropy k cirkulární ekonomice a k odchodu od jednorázových obalů. My to vnímáme jako velice nebezpečný proces, kdy prostě celé to nařízení prošlo opravdu dlouhým demokratickým procesem. Jak bylo řečeno už mým předřečníkem, tak pouze 2 státy ze 27 byly proti, to znamená, tam bylo hlasováno 25-2, kde to vlastně v té radě prošlo. Stejně tak to prošlo debatou v Evropském parlamentu, byly i veřejné konzultace k návrhu Evropské komise, čehož se prostě účastnilo strašné množství subjektů. Takže tohle my považujeme jako opravdu jako za velice problematické, že teďka prostě nějaký zákon, který demokraticky přijat, zůstává i nadále předmětem nějaké revize pod tlakem lobbystů.
1: Očekáváte, že by mohlo dojít k tomu 2letému posunutí nebo nikoliv?
2: Víte co, je to záleží asi na Evropské komisi. Ona Evropská komise už vyslyšela ty obavy odvětví obalového a dalšího průmyslu a zveřejnila pokyny na často kladené otázky, aby se to vyjasnilo. Takže tady už nějaký posun ze strany komise byl, aby obalový průmysl měl trošku jistotu, co má vlastně dělat. Ale my se domnívám, že tady hlavně teďka to, co vlastně v tom nařízení především šlo, je, že Česká republika třeba, že každý stát má, Evropské unie má snížit množství obalů o 5% do roku 2030. A Česká republika je to oproti roku 2018. A my jsme od té doby zvyšovali množství obalů. Takže my budeme muset do roku 2030, to je za 4 roky, snížit množství obalů o 16,5 kg na osobu. Jenom obalů. A já tady nevidím vůbec žádné kroky obalového průmyslu. Jediné, co tady vidím, je snahu o toto zastavit, posunout, odložit. Jo, a přitom tohle jsou obrovské výzvy. Další výzva je třeba, že státy, které nechtějí zavádět zálohový systém, což je Česko, protože jsme to zamítli, tak musíme v roce 2026 dosáhnout 80% sběru plechovek a plastových lahví, což my taky nemáme. Jo, to znamená, to je jako další ukázka toho, že místo toho, abychom se snažili něco dělat a naplňovat to nařízení, hledat způsob, jak ho naplňovat, tak tady hledáme jenom obstrukce, snahy o to, jak zastavit ten demokratický proces a jak to odložit a nenaplňovat tu snahu Evropy být cirkulární a snížit množství obalů a odpadů.
1: Pohled Hnutí Duha k obalovému nařízení Evropské unie, teď jsme se ho řekli s Ivo Kropáčkem. Moc díky a hezký den.
2: Pěkný den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na plus.

0: Plusu.
1: V 17 hodin 22 minut se podíváme na zdravotnictví, protože od července nebudou ženy pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog, anebo praktický lékař. Pojišťovny platí preventivní vyšetření ženám nad 45 let jednou za dva roky. A z detaily už je ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak to tady bude fungovat? Žena už za lékařem vůbec nemusí?
2: Ne, neznamená to, že by pacientky najednou měly přestat chodit jednou za rok na prevenci ke svému gynekologovi, ani že by měly vynechávat prevenci u svého praktického lékaře. Ostatně to vysvětluje i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
2: Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je změna výhodná i kvůli omezené platnosti žádanky.
4: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně ubude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
2: Žádanku pacientkám podle Martina Balady ze Svazu zdravotních pojišťoven vystaví přímo mamografické centrum. V budoucnu taky bude možné objednat se na mamograf i online.
1: A to půjde přes pojišťovnu?
2: Ano, pojišťovny propojí své aplikace s objednávkovými systémy Mamocenter. Kdy to pojišťovny zprovozní, to ještě jasné není. Třeba VZP nejdřív plánuje do konce roku spustit v aplikaci upozornění, že se blíží čas, kdyby žena měla jít na preventivní screening. Pokračuje Viktorie Plívová.
4: V posledním kroku by pak měla být klientka nasměrována do objednávkového online systému, kde si rovnou vybere termín ve zvoleném mamografickém centru.
2: Na to, aby ženy nechodily na preventivní mamograf častěji než jednou za dva roky, budou podle Plívové dohlížet přímo mamografická centra pomocí zdravotního softwaru. Ten umí i vyhledat gynekologa nebo praktického lékaře pacientek, kterým pak předává výsledky vyšetření.
1: A co na tuto novinku říkají gynekologové?
2: Pacienti by podle nich měli bez žádanky na mamograf chodit jen ve výjimečných případech, jak říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
5: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom protože potřebují žádanku na mamografii, takže ohrozil by to patrně další screeningové programy i prevenci jako takovou.
2: V ojedinělých případech, kdy žena třeba nemá gynekologa, je podle Dvořáka mamografie bez žádanky od lékaře přínosem. Screening pomáhá rakovinu prsu odhalit včas a předloni podle statistik České onkologické společnosti lékaři odhalili rakovinu prsu u více než 800 700 pacientů. Nemoci přitom podlehlo víc než 1600 z nich. Asi 14 žen ročně podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky přichází s nádorem v pozdním stádiu, kdy už je pravděpodobnost přežití asi jen třetinová. Při včasném záchytu je přitom šance na vyléčení skoro 100%.
1: Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky.
2: Díky, naslyšenou.
1: A v 17 hodin téměř 26 minut stíháme ještě jedno téma. Zhruba za hodinu a půl totiž začne na pražském Střeleckém ostrově festival Camoro, 28. ročník největšího romského festivalu na světě. Trvat bude 7 dní a nabídne koncerty různých žánrů, romské hudby, jazz, divadlo, výstavy a filmové projekce. Vedle kulturního programu nabídne i debaty anebo program pro děti. Pozvání do našeho vysílání přijal tiskový mluvčí festivalu Vojtěch Lavička. Hezký den.
6: Hezký den.
1: Které představení, ať už ta hudební nebo divadelní, byste posluchačům nejvíce doporučil?
6: To je vždycky ta nejtěžší otázka, protože Slovo 21 a Studio Production Saga, kteří festival pořádají, tak každým rokem vozí kvalitnější a kvalitnější kapely a ten program je velmi členitý, rozmanitý. Ale určitě přijďte už dnes třeba v 7 hodin na zahajovací koncert na Střelecký ostrov, kde zaspívá Ladix B, Kaminiko a Four Gypsy Soul. Ale určitě samozřejmě doražte do La Fabriky ve čtvrtek a v pátek, kdy budou koncerty tradiční romské hudby, a v sobotu gala koncert, který bude v Sasazu. Jinak z toho doprovodného programu bych určitě doporučil divadelní představení Rukely, které vypráví příběh romského boxera Rukelyho, který během druhé světové války skončil v koncentračním táboře a ten jeho osud je smutný. To divadelní představení proběhne v GT institutu a určitě i dle recenzí krásné a kvalitní, i když samozřejmě trošku smutné. Pak bych vás pozval na náměstí na Kampě na komentovanou prohlídku Mabistras, která je také věnovaná romskému holokaustu. No a v neposlední řadě ve středu v 19.30 koncert klasické hudby Alexian Group, kde se představí skvělý Alexander Spinelli, což je špičkový virtuózní akordeonista, jeden z nejlepších na světě. Takže to si určitě nechte ujít.
1: V rámci festivalu proběhne i dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na to, jak čelit strukturálnímu rasismu. Kdo se do ní zapojí a co od ní čekáte?
6: Tak přijedou různé odborné špičky ze zahraničí a tato konference není ani tak určená pro veřejnost, jako spíš pro odbornou veřejnost a spíš jde o tom se podívat, kam vlastně směřuje především to dění v Evropě, kde přece jen krajní pravice získává více a více prostoru uplatňovat svoji politiku, což je pro nás perspektivně nebezpečné. Takže je to konference, kde se chceme zaměřit právě na tuto problematiku, na potenciální nebezpečí a samozřejmě jakým způsobem čelit.
1: Jak se do přípravy festivalu zapojily různé romské komunity z Česka?
6: Tak nejvíce asi se zapojí vždycky v defilé účinkujících centrem Prahy, kde my z celé republiky svážíme dětské romské soubory, které se účastní této velmi atraktivní části festivalu, kdy z Václavského náměstí vyrážíme průvodem až na Staroměstské a vždy se tohoto průvodu účastní několik tisíc účinkujících a návštěvníků a vždycky to stojí za to. Takže asi bych řekl, že v tomhletom je taková jakoby největší účast, jinak většinou se snažíme ten festival organizovat se zkušenými odborníky tady u nás.
1: A ještě poslední otázka, prosím stručně, v jakém ohledu pomáhá festival zmírňovat segregaci romských komunit od neromské společnosti?
6: Tak asi to je zrovna otázka, která je široká, ale kdybych měl stručně říct, tak Camoro je komunita. Komunita lidí, kterých nezáleží na tom, jak vypadají, jakou mají sexuální orientaci, jestli jsou to Romové nebo neromové. Všichni přijdou oslavit romskou kulturu a v tom překonáváme vlastně segregaci, protože bez ohledu na to, kým jste, můžete přijít s námi slavit krásu romské kultury.
1: O 28. ročníku největšího romského festivalu na světě jsme se bavili s jeho mluvčím Vojtěchem Lavičkou. Díky a ať se festival vydaří.
6: Děkujeme.
1: Bylo 17:30, teď jsou na řadě zprávy s Martinem a Matějkou.
0: Český rozhlas Plus. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června. Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků s obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí. Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajenského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Čechů a Němců na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulice 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí pro. Izrael dnes vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil, uvedl to deník L'Orient Le Jour a podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hezbollah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hezbollah už vyhnal z domovů přes milion lidí. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v částech Libereckého a Ústeckého kraje. Irán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli, informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový test v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu a podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A dnes je to 95 let od otevření muzea Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Expozice původně umístěná ve Staré radnici byla vůbec prvním samostatným literárním muzeem v tehdejším Československu. Dnes sídlí v historickém areálu, jehož součástí je Jiřinkový sál. Právě v něm pozdější spisovatelka oslavila svatbu s Josefem Němcem. Zítra čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě 24 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza sobotní osobnosti plus Barbory Tachecí.
7: Británie se mění před očima, lejbristé ztrácí dech, konzervativci tápou, Nigel Farage sílí a v průzkumech dokonce vede a kulturní válka už dávno není jen americký problém. Začíná Osobnost plus, mým sobotním hostem je vydavatel, překladatel a jeden z nejvýraznějších českých konzervativních myslitelů, Alexandr Tomský, který ve Velké Británii žil přes 20 let. Já vás vítám, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
7: A hezký den, respektive hezkou sobotu, z Plusu přeje Barbora Tachecí.
9: Osobnost Plus.
7: Tak pane Tomský, když se dneska podíváte na Británii, je premiér Keir Starmer ještě premiér, anebo už je to prostě jenom politik v defenzivě?
8: Samozřejmě, vy to víte, je v defenzivě, je na tom velmi špatně, protože celá ta situace se ohromným způsobem vyhrotila. A vyhrotila se po těch posledních volbách, které byly velmi nešťastné. Představte si, co se stalo v té Anglii. To se normálně v celých dějinách britské demokracie nikdy nestalo. Prostě po 14 letech konzervativních vlád byli lidi tak naštvaní, ta druhá půlka konzervativní, že buď nešli k volbám, takže došlo k tomu, že byla nejnižší volební účast, a nebo volili na schvál tu druhou stranu. Je to ten většinový dvoustranický systém.
7: Který už neplatí.
8: Ano, ale tenkrát ještě platil před 2 lety.
7: Jasně. To... Ale řekněte mi, co...
8: Ale co se stalo, když zvolili, tak ten stám vlastně, který byl takový nemazaný, neslaný a sliboval velmi, velmi takový umírněný socialistický program, že nic drastického nesliboval, tak on získal 412 křesel ze 650, což bylo největší vítězství právě tím rozdělením té pravice. Jo? A najednou tam má v parlamentě ty nováčky, že jo? Ty noví socialisty, a ty začínají přitvrzovat. A on je v strašný dilematu, že chtějí daleko extrémnější politiku, než on původně zamýšlel.
7: Ale to je stejné jako to progresivistické křídlo u amerických demokratů.
8: Ano, ale byl slabý v Anglii u těch laboristů, protože tradiční sociální demokracie.
7: Víte, co je ale pikantní? Že premiér Starmer patřil k těm pravicovějším lejbristickým premiérům.
8: Ano, ale kariérista. Přidal se ke Corbynovi, což byl prakticky komunista, byl v jeho vládě.
7: No jasně, synovi, ale jinak vládě. Jeho cíl byl odlišit se od Korbina, je to tak?
8: Ano, potom, když ho potopil toho Korbina, tak ho zlikvidoval.
7: To je politika, že jo? Ne, ale jenom víte, co mě zajímá, protože vím, jak on to strašně Starmer schytával od levice.
8: No pochopitelně,
7: že je on příliš pravicový, že chce příliš mnoho rozpočtové odpovědnosti, že chce omezení výdajů, že nechce zvyšovat daně a tak dále, což byly všechno znaky, které třeba vám jako konzervativci se museli líbit, ne?
8: Zvyšovat daně?
7: Ne, že říkal, že nebude zvyšovat.
8: Ano, on sliboval mírný program. On nevěděl, že dojde k takový katastrofě v tom volebním klání. To nemohl tušit vůbec. A teďka je pod tlakem levice a samozřejmě na něj útočí pravice, protože on pod tím tlakem levice navrhuje prostě levicový hrůzy. Tady mám ze Spectatoru, z toho časopise, 15 případů, co plánoval Starm a ustoupil před tlakem veřejnosti. 15krát za dva roky. To je nešťastný člověk.
7: Jasně, prostě. Ale jinak politika, západní politika celosvětová je dnes o tom, že se ustupuje veřejnosti, že jo?
8: No ne.
7: To není jako výsada Starmera.
8: No dobře, ale 15krát něco plánovat a pak pod tlakem buď ty levicový většiny, kterou má v parlamentě, nebo pod tlakem, že se ustoupí.
7: Ne, jasně,
8: to je trapný.
7: Ale ono to trochu vypadá, že, a opravte mě, jestli se mýlím, že ten Starmer je taková nudle v bandě.
8: Ano,
7: že prostě levice ho bombarduje za to, že je moc pravicový a pravice ho bombarduje za to, že je moc levicový.
8: Ano.
7: A co se s tím dá dělat?
8: No nic se s tím nedá dělat, on je chudák.
7: Takže skončil.
8: Mě je ho líto, že jo. Jo, to je jenom otázka času, měsíc, dva. Nemůžu si to odhadnout.
7: A z těch nástupců, kteří připadají dnes v úvahu, to jsou všechno lidé levicovější, než je on, že jo?
8: No samozřejmě, no.
7: Takže žádná radost na straně konzervativců.
8: Ne. No ne, ale rozumíte, tady se objevuje něco, co je pro mě, jak říkají Francouzi, déjà vu. Jo, co jsem zažil v 70. letech. Oni chtějí znárodňovat zase, zvyšujou daně, že jo, prostě sociální inženýrství. A ta Anglie na to nemá. Ta Anglie je před bankrotem, že jo, ta je chudá dnes, jo. Když si já představím, jak se mě žilo v 70. letech a jak to mají mých 5 dětí tam, jo, který nemají na hypotéku, že jo, a tak dále.
7: Ne, ale jenom mě řekněte, protože to opravdu není jen britský fenomén. Ta touha novodobých politiků, speciálně pak ze středolevých stran, je prostě utrácet.
8: Ale jak se to mohlo stát, že zapomněli na tu katastrofu, kterou kdysi způsobila? Anglie byla před bankrotem, byla v řízení Světové banky tenkrát, půjčovala peníze, všechny odbory stávkovaly, že jo, já jsem nemohl jít do Německa za rodičem a potřeboval jsem to, čemu se tady v Československu říkalo devizový příděl. Já jsem neměl valuty, abych vůbec jel.
7: Příslip se tomu říkal. Devizový příslip se
8: příslip,
7: tomu
8: říkal. Příslip, jo. Já se to předělal na příděl.
7: Ne, ale já nechci odbíhat teď k české politice.
8: Ne, jasně.
7: Ale počkejte, mě to nedá, jo, tohle. Jestliže prostě Babiš, respektive Babišova vláda, v české společnosti jde také směrem většího a většího a většího
8: zadlužení.
7: To je prostě
8: nemoc.
7: To je, jako by se všichni, jako by všechny strany chtěly být populistické.
8: Ano.
7: Nemáte ten pocit?
8: Ale nejenom, že ho nemám, ale četl jsem v našem Spectatoru, v Echu 24, jsem četl rozhovor s Babišem. On chce žít 100 let, tam řekl. A chce být ještě jednou premiérem, tak chce být tedy oblíbený.
7: Lidské touhy, ty nebudeme komentovat,
8: jsou
7: neuchopitelné.
8: Ale bylo to legrační to číst.
7: Ne, jasně, ale jsou možná mnohem legračnější věci na tom, nevím, jak se vládneš.
8: Nevím, ale takhle se přiznat, jo? No dobrý, no.
7: Ne, nic, ale začněme tak. Vy si myslíte, že jenom otázkou času, než Starmer odejde, přijde někdo místo něj, někdo, kdo bude pravděpodobně, říkám, ještě levicovější a teď se ptám, ten vlastně pojistí nástup Reform UK jako už definitivně potvrzené vedoucí síly v Británii. Je to tak?
8: Vedoucí síly...
7: No politické síly.
8: Té nové pravice, myslíte?
7: Ano.
8: Toho Faráže.
7: No.
8: Tak takhle jednoduchý to teda není.
7: Není.
8: Ne, ta Anglie je strašně složitá. Především je tam ten systém těch dvou stran. Ten se teďka zhroutil. A když se zhroutí, tak nikdo neví, kdo jak bude v kterém obvodě takticky volit. Jo? A je, to na, je tam pět stran, které budou zápasit a všechny ty kdysi malé strany šly prudce nahoru. Tak co teď?
7: No, ale jak jsem pochopila z těch postupných preferencí, které vycházely v těch výzkumech, tak prostě Farage a jeho Reform UK je dneska na prvním místě.
8: Ano, ale to je málo. To je na ten dvoupolový systém málo. On potřebuje nějaký 35%, aby to celý převálcoval.
7: No dobře, ale
8: a to platí, nedostane.
7: Ne, počkejte, ale platí, že jak lejbristi, tak konzervativci mají prostě v dané etapě méně preferencí.
8: To je nepodstatný. Ano,
7: to vy mě matete.
8: Ne, já jsem politolog, že jo. V té kombinaci, v té matematice, v té aritmetice toho, by za normálních okolností byste měl pravdu. To by tak bylo, že jo. Ale ono to tak není. Protože ty hlasy těch laboristů, konzervativců a teďka ten prudký nárůst těch zelených, ale ten je opravdu šílený, ten je neuvěřitelný.
7: No, protože laboristé chodí k zeleným.
8: Ano, ale ty jsou to extrémně levice, antisemická, navíc tam je ten palestinismus, jak to nazval u nás jeden docent.
7: To je jakoby nástupce Korbina, jestli jsem to dobře pochopil.
8: No tak, to byl takový starý komunista, že miloval Kubu.
7: No ale antisemita, že?
8: A byl antisemita. Ale vrátím se k tomu. Prostě ta matematika při těch pěti stranách, které začínají být všechny tak na stejný úrovni, početně s výjimkou toho Faráže, ten mě se motná okolo těch 30%, což není dost, na to, aby to převálcoval. A ty mají svoje stálá místa, kde prostě bodují.
7: Jasně, ale důležité je vidět trendy. A trendy jasně říkají, že prostě nabírají malé strany, jak jste řekl, ano. Ale k tomu jako obrovsky nabírá ten Faráž.
8: To jo, ale tak, nabírají blbým systému.
7: Tak, ale teďko...
8: Jo, kdyby to byl poměrně jako u nás, abychom věděli přesně.
7: Jasně, rozumím.
8: A
7: ale
8: to
7: teď mi, jenom mi řekněte, stane se podle vašeho názoru Reform UK někdy vedoucí politickou silou v Británii?
8: Ona už de facto je, ovšem
7: no,
8: není...
7: No když jsem řekla, že je, tak jste...
8: Není ve vládě, není u moci, já rozumím. Ne, podívejte se vedoucí politickou silou, no... Je to úžasný úspěch jednoho člověka, proti kterému byli konzervativci i socialisti, všichni, kteří z něho chtěli udělat rasistu, který prostě to a vždycky on znova vytvořil stranu a znova šel do toho. On prostě čte ty nálady velmi dobře, ale uvědomuje se ty základní věci. On je vlastně starý konzervativec. Jo? On je jako ty Tory, on byl bankéř a byl v konzervativní straně původně. Jo? On reprezentuje tu starou konzervativní stranu, která se úplně změnila, která nechala ten wokeism a ten progresivismus běžet, že jo? Nic proti tomu neudělala, zadlužila tu Anglii strašlivým způsobem a teď to jde zase ještě nahoru.
7: Ale víte, chtěl jsem se zeptat, jestli jeho Farážovou, myslím, vlastně nejsilnější devizou není to, že v té vládě nikdy nebyl a tedy nemohl nikoho zklamat dosud, protože všichni jsou naštvaní na konzervativce kvůli tomu, jak vládli, na lejbristy kvůli tomu, jak vládli a ten Faráž přichází jako spasitel, který nikdy nevládnul.
8: No samozřejmě ty zkušenosti nemá, ale je velmi bystrý politik, velmi dobře si umí vybírat lidi, že jo, například už zarazil to přijímání těch konzervativců, teď po těch volbách, protože se chtěl mít na výběr jenom ty z toho pravýho křídla, kteří prostě nemohli nic prosadit v té konzervativní vládě. Dikta Bravermanová a všichni tyhle ty prostě nemohli se prosadit. V parlamentě teď měli menšinu ta pravice konzervativní.
7: A teď mi řekněte, z vašeho pohledu je Reform UK strana spíše pravicová nebo spíše populistická? Protože nejde to úplně
8: vyčít. Tohle je velmi problematická otázka. Ptám. Rozumíte, co to je ten populismus? Je Babiš populista? Asi jo, že jo.
7: O tom
8: ale,
7: není sporu.
8: Ale není každá strana populistická. V dnešním slova smyslu ten populismus znamená, že to jsou jakoby národovci, že jo, kteří jsou sice pravicoví, ale mají sociální program levicový a zároveň jako chtějí řídit vládu spíš autoritativně. Takhle se to dnes chápe.
10: No, je to především, teda, alespoň z mého pohledu, především to, že jim nejdou dohromady ty ekonomická pravidla. Že nechtějí zvyšovat daně, chtějí naopak snižovat možná.
8: Někteří.
10: A zároveň chtějí zvyšovat státní výdaje a líbit se těm voličům, samozřejmě. Ale to i za cenu velkých tak schodků. To je třeba populismus.
8: No to dělají všechny strany samozřejmě dnes.
10: Takže některé víc a některé méně.
8: V tom se nelišej.
10: Ne, počkejte, takhle to není, pane Tomský. Je to tak, že v momentu, kdy třeba v Česku zruší vláda, ano, SPD a motoristů rozpočtová pravidla, tak je to něco jiného, než když předchozí vláda se do nich snažila vejít. Rozumíte mi?
8: No já si myslím, že nesnažila, ale tak moc. Ale jako tak trochu, ne, možná to tak trochu vypadalo, nevím, ale...
10: Ne, mě by zajímalo, jestli je víc populista.
8: Farář je typický starý Tory, rozumíte, to je celá evident, já čtu ty noviny denně, že jo. A prostě on ví, že on podporuje kapitalismus, že on podporuje tržní hospodářství, což je u Le Penový nebo AFD problém v Německu. Jo? Tady je rozdíl, on je přeci jenom Angličan. Ty jeho útoky na rasy, jsem manželku měl Němku, že jo, a má tam spoustu těch Indů a Kurdů v té straně a dokonce i ve vedení.
10: Já vím, ale tvrdší, výrazně tvrdší migrační politiku chce.
8: No, protože to je to, co chtějí lidi, že to chtějí všichni dneska v Anglii už skoro. Protože to je ten krach té levice.
10: To je mimochodem něco, co si také slibovali od Brexitu,
8: ano.
10: Že si budou sami řídit migraci.
8: A ten Boris Johnson udělal opak, dokonce se tam říká Boris Wave, Borisová vlna. On tam pustil najednou během asi 2 měsíce po volbách, tam pustil 1 000 000 lidí. Okamžitě snížil ty všechny omezení.
10: Čili tohle by se za Faráže určitě jakoby zastavilo.
8: Ne, Faráž vychází z toho, že ta masová imigrace už napůl zničila Anglii, že jo? A souhlasí s ním, si myslím, i hodně laboristů.
10: Takže by se chystalo něco, jako dělá Donald Trump v Americe, totiž, že by se...
8: Zastavit.
10: Nejen zastavit, kdyby to bylo zastavit, tak jsme v klidu, ale oni vyhošťují ty některé migranty.
8: No ty, ale ilegální.
10: Tak, takže ilegální. Se ptám, jestli tohle by se za Faráže taky chystalo.
8: No, on by se o to pokusil nepochybně, protože tam máme 5 milionů, kteří nemají ještě stálý pobyt. To je z těch tři nedávný vlny právě, kdy konzervativci totálně zradili ten národ. Jo? To byla zrada prostě. No a tohle samozřejmě, ale to je velmi obtížné. V Anglii, víte, v Anglii Anglie je taková slušná země, jo, vyhošťovat ženy s dětmi a tak dále, tam to nepůjde. Půjde to u těch zločinců a u těch kriminálů, on by vystoupil samozřejmě z toho Evropského soudu pro lidská práva, což ovšem Bidenková taky, že jo, pochopitelně.
10: Ne, ale mimochodem populista je, nebo takhle, přímo Faráž chce vystoupit jako, nebo oslabit vliv mezinárodních institucí, organizací v Británii. To znamená, že by se chtěl jakoby rozloučit, stejně jako Donald Trump, se spoustou těch mezinárodních úřadů typu OSN.
8: Samozřejmě. Samozřejmě,
10: to by udělal.
8: Ale to je už i program Toryů, to je už ta Bidenochová taky.
10: To znamená...
8: Úplně stejný, oni už jsou stejný. Oni by měli jít do koalice.
10: No
8: že?
10: Dobře, a proč si myslíte, že teritorium ty voliči ubejvají, zatímco tomu Farážovi přibývají? Jenom proto, že dosud nikoho nesklamal. Není to tak?
8: Není, já myslím, že ne. Já myslím, že... Už ty lidi se naštvali. 14 let konzervativní vlády, která se chovala socialisticky, rozumíte? Nic neudělala s tím progresivismem, zničila univerzity, jsou naprosto levicovi a tak dále.
10: Jasně,
8: to je ten nářek těch lidí.
10: Jasně,
8: jo?
10: Ale to, přitom je to trochu nefér, protože jak jsme řekli, tak ten Starmer se snažil to táhnout do centra. Jako
8: tyhle ty levicový takový samozřejmost jako multikulturalismus, to žádný centrum není, to centrum je dnes levicový,
10: no, dobře,
8: progresivistický,
10: ale ne, tak já třeba,
8: do značné míry.
10: Já
8: je to
10: mluvím,
8: věc míry.
10: Ale jasně, ale já mluvím o tom, že se Starmer snažil třeba omezit výdaje rozpočtové, že se snažil...
8: mocné,
10: škrtal v benefitech, co já si pamatuju, co jsem četla. Například, jo. Dokonce převzal i tvrdší retoriku k migraci, že jo? Protože už byl znervozněný.
8: No, ale to bylo, nikdo mu nevěřil, on se dohadoval s těmi Francouzi, zaplatil to velký peníze, nic z toho nebylo. Furt to běží, on je sám právník pro lidská práva. Ale tohle to je nesmysl, že ten ptáme prostě byl pro ty většinu lidí naprosto nepřijatelný. Ne. V tomhle tom, to bylo kosmetický takový povídání nějaký. Víte, kolik tam se přistěhovalo lidí? Nic neudělal. Nic.
10: Ne, ale víte,
8: nesmírná válka zvyšuje daně, zvyšuje.
10: Ale
8: potlakem.
10: Jasně, ale prostě ten rozpočet, pokud to šlo, tak trochu hlídám, že jo? Rozhodně jako proti vůli je těch levičových proudů lejbristů. Ale jak jsem, o tom jsme mluvili, že z levice byl napadán z pravicovosti a z pravice z levice.
8: Já nevidím výsledky, že jo, žádný.
10: Dobře, ale teď mi jenom řekněte, neměl byste třeba obavy z toho, že vláda, kterou by tvořil Reform UK, by se stejně jako všechny minulé vlády utopila v tom chaosu toho, co slíbila a co reálně může udělat? Jo?
8: Ne, utopila, to není dobrý příměr. Ani v tom chaosu, ona nespůsobila žádný, ten chaos způsobili Britové právě tou svou politikou masového přistěhovalectví, tou svou tím, že neustále zvyšovali rozpočet, že rozdávali. Ta vina leží na těch konzervativcech po těch 14 letech zrovna tak jako na těch socialistech, kteří mají ještě horší program, že jo. V době, kdy Evropa, Amerika a i Británie šla doprava, tak najednou tady to šlo takhle strašně doleva, že jo? Proto to je ten šok, proto tam je ten chaos, jo?
10: Ty
8: lidi zuřej.
10: A když říkáte, že zklamali Toryové konzervativci, tak se ptám, je to podobný typ zklamání, jako je u nás třeba s ODS?
8: No mnohem horší, mnohem větší, protože ta Anglie skutečně stagnuje už 10 let, rozumíte? A už lidi nepoznávají svoji vlastní zemi, ty města jsou v područí už těch přistěhovalců, na venkově oni nejsou, že vůbec. Venkově krásně anglicky. A prostě co s tím uděláte, že jo? Ty socialisti šli do paktu s islamisty de facto, že jo? Nechávají to být, že jo? Dneska devět těch předsedů v těch městech jsou
10: starostové.
8: Nejsou islamisti, oni jsou mohamedáni, že oni jsou muslimové. V těch městech prostě a tady ta koalice prostě tady strašně na nervy lidem, že ty už ta Anglie prostě není to, co bylo za mě vůbec, jo.
10: To je něco jako ten pan Mahmádí v New Yorku, myslíte?
8: No, ty lidi, že jo, ten s tím palestinismem. Prosím vás, co to je za lidi, kteří jdou do voleb s tím za gázu, jo? Oni mají se zabývat problémy Anglie.
10: A oni jdou do voleb s tím, co má naději podle jejich názoru na úspěch, že jo?
8: No jistě, protože ta islámská menšina je antisemická, antiizraelská, že jo, není jich moc, jenom 4 miliony lidí, ale je to prostě katastrofa. Ta Anglie má tolik problémů, že bychom tady byli do rána, kdybychom se o nich bavili.
10: Víte, chci se zeptat na tuhle obecnou věc pro Velkou Británii. Starmer je šestým britským premiérem za 10 let.
8: Ano, leší.
10: A já se ptám, to se nemůže týkat jedné strany přece. Ne. Tohle se týká nějakého obecného narůstajícího problému.
8: Ano,
10: obě strany
8: jsou v krizi.
10: A tak se ptám, čím ta krize vznikla? Čím byla způsobená vlastně? Jestli my to máme hrozně zjednodušený pohled, že politik udělá chybu a jeho strana sbírá minusové body. Ale tak to nebývá.
8: Ne. To je otázka příliš složená a vlastně spíš pro historiky. Protože když chceme nějakým způsobem pochopit nějaký velký trend, jo, který tady, jak se stalo, že se ty dvě strany, které měly spolu soutěžit, jak si spojili v jakýsi globalismus a v jakousi nadřazenost a začali vládnout bez ohledu na ten plebs, kterým pohrdali v podstatě. Pamatujete si možná na Clintonovou, která řekla tu slavnou větu, že jo, tyhle ty ubožáci a tohle, že jo. Jak k tomu došlo, k té aroganci té spojené moci, která měla velkou většinu? Oni se střídali, dokonce v Anglii to už existovalo v 70. letech, ten jev. Já když jsem chodil na školu, tak do školy, tak na Land School of Economy jsme měli takovou učebnici, se jmenovalo The British Government, učebnici politiky a první věta byla, že naše dvě politické strany jsou jako v té slavné knize o Alence v říši divu Tweedledee and Tweedledum, že jsou zaměnitelní. A skutečně koncem 60. a začátkem 70. let,
10: že bylo
8: už
10: v podstatě
8: bylo
10: jedno, konsensus. Kdo vládne. No,
8: byl tam konsensus. A bylo to úplně jedno, obě byly jak dvojčata. A to se stalo teď taky, ale zjistě z jiných, hlubších příčin, protože se to stalo ve Francii, v Německu a všude jinde. Že?
10: Ale víte co, já si pamatuju na celou tu dlouhou dobu, kdy se říkalo, celý svět možná, jako s nadsázkou, celý svět bude zničen, ale labouristé a konzervativci v Británii zůstanou.
8: Tak to už neplatí.
10: Tak, to neplatí a za jak dlouho vy si myslíte, že reálně bude vládnout nějaká nová síla, ať už je to Reform UK nebo cokoliv, ale prostě něco jiného, než jsou konzervativci a labouristy v Británii.
8: To je ta složitá otázka právě, jestli je v Anglii možná revoluce. Proč to je revoluce? Že? Ten tonář skutečně chce snížit například státní správu podstatně. Že? Starý program, že? Konzervativní. Chce prostě svobodný obchod se všemi státy.
10: Ne, ale odhadnete, kdy by k tomu mohlo dojít?
8: To já nemůžu odhadnout. Víte, my do budoucnosti nevidíme prostě. Teď je tam revoluční atmosféra, že jo. Teď se někdo doschopí k moci. Teď se ukáže, že nehne s tou státní správou, to, čemu se dneska říká takhle legračně v politologii deep state, že jo, hluboký stát. Odbory jsou levicový, učitelský, státní zaměstnanci.
10: To jsou všude.
8: Všude. To je levice, ta se bude bránit. Čili tam vznikne problém, jestli bude mít dost síly ta nová reformní strana na drastickou revoluci. Zřejmě nebude. Tak, odpověď.
10: Tak v Británii mají revoluční náladu, my tady v Česku máme víkendovou.
8: Ano.
10: Takže mým dnešním hostem byl Alexander Tomský, který dvě dekády žil ve Velké Británii, konzervativec a taky překladatel a taky vydavatel. Já vám moc děkuju, že jste přišel.
8: Já taky děkuju, ale na to Anglii nestačíme. Je to, když dochází k tomu rozkladu, tomu, jo, ty zkáze, tak je to strašně složitý. Jo? Nevíme, který síly převážejí, co se může stát, jestli někdo nebude zavražděný, atentát.
10: Hezký víkend z Plusu přeje Barbora Stachetí.
9: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Odpůrci takový vztah odmítají. Tisíce lidí protestují před ministerstvem kultury a úřadem vlády proti zákonu o veřejnoprávních médiích. Fotbalisti Slávie zakončili mistrovskou sezónu ligovou výhrou nad Plzní a dostali trofej. Dlouhá kolona popojíždí na silnici 3 u Čerčan směrem k dálnici D1 a počasí zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Neděle 24. května a její hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje dobrý večer.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. Nesouhlasí s tím ale lidé, kteří odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
12: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
13: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
12: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
14: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
12: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
11: Bavorský premiér Markus Söder ze sudetoněmeckého sjezdu v Brně odjel na Pražský hrad. S prezidentem Petrem Pavlem jednal zhruba půl hodiny. Tématem měla být mimo jiné bezpečnost. Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 4 lidé, přes 80 dalších je zraněných, uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerkev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku.
15: Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského použilo taky na 600 dronů a 90 střel a raket. Údery podle něj poškodili civilní infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, obchodů nebo škol. Spojence Ukrajiny proto vyzval k reakci.
16: Je důležité, aby to Rusku neprošlo bez následků.
15: Ruské útoky už odsoudili například francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle ní je Rusko v patové situaci a proto cíleně míří na centra měst a zabíjí civilisty. Matěj Kolář, Radiožurnál.
11: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Minister zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
17: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
11: Proti zákonu o zestátnění veřejnoprávních médií protestuje v Praze několik tisíc lidí. Demonstranti se vydali ze Staroměstského náměstí k Ministerstvu kultury a pokračují dál k úřadu vlády. Protest pořádá Milion chvilek pro demokracii a sleduje ho reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana.
18: Čelo průvodu právě dorazilo ke Strakově akademii, tedy k úřadu vlády. Nesou transparenty, které kritizují zákon. Před ministerstvem kultury skandovali Otto Zabalto se zjevnou narážkou na ministra kultury, který zákon připravil. Tady následují skandování proti Andreji Babišovi. Cílem je Strakova akademie z toho důvodu, že tady se zítra koná koaliční rada, která by měla návrh zákona nějakým způsobem dál rozebrat. Karty jsou hozené tak, že ANO i SPD měli v programu zestátnění a zrušení poplatků, motoristé nikoliv, ale na základě toho dohodování se přidali k ANO a k SPD. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Radiožurnál.
11: Ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO si zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Napsal to na síti X, důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
19: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních dvou týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
20: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou to takové poměrně neškodné otázky.
19: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
9: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dnů s odvoláním na americké představitele, o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít znovu možnost vyvážet ropu.
3: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Hasiči zachraňují amatérské speleology v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zatím se jim podařilo dostat ven 3 z 5 lidí, kteří uvízli 100 metrů od východu z podzemí. Překonat totiž musí oblast se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, popisuje mluvčí záchranářů Jaroslav Mikoška.
21: Všechno probíhá podle toho plánu, jak bylo původně, to znamená, máme tam dálkový přívod vzduchu s tím, že vždycky v doprovodu hasičů a spolozáchranářů ta osoba musí překonat několik desítek metrů, ať už plazivým způsobem nebo za pomocí plánové techniky, a pak se dostává už do prostoru, kde se dá opět dýchat a v doprovodu je vyvedena z jeskyně.
11: Zásah by měl podle Mikošky trvat přibližně do 8 hodin večer.
22: Fotbalisté Slavie Praha v závěrečném kole nadstavby šance ligy zvítězili nad plzeňskou Viktorií 3-0 a dostali mistrovskou trofej. Hradec Králové prohrál na Spartě 1-2, stejně jako Liberec v Jablonci. Druhé kolo tenisového Roland Garros si dnes zajistili Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Marie Bousková, naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová dohráli. Na svůj duel úvodního kola ještě čeká Sára Bejlek, která v Paříži nastoupí proti Američance Stephensové. Čeští hokejisté si tou postupu do čtvrtfinále se o volném dnu připravují na mistrovství světa. Na zítřejší duel ve skupině od 16:20 s Norskem ve Friburgu teď hrají Dánové z Italy. Aktuality připojí Petr Kadeřábek.
23: Právě začala třetí třetina, do té vstoupily oba dva celky za nerozhodného stavu 2-2. To rozhodnutější zápas je v Curychu, tam se hraje 46. minuta a Lotyšsko vede nad Velkou Británií jasně 6-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
24: Překážka na Pražském okruhu u Písnice a kolona na D1 u Hvězdonic. Na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Písnici na 5,5 kilometru hlásíte překážku u středových svodidel.
25: Leží zakládací klín z kamionu těsně u levé čáry, u levého pruhu.
24: Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na chodce Rady z 29. kilometru počítejte s pomalejším provozem do omezení na 24. kilometr. Je to na 10 až 15 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy popojíždí dlouhá kolona od Čerčan až k dálnici D1. Je to stále na zhruba 40 minut. Do Prahy to neobjíždějte po staré Benešovské. V Hlubočince je uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty 16 až 12 stupňů Celsia, zejména na severu a západě jen 9 stupňů. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: 18 hodin a 10 minut posloucháte nedělní odpolední Plus dnes se Štěpánkou Martanovou. A na co se zaměříme? Hned v úvodu zavítáme ještě jednou do Brna, kde pokračoval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Kdo se zúčastnil protestních pochodů? Proč chce ministr školství Robert Plaga zastavit celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií? Jak se epidemie eboli na severovýchodu Konga propisuje do každodenního života? A je divadelní hra, jejíž zápletkou je přesvědčit Polsko a Česko, aby se spojili do jednoho státu a vyhráli válku, satirickou komedii, které se smějí čeští i polští diváci. Příjemný poslech.
9: Odpolední Plus.
1: A začínáme v Brně. Pokračoval tam i dnes 76. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se na pozvání festivalu Meeting Brno koná poprvé od konce války na českém území. Bavorský premiér Markus Söder ho v projevu na brněnském výstavišti označil za historický okamžik, den naděje a usmíření a velký svátek radosti. Sudetoněmecké dny v Brně od čtvrtka provázejí protesty. Dnešní vyvrcholily pochodem několika tisíc lidí, kterých se zúčastnil například i bývalý prezident Miloš Zeman. Vše na místě sleduje náš reportér Vít Pohanka. Dobrý den.
0: Hezký podvečer.
1: Vítku, hlavní shromáždění patří mezi tradiční vrcholy sudetoněmeckých sjezdů. Jak probíhalo? Kdo další k účastníkům promluvil?
0: Tak já bych asi zmínil, že to začalo celkem ceremoniálně, jak bývá zvykem. Dopoledne se sloužila katolická, potom evangelická bohoslužba. Následoval slavnostní nástup vlajkonošů v krojích. Těmi hlavními řečníky, jak už si zmínila, byl především Ben Posselt, dlouholetý představitel sudetoněmeckého krajanského sdružení a bavorský premiér Markus Söder. Ten označil dnešek také, jak zmíněno, za historický okamžik, den naděje, usmíření a velký svátek radosti. Zdůraznil ale taky současně, že cesta ke smíření neznamená, že bychom měli zapomínat na nacistické zločiny. Ben Posselt pak mluvil o tom, že sudetští Němci přijeli do Brna s poselstvím lásky, nikoli nenávisti, a potom připomínal takovou tu dlouhou cestu česko-německého usmířování. Já bych ještě dodal, že významným momentem určitě bylo udělení ceny, evropské ceny Karla IV. Milanu Uhdemu, bývalému disidentovi, politikovi a spisovateli, který se právě o konání toho sjezdu v Brně velmi zasloužil. A možná ještě dodám, že velmi silný moment na závěr zazněla jak česká hymna, tak bavorská, německá a evropská, což už také bývá na těch sjezdech zvykem, ale když to zazní v Brně, tak je to, řekl bych, trošku zase něco jiného, než když to bylo předtím třeba někde v Bavorsku.
1: No a jaká atmosféra provázela dnešní demonstraci odpůrců sjezdu? Co se dělo během nich?
0: Já bych řekl, že byla taková emotivní, ale ne zase až tak vyhrocená, nepřešla samozřejmě v násilí. Začala pochodem centrem Brna od hlavního nádraží na Dominikánské náměstí. Státní policie odhadovala počet účastníků na 2500. Městská policie, co jsem zjistil, tak se zmiňovala o 4000 účastníků. Byla to taková směs, řekl bych, vlastenecky protestně laděných skupin. Vystoupili tam, jak zmíněno, bývalý prezident Miloš Zeman, ale také třeba Kateřina Konečná, šéfka komunistů, Jiří Paroubek, bývalý premiér, nebo slovenský europoslanec Luboš Blaha z hnutí Smer. Hodně se mluvilo o Benešových dekretech, o historické odpovědnosti sudetských Němců a odmítání toho, co demonstranti vnímají jako přepisování dějin. Hodně tam byly vidět české vlajky, ale to mě celkově na těch akcích přišlo takové zajímavé, že obě ty skupiny, které ať už ty protestující nebo účastníci třeba pochodu včerejšího, měli sebou české vlajky. Ale tady na té dnešní demonstraci zazněl také třeba husický chorál, Kdož jsou boží bojovníci a podobně. Došlo tam, pravda, několika slovním konfliktům, k jednomu menšímu incidentu se strkanicí a policie aspoň zatím tedy oznámila, že zajistila asi dva lidi. Záchranáři ošetřili 6 lidí, ale to bylo kvůli kolapsům. Ono opravdu bylo velké horko, že jo, to asi po celé republice. Účastnilo se mnoho seniorů. Klíčové určitě je, nebo důležité je, že se obě ty skupiny, demonstranti a účastníci sjezdu, fyzicky prakticky nepotkali, protože ten program, o kterém jsem mluvil před chvílí, byl na výstavišti a ta demonstrace, já nevím, o 2 kilometry dál.
1: Co je ještě na programu zítra, kdy sudetoněmecké dny v Brně končí?
0: Tak bude to takové spíš komornější, řekl bych, symbolické zakončení. Ten program má uzavřít pietní akt u Kounicových kolejí. Samozřejmě to místo má obrovský silný význam za nacistické okupace. Tam byla věznice, místo poprav českých vlastenců, a organizátoři chtějí právě tam uctít oběti nacismu. A myslím, že to je velmi důležité v tom kontextu dnešních protestů, protože odpůrci sjezdu argumentují právě tou historickou zkušeností s nacismem a podílem při nejmenším části sudetských Němců na rozbití Československa. Takže ta pondělní akce by měla být takovou smířlivou tečkou, která zdůrazní, že to usmířování, jak to zmiňoval i premiér Söder, neznamená, že by zapomínali na to, čeho se Němci nejenom na českém národu dopustili.
1: A už jenom velmi stručně, pro Český rozhlas Plus připravuje ta reportáž, reportážní pořad Zaostřeno, kdy ho uslyšíme.
0: Bude to ve středu a je to především z včerejší pouti usmíření z Pohořelic směrem do Brna, kde jsem mluvil jak s odpůrci konání sjezdu, tak i samozřejmě s účastníky, no a hlavně se zakladatelem celé té akce s Davidem Mackem.
1: Z Brna se nám přihlásil kolega Vít Pohanka. Díky za to a hezký zbytek dne.
0: Naslyšenou.
1: A my teď míříme do českého školství, protože ministr školství Robert Plaga je připravený přerušit a nebo dokonce úplně zastavit plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testy vyplňují žáci od 11. května až do 5. června, a to online a povinně. Jenže testování provázejí problémy, a to jak technické, tak především obsahové. Plaga si chce proto už zítra předvolat ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Česká školní inspekce toto testování zajišťuje. A téma teď probereme s redaktorem Krištofem Jiříkem. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Krištofe, jaké konkrétní problémy tedy s testováním jsou a kdo si stěžuje?
2: Tak těch problémů je hned několik. Učitelé to testování na sociálních sítích označili dokonce za ostudu. Systém testování totiž podle některých kolabuje a místy nefunguje. Možná ale ještě víc na sociálních sítích rezonuje, že do testování z českého jazyka a matematiky jsou na konci zařazené otázky, které se týkají soukromých žáků, jejich rodin a citlivé otázky na duševní

0: jsou být citlivé na, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou v pokoji se životem. Teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
1: To, že se na takový typ otázek nemohli žáci připravit, zmiňují na sítích i někteří rodiče s tím, že děti se některé otázky skutečně dotkly. Žáci přitom nemůžou bez odpovědi na tyto dotazy test regulérně dokončit a nemají v něm ani třeba možnosti typu nechci odpovídat. Zaznívá tak i kritika, jestli tahle část dotazníku odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů, tedy GDPR.
2: Problémy s testováním žáků v Česku shrnul Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: A v 18 hodin a 19 minut míříme do zahraničí. V severovýchodním Kongu úřady v pátek zakázaly smuteční obřady a shromáždění více než 50 osob ve snaze omezit rychlému šíření eboli. Ta zasáhla tento region a informovala o tom agentura AP. Stalo se tak den poté, co mladíci na východě země zapálili centrum pro léčbu eboli, protože jim nebylo umožněno vyzvednout tělo jejich zemřelého přítele a pohřbít ho tradičním způsobem. Světová zdravotnická organizace epidemii eboli v Kongu označila za ohrožení zdraví mezinárodního významu. A na lince je teď Klára Vraštilová, bývalá humanitární pracovnice v Kongu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste se spojila s přáteli a kolegy, kteří žijí v Kongu. V jaké vzdálenosti od ohnisek epidemie eboli a co vám píšou o tom, jak je informují úřady?
3: Tak Kongo je jedna z největších zemí Afriky a v té oblasti, ve které právě ta epidemie byla zjištěna, tak tam je sice obrovská hustota obyvatel, ale ty vzdálenosti jsou také obrovské, takže teď se bavíme třeba na stovku kilometrů, kde bylo skutečně v jižním Kivu zjištěn první případ eboli a ten člověk i zemřel na ebolu.
2: Jsou na místě nějaká další opatření, kromě pátečního zákazu smutečních obřadů a shromáždění nad 50 osob?
3: Tak podle mých přátel je asi to nejzásadnější, co se v posledních dnech dělo, je uzavření hranic s Kongem a Rwandou. Bylo to ze strany Rwandy, která se rozhodla minulý týden, že opravdu velmi striktně nedovolí žádný pohyb přes hranice, takže momentálně, co mě sdělovali mý přátelé, tak v tomto i vzhledem k nějakým třeba obchodním ekonomickým důvodům, tak je to pro ně největší omezení.
2: Jak to ovlivňuje každodenní život, školy a další veřejná místa? Jsou v provozu?
3: V tuhle chvíli, co jsem se dozvěděla, tak i školy, i úřady jsou běžně v provozu. V podstatě nějak zvlášť se to toho běžného života nedotklo.
2: Mají místní velké obavy ze šíření epidemie?
3: Já si myslím, že ti místní jsou na nějakou vleklou krizi, ať už humanitární nebo nějakou válečný konflikt, nebo i epidemie, které v minulosti sami prožili, ať je to cholera, spalničky a další, takže se to vlastně přidalo k nějakým jakoby dalším těmto problémům, kteří oni už jsou zvyklí zažívat, takže je to tak trošku bohužel jejich denní chléb a jenom v podstatě to přidává na nějaké závažnosti, co jim opravdu teď znemožňuje právě třeba to obchodování a bojí se toho, že třeba si zvýší ceny, tak je právě to uzavření hranic.
2: Jak podle vás výskyt eboli dopadá na křehko humanitární situaci ve východní části Konga?
3: No, jak už jsem řekla, přidává to akorát další problém, s kterými oni se musí nějakým způsobem poprat. A zároveň to je mi poměrně velká nedůvěra k místním úřadům. To znamená i nějaké informace, které oni získávají, tak často lidé mají pocit, že buď to ty informace přijdou pozdě, nebo jsou nějak politizované, nebo slouží nějakým cizím zájmům, takže lidé jsou často velmi zmatení a ty reakce jsou spíše smíšené. Na jednu stranu jsou nějakým způsobem už zvyklí na situaci epidemie a na druhou stranu vlastně moc nevědí, protože tento kmen eboli se u nich ještě nikdy nevyskytl, tak vlastně nevědí, co od toho čekat.
2: O šíření eboli jsme si povídali s Klárou Vraštilovou, bývalou humanitární pracovnicí v Kongu. Díky za váš čas a naslyšenou.
3: Děkuji, hezký večer, naschledanou.
2: A z Afriky míříme do Evropy. Přesvědčit Čechy a Poláky, aby se spojili do jednoho státu a vyhráli válku. Tak právě takový úkol má v nové divadelní hře skupina osobností z obou zemí. Nové satirické politické sci-fi zároveň spojilo herce z Pražského národního divadla a Krakovského divadla Juliuše Slovackého. Inscenace s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce uspěla už minulý týden u publika v Praze. A teď zamířila do Krakova, kde polskou premiéru viděl redaktor Václav Hojný.

0: I diváci v Krakově na konci představení dlouho tleskali. Během něj se taky často smáli a domů pak odcházeli ve veselé náladě, jako například paní Barbara.
1: Bylo to skvělé. Bylo tam opravdu hodně humoru a v něm dokonale ukázané rozdíly mezi námi i vámi. Ve smyslu pro humor nebo nadhledu v životě. Celou dobu jsem se opravdu dobře bavila.
2: Já mám bardzo dobrou zabavu.
0: Vtipy o odlišné mentalitě Čechů a Poláků se líbily i ostatním.
3: Vyšla pravda.
0: Podle pana Mirka ukázala hra Čechy pravdivě tak, jak je Poláci vidí. Tedy jako uvolněný národ ateistických pohodářů s pivem v ruce. Naopak Poláci jsou zobrazeni jako hrdí, sebevědomí a možná až příliš emotivní lidé. Skoro dvouhodinové představení v polštině i češtině pochválil s malou vítkou taky pan Stanislav.
4: Fantastický spektakl.
5: Fantastická inscenace. Možná je maličko delší, ale především je skvěle zahraná. A humor v ní je skvělý, vlastně jako v české literatuře. V té je vždy takový nadhled nad světem. Jsem moc rád, že jsem dorazil, protože jsem si nebyl jistý, jestli mám přijít.
4: Mám na něj půjčit.
2: Ale tož tam v hlavě trošku.
0: Někteří taky prozradili, že představení kromě smíchu donutilo i k zamyšlení nad budoucností. Děj se totiž odehrává v utajovaném středisku za fiktivní války proti Rusku v roce 2033 a právě na obranu proti němu se mají Česko a Polsko spojit. Díky dobrým ohlasům od diváků hodnotila polskou premiéru pozitivně i scenáristka Maria Vojtyško.
6: Já jsem zaskočená, protože jak jsme minulý týden měli premiéru v Praze a teď v Krakově, tak to jsou dvě různá představení. České publikum reaguje na úplně jiných místech než polské, ale tam i tady se hra líbí, takže jsme spokojení.
7: Takže jsme zadovoleni.
8: My jsme měli větší vlastně strach v té Praze.
0: Doplňuje jí režisér hry a zároveň její muž Jakub Krofta. Podle něj se víc obávali reakcí českých diváků, hlavně kvůli tomu, že už spolu dlouho žijí v Polsku.
7: Češi se bardziej smějí z žartů o Čechách.
0: Scenáristka Vojtyško ještě dodává, že diváky v obou zemích bavili hlavně v typy o nich samotných. U Poláků si teď všimla, že se nejvíc smáli sami sobě kvůli tomu, že z každé maličkosti dělají problém. Hlasitý smích se ale v Krakově ozýval taky při některých narážkách na náboženství nebo třeba na víc než 10 let starou kontroverzní reklamu českého mobilního operátora, která zobrazila Poláka jako nepoctivého prodejce, následně byla i po protestech polského velvyslanectví stažena a teď za ní ve hře jedna z polských postav požaduje oficiální českou omluvu.
9: Reklama na T-Mobile.
10: Abychom do konce války nedělali nic jiného, než bychom se omlouvali
0: Polák. Fiktivní Česko-Polská unie nakonec uspěla v divadlech v Praze i Krakově. A fungoval by takový stát podle režiséra Krofty i v reálném světě?
8: No, to nevím, ale každopádně ta Polsko-Česká unie, kterou my jsme tady stvořili během toho zkoušení, ta fungovala perfektně.
0: To potvrzuje i herec Národního divadla Marek Daniel.
11: Nám se podařilo stvořit takovou velice upřímnou partičku a řekl bych, že jsme se stali jako kamarády až přáteli. Takže s těmito Poláky se nám hraje naprosto fantasticky.
0: Spolupráci s českými kolegy si pochvaluje taky polská herečka Anna Tomaševská.
12: Nejtěžší pro mě osobně bylo vést volný dialog. Takový, kdy já mluvím ve svém jazyce a herci na mě česky. Kdy víme, o čem se bavíme a jsme zapojeni tak, jako by vůbec neexistovala jazyková bariéra.
13: Tak, jak by vůbec neistněla bariéra jazyková.
0: Podle ní i Čechů už si všichni po týdnech zkoušení rozumí mnohem lépe a na rozdíl od postav ve hře tak nepotřebují sluchátko s překladem od robota nebo titulky, jaké vidí diváci v sále. Herce po celkem 5 krakovských reprízách čeká do prázdnin ještě trojce vyprodaných představení v pražské La Fabrice. Z Krakova Václav Hojný, Český rozhlas.
14: A divadelní prkna teď vyměníme za koncertní sál. Jaké by to bylo dýchat vzduch jiných planet? O tom se píše už v jedné přes 100 let staré německé básni. Tyto verše pak inspirovaly rakouského skladatele Arnolda Schönberga natolik, že se rozhodl zhudebnit, odtrhnout se od běžné reality a utéct tak trochu do jiného světa budou moci návštěvníci Pražského jara. A to na dnešním koncertu v pražském Rudolfinu, na kterém zaspívá i kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan. Víc v příspěvku redaktorky Michaly Pištělákové.
2: Ten ikonický moment hudební historie v Schönbergově smyčcovém kvartetu nastává, když sopranistka zpívá Cítím vzduch jiných planet.
3: Brouká si úryvek skladby kanadská pěvkyně Barbara Hennigan.
2: Právě v tu chvíli se hudba změnila. Skutečně se změnila harmonie tak, jak jsme ji do té doby znali.
3: Hudba rakouského skladatele Schönberga dodnes rozděluje publikum i kritiky. Jeden posluchač je fascinovaný, druhý zmatený, další přímo pobouřený. Proč jeho skladby i po více než 100 letech vyvolávají tak silné emoce, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
15: Je to taková jeho skladba, kterou on vykračuje z pozdně romantického světa a vydává se na pole volné tonality a atonality. Pro něj to byla zlomová věc.
3: Skladbu na nedělním koncertě Pražského jara zahraje s Barbarou Hennigan uznávaný komorní soubor.
2: S úžasným Belča Quartetem toto dílo zpívala už několikrát a podle mě jsou v současnosti jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepším smyčcovým kvartetem na světě. Myslím si, že zpívat s nimi tuto skladbu je pro publikum zjevením, protože toto dílo nevnímáme jako moderní hudbu ani jako něco intelektuálního. Je to, ano, je to jako kvintet pěti hlasů, opravdu. I když jde o smyčcový kvartet a soprán, působí to jako pět hlasů, z nichž každý vyjadřuje něco svým vlastním způsobem, ale zároveň společně vytvářejí cestu ven, někam za hranice země.
3: Pražském Rudolfínu zazní v rámci koncertu také skladby Antona Webera a Wolfganga Amadea Mozarta. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
14: Tolik nedělní odpolední plus s datem 24. května. Za pozornost za celý tým, který vysílání připravil, děkuje a přeje pohodový nový týden. Ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Štěpánka Martanová.
16: Český rozhlas plus zprávy.
17: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech na Litoměřicku. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Hasičům se podařilo zachránit 4 z 5 uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští jeskyňáři uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Z místa se přihlásí naše reportérka ve zprávách v 7. Turecká policie spustila razii v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Esgur Özel. Turecká justice ho totiž zbavila mandátu. Özel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila taky většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ven ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Režim tureckého prezidenta Recep Tayyipa Erdoğana podle AFP proti politickým rivalům podobně zakročil už několikrát. A v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně. Soupeřem hokejistů Dánska na světovém šampionátu je Itálie. Z Friburgu se proto hlásí Petr Kadeřábek.
18: V 56. minutě stále nevíme, kdo si připíše více bodů z tohoto duelu, protože je stav vyrovnaný 2-2. 60. minuta už se hraje v souběžně hraném utkání v Curychu, kde Lotyšsko vede nad Velkou Británií jasně 6-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
17: A norský cyklista Fredrik Dviernes ovládl 15. rovinatou etapu Gira d'Italia. Lídrem celkového pořadí zůstal Dán Jonas Vingegaard, na kterého 16. Jan Hirt ztrácí přes 9,5 minuty.
19: Nehoda na D10 u Svijan a kolona na silnici 3 u Čerčan. Na D10 z Prahy do Turnova hned za sjezdem na Svijanský újezd havarovalo osobní auto. Na 67. a půl kilometru se projíždí pouze levým pruhem, na místě jsou hasiči, prudce se brzdí před krátkou kolonou. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru počítejte se silnějším provozem. Do zúžení na 25. kilometr pojedete zhruba 10 minut, následně za nájezdem ze silnice 3 se znovu jede o něco pomaleji, teď na zhruba 20. kilometru. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává dlouhá fronta od Čerčan před Senohraby, je to na půl hodiny. V Praze v Liberecké do centra hlásíte kolonu z Letňan kvůli dopravnímu omezení, jede se jedním pruhem, zpoždění 10 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové naberete 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Andrej Babiš snad ve skutečnosti nechce prodat pardubickou explozii. Víkendové Brno a sladké slovo národ, knihovna Václava Havla v ohrožení, anebo Trump, papež a starý boj o autoritu. To jsou titulky, případně témata vybraných příspěvků nedělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
16: Názory a argumenty.
20: Premiér Andrej Babiš řekl před pár dny velmi překvapivě, že vláda uvažuje o prodeji pardubické firmy Explosia, o níž údajně projevila zájem Francie a některé evropské společnosti. Výnosy ze zisku by prý podle předsedy vlády mohly putovat do plnění českých závazků vůči NATO. Ale zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk doufá, že ve skutečnosti Babiš nic takového nemyslí vážně.
21: Vlastně by to byla úleva, kdyby se ukázalo, že to premiér Andrej Babiš nemyslel vážně a že šlo jen o, jak říkají mladí, random plácnutí, aby politická řeč nestála. Jeho výrok, že by stát měl prodat do zahraničí pardubickou explozii, je totiž velmi mírně řečeno neuvěřitelný. A to vlastně ve všech myslitelných ohledech, obraném, geopolitickém i biznisovém. Žijeme v době konfliktů, válku máme za humny, zcela vážně se mluví o možnosti ruského útoku na pobaltské země NATO. Všechny příčetné státy se na to připravují, zvyšují obranné rozpočty, zvyšují schopnosti svých armád a snaží se budovat obranné kapacity. Mezi ty samozřejmě patří zbrojovky, muniční továrny a vše, co souvisí s obranou. Ano, typicky i takové provozy, jako je právě Explosia, která už od roku 1920 vyrábí výbušniny, trhaviny a střeliviny. Je naprosto neuvěřitelné, že někoho vůbec napadne se kontroly nad takovou výrobou v této době zbavovat. Právě s výstavbou nových obranných kapacit je totiž v Evropě obrovský problém. Povolovací procesy jsou dlouhé, banky se donedávna zdráhaly obranu financovat, což výstavbu limitovalo a stále limituje. Proto jakákoliv zbrojní výroba, která už funguje, má nejen cenu zlata, ale i lidských životů, které chrání. Zbavovat se jí je podobné, jako kdyby se blížila povodeň a vláda by se rozhodla rozebrat existující přehrady, prodat je po jednotlivých kvádrech betonu kdo ví kam a tvářila se, jak na tom hezky vydělala. Stejně tak neuvěřitelné je, jak premiér uvažuje o výnosech ze zamýšleného prodeje. Cituji. Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná, pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO, pravil předseda vlády. Člověk si až říká, že nemohl slyšet dobře. Vždyť kapacity jako je Explosia přece zvyšují obrany schopnost a jako takové se za peníze určené na obranu mají kupovat. Ne, že je naopak prodáme, koupíme za výnos něco jiného, co se jakž tak týká armády a budeme se tvářit, jací jsme to fiutové, že jsme na alianční procentníčka vyzráli. Požadavek obranných výdajů ve výši minimálně 2% HDP přece není žádné kancelářské numero, žádné efemérní plnění do NATO, jak to formuluje premiér. Je to zásadní záležitost, motivátor, aby státy řádně investovaly do obrany své i svých spojenců. Když premiér takto nepokrytě říká, že se zbaví obranných kapacit ve formě primární výroby a bude investovat do obrany jinak, předvádí nám mentalitu vychytralého účetního, který přesypává peníze z jedné kolonky do druhé. S přístupem rozumného politika, natož pak moudrého a zodpovědného státníka, to nemá společného vůbec nic. Vládě pak nelze věřit ani to, že kdyby explozi, nedej bože, prodala, tak by utržené peníze dala alespoň na skutečnou obranu. Vládní tendence vydávat za obranné výdaje vlastně cokoliv, včetně třeba rekonstrukci lokálky na Karlštejn, což měl být patrně nějaký cynický odkaz na knihu Hájili jsme hrad, je snad známá dostatečně. Reálně nám tak hrozí, že přijdeme o továrnu na výbušniny, kterou nám zavidí celá Evropa, a utržené peníze tradičně po Česku projíme. Absurdita uvažování Andreje Babiše vynikne zejména, když záměr prodat explozi postavíme vedle toho, jak přemýšlí o jiných státních firmách. Představme si stát, který je ochoten prodat svoje vlastní hradby, které ho chrání před útočníky, ale chce si nechat pivovar, ve kterém vaří státní pivo. Že taková země neexistuje? Ale ano, ty pomyslné hradby jsou explozia. Pivovar se jmenuje Budvar. A ta země se jmenuje Babišovo Česko. Jak se chcete bránit? Zeptá se zvědavý cizinec. My se opijeme, abychom si útoku nevšimli, zní naše odpověď. Naše zbraně jsou pivo a buřty z kosteleckých uzenin. Je to tak bláznivé, že se raději vrátíme k přesvědčení, že premiér to, co říká, nemyslí vážně. A že výrok o prodeji explozie rychle zapadne, podobně jako třeba jeho záměr postavit rychlobruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou nebo zajistit Apple Store pro naše lidi. Není sice úplně komfortní připustit, že nám vládne muž, který povětšinou jen plácá. Ale pořád je to lepší, než kdyby výprodej naší obrany schopnosti myslel vážně a byl odhodlán tento obchod na samé hranici poškozování českých národních zájmů dotáhnout do konce.
20: Nyní Petr Honzek, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Pokud by u našich sousedů vládli spojenci české SPD Tomia Okamury v Evropském parlamentu, čili strana AFD, Alternativa pro Německo, mohli by se majitelé nemovitostí v někdejších Sudetech skutečně obávat o své domy, říká mimo jiné publicista Jan Vávra na okraj prvého setkání sudetských Němců na našem území, konkrétně v Brně, během tohoto víkendu, což provázely protesty z řad právě SPD a ovšem také KSČM.
1: Ačkoliv se odpůrci sjezdu sudetských Němců v Brně ohánějí jich vinou za rozbití Československa nebo hrůzami druhé světové války, o žádnou historickou pravdu nejde. Protestující i jejich mluvčí bojují současný vnitropolitický boj, ve kterém je sjezd v Brně jen zástupným problémem. Postoje k sudetským Němcům kopírují rozdělení společnosti na národně konzervativní a liberálně kosmopolitní část. Čím větší kritik sjezdu v Brně, tím větší odpůrce Evropské unie. Pikantní ovšem je, že nejvíc proti německou kartu hrají ti politici, kteří zároveň podporují německou AFD. Pokud z Německa hrozí ve vztahu k Benešovým dekretům nějaké nebezpečí, je to právě od AFD, se kterou je naše SPD v jedné europarlamentní frakci. Pokud by v Německu zvítězili spojenci Tomia Okamury, tak by se majitelé nemovitostí v Sudetech o své domy mohli skutečně začít bát. Jestli tedy něco dění okolo sjezdu v Brně skutečně připomíná, pak je to nebezpečí nacionalismu. Na našem území žilo přes 600 let smíšené obyvatelstvo a až na ojedinělé výjimky žilo v klidu a míru. Konflikty se odehrávaly na jiném než národním základě, především kvůli rozdílné víře. Až formování občanské společnosti ve druhé polovině 19. století vedlo ke vzniku moderních nacionálních identit, které začaly být vůči sobě čím dál nevraživější. Tento trend vyvrcholil vznikem samostatných národních států, díky čemuž byla německá menšina v roce 1918 přinucena žít v národním státě Čechoslováku, přičemž jejich postavení nebylo zcela rovnoprávné. Jak trefně poznamenal historik Igor Lukeš, nebyli majiteli domu, ale jen nájemníky. Navíc hospodářská krize v 30. letech měla v Sudetech daleko horší ekonomické důsledky, takže se nelze úplně divit, když sudetští Němci slyšeli na hitlerovskou propagandu. V Československu srovnatelné naděje neviděli. Je samozřejmě pravdou, že velká část sudetských Němců podporovala Hitlerovu NSDAP. Ovšem srovnatelné procento Čechů podporovalo o pár let později stalinistickou KSČ a komunistickou stranu Sovětského svazu. V logice zastánců odsunu by tito lidé měli být také po porážce socialismu odsunuti kvůli hrůzám stalinské diktatury třeba do Sovětského svazu, jakkoliv nám to dnes připadá absurdní. Je pochopitelné, že po válce následovala brutální odplata. Musíme ji ale právě my dodnes jen popírat nebo dokonce obhajovat? Němci si svou nacistickou minulost přiznali a omluvili se všem, i nám. Někteří naši politici se Němcům také omluvili, ale jako společnost jsme si zvěrstva, kterých se naši předkové dopouštěli po skončení války, nedokázali přiznat. V Lidicích zavraždili němečtí vojáci dohromady 340 mužů, žen a dětí. Dnes je na místě obrovský památník a každý rok na ně vzpomínáme. V Postoloprtech, kde českoslovenští vojáci postříleli po válce minimálně 763 civilistů, jejichž pozůstatky byly nalezeny, ale odhady historiků se pohybují mezi 2 až 3 tisíci zastřelených mužů, žen a dětí. Je na hřbitově malinká tabulka, na které není ani napsáno, že šlo o Němce. Je tedy vlastně dobře, že si můžeme podobné otřesné příběhy dnes znovu připomenout. Vývoj ve světě poháněný hesly jako America First nám názorně předvádí současná nebezpečí nacionalismu. Na druhou stranu nám ale dává příležitost vytvořit v současné Evropě s ostatními národy společenství postavené na jiných základech, než je jen národ. Znamená to sdílet společné hodnoty, jako je svoboda, demokracie, tolerance nebo vláda práva. Jen tak se dokážeme ubránit jak vůči supermocnostem na východě i na západě, tak proti nacionálním běsům, které mnoha lidem stále straší v hlavách.
20: Tolik Jan Vávra. Po neshodách o dalším směřování knihovny Václava Havla s ředitelem Tomášem Sedláčkem a spoluzakladatelkou Dášou Havlovou oznámil podnikatel Zdeněk Bakala a další donátoři, že od příštího roku končí jejich finanční podpora knihovny. Současně končí také drtivá většina správní rady a zaměstnanci dali výpověď, odejdou k 1. září. A vejce k problému významné kulturní instituce už spisovatel Karel Hvížďala.
4: Sedláček je rád, že se to stalo, protože chce Havla vyrvat pražské kavárně a paní Havlová ho podporuje. Přijímá již nového donátora Pavla Boušku i nové mladé spolupracovníky, s nimiž chce zapojit do činnosti knihovny umělou inteligenci a tím přiblížit Havla světu i novým generacím. Václav Havel se proměnil v mýtus již za svého života. O tom pojednává i právě vydaná kniha, nese jeho jméno s podtitulem Duchovní portrét v rámci české kultury 20. století od historika Martina C. Putny. Václav Havel jako syn staré podnikatelské rodiny vnímal od mládí všechny vnější společenské aktivity v kontextu širšího nadosobního řádu, odmítající však tento řád blíže pojmenovat, natož identifikovat se s jakoukoliv církevní, ale i ideologickou tradicí. Už v mládí se ve skupině 630tníků, kam patřil kromě něho i básník Jiří Paukert Kuběna, dramatik a básník Josef Teopol, teoretička Věra Linhartová a básnířka Viola Fischerová, profiloval jako organizátor a moderátor, tedy jako ten, kdo stojí uprostřed, říká Putna. Byl to právě on, kdo umožňoval komunikaci mezi zastánci nejrůznějších poetik a světonázorů. Tuto roli hrál mezi spisovateli v 60. letech a za doby normalizace zase v Chartě, v níž dokázal spojit lidi, kteří dříve stáli tvrdě proti sobě. Po sametové revoluci tuto roli hrál několik let i vůči celému národu. Díky tomu se stal symbolem bojem celé střední a východní Evropy za svobodu. Stal se jedním z hlavních morálních autorit, možná dokonce víc ve světě než doma, píše Putna. Proto byl na počátku přirovnáván k T.G. Masarykovi a řazen k duchovní tradici, kterou kanonizoval Karel IV. Sice všechny tyto pokusy ztroskotaly, ale přesto nás upozornili na hodnoty, z kterých žili další generace. Způsob sporů kolem knihovny Václava Havla je proto v přímém rozporu s jeho odkazem, zvláště proto, že době, kdy tuto poznámku píši, není jistá ani její další existence.
20: Hovořil Karel Hvízdela. Také v 21. století zůstává vztah mezi papežem a světskou mocí neklidným soužitím duchovní autority a politického vlivu. A to je téma publicistky Veroniky Lefrancois.
5: Když papež Lev XIV. Před rokem nastupoval do funkce, Donald Trump si mnul ruce. Američan na papežském stolci, to tu ještě nebylo. Zřejmě se domníval, že nový papež požehná americké konzervativní politice, která v něm tak získá důležitého spojence. Záhy se však ukázalo, že se prezident Trump mýlil. Lev XIV. Totiž od počátku dává najevo, že nechce být duchovní oporou žádného politického projektu, ani toho amerického. V otázkách migrace, sociální spravedlnosti nebo mezinárodní solidarity navíc často navazuje spíše na svého předchůdce papeže Františka, než na rétoriku současné americké pravice. Mezi Vatikánem a Bílým domem tak postupně narůstalo napětí, které se nedávno vyhrotilo v Trumpových nevybíravých slovních útocích na hlavu katolické církve. Konflikty mezi papežskou a světskou mocí nejsou z historického pohledu žádnou novinkou, i když jsme jim v posledních desetiletích odvykli. Vládci, ať už králové, císařové či prezidenti, měli vždy zájem na tom, aby jejich moc papež legitimoval. Rozhodně však nestáli o příliš nezávislé vůdce katolické církve. Jedním z příkladů je Napoleon Bonaparte, který v podstatě přinutil papeže Pia VII., aby ho proti své vůli korunoval na císaře. Krátce na to nechal Napoleon papeže unést a na několik let uvěznit, protože nepodpořil jeho politiku proti Anglii. Na rozdíl od králů a císařů minulosti si však dnešní političtí lídři musí dávat pozor i na reakce veřejnosti. Prezidentův konflikt s hlavou katolické církve vyvolává rozpaky nejen v Itálii, ale i u části konzervativních voličů v USA. I proto přicestoval do Říma americký ministr zahraničí Marco Rubio, sám praktikující katolík, aby vztahy mezi Vatikánem a Bílým domem alespoň částečně uklidnil. Zdá se tedy, že i v 21. století zůstává vztah mezi papežem a světskou mocí neklidným soužitím duchovní autority a politického vlivu.
20: To byla Veronika Lefrancová.
16: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Ačkoliv pro něj nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna, ostatní členové vlády schválili, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generálporučík Miroslav Hlaváč. A komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
6: Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný, takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
20: A po Petru Hartmanovi ještě jednou vláda Andreje Babiše, která se sice postavila za rodiny, ale otázka zdá dostatečně. A slovo má publicista Petr Holub.
7: Vláda se postavila za rodiny. Dal by se zhodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek na jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto kromě uměřené pochvaly vyvolal hlasitější otázku. Není to málo? Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvku navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit, a to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen, a v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se ve velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek, může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chvály hodně kompenzoval seniorům, když zvýšili jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražení bytů, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
20: A po Petrovi Hermanovi, Petr Holub, čili dva příspěvky, které už jsme vysílali v tomto týdnu, ale někomu už nám mohli uniknout. No a to je vše z nedělních názorů a argumentů a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
9: Interview Plus.
10: Premiér Andrej Babiš není spokojený s novou armádní koncepcí. Proč je pro ministra obrany tak obtížné dokument určující budoucnost armády připravit? Jak se na armádě projeví, kolik peněz bude vláda ochotná na obranu vynaložit? Pavlína Nečásková na konferenci Křehká bezpečnost Českého rozhlasu Plus zpovídala náčelníka generálního štábu Karla Řehku.
9: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Hasiči na Blanensku už zachránili všech uvízlých 5 jeskyňářů. Jihomoravský kraj prohloubí spolupráci s Bavorskem. Tenistka Barbora Krejčíková nevyužila matchboly a končí v prvním kole Roland Garros. Nehoda brzdí provoz na D10 na 67. kilometru směrem do Turnova. A zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Hasiči už zachránili všech 5 amatérských speleologů, kteří uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zůstali přibližně 100 metrů od východu z podzemí a nemohli se dostat přes úsek se zvýšenou koncentrací CO2. Z místa se hlásí reportérka Sabina Millerová.
23: Na místě se nacházejí desítky záchranářů, hasičů a to včetně vrtulníků. Zásah zde probíhal zhruba od 13 hodin. Přibližně před půl hodinou se záchranářům podařilo vyprostit posledního jeskyňáře. Podle mluvčí záchranářů Jihomoravského kraje Michaely Botové se zásah obešel bez jakýchkoliv zranění. V tuto chvíli už jeskyňáři míří domů. Z Holštejna Sabina Millerová, Radiožurnál.
22: Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom dnes jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konaly v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Grolich nastínil obory možné spolupráce.
8: Témata, která nás spojí, tak je určitě space industry, v kterém je Bavorsko velice silné. Je to také výroba polovodičů, kde my můžeme nabídnout velkou kompetenci designu a v tvorbě softwaru. Také jsme, myslím si, že oba dva velice silní v obranném průmyslu a v únoru příštího roku se koná velká konference v Bavorsku, kterou bychom rádi navštívili s naší delegací.
22: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z plavců topí a upozorní plavčíka.
11: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
12: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
11: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
12: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
11: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
13: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
11: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
24: Barbora Krejčíková nevyužila na tenisovém Roland Garros proti Američance Baptistové dva matchboly a zápas prvního kola prohrála po setech 7-6, 6-7 a 2-6. Končí také Tereza Valentová, která podlehla Polce Linetové 9-11 v super tiebreaku třetí sady. Tomáše Bousková porazila Italku Bronzetyovou 2-0, Tomáš Macháč Belgičana Berkse 3-0, stejně jako Jakub Menšík domácího Drugeta z Francie. Proti Sáře Bejlek nastoupila v Paříži Stephensová ze Spojených států a je u toho David Prouza.
25: Zatím je to stav 3-2 v prvním setu pro Sáru Bejlek. V utkání zatím převažují primárně nevynucené chyby a to jak na straně české tenistky, tak také Sloane Stephensové. Takže 3-2 pro Sáru Bejlek z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
24: Hokejisté Velké Británie prohráli na světovém šampionátu s Lotyšskem 0-6 a v Curychu se stoupí se elitní skupiny. Ve Friburgu Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Večer změří síly Slováci s Kanaďany a Finové s Rakušany.
19: Nehoda na D10 u Svijan a kolona na silnici 3 u Senohrab. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pomalu u sjezdu na Svijanský újezd. Na 67,5 kilometru hned za sjezdem zasahují u následků nehody osobního auta. Projíždí se pomalu levým pruhem, zdržíte se krátce. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Benešov z 20. kilometru pojedete pomaleji v silném provozu ke sjezdu na Pražský okruh na 11. kilometr. Počítejte s 10 minutami navíc. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy za odbočkou na 4 koli popojíždí kolona k dálnici D1 na berete zpoždění 15 minut, je to jen silným provozem. A v Praze v Liberecké směrem do centra se nadále jede pomalu před sjezdem na Prosek. Kvůli opravě vozovky je uzavřený levý pruh, zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: V noci bude jasno až polojasno, nejdřív zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost. Teploty spadnou k 16 až 12 stupňům, zejména na severu a západě jenom k 9. Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29. Na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
27: Moldavsko a Rumunsko si pohrávají s myšlenkou znovu sjednocení.
28: Ohrožuje migrační krize na východní hranici NATO celou alianci?
27: Jak po zásahu amerického prezidenta Trumpa probíhá oživení ropného průmyslu ve Venezuele?
28: Pákistán trápí extrémní horko už teď v jarní sezóně.
27: Mileniálové a generace Z mění trendy v cestování.
28: Taková jsou témata následujícího pořadu.
27: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravili Jakub Rérich.
28: Od mikrofonu vás vítají
27: Tereza Žižková
28: a Lukáš Matoška.
16: Svět ve 20 minutách.
27: Moldavská prezidentka Maja Sanduová se stále častěji vyslovuje pro znovu sjednocení Moldavské republiky s Rumunskem. Tamní prezident Nikušor Dan reaguje otevřeně a překvapivě nepaternalisticky. Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle si klade otázku, nakolik je tento projekt realistický.
28: Oba státníci k sobě zjevně chovají velké sympatie. Začátkem května na svých facebookových stránkách zveřejnili společnou fotografii. Sedí vedle sebe v rumunském vojenském letadle a usmívají se. Společně s prezidentem Nikušorem Danem jsme na cestě do hlavního města Arménie, kde se uskuteční summit Evropského politického společenství, napsala k fotografii moldavská prezidentka.
27: Bylo to vůbec poprvé, kdy nejvyšší představitelé Moldavské republiky a Rumunska společně cestovali na mezinárodní summit a při příletu na letiště byli protokolárně přivítáni společně. Toto gesto bylo pravděpodobně záměrné. Má silnou symbolickou hodnotu právě pro téma znovu sjednocení Moldavska a Rumunska, které nabývá na významu.
28: Vůbec poprvé nyní stojí v čele obou zemí prezidenti, kteří se na sjednocení dívají pozitivně. Všichni předchozí moldavští prezidenti se proti němu naopak stavěli. V Rumunsku byl jediným vytrvalým zastáncem unionismu Traian Băsescu, který zastával prezidentský úřad v letech 2004 až 2014, připomíná Deutsche Welle.
27: Současná moldavská prezidentka Sanduová je známá svým unionistickým postojem, dlouhou dobu se však tomuto tématu příliš nevěnovala. Teprve v posledních měsících se v rozhovorech pro mezinárodní média několikrát otevřeně vyslovila pro znovu sjednocení. V lednu řekla britské stanici BBC, že osobně by v referendu hlasovala pro sjednocení. Na konci dubna potvrdila tento postoj v rozhovoru pro francouzský list Le Monde.
28: Rumunský prezident Dan se následně taky vyjádřil pozitivně a prohlásil, že Rumunsko je na sjednocení připravené. Dan je zároveň prvním rumunským prezidentem, který vůči bratrům a sestrám na severovýchodě nezaujímá paternalistický postoj, ale přistupuje k sousední zemi a jejím obyvatelům jako k rovnocenným partnerům. V Moldavské republice to má pozitivní odezvu.
27: Sanduová a Dan mají také blízký osobní vztah. Oba byli v minulosti aktivisty bojujícími proti korupci a stavěli se proti svévoli státní moci a zneužívání pravomocí. Sanduová je navíc, stejně jako mnoho jejich krajanů, rumunskou občankou. Jako prezidentka podpořila Dana v loňských volbách a sama pro něj hlasovala.
28: Že prezidentka Moldavska, která je zároveň občankou Rumunska, volí v sousední zemi a nakonec se vyslovuje pro zánik té vlastní, může znít poněkud zvláštně. Podle Deutsche Welle to však ukazuje, jak úzce jsou Moldavská republika a Rumunsko propojené, a to jak jazykově, tak historicky a kulturně.
27: V obou zemích je úředním jazykem rumunština. Někdejší moldavské knížectví si v roce 1812 rozdělili Rusko a Osmanská říše. Hranici tvořila téměř přesně uprostřed řeka Prut. Krátce po první světové válce v prosinci 1918 rozhodla nově vzniklá politická elita v části Moldávie anektované Ruskem o znovu sjednocení s Rumunskem, které vzniklo roku 1859 sjednocením moldavského a valašského knížectví.
28: V roce 1940 nechal sovětský diktátor Stalin v rámci paktu Hitler-Stalin znovu anektovat moldavské území na levém břehu Prutu a spolu s úzkým pruhem území Podněstří z něj vytvořil Moldavskou sovětskou republiku. Ta získala nezávislost v roce 1991, ještě před oficiálním rozpadem Sovětského svazu.
27: Unionistické proudy dlouho nehrály významnější politickou roli ani v Moldavsku, ani v Rumunsku. Přesto Rusko od roku 1991 varuje před údajně fašistickým znovu sjednocením obou zemí. Šlo také o jeden z narrativů, které v Moldavské republice začátkem 90. let vedly k postupnému odtržení Podněstří, tedy procesu, který vyvolal první ruský konflikt po rozpadu Sovětského svazu.
28: V posledních letech ale počet příznivců znovu sjednocení výrazně vzrostl, upozorňuje Deutsche Welle. Podle březnového průzkumu by bylo v Moldavsku pro sjednocení přibližně 42% obyvatel, 47% by bylo proti. V Rumunsku by v současnosti hlasovalo pro kolem 72% lidí. Jedním z důvodů je ruská válka na Ukrajině, která především v Moldavsku vedla ke změně nálad u mnoha lidí. Řada Moldavanů má taky rumunské občanství.
27: Svazy spisovatelů Rumunska a Moldavské republiky začátkem května ve společném prohlášení uvedly, že nastal čas přejít od deklarací ke konkrétním činům. Přesto pravděpodobně potrvá delší dobu, než k tomu skutečně dojde. Ústavy obou zemí totiž obsahují velké překážky pro znovu sjednocení, mimo jiné povinnost vojenské neutrality Moldavské republiky. Především však zůstává nejasné, co by se mělo stát s Podněstřím, které je dodnes ovládáno proruskými separatisty.
28: Přesto téma znovu sjednocení nabírá na dynamice. Moldavští voliči tvoří významnou skupinu v rumunských volbách, přispěli také k vítězství současného prezidenta Dana v roce 2025, který stál proti krajně pravicovému kandidátovi Georgemu Simionovi. Ten je šéfem strany s příznačným názvem Aliance pro sjednocení Rumunů. V tomto smyslu hrají Sandová a Dan důležitou roli taky v tom, aby téma znovu sjednocení zcela neovládla rumunská krajní pravice.
27: V Moldavské republice byla Sandová kvůli svému postoji ke znovu sjednocení vystavena obviněním ze zrady ze strany proruských stran. Vedle toho existují i nezávislé kritické hlasy, které nepovažují za vhodné, aby se hlava státu v době pokročilých jednání o vstupu do Evropské unie vyslovovala pro znovu sjednocení s Rumunskem.
28: Přinejmenším šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová v tom ale problém nevidí. Když byla na toto téma dotázána, uvedla, že o případném sjednocení mohou rozhodnout lidé pouze v Moldavské republice a v Rumunsku nikdo jiný. Uzavírá německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
27: Polští představitelé tvrdí, že nelegální migranti zneužívaní Ruskem a Běloruskem k destabilizaci východního křídla NATO se dostávají také do Spojených států. Podle Varšavy je to součást pokračující války proti západní alianci, která má přímé důsledky i pro bezpečnost USA. Polsko v současnosti vydává na obranu téměř 5% HDP a zdůrazňuje, že jeho výdaje směrem k alianci nikdy neklesly pod hranici 2%, píše server americké stanice Fox News.
28: Polsko-běloruskou hranici dřív střežila především polská pohraniční stráž a policie. Po letech rostoucího tlaku spojeného s nelegálními přechody však polští představitelé tvrdí, že k ochraně hraniční linie nasadili i armádu, protože situace se stala příliš nebezpečnou na to, aby bylo možné řešit jako běžný migrační problém.
27: Nyní hranice hlídá vícero bezpečnostních složek. Dočasná bariéra vybudovaná v roce 2021 se změnila v elektrický plot a linii navíc sledují kamerové systémy a vojenské hlídky. Polští představitelé uvádějí, že migranti pokoušející se překročit hranici pocházejí mimo jiné ze Sýrie, Somálska, Afghánistánu a Indie.
28: Varšava krizi označuje za uměle vyvolanou a tvrdí, že nelegální migranti jsou letecky přepravováni z Blízkého východu, Afriky a Asie do Běloruska a následně převáženi běloruskými úřady směrem k polské hranici ve snaze vyvíjet tlak na země Severoatlantické aliance a destabilizovat je.
27: Vojenští představitelé uvádějí, že vrchol migrační krize nastal v roce 2021, kdy bylo zaznamenáno téměř 40 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice. Loni to bylo 30 tisíc, tedy o něco méně než v roce 2024. Letos byl zaznamenán výrazný pokles případů. Pro Varšavu jsou ale čísla jen částí příběhu. Tvrdí totiž, že tlak na hranici není spontánní nelegální migrací, ale běloruskou operací podporovanou Ruskem, jejímž cílem je destabilizovat Severoatlantickou alianci zevnitř.
28: Jsme ve válce, řekl po návštěvě hranice pro Fox News polský diplomat Krzysztof Olensky. Nejen Polsko, ale všechny země na východním křídle NATO jsou ve válce. Nemůžeme ji vnímat jako klasickou válku s vojáky, tanky, ale naši protivníci, Bělorusko a Rusko, vedou válku tím, že využívají migranty jako asymetrickou zbraň proti zemím aliance, tvrdí Olensky.
27: Americká stanice cituje také ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který zdůrazňuje, že hrozba ze strany Ruska a Běloruska vůči Severoatlantické alianci se dnes neomezuje pouze na válku na Ukrajině.
28: Dochází k vraždám na území aliančních zemí, útokům dronů na letiště a kritickou infrastrukturu. Čelíme velmi vážným kybernetickým útokům, vyjmenovává šéf polské diplomacie a zmiňuje taky kybernetický útok na Polsko z prosince 2025, jehož cílem bylo vyvolat blackout.
27: Pro polské úřady je mise na hranici s Běloruskem mnohem víc než jen prosazování migračního práva. Je to varování pro zbytek aliance, že příští válka nemusí začít průjezdy tanků přes hranice, ale přepravováním migrantů přes lesy, kybernetickými útoky na energetické sítě, posíláním dronů do blízkosti letišť a dezinformačními kampaněmi, jejichž cílem bude rozložit společnost zevnitř, uzavírá americká stanice Fox News.
26: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
28: Těžba ropy ve Venezuele výrazně roste a mezinárodní ropné koncerny znovu projevují zájem o tamní černé zlato. Zda z toho ale bude dlouhodobé oživení ekonomiky jeho americké země, závisí na několika faktorech, analyzuje rakouský deník Der Standard.
27: Americký prezident Donald Trump od samého začátku nic neskrýval. Po zatčení venezuelského protějšku Nicolase Madura bez obalu vysvětlil své motivy. Americké ropné společnosti mají opravit zchátralou venezuelskou ropnou infrastrukturu a posléze vydělávat peníze.
28: Je známo, že Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě. Produkce však byla po letech špatného hospodaření na dně. Zda skutečně dojde k oživení, bylo ještě v lednu víc než nejasné.
27: Země v posledních 5 měsících skutečně dokázala těžbu ropy výrazně zvýšit. Od března do dubna vzrostla produkce o 14% na více než 1 200 000 barelů denně. Jde o nejvyšší hodnotu za posledních 7 let. Venezuelskou ropu nakupovaly především Spojené státy a Indie, ale také Evropa. Pro Venezuelu přitom nepředstavují nevýhodu ani vyšší ceny ropy, způsobené válkou v Iránu.
28: Americký koncern Chevron, který jako jedna z mála firem v jeho americké zemi zůstal, výrazně navýšil svou produkci. Taky italský energetický koncern Eni a španělská energetická společnost Repsol chtějí ve Venezuele znovu významně působit. Na konci dubna podepsali Venezuela a BP memorandum o porozumění. Britský ropný koncern má investovat především do plynárenského sektoru, pokračuje Der Standard.
27: Zda a jak rychle se do Venezuely vrátí i další ropné společnosti je vzhledem k tamní nestabilní politické situaci nejisté. Bude navíc záležet také na tom, jak se podaří vyřešit zátěž z minulosti.

0: při návratu ropných firem do Venezuely. Odhaduje se, že se jedná o částku v rozmezí 10 až 20 miliard dolarů.
1: Dokud tyto dluhy nebudou uhrazeny, budou společnosti váhat s novými investicemi ve Venezuele, říká v rozhovoru pro deník Der Standard právník Eric Lakin z advokátní společnosti Fresh Fields. Tato mezinárodní advokátní kancelář zastupovala řadu žalobců ve sporech právě proti Venezuele.
0: Podle Lakina mají firmy v zásadě dvě možnosti, jak s otevřenými nároky naložit. Mohou buď požadovat jejich vyplacení, nebo je využít jako vyjednávací argument při budoucích investicích. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že některé z těchto pohledávek byly mezitím firmami prodány třetím stranám.
1: Situace kolem ropných koncernů je podle Lakina součástí širší otázky návratu Venezuely na globální finanční trhy. Caracas totiž nemá nevyrovnané závazky pouze vůči ropným společnostem, ale například i vůči držitelům dluhopisů. Podle agentury Reuters činí celkový objem nesplacených závazků až 170 miliard dolarů. Tento obrovský dluh by nyní mohl projít restrukturalizací.
0: Mezinárodní měnový fond a Světová banka by v budoucnosti měli s Caracasem začít znovu spolupracovat. Tento krok by mohl jeho americké zemi zpřístupnit miliardy dolarů. Poprvé po 20 letech by také mohlo dojít k rozsáhlému přezkoumání venezuelské ekonomiky ze strany Mezinárodního měnového fondu. Šéfka instituce Kristalína Georgievová však zdůraznila, že obnova makroekonomické a finanční stability země bude ještě dlouhou a trnitou cestou.
1: Pak je tu ještě politická nejistota. Už došlo k některým legislativním reformám a několik ropných společností učinilo první závazky nebo podepsalo nové smlouvy, říká právník Lakin. Na druhou stranu se vláda zásadně nezměnila a dosud neproběhly žádné strukturální reformy, vysvětluje.
0: Venezuele v současnosti vládne Delcy Rodriguezová, bývalá viceprezidentka z období Madurovy vlády. Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machadová tlačí na rychlé vypsání nových voleb. Do Caracasu se chce vrátit ještě během roku 2026. Trump mezitím veřejně fantazíruje o zcela jiných věcech. Na své platformě Truth Social nedávno zveřejnil mapu Venezuely stylizovanou do podoby americké vlajky. Nad obrázkem stála číslovka 51, uzavírá rakouský deník Der Standard.
1: Největší pákistánské město Karáčí se potýká s novou realitou v podobě extrémních veder. Nesnesitelné horko už tam není nic výjimečného. Podle odborníků ukazuje nezvykle teplé počasí v celé Jižní Asii dopady klimatické krize, píše britský Guardian.
0: Milionům lidí v oblasti Pákistánu a Indie způsobuje utrpení intenzivní a dlouhotrvající vlna veder. Na jihu Pákistánu teploty během dubna a května vystoupaly výrazně nad běžné sezónní hodnoty. V provincii Sindh teploměry často ukazovaly okolo 45 stupňů Celsia. Obyvatelé tak museli během nejteplejší části dne zůstávat doma. Horko zasáhlo pracovníky v terénu, dopravě i zemědělství.
1: V posledních týdnech zažívá intenzivní vlny veder taky Indie, zejména státy Rajasthan, Gujarat, Maharáštra a některé regiony severní a střední Indie, kde teploty v několika městech překročily 45 stupňů. Úřady v řadě oblastí vydaly varování před vlnami veder, protože extrémní teploty zvyšují zdravotní rizika a narušují každodenní život milionů lidí. Klimatičtí odborníci uvádějí, že opakující se vlny veder v Jižní Asii odrážejí širší trend rostoucích teplot a stále závažnějších výkyvů počasí spojených s klimatickou krizí.
0: Karáčí, které obvykle ochlazuje mořský vánek z Arabského moře, se jen obtížně vyrovnává s extrémními podmínkami. Během první poloviny května tam teploty opakovaně překračovaly 40 stupňů Celsia. Podle pákistánské meteorologické organizace bylo v Karáčí nedávno naměřeno 44,1 stupně, což je nejvyšší hodnota ve městě od 31. května 2018, kdy teplota dosáhla 46 stupňů Celsia. Meteorologové přitom varují, že ještě teplejší dny mohou teprve přijít.
1: Dopady počasí jsou vážné především v pobřežních částech Karáčí, kde následky extrémních veder zhoršily dlouhodobé výpadky elektřiny a nedostatek vody. Obyvatelé jedné z největších rybářských komunit na pobřeží říkají, že přežívat je stále obtížnější. Abdul Satar, rybář s víc než 30letou praxí, vzpomíná, jak jeden z jeho kolegů během nedávné vlny veder skolaboval kvůli vyčerpání z horka. Dali jsme mu vodu s citrónem a rychle ho odvezli k lékaři, řekl.
0: Rybáři si stále nesou bolestné vzpomínky na katastrofální vlnu veder v Karáčí v roce 2015.

0: 2015, kdy po celém městě zemřeli tisíce lidí. Úmrtí související s horkem během léta 2024 znovu upozornila na zranitelnost karáčí vůči extrémním výkyvům počasí.
1: Meteorologické podmínky zatěžují i místní zdravotnická zařízení. Sureš Kumar, který vede dětské oddělení ve státní nemocnici, říká, že počet dětí přicházejících do ambulance prudce vzrostl od posledního dubnového týdne. Během běžného dne tam přijde asi 60 dětí denně. Nyní se počet dětských pacientů zvýšil zhruba na 200.
0: Klimatičtí odborníci varují, že rostoucí teploty už nejsou ojedinělými událostmi, ale součástí zhoršujícího se dlouhodobého trendu způsobeného klimatickou změnou a rychlou urbanizací. Skupina World Weather Attribution se zabývá současnými extrémními horky v Pákistánu a Indii a zjistila, že změna klimatu způsobená člověkem přibližně strojnásobila pravděpodobnost výskytu vln veder, což znamená, že už nejde o nic výjimečného. Stejná událost by byla v předindustriálním klimatu přibližně o jeden stupeň chladnější.
1: Yasir Daria, zakladatel organizace Climate Action Center, říká, že vlhkost v Karáči často způsobuje, že teploty i pod 40 stupňů pocitově působí mnohem tepleji. Taky poznamenává, že neobvykle teplé noci, které byly ve městě dřív vzácné, se nyní vyskytují častěji, což ovlivňuje spánek, zdraví i celkové životní podmínky. Dochází taky ke zkracování zimní sezóny a rychlejším nástupům letního období, uzavírá britský Guardian.
0: Mladí lidé nechtějí cestovat jako jejich rodiče. Netouží ale zažívat co nejextrémnější dobrodružství, ani si odškrtnout co největší počet položek z bedekru. Často dávají přednost novému trendu, kterému se říká soft adventures, tedy lehká dobrodružství, píše polský deník Řeč pospolita.
1: Nová generace cestovatelů vyráží za dobrodružstvím, ale ne nutně za takovým, které vyvolává příval adrenalinu. V médiích zaměřených na cestování a životní styl se tak mluví o takzvaných soft adventures stále častěji. Při plánování dovolené lidé stále častěji myslí na své zdraví a volí fyzickou aktivitu i další formy péče o vlastní pohodu během dovolené.
0: Stejně důležitý je i společenský aspekt turistiky. Dovolenkáři si čím dál častěji kupují skupinové zájezdy, aby měli s kým sdílet své dojmy. Celému fenoménu nahrávají sociální platformy, které hrají důležitou roli v růstu hodnoty turistického průmyslu. Stále více se prosazují cestovatelé, kterým nejde pouze o velké a adrenalinové dobrodružství. Odborníci si všímají, že soft adventures, tedy lehké dobrodružství, tvoří až 65% trhu zaměřeného na zážitky. Uvádí Řeč pospolita.
1: Jedná se především o objevování nových míst a kultur, ale v klidném a vyváženém tempu. Cestovatelům nezáleží na tom, aby jejich cesta byla naplánovaná na minutu přesně, ani aby navštívili co nejvíc míst, či dokázali něco výjimečného. V segmentu soft adventures je klíčový komfort, jak psychický, tak fyzický. Tento typ cestování nevylučuje fyzickou aktivitu, ale ta není namáhavá a nevyžaduje speciální dovednosti. Na dovolené v odlehčené verzi je čas na pěší výlety, pozorování přírody, jízdu na kole nebo plavbu na kajaku.
0: Jak uvádějí autoři zprávy, tento trend spopularizovali především mileniálové a příslušníci generace Z. Rozvoj tohoto segmentu turistiky souvisí se stále širší nabídkou cest šitých na míru potřebám nové generace cestovatelů. Důležitou roli hraje také větší dostupnost nízkonákladových leteckých společností a stále lepší dopravní infrastruktura v mnoha regionech světa, které byly dosud jen obtížně přístupné.
1: Ze zprávy taky vyplývá, že nejoblíbenějším turistickým regionem na světě je Evropa. Koncentruje se zde víc než třetina globálního turismu. Na starém kontinentě nechybí přírodní atrakce ani bohaté kulturní dědictví. Analytici uvádějí, že největší oblibě se těší země, jako jsou Švýcarsko, Španělsko, Norsko, Francie, Rakousko a Chorvatsko.
0: Na cestování zaměřeném na různé druhy zážitků, včetně těch v odlehčené verzi, nevydělávají jen samotní turisté, kteří během cest poznávají nové lidi a jiné kultury a tím si rozšiřují obzory. Rozvoj turistiky, pokud je udržitelný, má pozitivní dopad také na ekonomickou situaci obyvatel regionů, které byly dřív neobjevené a zapomenuté a nyní se postupně rozvíjejí díky investicím do infrastruktury podporující cestovní ruch, uzavírá polský deník Řeč pospolita.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání pro vás připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Tereza Žižková
1: a Lukáš Matoška.
3: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
2: 19.30 Český rozhlas Plus zprávy.
4: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli svému zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provázejí protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP, jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. A ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší riziko požáru je v Praze a nejbližším okolí a v částech Libereckého a Ústeckého kraje. Lidi by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Tenisti Jakub Menšík, Tomáš Macháč i Marie Bousková postoupili na pařížském Grand Slamu do druhého kola. To Barbora Krejčíková a Tereza Valentová ne. Ke komu se přidá Sára Bejlek, která čelí Američance Stephensové, napoví David Prouza.
5: Sára Bejlek by mohla být také postupující tenistkou do druhého kola. Nad Stephensovou vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 2-0, servíruje Američanka a je to 40-40. Slyšíte o tom na radiožurnálu Sport v Paříži, David Prouza, radiožurnál.
6: Nehoda na D10 u Svijan a silný provoz na D1 u Všechrom. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na 67,5 kilometru vyšetřují nehodu. Už se projíždí dvěma pruhy, některá auta vybočují. Na D1 z Brna směrem do Prahy od Mirošovic a nájezdu od Benešova z 21. kilometru silný provoz, rychleji pojedete až za Pražským okruhem od 10. kilometru. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory na 86. kilometru máme hlášenou nehodu, vozidla jsou v odstavném pruhu, kolona se netvoří. Na D46 z Vyškova do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Olšany u Prostějova. Na 34. kilometru stojí odstavená dodávka, není tam odstavný pruh a vybočuje se. Na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice zvolněte za Vlachovem. Motorkář tam narazil do stromu a je tam omezený průjezd. Krátké kolony čekejte v obou směrech. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Indii začalo sčítání lidu. Největší projekt svého druhu na světě. Skoro 3 miliony státních zaměstnanců mají za úkol zaklepat na každé dveře v zemi a zjistit základní informace o všech domácnostech a jejich obyvatelích. Pravidelná sčítání lidu začaly v Indii pořádat už Britové na konci 19. století a díky tomu máme k dispozici detailní údaje o indické společnosti a jejím vývoji v čase. Ale sčítání lidu není jen praktické cvičení pro indické sociology. Jejich zjištění budou mít reálné dopady na rozdělení politické moci nebo na rezervační kvóty pro znevýhodněné skupiny obyvatel. O tom všem bude dnešní díl pořadu Za obzorem. K jeho poslechu vás zve Ondřej Himer.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
8: It's an ambitious project that will be carried out
9: in every single person living in India. The census is India's national mirror.
10: The results could reshape political representation across the country.
7: 1. dubna letošního roku vyrazili do ulic indických měst, slamů a vesnic první skupiny sčítacích komisařů. Tentokrát poprvé bez štosů papírových dotazníků. Veškerá agenda se tentokrát vyřizuje čistě elektronicky.
11: Pragati khud chalkar hamare darwaze par aayi hai. Uska swagat karo.
7: K celé obří akci vedou úřady také velkou osvětovou kampaň. Jejíž součástí jsou i písně, které tvoří hudební doprovod dnešního dílu. Lidé se z těchto písní dozvídají, jak vlastně bude sčítání vypadat, co přesně bude stát zajímat a proč je důležité, aby to věděl. Já to zpívat nebudu, ale pokusím se to stručně shrnout. Komisaři mají rozdělené obvody, mají mapičku a úkol projít vyznačenou trasu. Na ní mají najít všechna obydlí, zanést souřadnice domů nebo bytu do online mapy a tlustou fixou zapsat jeho číslo vedle vchodových dveří. Obyvatel se pak ptají na údaje o jejich bydlení. Celkem je to v této fázi 33 otázek ohledně přístupu k vodě, elektřině, plynu, kanalizaci, záchodu nebo internetu a řeší se také, jak velký dům nebo byt je, kolik v něm žije rodin nebo z čeho je postavený, z čeho jsou stěny, podlaha a střecha.
12: Agi kya karem bhaiya?
7: Teprve v druhé fázi pak začne skutečné sčítání obyvatel, kterých je podle aktuálních odhadů v nejlidnatější zemi světa skoro 1,5 miliardy. I tady jsou ve sčítání novinky a jednou z hlavních je, že se komisaři budou ptát lidí na jejich kastovní příslušnost. Je to poprvé po skoro 100 letech. Od zisku samostatnosti považovala Indie podobnou otázku za příliš kontroverzní kvůli jejímu potenciálu rozdělovat společnost. Zároveň ale na základě kastovní příslušnosti stát poskytuje chudým a zaostalým skupinám obyvatel například privilegovaný přístup ke vzdělání, zaměstnání ve státní sféře nebo i do parlamentu. Jenže přesná data o kastovní příslušnosti a velikosti jednotlivých kast mu už dlouho chybí. I proto mohou výsledky letošního cenzu poměrně výrazně promluvit do státní politiky pozitivní diskriminace. Na ty výsledky si ale budeme muset ještě poměrně dlouho počkat. Už teď si ale o samotném sčítání, o tom, jak probíhá, i o tom, jaké důsledky by mohlo mít, můžeme popovídat s indologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity. Vítám tě, ahoj.
13: Zdravím tě, Ondřej, a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
7: Jak dlouho to vlastně celé má trvat, nebo kdy vlastně tedy budou ty výsledky, protože ten proces je hrozně dlouhý.
13: Je dlouhý a jak říkáme, že začalo sčítání lidu, tak ono vlastně ještě nezačalo to sčítání lidu. V tuhle chvíli se sčítají domácnosti. V tuhle chvíli se vytváří seznam domácností. To se dělá ve vlnách, po státech, podobně jako třeba volby. A v každém státě by to mělo trvat měsíc a všechno to by mělo být hotové na konci letošního září. A potom přijde druhá fáze a to je to samotné sečtení lidu. A to by mělo proběhnout v únoru 2027 a to už jsou takové ty klasické dotazníky. Máte tam prostě otázky na, já nevím, náboženství, jazyk, vzdělání, povolání a ty data můžete buď to zanést sami online do formuláře, anebo k vám domů přijdou sčítači, kteří už tentokrát poprvé nebudou mít papírové archy, ale budou to zanášet do nějaké mobilní aplikace. No a až tyhle data se sbírají, tak se to bude zhruba rok zpracovávat a očekává se, že na přelomu let 27-28 by měla být hotová teda ta data.
7: A jak kolik vlastně prostředků tohle všechno stojí zaplatit všechny ty sčítače a vlastně obejít všechny ty domácnosti, jaké jsou náklady tohohle vlastně dost pravidelného sociologického cvičení, které v Indii probíhá?
13: No jak jsem se na to díval, tak ty náklady jsou vlastně, řekněme, docela malé. Jo? Tam se odhaduje, že to bude stát nějakých 117 miliard rupií, co když si převedeme na české peníze, tak to je asi 25 miliard korun, což je jenom asi setina českého rozpočtu.
7: A indického ještě výrazně
13: to bude méně. Výrazně méně, takže vlastně zas taková drahá legrace to nebude.
7: A skutečně ta praxe je taková, že ti komisaři obejdou jednu každou domácnost, jeden každý byt, jeden každý dům a to včetně, já nevím, těch odlehlých oblastí někde v Ladaku, v Himálajích nebo nějaké ty pralesní vesnice někde v Jharkandu nebo různé třeba různé slamy, kterých je spousta kolem všech indických měst nebo co třeba Indové v cizině a další takovýhle lidé. Konečně každého jednoho člověka ti komisaři budou kontaktovat?
13: No je to něco podobného, jako jsou třeba volby. Tam taky máš vlastně nějaké maximální vzdálenosti volební místnosti od lidského osídlení, takže opravdu teďka budou chodit po těch vesnicích s tím, že, jak jsi zmínil třeba ty Himaláje, tak tam to bude probíhat tak, že se tam ty komisaři vypraví už během podzimu, dřív než napadne sníh, aby to stihli nějak logisticky vyřešit.
7: V únoru by to nebylo. Nejlepší.
13: V únoru, to asi není úplně optimální datum. No a třeba když si vezme lidi bez domova nebo lidi, co žijí ve slamech, tak tam
7: nebo
13: je ta,
7: i na ulicích,
13: nebo na ulicích lidí, že? Tak tam je ta praxe taková, že proto vlastně potřebuješ nejdřív to ten seznam těch domácností, se vlastně identifikují ty standardní domácnosti a identifikují se domácnosti, které nejsou vedené jako stavební parcely, které nejsou vedené jako domácnosti. No a tady v těch nelegálních osídleních ve slamech nebo bezdomovci to se prostě sečte během jedné noci, která se předem určí, že se prostě nasadí velký počet těch komisařů do těch oblastí, kde teda nejsou ty registrované domácnosti.
7: A co všechno vlastně indická vláda zjišťuje o svých obyvatelích, jak se třeba mění s postupem let ty sady otázek a jak detailní jsou ty dotazníky?
13: No detailní jsou dost. Indická politika dlouhodobě si zakládá na tom, že je opravdu data-based, s tím, že otázka je potom, kolik těch dat teda potom vláda pouští ven. Uvidíme, co z toho pustí. Tam třeba byla zajímavá kontroverze, jak se dlouho tutlali v roce 2011 údaje o počtu vyznavačů jednotlivých náboženství. Mm. Že vlastně tyhle data se vypustily relativně pozdě.
7: To nebude veřejné všechno?
13: Nakonec by mělo být, no ale tady říkám, tohle byl případ, kdy se to docela dlouho tutlalo, protože vlastně počet hinduistů klesl pod 80% a bylo to nějaké hrozně třeskuté téma. Ale pokud se podíváme na ty sady otázek, tak ty se mění teda průběžně a co bude tentokrát zajímavé je, že tam je třeba baterie otázek, která se ptá na to, jestli mají domácnosti přístup k dodávkám plynu, přístup k dodávkám vody, přístup k dodávkám elektřiny, přístup k latrínám a podobně. Což bude zajímavé z toho hlediska, že indická vláda v posledních letech tvrdí, že se jí podařilo dosáhnout 100% pokrytí téhle základní vybavenosti. A sociologické výzkumy, průzkumy, sondy ukazují, že tak slavné to být nemusí, takže teď budeme mít ta velká data, která nám to teda fakt čekujou a uvidíme, jak moc se to teda indické vládě za těch posledních 10-15 let podařilo. Takže tohle bude určitě zajímavé. Ty cenzy se v minulosti konaly každých 10 let. Ten současný má docela velké zpoždění. Naposledy se sčítalo v roce 2011, takže to teď mělo být v roce 2021, ale to všichni asi víme, byl docela silný covidový rok, takže důvody toho zdržení jsou celkem jasné, nebo toho odkladu, ale proč se to celé zdrželo ještě o vlastně dalších 5 let, protože pandemie už je několik let za námi?
14: Já bych řekl, že... nebo asi nejsem sám, kdo si to myslí, že tím skutečným důvodem je takzvaná delimitace volebních obvodů pro sněmovnu lidu.
9: This time it carries extra political weight because census 2027 can form the basis for delimitation.
14: To je téma, které je hrozně komplikované a hrozně kontroverzní, tak já se ho tady pokusím vysvětlit co nejstručněji.
13: Dobře.
14: Jde o to, že podle indické ústavy by se měly volební obvody po každém sčítání lidu překreslit, aby to reflektovalo rozvržení obyvatel, to znamená, že každý obvod by měl reprezentovat zhruba stejný počet voličů. V roce 1976 se ale stala taková věc. To v Indii byl vyhlášen výjimečný stav o rok předtím. No a v době výjimečného stavu mimo jiné byla vláda Indiry Gandhiové posedlá kontrolou porodnosti. Brala to jako jednu z velkých překážek indického rozvoje, že prostě Indie má příliš velký populační přírůstek. Takže se podívali na mapy, na data, na čísla a zjistili, že vlastně jižní státy zavedly takové sociální, zdravotní a vzdělávací politiky, že jim už se tu porodnost daří omezovat. Takže aby tyhle jižní státy nějakým způsobem odměnila, tak vláda v roce 76 zmrazila ty volební obvody podle sčítání 1971 a zmrazila je na 25 let. Tohle se potom ještě prodloužilo v roce 21. A v současné době ten 84. dodatek, který to stanovil, tak ten říká, že obvody se budou podle populace překreslovat až po prvním sčítání, které proběhne po roce 2026. Což je mimochodem takový fun fact, teoreticky by to pořád mohlo být předmětem sporu, protože tohle sčítání začalo v roce 2026.
13: Ale ono se vlastně oficiálně jmenuje Census 2027, takže to by mohlo být jeden z těch důvodů, proč je to takhle zmatečně pojmenované, když to sčítání skutečně začalo už leto. Takže je tady nějaký politický zájem vlastně to sčítání zdržet, tak aby ty jeho výsledky se projevily už na změně těch budoucích volebních obvodů do budoucích voleb a z jakého důvodu, co to může komu přinést?
14: Tady nad tou motivací můžeme samozřejmě už začít spekulovat. Jedna možnost je, že pokud by se to udělalo dřív, řekněme třeba v roce 23, tak by vlastně se musel použít až ten další cenzus, jo, který by proběhl až za 10 let, takže třeba v roce 2033. Mezitím by proběhly volby v roce 2029, pravděpodobně i volby 34, protože by se to nestihlo implementovat. No a kdo ví, kdo by seděl za 10 let v indické vládě. Takže je možné, že současná vládní garnitura se pokusila to tímhle tím způsobem nějak uspíšit a vlastně dostat to na to nejbližší možné datum.
13: Ono je to v jejich zájmu, tedy aby ta delimitace se měnila, aby se ty obvody překreslily.
14: Je to dost v jejich zájmu, protože, jak už jsem říkal, jižní státy mají tu porodnost nižší, ta už je vlastně dávno pod úrovní prosté reprodukce.
13: A vlastně se to neupravovalo 50 let, takže
14: 50 let se to neupravovalo.
13: Můžou být velké.
14: Přesně tak. Jižní státy vlastně dneska mají ve sněmovně zhruba čtvrtinu křesel, no a pokud by se to udělalo podle té současné populace, tak už budou mít jenom pětinu křesel. A důležité je to proto, že vlastně na jihu Indie nebo v těch jihoindických státech prakticky nikdo nevolí současnou vládní stranu BJP, indickou lidovou stranu. Takže pro BJP je to hodně výhodné tu delimitaci udělat co nejdřív, dokud je uvesla a může s tím něco dělat.
13: Jenže ty jižní státy jsou sice populačně slabší v poměru k těm severním a dál slábnou, ale naopak ekonomicky jsou silnější a tím pádem platí víc také do federálního rozpočtu a přesto by tedy měli teď přijít o část své politické váhy na té federální úrovni.
14: No a to se samozřejmě jižním státům nelíbí. A tady bychom se mohli posunout vlastně už do letošního roku. Protože na základě zákona o rezervacích pro ženy v zákonodárných sborech by mělo po tom dalším cenzu být taky zavedena třetinová kvóta pro ženy ve sněmovně lidu. A indická lidová strana se to pokusila nějakým způsobem protlačit už teď, aby se použila data už z cenzu 2011. A spojila vlastně tady tyhle ty dvě věci dohromady. Jednak tu delimitaci a jednak ty rezervace.
13: rezervovaná křesla pro ženy. Prezentovala tím, že se to vlastně uspíší, že se to vlastně uskuteční už tady v těch volbách 2029. Navrhla to jako ústavní dodatek, 131., pokud se nepletu, který ovšem jim opozice zamítla. Oni vlastně nedokázali to, oni vlastně proto získali většinu, ale jenom prostou a potřebovali většinu ústavní. Takže tenhle ústavní dodatek neprošel, což teda znamená, že pravděpodobně se ty obvody nestihnou překreslit do těch voleb 29 a budou až ve volbách 2034.
15: A tam je to automatické, že tedy když proběhne to sčítání, ukáže se, že ty počty obyvatel už nejsou takové, jaké by měly být, tak ta delimitace je nějaká věc, která je automatická. Není možné tam vyjednávat konkrétní třeba pro nějaký stát nějaké křeslo navíc a tak dál.
13: Teď už to pravděpodobně bude automatické. Otázka je, jestli se prostě ještě základem, jestli ještě na základě nějakých vyjednávání prostě současná vláda nekoupí nějak loajalitu té jihoindické opozice. Samudr ki leheron mein
16: bhi Bharat ki basti har chaaha. Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: On ten cenzus může mít také velké sociální dopady na jednotlivé třeba skupiny indických obyvatel. Ona totiž letos to sčítání také obsahuje vlastně po téměř 100 letech otázku na kastovní příslušnost, což bylo dost dlouho takové kontroverzní téma a vláda se zařazení téhleté otázky bránila. Proč, v čem je tak obtížné se ptát na kastovní příslušnost, když vlastně kasty jsou běžnou součástí indické politiky?
1: No, je to téma dost kontroverzní. Kde začít? Tam je nejdůležitější věc, že na kastovní příslušnost jsou navázány nejrůznější státní politiky. Nejrůznější politiky afirmativní akce, nebo chcete-li pozitivní diskriminace, protože už třeba podle ústavy mají takzvané soupisné kasty a soupisné kmeny, to znamená bývalí nedotýkatelní a původní obyvatele, nárok na rezervovaná místa v zákonodárných sborech, plus ještě na rezervovaná místa ve státních službách,
0: na školách,
1: ve státních podnicích a podobně. Přičemž ta ústava zároveň říká, že stát by se měl snažit zlepšovat tímhle způsobem podmínky i dalších znevýhodněných skupin obyvatelstva. No a tohle téma bylo vždycky strašně kontroverzní. A řekněme, v 70. letech začaly severoindické státy, protože na jihu už to mnohde měli, zavádět nejrůznější opatření, která cílila i na nějaké další níže postavené vrstvy, takzvané other backward classes, jo, ostatní zaostalé třídy, což jsou v podstatě nízké kasty. Ne nedotýkatelné, ale pořád nízké. Vznikly nějaké dvě komise, které měly definovat tu zaostalost na celostátní úrovni. Kalelkarova komise v 50. letech dala nějaké doporučení, ale ty implementovány nebyly. Mandelova komise na konci 70. let ta dala doporučení, která po 10 letech v srpnu 90 teda implementována byla. Ta doporučení zavedla 27% rezervace pro ty other backward classes, ostatní zaostalé třídy. No ale to jenom proto, že podle tehdejších interpretací indické ústavy nesmí počet rezervovaných míst překročit 50%, aby to neodporovalo zásadám rovných příležitostí.
0: Aha.
1: Ve skutečnosti ta komise identifikovala jako těch zaostalých tříd 52% obyvatelstva. Takže ty rezervace, když předtím bylo 22,5% pro ty soupisné kasty a kmeny, by najednou byly 75%, což bylo politicky naprosto neprůchodné. A bylo to neprůchodné až do nedávné doby.
0: A teď?
1: A teď. To je ten plot twist, jo? To je ten plot twist. Indická lidová strana ve vládě již od roku 2014 je primárně stranou nějakých privilegovaných vrstev. Takže vlastně vždycky byla proti těm rezervacím. Byla vždycky proti té pozitivní diskriminaci. Zároveň ale nemůže zrušit, protože aby vyhrávala volby, tak potřebuje, aby pro ně ty nízké kasty hlasovaly, protože jenom z těch privilegovaných vysokých kast to neutáhne.
0: No tak pokud jich je přes 52% nebo bylo v té době toho zkoumání, tak je to dost velká voličská základna.
1: Přesně tak. No a tak ona si BJP v roce 2019 vymyslela nějakou novou formu rezervací pro takzvané economically weaker sections, ekonomicky zaostalé vrstvy, řekněme, která činí 10% a spadají tam lidi, kteří jsou na tom ekonomicky hůř, ale zároveň nepatří do žádné z těch kategorií, které už mají nárok na rezervace. Takže to vlastně cílí na chudší voliče z nějakých vyšších kast. No a tím jsme se dostali před těch 50% najednou. Tím už máme skoro 60%. Takže se začaly ozývat nejrůznější regionální politické strany, které hájí velmi často zájmy právě těch nižších kast, ať se teda provede konečně to sčítání kastovní, aby jsme zjistili, kolik těch kast teda ve skutečnosti máme, a když jsme překročili těch 50%, tak pojďme udělat ty rezervace proporcionálně. S tím, že ty kasty se nesčítaly, protože vlastně v takovém tom nehrugovském sekulárním pojetí ta kasta byla nějaká prostě předmoderní identita, které by se Indie měla co nejdřív zbavit, tak se na to potom už nekladl žádný důraz. Ale došlo teda k tomu, že se začaly ozývat ty regionální strany a došlo k tomu, že ve dvou státech, konkrétně v Biháru na severu a v Telangáně na jihu, se provedlo to kastovní sčítání, no a co se nezjistilo? ty nízké kasty skutečně mají vyšší podíl v populaci, než se obecně soudilo. Zase je to poměrně logické, souvisí to s tím populačním přírůstkem. Populační přírůstek je zpravidla vyšší u chudších vrstev obyvatel, u méně vzdělaných vrstev obyvatel, takže dává smysl, že se ten podíl navýšil.
0: Takže se dá čekat, že když tenhle ten letošní nebo příští rok probíhající cenzus ukáže, že tady těch zaostalých skupin je prostě větší část populace, než se dosud domnívali, a ta doba, kdy se to nezjišťovalo, už je poměrně dlouhá, takže to tak nejspíš bude. Tady se dá čekat, že tyhle ty skupiny budou požadovat prostě větší podíl těch rezervovaných míst.
1: Přesně
0: takže
1: tak.
0: Můžeme dospět do nějakého stavu, třeba 3/4 míst v parlamentu budou se budou rozdělovat nebo budou určené pro příslušníky nějakých jako konkrétních skupin znevýhodněných.
1: Teoreticky přesně tohle může nastat. Teď je zajímavé, kdo se toho tématu chytne. Ono vlastně po té, co proběhly tady ty cenzy v těch vybraných indických státech, tak se toho chytl Indický národní kongres jako hlavní opoziční strana. Udělal z toho jedno z hlavních témat voleb v roce 2024 do sněmovny lidu. Je to vlastně jedna z důležitých příčin, proč uspěl v těch severoindických státech, a tam právě BJP tehdy ztratila ty hlasy, ta křesla, které potřebovala pro sněmovní většinu. Ale vlastně BJP rychle odhalila, že tohleto je velmi silné téma, a byla to právě vláda BJP, která ohlásila, že tam ten kastovní cenzus provede, jo? Že ta kastovní data do toho sčítání vrátí. Takže bude zajímavé, jak se s tím bude vypořádávat vláda a jak se toho chytí opozice.
0: A ještě se chci zeptat, protože těch kast, pokud vím, jsou prostě tisíce, možná třeba přes 20 tisíc jsem narazil na nějaké údaje, nikdo to vlastně pořádně neví. Neexistuje žádný jako definitivní seznam, tady jsou prostě sepsané všechny kasty, protože těch skupin a subskupin kastovních je prostě ohromné množství a liší se to regionálně, někdy třeba často i vesnice od vesnice. Tak jak to vlastně bude fungovat? Tam lidé dostanou na výběr, k jaké kastě se přihlásit, nebo tam prostě napíšou, co zrovna jakou kastovní příslušnost jako cítí být, nebo aspoň třeba na těch seznamech těch soupisných kastců napsané jako konkrétní ty jména, já nevím, lisovači oleje prostě a takovéhle jako konkrétní.
1: Lisovači oleje zrovna nejsou nedotykatelní, ty jsou OBCs, ale jo, no, máš vlastně tady seznam těch kast, proto jsou to scheduled casts, jo, proto jsou to ty soupisné kasty, protože existuje ten jejich soupis, ze kterého si potom vybírají, a je to potom určeno, že kasty z tohohle soupisu teda mají nárok na speciální zacházení od státu.
0: No a brání někomu říct, já jsem příslušník téhle kasty a s tím pádem spadám mezi tady ty znevýhodněné skupiny, i když ve skutečnosti jakoby tak je jeho kastovní příslušnost jiná, třeba o něco vyšší?
1: No, podle mě nebrání, ale myslím si, že nějakou zpětnou kontrolu se na to přijde. Tady osobně sám nevím, jak bude probíhat ta zpětná kontrola KOR, když se to bude dělat po 100 letech.
0: Protože já jsem slyšel, že to sčítání, nebo četl jsem, že to sčítání v tom Biháru a Telangáně, které si zmiňoval, právě provázely různé potíže, že tam prostě se objevovaly kasty, o kterých třeba nikdo nevěděl, a teďka lidé tam psali nejrůznější věci, nejrůznější varianty, a že v tom nakonec byl dost nepořádek. Tak na celoindické úrovni to bude pravděpodobně ještě náročnější to pak nějak protřídit.
1: No určitě bude trvat, pravděpodobně tohle bude část cenzu, která bude trvat na zpracování asi nejdéle. Je to složité.
0: Tak děkuju, že jsme tohle opravdu složité téma spolu mohli probrat a vysvětlit, jaké dopady na indickou politiku i na společnost budou mít výsledky sčítání lidu. Mým hostem v dnešní výpravě za obzory každodenních zpráv byl indolog a politolog z Metropolitní univerzity Jiří Krejčík.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že jsme to ještě nezesložitili.
0: Já doufám, že ne. Za pozornost vám děkuje Ondřej Himer. 2037 की नई पहचान हर दिल बोले मैं हिंदुस्तान
2: český rozhlas plus kdo je kdo.
3: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
4: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
3: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
4: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
3: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
4: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
3: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
4: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministr školství si předvolá ústředního školního inspektora kvůli testování páťáků a deváťáků. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Fotbalisti West Hamu s Tomášem Součkem se v anglické Premier League nezachránili. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá zítra ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé otázky z oblasti mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé, říká člen Asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
6: Jednak na sociálně-ekonomickou situaci rodičů, těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojí se životem, teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
5: Reakci České školní inspekce zjišťujeme. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti přidalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
7: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
5: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Izrael dnes vyzval k evakuaci víc než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil, uvedl to deník L'Orion Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizballah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballah už vyhnal z domovů přes 1 000 000 lidí. Stěnu na třídě 17. listopadu v Přerově ozdobí další podobizny slavných osobností, konkrétně třeba skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a hudebníka Lubomíra Plevy. Toho si lidi vybrali v anketě. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
8: Lubomír Pleva se proslavil jako fenomenální hráč na foukací harmoniku, získal 4 tituly mistra světa, vystupoval doma i v zahraničí a nahrával pro rozhlas. Dodnes je považován za jednu z nejvýraznějších osobností tohoto oboru v české hudební historii.
9: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Jak se dařilo Sáře Bejlek proti Američance Stephensové? Dodá živě z Paříže David Prouza.
10: Sára Bejlek před maličkou chviličkou porazila někdejší šampionku US Open Sloane Stephensovou po setech 6-3 a 6-2, postupuje do druhého kola. Tam narazí na Polku Linetovou, která vyřadila Terezu Valentovou z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
9: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou Premier League, přestože v závěrečném kole porazili Leeds 3-0. Rozhodla o tom výhra Tottenhamu, který s brankářem Antonínem Kinským zvítězil 1-0 nad Evertonem a v soutěži se zachránil.
11: Nebezpečí na D6 u Jenče a uzavřená 17 na Chrudimsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Jeneč. Na 7. kilometru je hlášený předjezd na vozovce. Podle informací policie jsou to kusy plastů a musí se vybočovat. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Pomalej se jede mezi sjezdy na Mirošovice a na Pražský okruh, to je mezi 20. a 12. kilometrem. Zdržení na Prahu není velké, asi 5 minut. Silnice 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná v úseku mezi Ostrovem a Čankovicemi. Havaroval tam autobus a provoz policisté zastavili obousměrně. Dá se to objet přes Chroustovice. Na silnici 44 na trase ze Zábřehu do Mohelnice čekejte komplikace za Vlachovem. Zasahují tam záchranáři u nehody motorkáře. Kilometrové kolony jsou tam obousměrně na 10 minut. A v Praze vázne provoz v Liberecké směrem do centra. Je to kvůli omezení u sjezdu na Prosek. Asi 5 minut pojedete od sjezdu na Letňany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
12: Konec druhé světové války a německé okupace nepřinesl obyvatelům českých zemí jenom svobodu, ale mnoha z nich také utrpení a novou vlnu násilí. K temným událostem té doby patří například pochod 20 tisíc Němců, vyhnaných koncem května 1945 z Brna a vedených pak ozbrojeným doprovodem za velmi krutých podmínek pěšky do Pohořelic a dál k rakouským hranicím. V pochodu se vedle německých civilistů, starých lidí, žen a dětí ocitli také Češi označení za Němce, Židé, lidé ze smíšených rodin. Ti, kteří nedošli až k hranicím, byli pak drženi v krutých podmínkách v různých internačních táborech. Pochod nepřežilo 1700 lidí. K jeho účastníkům patřila také tehdy desetiletá Jiřina Borecká, rozená Hrdličková, která na válečné a poválečné osudy své rodiny vzpomíná v dnešních příbězích 20. století. Její líčení doplňují vzpomínky o 3 roky mladší Marie Pekařové. Pořad připravil a provází vás Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Lence Zahradníkové a Luci Hostačné z Paměti národa. Jiřina Borecká se narodila 13. února 1935 v Brně, jak už řečeno, jako Jiřina Hrdličková. Její otec František Hrdlička byl vyučený řezník a pocházel z Pohořelic. Měl německé předky a byl obratný obchodník, živnostník. Neživil se bouráním masa, ale měl nákladní auto, jímž jezdil kupovat zeleninu a tu potom rozprodával trhovcům. Jiřinina matka Marie Hrdličková byla Češka a zůstávala v domácnosti. Osud Jiřiny Borecké Hrdličkové a celé její rodiny byl ovlivněn tím, že její babička z otcovy strany měla za svoboda syna s židovským mužem, kterého si nikdy nevzala. Její manžel, později onoho chlapce, jmenoval se Karl, přijal za vlastního. Když nacisté zavedli norimberské rasové zákony, byl chlapec, tehdy už mladý muž, podle nich definován jako židovský míšenec. Babička zřejmě ze strachu o syna, vůbec z toho, že se na osudech její rodiny odrazí pronásledování židů, začala naléhat na svou snachu, tedy Jiřininu matku, aby se rodina přihlásila k němectví, aby deklarovala německou národnost a dala děti do německé školy. Doufala zřejmě, že synův částečný židovský původ, o němž se veřejně nevědělo, se tak snáze ztratí. Rodiče Hrdličkovi nakonec babičině naléhání vyhověli a tak Jiřina a její starší sestra Zdena nastoupili do německé školy pod jmény Georgína Hrdlicka a Sidonie Hrdlicka. Okupace zbytků Československa v březnu 1939 patří k prvním Jiřininým vzpomínkám.
13: Víte, v kterém roce to začalo? 39, no já jsem 35. A já si to, počkejte, teď si to pamatuju. To si pamatuju, to je zajímavý, ten výraz si pamatuju, že maminka mě říká, jako že přišli Němci a že se chce jít podívat a já jsem měla osýpky. A povídám, musíš tady být hodná, teď mě tak vzala z té postýlky a ukázala mě do zrcadla a já jsem byla celá poděbana a to si pamatuju, tady ten výraz, jak jsem v tom zrcadle vypadala. A to se ona šla dívat, jako že přišli ti Němci tehdy, jako jo. Já to nemám hezky, této dětství, protože aby řekla pravdu, my jsme museli do té německé školy a moje matka byla Češka, čili my jsme s tím měli dost velký problém, ale moje babička, ta si to přála, aby jsme měli německé školy, protože ona měla první dítě se Židem a zřejmě měla o něho strach, tak nás prostě do toho chtěla dostat a taky dostala. Ale sama na to doplatila nejvíc, protože ztratila dva vnuky a syna, že? Bylo to hodně těžké teda, když najednou, my jsme doma mluvili, můj otec uměl česky i německy a on byl z Pohořelic a tam se mluvilo německy, většinou jako jo, ale my doma jsme mluvili česky, protože moje maminka byla Češka. Tak jsme do té německé školy teda šli a bylo to trápení teda, dost velký. To jako si pamatuju, že no na Bratislavské byla německá škola, no. Já jsem teda začala od první třídy, ale má sestra měla už o 4 roky víc, čili ona už chodila do těch vyšší třídy a to s tím měla hodně velký trápení, no. Ale musím říct, my jsme chodili a nechodili, protože všude ve škole se topilo v takových těch velkých kamnek, jo. To tam školník dal prostě topení a topilo se a ono nebylo najednou ani koks, ani to, tak si prostě nešlo do školy. Nebo se bombardovalo, že každou chvíli.
12: Pobyt ve škole mezi německými dětmi byl pro Jiřinu Hrdličkovou těžký a pro její sestru Zdenu prý ještě horší, protože ta přestoupila z vyššího ročníku a mezi děti nezapadla. Roku 1941 musel Franz Hrdlička rodinu opustit, protože jako Němec narukoval do Wehrmachtu, poslali ho do Francie. Poprvé se tehdy ukázalo, že babička neměla dobrý odhad. Otec nicméně s rodinou udržoval korespondenci a posílal domů balíky s nedostatkovým zbožím. A matka, která žila sama se třemi dětmi, protože dva roky před koncem války se narodil ještě syn František, prodávala věci od otce a platila tak za služby a za lékaře. Jiřina Borecká vzpomíná, že porodník, který pomáhal bratrovi Františkovi na svět, dostal lahev francouzského koňaku z otcova balíku.
13: On když byl v té Francii, jako jo, tak tam všechno bylo k dostání a tady nebylo nic. Tady se nedostala látko, nedostala záclony a on nám všechno posílal. Ale matka mu vždycky posílala peníze a on nám všechno posílal. A máti to prodávala a my jsme z toho tady krásně žili. Jenomže my jsme bydleli v domě, tam bylo 150 partají na tom cejlu, to byl takhle areál, jako jo, a někdo to udal. Někdo to udál, že je u nás pořád pošťák s balíkama, jako. A tak to jako německé voják taky nesměl, že jo. Přišli Němci a všechno vzali. Všechno vzali. Kožený poty posílala. A hlavně, z čeho jsme žili, tak cigarety. Tenkrát nebyli, jo. A cigarety my jsme měli pořád. To vám posílal pořád. A říkám, on byl takový jako šikovný obchodník, můj otec.
12: hlavním válečným vzpomínkám Jiřiny Hrdličkové Borecké patří nálety na Brno. Američané na město útočili 25. srpna, 11. října a 20. listopadu 1944. A často se uvádí, že to byl jediný kobercový nálet na město v tehdejším protektorátu. V listopadu 1944 bombardovalo Brno ve třech vlnách 149 letadel, která svrhla cca 2,5 tisíce pům. Zahynulo tehdy přes 500 lidí, 6 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Pak následovalo období relativního klidu. V 45. však začaly další, tentokrát sovětské nálety.
13: Můj otec, on byl ve válce do konce války a byl tam 4 roky. A matka teda s těma třema dětma pořád někde musela lítat a s tím bombardováním, nebo jsme letěli na Vranovskou, tam je takový ohromný vinný sklep a takový sud ohromný, tam jsme seděli skovaně, já nevím, kdyby to tam prasklo, tak jsem se už tehdy utopila ve víně. Pomínám si, že si vám můžu vykládat takový ten první moment, co to bylo, bez houkání, že nás neupozornili, že bude nálet, jako jo. A to můj tatínek přijel na dovolenou na pár dní a tak chtěl by s tou matkou chvíli sám, tak maminka požádala sousedku, ať mě vezme ven s tím malým, já jsem měla bratřička, neměla ani 2 roky. Tak mě ona vzala do kočáru, šli jsme na ten Radlas, na tu procházku a teďka najednou, tam totiž jezdili vlaky, dřív teď tam nejezdí už nic, ale dřív tam jezdili vlaky a najednou jsme zjistili, že bez houkání zašlo se po nás střílet, jo, a oni vlastně ostřelovali ty koleje, aby ti Němci nemohli nic vozit, víte. Ona vzala toho kluka z toho kočárku a takhle na něj lehla u vody, ležela na něm a ten kočár prostě tím tlakem mě ujel úplně na ty koleje. A já jsem byla vedle ní, no a když to přešlo, tak jsme hned dali kluka do kočáru a letěli jsme dom. A po cestě jsem viděla paní, to jsem jako děcko viděla, celý plíce venku a na tom kabelku byla mrtvá samozřejmě, že jo. Tak to byl první nálet, kdy oni nás vůbec neupozorňovali, že oni sem letí. A moje kamarádka, která bydlela ve stejném domě jak já, tak byla, to byla neděle právě. A ona byla, je tam v tom kině rádio, kupovala si lístky a její život tam skončil, tu neděli. Byla tak stará, jak já, no. A nebo ty strašné chvíle, když to bylo v noci a teď matka musela všechny ty 3 děcka, ona byla sama, že tak nás musela vždycky honem vyrychtovat do toho sklepa, za chvíli přelítli a třeba nebylo nic a šli jsme zpátky v noci, jo. Takže ten život byl takový hodně drsnej tehdy, no.
12: Jiřinina matka Marie Hrdličková na začátku roku 45 usoudila, že své 3 děti nejlépe ochrání mimo město a odstěhovala se ke své rodině na Vysočinu. Nenašla tam ale takové zázemí, v jaké doufala. Její švagrová nově příchozí nevítala, ať už to bylo z toho důvodu, že se přihlásili k německé národnosti, anebo proto, že šlo o strávníky navíc. Marie Hrdličková si tehdy našla ve vsi podnájem, kde s dětmi přebývala až do května roku 45. V městysu Vladislav bylo sice klidněji než v Brně, ale i tam se válka tehdy projevovala.
13: Prostě máti naznala, že takhle to nepůjde a rozhodla se, že půjde k otci s náma. A do toho konce války, že tam zůstaneme. A tak jsme byli ve Vladislaví, to je u Třebiče. Tam byl její otec, měl už taky skoro 90 a bydlel se svým synem a s jeho rodinou a my jsme tam teda přišli k ním. Pamatuju si, že to byla taková větší dědina, měli tam velkou školu a raněný vojáky vozili tady do té školy. My jsme se tam chodili na ně dívat, že když to dovezli. A potom si vzpomínám, že jako takový ty partizáni a to, jak oni to tahali z toho lesa, tak bylo hrozný, no. A my jsme jednou taky předtím utekli. Jo, tam byl ten můj dědeček, bydlel přímo zase u trati a tam byl takový vysoký most. A oni to zase odstřelovali a tak jsme utekli do lesa a tam jsme přečkali celou noc a ráno jsme šli potom domů, no. Takže i tam, ale tam to přece jenom bylo lepší. Ale slyšeli jsme, jak opravdu to bylo čas.

0: Tehdy desetiletá Jiřina Borecká na konec války jako takový v rozhovoru pro Paměť národa nevzpomíná, ale z kontextu vyplývá, že konec války prožila ještě ve Vladislavi. O Brno se dlouho a usilovně bojovalo a osvobozeno bylo 26. dubna. Jiřina Borecká vzpomínala, že po návratu do města matka zjistila, že jejich byt na Cejlu je obsazený, zřejmě zabraný lidmi postiženými bombardováním a posledními boji.
1: A jeli jsme domů a přijeli jsme a náš byt byl obsazený. Tak jsme je prosili aspoň, ať nám dají kočár pro toho chlapce. Ten nám teda dali a šli jsme k její kamarádce na Starý Brno a ona, že nás tam nechá přespat a že druhý den teda to bude matka nějak řešit, že půjde na policajty nebo co jako. No a měli jsme velkou smůlu, protože zrovna ten den sbírali Němce. A my jsme zrovna tady byli. No a ona se teďka bála, až sama měla 4 děti, tak večer, když už jsme byli v posteli, tak najednou s tím přišlo, že sbírají ty Němce, takže musíme jít. No, tak jsme šli a šli jsme na Mendlovo náměstí. Tady jsem si koupila takovou knižku a tady je o tom psaný, já vám tam kousek potom dám přečíst. Tak bylo to na tom Mendláku a jestli víte, jak je ta Eliška, ta vinárna, tak to je tak jako zatím, tam je veliký prostranství a je to vybetonovaný a tam jsme prostě na těch kufrech a tak seděli do rána, ono naštěstí jenom drobně poprchávalo. No a byli po té 5 hodin, tak už nás začali řadit a ze všech koutů prostě tam chodili ti Němci a udělal se velikánský průvod.
0: V Brně bylo po osvobození asi 25 tisíc Němců. Začali být pronásledováni bez ohledu na to, jestli se během okupace provinili či nikoli. Podle pamětníků v tom hrál roli také již zmíněný nedostatek bytů. Město bylo přetížené vojáky, uprchlíky. Čím dál častěji a hlasitěji se prý ozývaly návrhy, že Němci mají být jednoduše vyhnáni. Návrhy přicházely od počátku května a podporovali je také komunističtí, národně socialističtí a další politici. Do Brna přijel například ministr vnitra Václav Nosek, který se nechal slyšet, že otázku Němců si má lid vyřešit sám, anebo generál Ludvík Svoboda, který prohlásil, že vnitřní bezpečnost republiky vyžaduje, abychom se zbavili Němců a Maďarů. Velitel Národní bezpečnostní stráže, komunistický zločinec Bedřich Pokorný, vydal 11. května rozkaz k několikadennímu zadržení všech Němců starších 12 let. Týžden přijal do Brna prezident Edvard Beneš a v projevu z balkónu radnice mimo jiné prohlásil: nyní se dáme do práce a budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. Můj program je, já to netajím, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. V této práci budeme potřebovat sil všech vás. Konec citátu. Května 1945 vydal Zemský národní výbor nařízení, podle něhož měli být Němci vyvedeni s výjimkou nemocných, invalidů, těhotných žen, antifašistů a lidí ze smíšených manželství. A také mužů ve věku 14 až 65 let, ti měli být využiti při veřejných pracích. 30. května nařízení odsouhlasil Národní výbor města Brna a ještě týžden začali především zaměstnanci brněnské zbrojovky, kteří po celou válku pracovali pro německý válečný průmysl a v květnu vytvořili nechvalně proslulé revoluční gardy, shromažďovat tisíce brněnských Němců. Ti se pak museli bez jakýchkoliv pomocných prostředků, bez jídla a bez pití vydat směrem k Pohořelicím. To bylo asi 30 kilometrů. A dál k rakouským hranicím. Z Brna šli převážně starší lidé, ženy a děti. A navzdory vyhlašovaným humánním kritériím, to bylo v úvozovkách, také nemocní. Podle pamětníků panovaly během vyhnání velice kruté podmínky a o život přišlo asi 1700 lidí. Některé odhady mrtvých a lidí, kteří zemřeli na následky pochodu, jsou ještě vyšší. V pochodu byla Marie Hrdličková s dětmi a její dcera Jiřina Borecká vzpomínala.
1: Tím to začalo. Tak jsme se dali na tu cestu a bylo to hrozný. Oni to totiž organizovali ti zbrojováci.

0: Ty s náma šli a měli flinty a šli s náma. Tehdy zase ten den bylo strašný vedro. Celý den jsme šli, celý den, to je 27 kilometrů do Pohořelic. A tak jsme šli celý den, no ovšem to, co byste viděla, co všechno tam bylo odhozené kolem té silnice, protože oni si lidi nabrali věci a nebyli schopni to unést, jo. A staří lidi, co už ne, už tak prostě tam lehla, bylo jedno, co jsme udělali a toho. Tam šli jenom matky s dětima, staří lidi. Nikdo jiný, to, a o tatínkovi jsme taky nevěděli. A byl už konec a nevěděli jsme o něm. No a teďka matka měla i se třema dětskama někam pryč. No tak bylo to hrozné.
1: V pochodu Němců z Brna byla také Maria Pekařová, ročník 1938. Narodila se v Brně do německé rodiny Františka a Marie Pekařových. Rodiče pocházeli ze smíšených manželství a u Pekařových se tedy mluvilo německy i česky. Matka se vyučila švadlenou, otec pracoval jako průvodčí tramvaje a protože byl nemocný, nesloužil v německé armádě. Po osvobození podle dětských vzpomínek paní Pekařové zatkli jejího otce Rusové. Později ho propustili, ale mezitím musela matka s malou Marií, 13-letým Karlem, českou babičkou a svou sestrou Magdalenou nastoupit do pochodu.
2: Bylo hrozný, že bylo horko. Měli jsme hroznou žízeň a nebylo žádný pití. A když jsme přišli do Hrajhradu, to bylo už druhý den a my jsme volali tam na nějakou paní, která byla v předzahrádce a dívala se, aby nám dala vodu. A ona vzala kýbl a donesla kýbl z vody a postavila ho na ty kraj té silnice. My už jsme si chystali hrničky, my jsme mývali takový plecháčky, abychom se mohli nabrat a přišel ten kluk a řekl, to není pro Němce, a kopl a převrátil ten kýbl. To bylo hrozný, já nevím, to kdo to nezněl, když někdo má žízeň a nemůže se napít. Pak začalo pršet, já jsem ty kapky slizovala z ruky, jak jsem měla hroznou žízeň. Já už pamatuju si někdy až moc. No právě takový ty speciální věci, to teda si pamatuju, protože to byly takové věci, co se nedají zapomenout. No třeba to zabití těch dvě vraždy jsem viděla, no.
3: Během toho pochodu?
2: Ano. To ostatní, to, že někde někdo ležel nebo tak, tak to... To jako, to nevím, ale přímo tu vraždu, vlastně já tomu říkám, že to bylo vraždu. Jedno stará paní, dobře, jsme totiž nesměli si odpočnout. My jsme museli jít a jít a jít. No a když tam byly staré babky kolem 80 letů, to museli jít. A když si něco nesli, no nemohli už to nést, tak to položili na kraj a museli jít dál. Nesměli zůstat stát a odpočnout si. Takže jedna paní stará spadla, byla naprostřed silnice, spadla a ten na ňu přišel a řval na ňu a jde dál a ona prosila ho skliča se sepnutýma rukama, ať ho nechá chvíli odpočnout. A on vzal pušku a tou pažbou ju celou silou praštil po hlavě. Ten ju určitě zabil.
1: Vzpomínala Maria Pekařová. Pokud vás příběhy 20. století zaujaly, pak prosím neodcházejte od rády a musíme teď v pořadu udělat obvyklou přestávku na zprávy. Po ní budeme pokračovat.

0: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 jich je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidi, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační stránku DIS Plus na portálu Moje daně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v Dillí setkal se svým indickým protějškem Subrahmanyamem Jaishankarem. Jednali o upevnění vztahů obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. A neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Hokejisti Velké Británie padají z elitní divize mistrovství světa. O jejich sestupu rozhodla v Curychu porážka s Lotyšskem 0-6. Ve Friburgu Dánsko vyhrálo nad Itálií 3-2 po nájezdech. A Slováci teď bojují o postup do čtvrtfinále, a to proti Kanaďanům. Podrobnosti má František Kuna.
2: Bojují sice, ale gol zatím nedali ani Kanaďané. 0-0 platí v 9. minutě. Kanada od úvodu byla aktivnější, teď zase převzali iniciativu Slováci, kteří mají jasně navrch na tribunách. Hraje se i ve druhé skupině, tam je to také 0-0 v Curychu, a to mezi Finskem a Rakouskem. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
3: Nebezpečí na D5 u sjezdu na Stoda v Praze omezení v Liberecké ulici. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy a Plzně pozor u sjezdu na Stod. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Podle policie se na krajnici pohybují divoká prasata, tak opatrně. Kromě toho jsou dálnice průjezdné plynule bez zásadních komplikací. Silnice číslo 17, tak s Chrudimi do Vysokého Mýta, zůstává uzavřená mezi Ostrovem a Čakovicemi. Vyprošťují tam havarovaný autobus a dopravu policisté obou směrně zastavili. Dá se to objet okolními ulicemi přes Chroustovice. Na silnici 44 z Zábřehu do Mohelnice pozor za Vlachovem. Záchranáři tam ještě zasahují u nehody motorkáře do stromu. Provoz řídí policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A v Praze vázne provoz v Liberecké ulici směrem do centra. U sjezdu na Prosek je omezení do pravého pruhu. Silničáři tam opravují výtluky v levém pruhu a zdržení od sjezdu na Letňany je asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte příběhy věnované především tématu poválečných osudů brněnských Němců a především pochodu z Brna do Pohořelic a pak dál do Rakouska. Zemřelo při něm 1700 lidí. Do pohořelického tábora došli němečtí civilisté vedení ozbrojenou stráží ve večerních hodinách. Pak byli ubytováni v dřevěných barácích. Podmínky byly tristní, vše bylo vytvořeno improvizovaně, v táboře bylo zcela nedostatečné hygienické zázemí a nedostatek léků. Asi 10 tisíc lidí pokračovalo z Pohořelic v pochodu na rakouské hranice. Tisíce jich v lágru zůstaly. Zmatek a nesmyslnou krutost pochodu dokládá skutečnost, že 31. května se z Pohořelic vracely české ženy ze smíšeného manželství, židé a antifašisté. 3. června pak táboroví dozorci poslali zpátky do Brna další 2,5 tisíce lidí a 15. června další 2 tisíce. Matka Marie Pekařové se v Pohořelicích rozhodla, že zachrání děti tím, že je dá k adopci své švagrové Marie Popelkové, přezdívané Mimi. Pokračuje Maria Pekařová.
5: Já jsem chytla úplavicu a já už bych to byla nepřežila. To byly hrozný podmínky, to těžko se líčí. Ta teta nám řekla, že teda se o nás postará, takže naša maminka napsala ten dopis v těch Pohořelicích. Maminka podepsala, že se nás jakoby zříká, že nás posílá k té tetě a že ona nás může vychovávat v českým duchu. Milá miminko, nezlobte se, že vám děti posílám, ale na Národním výboře řekli, že když děti adoptujete a v tom smyslu vychováte, mohou u vás být. Utrapit této cesty do Pohořelic děti velmi unavili. Malá pořád plakala, abyste si už brzy pro ně přišla. Ještě malá na tak dlouhou cestu a utrapí, mohla by z toho mít smrt. Tak tohleto s náma poslala.
6: A to vás vlastně zachránilo?
5: No tak ona se nás zřekla. Ona říkala potom, že když přišla na tu hranici, že tam bylo cedula, že už se nikdy nesmí vrátit. A když si uvědomí člověk, že tam nechá svý děcka, který miluje, a když je nikdy snad neuvidí, no to bylo hrozný.
4: Děti Pekařovy se dostali k tetě Mimi a protože atmosféra byla silně protiněmecká, chtěla je uchránit před nenávistí. Zakázala jim proto mluvit německy, nechodili pak ani na žádné kroužky, ani s ostatními dětmi ven. Jejich otec František, kterého Rusové odvezli do Rumunska, se vrátil podle Mariiných vzpomínek za několik měsíců. Matka Marie byla v Rakousku a v Německu 2 roky. Roku 1948 zařídil její návrat do Brna s velkými obtížemi manžel tety Mimi, právník Evžen Popelka. Vraťme se teď ke vzpomínkám Jiřiny Borecké, rozené Hrdličkové. S pochodem brněnských Němců došla s matkou a sestrou do lágru v Pohořelicích, kde zemřely stovky lidí v důsledku nemoci. Napili se z infikované studny a nakazili se úplavicí.
7: Večeru jsme došli do těch Pohořelic a oni nás tam zavedli do nějaké takové, já nevím, co to bylo, jestli to byla stodola nebo co, taky jsme leželi na zemi a byli jsme tak unaveni, že nám to bylo úplně jedno, jo. Jenomže přišel tam nějaký Rus a má sestra měla 14 a on, že na ňu, že musí jít škrbat brambory ještě. Ale on chtěl zřejmě něco jiného. A nějaký pánu zachránil, ten nějaký pánu tam zachránil. No, řevala hrozně, no ale teď jsme hledali tu přízeň, protože otec byl odsud, že? Tak my jsme tam šli, nějaký známý měli za tetou a teta vařila pro všechny ty Ruse, co tam byli. A ta sestra moje poznala toho Rusa, co ji tahala na ty brambory, taky to řekla. No a ona teda na něho vejce přísně, že věda ti a takhle na něho, jinak nedostaneš nic jest, tak jako na něho křičela. No a takže prostě pak už nic, no. Ale aspoň domluvila to, že oni ti Rusy nás svezli zpátky do Brna. Až ten konec války, to oni vlaky nejezdili, víte. A tak oni na nákladňák a svezli nás zpátky do Brna. Já si vzpomínám, že ještě po cestě nám utrhli celou větev, už byly třešně. Celou větev třešně a hodili nám to tam dozadu, ať si to berem, jako a... No a teď jsme přijeli do Brna, co teďka dělat, že neměli jsme kam jít, tak matka šla na policii, co jako by se mělo dělat. No oni nás zavedli do těch maloměřic do toho tábora.
4: Jak už zaznělo, v průběhu června 1945 se smělo vrátit do Brna několik tisíc lidí, neboť se zjistilo, že jsou to Češi a Češky ze smíšených manželství, jejich děti, němečtí antifašisté a německy mluvící Židé. Kdo byl v úvozovkách pouze Němec a nemohl se vykázat protinacistickou činností nebo doložit, že byl perzekuován, na toho se ohledy nebrali. Hrdličkovi se dostali do dalšího internačního tábora pro Němce, do Maloměřic. V Maloměřicích byl sběrný lágr pro celou brněnskou oblast. Podle zprávy ze září 1945 se stával tábor z 8 dřevěných baráků. Všechny, a teď cituji, jsou majetkem československé zbrojovky v Brně. V táboře je elektrické osvětlení, vodovod, kanalizace, umývárny, sprchy, prádelny, stravování je z vlastní kuchyně. O zdravotní dohled a péči starají se tři němečtí lékaři, zde internovaní, pod dozorem místního lékaře a dohledem úředního policejního lékaře. Počet zajištěných osob je 2295. Internované osoby jsou zaměstnány na odklizovacích pracích ve městě Brně a zemědělských pracích na venkově. Pro sebe výdělečně činí nejsou. Tábor je soběstačný. Udržovací a provozní náklady jsou hrazeny z výdělku zadržených osob. Tábor je střežen 23 členou stráží. Jiřina Borecká Hrdličková vzpomíná na život v maloměřickém lágru takto.
7: Tak strašný hlad. Dostali jsme ráno takový skrojek dortové chleba, černý kafe, v poledne skrojek takové chleba, zelená polívka, někdy nic dalšího a večer to tež, skrojek a černý kafe. No tak hlad hrozný, ale já nevím, my jsme měli štěstí vlastně, že jsme měli toho malého kluka, protože oni tam někteří lidi byli dlouho, ale my jsme tam byli jenom do listopadu, to bylo červen, červené, srpen, září, říjen, v listopadě už jsme šli pryč, takže půl roku jsme tam byli, jo. No ale ten hlad se nedal vydržet a naše matka to asi prostě myslela, co děcku, tomu se nemůže nic stát, tak vymyslela, že prostě ráno s něma půjdu jako na práci, buď to se ženama nebo s mužama. Oni chodili už před 6 hodinou, chodili oklepávat, jak to bylo všechno rozbombardované, tak ty cihle, ten starý cement a to jako oklepávali, že se z toho bude někdy znovu stavět. To byla jejich práce a celý den tam byli na té práci. A já jsem šla s nimi a oni prostě chodili z těch Maloměřic po Cejlu a já jsem byla z Cejlu, že jo. Tak já jsem prostě, jak jsem došla k tomu našemu domu, tak jsem se odpojila a chodila jsem tam za jednou paní, která mě tam nechala dospat a trochu jídla mě dala. Boty mě musela koupit, protože já už jsem neměla v čem chodit. A tenkrát se dělali hodně, to vy vůbec nemůžete vědět, dřeváky, jo. Tak mě takový dřeváky koupila.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Jiřina byla v té době 10 let a poválečné útrapy prožívala velice silně.
7: No ale něco vám řeknu, co matku asi mrzelo. Když jsme tam jako přišli do toho tábora, tak jsme stáli v řadě a v takové velké místnosti a on už říkal, všechno tady bude vzát, všechny náušnice, hodinky, všechno sem dáte na stůl, jo. A říkal, a stejně se odsud nedostanete živý. Já jsem se tak podívala na maminku a říkám, nenávidím tatínka. A to je strašně mrzelo. No, to si vzpomínám, že mě to vždycky připomínala tady toto. že jsem řekla, nenávidím tatínka. No, máš dětskou strach jsem měla, že? A oni vás, mám řekla, že už přijdete odsud živí, že? Tak to bylo fakt jako hrozný. A to spaní tam, no to bylo šílený, to byly jenom postele nad sebou, jo? Teďka prostě, to bylo koncem května, myslím, že se tam dostali. Tak pak zašly ty horka, to byly ty dřevěné baráky zamřížované. No a teď si představte, a v zimě, pak už v zimě, úplně v zimě jsme tam nebyli, myslím v říjnu už jsme šli do toho kláštera, ale tam se nic netopilo, nic, prostě tam nebylo nic.
4: V lágru pro Němce v Maloměřicích se navíc sestry Jiřina a Zdena Hrdličkovi staly svědkem krutého zacházení s internovanými. Jiřina poprvé viděla trápení lidí, špatně to snášela, stejně jako ostatní okolnosti táborového života.
7: My jsme teda měli jako samostatně barák, kde byly ženy s dětma. Pak tam byly ženy zvlášť a chlapi zvlášť, jako tři ty dřevěné baráky tam byly. A byl tam ohromný bazén a ten ředitel toho tábora si tam vždycky pozval nějaký ženský a teď se tam koupali a my za těma mřížama koukali jenom na nějak se koupou, jo, horko. Tam my jsme vůbec nesměli k tomu bazénu. Tam byla velitelka toho našeho tábora, tady je taky napsaná Bublová, se jmenovala, byla to cirkusačka, taková od huby ženská a měla tam nějakou paní, která už byla dost nemocná, ona normálně vyhodila strožek a ta paní nechala umírat venku na tom strožoku. Tak to jsem taky jako těžko, jako děcko prostě. A co tam bylo úplně strašné, že tam byly blechy a byly tam ty šatní vši. To nemáte zdání, jak to strašně žere, ty šatní vši tady na tom šití. A to jednou za čas jsme dostali nějaký prádlo, jo, a to jsme vždycky vyslečeni a furt jsme honili ty vši, no, tak. Tam bylo všechno možné, že jo, protože žádná hygiena, jednou za čas nás pustili pod sprchu a já jsem tam měla kamarádku a ta se jmenovala Malča Braunová, to byste si možná mohla napsat, třeba by se dohledala, protože my jsme se potom jednou potkali, když už jsme byli ženský, jako jo, a poznali jsme se a taky byla dohola ostříhaná a když jsme se chtěli jít pod sprchy vykoupat, tak řekli, kluci sem nesmíjou, že jo. Mohlo hlavit, tak nás tam nechtěli pustit, no a...
4: Marie Hrdličková neměla tušení, co se stalo s jejím mužem a tím méně něco věděli její dcery Jiřina a Zdena. Jestli se z války vrátil, jestli žije. Malá Jiřina chodila s pracovními komandy do Brna na Cejl a tam se s Francem Hrdličkou náhodně setkala.
7: Otec ten byl v Kounisových kolejích. Jsme se teda nedověděli, až opak od něho. A on byl vyučený řezník. A oni zřejmě vždycky si, když potřebovali nějakou pracovní sílu, tak si šli tam a tam si prostě vybrali, koho chtěli a vzali si ho. A oni potřebovali řezníka, tak on se přihlásil a dostal se do Rybeny. A v té Rybeně prostě tam jako všechno zpracoval, tam nebylo jenom ryby, ale i maso, jo, to zpracovával on a jezdil s vozejkem právě na Cejl, já si tě nemůžu vzpomenout, jak se ten velký řezník tam jmenoval, k němu jezdil, protože se taky chtěl něco dozvědět, tak na ten Cejl prostě se snažil vždycky a my jsme se tam jednou potkali. Strašně plakal, když viděl, jak to zubožená, protože já vám ukážu, já jsem měla hrozně kudrnatý vlasy, jo, a oni prostě ho stříhat. Mně to bylo jedno, mě bylo 10, že jo. Ale sestra ta se strašně naplakala. Holí ho tak zmlátil, že musí, to byla taková schválnost, musí, že to tak strašně nechtěla, pak taky odstříhali, no. Tak jsme byli do hola, teď jsem byla do hola, vyhubla, tak prostě viděl, co se stalo, že? Tak mu to bylo hrozně líto, ale už jsem prostě měla prostě takovou záchranu, protože já jsem s nima chodila do práce a utekla jsem do té Rybeny za ním. Tam jsem se najedla, nebo jsem tam s těma ženskýma škrabala brambory na oběd. On mě tam nechal dospat, on tam byl stále, aj přes noc, jo? Byl tam pořád. A někdy mě i nějaký jídlo dal sebou a pamatuju si, že mě jednou dal kousek uzeniu a říká mě, no ale uvařený to není. Já jsem to teda donesla a zase maminka si myslela, dětku se nic nestane, tak já jsem si tam dala dva kameně a tu konzervu jsem dala na to s tím masem a topila jsem dokladama. Tam byly takový hromady dokladů. Jenomže jsem najednou viděla, že šel ten velitel, on šel, chodíval jako na takovou prohlídku. To jsem dostala ohromně strach a prostě jsem od toho utekla. No a on to tam viděl, nedělal z toho žádnou vědu, ale šel a kopl do toho, to maso se vykutálo samozřejmě na zem a to, no a tak už nic, už jsem měla strach k tomu a jít, protože jsem si říkala, jestli třeba nejlídá, kdo si pro to půjde, že?
4: V listopadu 1945 se Marie Hrdličková a její tři děti opět stěhovaly, protože nejmladšímu Františkovi byly teprve 2 roky, museli se přemístit do další internace do kláštera v Jundrově. Tam byly životní podmínky příznivější, řádové sestry se k internovaným chovaly dobře. V Jundrově ale znovu propukly nemoce, tyfus a černý kašel. Následující vzpomínky Jiřiny Hrdličkové Borecké jsou ale ještě z Maloměřic.
7: Já si vzpomínám, že jsme si tam tak hráli na takovém dvoře a tam v neděli lidi chodili jako na procházku takovou cestičkou nahoru na kopec a šli kolem toho dvora a ta paní jedna povídala, to jsou myslím německé děcka. A ta druhá říká, proč to nezabijou? No tak moc jsem tomu nerozuměl, ale nebo si vzpomínám, že jednou v noci v tom táboře to byl takový hrozný křik a oni si tam přijeli Rusy na koních pro žensky. Tomu jsem taky nerozuměla tehdy ještě, že jo. No tak to všechno se tam dělo, tady toto. Nás to vysvobodilo, že jsme se dostali tam do toho kláštera. No, nový nařízení přišlo, že tam teda nebudou matky s tak malýma dětma, až ten můj brácha neměl ještě ani 2 roky. Ten se tak nařval v noci v tom kočáku, protože tam skutečně to byla sama blicha a všechno prostě hrozně, bo ještě lidí tam bylo moc a hygiena žádná, že jo. No a oni teda jakože nás dají do kláštera do Jundrova. A tam už to bylo teda lepší, ty sestřičky přece jenom vařili a dali nějaké to jídlo. Já si vzpomínám, že v neděli vždycky byl guláš, hovězí a nočky a že jsem se vždycky na tu nedělu strašně těšila. No.
4: Matka Jiřiny Hrdličkové Borecké pracovala v klášteře v Prádelně. Na neštěstí se tehdy nakazila tyfem a musela zůstat v oddělení pro nemocné. Péče o malého Františka tak shodou okolností zůstala na 10leté Jiřině. Bylo jí prý tehdy zle a vzpomíná, že přemýšlela nad tím, že si vezme život.
7: Teď jsem tam s tím malým klukem zůstala sama, nikdo se o mě nestaral, bylo mě 10 let. On se mě v noci počurával. Pak tam byla jedna paní, která měla taky tak malé dítě a ona ho vždycky zmlátila. A to jsem těžko nesla. Teda mnoho zmlátila, že se v noci počural. Tak on mě nezbudil, že? Jako 10letý děcko. No a tak se stalo, že prostě jsem měla už jako děcko všelijaké myšlenky a jako by ta sestřička to na mě poznala, viděla mě, že tam stojím na balkoně a přišla za mnou a říká mě, no tak mamince už se daří líp, už je z toho nejhoršího venku. A ona se skutečně vrátila, uzdravila se, no že vždycky na mě ukazovala, tam se sejdeme, běž tam jako s tím malým, abych tam přišla a on to od ní dostal, ten tyfus. Černý kašel dostal a bylo za chvíli po něm. No a ta paní, co mě ho mlátila, tak ona byla mladší a ona musela chodit dělat a naša matka potom jí ho hlídala a najednou on dostal černý kašel, ten chlapec, a my jsme, já s ní, jsme ho vezli v tramvaji do nemocnice a on, ani jsme tam nedojeli a bylo po něm. Tak strašně silný ten černý kašel měl, no. Takže to si pamatuju, že těch dětí tam zemřelo teda moc. Pak tam byla nějaká Hanelore Čaunerová, ta taky vůbec neuměla česky, ta paní. A to bylo tak krásné dítě, takový dlouhý vlásky, kudrnatý taky. A zemřela taky. No, moc těch dětí tam umřelo, moc.
4: V průběhu roku 1946 byla Marie Hrdličková s dcerami propuštěna z internace. Na svobodu se z Kaunicových kolejí záhy dostal také František, neboli Franz Hrdlička. Rodina si musela zažádat o uznání češství, Jiřinina starší sestra Zdena nastoupila na práci do hospodské kuchyně v Králově Poli. Hrdličkovi se tehdy rozhodovali, zda zůstanou v Brně nebo zvolí vystěhování do Německa.
7: Potom teda se to muselo řešit, protože tam byly matky s dětima, tak buď to, někteří se rozhodli, že teda půjdou z Československa pryč, no a my, že tam jako zůstaneme, a ti, co tam zůstanou, musí si zažádat o češství a musí o děti chodit do školy, že? No tak to máti tak udělala, no tak pak jsem šla do české školy a byla jsem spokojená. A sestra taky, no ale sestra už měla 14 let v tom 45. a ona musela hned z těch Maloměřic jako jít něco dělat, pracovat, a ona se hlásila, tehdy tam chtěli do besedního domu, do Králova Pole, do té hospody tam, tak ona tam byla. Vyvažovala tam utěrky, no a chystala brambory a takový ty práce a žila tam. Takže ona taky se dostala jako k jídlu, akorát já s tou maminkou jsme prostě zažili hroznýho hladu. Ale tak to opravdu všechno bylo, víte, ale bylo to vlastně opravdu kvůli té babičce, že my jsme to takhle nemuseli mít, že jo, nemuseli, no. My jsme bydleli tam na tom cejlu a oni tam vyčlenili jeden takový podzemní, to nebyl ani byt, prostě dvě místnosti, a dali tam tři německé rodiny. My jsme tam byli s něma. Jako, jo? A byly to v okna takhle nízko, že jste mohli v oknem ven, potkání tam byli, já nevím co. No ale každý se staral, aby se někam dostal, a my jsme tam nakonec zůstali teda sami v tom bytě. Oni se někam jako tak potráceli a my jsme tam byli jako sami. No a takže potom otec, pak už ho taky pustili a šel normálně někde na Křenové, natíral nějaké věci, ale my jsme dříve, on byl sice vyučený řezník, ale nedělal tu práci, a my jsme měli nákladní auta a on jezdil na Jižní Moravu vždycky brzy ráno pro ovoce, pro zeleninu, pro všechno, dovezl to na trh a těm trhovcům to rozprodával. To bylo jeho zaměstnání, nešel do války. Jenom, že on bohužel asi z té války, já nevím, pak měl žaludeční vředy a operaci a bylo mu 62. Umřel, no. Jeho maminka potom ale utekla do Vídně, kde měla dceru, takže kdybychom tam možná došli, jako jo, jenomže já si vzpomínám, že po té válce oni tam měli taky strašnou bídu v tom Rakousku, strašnou bídu.
4: Jiřina Borecká, tehdy Hrdličková, pracovala krátce také v kuchyni. Potom nastoupila do výzkumného ústavu textilního a záhy přešla do brněnského podniku Projekta, kde se vyučila kresličkou. Ještě v roce 1953 byla kvůli původu a celkově špatnému kádrovému profilu vyhozena ze zaměstnání. Vdala se, ale její muž byl v 50. letech z politických důvodů odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Jiřina Borecká se vedle běžného zaměstnání věnovala krasobruslení, bruslila v lední reví. Na samém konci komunistického režimu pracovně vycestovala do Sýrie. Od manželovy smrti v roce 2007 žila sama, měla však početnou rodinu. Její strýc z otcovy strany, o němž jsme mluvili v první části pořadu, ten strýc, který se jmenoval Karl a měl částečný židovský původ, válku nepřežil. Nepřišlo se na to, že je takzvaný židovský míšenec podle norimberských zákonů, ale musel do Wehrmachtu a v posledních dnech padl. Uvádí se, že v roce 1944 žilo v Brně 58 tisíc Němců, což bylo asi 20% z celkového počtu obyvatel. V dubnu 45 jejich počet poklesl na 25 tisíc. Většina byla z města vyhnána, jako ostatně z celých českých zemí. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum.
8: Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Ruské útoky na Kyjev a okolí nepřežili nejméně 4 lidé. Kreml na Ukrajinu poslal i balistickou raketu Orešník. Hokejisti Slovenska prohrávají na mistrovství světa s lídrem české skupiny Kanadou. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty zítra až do 29 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se to někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO navrhne posun termínu rozhodnutí na druhou polovinu června. Řekl to v rozhovoru na serveru Moravec.cz. Macinka chce počkat na výsledky jednání setkání ministrů obrany. Původně měla vláda delegaci schvalovat 8. června. Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně 4 lidé, přes 80 dalších je zraněných. Uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerekev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku.
3: Rusko podle prezidenta Volodymyra Zelenského použilo taky na 600 dronů a 90 střel a raket. Údery podle něj poškodily civilní infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, obchodů nebo škol. Spojence Ukrajiny proto vyzval k reakci.
4: Je důležité, aby to Rusku neprošlo bez následků.
3: Ruské útoky už odsoudili například francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle ní je Rusko v patové situaci a proto cíleně míří na centra měst a zabíjí civilisty. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nacházejí, nebo jestli jedou stále správně. Upřesňuje vodák a spolumajitel olomouckého kempu Krásná Morava Petr Čamek.
5: Za prvé upozornění na nebezpečné místa, přenášení, tak aby ten vodák, který jede tady třeba poprvé, tak aby opravdu věděl, na které straně vystoupit, aby to bylo bezpečné, protože přece jenom je tady spoustu jezů. Druhá věc je, že má člověk, když po té řece jede, přehled o tom, kde zhruba je, protože na těch cedulích jsou i kilometry, no a potom taky, že ví, že je na trase.
6: Slovenští hokejisté si můžou v předstihu zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa, potřebují ale v předposledním vystoupení ve skupině vyhrát nad Kanadou. Z jejich souboje ve Friburku se hlásí František Kuna.
7: Po první třetině vede Kanada nad Slovenskem 1-0, trefil se útočník prvního útoku Kozens poté, co mu Crosby spoza vlastní branky lobem nacentroval kotouč na útočnou modrou a Kozens propálil hlava je. Další šanci pak Sidney Crosby nevyužil. 1-0 tedy pro Kanadu, ve druhé skupině vede také favorit Finsko nad Rakouskem, taktéž 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
6: Odpoledne Dánsko zvítězilo nad Itálií 3-2 po samostatných nájezdech, to Velká Británie prohrála s Lotyšskem 0-6 a po roce sestupuje z elitní divize.
8: Dálnice bez komplikací a nehoda na 17. u Chrudimi. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, a to zase jezdem na Ostrovačice. Na kilometru 171 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Silnice číslo 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta zůstává uzavřená v úseku mezi Ostrovem a Čankovicemi. Havaroval tam autobus, hasiči ho vyprošťují a provoz tak policisté zastavili obousměrně. Dá se to objet okolními silnicemi přes Chroustovice. V Praze pak čekejte menší zdržení v Liberecké ulici směrem do centra. U sjezdu na Prosek je omezení pouze do pravého pruhu. Průjezdný je tedy pravý, silničáři pracují v levém, zpomaluje se do menší kolony. A komplikace pak čekejte v Praze i na Žižkově, na Olšanském náměstí směrem do centra, na vjezdu do Táborické ulice. Tam zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra má být jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vítejte v Leonardu Plus, tentokrát z Akademia Film Olomouc a z budovy Českého rozhlasu v Olomouci. Ze strany českých domácností sílí zájem, aby jim dodavatelé podávali informace, jak efektivně šetřit na energiích. Důvodem je hlavně obava z války, ta roste od půlky roku 2025. Každopádně podle průzkumu, o kterém mluvím, agentury Ipsos pro společnost ČES, polovina ze vzorku 1000 oslovených domácností chystá opatření, která by vedla k úsporám. Jak v téhle situaci oslovuje, jak do těchto úvah zapadá koncept komunitní energetiky? Tomu se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
0: Leonardo Plus.
9: Pozvání do dnešní debaty přijal jednak Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva Duhy. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A Jakub Šmíd, který je z děčínské energetické skupiny SK Žárovka, čili věnuje se komunitní energetice v praxi. Vítám i vás.
11: Dobrý den.
9: V březnu tohoto roku, tedy 2026, Češi sdíleli historicky nejvíc elektřiny za kalendářní měsíc. Viděla jsem číslo 11,4 gigawatthodiny. Jakou spotřebu si s tím mám spojit? Pomohlo sluníčko, asi předpokládá.
10: Sluníčko pomohlo samozřejmě, protože zatím máme v energetických společenstvích a u aktivních zákazníků zapojeny hlavně fotovoltaické elektrárny. Celkově to číslo, které jste říkala, odpovídá zhruba spotřebě všech domácností v Mostě. Komunitní energetika je pořád na začátku, proto i ten velký rozdíl mezi tím březnem a tím předchozím obdobím, není to jenom sluníčkem, je to také tím, že stále vznikají nová společenství a další místa ke sdílení.
9: Tak to se ujal na úvod slova Ondřej Pašek. K tomu ke sdílení elektřiny se zatím zaregistrovalo skoro 41 tisíc zájemců, to jsou údaje energetického datového centra. Je to ve srovnání se sousedy, třeba v našem regionu nebo vůbec v Evropě, málo, hodně, průměr, zatím asi v začátcích, předpokládám.
10: Tak v porovnání se zahraničím je skutečně komunitní energetika u nás na začátku. Energetická společenství na západě mají třeba i desítky tisíc členů. Ale na druhou stranu musím říct, že ten start je poměrně ostrý. Musíme si uvědomit, že těch 11 tisíc dílejících je teprve od září roku 2024, takže vlastně za rok a půl.
9: To je poměrně krátkou dobu už se to vyrostlo, protože to bylo poté, co byl schválen zákon, který to umožní.
10: Přesně tak. Vlastně v září 2024 jednak zákon už v té době platil, ale hlavně začalo svou činnost energetické datové centrum, které to sdílení umožňuje, kam vlastně se může každý přihlásit a díky tomu se do sdílení zapojit.
9: Tak právě odtud jsme měli vlastně ta čísla o tom počtu lidí, kteří se zapojili do té komunitní energetiky. Já jsem měla možnost se dívat, jak to vychází v porovnání s jinými evropskými zeměmi, jakože premianty v obnovitelných zdrojích, to je tuším Skandinávie nebo Nizozemsko. A vlastně napadá mě obrátit se na Jakuba Šmíra, jestli třeba i ta cizina byla inspirace, nebo spíš jako nějaké místní nápady, nároky, přání.
11: Ta cizina do nějaké míry určitě nás inspirovala, ale ten primární záměr, který jsme měli, byl z ciziny jenom těžko přijatelný, protože u nás jsou odlišné podmínky oproti té cizině. My jsme navštívili několik projektů v Německu, navštívili jsme několik projektů v Rakousku, kde jsme se určitě inspirovali. Nicméně V Žárovce jsme potom ty procesy všechny museli uspůsobit české legislativě.
9: Za pár okamžiků vlastně představíme to podrobně, jako jak vlastně vůbec vznikalo celé to vaše, řekněme, společenství, ta děčínská energetická skupina, protože myslím, že to může být jako inspirace pro lidi, kteří se třeba té komunitní energetice chtějí věnovat. Já, jestli to dobře chápu, tak ten pojem komunitní energetika si spojuje vlastně se sdílením elektřiny se sousedy. Chápu to správně?
11: Je to tak, celá ta myšlenka je taková, že ve chvíli, kdy máte nějaký zdroj, což u nás jsou typicky solární panely, tak pravděpodobně nejste schopní celou tu energii spotřebovat. A myšlenka je taková, že místo toho, abyste tu energii pod cenou prodal distributorovi, tak ji prodáte sousedovi za nějakou cenu, která je pro něj i pro vás přijatelná.
9: Takže přínos tohohle principu je v čem? Zase se vracím k Ondřeji Paškovi.
10: No těch přínosů je celá řada. Když tady zazněla otázka ceny elektřiny, tak samozřejmě hrozí teď, že ceny elektřiny budou stoupat, nebo už to vidíme i u některých obchodníků. A to, co se ukazuje právě jako jedna z těch zahraničních zkušeností, a u nás to začíná, takže možná, že se toho dočkáme i u nás, tak je to, že vlastně energetická společenství v zahraničí při té minulé energetické krizi, když došlo k napadení Ukrajiny, tak zachovala ceny svým členům. To znamená, oni nemusí být nejlevnější na trhu, samozřejmě musí být nějak konkurenceschopní, ale ta velká výhoda pro ty členy je ta, že mají vlastně nějakou stabilitu a jsou to zároveň zdroje, které jsou postaveny přímo v místě. Ti lidé se na nich často podílejí investičně a zároveň vlastně nějakým demokratickým způsobem si o nich rozhodují. Takže právě třeba například cenu si mohou nastavit.
9: A v tom roce 2022 ještě v Česku nebyla ta zákonná opora.
10: Přesně tak.
9: Ale už se jako dalo začít nějak.
10: No, zapsat energetické společenství skutečně jde až od toho roku 2024. Vznikaly tady dřívější projekty, můžeme jmenovat třeba energeticky soběstačnou obec Kněžice. To nebylo společenství, ale je to vlastně podobný model. Vznikalo tady samozřejmě řada dalších obecních projektů, projektů místních akčních skupin, takže nějaké podhoubí v tomhle smyslu tady bylo, ale skutečně podle zákona založit energetické společenství a sdílet elektřinu, to můžeme až od roku 2024.
9: Jakuba Šmíde se ptám, co vás zaujalo tenkrát v tom Německu a Rakousku, když jste se tam byli podívat, jako co stalo za pozornost?
11: To, co mi přišlo pozoruhodný a inspirativní, a nejenom mě, byl ten sociální přesah tady těch projektů. Bylo zajímavý a příjemný sledovat, že ty komunity fungují nejenom na tom obchodním principu, ale zároveň jsou mezi těma uživatelema a členama nějaký přátelský vazby, nějaký lidský vazby a z toho vyplývající i nějaký pocit sounáležitosti, no a sociálního zasíťování. No, člověk má pocit, že když se něco bude dít, takže tady je velká komunita lidí, která mu nějakým způsobem pomůže, protože mají nějaký společný projekt.
9: No, trošku jiná sociální síť, než nějaké sdílíme videa a obrázky, ale takové to sdílení, jako živí lidé spolu sdílejí nějaký zájem a nejenom obchodní.
11: Je to tak, výrazně zdravější sociální síť to je.
9: A tohle byl pro vás hlavní motor, proč jste se pustili do komunitní energetiky?
11: Myslím si, že u nás v Žárovce je to hodně roztříštěný, my jsme hodně pestrý spolek, máme tam jak matky samoživitelky, tak rodiny s dětma, souběžně i nějaký komunitní spolek, dejme tomu. Takže ty motivace nás byly rozdílný, ale ten sociální aspekt pro nás byl určitě důrazný, nebo důležitý a je pořád důležitý.
9: Pane Pašku, vy jste asi viděl také nějaké ty, jak bych řekla, instalace nebo ty formy komunitní energetiky, také lec kde možná. Zas nějaký příklad možná na úvod, než se pustíme do toho popisu vlastně těch konkrétních projektů, které máte jeden i druhý tady v Česku.
10: No, vlastně zmíním taky sociální přínosy, kromě toho, že to lidi propojuje samozřejmě, tak třeba na západě se energetická společenství věnují také poradenství pro ty své členy, nebo dokonce pomáhají jim při zateplování budov, ať už co se týče projektu, nebo dokonce i realizace. Zase u nás se některá energetická společenství tímhle směrem poohlížejí. Dobře u nás funguje poradenství, které vlastně dělají místní akční skupiny a zároveň energetická společenství, které ty místní akční skupiny pomáhaly založit. Takže to je nějaký příklad, který se k nám postupně dostává. My bychom rádi i jako Hnutí Duha, aby energetická společenství u nás právě nebyla spojovaná jenom se sdílením elektřiny, což je výborný princip, ale prostě vidíme právě, že těch funkcí může být mnohem více.
9: Sdílení elektřiny, poradenství.
10: Zateplování.
9: Zateplování.
10: Ještě jsem chtěl dodat k tomu, co tady říkal Jakub, k tomu sociálnímu rozměru té komunikace mezi lidmi, potkávání se a podobně. My vidíme, že komunitní energetika tady často může být nějakým doplňkem, kde už prostě nějaká parta lidí se dala dohromady, kde mají nějaký společný záměr. Může to být komunita kolem školy, kolem mini pivovaru, kolem farmy a podobně. Tahle komunita prostě si může společně pořídit nějaký zdroj energie a sdílet z něj energii. Takže ukazuje se, že ti lidé pak vlastně ve chvíli, kdy mají nějakou důvěru mezi sebou a ve chvíli, kdy mají nějaký společný zájem, tak se do toho mohou pustit a pak jim to začne dávat i ten ekonomický smysl.
9: V našich podmínkách asi nejčastěji soláry, solární panely.
10: Je to tak zatím.
9: Ale zase třeba, když myslím, nebo pořád odskakuji k té Skandinávii nebo k tomu Nizozemsku, tak častěji také větrníky.
10: Je to tak, na západě jsou komunitní větrníky velmi rozšířené a je to, myslím, úplně nejvhodnější forma toho, jak větrné elektrárny instalovat. U nás dneska běží poměrně rozjitřená debata kolem větrné energie a je strašná škoda, že tady zaznívá strašné množství dezinformací, ale mezi jednou z těch výtek, které platí pro ty projekty, tak je to, že jen málo z nich nabízí skutečně nějaký benefit těm lidem, kteří žijí okolo, protože ti lidé skutečně se na to dívat musí, nějaký zásah do krajinného rázu to je. A právě na západě, my jsme byli v Německu například se podívat na projektu, kde každý člověk, který viděl ze svého bydliště na tu elektrárnu, tak dostal slevu na elektřinu. Takže naprosto jasná kompenzace a pak samozřejmě ti lidé se na to dívají jinak, protože oni si samozřejmě říkají, my tady budeme mít větrník, co z toho budeme mít a ve chvíli, kdy už mají vážit nějaký přínos, který je přímo pro ně a vážit ty nevýhody, tak ta úvaha může vypadat úplně jinak.
9: Když jste mluvil o dezinformacích kolem větrníku, tak v čem spočívají nebo jaké jsou ty nejčastější?
10: No, je to teď taková módní vlna. Vidíme, že se tady zapojují některé kanály na sociálních sítích, nebo dokonce i někteří lidé konkrétně tady objíždí vlastně republiku s prezentacemi o tom, jak je větrná energetika nebezpečná, jak šíří infrahluk, jak zabíjí ptáky a tak dále. Je tady samozřejmě řada naprosto oprávněných obav lidí, například z hluku. Hluk je potřeba sledovat, je potřeba ho měřit a je potřeba samozřejmě větrné elektrárny stavit v takovém odstupu, aby splňovaly hlukové normy, úplně jako jakákoliv jiná stavba, to samozřejmě platí.
9: Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosty jsou tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademie Film Olomouc, Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a Jakub Šmíz, děčínské energetické skupiny SK Žárovka.
12: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Ta energetická skupina SK Žárovka, kterou zde zastupuje pan Schmidt, tak pokud jim tvoří 8 domácností, vy se tedy připravujete teprve na ten projekt komunitní energetiky, čili v jaké to je fázi, jak si to máme teď představit?
11: V tuhle chvíli máme založený energetický spolek, máme vytvořený systém, pomocí kterého se ta energie bude rozpočítávat a v tuhle chvíli získáváme finance na stavbu té první solární elektrárny.
9: Ty finance se získávají od vašich členů.
11: Část, jak jsem říkal, to naše složení je velice pestrý. Bohužel žádný z našich členů není milionář. To jsme podcenili, když jsme zakládali Žárovku. Takže část financí máme vlastních, část financí tvoří bezúročné půjčky od rodinných příslušníků a přátel a část financí tvoří dary. A pak je tam poslední část, kterou získáváme pomocí fundraisingu na portálu Darujme.
9: Tak to je možná ta nejtěžší část, jo, sehnat peníze, aby se to dalo vůbec provozovat.
11: Je to tak. Přiznávám, že když jsme s tím začínali, tak jsme byli optimističtější a teď mám pocit, že každá koruna je poctivě vytřená.
9: Pokud vím, tak jedním z podnětů k tomu, že jste se takhle dali dohromady, byl pád společnosti Bohemia Energy, jak jste ustáli tuto etapu zdražování elektřiny?
11: Není to tak, že bychom

0: kdo bytě, někdo bytovém domě. To jako je možné sdílet elektřinu mezi úplně různými bytovými situacemi, nebo jak to mám říct. Je možné sdílet elektřinu v situaci, kdy ti lidé, kteří jsou v tom v téhle komunitě, tak jsou v úplně jiných bytových situacích.
1: Možný to je. Jedinou podmínkou pro sdílení energie je vlastnictví elektroměru. A pak jsou tam nějaké další legislativní podmínky, že musíte být v navazujících třech krajích nebo v sousedících třech krajích. Vy mě opravíte, že to nejsou kraje?
2: Jo. Můžu to říct?
0: Jasně, dobře. Tak jak zeptám se Ondřeje Paška, jako, jaké jsou vlastně ty podmínky v situaci, kdy ty bytové poměry lidí, kteří se na tom chtějí podílet, jsou různé.
2: Do sdílení se může zapojit naprosto každý, kdo vlastně má na sebe napsaný elektroměr, a sdílení probíhá sice s nějakými omezeními, jako je třeba území tří obcí s rozšířenou pravomocí, ale to bude teď končit. Máme tady dva typy sdílení aktivního zákazníka, to jsou menší skupiny, energetická společenství, to jsou větší skupiny, ale v zásadě ve chvíli, kdy máte na sebe napsaný elektroměr, buď se přihlásíte do společenství, nebo si s někým dáte dohromady aktivního zákazníka, zaregistrujete se v energetickém datovém centru, tak elektroměr vám zdarma vymění distributor energie, jakmile ho vymění a proběhnou ty procesy v tom energetickém datovém centru, tak můžete začít sdílet.
0: Vy potřebujete ten takzvaný výrobní EAN, nebo stačí jako klasický ten, co má každý vlastně?
2: Výrobce, když se chce přihlásit do sdílení, tak EAN, to znamená ten kód toho odběrného místa, který každý najde na své faktuře, to není nic složitého to najít, tak zadává do energetického datového centra a tím se identifikuje, že toto je ta výrobna, ze které se bude ta energie sdílet.
0: Ještě se zeptám, Jakuba Šmída, vy jste potřebovali nebo budete potřebovat nějakého energetického manažera, který by vám to propočítal, nebo jste sami si jako už dělali odhady, věděli jste si rady, víte si rady?
1: Nevěděli jsme si rady, ale obrátili jsme se na odborníky, kteří nám spočítali pravděpodobnou spotřebu v těch jednotlivých domácnostech a navrhli optimální řešení a kapacitu té solární elektrárny.
0: Ale nechtěli jste, myslím, dotace z té nové zelené úsporám? To by bylo ještě za těch starých podmínek, předpokládám. Proč? A nebudou chybět finance tady z toho důvodu?
1: Já bych neřekl, že jsme je nechtěli. Spíš to nebylo možné. My jsme se už na začátku během debaty o zakládání a dalších debat jsme si uvědomili, že je potřeba, aby ta elektrárna byla nikoli jednoho člena, ale aby byla spolku, protože se tím předchází různým krajním situacím ve chvíli, kdy ten člen s výrobnou by chtěl spolek opustit.
0: Když se někdo pohádá.
1: Ano, když se někdo pohádá. My jsme se snažili všechny dokumenty, všechny procesy nastavit hádovzdorně.
0: To je běžná praxe, nebo ještě zase pořád se ptám i na tu praxi třeba jinde v Evropě, jo, ale...
2: No, já spíš řeknu z praxe našeho energetického družstva Hnutí Duha. My jsme ho vlastně založili proto, že jsme chtěli ukázat tady nějaký příklad, že skutečně je možné vybudovat komunitní energetiku z dola, že je možné udělat to s lidmi. Takže Hnutí Duha, které tady kromě družstva pracuje také na legislativě a dalších věcech v energetice, tak oslovili jsme naše příznivce, přihlásilo se nám vlastně původně asi 500 lidí, z nichž dneska je 230 členů energetického družstva. My máme stanovy demokratické, to znamená jeden člen má jeden hlas a naši členové vkládali do družstva členské vklady 5000. Udělali jsme to schválně takhle nízké, aby to nebylo velkou bariérou. A z těchto vkladů jsme získali základní kapitál, kterým dneska dostavujeme první fotovoltaiku naší 50 kW pík ve velkých hostěrátkách na biofarmě. A vlastně od června už naši členové budou sdílet, naši první členové v Brně a okolí budou sdílet z téhleté elektrárny elektřinu.
0: Takže tohle je biofarma jižně od Brna, která je teď spojená i s tímhletím projektem komunitní energetiky. Já jsem se vlastně ptala na to jako běžnou praxi, když se zakládají tahle ta energetická společenství, tak jaké formy to má, jo, je to obvykle takhle, jak už jste se domluvili, dali jste nějaký minimální vklad. Nevím, jestli se to dělá ještě jinak.
2: Nejběžnější společenství dneska u nás vklady členské nemají, jsou to většinou spolky, zakládají je města nebo je zakládají místní akční skupiny často.

0: Zároveň tedy jednak mají problém teď z čeho vlastně stavět svoje investice a zároveň je to spojeno s tím, že tato společenství dost často vlastně nenabízejí moc možností běžným lidem, jak se zapojit. Sdílejí třeba mezi obecními budovami nebo obecní budovy a pár lidí. To znamená, ty členské procesy jsou nastavené tímhletím způsobem. My naopak je máme nastavené tak, abychom skutečně nabídli tu možnost být členem družstva a postupně časem sdílet tu energii každému, kdo se přihlásí.
1: Působíte v Unii komunitní energetiky. Když si jako promítnete právě, kdo jsou ti členové, tak nejčastěji jsou to ta velká společenství nebo spíš ti menší?
0: Ta společenství, která tam máme, tak jsou vlastně ta nejrozvinutější v Česku. Řada z nich existuje už několik let. Založili ty spolky ještě před platností zákona a pak se transformovali na ta energetická společenství. Mezi naše členy patří také obce samotné, asociace obcí, patří tam firmy, asociace firem a podobně, takže to spektrum je široké. Vlastně ta praxe jejich dneska ukazuje to, že oni začali se sdílením energie právě od loňského září a ukazuje se, že sdílení energie jako takové v tom množství, v jakém to zatím dělají, to znamená relativně v malém, vlastně ekonomicky neúplně dobře vychází, protože pořád se pohybujeme na nějakém energetickém trhu, pořád cena ve sdílení musí být nižší nebo minimálně srovnatelná s cenou, kterou vám dává obchodník, proto aby mělo smysl to dělat, ale přitom ty zdroje, které musíte platit, tak zase mají svoje náklady. Takže ukazuje se právě, že jednou z těch cest, kterou by se komunitní energetika měla vydat, jsou vlastní investice těch společenství. A tady se vracím k těm příkladům ze západu, protože tam vlastně naopak ta společenství vznikla proto, že lidé chtěli společně investovat, chtěli se dát dohromady. Někde dokonce ani v zákonech nemají sdílení, jako u nás, a vznikaly tam ty občanské elektrárny. No a to je vlastně také ta naše inspirace a zároveň ten projekt, který teď dokončujeme, pokud vím, tak je první investiční projekt energetického společenství v Česku. Budeme zahajovat sdílení v červnu. Předpokládám, že do té doby žádný další projekt se neobjeví ještě.
1: Kdo je tahounem třeba u vás v té energetické skupině? Jsou to třeba podnikatelé, nebo jsou to lidé, kteří jenom řeší energii pro svoji rodinu, pro svoji domácnost?
2: V našich 8 domácností jsou 2 domácnosti, které to celé táhnou. Máme to štěstí, že nemáme existenční problémy. Je snadný něco táhnout, když člověk nemusí se bát, že nebude mít co jíst a tak.
1: Obvykle, když si třeba pořizujeme, nevím, pro rodinné domy, solární panely, tak přemýšlíme o návratnosti. Každý se často zeptá, kdy se vám to vrátí, když si pořídíte ty soláry. Tak vy máte nějak propočítanou, nevím, jestli v obou případech tu návratnost?
0: My máme návratnost počítanou, je poměrně dlouhá. U toho prvního projektu 50 kW je 15-letá, ale je to proto, že nabízíme členům elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu, to je konečná cena za silovou elektřinu a tedy cena, která vlastně je jedna z nejnižších dneska na trhu. A je to také proto, že to je pilotní projekt. My se na tom projektu samozřejmě učíme. Museli jsme rekonstruovat rozvodnu, museli jsme přidat hromosvody, narostly nám náklady, ale tím zájmem naším a i vlastně zákonnou povinností nám zákon zakazuje tvořit zisk, tak tím naším zájmem je uspokojit ty potřeby těch členů. Čili ta návratnost určitě je potřeba se na ní dívat. Na druhou stranu není to pro nás hlavní kritérium.
1: Říká Ondřej Pašek a jak Jakub Schmidt uvažuje o té návratnosti? Mluvili jste o tom se sousedy?
2: My máme návratnost spočítanou na necelých 8 let, 7,5 roku, protože tu elektřinu, energii plánujeme prodávat trošku dráz, kolem 3,50. A je to proto, že musíme mořit ty půjčky, které na to máme. Takže doufejme, že za 15 let už budeme mít vyděláno na druhou solární elektrárnu a postavíme ji na nějaký další střeše.
1: Posloucháte Leonardo Plus, které tentokrát natáčíme na festivalu Akademia Film Olomouc, natáčíme v Olomouci v Českém rozhlase a hosty Leonarda Plus jsou dnes Ondřej Pašek, energetický expert hnutí Duha a předseda energetického družstva tohoto hnutí a Jakub Schmidt z dětinské energetické skupiny SK Žárovka.
3: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by ženy měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu The Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde už o 3. smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A u koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Úpravy potrvají několik let.
5: Nebezpečí na D5 před Prahou a v Praze nehoda na Žižkově na Olšanském náměstí. Na dálnicích je stále klidný provoz, projíždí se plynule bez kolon, opatrně ale na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně u Lodinice na 11. kilometru se blízko dálnice pohybuje zvěř, tak zpomalte. Silnice číslo 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je mezi Ostrovem a Čankovicemi opět průjezdná. Po nehodě autobusu tam byl provoz asi 2 hodiny zastavený, teď už se okolo dá projet, provoz tam řídí policisté. A v Praze čekejte komplikace v dopravě na Žižkově na Olšanském náměstí směrem do centra před vjezdem do Táborické ulice zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz tam řídí policisté, provoz je ale slabý, projíždí se bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se vracíme k rozhovoru o komunitní energetice. Tentokrát pořad natáčíme na Akademia Film Olomouc v Českém rozhlase v Olomouci. Jak motivace k tomu zapojit se do komunitní energetiky souvisí s geopolitickou situací a co je důležité pro lidi, kteří stojí o tenhle model toho, jak financovat svoji energetiku, jak ji provozovat svoji energetiku a co je důležité nastavit ze strany státu. Nejen tomu se budeme věnovat v další části debaty. Ještě jednou vítám hosty pořadu Ondřeje Paška, energetického experta hnutí Duha. Dobrý den. A Jakuba Šmída z děčínské energetické skupiny SK Žárovka. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
1: Příjemný poslech. Nadále přeje Martina Mašková.
3: Leonardo Plus.
1: Jak se promítá do našeho uvažování o komunitní energetice, o sdílení elektřiny geopolitika? Průzkumy, které jsem citovala, zejména průzkum Ipsos, odráží to, že lidé přece mají obavy z takových záležitostí, jako je uzavření Hormuzského průlivu, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Ondřej Pašek má slovo.
0: Vidíme to teď při té energetické krizi a viděli jsme to velice prakticky při té energetické krizi předchozí, to znamená při napadení Ukrajiny. Jakmile jsme závislí na dovozu energií, tak nevíme, co se může všechno stát. Ta dnešní situace je skutečně nestabilní. Lidé se začínají zajímat mnohem více než dříve, jednak o úspory energie, o to, jak můžou ušetřit, ale také o to, jak zajistit vlastně svoji domácnost, svoji komunitu, svoji obec, jednak proti nějakým výpadkům, ale také samozřejmě proti těm cenovým výkyvům.
1: Sousedé, Slovensko, že tam se ještě donedávno spoléhalo na ropovod Družba Maďarsko taktéž. Teď se to asi mění s novou politickou situací. Já to říkám, protože je vidět, jak ta politika ovlivňuje i takovéhle praktické věci, jako je energetika. Ropovod Družba, jak víme, se opravoval po útoku ruského dronu. Takže všechny tyhle ty tlaky světové, jako cítíte, že debatuje se o tom mezi lidmi, se kterými mluvíte, mezi lidmi, kteří uvažují o zapojení do nějakých projektů komunitní energetiky?
0: Lidi přirozeně zajímá to, jak bude vypadat jejich budoucnost. A komunitní energetika je příležitostí, jak tuhle tu budoucnost uchopit do vlastních rukou. Samozřejmě je to nové téma, je to taky téma poměrně složité, technické, zákony tam vstupují a tak dále, ale vidíme, že roste zájem lidí o to energii sdílet. Vidíme to konec konců i na těch číslech, které vy jste tady na začátku citovala. Co je důležité, je, že také ten tlak lidí vlastně vedl k tomu, že se v minulém volebním období schválily zákony, které komunitní energetiku sdílení umožnily. Co je velká škoda, je to, že vlastně dneska, když opět čelíme energetické krizi, opět řetězec fosilních paliv se někde zasekl, tak vlastně adekvátní odpověď, která by měla přijít, tak vlastně nepřichází. Dneska z té politické scény vidíme spíše kritiku obnovitelných zdrojů, nálepkování a strašení a podobně. Přitom máme prostě tady potenciál pro fotovoltaiku, máme potenciál pro větrnou energetiku a mohli bychom se stát na té geopolitické situaci mnohem nezávislejší právě i díky energetickým společenstvím.
1: Ale přinejmenším na té evropské úrovni je to momentálně téma, protože vím, že Ursula von der Leyenová právě měla nedávno v Evropském parlamentu řeč, ve které zdůrazňovala, že je potřeba víc sdílet informace především, to znamená koordinovat energetické dodávky, třeba i zásoby ropy, řešit společné nákupy plynu, ale také třeba mluvila právě o tom, že je třeba víc elektrifikovat. A dokonce se uvažuje v Evropské unii o tom, že by se snížila daň z elektřiny. Mám dojem, že tyhle ty věci se probíhají jako na evropské úrovni. Takže ten netlak, ale ten zájem možná přichází ze širšího regionu, než jenom tady Česká republika.
0: Z Evropské unie vlastně k nám přichází možnost komunitní energetiku dál posílit. Mezi těmi věcmi, které vy jste jmenovala, jako je změna zdanění, informace, společné nákupy a tak dále. To jsou ta velká opatření, které mohou dělat státy, mohou dělat velké podniky, ale vlastně dělení Evropské unie, energetický balíček pro občany, který teďka vydala, tak v něm říká, že bude dál posilovat podporu pro komunitní energetiku, dokonce nastavila nějaký cíl pro to, kolik energie by tady energetická společenství měla vyrábět. Samozřejmě komunitní energetika není řešení všech energetických potřeb, které máme, ale je to segment, který umožňuje lidem přímo mít tady prospěch z toho, co se dneska v energetice děje. To znamená, my se můžeme přesunout od těch obav a od té závislosti k tomu, že lidé do nějaké míry a i vlastně s velmi malou úrovní znalostí nebo i s málo penězi se mohou nějakým způsobem stát aktivními na tom energetickém poli a mít z toho ať už levnější elektřinu, jistější dodávky nebo třeba nějaký podíl na elektrárně.
1: Myslím si, že asi občanům Evropské unie se ulevilo, když přišel ten společný roaming. Já nevím, jestli to přirovnání je správné v tomhle případě.
0: To je vlastně velmi hezké přirovnání. Česko zatím nemá implementovanou legislativu, abychom mohli dělat přeshraniční energetická společenství, ale zase existují jinde v Evropě i přeshraniční energetická společenství. Komunitní energetika je skutečně způsob, jak v oboru, ve kterém vlastně měli vždycky navrch velké firmy, dát nějakou výhodu běžným lidem.
1: Takže to pravidlo, o kterých jste mluvil, nebo to nastavení té komunitní energetiky z evropské úrovně, to bude nějak závazné, anebo to je zatím spíš doporučení, protože to je dost velký rozdíl.
0: Závazná ustanovení už tady máme, díky nim také vzniknul ten český zákon nebo ta novela Lex OZE 2. Na co se ten balíček Evropské unie dívá, tak jsou vlastně hlavně bariéry. A ty bariéry nám tady zbyly také, protože například v Rakousku, když sdílíte elektřinu lokálně na území jedné obce nebo ještě menším, tak získáváte výraznou slevu na distribučních poplacích. U nás se distribuční poplatky platí za sdílení elektřiny bez ohledu na vzdálenost a jsou stejné jako při běžné obchodní dodávce elektřiny. Takže to je třeba tady ekonomická bariéra, která, kdyby to tady bylo podobně jako v Rakousku, tak by to sdílení mohlo pomoci skutečně sousedům na malých obcích a tak dále tu elektřinu sdílet, zatímco dnes, jak jsem říkal, je to někde na hranicích té ekonomické návratnosti.
1: Kde, ptám se Jakuba Šmída, vidíte ty bariéry vy? Cítíte jakoby nějakou určitou oporu třeba na té evropské úrovni nebo v nějaké české legislativě nebo spíš nemáte pocit, že se tím musíte proklestit sami?
2: Za nás můžu říct, že tam těch opor moc nevnímám. Mám pocit, že jedna z těch bariér je složitost celého toho procesu. Ale dokážu si představit, že kdybychom byli tak velký, jako je třeba Duha, a měli někoho, kdo se tomu může věnovat systematičtěji, tak by nám tahle bariéra odpadla.
1: A složitost je při schvalování všech těch věcí, nebo v čem vidíte tu složitost?
2: Vlastně i v uchopení toho problému sdílení. Pro hodně lidí u nás a v našem okolí je vlastně už jenom ta představa, že ty elektrony zničí střechy, přiletějí k ním do elektroměru natolik abstraktní, že nejsou schopní uvažovat o tom, co pro to zařídit, na koho se obrátit, kde získat podklady, kde získat inspiraci, když už se dostanou tak daleko pro napsání stanov třeba. Jo, je to vlastně spousta maličkých kroků, který snadno člověka zahltí.
1: Co z pohledu Ondřeje Paška může pomoci tedy těm menším zájemcům o komunitní energetiku, kam se můžou podívat, o co se můžou opřít, kdo jim může poradit?
0: No, na prvním místě bych se podíval někde ve svém okolí, jestli nějaké sdílení nebo energetické společenství nezaložila třeba vaše místní akční skupina na venkově, vaše obec, vaše město a podobně. Můžete se obrátit na nás, na Hnutí Duha, pokud byste chtěli vědět, kde je možné sdílet, můžeme vás odkázat. Pro zájemce o sdílení v Brně a na jihu od Brna máme teď právě otevřené dveře v našem družstvu, takže to se na nás také neváhejte obracet. A jinak třeba Unie komunitní energetiky vydala řadu manuálu, kde podrobně vysvětluje to, co tady Jakub zmiňoval, ať už přípravu stanov, registraci do energetického datového centra, alokační klíče.
1: Pokud tedy nepostupujeme tou komunitní cestou, tak si hledáme dodavatele. A jak je to v tomhle případě?
0: Energetické společenství není o obchodním vztahu, to znamená nejprve ti lidé se musí dát dohromady, musí mít nějaký společný zájem a potom vytvořit energetické společenství jako právnickou osobu. Může to být spolek, to je úplně jednoduché na založení vlastně, vzory stanov se najít na internetu. Ve chvíli, kdy mají spolek, tak vlastně mohou jednotlivé ty elektroměry těch členů a ty výrobny těch členů zaregistrovat do energetického datového centra. Zase asi mají lidé různé zkušenosti s různými státními systémy IT. Já bych řekl, že energetické datové centrum je relativně přátelské, aspoň v tomhle segmentu, abych to řekl diplomaticky. Takže přihlásí se do energetického datového centra, nastaví si alokační klíč. Pokud je to v malém, pokud je to skupina do 10, ty 11 odběrných míst, ten takzvaný aktivní zákazník. Není to otázka velkého počítání, nastavit si alokační klíč, čili říct si v tom společenství, jak si tu energii v každou chvíli, kdy ta elektrárna vyrábí, jak si ji budeme rozdělovat.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru hosty Leonarda Plus, těmi jsou tentokrát Jakub Šmíd z děčínské energetické skupiny SK Žárovka a Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zase doplním v naší debatě, kterou vedeme tentokrát z Olomouce, z Festivalu Akademia Film Olomouc, nějaká čísla, protože to je ten čerstvý průzkum Ipsos. Mírný růst cen energií dle průzkumu Ipsos čekalo v březnu 32% domácností, výrazný růst 8% domácností, ku podivu pokles čekalo 20% domácností i přes tu současnou geopolitickou situaci. Je všechno s cenami nepředvídatelné? Nebo přece jenom se může někdo, kdo třeba začal uvažovat o tom, že nevím, zvažoval by komunitní energetiku, se může o něco opřít, něco z toho odráží realitu, z toho, co sledujeme ve světě?
0: Lidé, kteří typovali na pokles ceny elektřiny, tak vlastně typovali správně, aha, protože začíná letní sezóna fotovoltaická, takže tady vidíme, že skutečně nárůst obnovitelných zdrojů v celé Evropě vede ke snižování ceny elektřiny. Samozřejmě geopolitika tady hraje roli, může se stát stát to, že Evropa nestačí včas nakoupit zásoby plynu pro zimní období a podobně. Nechci tady vykreslovat nějaké černé scénáře, ale z srovnání mezi tou minulou energetickou krizí a touhle, které vydala tuším agentura Ember, vyplývá, že ty náklady dneska nám nestouply tolik právě kvůli tomu, že Evropa mezi tím masivně investovala do obnovitelných zdrojů.
1: Není jenom jedna cesta v komunitní energetice. My jsme už se to trošku dotkli v té první části debat. Co je tedy vyzkoušeno v České republice? Protože těch společenství je, myslím, více než 100 v Česku. Takže jaké cesty jsou teda vyzkoušeny v té komunitní energetice?
0: Tak to, co dneska ta společenství dělají na prvním místě, tak je sdílení energie mezi jejich členy. To znamená, nejčastěji je to na základě obecních budov, to znamená fotovoltaiky na školách, na obecních úřadech, na domovech s pečovatelskou službou a tak dále na těch obecních budovách, tak zásobují vlastně ve sdílení další obecní budovy, případně jsou do toho zapojení občani, jejich fotovoltaiky a podobně. Dneska vlastně je vypsán dotační program Komunerk, který umožňuje společenstvím také investovat. Dotace v energetice tady byly a jsou na řadu různých odvětví, takže teď i komunitní energetika konečně se mohla zařadit bok po boku těch ostatních sektorů. Právě společenství začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji ekonomiku skrz právě investice do obnovitelných zdrojů. Ta nejpokročilejší, když budu mluvit třeba o Enerkomu Slovácko, tak uvažují o velké komunitní baterii s výkonem v megawatt hodinách. Enerkom Opavsko uvažuje o větrné elektrárně. Jsou tady energetická společenství, která uvažují o malých vodních elektrárnách. Jsou tady města, které do sdílení už zapojili nebo chtějí zapojit megawattové obnovitelné zdroje ve formě fotovoltaik. Takže sdílení nám funguje, investice se připravují a ta zkušenost současná těch energetických společenství je taková, že vlastně nelze to společenství, a už jsme na to tady narazili, dělat bez nějakého společného zájmu, bez důvěry. Ta myšlenka v tuhle tu chvíli je na začátku, stále má svoje porodní bolesti, ale ten rozvoj je relativně rychlý, hodně nových subjektů se to učí a vstupuje do sdílení.
1: Pokud vím, tak jsme také se dotkli, jsme se připravili na to naši debatu tady v Olomouci, situace v Chorvatsku, kde tahle ta společenství také půjčují svým členům, to jsou takzvané mikropůjčky, kde se tedy složí na zdroje. Jak to funguje?
0: To je jeden z příkladů vlastně investic. V chorvatské družstvo Zelená energetická zadruga ZES udělalo crowdfunding mikropůjček běžných lidí, to ani nemuseli být žádní členové toho společenství, ale oni prostě tím crowdfundingem dali dohromady částku, která pokryla náklady a teď nevím přesně, jak velká ta elektrárna je, budou to nějaké desítky kilowatt peak na obecní škole. A zase ty úroky z těch půjček se vyplácejí těm lidem zpátky, mají tam garantovanou návratnost. Tohle je trošku jiný model než u nás. Oni nezdílí tu elektřinu nevyužívají přímo ti lidé, ale tím, že ta škola vlastně za ní platí, platí nižší cenu, než by platila běžnému dodavateli a oni z toho mají vlastně ten zisk.
1: Jaké překážky případně, nebo zase naopak, jaký prostor vidíte vy? Ptám se Jakuba Šmída, třeba Jižíš, slyšíte, jak to funguje jinde. Vy jste mluvil o těch financích, že to, je to nějak inspirativní pro vás? Zajímá vás to, tenhle aspekt komunitní energetiky?
2: Je to pro nás inspirativní v tom ohledu nebo kontextu, že jedna z cest, kterou se dá jít, po té, co jsou splacené všechny půjčky, tak jedna z cest, jak to investovat dál, je právě budovat další fotovoltaiky. Eventuálně je budovat na budovách potřebných, to znamená, ať už jsou to lidi v nějaký špatný ekonomický situaci. Vlastně tam vidíme primárně ten sociální rozměr, že jsme chtěli udělat rozumitelný návod pro ostatní, kteří by chtěli jít stejným směrem, to znamená ze spoda budovat tu komunitu energetickou.
1: Já se ptám na ty příklady i ze světa, i z Česka, proto, že vlastně teď se snažíme uvést nějaké příklady dobré praxe, ale i překážek. Takže teď jsem jako byla v té sféře těch překážek, kde případně ve světě můžou být menší. Možná, že ještě nějaký jiný příklad budeme potřebovat. Náš host Ondřej Pašek mluvil o Belgii a družstvu EcoPower.
0: Ano, to je opravdu velká inspirace. Na družstvu EcoPower, které vlastně dneska asi největším energetickým družstvem v Evropě, mají 80 000 členů. Tak je zajímavé to, že to vzniklo vlastně jako iniciativa pěti přátel, kteří zrekonstruovali vodní mlýn a v něm měli první elektrárnu. A dneska je to skutečně masivní projekt. Dodávají těm svým členům elektřinu 24/7, mají desítky větrníků, mají stovky fotovoltaik, mají biomasové výtopny a tak dále a tak dále. A to všechno vlastně s tím, že podobně jako v energetickém družstvu Hnutí Duha, tak začali na financování podílů jejich členů. I dneska je možné tam za 250 euro za podíl vstoupit. Samozřejmě pak to financování pocházelo z běžných půjček, asi i z dotací, hledali jiné zdroje, ale právě to společné investování vlastně pomohlo tomu, aby se z toho původně malého projektu postupem času vyvinul vlastně občany vlastněný obchodník s obnovitelnou elektřinou.
1: A ty mikropůjčky dovoluje i česká legislativa nebo ne? Zatím asi ne.
2: U nás je to trošku složitější. Je to tak, že pokud, v podstatě to neumožňuje, pokud chcete přijímat půjčky, tak potřebujete bankovní licenci a tím je řečený vše.
1: A takže je možné příspěvky členů, dotace, příspěvky, řekněme, jako fundraising, jo, jak jste o tom mluvil.
2: Je to tak, dary.
1: Či sponzoři nebo ano. Dary. Já nevím, jestli jsme během té naší diskuse inspirovali někoho, kdo by třeba se rád zajímal o tu komunitní energetiku. Máte pocit, že těch překážek je ještě momentálně víc než těch příležitostí, nebo je to obojí a dá se to prošlapat?
2: Pokud bych mluvil za nás, tak překážky nějaký jsou, určitě se to dá prošlapat. Přijde mi, že čím dřív člověk nebo společenství vyrazí na tu cestu, tak tím dřív dojde k tomu cíli. A pro mě je tam hodně důležitý ten mezilidský kontakt, ta komunita. Takže za mě, i pokud se to nepodaří a získáte během té cesty nový známý a nový vazby, tak i to je jako úspěch.
1: I cesta je cíl. Ano, ale co vy potřebujete kromě těch financí?
2: Kromě těch financí.
1: Co by vám pomohlo ze strany státu, ze strany Evropy?
2: Bylo by příjemný, kdyby u nás byla ta distribuční sazba nebo ta částka za distribuci odstupňovaná podle vzdálenosti. To si myslím, že by byl velký impuls ze strany státu, že opravdu podporuje to komunitní sdílení. Bylo by určitě hezký, kdyby bylo snažší, kdyby byla kapacita té sítě větší všude na území České republiky, což teď bohužel není, ale doufejme, že se to v horizontu 100 let zlepší.
1: Kapacita sítě.
2: Tak. Jsou lokality u nás, kde není možný připojovat velký soláry nebo velký elektrárny, protože ta síť na to není stavěná. Ta síť u nás je prostě stará a někde je udržovanější a někde je novější a někde má tu kapacitu omezenou. Takže i to je překážka.
1: A jaké překážky by bylo dobré zbourat podle Ondřeje Paška?
0: No, určitě připojování do sítě. Jižní Morava, Jižní Čechy, řada jiných oblastí, skutečně lidé tam nemohou do sítě připojovat nové elektrárny a tudíž ani se účastnit sdílení. To je velká překážka. Já předpokládám, že k jejímu zlepšení bude docházet spíš v jednotkách let než v delším období, protože investice tady probíhají, ale určitě je potřeba tady výrazně zrychlit. Ale máme tu i mnohem jednodušší úlohy, jako je třeba přístupnost energetického datového centra. Energetické datové centrum dnes nekomunikuje přes takzvané API, to znamená přes rozhraní, ve kterém by s ním mohly komunikovat aplikace a počítačové programy. Takže to je třeba jedna z překážek, která nám velmi otravuje život, protože my, když chceme někoho přijet do sdílení, tak skutečně musíme jít na web EDC a tam ho naklikat. Určitě by pomohla změna těch alokačních klíčů. Dneska vlastně díky tomu, že máme pouze takzvané statické alokační klíče, to znamená, ten alokační klíč se může měnit jenom jednou za měsíc, tak spousta energie, která by se dala vyzdílet mezi členy, třeba kdyby mohli mít jiný alokační klíč o víkendu, kdy ve škole prostě nikdo není, nazdílelo by se to prostě na plovárnu nebo do domácností, tak by to pomohlo tomu, že to společenství by využilo více té energie, méně energie by odcházelo jako přetok obchodníkovi. A celkově myslím, že je důležitá stabilita pro to odvětví. Podařilo se vlastně novelu energetického zákona schválit hlasy všech stran, které byly ve sněmovně v tom minulém období, to znamená včetně ANO, včetně SPD. Takže my doufáme, že tady ten nastolený kurz i s pomocí těch stran, které proto dříve hlasovaly, ten stát bude dál podporovat. Mluvil jsem tady o dotačním programu Komunérk, takže tam snad společenství najdou i možnost jak najít část svých financí a s těmi investicemi se začne ukazovat, že těch příležitostí je více a více, jak se zapojit do společenství, a to zároveň znamená, že se to zjednoduší pro ty lidi, jo, protože ta složitost, o které tady mluvil Jakub, která tam skutečně je, tak se dá vyřešit jedině tím, že ta společenství se dokáží postarat o ty svoje členy. Zaregistrovat je, ukázat jim, vysvětlit jim, kdy zapínat, kdy vypínat spotřebiče, jak mohu nejlépe ušetřit za energie. A právě ten komunitní rozměr, to, že je to také postavené na tom lidském kontaktu, tak tohle strašně usnadňuje, protože díky tomu se ke sdílení můžou dostat lidé, kteří prostě nevědí, jak ovládat IT systémy státu, nevědí, co je to EAN a tak dále. A to je strašně důležité. U nás v družstvu vlastně většina členů se přidala, protože chtěla být u něčeho nového, u něčeho zajímavého, u něčeho, co tady prostě pokládá nějaké základy progresivního demokratického směru v energetice. Ale samozřejmě ten výhled toho, že časem budou moci odebírat elektřinu z jejich vlastního zdroje, ze zdroje, který spolu vlastní, tak samozřejmě je také zajímavý. Já bych obecně řekl, že důležité je, aby se vlastně v té komunitě objevil někdo, kdo má o to zájem, kdo se stane prostě ať už formálním nebo neformálním nějakým lídrem toho. A ve chvíli, kdy v té komunitě je nějaká důvěra a zájem dělat věci společně a objeví se tam někdo, kdo řekne, podívejte, komunitní energetika, to by mohlo být zajímavé, máme tady volnou střechu nebo máme vysoké účty za energie, pojďme s tím něco dělat, tak to jsou vlastně asi ty tři hlavní podmínky pro to, aby energetické společenství vzniklo.
1: Mluvíme o příkladech dobré praxe a tím, jak je možné se zapojit do komunitní energetiky. A mluvili jsme o tom, jak je to, když třeba jde o obec nebo nějakou firmu, ale jak je to v případě, že třeba nějaká rodina má na střeše rodinného domu fotovoltaiku, solární panely, má možnost jako se zapojit, nebo jak se může zapojit do té komunitní energetiky?
0: Tak takhle v malém je to vlastně poměrně jednoduché, to je ten koncept aktivního zákazníka, to znamená ve chvíli, kdy už mám fotovoltaiku, mám k ní ten kód toho odběrného místa, ten EAN výrobní, tak ten si zaregistruji do energetického datového centra, no a s dalšími rodinnými příslušníky se domluvím na tom alokačním klíči, kdo kolik procent bude té energie odebírat. A ve chvíli, kdy jsem rodina, takhle si to zařídím, tak se nemusím zabývat nějakým placením, babička mi peče koláč, já babičce sdílím elektřinu do té trouby, ve které to peče, takže vlastně tam jde opravdu jenom o tu registraci do energetického datového centra, je to poměrně jednoduché.
1: Z festivalu Akademia Film Olomouc a Olomouckého studia Českého rozhlasu jsme vysílali Leonardo Plus. Mými hosty byli Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí. Děkuju, že jste byl účastníkem této diskuse.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A Jakub Šmíd, který působí v děčínské energetické skupině SK Žárovka. Děkuju vám za váš vklad.
2: Děkuju, že jsem tu mohl být.
1: Martina Mašková děkuje za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu Leonardo Plus.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
6: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
7: V tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
8: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
9: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvíte pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
7: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
10: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
8: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
11: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. to je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
9: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
7: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře a slyšeli nakonec Einstein s Thakurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
8: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá poslední týden. Dálnici D1 čeká rušné pondělí. Kamiony kvůli německému svátku pojedou přes Česko. Hokejisti Kanady hrají na světovém šampionátu se Slováky. A čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty zítra do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
12: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DISPLUS, která je součástí portálu Moje daně.
4: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek v půlce května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
13: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
4: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Častějším úderům ozbrojenců čelí i čínští pracovníci, kteří v zemi působí v rámci pákistánsko-čínských stavebních zakázek. Rybáři na západě Čech vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejich přirozeného výskytu, říká technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
14: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
4: Kanadští hokejisti hrají na mistrovství světa se Slováky. Podrobnosti doplní ze švýcarského Friburgu František Kuna.
15: Právě začíná třetí třetina za stavu Kanada-Slovensko 1-1. Kanaďané mají k dispozici ještě dlouhou, více než minutu a tři čtvrtě trvající přesilovou hru. Ve druhé skupině v Curychu vedou Finové nad Rakouskem už po 44 odehraných minutách 4-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
16: V dalších zápasech Italové podlehli Dánům 2-3 po samostatných nájezdech. To Velká Británie prohrála v Curychu s Lotyšskem 0-6 a sestupuje. A čtyři čeští tenisti si první hrací den tenisového Roland Garros zajistili postup do druhého kola. Vítězně do pařížského Grand Slamu postoupili Sára Bejlek, Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Hned úvodní zápas nezvládli Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
5: Nehoda na D7 Mnichova Hradiště a nebezpečí na D5. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště na 60,5 kilometru srazilo osobní auto s rnku. Na místo jedou policisté a vybočuje se. Sraženou zvěř pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Lodinici. Je na 11. kilometru, leží v jízdním pruhu, tak pozor. A na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U sjezdu na Čestlice na 8,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Téměř 40% patentů, za kterými stojí čeští vědci, vlastní zahraniční firmy. Navíc jsou to vynálezy, které jsou v průměru až 12x hodnotnější než ty, ze kterých má užitek výhradně Česko. Tento jev má i svůj název, říká se mu patentový offshoring. Proč k němu dochází? Co to znamená pro českou ekonomiku? A co by se mělo změnit, aby peníze zůstávaly v tuzemsku? Odpovědi přinese následující pořad. Příjemný poslech přeje Vojtěch Koval.
3: Zaostřeno.
18: Patentový offshoring vlastně je něco podobného jako daňový offshoring nebo jakýkoliv jiný offshoring, kde o to, že něco vytvořené v dané zemi, v tom případě patenty třeba v Česku, tak jsou uplatňovaný, respektive přihlašovaný mateřskou společností v jiný zemi než je Česko. To znamená, kdybych to měl definovat jednoduše, tak jsou to vynálezy čistě českých vynálezců, jejichž vlastníkem je mateřská firma, přímo v zahraničí a ne její pobočka třeba tady v Česku, pro kterou ty čeští vědci nebo vynálezci pracují.
17: Vysvětluje mi Vojtěch Kadlec ze společnosti Unico, která analýzu pro technologickou agenturu zpracovávala. Patent je ze své podstaty nehmotný majetek a jako takový může být přihlášený v libovolné zemi, bez ohledu na to, kde vynálezce pracuje.
18: Já ten majetek sice vytvořím tady v Česku, ale vlastně ho přihlásím u mateřské společnosti v zahraničí. Je to, obecně se tomu říká, je to schopnost vytvářet nějakou hodnotu a tu hodnotu v té dané zemi udržet, což je něco, co se nám v Česku úplně tolik dlouhodobě nedaří, ale je to možná daň za nějakou vývojovou fázi, v které se ta česká ekonomika dneska nachází.
17: Analýza Unico pro Toucher sledovala patenty českých vynálezců přihlášené mezi lety 2000 a 2021 prostřednictvím profesionální databáze PetSnap. Zaměřila se výhradně na patenty, které odpovídají aktuálním světovým technologickým trendům.
18: To, že tady ty zahraniční firmy něco vytváří, tak většinou tady vytváří dopředu věci, které mají velmi výraznou hodnotu a proto si vlastně ta mateřská společnost chce přihlásit u sebe, protože prostě to vytváří hodnotu celé té společnosti.
17: Pro srovnání, v Německu tvoří offshoreové patenty přibližně 8 až 10% celkového portfolia. Vojtěch Kadlec vysvětluje, proč je české číslo výrazně vyšší.
18: Ty naše ekonomiky, ať už se budeme český, polský, slovenský, maďarský, vlastně v toho roku 2000 rostly zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa a zejména výrobu. Ale postupně, jak se zabydlovaly nebo zakořeňovaly v těch našich ekonomikách tady, tak tady začaly rozvíjet i takzvaný R&D centra, to znamená vědecko-výzkumní centra, což je zase dobrý znamení, že se posouváme od té montovny ke znalostní ekonomice. Nicméně tady narážíme na to, co jsme se dotkli toho tématu před chvíli, že ta hodnota, která se tady vytvoří v tom R&D centrum, tak vlastně jde k té mateřské firmě do zahraničí, což je běžný chování, ty bys měl firmu a měl si pobočky nebo výrobní pobočky po celém světě, tak to klíčový si budeš chtít držet u sebe, jo? Takže to je nějaký jako přirozený chování. V absolutních číslech ten offshore v Německu je výrazně větší. My se bavíme o, když se v Česku bavíme o nějakých stovkách, možná nižších jednotkách, 1000 patentů v nějak za poslední třeba 20 let. Tak v Německu se bavíme třeba o 40-50 tisících. Ale důležitý je to, že ten domácí sektor, ty domácí firmy vlastně těch patentů vytvoří mnohonásobně ještě víc. Tudíž ten jakoby význam těch absolutních offshorovaných patentů je relativně menší. To znamená, ten podíl offshoringu není 40%, ale třeba 8-10% v Německu. Ty německé firmy, ty Němcema vlastněný, kterým je dopravy sídlí v tom Německu, tak vlastně pracují s tím duševním vlastnictvím, vytvářejí si strategický portfolio, ať už se bavíme o patentech nebo i nějakým know-how, průmyslových vzorech, značkách a tak dále. Vlastně tom celý všechno se tomu říká nějakým způsobem duševní vlastnictví. Tak vlastně si budují systematicky a to je něco, co my vlastně v Česku ještě tolik neumíme, respektive české firmy s tím pracují velmi málo, i když tady takové výjimky jsou. Jinak ještě k té relativní velikosti, když se umíme, že v Česku ten offshoring se týká zhruba je to za okolo 2000 patentů a v Německu 40, tak je ten rozdíl pořád 20krát, ale populačně jsme na tom 8krát třeba rozdíl. Jo. Takže pořád i vlastně to Německo je atraktivnější pro ty zahraniční firmy z hlediska toho offshoringu. Nicméně ta silná domácí základna, ta kritická velikost té domácí ekonomiky je natolik silná, že vlastně to, že jim odteče 40 000 patentů, vlastně znamená relativně malý číslo.
17: Jak tedy vypadá patentování v praxi z pohledu tuzemské technologické firmy? Pavel Řihák stojí za společností Aducit, která vyvíjí technologii pro přihlašování ke službám bez použití hesla.
19: Technologie funguje na kryptografii, kterou si povídají mezi sebou ty informační systémy, jako jsou to ty internetové služby, je zjednodušeně pro posluchače ty webové stránky a zařízení, které má uživatel v ruce. Takže vlastně to propojení, které tam nastane, vlastně ověří tu identitu. A technologie jako Face ID se používají potom k doplnění té jednoduchosti nebo k doplnění toho ověření konkrétního uživatele.
17: Aducit patentuje od počátku projektu, a to ze dvou důvodů.
19: Za prvé, aby jsme si byli jistí, že to, co děláme, už nemá nikdo náhodou patentované, jo? Rozumíte, ten aspekt toho vzniku, toho udělení patentu potvrzuje, že máte něco původního, ale zároveň to vlastně dává informaci, že někdo jiný tu věc jako nemá a tím pádem nemůže z toho vzniknout nějaký obchodní problém. No a ten druhý důvod je vlastně mít nějaký obchodní potenciál pro ten případ, že se s tou technologií vám podaří na tom trhu uspět a pokud ta technologie je potom k tomu patentovaná, tak by ta obchodní hodnota toho produktu je předpoklad měla být větší.
17: Patentový proces byl podle Řiháka pro firmu náročný, jak finančně, tak z hlediska orientace v pravidlech a postupech.
19: Ty procesy a tak dál nejsou vůbec jednoduché a nevím, jak dnes na školách, ale dříve prostě se to moc nevyučovalo. Vyznat se v tom prostě není vůbec jako jednoduché a i pro nás to tehdy znamenalo jako dost se věcí nově naučit a myslím, že i spoustu peněz jsme utratili, nechci říct zbytečně, ale byli bychom schopni s větší podporou tohoto know-how, jak patentovat, byli bychom schopni efektivněji s tím pracovat.
17: Komplikace pak přidává i rychlost technologického vývoje.
19: Ty technologie dnes se tak rychle mění a zastarávají, že někdy se může stát, že vlastně pracujete na tom patentu, vy ho i dosáhnete, ale mezi tím jako zjistíte, že je potřeba jako změnit cestu, takže vlastně ta vaše vynaložená investice časová, finanční, vyjde vníveč tak nějak jako sama od sebe.
17: Firmy jako Aducit by se tak podle Pavla Řiháka často potřebovali obrátit na někoho, kdo by jim s agendou kolem patentů poradil.
19: My jsme až po letech si vytvořili jakousi patentovou strategii, ve které jsme si definovali, co je vhodné dělat a co třeba ne, jestli patenty v Evropské unii, anebo jestli patenty v USA, jak to škálovat, kdy chtít třeba jenom získat patent a dál ho ani neplatit a neudržovat, protože to vlastně tím získáte třeba tu ochranu, že vás nikdo nemůže později jako napadnout, že děláte nějakou někým jiným patentovanou technologii, anebo opravdu teda investovat do té ochrany a kde, v které části země, protože ta patentová ochrana se vlastně týká určitého teritoria a za každé to teritorium se nějak platí a ty poplatky nějak rostou, nějak se mění v čase a v tom se člověk jako velmi těžce orientuje. Není to vůbec jednoduché, rozhodně to stojí spoustu času a spoustu peněz se v tom zorientovat. Tak kdyby existoval někdo, kdo toto know-how je schopen těm startupům přinést, tak by to určitě bylo přínosné.
17: Dodává Pavel Řihák ze společnosti Aducit.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Jak velký problém tedy 40% offshoring patentů v Česku vlastně je? Na to jsem se zeptal i Martina Jiránka, nedávno jmenovaného zmocněnce pro startupy při Ministerstvu průmyslu a obchodu a jinak taky šéfa České startupové asociace.
20: Tak jedna věc je patentování, druhá věc je, co s těmi patenty dál děláme, jestli je dokážeme zkomercializovat, jestli je dokážeme licencovat, jestli s nimi dokážeme dál nějak pracovat. Jako tam si myslím, že by měl být ten klíčový fokus. Jedna věc je, že se u nás něco vymyslí, udělá se patent, ale jak se udělá? Udělá se jenom v Česku kvůli tomu, aby jsme si zaškrtli kolonku, udělali jsme patent, anebo se systémově připraví biznisový projekt nebo licenční projekt ve spolupráci s někým například a míří se za tou komercializací. A v tom druhém, to znamená ta komercializace, tam si myslím, že celý náš systém je, řekněme, zaostalý a měli bychom se na něj výrazně zaměřit v dalších letech.
17: Samotný offshoring tak podle Jiránka není tím hlavním problémem. Větší výzvu vidí v tom, co se děje s patenty, které zůstávají v českém vlastnictví.
20: Pokud tady 60% patentů je teda někde v rámci vědy, výzkumu českých firem nebo fyzických osob, tak z těch 60% bychom měli dělat víc biznisových projektů. Tam je ta velká příležitost, která nám chybí. To, že tady, nevím, řeknu Škodovka nebo Honeywell nebo jiný velký firmy v Česku dělají ten výzkum, je vlastně fajn, protože oni sem přinášejí nějaký know-how v rámci toho výzkumu, spolupracuje se zahraničními partnery a tak dále. To vlastně jako není na škodu. Když by to bylo 30% a měli jsme víc úspěšných českých patentů, určitě to bude dobře. Ale tam, kde to bolí, je opravdu to, že my nedokážeme těch našich českých 60% ve větším množství vytáhnout do toho biznisu.
17: Jedním z důvodů je podle Jiránka zásadní nepoměr mezi počtem výzkumníků a počtem lidí, kteří jsou schopni jim s komercializací pomoct.
20: Vědeckých pracovníků máme mezi 35-40 tisíci v České republice, ale lidí, kteří by jim pomáhali v těch transferových centrech, tak těch je zhruba 100 na celou republiku. Jo? Čili tady vidíte tu potřebu, jo? Jak se 100 lidí, kteří často samozřejmě řeší byrokracii a tak dále, prostě hospodaří, nefokusují se přímo jenom na pomoc těm vědcům, tak jak mají obsloužit prostě 35 tisíc vědeckých pracovníků a tisíce týmů. Jo? Čili tam bychom měli napřít tu naši pozornost a říct si, ano, tady se dějou zajímavé důležité věci a potřebujeme pro tyto nápady, mít i ten supportní tým na různých úrovních, říkám univerzita, stát, kraje, inovační centra a tak dále, sladit ten systém tak, abychom zvýšili pravděpodobnost té komercializace, protože není to pouze jenom o tom výzkumu, opravdu dává smysl té společnosti přinést i ten produkt a ideálně ho prodávat.
17: Můžeme se v tomto nějak poučit ze zahraničí. Martin Jiránek říká, že nemá smysl srovnávat se třeba se Spojenými státy nebo Čínou. To jsou obrovské trhy. Jako příklad dává možná trochu nepřekvapivě skandinávské země. Ty jsou v rozvoji startupů a vývoje a výzkumu dlouhodobě na evropské špičce. Jsou ale Česku poměrně blízko co do velikosti.
20: My jsme měli v posledních týdnech několik intenzivních jednání právě s lidmi ze Švédska, z Dánska, z Norska. Ty systémy jsou v něčem podobné, v něčem rozdílné, ale třeba zajímavá věc, která v Česku pravděpodobně nebude, ale zajímavé téma je třeba to, že ve Švédsku mají to IP přímo vědci. To znamená, že oni v tom Švédsku za ty dlouhé roky už se celá ta vědecká komunita naučila, ano, já jsem ten, kdo vlastní to know-how, toto IP, a já sám aktivně chodím na ty transferové centra, kde jsou lidi, kteří se zaměřují na biznis, a když mám nápad, nebo když se můj vědecký projekt blíží ke konci a už jsou tam nějaké reálné výsledky, tak už aktivně chodím za těmi lidmi, co znají ten biznis, a pomáhají mi připravovat podnikání, kontaktovat investory, kontaktovat nějaký další partnery a podobně. A u nás to IP mají ty ústavy, ta univerzita a tak dále. Jo, a je to vlastně určitě jiný pohled na to, kdo je pak aktivní. Jo? To znamená, v Česku ten vědec ví, že to IP nemá, ve Švédsku ví, že ho má. To znamená, jinak přistupuje k tomu, aby to zmonetizoval a chtěl být třeba úspěšný vedle vědecké práce i biznisově.
17: Navyšování počtu lidí v transferových centrech ale jde proti dlouhodobému politickému tlaku na snižování počtu státních zaměstnanců. Tento blok ale podle Jiránka musíme překonat.
20: My musíme jednoduše vysvětlovat to, že tady ti lidé opravdu chybí, a na zahraničních zkušenostech máme jasně dokázáno, že, jako říkám, to nemusí být jako 50 tisíc nových úředníků. Jo. To je prostě expertní tým lidí na univerzitě, prostě 8, 10, 15 lidí, max třeba, jo, na těch největších, kteří se opravdu na toto zaměřují, mají na to jasný mandát, mají dostatečný mzdy, aby to, řekněme, byli seniorní lidi, kteří opravdu znají ten biznis. A když ten systém poskládáte, tak to není jako nějaký velký nárůst.

0: miliardě, třeba řeknu příklad 500 lidí, napříč celým tím systémem a 100% to bude přinášet miliardy plusový. Jo? Tyto lidé nejsou jako nějaká mrtvá váha, která by jenom někde zpracovávala papíry. Tito lidé opravdu, když se dobře povede, tak pomůžou vytvořit firmu, která má potom 500 zaměstnanců a to je to, kde ten stát potom na těch daních vydělává a vrací se mu to zpět.
1: Martin Jiránek i Vojtěch Kadlec z Unico se shodují na tom, že klíčem ke změně je kombinace vzdělávání firem, systémové podpory a jiného pohledu na to, k čemu patenty slouží.
2: Patent není výstup výzkumu, patent je vlastně obchodní nástroj. To znamená, měl by nám pomoct vytvářet nějakou strategickou výhodu. Když už si ho za něj zaplatím, tak potřebuji, aby se mi ty peníze nějakým způsobem vrátily. Jo, to znamená, to je i nějaká jakoby úvaha o tom, jak přemýšlet o těch patentech trošku jinak, nebo obecně průmyslovým vzoru a duševním vlastnictvím jako celku, že to je nějakým způsobem pro mě nástroj, jak si třeba zvýšit marži, ochránit si trh, omezit konkurenci.
1: A tady Vojtěch Kadlec potvrzuje slova Pavla Řiháka z Alucidu, že firmy by často potřebovaly s patenty poradit.
2: Pro spoustu firm je pořád to téma patentování, ochrany duševního vlastnictví, něco, co není pro nějakou denní agendou, možná o tom slyšeli, možná nějaký jako patent mají, ale vlastně, když se pak ptáte těch lidí, tak ne úplně vždycky chápou celý ten proces a mechanismus toho, jak ta ochrana vlastně funguje, jaký jsou mezi nimi rozdíly, že prostě český patent, chráněný pouze v Česku vlastně z pohledu ambicí nějaký firmy jít do zahraničí nemá vůbec žádnou hodnotu, protože vlastně chrání ten produkt jenom na českém trhu, nikoliv na tom trhu v zahraničí. A těch jakoby aspektů té znalosti práce s tím duševním vlastnictvím je celá řada. To znamená za mě i to o tom nějakým jako vzdělávání těch firm. Od začátku můžeme začít u startupů, který dneska tady mají nabídky řady akceleračních programů, inkubačních programů, ale můžeme pracovat i s těma firmama, které dneska existují, které můžou využívat nějakých jako mentoringových programů a tak dále, kde vlastně jim experti, kteří se v tom pohybou, můžou pomoct tady tyhle ty strategie nastavit a pracovat s nima. Takže to určitě jakoby za mě nějaká jako jedna část a samozřejmě bavíme se o tom a tady ta analýza vznikla ve spolupráci s technologickou agenturou, která podporuje aplikovaný výzkum, takže teoreticky v těch programech můžeme chtít, aby prostě ty vynálezy, které tam budou vznikat, tak aby už od začátku byly třeba vynalézaný nebo vyvíjený s tím, že prostě budou na zahraničních trzích, na těch globálních trzích uplatňovaný. To znamená podporovat ty ambice a když budeme podporovat ty ambice, tak s tím souvisí, že bychom tam měli mít i třeba nějakou část toho rozpočtu v tom projektu, třeba na ochranu toho duševního vlastnictví, tak aby ta firma si mohla tu ochranu dovolit, protože zejména, když se mluvím o tom americkém trhu, tak ta patentová ochrana tam je finančně náročná.
1: Co všechno by mohla systémová změna v oblasti přístupu k patentům přinést? Podle Vojtěcha Kadlece mimo jiné i větší příjem z daní, pokud by se podařilo zajistit, že české patenty nebudou tak často odcházet do zahraničí.
2: Výběr daní bude ten jako efekt, kterým se to jako projeví taky, protože prostě tady bude tady víc společností, které budou mít, řekl, robustnější biznis, budou mít ten biznis větší, protože budou v tom zahraničí. To znamená, měla by tady vlastně v Česku potom končit víc té hodnoty, to znamená víc té hodnoty zase bude tady v Česku investovat, respektive když ne třeba investovat, tak minimálně danit, že, jak jsi zmiňoval, ale asi z velké části investovat, protože když se třeba podíváš, bavím se s Martinem Jiránkem o startupech, tak můžeme se podívat, jak dneska fungují třeba český startupy, často si jdou prostě pro peníze do Ameriky, a kde prostě ten kapitál je, často i kvůli tomu přesouvají svoje sídlo do té Ameriky, ale co tady nechává, je to R&D. Jo? A když prostě budeme mít schopný ty firmy jako budovat odsaď, tak kromě toho, že tady prostě budou dobře placený pracovní místa, lidi, kteří tady ty peníze se budou utrácet, tak tady zároveň se bude prostě utrácet i ten zisk na ten další rozvoj v mnohem větší míře, než tím, že prostě ta firma odejde. A nemusíme se bavit jenom o startupech, tohle platí vlastně i pro firmy, které na tom trhu jsou díl, když prostě budou chtít jít do zahraničí, tak vlastně tady budeme budovat ty nový velký značky, brandy, co vlastně chceme, jo, takový ty odkazy, na který se vždycky vzpomenem, jo, prostě tady Baťa a další, prostě jsou ty příběhy, které chceš, to byly ty firmy, které vlastně vybudovaly konkurenceschopnost na nějaký jako kombinaci různých zdrojů, ty konkurenceschopnost nějakého jako know-how, patentů třeba, z dalších znalostí a prostě budovali tady odsaď, ale byly s tím po celém světě, jo. A to je něco, co vlastně potřebujeme jako s tou novou generací zakladatelů.

0: nebo i třeba s tou současnou, jim pomoct třeba tady to vybudovat nebo zasílit.
1: Zmocněnec pro startupy při Ministerstvu průmyslu a obchodu Martin Jiránek upozorňuje, že Evropská unie připravuje rozsáhlé programy zaměřené právě na komercializaci výzkumu. Česko ale podle něj zatím nemá dostatečně připravené struktury, aby se o tyto prostředky úspěšně ucházelo.
2: My víme, že to funguje v těch státech, které se na to dlouhodobě zaměřili, a my jako Česko bychom se měli teďka, máme nějakou příležitost, je tady momentum, Evropa si uvědomuje víc a víc, že zaostává v těch inovacích, takže se připravují mnoho různých programů a tak dále, které právě míří na tu komercializaci vedle samotného výzkumu, a tam ten náš systém zatím není dobře připraven. I třeba jenom v tom, abychom se lépe přihlašovali do těch evropských projektů, kde budou do budoucna desítky miliard euro, kde my jako Česko nemáme ty struktury tak dobře připravený, ty systémy tak dobře připravený, aby se naše projekty úspěšněji a ve větším počtu hlásily o ty peníze, které ta Evropa dává na ten výzkum. A pak ty peníze končí v jiných státech, který díky tomu mají ten větší přínos.
3: A v čem spočívá ta jejich připravenost? Že tam je nějaká v úvozovkách jako agentura, která tohleto sbírá a pomáhá jim hlásit se do těch velkých projektů, nebo je nějaký jako systém školení a budování vlastně téhle struktury v těch univerzitních týmech?
2: Všechno dohromady. Jo, je tam prostě dlouhodobý systém lidí, kde nějaké skupiny lidí, a teď si řekněme různě velké, někde na univerzitách, někde prostě na státní úrovni, někde v inovačních centrech, spolupracují a ten systém znají a dokáží už od začátku pracovat s tím vědeckým týmem, zjišťovat ten jeho potenciál, a ve chvíli, kdy to dává smysl, tak třeba jít do nějakého evropského výzkumného projektu na dotažení proof of conceptu, následně potom ten tým lidí, kteří vědí, co se děje v rámci toho jednoho projektu, tak když řeknou ano, teď už třeba dává smysl začít oslovovat soukromí investory, dává smysl využít třeba nějaký státní program na podporu expanze do zahraničí, komunikace prostě s klienty, nevím, třeba v Jižní Americe, protože tam zrovna třeba bude cílová skupina, a tak dále, tak tenhle promakaný systém, ty úspěšný státy typu Švédsko, Dánsko, ať říkám o státech naší velikosti, tak ty ho mají promakaný. A my se tohle teprve začínáme učit, a souvisí s tím legislativa, souvisí s tím personální zajištění, potřebujeme ty týmy někde mít.
1: Co by tedy mohl být první krok?
2: Některé věci můžou být pilotové, jenom jako otestujeme si něco, nemusí to být prostě hnedka za 20 miliard nějaký projekt, ale prostě pojďme si na nějakých desítkách milionů otestovat na 5 projektech, jestli to dá efekt nebo ne. Jo, tako jít touhleto sandboxově pilotovací politikou dává víc a víc smysl, protože ten svět je tak rychlej, že my než se domluvíme na něčem velkým, tak už to je zastaralý. Jo, pojďme udělat malý, rychlý věci, tady prostě 5-10 testíků, a uvidíme, hele, je to super, dává to smysl, za rok to rozjedeme znova, akorát tam dáme 10x víc peněz. Buďme v tomhle trošku, řekněme, odvážnější a zároveň politicky nebo kontrolorně benevolentnější, tak, abychom si říkali, a teď neříkám jako odpouštět vyhazování peněz, ale prostě bavit se o tom, že děláme něco ve vědě, výzkumu, v inovacích, co není predikovatelný, že 100% vždycky vyjde a bude to suprově, tak ať je tam nějaká takovýhle pohled na tu danou věc. No.
1: Takže jsou výsledky analýzy a především téměř 40% offshoring patentů velký problém?
0: Ty naše ekonomiky, ať už se budeme český, polský, slovenský, maďarský, vlastně v toho roku 2000 rostly zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tedy vytvářely ty nové pracovní místa a zejména výrobu, ale postupně, jak se zabydlovali nebo zakořeňovali v těch našich ekonomikách tady, tak tady začaly rozvíjet i takzvaný R&D centra, to znamená vědecko-výzkumní centra, což je zase dobrý znamení, že se posouváme od té montovny ke znalostní ekonomice.
1: Na čem se Vojtěch Kadlec z Unico i zmocněnec pro startupy Martin Jiránek shodují, tedy je, že zbavení se nálepky levné montovny je pro Česko krok správným směrem. A teď si musíme držet palce, abychom dalšími kroky dokázali udržet hodnotu domácího výzkumu na tuzemském trhu. Takové bylo zaostřeno věnované patentovému offshoringu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Vojtěch Koval.
4: Slovenská lekce. Tak se jmenuje třídílná dokumentární série, která mapuje oslabování nezávislosti veřejnoprávních médií na Slovensku. Autorem je Jakub Horáček.
5: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě. Rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
6: Jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
5: Díl druhý.
7: Březen 2018. V Bratislavě se po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové demonstruje za slušné Slovensko. Po rozhlasu a televizi Slovenska pomalu doutná spor mezi částí redakce zpravodajství a tehdejším ředitelem Jaroslavem Rezníkem. Mluvili jsme o tom v prvním díle této série, která vypráví o ztrátě nezávislosti slovenského média veřejné služby.
8: Prišla vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, to bol február 2018, tak sme si nejako mysleli, že to by možno mohlo trochu zastaviť. Vtedy tá atmosféra v krajine bola naozaj vážna.
7: Po Rezníkově nástupu v létě 2017 se někteří zpravodajci začali obávat o nezávislost. Na začátku roku 2018 ředitel pozastavil investigativní pořad Reportéři, oficiálně kvůli zlepšení. Relace se na obrazovky vrátila až na podzim téhož roku. V redakci to ale vyvolalo jinou otázku. Co dalšího může přijít?
8: Moje jméno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pracovala jsem jako reportérka domáceho zpravodajstva najprv v televizi, potom v rozhlase a potom v oboch, keďže se to neskôr spojilo. Primárně jsem pokrývala politiku. Jaroslav Rezník začal chodit aj na spravodajské porady, čo byl teda velký bizár. Na jednej z těch porad nám začal hovoriť, že on niekde čítal, že na Slovensko priletel nejaký Talian, ktorého sem poslal George Soros, ktorý preň ho zvykne organizovať prevraty. A že mali by sme to pokrývať. Hej. A to sa dočítal na niektorom z tých dezinfovebov. A ten človek neexistuje. Hej. To bolo kompletne vymyslené. Nastalo také ako najprv šokujúce ticho, potom taký ako nesmelý smiech, že nám je trápne. Toto bol proste ten mentálny svet, do ktorého sme sa my dostali. Konšpirácie, vyvažovanie umelé, pozitívne správy o vláde, nápady, ktoré všetky služobné cesty ministrov Slovenskej národnej strany pokrývať, ako sa to musí začínať celé veľkým potleskom. A toto vlastne prišlo s Jaroslavom Rezníkom.
7: Jaroslav Rezník rozhovor pro túto sérii odmítl. Svůj postoj tehdy hájil napríklad pro slovenský denník N.
9: Snažím se trpělivě vysvětlovat, jaké hodnoty má mít veřejnoprávní zpravodajství. Že by v něm neměl být zastoupený jen jeden dominantní světonázorový proud, protože veřejnoprávní instituce, jako je RTVS, patří všem koncesionářům. Pluralitně by měly být zastoupené všechny názory, to považuji za projev demokracie.
10: Redaktori vtedy veľmi hovorili, že bolo na nich tlačené z hľadiska z vedenia spravodajstva, aby pochopili, že verejnoprávne spravodajstvo, že to majú byť švédske stoly. Že oni majú poskytnúť širokú ponuku a človek si už vyberie sám. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N. Venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá. Tej definícii, ako prinieslo to nové vedenie Jaroslava Rezníka, chýbalo to, že proste novinári mali hľadať pravdu. A tá pravda niekedy není na švédskom stole. No ale ten tlak na to spravodajstvo sa nakoniec oveľa viac začal prejavovať v zhustenej atmosfére po vražde Jana Kuciaka. Na podporu pamiatky Jana Kuciaka a jeho investigatívy si mnohí novinári napríklad dávali odznačiky, ktoré mali nápis All for Jan. To napríklad bola jedna z tých kauz v RTVS vtedy, že im to vedenie zakázalo. To vnímali ako politický postoj, ako opozičný, lebo vtedy už sa konali masové protivládne demonstrácie.
7: Vedení zpravodajství tehdy tvrdilo, že nezakázalo přímo nošení, ale žádalo, aby odznaky nebyly ve vysílání.
11: Robert Fico a celý jeho spolok praví nám z plných plůc, že stačilo.
7: V polovině března padá vláda Roberta Fica.
12: Moje rozhodnutí je podat demisi je suverénné.
7: Napětí v zemi roste a s ním i napětí uvnitř RTVS.
8: Vyústilo to sériou různých událostí do toho, že vyhodili šéfku zahraničného spravodajstva v rozhlase Olgu Bakovu, mimořádně zkušenou reportérku.
7: Olga Baková v současné době vede zahraniční redakci ve spravodajství Českého rozhlasu. V zápětí zhruba 60 zaměstnanců podepisuje prohlášení.
9: Zatím pracujeme svobodně, ale v nepřátelské atmosféře. Jsme svědky eliminace, degradování a přeřazování. Oslabená redakce externí tlaky neustojí. Proto může být veřejnoprávnost ohrožena.
8: A nakonec to vyústilo do toho, že vyhodili aj 4 našich kolegov priamo v spravodajstve televíznom. Oni využili to, že časť ľudí v tej redakcii mala zmluvy, ktoré sú zrejme nezákonné podľa zákonníka práce, lebo im obnovovali ako keby každý mesiac pracovný pomer. V podstate to boli také externé zmluvy. Takže my, ktorí sme boli na trvalom pracovnom pomere, tak na nás veľmi nevedeli siahnuť, ale týchto 4 vedeli v podstate okamžite prepustiť.
13: Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia.
7: Jaroslav Rezník situaci v květnu 2018 vysvětluje před radou RTVS.
13: Slobodně. To, že tam je podľa niektorých nepriateľská atmosféra, ma síce mrzí. Čo sa týka toho, akým spôsobom boli ukončené zmluvy s externými spolupracovníkmi, máme za to, že tam išlo o klasický obchodný vzťah.
7: Štveřice propuštených redaktorů se s institucí stále soudí. Pro část redakce, která je kritická vůči Rezníkovi, je to moment zlomu. Ptají se sami sebe, jestli v takových podmínkách má smysl dál pokračovat.
8: My jsme měli původně taký záměr, že budeme držet pozice, jako dlouho se to bude dať. A mali jsme štěstí, že my jsme v tomto naozaj byli jednotný tým. Že to nebylo tak, že já by som v tom byla sama. Aj na tých poradách sme držali vlastne za jeden povraz. Každý náš deň ráno vyzeral tak, že sme sa ráno stretli na porade a hodinu sme na seba kričali s vedením a hádali sme sa. Bolo to extrémne vyčerpávajúce a sme sa proste kolektívne rozhodli v lete 2018, že je to už príliš a že už sa to nedá. Tá otázka pre každého osobne bola, že je moja povinnosť toto vydržať? Dodnes je čas ľudí, ktorá si myslí, že sme mali vydržať dlhšie a zostať. Sú ľudia, ktorí hovoria, že vôbec to nie je nikoho osobná zodpovednosť toto trpieť. Pre mňa to bolo aj psychicky tak strašne náročné, že sa to nedalo pre mňa dlhšie vydržať. Hej, ja som chodila do práce s úzkosťami, nechuťou, že som vedela, čo ma tam každé ráno čaká. To sa nedá robiť novinárčina v takejto atmosfére.
7: RTVS tehdy nepřišla jen o talentované novináře, kteří se v zápětí prosadí v soukromých médiích. Přišla taky o reputaci. Jaroslav Rezník přitom zůstal ve funkci až do roku 2022, kdy mu skončil mandát a další neobhájil. Ve funkci ho vystřídal Luboš Machaj. Politická situace na Slovensku se totiž mezitím proměnila.
14: Dobré nad ráno vám všetkým prajem.
15: Po volbách v roce 2020, kdy po 8 letech skončila vláda Směru, drtivě zvítězil Igor Matovič a jeho hnutí OLANO.
14: Mali jsme snahu porazit mafii, kterou reprezentuje strana Směra.
15: Ta jeho vláda byla velmi komplikovaná a sám Igor Matovič v jejím čele vydržel téměř přesně rok. Igora Matoviče po roce vystřídal Eduard Heger, došlo k takové rekonstrukci vlády.
16: Máme však aj túžbu zo Slovenska spravit krajinu, kde budeme všetci radi žiť.
15: Společnost z toho byla unavená, přišla nějaká deziluze a samozřejmě probíhala pandemie covidu. Část společnosti se v té době poměrně silně radikalizovala. Moje jméno je Ladislav Novák, působil jsem 4 roky jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě mezi lety 2021 a 2025. opět tu čtyřkoalici provázelo obrovské pnutí uvnitř, neustále přebíhání poslanců, přesýpání sil, souboj eg mezi Igorem Matovičem a Richardem Sulíkem, šéfem strany Svoboda a Solidarita.
7: V této nestabilní době přichází v prosinci 2022 zásadní změna ve způsobu financování RTVS. Straně Svoboda a Solidarita se podaří prosadit to, co naplánoval už bývalý ministr kultury z tohoto uskupení Daniel Krajcer, když televizi a rozhlas o 12 let dříve slučoval.
15: Vláda ztratila důvěru, byla pověřená vládnout dál a bylo potřeba v té chvíli urgentně, urychleně schválit státní rozpočet na rok 2023, takže těsně před Vánocemi, aby se to stihlo, si ke stolu sedli zástupci OLANO, tedy premiér Eduard Heger a Richard Sulík, šéf Svobody a Solidarity, který už v té době byl vlastně v opozici, a spolu dohodli nějaké podmínky.
17: Pán predseda, dajte prosím hlasovat o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.
15: A Richard Sulík si vymínil, aby tam bylo i zrušení koncesionářských poplatků. Návrhů.
18: Prosím, prezentujeme se a hlasujeme.
15: RTVS, tak jak byla placená před tou změnou, tak to byly koncesionářské poplatky. Problematické na tom bylo, že se ty poplatky nezvyšovaly už v té době téměř 20 let. A právě proto, že ta suma nestačila, tak vznikl institut takzvané smlouvy se státem, kdy RTVS potřebovala zaplnit tu díru v rozpočtu. Každý rok museli znovu přijít za politiky a znovu vyjednávat novou sumu. V těch posledních letech dosahovala až 40% toho celého rozpočtu RTVS, přičemž role té instituce je na politiky dohlížet. Takže už v tuhle chvíli byla ta instituce poměrně závislá na vládní moci.
7: Suma pro RTVS se měla nově počítat jako podíl na HDP. Stejný model zamýšlel v roce 2010 i Daniel Krajcer. A ten odmítá, že by tím instituce ztratila nezávislost kvůli obavě, že by jakákoliv vláda mohla podíl změnit.
19: No dobré, změnit víte všetko, aj výšku koncesionářských poplatků, keď teda hovoríte o tom, to sa dá změnit, ale tam ten predpoklad toho, že sa to udeje, je o mnoho nižší, lebo poprvé musíte to robiť cez zákon, to je legislatívny proces cez parlament, kdežto v prípade zmluvy so štátom stačilo, že tá vláda si povedala, no neposlúcha, tak im to znížime tento rok, aby teda ten generálny riaditeľ si uvedomil, kto ho platí, dáme im minimálnu zmluvu so štátom a nebojte sa, on bude na ďalší rok poslúchať.
7: Po volbách v roce 2023 nová vláda podíl pro RTVS nakonec stejně snížila, ale hlavně začala se psát poslední kapitola této instituce.
20: Naši nejbližší sousedé znají vítěze předčasných parlamentních voleb. Směr trojnásobného premiéra Roberta Fica získal bezmála 23% hlasů. Druhé progresivní
21: Slovensko. Ještě když vyhrál volby Fico, tak jsem si nepomyslel nic také, prostě jsem to respektoval, však je to výsledek volieb. Ale mne ani vo sne nenapadlo, že oni sú pripravení na tak rýchle a rozsiahle zmeny v trestnoprávnej legislatíve, v mediálnej oblasti a v ďalších oblastiach života. Volám sa Ivan Brada, som redaktorom relácie Reportéri už takmer 20 rokov.
22: Pani redaktorka, ak dovolíte, ja sa s denníkom N baviť nebudem. Ďalšia otázka.
23: Môžete odpovedať prosím
22: ja
23: na tú otázku.
22: Ja som odpovedal veľmi jasne. S denníkom N sa baviť nebudem. Vy ste obyčajní fašisti, takisto prepáčte.
23: Lebo je to, máte problém.
15: Robert Fico tú kampaň částečne stavil na tom, že on ako opozičný politik čelí politickému pronásledování.
22: Môžete sa pýtať tisíckrát. Nedostanete odo mňa žiadnu odpoveď. Vy si nezaslúžite žiadnu odpoveď denníku N.
15: Nevinil z toho jenom politiky vládní, ale taky média.
22: Ďalšiu otázku.
23: Tereková televízia Markýza, mňa by náhodou tiež zaujímala odpoveď na tú prvú otázku.
22: Výborne. Môžete si podať.
15: Robert Fico sa opíral do médií, včetne verejnoprávnych médií, protože využíval ako zástupce určitých elit, které se proti němu spikly. Byl to mobilizační prvek pro jeho voliče, ale zároveň jeho dlouhodobý postoj vůči kritickým médiím.
22: Když si myslíte, že se roztrasíme z obvinění a že klamete, tak klamete od rána do večera. Tak kde máme čo tu dáš?
7: Z dnešního pohledu se to jeví poněkud paradoxně, ale v předvolební kampani Fico dokonce kritizoval zrušení koncesionářských poplatků a RTVS kvůli tomu označoval za státní médium.
22: Veřejnoprávná televizia, veřejnoprávní rozhlas.
0: zmizli na Slovensku ako ranná hmla. Máme tu čisto štátne inštitúcie, ktoré plne kontroluje vláda Slovenskej republiky. Prestala existovať akákoľvek vyváženosť, nestrannosť, objektívnosť poskytovaných informácií.
1: Samozrejme, všetci, čo sme boli v tej verejnoprávnej inštitúcii, tak sme čakali, že čo sa vlastne bude diať. Bolo nám jasné, že tá verejnoprávna inštitúcia bola vždy zaujímavá pre politikov. Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a vlastne som sa postupne prepracovala v takej mojej hlavnej nosnej téme a to boli vlastne príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality. Tou novou vládou Roberta Fica sa zrazu vrátil nejaký slovník, ktorý sme poznali z minulosti. Zrazu sa to hovorí o nejakých nepriateľoch, liberáloch, progresívcoch. Nejakí ľudia sa tu tak zvláštne označujú. Mne to veľmi pripomínalo tie koncepty z tých totalitných režimov.
2: Bolo to také slzavé údolie po tých voľbách. Bolo to skrátka smutné a vedeli sme, že nepríde nič dobré po tých voľbách. Ale že to bude až takto zle, tak to asi nečakal ani najväčší skeptik, si myslím. Ja som Rozália Vlasková. Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. Prvý rok a pol, myslím, som bola externou redaktorkou Rádia Junior a v lete 2013 som podpísala internú zmluvu.
7: První měsíce nové, v pořadí čtvrté Ficovy vlády, zvyšují napětí ve společnosti. Mimo jiné i kvůli dění na jinak celkem nenápadném ministerstvu kultury. To připadlo Slovenské národní straně a ta do jeho čela vyslala Martinu Šimkovičovou.
3: Pojmy jako neofašismus, neonacismus, extrémismus sa v současnosti tak velmi často zneužívají na nálepkovanie osôb. Osôb, ktoré majú iný svetonázor, ako je ten liberálno-progresivistický.
15: Martina Šimkovičová byla v té době poměrně známou osobností na Slovensku, protože dřív byla moderátorkou nejsledovanější televize Markíza. Následně se pustila do politiky.
3: Vy totiž označujete každého, kto nesouhlasí s politikou liberalismu alebo progresivismu za hulváta, extrémismu.
15: Těsně předtím, než se tedy dostala do parlamentu za SNS, tak byla hvězdou takové malé internetové televize Slovan. Ta televize byla, jak ona sama říká, alternativním médiem. Výraznou postavou ministerstva, ale kromě samotné šéfky rezortu, je i Lukáš Machala. On je zjednodušeně nejvyšším úředníkem toho ministerstva. Jeho vztah k faktům a pravdě se úplně nepotkává s tím, jak funguje běžná kritická žurnalistika.
24: A je podložené, že Zem je gulatá? Nesmejte sa, ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem.
2: V roku 2023 mi Ľuboš Machaj, vtedy ešte generálny riaditeľ RTVS, povedal: Robert Fico vyhrá voľby a vtedy ja skončím. To je úplne jasné, že to on hneď začne bojovať proti RTVS, proti mne. A ja som mu tak vravela, že ale veď nemusí vyhrať tie voľby a nemusí to byť takto a nemôže len tak ťa odvolať. No tak nebolo to len tak, bolo to zmenou zákona, lebo len tak sa to naozaj nedá. Ale teda stalo sa to, mal pravdu ten Ľuboš Machaj.
25: Všetkých vás tu srdečne vítam, milí novinári, milé novinárky.
7: Březen 2024. Ministrině Šimkovičová před novináři představuje první změny v RTVS.
25: Proč je důležité změnit legislativu v souvislosti s RTVS?
7: Tou dobou už veřejnost návrh zákona zná. Všem je tak jasné, že vláda chce RTVS zrušit a nahradit jí novou institucí, což by znamenalo i konec ředitele Machaje.
26: Ja som bol na tej tlačovej konferencii, to bolo niečo príšerné, ten vzťah k tým novinárom, ten štýl komunikácie.
25: V témach ako je COVID sa v mainstreame pripúšťa dlhodobo jeden jediný a ten istý názor. Ako náhle máte iný názor, už ste označovaní za dezoláta. Nie je absolútne v poriadku, že vo verejnoprávnom médiu sa cenzurujú rovnaké názory.
26: Pán Taraba tam bol prítomný, ktorý nemal s ministerstvom kultúry nič spoločné, nebol členom Slovenskej národnej strany, že si prišiel kopnúť do novinárov.
4: RTVS sa stala obyčajná braková komerčná televízia, má veľmi nízku dôveryhodnosť aj v rámci tohoto spravodajstva.
26: Novinári nemohli klásť otázky. Prosím, oni povedali, že tri otázky a koniec.
5: Ja si myslím, že už stačilo. Toto bola asi posledná otázka.
4: Ja som odpovedal.
5: Dobre, tak môžeme dať ešte jednu.
26: A v istom momente tam prišiel nejaký umelec a povedal Dankovi, že je debil a on to využil na útok proti novinárom, hoci hneď vysvetlil, že to nie je novinár.
6: Ako sa volá zástupca médií a z akého ste médiá, že ste mi povedali, že som debil? Ako sa
9: volá?
6: Ako sa voláte?
26: Poďme aj pán Machala. Takže už vtedy bolo jasné, že Machala je kľúčová postava toho, čo sa ide diať v mediálnej scéne na Slovensku.
10: Nový zákon o Slovenskej televízii rozhlase je zákon o verejnoprávnej inštitúcii. To znamená, že nejde o žiadne zoštátnenie ani nič podobné. Slovenská televízia rozhlas bude verejnoprávna inštitúcia sui generis.
26: A ja som mal tú čest osloviť pána Machalu a spraviť s ním prvý taký rozhovor, kde on priznal prvýkrát, že on je podstatným spoluautorom tých legislatívnych zmien.
10: Rozhlasová televízia Slovenska po 14 rokoch svojho fungovania nedokázala to, že je skutočnou verejnoprávnou inštitúciou.
7: Ministrině Šimkovičová žádost o rozhovor pro tuto sérii odmítla.
15: Ta struktura nové instituce má být taková, že vznikne nová rada. Ta rada existovala doteď, volil jí parlament a měla 9 členů. Teď by to mělo být tak, že těch členů bude 7 a výrazně tam posílí přímá role vlády, protože z těch 7 členů bude parlament vybírat už jenom 4 a 3 další si zvolí přímo ministryně. Mění se tím pádem i volba generálního ředitele. I ten byl vybíraný parlamentem, teď by ho volila tato nová rada. Ředitele by bylo možné nově odvolat bez udání důvodu. Ale pak tu byla ještě jedna další velká věc a to je vytvoření programové rady. Ta programová rada měla dohlížet na veřejnoprávnost vysílání. Okamžitě se to stalo terčem kritiky obviňování z toho, že to vlastně bude cenzorní orgán.
7: Po zveřejnění návrhu už v RTVS málo kdo pochybuje, že vláda chce mít médium veřejné služby pod větší kontrolou.
11: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s generálním ředitelem RTVS Lubošem Machajem.
12: 95% z toho textu vychádza zo zákona, ktorý teraz platí. Vlastne účelovo treba urobiť všetko preto, aby sa organizácia zrušila, aby v nej skončil mandát. Tam sa zmenili len tie texty, ktoré zabezpečujú nejakým spôsobom mechanizmus, ktorý má kontrolovať, ovládať veci, na ktorých má záujem vládna garnitúra.
7: Mezi zaměstnanci se formuje skupina, která se rozhodne postavit na odpor.
1: My sme sa zosieťovali tí, ktorí sa už možno aj v minulosti ozývali proti Jaroslavovi Rezníkovi, zostali v tej inštitúcii a chceli sme niečo robiť a potom vlastne sme sa rozhodli, že vytvoríme iniciatívu pre verejnoprávnosť a nezávislosť.
26: Ja som nemusel urobiť nič, pretože prišla za mňa Soňa Ďarfášová a požiadala ma, že či by som sa pripojil k tej iniciatíve, pretože sa jej zdá, že potrebuje nejaký drive. A ja som samozrejme hneď súhlasil.
2: A tak nejak sa to utriaslo na tých prvých menách, medzi ktorými som bola aj ja, čo bolo možno zábavné, že niekto z detského rádia sa pridáva do takejto iniciatívy.
1: My sme vlastne sa rozprávali o tom, že ten odpor jednoducho budeme stupňovať podľa toho, ako sa bude ten návrh zákona pohybovať. V hre bolo viacero alternatív. Zároveň sme ako sa snažili stretávať s tými zamestnancami, našimi kolegami a hovoriť s nimi o tom, čo by boli ochotní, do čoho by boli ochotní vôbec ísť.
7: Iniciatíva postupne získala podporu ďalších zamestnancov. Nicméně na politickém poli snahy o zrušení RTVS pokračovali.
27: Slovenská vláda schválila změnu veřejnoprávních médií. Tamní rozhlas.
7: Semknutí ukázali pracovníci RTVS den poté, co vláda návrh schválila, byť v upravené podobě. Do práce přišli symbolicky v černém.
26: Černý deň bol takou výzvou, že sme vyzvali nielen zamestnancov a spolupracovníkov, aby prišli v čiernom, ako nejakým spôsobom čiernom iným oblečením vyjadrili svoj postoj. Prišli sme do práce s takým napätím, že či sa nám to podarí. Bola to nová situácia. Také niečo ešte nebolo vo verejnoprávnych médiách, takáto forma protestu.
2: to bolo naozaj dojemné, že koľko ľudí sa do toho zapojilo.
1: Pre niektorých z nás, čo tu čiernu akože majú ako životný štýl tiež, tak to nebol až taký rozdiel, ale inak ako bola to taká veľká súnáležitosť, solidarita.
2: Ľudia z administratívy, z ekonomického oddelenia, zvukári posielali fotky v čiernom, ľudia z regiónov.
26: V rozhlase sa hrala skladba Mira Žbírku Mám čierny deň a vysielala to moderátorka Barbora Čierna. Celý ten deň bol nádherný, hoci bol čierny, tak ten čierny deň bol nádherný. Jednoducho sme boli s tým nadšení, že sme cítili tú vnútornú podporu a zistili sme, že ľudia sú ochotní postaviť sa za slobodu prejavu. Tak my sme verili, že sa to podarí zvrátiť.
7: Optimismus a naděje protestující skupiny ovšem nic neměnili na odhodlání vlády dotáhnout zrušení RTVS do konce.
8: Televízia a rozhlas nemôžu byť objektívne objektívni, pretože sú v spore s vládou Slovenskej republiky, je porušované základné ľudské právo občanov Slovenskej republiky na to, aby mali k dispozícii objektívne informácie.
26: My sme vedeli, že musíme tie naše aktivity vyostriť. A ja osobne som navrhol, aby sme sa premenovali na štrajkový výbor. A aby sme ohlásili štrajkovú pohotovosť. To bol ďalší krok. Čiže my sme sa dohodli večer, že sa meníme na štrajkový výbor. Informovali sme o tom zamestnancov a zverejnili sme to, myslím, že to bolo 15. mája. Zasadala rada RTVS a my pred tou miestnosťou sme oznámili novinárom prítomným, že sa meníme na štrajkový výbor a že vyhlasujeme štrajkovú pohotovosť. A o chvíľu na to vyšli vetery správy, že bol pokus o atentát na premiéra Fica.
13: Prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky. Toto je vaša robota.
14: Slyšeli ste druhý díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání a tiskových konferencí Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu tiskových konferencí vlády Slovenské republiky, ze záznamu tiskové konference Ministerstva kultury Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, z pořadu zprávy RTVS, z YouTubeového kanálu Vízia 21, ze slovenského deníku N, z pořadu České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
16: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
17: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
16: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
17: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Francie hlásí teplotní rekordy za měsíc květen, způsobuje takzvaná tepelná kupole. Fotbalisté Slávie oslavili titul před prázdným stadionem. A zítra čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. A Plaga chce se Zatloukala ale mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. A bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, říká jí mluvčí Michal Pleskot.
3: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
0: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat, dřív ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Británii a na západním pobřeží Francie.
18: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají víc let.
19: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky.
0: Fotbalisté Slávie převzali po výhře 3-0 nad Plzní pohár pro vítěze šance ligy. Znovu se ale muselo kvůli trestu pro klub hrát poslední kolo před prázdnými tribunami. Předání mistrovské trofeje tak sledovali na stadionu v Edenu jen rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci klubu. Původně Slávia následné oslavy s fanoušky zrušila kvůli incidentům ze záběru derby proti Spartě. Nakonec ale uspořádala na stadionu setkání se svými příznivci s charitativním kontextem. Pokračuje trenér Slávie Jindřich Trpišov.
20: Já bych to asi přirovnal stejný jako po golu. Ho taky chcete oslovit s fanouškama, ne před prázdnou tribunou, takže je to podobný. Formuli za sebe, tak jsem rád, že hlavně, že tohle se udělalo pro kluky, aby si to užili. Já myslím, že ta víc zkušenost je pro ně projít těma těžkýma zápasama, zvládnout to, než ty oslavy, ale je dobrý, že je možnost takhle na hřišti udělat prostě jakouhle akci, aby ty lidi si to užili.
0: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1.
21: Nebezpečí na D1 za Brnem a také na D6 u Lán. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Brna směrem do Prahy. Ve stoupání za Brnem za sjezdem na výstaviště na kilometru 184 je blokován stoupací pruh.
22: Ve stoupacím pruhu dva osobáky na blikačkách zasahují do toho stoupacího pruhu. Provoz je minimální a musí ho se tak nějak upíždět.
21: Na dálnici D6 z Prahy směr Karlovy Vary tam pozor za sjezdem na lány. Na 23. kilometru leží sražená zvěř. Podle policie je v pravém pruhu srnka, hlídka jede na místo, tak pozor D6 na Vary 23. kilometr. A na Znojemsku pozor na silnici 152 z Moravského Krumlova do Ivančic. Za odbočkou na Dukovany stojí osobní auto po nehodě se zvěří, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severu východě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Andrej Babiš snad ve skutečnosti nechce prodat pardubickou explozii. Víkendové Brno a svatké slovo národ, knihovna Václava Havla v ohrožení, anebo Trump, papež a starý boj o autoritu. To jsou titulky, případně témata vybraných příspěvků nedělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
17: Názory a argumenty.
4: Premiér Andrej Babiš řekl před pár dny velmi překvapivě, že vláda uvažuje o prodeji pardubické firmy Explosia, o níž údajně projevila zájem Francie a některé evropské společnosti. Výnosy ze zisku by prý podle předsedy vlády mohly putovat do plnění českých závazků vůči NATO. Ale zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk doufá, že ve skutečnosti Babiš nic takového nemyslí vážně.
5: Vlastně by to byla úleva, kdyby se ukázalo, že to premiér Andrej Babiš nemyslel vážně a že šlo jen o, jak říkají mladí, random plácnutí, aby politická řeč nestála. Jeho výrok, že by stát měl prodat do zahraničí pardubickou explozii, je totiž velmi mírně řečeno neuvěřitelný. A to vlastně ve všech myslitelných ohledech, obraném, geopolitickém i biznisovém. Žijeme v době konfliktů, válku máme za humny, zcela vážně se mluví o možnosti ruského útoku na pobaltské země NATO. Všechny příčetné státy se na to připravují, zvyšují obranné rozpočty, zvyšují schopnosti svých armád a snaží se budovat obranné kapacity. Mezi ty samozřejmě patří zbrojovky, muniční továrny a vše, co souvisí s obranou. Ano, typicky i takové provozy, jako je právě Explosia, která už od roku 1920 vyrábí výbušniny, trhaviny a střeliviny. Je naprosto neuvěřitelné, že někoho vůbec napadne se kontroly nad takovou výrobou v této době zbavovat. Právě s výstavbou nových obranných kapacit je totiž v Evropě obrovský problém. Povolovací procesy jsou dlouhé, banky se donedávna zdráhaly obranu financovat, což výstavbu limitovalo a stále limituje. Proto jakákoliv zbrojní výroba, která už funguje, má nejen cenu zlata, ale i lidských životů, které chrání. Zbavovat se jí je podobné, jako kdyby se blížila povodeň a vláda by se rozhodla rozebrat existující přehrady, prodat je po jednotlivých kvádrech betonu kdo ví kam a tvářila se, jak na tom hezky vydělala. Stejně tak neuvěřitelné je, jak premiér uvažuje o výnosech ze zamýšleného prodeje. Cituji. Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná, pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO, pravil předseda vlády. Člověk si až říká, že nemohl slyšet dobře. Vždyť kapacity jako je Explosia přece zvyšují obrany schopnost a jako takové se za peníze určené na obranu mají kupovat. Ne, že je naopak prodáme, koupíme za výnos něco jiného, co se jakž tak týká armády a budeme se tvářit, jací jsme to filutové, že jsme na alianční procentníčka vyzráli. Požadavek obranných výdajů ve výši minimálně 2% HDP přece není žádné kancelářské numero, žádné efemérní plnění do NATO, jak to formuluje premiér. Je to zásadní záležitost, motivátor, aby státy řádně investovaly do obrany své i svých spojenců. Když premiér takto nepokrytě říká, že se zbaví obranných kapacit ve formě primární výroby a bude investovat do obrany jinak, předvádí nám mentalitu vychytralého účetního, který přesypává peníze z jedné kolonky do druhé. S přístupem rozumného politika, natož pak moudrého a zodpovědného státníka, to nemá společného vůbec nic. Vládě pak nelze věřit ani to, že kdyby explozi, nedej bože, prodala, tak by utržené peníze dala alespoň na skutečnou obranu. Vládní tendence vydávat za obranné výdaje vlastně cokoliv, včetně třeba rekonstrukci lokálky na Karlštejn, což měl být patrně nějaký cynický odkaz na knihu Hájili jsme hrad, je snad známá dostatečně. Reálně nám tak hrozí, že přijdeme o továrnu na výbušniny, kterou nám zavídí celá Evropa, a utržené peníze tradičně po Česku projíme. Absurdita uvažování Andreje Babiše vynikne zejména, když záměr prodat explozi postavíme vedle toho, jak přemýšlí o jiných státních firmách. Představme si stát, který je ochoten prodat svoje vlastní hradby, které ho chrání před útočníky, ale chce si nechat pivovar, ve kterém vaří státní pivo. Že taková země neexistuje? Ale ano, ty pomyslné hradby jsou explozia. Pivovar se jmenuje Budvar. A ta země se jmenuje Babišovo Česko. Jak se chcete bránit? Zeptá se zvědavý cizinec. My se opijeme, abychom si útoku nevšimli, zní naše odpověď. Naše zbraně jsou pivo a buřty z kosteleckých uzenin. Je to tak bláznivé, že se raději vrátíme k přesvědčení, že premiér to, co říká, nemyslí vážně. A že výrok o prodeji explozie rychle zapadne, podobně jako třeba jeho záměr postavit rychlo bruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou nebo zajistit Apple Store pro naše lidi. Není sice úplně komfortní připustit, že nám vládne muž, který povětšinou jen plácá. Ale pořád je to lepší, než kdyby výprodej naší obrany schopnosti myslel vážně a byl odhodlán tento obchod na samé hranici poškozování českých národních zájmů dotáhnout do konce.
4: Míní Petr Honzek, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Pokud by u našich sousedů vládli spojenci české SPD Tomia Okamury v Evropském parlamentu, čili strana AfD, Alternativa pro Německo, mohli by se majitelé nemovitostí v někdejších Sudetech skutečně obávat o své domy, říká mimo jiné publicista Jan Vávra na okraj prvého setkání sudetských Němců na našem území, konkrétně v Brně, během tohoto víkendu, což provázely protesty z řad právě SPD a ovšem také KSČM.
6: Ačkoliv se odpůrci sjezdu sudetských Němců v Brně ohánějí jich vinou za rozbití Československa nebo hrůzami druhé světové války, o žádnou historickou pravdu nejde. Protestující i jejich mluvčí bojují současný vnitropolitický boj, ve kterém je sjezd v Brně jen zástupným problémem. Postoje k sudetským Němcům kopírují rozdělení společnosti na národně konzervativní a liberálně kosmopolitní část. Čím větší kritik sjezdu v Brně, tím větší odpůrce Evropské unie. Pikantní ovšem je, že nejvíc proti německou kartu hrají ti politici, kteří zároveň podporují německou AfD. Pokud z Německa hrozí ve vztahu k Benešovým dekretům nějaké nebezpečí, je to právě od AfD, se kterou je naše SPD v jedné europarlamentní frakci. Pokud by v Německu zvítězili spojenci Tomia Okamury, tak by se majitelé nemovitostí v Sudetech o své domy mohli skutečně začít bát. Jestli tedy něco dění okolo sjezdu v Brně skutečně připomíná, pak je to nebezpečí nacionalismu. Na našem území žilo přes 600 let smíšené obyvatelstvo a až na ojedinělé výjimky žilo v klidu a míru. Konflikty se odehrávaly na jiném než národním základě, především kvůli rozdílné víře. Až formování občanské společnosti ve druhé polovině 19. století vedlo ke vzniku moderních nacionálních identit, které začaly být vůči sobě čím dál nevraživější. Tento trend vyvrcholil vznikem samostatných národních států, díky čemuž byla německá menšina v roce 1918 přinucena žít v národním státě Čechoslováku, přičemž jejich postavení nebylo zcela rovnoprávné. Jak trefně poznamenal historik Igor Lukeš, nebyli majiteli domu, ale jen nájemníky. Navíc hospodářská krize v 30. letech měla v Sudetech daleko horší ekonomické důsledky, takže se nelze úplně divit, když sudetští Němci slyšeli na hitlerovskou propagandu. V Československu srovnatelné naděje neviděli. Je samozřejmě pravdou, že velká část sudetských Němců podporovala Hitlerovu NSDAP. Ovšem srovnatelné procento Čechů podporovalo o pár let později stalinistickou KSČ a komunistickou stranu Sovětského svazu. V logice zastánců odsunu by tito lidé měli být také po porážce socialismu odsunuti kvůli hrůzám stalinské diktatury třeba do Sovětského svazu, jakkoliv nám to dnes připadá absurdní. Je pochopitelné, že po válce následovala brutální odplata. Musíme ji ale právě my dodnes jen popírat nebo dokonce obhajovat? Němci si svou nacistickou minulost přiznali a omluvili se všem, i nám. Někteří naši politici se Němcům také omluvili, ale jako společnost jsme si zvěrstva, kterých se naši předkové dopouštěli po skončení války, nedokázali přiznat. V Lidicích zavraždili němečtí vojáci dohromady 340 mužů, žen a dětí. Dnes je na místě obrovský památník a každý rok na ně vzpomínáme. V Postoloprtech, kde českoslovenští vojáci postříleli po válce minimálně 763 civilistů, jejichž pozůstatky byly nalezeny, ale odhady historiků se pohybují mezi 2 až 3 tisíci zastřelených mužů, žen a dětí. Je na hřbitově malinká tabulka, na které není ani napsáno, že šlo o Němce. Je tedy vlastně dobře, že si můžeme podobné otřesné příběhy dnes znovu připomenout. Vývoj ve světě poháněný hesly jako America First nám názorně předvádí současná nebezpečí nacionalismu. Na druhou stranu nám ale dává příležitost vytvořit v současné Evropě s ostatními národy společenství postavené na jiných základech, než je jen národ. Znamená to sdílet společné hodnoty, jako je svoboda, demokracie, tolerance nebo vláda práva. Jen tak se dokážeme ubránit jak vůči supermocnostem na východě i na západě, tak proti nacionálním běsům, které mnoha lidem stále straší v hlavách.
9: Tolik Jan Vávra. Po neshodách o dalším směřování knihovny Václava Havla s ředitelem Tomášem Sedláčkem a spoluzakladatelkou Dášou Havlovou oznámil podnikatel Zdeněk Bakala a další donátoři, že od příštího roku končí jejich finanční podpora knihovny. Současně končí také drtivá většina správní rady a zaměstnanci dali výpověď, odejdou k 1. září. A více k problému významné kulturní instituce už spisovatel Karel Hvížďala.
10: Sedláček je rád, že se to stalo, protože chce Havla vyrvat pražské kavárně a paní Havlová ho podporuje. Přijímá již nového donátora Pavla Boušku i nové mladé spolupracovníky, s nimiž chce zapojit do činnosti knihovny umělou inteligenci a tím přiblížit Havla světu i novým generacím. Václav Havel se proměnil v mýtus již za svého života. O tom pojednává i právě vydaná kniha, nese jeho jméno s podtitulem Duchovní portrét v rámci české kultury 20. století od historika Martina C. Putny. Václav Havel jako syn staré podnikatelské rodiny vnímal od mládí všechny vnější společenské aktivity v kontextu širšího nadosobního řádu, odmítající však tento řád blíže pojmenovat, natož identifikovat se s jakoukoliv církevní, ale i ideologickou tradicí. Už v mládí se ve skupině 630tníků, kam patřil kromě něho i básník Jiří Paukert Kuběna, dramatik a básník Josef Teopol, teoretička Věra Linhartová a básnířka Věla Fischerová, profiloval jako organizátor a moderátor, tedy jako ten, kdo stojí uprostřed, říká Putna. Byl to právě on, kdo umožňoval komunikaci mezi zastánci nejrůznějších poetik a světonázorů. Tuto roli hrál mezi spisovateli v 60. letech a za doby normalizace zase v Chartě, v níž dokázal spojit lidi, kteří dříve stáli tvrdě proti sobě. Po sametové revoluci tuto roli hrál několik let i vůči celému národu. Díky tomu se stal symbolem bojem celé střední a východní Evropy za svobodu. Stal se jedním z hlavních morálních autorit, možná dokonce víc ve světě než doma, píše Putna. Proto byl na počátku přirovnáván k T.G. Masarykovi a řazen k duchovní tradici, kterou kanonizoval Karel IV. Sice všechny tyto pokusy ztroskotaly, ale přesto nás upozornili na hodnoty, z kterých žili další generace. Způsob sporů kolem knihovny Václava Havla je proto v přímém rozporu s jeho odkazem, zvláště proto, že době, kdy tuto poznámku píši, není jistá ani její další existence.
4: Hovořil Karel Hvížděla. Také v 21. století zůstává vztah mezi papežem

0: Záhy se však ukázalo, že se prezident Trump mýlil. Lev 14. totiž od počátku dává najevo, že nechce být duchovní oporou žádného politického projektu, ani toho amerického. V otázkách migrace, sociální spravedlnosti nebo mezinárodní solidarity navíc často navazuje spíše na svého předchůdce papeže Františka, než na rétoriku současné americké pravice. Mezi Vatikánem a Bílým domem tak postupně narůstalo napětí, které se nedávno vyhrotilo v Trumpových nevybíravých slovních útocích na hlavu katolické církve. Konflikty mezi papežskou a světskou mocí nejsou z historického pohledu žádnou novinkou, i když jsme jim v posledních desetiletích odvykli. Vládci, ať už králové, císařové či prezidenti, měli vždy zájem na tom, aby jejich moc papež legitimoval. Rozhodně však nestáli o příliš nezávislé vůdce katolické církve. Jedním z příkladů je Napoleon Bonaparte, který v podstatě přinutil papeže Pia VII., aby ho proti své vůli korunoval na císaře. Krátce na to nechal Napoleon papeže unést a na několik let uvěznit, protože nepodpořil jeho politiku proti Anglii. Na rozdíl od králů a císařů minulosti si však dnešní političtí lídři musí dávat pozor i na reakce veřejnosti. Prezidentův konflikt s hlavou katolické církve vyvolává rozpaky nejen v Itálii, ale i u části konzervativních voličů v USA. I proto přicestoval do Říma americký ministr zahraničí Marco Rubio, sám praktikující katolík, aby vztahy mezi Vatikánem a Bílým domem alespoň částečně uklidnil. Zdá se tedy, že i v 21. století zůstává vztah mezi papežem a světskou mocí neklidným soužitím duchovní autority a politického vlivu.
1: To byla Veronika Lefrancová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ačkoliv pro něj nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna, ostatní členové vlády schválili, že kandidátem na post náčelníka generálního štábu bude generál poručík Miroslav Hlaváč. A komentář napsal vnitropolitický analytik Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Na pozici náčelníka generálního štábu si ministr obrany Jaromír Zuna uměl představit vhodnějšího kandidáta než Miroslava Hlaváče. Názorně to dokazoval seznam jmen, který předložil premiérovi při hledání nástupce Karla Řehky. Podle dostupných informací mezi čtveřicí adeptů nebyl Miroslav Hlaváč. Po pondělním jednání vlády je zřejmé, že se novým náčelníkem generálního štábu přesto stane právě on. Do hry ho mohl dostat pouze premiér. Sám se k tomu v médiích de facto hlásí. Lze si jen těžko představit, že by Hlaváče navrhl, dejme tomu, ministr kultury nebo zdravotnictví. V konfrontaci s Andrejem Babišem neměl Jaromír Zuna šanci uspět. Jak předseda vlády po jednání kabinetu veřejně oznámil, ministr obrany pro Miroslava Hlaváče nehlasoval jako jediný. Nepodpořili ho tedy ani zbývající ministři za SPD, což oživuje dohady, zda sedí v koaliční vládě skutečně jako zástupci této strany. Tomio Okamura totiž postoj Jaromíra Zuny ocenil. Podle něj jeho strana s jmenováním Hlaváče nesouhlasí. Podle mluvčí této strany byli přehlasováni. Přesnější by bylo jednotné číslo, protože názor ministra obrany na výběr nového náčelníka generálního štábu nikdo jiný nepodpořil. Přehled jednotlivých hlasování na vládě není běžně dostupný, takže se premiér nemusel veřejně ke konkrétnímu výsledku hlasování vyjadřovat. To, že tak učinil, lze vnímat jako další políček Jaromíru Zunovi. V nedávné minulosti dával Andrej Babiš najevo nespokojenost s jeho prací. Ministr obrany nebyl například ochoten hledat každou záminku k podávání trestních oznámení a k propouštění. Tím kazil premiérovi jeho snahu vykreslit negativní obraz fungování ministerstva obrany a armády za vládnutí Petra Fialy. Zároveň Andrej Babiš prohlásil, že na resortu obrany bude trávit strašně moc času. Dá se to vnímat jako vzkaz, že by měl Jaromír Zuna premiérovi radši v jeho požadavcích vycházet

0: vstříc. Představitelé SPD na Zunu rovněž různým způsobem vytvářeli tlak. Ať už se to týkalo jeho výroku směrem k stíhačkám F-35 nebo jeho postoje k Ukrajině. Zkrátka současný ministr obrany není silná politická osobnost. Nemůže spoléhat na podporu od premiéra. Rovněž vedení SPD nebude za Jaromíra Zunu zbytečně krvácet. Dění kolem výběru nového náčelníka generálního štábu to názorně dokazuje. Z reakce prezidenta republiky je zřejmé, že se jmenováním Miroslava Hlaváče nemá problém. Přitom jeho jméno nebylo na seznamu kandidátů, které Jaromír Zuna poslal na Hrad. Takže to vypadá na to, že za zády ministra se na něm prezident s premiérem patrně nějakým způsobem dopředu domluvili. Zkrátka, Jaromír Zuna působí ve vedení resortu obrany jako otloukánek, který si nechá téměř všechno líbit. Otázkou zůstává, jak dlouho mu tato role vydrží. Způsob výběru nástupce Karla Řehky ho spíše přiblížil k jejímu konci. Zda k němu skutečně dojde a jakým způsobem, to má v rukou režisér, tedy přesněji řečeno premiér.
1: A po Petru Hartmanovi ještě jednou vláda Andreje Babiše, která se sice postavila za rodiny, ale otázka zdá dostatečně. A slovo má publicista Petr Holub.
2: Vláda se postavila za rodiny. Dal by se zhodnotit návrh zákona, který zvyšuje rodičovský příspěvek na jedno dítě z 350 tisíc na 400 tisíc korun a který v pondělí ze Strakovy akademie odcestoval do sněmovny. Přesto kromě uměřené pochvaly vyvolal hlasitější otázku. Není to málo? Pochvalu si vláda vysloužila za to, že udělala aspoň jedno opatření na podporu rodin, kterým se nedaří dost dobře, aby měli víc dětí. A to je hlavní důvod, proč se prohlubuje stárnutí populace. I když větší pochvalu si nejspíš zaslouží opoziční lidovci, kteří zvýšení příspěvku navrhli už v lednu. Vláda reagovala se zpožděním. Ministři Babišovy vlády i lidovci správně vycházejí z úvahy, že provoz rodiny je z velké části ekonomickou záležitostí. Rodiny se nezakládají, když rodiče nemají předem jasno, jak se budou živit, a to platí i při úvahách o rozšíření rodiny, tedy jestli mít dítě a kolik. Není neobvyklé, že mladým manželům v začátcích někdo pomáhá. Může to být rodina, širší rodina, kmen, a v aktuální epoše to bývá nejčastěji sociální stát. Ekonomická podpora rodin funguje, jak se osvědčilo v legendárním období Husákových dětí, kdy byly zavedeny dětské přídavky a kdy se ve velkém rozjela bytová výstavba. Stejná pravda platí i za kapitalismu. Porodnost vyrostla i s tím, jak doznívala finanční krize z let 2008 až 2013. Jak známo, v krizi klesaly ceny bytů a po jejím konci se nejen začaly vylepšovat příjmy populace, ale vlády se rozhodly posílit podporu. Hlavně tím, že se poměrně rychle zvyšovaly daňové slevy na druhé a třetí dítě. Ještě v roce 2020 prosadila ministryně Jana Maláčová zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc. Hned příští rok byla tuzemská porodnost nejvyšší v Evropě. Růst porodnosti v minulém desetiletí by se jistě neuskutečnil, kdyby rostoucí ekonomika nenabízela dobré perspektivy. Ovšem za pokles porodnosti po roce 2021 nemůže jenom ztráta ekonomických vyhlídek. Může za to i stát, který na rodiny zapomněl. Vysokou inflaci sice chválí hodně kompenzoval seniorům, když zvýšili jejich důchody, ovšem rodinnou podporu včetně příspěvku nebo daňových slev valorizoval jen symbolicky. Tím to neskončilo. Minulý rok začala operace zvaná superdávka, která podrobuje složité byrokracii mimo jiné dětský přídavek. Zároveň jeho výplatu podmiňuje pracovní aktivitou rodičů. To je vůbec širší problém, který souvisí s nastavením tuzemské ekonomiky. Pokud si chce rodina udržet slušnou úroveň, musí pracovat oba partneři. Přitom se plná zaměstnanost považuje za absolutní hodnotu, i když není k dispozici do slušných míst se zkrácenou pracovní dobou. Už vůbec není náhodou, že prudký pokles porodnosti nastal v roce 2021 v zápětí po rekordním zdražením bytů, ke kterému přispěla tehdejší vláda neuváženou bytovou politikou. Je dobře, když vláda do sněmovny poslala zákon o vyšším rodičovském příspěvku. Je to ale teprve první a hodně nesmělý krok v neustále ohlašované strategii, která by měla podpořit rodiny a tím aspoň o něco zbrzdit stárnutí Čechů.
1: A po Petrovi Hermanovi, Petr Holub, čili dva příspěvky, které už jsme vysílali v tomto týdnu, ale někomu už nám mohli uniknout. No a to je vše z nedělních názorů a argumentů a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
4: A teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života sepisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Ležela jsem na zádech a na tvář se mi snášely papírové bankovky. A já se v nich válela, jako kdybych se snažila udělat andělíčka v čerstvě napadaném sněhu. Otec je nabíral do dlaní a vyhazoval do vzduchu tak, aby padaly přímo na mě. Dodnes si vybavuju, jak mě peníze šimraly na tváři, jak jsem si je vyndávala z vlasů, jak mi to všechno připadalo divné. Ten den se dělo více divných věcí. Když jsem přišla domů, překvapily mě pootevřené vchodové dveře. To se u nás nestávalo. Táta trval na tom, aby se zamykalo, i když jsme byli doma, takže každý příchozí musel zabouchat a naše hospodyně Věra mu přišla otevřít. Věro, zavolala jsem. Ale Věra se neozývala. A to byla další zvláštní věc, protože v sobotu u nás obvykle bývala i večer. Připravovala oběd na neděli, kdy mívala volno. Dříve mě táta občas v neděli v poledne bral do restaurace, ale poslední dobou jsme si jen ohřívali v troubě, co Věra nachystala. Často si stěžovala, že nemá z čeho vařit, že z přídělových lístků Bůh ví, co vykouzlit nejde. Je hůř, než bylo za války, reptala. Táta na to vždycky odpovídal, Věruško, vy si poradíte. Cestou domů jsem viděla, jak se k restauraci zbíhají lidé. Ti, kteří už se před ní zhlukli, se přetlačovali a snažili se dostat dovnitř. Hostinský na ně ode dveří volal, aby nebláznili, že už stejně nemá nic, co by mohl prodat. Paní Zlámalová a paní Hubáčková stály na ulici, objímali se a brečeli. Pak kolem proběhl můj spolužák Zdeněk a hulákal na mě, jste taky v prdeli? Ten den se mi vracel ve snech celé roky. Končil tím, že táta na mě najednou přestal házet peníze, zvláštně se na mě podíval, pohladil mě po vlasech a řekl, teď musím jít zabít Josefa. Když mě pak jacísi cizí muži odváděli, křičela jsem. Zkoušela jsem si lehnout na zem, zapřít se nohama o práh, jenže jsem uklouzla a upadla, takže mě chvíli vlekli po břiše, až jsem si odřela bradu o spáry v podlaze. Podlaha v předsíni byla složená z tmavě modrých dlaždic lemovaných bílými a zlatými vzory. Takhle zblízka byla ještě krásnější. Tehdy jsem si poprvé všimla, že modrá barva byla protkaná nepravidelnými zlatými žilkami. Přece se nemůžu nechat odtáhnout, když máme v obývacím pokoji tolik peněz. Táta se bude strašně zlobit, že jsem se nepostarala o dům, o poklad na podlaze. Proč jsem bankovky už dávno nesezbírala a neschovala? Proseděla jsem nečinně celou noc i ráno v jakémsi polospánku, zaskočená tím, že mě nechal samotnou. To ještě nikdy neudělal. Ti muži mě odvlekli do velkého domu, kde bylo hodně dětí. Táta mi před časem říkal něco o tom, že pojedeme na dalekou cestu. Vyptával se mě, jestli si dovedu představit, že bychom žili v jiném domě, v jiném městě, v kraji, který by byl krásnější než je ten náš. Poznala bys nové kamarádky. Naučila by se mluvit jinou řečí. Bylo by to zábavné. Chtěla bys? Chtěla. Ale nikomu o tom zatím neříkej. Ano. Je to naše tajemství. Jenže teď bylo něco špatně. Táta by mě přece nedal do téhle velké ponuré místnosti plné postelí s cizími dětmi. To určitě nebyla součást výletu, který mi sliboval. Tak už nebréč. To jsi smyslela, že tě tady necháme? Opakovali střídavě obě babičky, když se za několik dnů objevili a odvedli mě z velkého domu pryč. A pak jsem slyšela, jak se vyprávěli. Jak nevěděl? Všichni to věděli. Nevěděl to nikdo. Ještě den předtím jezdilo auto se rozhlasem a hlásilo, že měna je pevná. No a proč to asi hlásili? Bože, ty jsi naivní. Tak proč si mu nezabránila barák prodat, když si všechno tak dobře věděla? Říkala jsem mu to, nevěřil mi. Z čeho budeme žít? Stihli jste něco nakoupit? Krámy už byly zavřené, tak šli lidi do hospody. Brali všechno. Prý se tam někdo popral o mísu obložených chlebíčků. Mirek koupil aspoň flašky. Vždyť je abstinent. Prodáme to. A co ty? Koupila jsem oblečení. U Bachnera se ženské rvaly o šaty ve výloze. Některé se svlékaly přímo v ní a zkoušely si je, protože zkušební kabinky byly plné. Mám halenku, dvě sukně a dvoje boty. Menší čísla. Taky to prodám. Sukně můžeme přešít, ať jí padnou. Babičky se trápily, že nemáme peníze. Přitom v našem obýváku ve vileji mi byla pokrytá celá podlaha. Nebo už je někdo ukradl? Je to moje vina. A kde je táta? Kam zmizel? Hněvá se na mě? Proto mě opustil? Vylezla jsem oknem ven a spěchala k naší vile. Rozhodla jsem se, že půjdu přes zahradu, zkusím nakouknout do pokoje oknem z terasy. Na terase jsme měli vysokou kovovou konstrukci, po které se šplhala vistárie. Něco na ní viselo. Byl to pan Procházka, táta mého spolužáka Zdeňka. Poznala jsem ho podle čepice, kterou vždycky nosil. Teď se válela na naší terase. Směšná placka s čudlíkem uprostřed, který trčel nahoru jako anténka. Říkalo se jí rádiovka. Kdybych se chtěla podívat do domu, musela bych projít těsně kolem něj a to se mi nechtělo. Babičkám jsem o panu Procházkovi neřekla. Další den jsem poslouchala, jak si o něm vyprávěli. Prý těžce nesl, že na schůzi podepsal tu výzvu k podpoře měnové reformy a přiměl k podpisu chlapy z fabriky. Komunisti teď hlásají, že pracující lid reformu chtěl, přitom lidi ani pořádně nevěděli, co podepisují. Procházka byl slušný chlap. Slušný chlap nemůže být komunista. Byl poctivý. Po válce odmítl majetek po Němcích a vrátil se do továrny. Kdo z komunistů to udělal? Věřil, že dělá dobře. Když věřil, že komunismus dělá lidem dobře, tak to byl pitomec nebo hajzl. Nic mezi tím. Kdyby byl hajzl, nevzal by si život. Zabil se i proto, že přesvědčil Dušana, aby Josefovi prodal vilu. Nedokázal s tím žít. Josefa jsem měla ráda. Byl vysoký, pořád se na mě usmíval, občas mě pohladil po vlasech. Říkal mi žábo a mně to připadalo náramně legrační. Táta ho nezabil. Prý ho chytil oběma rukama kolem krku a vláčel ho po zemi. Tátu za to zavřeli do vězení. Kdykoliv jsem poté vyšla na ulici, všichni na mě buď to zírali, nebo ode mě odvraceli oči. Ve škole jsem zůstala sedět sama v poslední lavici. Soudružka učitelka mě tam přesadila, protože spolužačka Alena prohlásila, že se mnou sedět nechce. Jediný, kdo se mnou od té doby mluvil, byl Zdeněk Procházka. Protože stejně jako já přišel o tátu. Ten jeho byl mrtvý, ten můj ve vězení. Občas jsme spolu cestou ze školy rozebírali, jestli je lepší mít tátu oběšeného nebo zavřeného. To všechno se stalo v roce 1953. V roce, kdy padla měna. Tehdy jsem nevěděla, co to znamená, ale tušila jsem, že to souvisí s hromadou peněz v našem domě, se smrtí pana Procházky, se zmizením táty, s pláčem babiček. Až mnohem později jsem pochopila, že můj táta plánoval emigraci. Od chvíle, kdy mu komunisté zavřeli zubařskou praxi, kterou provozoval v přízemních místnostech naší vily, a rozhodli, že musí pracovat jako zubař střídavě v několika vesnicích, se změnil. Už se neusmíval, nežertoval, nemluvil tak hlasitě, jak bývalo jeho zvykem. Vyptával se lidí, co je pravdy na řečech, že mě napadne, a pak na tom bude špatně každý, kdo má peníze v hotovosti, protože najednou budou bezcenné. Radil se o tom s panem Procházkou, o kterém se u nás doma vždycky říkávalo, že je velký komunista a že pořád jezdí do Prahy. Pan Procházka tátu ujistil, že je to jen fáma. Tvrdil, že se ptal soudruhů v Praze, vyprávěl jim, že se mezi lidmi mluví o tom, že všichni přijdou o peníze, ale oni mu vysvětlili, že úkolem komunistů, jako je on, je lidem vysvětlit, že jde o nesmysl. A tak tatínek prodal náš dům Josefovi, který stejně jako pan Procházka říkal, že řeči o krachu měny jsou výsledkem snahy imperialistů ničit naši úspěšně se rozvíjející socialistickou společnost. Josef byl funkcionářem komunistické strany. Náš dům koupil přesně o týden dříve, než měnová reforma začala.

Kdykoliv byly babičky se mnou, usmívaly se. Hladily mě po vlasech, vyptávali se, co je nového ve škole, mluvili o počasí, probírali se starými šaty a látkami, různě je na mě přikládali, měřili mě a plánovali, co mi uší. Pokud si mysleli, že jsou sami, nebo že je z vedlejší místnosti neslyším, neustále se dohadovali. Jedna z hlavních starostí byla ta, že jsme neměli peníze. Věděla jsem, že jsem to zavinila já. Já jsem přece nechala u nás doma hromadu bankovek. Kdybych je sesbírala a schovala, tak teď babičky nemusely párat staré šaty, stát ve frontách před obchody, lamentovat, co všechno chybí k tomu, aby mohly uvařit, napéct. Vlastně by vůbec nemusely vařit a péct, protože by mohly stejně jako dříve táta platit věře za to, že nám nechává doma hrnce polévek, pekáčky s masem a bábovky. Zvažovala jsem, že se Věře půjdu omluvit, vysvětlím jí, proč už pro ní nemáme peníze, řeknu, jak moc je mi líto, že už není součástí mého života. Vždyť byla něco jako moje máma. Všechny děti, které jsem znala, měly maminky. Tak jsem si někdy představovala, že ji mám taky. A že je to právě Věra. Usměvavá, se svými legračně kudrnatými zrzavými vlasy, a měkkým tělem, které bylo teplé a příjemné, když mě k sobě přitiskla. Pak jsem ji jednou potkala na ulici. Rozběhla jsem se k ní, ale ona se na mě krátce podívala, pak uhnula očima, jako bych byla cizí, vyhnula se mi a šla dál. Stála jsem tam tak překvapená, že jsem na ní ani nezavolala. Pak mi to došlo. Ona ví, že jsem všechno zlé zavinila já. Tehdy jsem neměla tušení, že je úplně jedno, že v našem domě zůstala hromada peněz. Měnová reforma totiž spočívala v tom, že si lidé mohli vyměnit na nejvýš 300 korun na osobu v poměru 1:5 a všechny ostatní peníze, které měli, v poměru 1:50. Stovky lidí si tehdy kvůli tomu vzali život stejně jako pan Procházka. Tisíce lidí kvůli tomu skončili ve vězení jako můj táta. Ne, že by všichni chtěli někoho zabít, ale vyšli do ulic, křičeli, nadávali na komunisty a ti je pak zavřeli. Ještě řadu let poté jsem o tom nic nevěděla, protože jedna z nejčastějších vět, kterou jsem slýchala, když jsem šmírovala babičky, byla: pst, o tom před ní nemluv, ještě to někde řekne. Babičky tu větu používaly v nejrůznějších situacích a souvislostech, takže mi bylo zcela jasné, že o tom, co slyším doma, rozhodně nesmím mluvit nikde jinde. Časem jsem začala přemýšlet nad každou odpovědí na jakoukoliv otázku, protože jsem měla obavy, abych neřekla něco, co nemám, a neudělala tím babičkám život ještě těžší. Výsledkem bylo, že v mé žákovské knížce obvyklé jedničky postupně nahradily 4 a 5. Protože jsem nad každou odpovědí přemýšlela tak dlouho, až učitelky usoudily, že jsem prostě zhloupla.

Ležela jsem na zádech a padaly na mě brambory. Bolelo to. Hlavně, když mě trefovali do tváře. Píchlo mě vertu a když jsem si ho otřela, měla jsem na ruce krev. Tak dost, zakřičel někdo. Někdo mě chytil za ruku a zvedal mě ze země. Začala jsem ho kopat, křičela jsem, protože se mi v tu chvíli vybavilo, jak mě u nás doma zvedali ze země ti muži, kteří mě pak odtáhli do dětského domova mezi opuštěné děti. Občas se mi to vracelo ve snech, ale teď to bylo jiné. Skutečné. Neboj. Už je to pryč. Seděla jsem na poli v mokré hlíně mezi vyoranými brambory a nejhezčí kluk, jakého jsem kdy viděla, se mi snažil kapesníkem otřít krev z rtu. Eda byl nejvyšší ze všech kluků. Měl husté černé vlasy, které mu padaly do čela ve vlně tvořené třemi naprosto dokonalými záhyby. Pokaždé, když jsem ho viděla, měla jsem chuť se jich dotknout a přesvědčit se, že jsou to opravdu normální vlasy, ne nějaká zvláštní neuvěřitelná hmota. Ačkoliv jsem měla zničené své nejhezčí šaty, rozbitý red a pod okem rudou podlitinu, byla jsem mile překvapená. Vnímala jsem, jak na nás ostatní holky vyjeveně zírají. Ale o ty šaty, o ty mi teda šlo. Byly světle modré, měly širokou sukni, pod níž jsem nosila spodničku. Žádná holka v mém věku takové neměla. Babičky mi je ušily podle časopisu, který nám poslal strýc z Německa v balíčku spolu s kávou a čokoládou. Napadá vás teď otázka, jak jsem se ocitla v takových šatech na poli. Unesla mě úderka. Úderky byly skupiny mladých lidí, které chodili přesvědčovat spolužáky, sousedy, známé, aby se účastnili brigád. Na brigády chodili všichni. Po škole, o nedělích, pomáhali jsme dělníkům na stavbách, zemědělcům na polích. Když se jim někdo snažil vyhýbat, členové úderek mu zaklepali na dveře a pokud neotevřel, postavili se pod okno a zpívali posměšné písničky, takže měl ostudu v celé ulici. Jednou z členek úderky byla Alena, moje bývalá spolužačka. Až se ke mně zase postaví a začne hýkat, nacpují do tlamy hlínu, prohlásil silácky Zdeněk. Nezapomeň do té hlíny narvat hřebíky, doplnil Petr. Já bych jí tam místo hlíny dal hovno, uzavřel debatu Mirek. A takovými řečmi jsme si krátili nedělní čas, který jsme trávili posedáváním na zrezavělém zábradlí u hřiště a procházkami podél řeky. Byla jsem hrdá, že jsem měla kamarády. Navíc kluky, kteří mě jedinou ze všech děvčat přibrali na své vycházky. Takže jsem se jejich řečem často a hlasitě smála, což je motivovalo k řečem ještě odvážnějším, drsnějším a siláčtějším. Tedy seběhlo se to rychle. Šla jsem po chodníku a uslyšela jsem zvuk auta. Vytáhli mě na korbu nákladňáku. Cítila jsem, že mám odřená kolena. Někdo se smál. Tvář jsem měla přitisknutou na jakousi páchnoucí hrubou látku. Auto se mezi tím rozjelo. Strašně kodrcalo. Vedle mě seděla Alena a další holky a kluci. Posadila jsem se, Alena však natáhla nohu a zatlačila mi ji do prsou, takže jsem se zase svalila. Přijeli jsme na místo, kde právě brigádníci zemědělcům pomáhali sklízet brambory. Slečinka konečně uvidí, co je práce, utrousil jeden z kluků. Trošku si ušpiní ručičky, přisadila si nějaká holka. Nemakačenko, zaslechla jsem. Znovu se na mě vrhli. Chytili mě za ruce a táhli na pole. Kdo si mi dával do ruky plechový kýbl? Zakopla jsem. Cítila jsem, jak se propadám tváří do bahna a snažila jsem se otočit na záda. No a pak na mě začaly házet brambory. Říkají tomu únos na brigádu. Dělají to páskům a sajtkám. Ale ty mi nepřipadáš jako sajtka, vysvětloval mi Eda.
Co to je, sajtka? Zeptala jsem se a přitom mi z nosu vypadl kus hlíny. Eda se rozesmála, podal mi kapesník, pak i ruku, zvedl mě a nabídl, že mě doprovodí domů. Téměř celou cestu jsme šli mlčky. Až u dveří řekl, ten kapesník mi vrátí, až bude vypraný. Když babičky viděly, v jakém stavu jsem se vrátila domů, jedna se rozbrečela, druhá začala vyšetřovat. Vysvětlila jsem, že mě unesla úderka a pak jsem je slyšela, jak si dlouho do noci povídají. A znovu zazněla obvyklá věta. Pst, ať tě neuslyší. Co znamenalo slovo sajtka, mi později vysvětlil Zdeněk. Sajtky se říkalo holkám, které chodily z pásky. Kdo to byl pásek, jsem věděla velmi dobře. Pásek byl Zdeňkův starší bratr Vláďa, který pracoval v Praze. Nosil úzké kalhoty. Tak úzké, že jsem nechápala, jak se do nich mohl nasoukat. K ním obouval směšné boty rezavé barvy s vysokou bílou podrážkou. S úzkými kalhotami působili nepatřičně mohutně a babičky říkali, že vypadá jako kačer. Nejzajímavější na něm však byl účes. Nad ušima měl vlasy vystříhané a vpředu naopak dlouhé, vyčesané nahoru, takže byl vlastně jako kačer s hlavou kohouta. Zdeněk vyprávěl, že si tu čuprinu tuží cukrovou vodou, aby držela tvar, a že se bráchovu účesu říká ostříhaný na Emana. Takový sestřih se dá pořídit jen v jediném pražském holičství, a sice u pana Emanuela Kodyma, a stojí 10x víc, než když se jde člověk ostříhat do holičství u nás. Myslím, že právě tím u mě Vláďa stoupl v ceně a už mi nepřipadal tak směšný. Jestliže si mohl dovolit chodit do drahého kadeřnictví, určitě byl bohatý. A já lidi posuzovala jen podle toho, jestli mají nebo nemají peníze. Nenáviděla jsem babiččin malý přízemní byt, neustálou přítomnost obou babiček v místnosti, která byla zároveň kuchyní i obývacím pokojem. V ložnici, ve které jsem spala s nimi, jsem cítila jejich pach, slyšela jsem jejich chrápání. Nesnášela jsem pohled na jejich nohy. Jedna je měla bílé a oteklé, připadaly mi jako tisícinásobně zvětšení červy, které jsem nacházela v mouce v naší spíži. Nohy druhé babičky byly naopak tenké, až se mi zdálo nemožné, že ji celou unesou, a byly protkané svazky vystouplých modrých a fialových žil. Vše, co bylo před tátovým odchodem, bylo krásné, barevné a vůňavé. Vše, co následovalo, bylo ošklivé, šedivé,

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Po třídě obránců míru se blíží smuteční průvod.
2: Tak to zněl pohřeb Klementa Gottwalda v pečlivě předpřipraveném rozhlasovém vysílání.
3: V textu, který měl na znamení, že pohřební průvod dorazil na plánované stanoviště, přečíst zvlášť prověřený hlasatel ze studia tak, jako kdyby byl na místě očitým svědkem pohřební slavnosti.
4: Průvod ale postupoval proti předpokladu nečekaně pomalu.
3: A ve vysílání vznikaly neospravedlnitelné dlouhé pauzy, které se nikdo neodvážil vyplnit textem, který by nebyl předem schválen.
5: Je potřeba vlastně říct, že ten březen 1953 to bylo období vrcholného stalinismu v Československu.
2: Říká historik a archivář Českého rozhlasu Ivan Malý.
5: A paradox je, že během toho jednoho měsíce zemřeli oba dva vlastně lídři, jak pro celý východní blok, to znamená Josef Stalin, tak pro Československo, což znamená Klement Gottwald.
1: Na rudých sametových poduškách nesou generálové řády a vyznamenání Klementa Gottwalda.
5: Pro tehdejší politickou moc přichází vlastně období několika dnů, možná několika týdnů, kdy museli být i částečně vyděšeni. A myslím, že i částečně vlastně ten průběh, který nastal od toho března, i ty věci, které se týkají pohřbu Klementa Gottwalda, mohly pramenit i z toho, že oni se potřebovali opět utvrdit v tom, že ta jejich moc úmrtím těchto velikánů, vůdců toho nového dle nich, nového politického řádu nekončí, naopak.
4: Historička Denisa Nečasová zase připomíná, že Klement Gottwald byl toho času považován za věčného a nesmrtelného.
6: Z dnešního analytického hlediska bychom řekli, že média jednoznačně pracovala s konceptem politického náboženství.
7: Je jeho obrázek.
2: Jak zněla komunistická propaganda ve zvuku, ve kterém měla v 50. letech značnou roli vážná hudba?
4: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Akce opět vyvolala protesty. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slavie oslavili 23. ligový titul. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů. Je pondělí 25. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. A s tím nesouhlasí lidé, kteří v neděli zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
9: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
10: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
9: Proti sjezdu vyšlo podle policie do ulic 2500 lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
11: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
9: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
8: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení byl součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů akce David Macek.
12: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
8: Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli víkendovému ničivému útoku Ruska na Kyjev. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
13: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Durazín, Radiožurnál.
8: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní s odvoláním na americké představitele. O tom informoval server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
14: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
15: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až po té, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
8: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
16: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních dvou týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
17: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou takové poměrně neškodné otázky.
16: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
8: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez předchozí návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
18: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
19: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
20: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
19: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za dva roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo topí, a upozorní plavčíka.
21: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
22: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
21: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
22: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
21: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
23: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
21: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
8: Fotbalisté Slavie Praha převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při oslavách se mluvilo i o návratu reprezentanta Tomáše Součka. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o něm řekl.
1: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
8: V dalších zápasech Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě sestoupili po 14 letech z Premier League. Londýnský tým sice zvítězil v posledním kole nad Leedsem 3-0 a v souběžně hraném utkání, ale Tottenham s brankářem Antonínem Kinským porazil Everton 1-0 a udržel si na West Ham dvoubodový náskok.
3: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na D1 z Prahy do Brna na Vysočině před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 116,5 hlásíte zúžení pouze do levého pruhu.
5: Na 116. kilometru na D1 práce údržby v pravém pruhu, 3 km zúžené do levého pruhu.
3: A v Plzni jsou komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou ulicí. U Penny Marketu se srazila dvě osobní auta. Je to větší nehoda s únikem oleje. Na místě jsou hasiči a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10 stupňů Celsia. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Ondřej Soukup,
25: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Kremlu, jehož dlouholetý vládce Vladimír Putin čelí nejenom poklesu popularity, ale taky řadě dalších problémů. Vznikají proto logické otázky. Nechýlí se dlouhá éra Putinovy vlády ke konci?
24: Lidé, kteří Rusko znají, velíko patrnosti. Nabízíme vám pohled exkluzivního hosta, slavného ruského spisovatele Borise Akunina, žijícího v exilu. Už delší dobu mapuje fungování Kremlu v kontextu ruských dějin.
25: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
26: Boris Akunin patří k nejúspěšnějším ruským spisovatelům posledních 30 let. Slávu si získal sérií detektivních románů o soukromém detektivovi Erastu Fandorinovi z dob před první světovou válkou, bojujícímu nejen proti zločincům, ale také revolučním teroristům, zahraničním špionům a skorumpovaným carským nebo vládním činovníkům. Právě obraz čestného a vlasteneckého vyšetřovatele, který se snaží odvrátit katastrofu, ale nakonec je poražen, se stal v Rusku hitem. Akuninových knih se tam prodalo přes 30 milionů a mnohé z nich byly také zfilmovány. Sám autor žije od roku 2014 v Evropě, nejnověji v Londýně.
25: Ondro, už jsme tady měli nejrůznější hosty, ale teroristu a extrémistu asi ještě ne. Nebojte se, neděláme nic nezákonného, ale tohle mě teda zaujalo v životopisu Borise Akunina. O co jde?
24: Tak on byl zařazen právě na seznam extrémistů teroristů v Rusku, byl odsouzen ke 14 letům těžkého žaláře
25: za
24: podporu teroristických aktivit, což znamenalo, že podporoval ukrajinskou armádu. Slovně prohlašoval, že Ukrajina musí zvítězit, aby Rusko se mohlo stát normálním státem.
25: Jestli to chápu dobře, tak v tom širokém spektru těch
0: neputinovských Rusů, kteří nesouhlasí s tou válečnou operací na Ukrajině, představuje Akunin takový ten nejjasněji formulovaný proud. Ta válka je nejenom špatně, je to zločin a je potřeba podporovat aktivně Ukrajinu v jejím odporu. Tak tomu rozumím.
2: Přesně tak. A zařazení na ten seznam teroristů, což může vypadat jako bizarní truc ze strany Kremlu, tak ono to má dopady, protože tím pádem, když budete chtít cestovat, tak se vám prostě může stát, že v nějakém státě, většinou mimo Evropu, tady už asi jako víme, o co jde, tak vás prostě zadrží, protože podívejte se, tady ono je na nějakém seznamu.
0: Jak moc vlivná figura Boris Akunin je, kdyby si to měl přirovnat k nějakému českému spisovateli, spisovatelce, kdo by to asi byl?
2: No, já se obávám, že on to nejde asi úplně srovnat. Možná Milan Kundera, ale oproti němu Boris Akunin je mnohem masovější. Jo? On vydal vlastně nejslavnější byly ty detektivky s Erastem Fandorinem. A co bylo podstatné, že on dával tu naději, že podívejme se do dějin, vždyť to nemuselo dopadnout takhle špatně. Ale nemusela být ta revoluce, ty miliony mrtvých a tak dále. Kdyby bylo více těch slušných, inteligentních, odvážných lidí. Takže lidé to samozřejmě hltali jako detektivku, je to výborně napsané, ale současně jim to dávalo i takovou tu naději na to, že Rusko se může stát normální zemí, že ta bolševická revoluce, že to byl exces prostě vyvolaný válkou a tak dále. No ale jak ukazují osudy samotného Borisa Akunina, asi to úplně exces nebyl.
0: Sečteno, podtrženo, spisovatelská celebrita, vyjadřující se od jisté doby, tedy konkrétně od roku 2014, tedy od počátku ruské intervence na Ukrajině, i k politice a společenskému dění, zahnaná do exilu, a je to jako člověk, který samozřejmě má vliv a vstupuje do nějaké té ruské debaty. O tom, jak moc, to si ještě řekneme. Ondro, kdy se podařilo ti Akunina ulovit, předpokládám, že mluvit s ním není úplně samozřejmost.
2: To tedy opravdu není, protože já myslím, že jsem poprvé se snažil s ním kontaktovat někdy snad kolem roku 2004, protože moje máma překládala ty detektivky do češtiny, vyšlo jich asi 5, tak jsem říkal, tak uděláme. Bohužel nemám čas, tady teďka Le Monde jako a já moc neposkytuji rozhovory novinářům, a to je pravda, on působil vždycky jako docela introvertně, ale teďka to vyšlo kvůli vlastně českému překladu toho posledního dílu série Dějiny ruského státu, který vyšel česky, takže on říkal, dobře, tak já to samozřejmě si s vám popovídám.
0: Já teda, když si vzpomínám na svůj pobyt v Moskvě 2006 až 10, tak si vybavím jména právě jako Akunin, Pelevin, jako ty spisovatelské celebrity, na které táhly davy a jejich knihy se vydávaly ve statisících, veřejná čtení, další a další věci, ale rozhodně Akunin nepůsobil dojmem politicky angažovaného člověka. Píšu si své knížky, je to zajímavé, jistě, je v tom řada symbolů nebo nějakých takových nepřímých vyjádření, ale že by vystupoval otevřeně a veřejně a mluvil k politice, to si myslím, že nebylo pravidlem. Pokud vím, tak se to změnilo někdy kolem toho Bolotného náměstí protestů proti Putinovi 2011-12.
4: Já si myslím, že volby v našem městě musí být provedeny znovu.
2: Je to tak, to byly protesty vyvolané tím, že se najednou Vladimir Putin rozhodl, že se vrátí do prezidentského křesla, že s Dmitrijem Medvěděvem provedou tu slavnou rošádu.
7: Tisícovky Rusů vyšly do ulic, aby protestovali proti vítězství premiéra Vladimira Putina v nedělních prezidentských volbách.
9: My budeme vycházet!
10: Ruská policie pozatýkala několik set účastníků protivládních demonstrací.
11: Aby v Rusii změnila se vlast, aby v Rusii nebyla diktatura.
2: Pro zejména tu střední třídu ve velkých městech byl šok. Jako, proč vlastně se nás nikdo vůbec neptá?
0: Pro kontext připomeňme, že tehdy byl Dmitrij Medvěděv vnímán jako ta liberálnější část toho režimu, že to byl údajný reformátor. Ve světle toho, jak se projevuje Medvěděv dnes, tak je to opravdu úsměvné. Nicméně asi tam ta liberálnější část ruské společnosti začala mít pocit poměrně intenzivní, že je to všechno jenom hra navenek a že pevně za nitky tahá nadále Vladimír Putin.
2: A vlastně ty protesty organizovala koordinační rada opozice, kde byli nejrůznější lidé od Alexe Navalného, Borise Němcova, po nějaké ruské nacionalisty, nějaké levicové politiky. A dost mě právě překvapilo, že ten introvert, který jako dával i tak trošku najevo, že ta politika, to je taková ta špína, která jako není hodná jeho intelektuální úrovně, tak najednou tam vstoupil.
4: No i naposledek všetky dva slova pisatelských. Svobodu politzaključenou to daže neobsuždajec, je to v ľubom slučaji.
0: Pro mě ještě připomeňme, Boris Akunin je umělecké jméno, Grigorij Čchartišvili je původní jméno, gruzínský, židovský původ, je to vlastně tak trošku jako imperiální člověk, tak jak to ruské imperium nasávalo ty nejrůznější národnosti, takže najednou vyhranit se vůči tomu, co vás někam přineslo až do centra dění, jako bylo určitě pro něj zajímavé a neúplně samozřejmé. Co ti vlastně k těm protestům řekl?
2: On právě vysvětloval, že co by vystudovaný historik měl pocit, že to je jasný, že prostě ten vývoj de facto marxistický, kdy se nejdřív musíte nahrabat nějaké ty peníze, potom když ty peníze máte, tak budete tlačit na vládu a tak dále. A říkal, že to pro něj byl jako absolutní šok, když ty protesty byly potlačeny.
12: Já исходил из того, что вот в России в 90-х годы.
13: Předpokládal jsem, že v Rusku v 90. letech 20. století vznikla primitivní, divoká a necivilizovaná demokracie, ale že to je normální a přirozené. Pak měl přijít vývoj podle zákonů kapitalismu. V zemi se měla vytvořit střední třída, nejprve ve velkých městech, a ta měla postupně růst, požadovat více práv a zapojovat se do veřejné správy.
0: No a jestli to dobře chápu, tak on k tomu dodává, že vlastně skrze to potlačení těch protestů taky pochopil, že ta struktura ruského státu, kterou jako historik začal mapovat poměrně intenzivně zhruba od tohoto období, aby si to sám tak trochu ozřejmil, tak že je takzvaně hordovní, co to jako znamená?
2: To je jeho hlavní teze celé té série. Připomeňme, že to, co vyšlo česky, to Rusko, Leninovo, Stalinovo, tak to už je 10. svazek. A on právě mi říkal, já když jsem se do toho pouštěl, tak bylo mým cílem odpovědět si na otázku, proč to zase dopadlo takhle.
13: Musel jsem přijít na to, že vlastní zemi ve skutečnosti nechápu.
2: No a on říká, že už od doby konce mongolského područí, které skončilo až v 15. století, my to často máme pocit, že tyhle ty kočovníci, že to byl nějaký jako raný středověk a ono to bylo prostě v době, kdy v Itálii vám začíná renesance, tak říká, že bylo potřeba vymyslet ten model pro řízení územně krajině rozsáhlé, ale jako fragmentární říše sestávající z řady menších států a národů. No a ten hordovní princip je, že ten stát musel být supercentralizovaný a uspořádaný do podoby dokonalé vertikály. Ten stát musel být zbuštěn jako princip, kterému se podřizuje vše. Žádný člověk není nad stát. Za třetí musel být zboštěn sám vladař, no a za čtvrté, administrativní moc musí platit víc než zákon. Tak. Když ten car nařídí, tak to je úplně jedno, že je to proti zákonu.
0: Čímž pádem tedy se dostáváme k tomu, že Akunin už někdy v roce 14-15 tedy ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat. No a teď to pojďme posunout jako k směrem k té realitě. Vladimír Putin, tak jak na začátku taky vypadal, že má závany demokratizace a že s tím Západem nechce být soupeřem, tak strašně rychle zapadl do té kategorie, kterou jsme si právě popsali. Tvrdá ruka, tak trošku jako sakralizovaný vládce, což je teď viditelnější a viditelnější. Dostává se nyní pod poměrně zajímavý tlak. Ta už

0: Tos. Já bych byl v těch vývodech o tom, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, byl bych velmi opatrný, ale vlastně něco se děje. Jo? Ty pomyslní buldoci pod kobercem, což je oblíbené rčení, které nám vždycky připomíná naše editorka Daniela, že ho používáme dost často. Jo? Řekl bych, že je příznačné, protože spoustu věcí nevidíme v Rusku a jsou tam silové skupiny, tak to všechno teď najednou vytváří určité pnutí. Vzniká otázka, jak pevný je ten putinovský režim, případně i v kontextu toho, co vlastně Akunin říká.
1: Tak když se podíváme na ty čtyři principy, supercentralizace státu platí. Stát je zbuštěný. Často z Kremlu zaznívá, my Rusové právě jsme ochotni obětovat se za ten vyšší princip, tedy ten stát. No jo, ale pak už tam začíná ten problém s tím zbuštěním samotného vůdce. Jo, ten kult Vladimira Putina, který ještě prostě někdy před 10 lety vlastně vypadal jako velmi nedotknutelně. A ještě dokonce před pár lety.
2: To hlavní příčina všech problémů, které jsou nyní v naší straně, je to ní.
1: Tak dneska i ti Z-blogeři už ho nazývají dědečkem.
2: Je to Vladimir Putin, je to očividné, to všichni znají.
1: To není zbuštěný vládce, že jo? Takže tam prostě něco probíhá. Alexander Baunov, takový jako zajímavý politický myslitel, tak používal metaforu, že se vyměnilo ovzduší, že se vyměnil vzduch. Prostě je to pořád ta stejná Moskva, tady máte Rudé náměstí, Spasskou bránu a tak dále, ale ten vzduch okolo je najednou úplně jiný.
0: Já dost často připomínám, že nejde jenom o to, co se reálně děje, ale že jde vlastně i dost často o psychologii. Jo? Jako ti lidé musí tomu věřit a najednou ten Putin je pod tlakem mimo jiné tím, že prostě nevypadá dobře ta situace, kterou psychologicky vytváří. Být na té přehlídce 9. května, nejezdit tam technika a vlastně vnímat tu atmosféru kolem, že se všichni tak trošku furt ohlíží, jestli náhodou nepřiletí ten ukrajinský dron. A do toho ukrajinský prezident Zelenský vydává zvláštní dekret, kterým přikazuje ukrajinským ozbrojeným silám neútočit na přesně vymezený perimetr Rudého náměstí. No to je psychologicky jako strašně ponižující a blbě. Takže to nevypadá dobře.
1: A je ale to ztráta toho zboštění, protože ano, najednou prostě král je nahý.
0: Ale platí tam A i B, že ten režim se může vlastně vnitřně zhroutit strašně rychle, může to být zítra, ale právě i to B, že to je nepředvídatelné, že ta sakralizace znamená obrovskou míru nepředvídatelnosti, která může znamenat jako ještě další roky podobné vlády, jenom připomínám, že jestli se někdy putinovský režim takzvaně otřásal v základech, tak to byl ten rok 2011-12, který jsme připomněli, že vstoupil Akunin do té politické debaty. No a od té doby uplynulo řadu let a vlastně se nic nezměnilo. Co k tomu ten Akunin říká?
1: Akunin vlastně říká, že změna nepřijde z exilu. V žádném případě v dějinách ti revolucionáři neuspěli. Ale říká, že ta největší hrozba je vlastně z režimu samotného.
3: Chudší vrak diktatury, sama diktatura.
4: Nejhorším nepřítelem diktatury je diktatura. Vždy se sama zničí nedostatkem kontroly, konkurence, špatným výběrem kádrů, když se na vrchol dostanou ti nejšikovnější, nejpřizpůsobivější lidé, ale nikoliv ti nejlepší. Podívejte se na Putinovu elitu. Je to sbírka v podstatě absolutních nul. Putin prostě netoleruje chytré lidi kolem sebe. Tito lidé dělají chyby, a to zásadní, a dělají je trvale. Je velmi pravděpodobné, že v určitém okamžiku, stejně jako poslední carská vláda, učiní osudovou chybu, po které se všechno rozpadne. I takový scénář je úplně reálný.
0: A pokud on teda říká, i takový scénář, to znamená, že udělá Putin osudovou chybu, po které se všechno rozpadne, tak co to otevírá za scénáře? Já se vždycky se vybavím svoje ruské novinářské přátele, kteří se mi smáli už někdy v roce 2010 a říkají, proč vy, západáci, pořád předpokládáte, že po nějaký změně režimu i třeba toho Putinova přijde v Rusku něco lepšího. Jo? Vy si to furt malujete, jako jak se to teda zhroutí a jak to najednou bude západní lepší. Proč to předpokládáte? Všechny dosavadní události v tomto prostoru spíš naznačují, že to bude horší. Tím neříkám, že tohle není špatné a že to nedosahuje nějakého jako kataklizmatu, ale ty scénáře, které můžou nastat po případném pádu Putina, nemusí být vůbec veselé. Myslím si, že úplně posledním, co by si asi všichni přáli, je chaotický rozpad obrovské země s jadernými chemickými zbraněmi, taková druhá

0: Jugoslávie krát 10, občanská válka, všechno, tak toho se všichni chtějí vyvarovat, toho se asi bojí Západ i kdokoliv jiný úplně nejvíc, konec konců teda se toho bojí asi i Čína, takže i ta tak trošku je opatrná, no ale co to jako bude znamenat pro ty samotný lidi, kteří jsou v obrovským proválečným laufu, ne, že by ta podpora té agrese vůči Ukrajině byla velká, ale ty nacionalistické nálady, ta poptávka po krvi je obrovská. No a co to s tou společností by případně udělalo, vlastně moc nevíme.
1: To je sice pravda, ale já jsem vlastně vždycky na tady ten argument, že to může být ještě mnohem horší, jakože přijde ještě nějaký další nacionalista, nebo já nevím kdo, a budeme vzpomínat s láskou na Vladimira Putina, co by umírněného imperialistu, tak já jsem ale říkal, taky to není vložený. Naopak zase spíš třeba příklad vývoje po smrti Josefa Stalina, že v 50. letech, tak ukazuje, že ten systém má tendence vlastně potom tyhle ty excesy nějakým způsobem zmírňovat. No a Akunin ovšem mě vlastně šokoval tím, že říká, ne, to jsou takové vaše teorie, protože ve skutečnosti ten problém je právě v té struktuře státu.
0: To znamená v té hordovní.
1: V té hordovní, ne? A říká, ono, kdyby my totiž jsme v tom roce 2011-2012 vyhráli a stal by se Alexej Navalny třeba ruským prezidentem, tak by po nějaké době se ocitl před dilematem, jestli zůstane demokratem anebo zůstane prezidentem.
2: Demokratickým obrazem Rusii
3: Protože Rusko nelze řídit demokratickými metodami. A to není kvůli ničí zlé vůli. Je to objektivní fyzika. Existují v podstatě jen dva způsoby, jak vládnout obrovské patchworkové zemi, jako je Rusko. Buď ji ovládat silou a strachem z centrálního bodu, nebo ji transformovat v konfederaci, v něco jako Spojené státy Eurázie, kde bude každý region žít po svém a spojí je jen nějaký společný zájem. Druhou cestu nikdy nikdo do pravdy neskusil. Je složitá a riskantní. Pokaždé, když země prošla liberalizací, to novou vládu po chvíli vystrašilo a začala se obávat, že se stát rozpadne. Tak ho začala znovu stavět jako jednotný a nedělitelný. Aby se Rusko stalo demokratickou zemí, musí se vzdát hypercentralizace.
2: Ona должна отказаться от гиперцентрализации.
0: Tak to není úplně pozitivní a optimistická vize, kterou nám Akunin líčí, ale je dobré se nad ní zamýšlet, protože ty scénáře skutečně můžou být všelijaké. Není to absolutně obhajoba Vladimira Putina a jeho krvavého režimu, ale je to spíš přemýšlení nad tím, co reálně je možné čekat poté, co třeba tento režim se zhroutí, a je potřeba počítat i s variantami, které nebudou úplně podle našich předpokladů. Já jenom připomínám opět tu společnost. My se furt bavíme o Putinovi a jeho nejbližších, ale celý ten jeho režim je vystavený na pozadí toho takzvaného kolektivního Putina. Spousta těch skupin obyvatelstva z celého toho režimu vlastně benefituje, nebo až donedávna benefitovala. Teď ale zároveň se dostává jako nahoru další sociální skupina, ty chudší regiony, lidé, ke kterým se dostali velké peníze jako bonusy za válku na Ukrajině, to znamená ty kontrakty a další věci, to teče do těch rodin, to taky je samozřejmě připoutává k tomu režimu. Ta celá smrtonomie, o které mluví ekonom Inozemcev, to jsou jako obrovské peníze, téměř 3% ruského HDP, už jsme to tady několikrát zmiňovali. Další věc je redistribuce majetku, že jo? Ten režim vždycky předhodil ten kus masa nějaké nové skupině a ta se dostala k moci, ta se nebude chtít úplně směřovat s tím, že najednou jako to odevzdá nebo něco, takže to všechno vytváří docela nepřehledný systém, uvidíme, kam to půjde. Myslím si, že speciální pozornosti zaslouží i stav ruské opozice nebo kritiků Vladimira Putina, tam už jsme teda zpátky v tom zahraničí, vůči kterému je Akunin, byť sám, že je v Londýně, poměrně skeptický.
1: Ano, ale on teda vlastně říká, že tuhle tu jeho tezi, že Rusko musí být konfederací, konečně začali chápat i ti opoziční politici, včetně třeba, nevím, Michaila Chodorkovského a dalších. Nejsem si jistý, jestli tyhle plány jsou realistické, ale určitě je to nějaký směr, kudy se dá přemýšlet.
0: Tím naše povídání o Borisi Akuninovi a jeho pohledu na současné Rusko končíme. Ještě vás chceme pozvat na festival Slunovrat, který se koná v druhé polovině června v Opavě. Jedeme tam povídat v rámci podcastu Na východ, tak se těšte, nejenom podcast Na východ, ale i další pořady Plusu tam budou zastoupené. Bude to velmi zajímavé, do Opavy už se těšíme. My tam budeme 19. června večer a zároveň pro vás taky chystáme výstupy z Mezinárodní konference Plusu, která se konala ve středu 20. května ve Vzletu. Byli tam exkluzivní hosté, spoustu toho uslyšíte i tady v rámci podcastu, si některé věci ještě projdeme ve větším detailu, nabrali jsme spoustu zajímavých věcí. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.

0: Jak vypadal? A nebo že nejstarší společný předek primátu a člověka? Máme představu?
1: No tak představu, jakou si nám předestřeli, ale otázka je, nakolik je ta představa jako teda reálná, protože když to stáhnu přímo k tomu našemu druhu, kterém se budeme bavit, tak jeho zub o velikosti špendlíku a z něho potom udělat rekonstrukci. To je dobrý výkon.
0: Co tedy jako prokazatelně víme o nejstarším společném předku primátu a člověka? Jak pokročili vlastně znalosti o téhle záležitosti?
2: Prokazatelně víme, je asi opravdu hodně silný slovo. Spíš co si představujeme, že si představujeme, že to zvíře vypadalo, a teď nevím, jestli posluchači budou vědět, co to je tana, ale vypadalo něco jako dnešní tany, což jsou drobní savci, který jsou částečně pozemní, částečně stromoví. To, že jsou stromoví, asi opravdu víme, protože jsou známý i malý úlomky kosti zadních končetin. Předpokládáme, že to byl nějaký všežravec, co se dá odhadnout z těch zubů, mezožravec, drobný plody, ale jedno vlastně nevíme nic moc.
0: Noční zvíře?
2: Jestli byl noční, to je velká otázka, protože zrovna se zmiňoval, že jsou takovým tím jeho modelem dnešní tany, a tany jsou některé denní, ale jeden druh je taky noční. Takže my v tuto chvíli nemůžeme říct, jestli to zvíře bylo noční nebo denní, a nebo jestli mělo třeba si aktivitu během 24 hodin, protože ono žilo v době, kdy se tady uvolnil prostor. Ono žilo v době po dopadu asteroidu, kdy vymřeli dinosauři, vymřela spousta velkých zvířat, a to zvíře bylo velmi, velmi početné. Těch úlomků zubů a kostí bylo docela hodně, takže dost možná bylo aktivní ve dne v noci, kde se dalo.
0: To je taková hezká představa, že jsme kdysi expandovali.
3: Je to tak?
4: Laboratoř.
2: Musíte promít a prosít opravdu tuny sedimentu.
3: Nedalo by se z těch zubů získat nějaké úštěpky DNA.
2: Ale to už jsme teda v Jurském parku. Ty volání je něco jako...
0: Doufám, že to nedotáhnou jako my na 30-letou válku.
2: Něco jako rodová čistka třeba z rodina Borgiových v Itálii.
0: Dnešní laboratoři účinkují primatolog Stanislav Lhota, vítejte.
5: Dobrý den.
0: Zoolog Miloš Anděra, zdravím vás a vítám vás.
6: Dobrý den.
0: A student Dalibor Libus, jsem ráda, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání.
0: O tom nejstarším společném předkovi primátu a člověka budeme mluvit i ve světle úplně nové studie. Vědci našli v americkém Coloradu malý zub zatím nejranějšího známého předchůdce primátu a člověka, což byl právě ten zmíněný stromový savec, který dostal druhové jméno Purgatorius podle svého naleziště v Montáně na severu Spojených států. Je pravděpodobné, že vyhnutí dinosauru před téměř 660 miliony let umožnilo jeho šíření směrem na jih. Miloš Anděra začal tím popisem nálezu, tak ještě trošku jsme rozvést. O čem vypovídá?
1: Ten zub je opravdu titěrná záležitost. Ten má, bavíme se o nějakých rozměrech 1,5 až 2,5 mm, čili to je zub velice drobný, a oni ho samozřejmě museli prozkoumat pod elektronickým mikroskopem, a nejrůznější detaily, počet kořenů, počet různých hrbolků. A důležité na tom je tedy to, že ten živočich byl zřejmě hlavně teda hmyzžravý, ale právě tyhle ty stolička, to utváření těch hrbolků, to už naznačovalo určitou šešeravost. A to byl takový malinký krůček těm primátům, i když v řadě jiných znaků, já nevím, oči po stranách hlavy, protáhlý čenich a to, tak to ještě teda primáty nebo ukazovalo. Čili z toho pro mě vyplývá jedna, že tady je otázka, když se říká předkovi, tak na jaké úrovni ten předek je, jestli je to rodič, nebo jestli je to sourozenec, že jo. A to je zatím věc, která myslím, že tady zůstává ve vzduchu.
0: Zajímavé, že v regionu vědci brousili skoro 150 let a nic, teď tedy tenhle nález a rovnou už je spojený s plno otázkami. Dalibor Libus uvažuje o čem v tomhle kontextu?
3: No tak k tomu, že našli až po 150 letech, si myslím, že souvisí taky s tím, že se vyvinuly technologie, ale i s tím, že ty lidé se soustředili a jako došli k závěru, že vlastně oni by tam měli být také někde ty fosílie, jenomže pravděpodobně nehledali dostatečně podrobně, takže proto se vrátili na naleziště zpátky, která třeba už předtím nechali na pokoji, a zase znovu hledali a opravdu našli.
0: Tak to všichni známe, že něco nemůžeme najít, hledáme, pak přijdeme znovu a ono se něco najde. Potřebujeme primatologa, aby do toho vnesl kontext.
2: Já bych možná zdůraznil to, že tyhle ty mikrofosíle se hlavně hodně špatně hledají. Oni se nehledají, takže hrabete ve skale a najdete kost. Oni se hledají, takže musíte promít a prosít opravdu tuny sedimentu a pod mikroskopem potom v tom prosetém zbytku hledat něco, co by pro vás mohlo být zajímavé, skutečně jako na ten jeden zub je potřeba klidně i několik tun horniny tímhletím způsobem manuálně zpracované, že na tohle zase myslím, že jako až tak technologie zatím ještě nejsou. Je to poměrně tvrdá práce. Podobný výzkumy se dělají u nás, dělají se na čtvrtohorních fosílích, kde se hledají zuby drobných hlodavců a ten princip je tak, že vlastně vyprosíváte tu horninu a hledáte ty zbytky. Ale popravdě řečeno v těch mladších vrstvách je těch zbytků mnohem víc. Tohle to je několik desítek milionů let stará hornina a najít tam ty kousky zubů a kostí je opravdu problém. Takže já jsem tady říkal, že to zvíře bylo běžné, ale to neznamená, že v těch 66 milionů let starých horninách jsou běžné ty jeho zbytky. Ty se většinou nezachovaly. A my třeba z období druhohor, ještě před odpadem toho asteroidu, máme od toho rodu Purgatorius jenom jeden jediný zub a ještě nejsme úplně jistí, jestli opravdu ten zub patří do té vrstvy, za které byl nalezený.
0: Opravdu na to bádání kolem Purgatoria, to slovo Purgatorius sedí, protože to je doslova očistec, hledat ty správné zuby nebo záležitosti, které potřebujeme. Takže kam by se teď to bádání jako mohlo odvíjet?
1: Jestli teda zrovna ten Purgatorius je ten pravý vytyčený jako předek tedy člověka, protože v té době žila množina jiných podobných tvorů a nejenom v Severní Americe, ale i v Jižní, ale i v Evropě, v eurazijském prostoru teda, že jo. Takže připadá mi trošičku zkreslený, jestliže tadyhle se vytáhne jeden druh a ten se prohlásí za nejstarší, ale myslím si, že budoucnost ukáže, že prostě to možná tak není a že se najde řada dalších ještě nalezů, třeba i přesnějších a větších, který bude možné vyčíst víc údajů a podobně.
0: Vidíte to podobně?
2: No tak já jsem dost přesvědčen o tom, že vlastně to opravdu není náš předek, ale že to je náš sourozenec. Ale vlastně jako jednu věc náma má společnou a to je to, jak strašně rychle on obsadil prostor. Protože já jsem vlastně zmiňoval, že ta většina těch fosílí, pravděpodobně všechny ty fosílie, se našly v období poměrně krátce po dopadu asteroidu, některé opravdu jako řádově třeba 100 000, 150 000 let po dopadu asteroidu a po vymření dinosaurů. A takováhle rychlá expanze je něco, co se vlastně stalo i nám, protože my jsme v řádově velmi podobném krátkém úseku nejdřív obsadili celou Afriku a o něco později vlastně jsme podobně rychle obsadili celý zbytek světa.
0: Takže ale o dost
2: vlastně,
0: později.
2: Samozřejmě, ale jako podobně rychle. Tohle to je jedna taková věc, kterou s námi ten Purgatorius má společný, že se mu podařilo velmi rychle v tom tehdy uvolněném prostoru obsadit podstatnou část toho světa, který měl tady dispozici, což byla tedy Severní Amerika, protože Atlantik už vlastně v té době existoval.
0: Severní Amerika, tam bylo ještě místo.
2: On pravděpodobně z té Severní Americe vznikl, když my ani tohle to nevíme. My jako máme nejstarší primáty ze Severní Ameriky, takže se tak nějak předpokládá, že primáti mohli té Severní Americe opravdu vzniknout a později se nějakým způsobem povnínským mostem přes dnešní možná Grónsko rozšířili do zbytku světa, ale ono to mohlo být úplně jinak. V Severní Americe se dělá mnohem víc paleontologických výzkumů, než třeba v Africe nebo velké části Asie. Ty nejstarší primáty známe ze Severní Ameriky prostě, protože tam je mnohem víc paleontologů, kteří se po nich pídili.
0: A teď budete v Kongu, tak to je příležitost najít dalšího Purgatoria.
2: Ono teda pak je potřeba říct, že v těch tropických pralesích se opravdu špatně hledají z kameněliny.
0: Ta evoluční tečka je zajímavá.
3: Nedalo by se z těch zubů, z nějakých zbytků buněk nebo něčeho získat nějaké úštěpky DNA, podle kterých by se to pak dalo určovat příbuznost k různým, ať už dnešním nebo vymřelým.
2: Ale to už jsme teda v Jurském parku, protože ty skameněliny Purgatoria jsou jenom o málo mladší než ty skameněliny, než ten komár Viantaru, ze kterého ten Hemont, nebo jak se jmenoval, tvořil dinosaury. Takže myslím si, že stvořit Purgatoria je podobně reálně jako stvořit třeba z toho triceratopse.
3: To ne ani stvořit, ale oskenovat kousky DNA a potom je porovnávat právě s DNA nějakých recentnějších druhů a na základě toho určit ty příbuzenské.
2: Ale bohužel, co já vím, tak skutečně tak jako takhle známa, takhle stará DNA známá není. U primátů máme DNA, která se dá sekvenovat, ale jsou to většinou takové ty subfosilní zbytky, které se našly třeba v různých jeskyních na Madagaskaru a jinde. Dost často jsou to zbytky kořistě nějakých šelem nebo třeba i lidí, ale to je vlastně už čtvrtohory už.
0: Takže mladší.
2: Mladší.
0: Dnes debatujeme o primátech a to spolu se zoologem Milošem Anděrou, primatologem Stanislavem Hlotou a studentem Daliborem Libusem.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: V Národním parku Kibale v Ugandě vědci už několik let sledují konflikt mezi šimpanzi, kteří spolu dříve měli dobré vztahy a dožívali se vyššího věku. Soupeření o přístup k vodě nebo k ovoci bývá u šimpanzů běžné, v tomto případě jde ale o spor mezi skupinami, které se navzájem znají a dříve spolu vycházeli. Vědci ten konflikt v komunitě volně žijících šimpanzů popisují jako občanskou válku. Obracím se na Stanislava Lhotu a tážu se vlastně na vaši zkušenost z praxe. Sledoval jste někdy při výzkumech nějaké takové boje mezi šimpanzi nebo případně mezi jinými druhy primátů?
2: Tohle je v podstatě výjimečná situace. A vlastně je to teprve druhý takhle popsaný případ. Ten první případ, to bylo v 70. letech, v National Geographicu se o tom hodně psalo, Jane Goodallová popsala vlastně něco podobného, kdy se komunita šimpanzů rozdělila na dvě a ta silnější, větší komunita postupně vybila všechny dospělé samce z té menší komunity. A tohle je vlastně teprve druhý zaznamenaný případ téhleté šimpanzí války. Doteďka se spekulovalo o tom, jestli vlastně ten první případ nemohl být spíš něco nepřirozeného, daného tím, že ty šimpanzi se překrmovaly a teprve teď si můžeme být celkem jisti, že sice vzácně, ale někde se tohle opravdu děje.
0: Bonobové se víc přáteli, že?
1: Bonobové se víc přáteli, ale pokud vím, tak ze zajetí takové etologické pokusy a sledování, tak zjistilo, že i mezi nimi dochází teda k nějakým takovýmhle střetům, ale oni tam byl zjištěn rozdíl, že zatímco tady v tomhle případě je to otázka boje samců, tak u toho bonoba tam se do těch konfliktů zapojují samice, či tím si myslím, že to je od toho šimpanze jako trošičku odlišný.
0: Dalibor Libus, jeho poznámky k téhle práci?
3: Mě by zajímalo, když v tomto kontextu padaly slova jako občanská válka a tak, jak mají ty šimpanzi, oni nemají žádné národy, ani vlastně žádné kulturní rozdíly mezi nimi, pokud vím, moc nejsou. Tak v čem se ty jednotlivé skupiny od sebe vlastně liší ideologicky nebo čím?
0: Možná kultura jenom v tom, jak pojídají termity, že?
3: Právě.
0: Jsme tady probírali v tomto pořadu. Otázka míří nejspíš předpokládám asi na primatologa.
2: No, ale je to pravda, protože v zásadě tím, že šimpanzi nemají národy, tak ta jejich válka není něco jako válka severu proti jihu. Je to spíš něco jako rodová čistka třeba z rodina Borgiových v Itálii, kdy vlastně zvířata, která opravdu dřív tvořila jednu komunitu, jednu rodinu, která se osobně znají, se po rozdělení znepřátelila. Přinejmenším teda samci z těch dvou skupin.
0: K jaké příčině se přikláníte? Ptám se Stanislava Lhoty, tam se řešilo, jestli to příčina nebyla výměna alfa samce, moc velká skupina, nemoci.
2: No, když ono paradoxně pravděpodobně za tímhle případem ve svým důsledku opravdu stojí člověk, protože před nějakými 10 lety, už díl vlastně, před nějakými 15 lety někdy, tahle populace došlo k epidemii. Bylo teda doloženo, jsou to vlastně respirační viry lidského původu a zřejmě ty šimpanzi se od lidí nakazily virózu, která u nich způsobovala smrtelný zápal plic. Několik zvířat v té skupině, 25 zvířat v té skupině uhynulo, zřejmě včetně některých klíčových zvířat, které v té komunitě působily jako takový sociální tmel. No, po téhleté epidemii došlo k tomu, že se vyměnil alfa samec a ty sociální vztahy se začaly přetvářet a nakonec se ta skupina, ta komunita rozpadla na dvě. A tady teda paradoxně obráceně v případě té Jane Goodallové, ta menší komunita začala postupně napadat a zabíjet nejprve samce, později teda i mláďata v té větší komunitě. Ta válka pokračuje, on to vlastně není ukončená událost, on už to prostě nějakých 9 let běží a je možný, že to nakonec dopadne tak, že ta menší komunita se jí pod na té lokalitě převládnout, vlastně jakoby přebít tu větší.
0: Takže šimpanzi jsou poměrně dlouho věci, že? Tak doufám, že to nedotáhnou jako my na 30 letou válku nebo něco takového.
2: Já myslím, že už je to 9 let, no.
0: Miloš Anděra mě přivedl na úvahu porovnat to s jinými zvířaty, která spolu klanově bojují. Můžeme uvést třeba 1-2 příklady?
1: Takové příklady jsou, i když nevím, jestli přesně až úplně v takovémto rozsahu, ale u řady tak skupinově žijících druhů, třeba některé promyky, surikaty, tam podobným střetům, nevím, jestli se nazvat válka, mezi skupinami jako dochází. Podobně i gangy mladých lvů se snaží prosadit svou v populaci, teda proti starším a podobně. Hodně se o tom píše také u potkanů. Potkan to je nesmírně chytré, adaptabilní, já nevím ještě jakým adjektivem charakterizovat zvíře, a u nich teda jsou taky takové střety klanů jako celkem popsané. Stejně tak u rypošů. Rypoš to je takový hledavec, který má strukturu jako společenský hmyz a tam přímo je kasta vojáků, která prostě bojuje. Či těch případů několik je, ale jenom bych řekl, že tohleto všechno, o čem se bavíme, to jsou teda případy jako války vnitrodruhové, ale existují prostě i v přírodě i případy válek mezidruhových. Asi příklad jsou mravenci, kde teda určité druhy mravenců jsou schopni na lokalitách, v oblastech prostě vyhubit mravence třeba jiného druhu.
0: Ale teda, u savců?
1: Ještě se možná zapomněl, že podobné agresivní chování trošičku je patrné, je známé i u delfínu, což je překvapivé, protože obecně delfíni jsou vnímáni jako mírumilovná, sympatická, já nevím jaká zvířata, ale i tam bylo zjištěno, že zase mladé tlupy, mladá hejna delfínu prostě se snaží prosadit vůči starým členům těch populací. Takže není to tak úplně výjimečné, jak by se na první pohled mohlo zdát.
0: V naší debatě dnes účinkují zoolog Miloš Anděra, primatolog Stanislav Lhota a student Dalibor Libus.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: V Singapuru žije jeden z nejohroženějších primátů na světě. Jmenuje se hulman mitrový. Žije už jenom 200 až 250 dospělých hulmanů tohoto druhu, míněno celosvětově. Jde o stromový a listožravý druh a dobrovolníci právě v Singapuru sbírají data, aby tomuto hulmanovi pomohli přežít v urbanizované krajině. Sázejí třeba vhodné stromy, například fíkovníky, aby těmto hulmanům pomohli, nebo staví mosty, aby je chránili před dopravou. Tak tohle je vám blízké, já se ptám Stanislava Hloty, protože vím, že bádá na hulmanech, takže jakoby je to něco, o čem trošku víte, nebo jste se s tím setkal?
2: Já znám tu populaci, vlastně znám i ten tým, který v Singapuru pracuje. Je to vlastně zvíře, které hlavně obývá malajský poloostrov, většina té populace je na malajském poloostrově, ale tam vlastně není úplně nějak v centru zájmu, nikdo se mu tam příliš nevěnuje. Zatímco v tom Singapuru, který přeci jenom té divočiny už má málo, a kde si vlastně ti městští obyvatelé těch zbytků přírody víc cení, tak tam se těm několika desítkám hulmanů, který tam žijou, věnou docela intenzivně. Hodně za tom teda může jedna konkrétní mladá Číňanka Andy Eng, která vlastně celé tohle to hnutí iniciovala, ale vlastně do něj zapojilo opravdu desítky a dneska už stovky.
0: Tohle aktivit vítáte v principu, je to velká pomoc.
2: Určitě ano, ono to má dva aspekty. Jednak samozřejmě, že to pomůže tomu hulmanovi, že prostě aspoň ta jedna malá populace v Singapuru bude mít tu budoucnost zřejmě zajištěnou. Druhá věc je vlastně to zapojení lidí jako takový, protože to, že se podařilo zapojit tolik občanů Singapuru, tahle iniciativy znamená, že vlastně tam v rámci té společnosti vzniká docela velká zájmová skupina, která bude bojovat za to, aby se zachovala ta přírodní rezervace. Ono to není úplně snadné, protože Singapur nemá dost prostoru, není kde stavět budovy, přibývá jim obyvatel, je tam velmi silný tlak na to, aby se budovaly nové obytné čtvrti, a některé části toho zbývajícího lesa jsou určené k zástavbě. A to, že vlastně tady teď máme opravdu několik desítek silně motivovaných dobrovolníků, kteří budou bojovat za to, aby se tenhle les, pokud možno nevykácel, tak to potom je důležité nejenom pro ty hulmany, ale pro divočinu toho Singapuru jako takovou.
0: Zůstalo tam, jak jsem se dočetal, už jenom asi 1% toho původního pralesa. Já vlastně potřebuju poprosit, abych možná Anděuro informace o tom, jak ten hulman žije, čím se živí.
1: Mě teda také hlavně zaujal ten projekt té občanské vědy, jak oni to nazývají, protože to je celkem unikátní věc. Je běžné leckde, že se spolupráce veřejnosti třeba u nás běžně třeba nějaké přisledování výskytu nějakých drobných nebo nějakých jakýkoliv zvířat, ornitologové, entomologové, motyláře a podobně, ale do takové míry, aby sledovali teda tu populaci jako do nitra té populace, tak to si myslím, že se tak často jako neděje. Takže tohle to si myslím, že ta studie a vůbec celý ten projekt je jako celkem dobrý. Jinak pokud jde u hulmany, no jsou to středně velké opice příbuzné kočkodanům. ale od nich se liší řadou věcí. Takovou tou hlavní z věcí, která není vidět, tak je stavba trávicího ústrojí, protože, jak už bylo řečeno, oni jsou převážně listožraví, takže ten jejich trávicí trakt obsahuje několikadílný žaludek, který můžeme přirovnat ke složenému žaludku přežvíkavých kopytníků, a to má svou logiku, protože to naměrné množství celulózy, které v té listě, tak je potřeba pomocí těch bakterií a fermentačních procesů nějakým způsobem zpracovat. Jinak oni mají dlouhý ocas, který používají jako protiváhu při pohybu v korunách stromu. Většinou se pohybují v korunách stromu, ale jsou i druhy, třeba ten ikonický hulman posvátník, který tráví hodně času i na zemi, takže jsou to zvířata tímto způsobem adaptovaná. A vyskytují se teda jak v kontinentální Asii, tak potom na těch ostrovech, které na tu oblast navazí, na Filipíny a podobně.
0: Dá se tenhle hulman poznat po sluchu?
2: Dá se poznat po sluchu. Má taky docela typický volání. Je něco jako... Docela se to daleko nese, takže on se dá vlastně jakoby nejenom poznat podle hlasu, ale dá se studovat podle hlasu, což my dost často děláme u těch hulmanů, kteří jsou opravdu plaší a kteří se neukazujou, tak dost často je vlastně studujeme převážně tím, že posloucháme ty jejich hlasy.
0: Tenhle je ten plachý druh.
2: Tenhle byl ten plachý druh. To ještě pamatuju doby, kdy bylo velmi, velmi obtížné ho v tom Singapuru vidět, ale v současné době tím, že vlastně to opravdu tam know-how, jsou ty týmy dobrovolníků, kteří opravdu vědí, kde ty skupiny jsou, kde je najít, a ty hulmani jsou již jak víc navyklí na lidskou přítomnost, tak dneska už to těžké není, ale bývalo to těžké.
0: Dalibor Libus ještě otevírá další téma.
3: Ano, mě hrozně zaujala ochota obyčejných lidí pomoct záchranou toho druhu. A hrozně jim fandím, ale na druhou stranu si říkám, jestli je ta populace, ta funkční populace, ti rozmnožující se jedinci, jestli je dost velká a jak velký problém je třeba inbreeding v té populaci.
0: Či je to příbuzenské křížení?
2: Ano. Ta populace má v tu chvíli nějakých 80 zvířat, ale těch 80 zvířat pochází z menšího počtu zakladatelů. Takže ono jich tam svého času bylo několik málo nižších desítek a určitě tam proběhlo nějaký potlnek, nějaký genetický ochuzení. S tím, že jestli tam bude nebo nebude hrát roli inbreeding, o tom se hodně vedou spory. Já osobně si myslím, že při téhle ty velikosti populace možná ten inbreeding není až tak úplně nejzásadnější. Tuhle tu chvíli to vypadá, že ta populace ještě pořád prosté. Ten velký problém vidím v prostoru, protože Singapur je ostrov, izolovaný ostrov, a tohle se tam hodně málo. Ono teda je pravda, že zůstává jen 1% primárního lesa, ale oni v tom primárním lese tu hlumani nežijou. Oni žijou vlastně v sekundárních lesích.
0: Co to je?
2: To jsou lesy, které byly kdysi vykácené a teď se regenerují. V různé fázi, některé vlastně jsou opravdu jako křoviny, kde ti hlumani nepřežijou, něco jsou opravdu vysoké vzrostlé lesy, které vlastně vyhovují nejvíc. A velká otázka je, jestli tyhle ty sekundární lesy, které dejme tomu tvoří 20% toho ostrova, tak jestli se je podaří zachovat, když se je podaří zachovat, tak na tom ostrově může žít třeba nějakých 300 hulmanů. A to už je populace, která si myslím, že dlouhodobě života schopná bude. Takže tam jde opravdu o to, jestli v tom malém státečku, na tom malém ostrově, kde je tak velký tlak těch, já nevím, kolika 5 milionů obyvatel, nebo kolik jich tam ještě do budoucna bude, tak jestli se podaří ten les zachovat. Naštěstí ten les je water catchment. To znamená, že je to vlastně zdroj vody pro horní toky všech řek, ze kterých se Singapur snaží brát vodu tak, aby ji nemusel úplně všechno kupovat z Malajzie. Takže já si myslím, že souhra toho občanského hnutí, občanské iniciativy a toho, že vlastně ten les má tuhletu velmi zásadní strategickou roli pro ten stát, takže nakonec ten druh zachrání.
0: Takže hulmani i voda mají šanci.
2: Přesně tak.
1: Oni, ty hulmani, jsou zajímaví z takového geografického hlediska, protože obsadili mnoho těch ostrovů filipínských a všude na té oblasti a dokonce tam vytvořili různé skupiny, buď podruhy nebo druhy a podobně. Podle genetické analýzy těchto druhů, oni dneska dokonce jsou schopni rekonstruovat klimatické změny začátkem kvartéru, teda pleistocenu, protože v té době střídavě klesala nebo zvyšovala se hladina moře a podle toho ty hulmani také osídlovali ty různé ostrovy, čili je to zajímavé, že my jsme třeba zvykli, že tyhle ty věci se řeší na základě třeba fauny měkkýšů nebo nějaký drobný savců, ale v tomhle případě i třeba hulmani můžou pomoct jako v rekonstrukci těch poměrů na začátku čtvrtého.
0: Moc děkuji za inspirativní podněty našim hostům, hostům laboratoře. Byli tu zoolog Miloš Anděra, děkuji vám. Primatolog Stanislav Lhota, děkuji, že jste přijel.
5: Děkuji, nashledanou.
0: A děkuji moc studentu Daliboru Libusovi, že se zapojil do téhle naší debaty, moc mě těšilo.
3: Mě taky, nashledanou.
0: Martina Mašková děkuje za pozornost vám všem, kdo jste poslouchali tento díl laboratoře věnovaný primátům. Těším se na slyšenou opět za týden.
4: Laboratoř. Laboratoř. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
6: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
7: Takže otvírám si aplikace.
8: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
6: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
9: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
10: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku, anebo třeba komentář na sociálních sítích.
6: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikroforum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém radioforu.
11: Ano, dobré odpoledne.
12: Haló?
11: Ano, slyšíme vás.
12: Paní Kantůrkové bych chtěla říct, že ta její kniha, která byla zfilmovaná o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
9: Takzvané kontaktní pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
13: Kolegovi, který bude mít také zítra narozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví.
10: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanice.
9: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Ružánka intimní.
10: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
6: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
9: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Útoky izraelské armády na území militantního Hizbaláhu nepřežil jeden zdravotník. Čeští hokejisté měli na mistrovství světa tréninkový den. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků a pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
15: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DISPLUS, která je součástí portálu Moje daně.
14: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Izrael v neděli vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu, na několik z nich už předtím zaútočil. Uvedl to deník L'Orient Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hezbalah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev a vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hezbalah už vyhnal z domovů přes 1 000 000 lidí. V pondělí by Českem mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnice dálnice měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jich mluvčí Petr Vala.
5: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
14: Hokejová reprezentace trénovala před závěrem základní skupiny na mistrovství světa. Na ledě byli všichni. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři poslední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodiny. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
16: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležitý vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležitý spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
14: Další zápas budou hrát Češi dnes v 16 hodin a 20 minut proti Norsku. Ve včerejších utkáních Lotyšsko deklasovalo Velkou Británii 6-0, Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech, Finsko porazilo Rakousko 5-2 a Slovensko prohrálo s Kanadou 1-5.
17: Nebezpečí na D10 u Staré Boleslavy a nehoda v Plzni. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Za 14. kilometrem hlásíte pod viaduktem sraženou zvěř.
18: Za sjezdem na Starou Boleslav je pod viaduktem mezi pruhy, mezi levým a pravým pruhem sražená srna, tak ať na to řidiči dají pozor.
17: Opatrně také na dálnici D3 se Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Soběslav na 94. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto, nákladní doprava lehce vybočuje. A v Plzni stále čekejte komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou. Na úrovni nákupní zóny Pennymarket se tam srazila dvě osobní auta, na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den čekejte jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vládou navrhované kroky nevratně poškodí veřejnoprávní média, varuje Rada České biskupské konference Justitia et Pax. Začne nejvýznamnější muslimská pouť do Mekky. A lebka svaté Zdislavy se předposlední květnový den vrátí církvi. Taková jsou témata dnešního vysílání. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
4: Vertikála.
9: Veřejnoprávní média, důvěra ve společnosti a rostoucí vliv sociálních sítí. To jsou témata, která dnes zásadně ovlivňují podobu demokracie i veřejné debaty. Rada Justitia et Pax při České biskupské konferenci v nedávném prohlášení varovala před oslabováním nezávislosti médií a vyzvala k odpovědné diskusi o jejich budoucnosti. O tom, kde končí kontrola politiků a začíná tlak ideologií, teď budu mluvit s předsedou rady, plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Dobrý den.
19: Dobrý den vám i všem posluchačům.
20: V prohlášení varujete před možným podřízením veřejnoprávních médií výkonné moci. Tak jak by měla vypadat konkrétní institucionální pojistka, která ochrání média nejenom před politiky, ale i před tlakem různých ekonomických skupin nebo ideologických aktivistů?
19: Na tohleto existuje spousta názorů a myslím, že není možné říci, že je jednoznačná odpověď, která by byla zaručena. Ale to, co my jsme ve svém prohlášení zdůrazňovali a podtrhujeme, je, že bohužel u nás chybí diskuze k tomuto. To znamená k tomu hledání, které by odpovídalo české situaci právě v 21. století v těch podmínkách, ve kterých my se nacházíme. Protože to může být úplně jinak než v Německu, ve Švédsku, ve Francii. Zkrátka my potřebujeme o tom diskutovat.
20: Zdůrazňujete také význam veřejnoprávních médií v boji proti fake news a v kultivaci právě veřejné debaty. Jak potom rozlišovat mezi legitimní pluralitou názorů a dezinformací tak, aby se z obrany demokracie nakonec nestal nějaký nástroj umlčování nepohodlných hlasů?
19: My tady hovoříme o tom, že úkol takto náročného rozlišování patří Radě pro veřejná média, tedy pro Českou televizi a pro Český rozhlas. Proto také v tom prohlášení zdůrazňujeme, že to první, o co by se měl stát starat a především ti, kteří jsou dnes odpovědní, by mělo být, aby byli vybráni lidé, kteří jsou moudří, pokud možno nezávislí a kteří se v této oblasti pohybují expertně. To vidíme jako první věc, kterou může stát a potažmo vláda v těchto situacích konkrétně udělat.
20: Upozorňujete taky na to, že demokratická společnost nesmí ponechat informační prostor jenom soukromým technologickým platformám a jejich algoritmům. Z čeho máte v této souvislosti největší obavu?
19: Všechny vlivy, které jsou v první řadě orientovány na zisk a bohužel sociální média v soukromých rukou nic jiného než zisk vlastně nemají jako kritérium, potom nejsou směřovány k hledání pravdy, ale ke zvýšení zisku. A my upozorňujeme na to, že jestli stát s vidinou toho, že to na první pohled se tak nezdá, tomuto nebude věnovat zásadní pozornost, tak ovlivňování, které je inspirováno nikoli v hledání pravdy, ale ziskem pro soukromé majitele jednotlivých sítí, může být něčím, co naprosto bude deformovat demokratický prostor, ve kterém žijeme.
20: Rada Justicia et Pax mluví také o důvěře, jako o základní podmínce fungování společnosti. Pane biskupe, jak obnovit důvěru i u té skeptické části společnosti? A to tak, aniž by média rezignovala na svoje standardy.
19: To je proces. Obnovování důvěry je proces, ve kterém jde především o to, abychom nějak byli schopni vytvářet prostor pro dialog a pro různost názorů a měli základní důvěru, že různost neznamená něco, co nás ohrožuje, ale co nás obohacuje. A právě jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média tím způsobem, jak se mohou věnovat různým skupinám a nejsou závislí jenom na měření toho, přesně jak obrovskému množství lidí to vysílání konvenuje či nekonvenuje, že hrají obrovskou roli. Proto právě veřejnoprávní média s tím velkým rozměrem různých hlasů jsou nesmírně důležitá.
20: A v čem je podle vás větší riziko? V přílišném vlivu státu na veřejnoprávní média nebo naopak v dominanci globálních technologických platform a těch soukromých algoritmů nad veřejným prostorem?
19: Já bych řekl, že tato rizika mohou být velmi podobná a jde jenom o to, s jakým důrazem doléhají právě na naši situaci. Abych kvantifikoval, co je větší nebezpečí, to teď nedokážu říct.
20: O nedávném prohlášení Rady Justicia et Pax při České biskupské konferenci jsem teď mluvila s jejím předsedou, plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Pane biskupe, děkuji, mějte se hezky.
19: Děkuji a krásný den.
20: Do Saúdské Arábie už dorazily statisíce muslimů z celého světa, kteří se chystají na hadž, tedy velkou pouť do Mekky, jeden z nejvýznamnějších náboženských rituálů islámu. Saúdové letos nasadili umělou inteligenci, tisíce zdravotníků a taky obří klimatizační systémy, aby zvládli nápor milionu poutníků. Pouť ale letos probíhá i ve stínu mimořádně napjaté situace na Blízkém východě. O významu pouti do Mekky, ale i o tom, jak regionální konflikty ovlivňují ovlivňují její atmosféru. Teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Vítej u nás.
2: Dobrý den.
20: Hadž bývá označován za jednu z největších pravidelných migrací lidí na světě. Co tahle pouť znamená pro současný islám? Je to hluboký duchovní zážitek, anebo už je to nějaká globální demonstrace síly a jednoty muslimského světa?
2: Tak především chválím tvou výslovnost. Já budu říkat hač bez toho zopakování, abych se v tom nezamotal. Co se týče tvojí otázky, já si myslím, že je to určitě především duchovní zážitek, ale to je vlastně na každém z těch účastníků, kteří se vypraví na takovouhle pouť. Ale musíme si samozřejmě uvědomit, že za těch 14 nebo více století se podoba té poutě hodně změnila, protože na začátku v podstatě ty lidé se přesouvali třeba řádově jenom o desítky kilometrů nebo stovky kilometrů v rámci arabského poloostrova, takže ta pouť vlastně znamenala něco jiného, než když se třeba dneska někdo nalodí na letadlo v Indonésii a musí překonat tisíce kilometrů a třeba za to utratit i hodně peněz. A samozřejmě se změnila i ta měřítka, to znamená, netýká se to tisíců, deseti tisíců lidí, ale třeba milionů. Takže skutečně se změnila ta podoba a tudíž nevyhnutelně i to prožívání, protože je to obrovská logistická operace, je to finančně náročné, může to být nebezpečné za určitých okolností a samozřejmě vzhledem k tomu, že Mekka a Medina jsou na území Saúdské Arábie, z hlediska Saúdské Arábie je to hodně prestižní věc, ale má to samozřejmě pro Saúdskou Arábii i ta negativa, to znamená, je v sázce její důvěryhodnost, její schopnost zorganizovat tu akci tak, aby proběhla bez problému.
20: Ty už si řekl, že je to velmi prestižní věc pro Saúdskou Arábii, ona taky znovu letos ukazuje obrovský technologický i organizační rozmach od té umělé inteligence při řízení davů až po masivní zdravotnické zabezpečení a klimatické systémy v Mekce. Neproměňuje se tím hadž z ryze náboženské zkušenosti i právě v nějakou určitou výkladní skříň toho moderního saúdského státu a jeho ambici stát se lídrem celého muslimského světa? Můžeme to chápat i takhle?
2: V podstatě Saúdská Arábie se za toho lídra považuje, protože má právě na svém území ty klíčové lokality, kde se islám rodil a rozvíjel. V podstatě islám je dneska samozřejmě náboženství mnoha jiných etnik. Naopak, když se podíváme na tu, řekněme, etnickou mapu dnešního islámu, tak ty největší islámské komunity jsou mimo arabský svět. V Indii, v Bangladeši, v Pákistánu, v Indonésii. Indonésie je to 250 000 lidí, to znamená několikanásobně víc, než je třeba největší arabská země, třeba Egypt, který má kolem 100 000 000 a to s velkým náskokem před dalšími státy. Takže Saúdská Arábie je kolébka islámu, pořád to tak je. Saúdská Arábie, řekněme ten režim saúdský, nadlouho spojil svoje síly politické s tím vahábovským islámem, to znamená takovým tím přísným islámem, který se hlásí k počátkům islámu a bylo vlastně důležité právě pro tu sebeprezentaci Saúdské Arábie i toho vahábovského islámu, to, že má tak blízko fyzicky k tomu, co stálo na počátku. Takže je v tom samozřejmě politika a samozřejmě každého napadne, když se třeba podívá na ty záběry těch velikých davů, které tam proudí a vykonávají ty předepsané obřady, jak moc je možné pro Saúdskou Arábii zajistit i nějakou tu, řekněme, tu intimní část toho prožitku. Zdá se, že ti lidé to tak skutečně prožívají, že to je pro ně jako zásadní životní zážitek. Každý muslim by měl jednou v životě alespoň do Mekky odjet a zúčastnit se toho rituálu, pokud možno právě v době té pouti, je možné samozřejmě i během jiných částí roku, ale ta hlavní věc je vlastně teď. Takže to má dvě stránky, tu gigantickou organizační, ale také tu osobní intimní.
20: A dá se čekat, že i letos bude hadž nepřímo politický, přestože saúdské úřady tradičně trvají na jeho apolitičnosti?
2: On je vždycky politický nevyhnutelně. Nejenom proto, že prostě pro Saúdskou Arábii je to prestižní věc, ale protože v tom je vždycky zamícháno ještě mnoho dalšího. Například je potřeba nějakým způsobem rozmístit kvóty pro ty jednotlivé muslimské komunity. To znamená, někdo může být nespokojený, že těch slotů pro své poutníky dostal málo. Třeba Emiráty, které sousedí se Saúdskou Arábií, jsou blízko ale mají určitý spor se Saudskou Arábií, tak ti mají několik tisíc míst na ten letošní hač, ale hlásilo se třeba 70 tisíc lidí, musí se to nějakým způsobem rozdělit mezi lidi. Někdy třeba se pořádají národní loterie. Jiná věc je, že strašně zdražila ta pout, někdy to organizují státní instituce, třeba v Indii, kde je obrovská muslimská komunita, i když Indie je hinduistický stát, má obrovskou muslimskou menšinu. A ty státní instituce, které to organizují, letos ještě přidali jakýsi poplatek, protože se zdražilo všechno, palivo a podobně. Je tady samozřejmě to, co jsi zmiňovala, to znamená nejasnost, jak to bude dál s tou válkou v Íránu. Dlouhodobě vždycky existovalo určité napětí mezi šíitskými státy a společnostmi a Saudskou Arábií, která je sunnická a dokonce vlastně právě pod vlivem toho vahábismu byla taková jako někdy protišíitská. Zároveň se třeba Saudi s Iránci snažili nějakým způsobem smířit v těch posledních letech. Tohle všechno tam nějakým způsobem ve vzduchu je, ale věřím, že každý z těch poutníků se snaží během těch dnů tohle všechno nějak zapomenout a soustředit se na ten svůj vlastní prožitek.
20: Už zítra začíná jeden z nejvýznamnějších náboženských rituálů islámu. My jsme o něm mluvili společně s naším komentátorem Janem Fingerlandem. Díky za návštěvu ve studiu.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla předat církvi 30. května. Papež Lev XIV. Vydá první encykliku, bude o umělé inteligenci. A vědci z Ústecké univerzity vytvořili díky dronu digitální dvojče kostela v Mostě. S podrobnostmi už je ve studiu František Šedivý, dobrý den.
1: Hezký den.
20: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat následující sobotu. V tento den římskokatolická církev totiž slaví památku téhle světice. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Františku, už je jasné, jestli a v jaké podobě bude lebka vystavena?
1: To církev zatím neřekla. Na rozhodování o budoucnosti jejího vystavení se zřejmě bude podílet i kraj. Podle hejtmana by jednání komise mohlo být v následujících dnech. Relikvy by zástupci církve měli převzít právě v sobotu. Zloději relikvy nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zadal do betonu s cílem je pohřbít do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži.
20: Už zítra bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, tedy Skvělé lidství. Tenhle dokument se má zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Víme přesně, o čem ten text je?
1: Podle zdroje agentury Reuters se bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Papež Lev XIV. Je v čele katolické církve od loňského května a zatím nevydal vlastní encykliku, což je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Podle bývalého dlouholetého zpravodaje ve Vatikánu Johna Tevise první encyklika obvykle podtrhuje priority daného papeže.
20: Tým z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity pomocí dronu naskenoval kostel na nebevzetí Panny Marie v Mostě, známý přesunem kvůli těžbě uhlí. Vzniklo tak jeho digitální dvojče. Proč to vědci udělali?
1: Děkanský kostel jim posloužil pro testování nové technologie, kterou chtějí využít v příštích týdnech v centru Ústí nad Labem. Tam chtějí zmapovat takzvaný šikmý kostel či divadlo. Cílem specializovaného týmu je vytvořit metodiku, jak s pomocí dronů a fotogrametrie vygenerovat 3D modely bez chyb a slepých míst. Mosteckou památku si odborníci vybrali záměrně, protože typově odpovídá ústeckým stavbám, ale stojí v otevřeném prostoru bez zástavby, trolejí a hustého zalidnění.
20: Zajímavé informace. Do studia s nimi přišel František Šedivý. Díky, hezkou neděli.
1: Taky díky, hezký den.
20: Stále víc zdravých a mladých ukrajinských žen řeší těžkou válečnou situaci a nutnost uživit své vlastní děti pomocí náhradního mateřství. Zákazníky jsou bezdětné manželské páry, které se i přes válku na Ukrajinu sjíždějí doslova z celého světa. Co na to říká nejenom stát, ale i pravoslavná církev. Tak přesně to teď probereme s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
3: Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
20: Jaké ženy se k něčemu takovému, myslím tím, náhradní mateřství na Ukrajině uchylují?
3: Možná bychom mohli využít materiálu BBC, který se věnoval tomuto problému. Popisuje například příběh 39-leté Anastasie, která svým dvěma dětem ve věku 7 a 9 let, když jí narůstá břicho, tentokrát už po druhé, říká: to není váš sourozenec, to je moje práce. Což

0: Takovýchto případů je registrováno každoročně asi 1500. Během války, kdy je v zemi do značné míry chaos, tak se tato statistika nevede, ale zdá se, že postupně by mohl počet náhradních matek ukrajinských soupnout až na desetinásobek. A to je při všeobecné migraci ukrajinského obyvatelstva další rána demografické situaci v zemi.
1: Libore, jak se potom na celou problematiku dívá pravoslavná církev?
0: Tak já užiji v moudrosti ruské pravoslavné církve, která má v řadě oblastí Ukrajiny zatím velký vliv. Tam je samozřejmě pro církev zcela nepřijatelné, že matka, která by dítě povila, by ho někomu dobrovolně odevzdala, ať už tedy byla přivedena do jiného stavu jakýmkoliv způsobem. To je jedna námitka. Další námitka je opravdu taková skoro biblická, že matka a dítě jsou spolu svázány nedělitelným poutem, které se nesmí přetrhnout pravoslavné církvi, ale nakonec vadí například i plánované rodičovství, protože i to je podle pravoslavné církve proti Bohu. A pokud třeba rodina nechce mít děti, církev doporučuje pohlavní zdrženlivost, ale to je asi řešení nikoli pro každého.
1: Zajímavá témata pro nás pravidelně vyhledává náš komentátor Libor Dvořák. Bylo tomu tak teď. Libore, děkuji, přeju hezkou neděli.
0: Není zač, naslyšenou.
1: Ve francouzském přímořském letovisku Cannes včera skončil 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Ten letošní ročník přehlídky dal v porovnání s loňskem přednost spíš filmům méně známých tvůrců a menších producentů. Ve výběru nebyla totiž žádná díla velkých hollywoodských studií. Mnoho snímků se zaměřovalo na náboženství. Jedním z nich byl i francouzský film Třetí noc. O co v něm jde, to už řekne naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Je to film, který je postavený na reálných skutečnostech. Události, která tak trochu připomíná i záchranu židovských dětí Nicolasem Vintnem. Totiž i ve Francii a konkrétně v části té Francie, která byla fašistickým režimem a tedy pod vedením maršála Pétaina, se podařilo zachránit 108 dětí, především židovského původu. Za války došlo v této části Francie k velkým restrikcím obyvatelstva. Které nebylo přímo francouzského původu, mělo být vystěhováno a odvezeno do pracovních a vyhlazovacích táborů mimo Francii. Díky úsilí několika úředníků, ale i organizací a hlavně i katolické církve se podařilo zachránit těchto 108 dětí. O tomto příběhu vypráví tedy film Třetí noc režiséra, ale také herce Daniela Oteje. Ten mi řekl, že o této historii se ve Francii moc neví, nemluví, je tak trochu zapomenuta, ale byly to i představení katolické církve v Lyonu, kteří se snažili pomoct rodinám, pořídit jim falešné doklady a zachránit jejich děti. Sám Daniel Otej si ve svém filmu Třetí noc zahrál katolického kněze, který má ale židovský původ a pochází z Ukrajiny.
1: Na židovské tradice odkazuje i film francouzské režisérky Géraldine Nakache, i když snímek není primárně o náboženství.
2: Ano, tento film je sondou do židovského manželství, odehrávající se v současnosti. Je to ale především ukázka toxického vztahu, manipulace ve vztahu, vydírání a zastrašování, a to ze strany muže ke své manželce. Tato postava muže, kterého stvárnil francouzský herec Nils Schroeder, je fakticky závislá na své ženě, i když na ní vytváří psychický teror. Jak mi řekla režisérka Géraldine Nakache, vycházela z pozorování kolem sebe sebe, kdy si uvědomila, jak je někdy těžké opustit vztahy. Zásadní je ale vhled do náboženství, v tomto případě židovských rituálů, židovských tradic. Film začíná obřadnou lázní mikve, očistou ženy a přípravou na možné početí. Mikve tak trochu provází celým filmem. Jak mi režisérka Geraldine Nakaš řekla, v kinematografii ve filmech jí mnohdy chybí pohled na náboženské rituály náboženství ze strany ženy. Jí je navíc tedy

0: blízké židovství a je to právě žena, kdo podle ní v židovství rozhoduje o možnosti početí. Její snímek uvedl festival v Cannes v sekci velkých premiér a hlavní představitelkou jménem Žil je kanadská herečka Monia Chokri.
1: Festival v Cannes uvedl i snímek s výmluvným názvem Marie Madeleine, tedy Máří Magdaléna, a překvapivě nás zavede na Haiti.
0: Jedná se o film, který natočila Jessica Genius, režisérka původem z Haiti. Její snímek Marie Madeleine, tedy Máří Magdaléna, je sondou do dvou odlišných světů. Do světa prostituce, veřejných domů a do světa evangelické církve. Jak mi režisérka řekla, právě církev a vůbec víra a spirit ritualita mají na Haiti velký význam a skutečně ohromný vliv na celou společnost. Lidé se obrací podle ní k víře ve chvílích nejen finančních problémů, ale třeba i přírodních katastrof, cyklonů, které zemi často sužují. Bývá to ale i ve spojitosti s politickou nestabilitou, kriminalitou a násilím. To vše dělá z Haiti velmi spirituální zemi. Její film Marie Madeleine propojuje svět lásky, jak říká režisérka. A sice ne té fyzické, sexuální, ale spíš právě té spirituální. Ve filmu tak vidíme velké spirituální přátelství a hledání lásky mezi jednou postavou, tou je prostitutka Marie Madeleine a evangelikánským pastorem Josefem. Prostituce je na Haiti, jak mi řekla režisérka, velmi nelibě nahlížena. Na druhou stranu je velmi přítomná pro režisérku Jessica Genius. Je to tak velmi pokrytecký pohled.
1: Z Francie se nám přihlásila naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: A to už byla poslední informace Vertikály. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ruský útok na Kyjev a jeho okolí nepřežili nejméně dva lidé, přes 80 dalších je zraněných, uvedla to agentura Reuters. Kreml potvrdil, že v noci ze soboty na neděli použil nadzvukovou balistickou střelu Orešník. Ta explodovala ve městě Bílá Cerekev nedaleko Kyjeva. Podle Kremlu šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilní objekty v Rusku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se v Dillí setkal se svým indickým protějškem. Jednali o upevnění vztahu obou zemí. Ty se zhoršily loni v srpnu, když Washington uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tím na rozhodnutí Indie pokračovat v nákupech ruské ropy. Po dnešní schůzce Rubio vyjádřil přesvědčení, že země brzy uzavřou vzájemnou obchodní dohodu. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají ještě dnes poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. A tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. A policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se stoupili po 14 letech z Premier League. Tottenham, za který nastupuje brankář Antonín Kinský, se naopak z nejvyšší anglické soutěže zachránil. West Ham v posledním kole sice vyhrál nad Leedsem 3-0, zvítězil ale i Tottenham, a to 1-0 nad Evertonem. Loňští vítězové Evropské ligy si tak nad West Hamem udrželi dvoubodový náskok.
4: Bezpečí na D10 u Staré Boleslavy a také na 50 u Slavkova. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy pozor za sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru leží pod viaduktem sražená zvěř. Podle zpravodaje je mezi pruhy a musí se vybočovat. Opatrně také na dálnici D56 z Frýdku Místků směrem do Ostravy u sjezdu na Paskov na kilometru 45 srazilo osobní auto zvěř. Jedou policisté, tak opatrně. A na silnici 50 tam velmi opatrně na tahu z Brna směrem do Uherského Hradiště na obchvatu Slavkova u Brna jede neosvětlený cyklista. Je to velmi nebezpečné, policejní hlídka už jede na místo, tak také tam pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná, polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě se zvětšenou oblačností, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23 a na horách 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ačkoliv česko-německá deklarace z roku 1997 vylučuje prolomení Benešových dekretů, aktuálně se vzedmula vlna nevole vůči konání sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Tato vlna rozjitřila atmosféru a připomněla dosud dřímající či skryté nacionalistické nálady, strachy a oživlá traumata. Divoké a netolerantní diskuse na sítích a jinde ve veřejném prostoru ukazují, že mezi různými příkopy, které tuto společnost rozdělují, tu po 81 letech od druhé světové války stále máme příkop, na který jsme během let tak trochu pozapomněli. Sudetoněmeckou otázku se všemi smutnými osudy tamních lidí, Čechů i Němců. Co pomůže? Rázné ne a odpor s poukazem, že nejsme připraveni, musíme být obezřetní a nemáme se za co omlouvat. A nebo naší novodobé historii a nám všem pomůže pojem vlastně biblický, totiž smíření. Tak, jak je vetkl do charizmatu tohoto roku pražský arcibiskup Stanislav Přibyl prostřednictvím své iniciativy Rok smíření. Ostatně na poli uzdravování vztahů se sudetoněmeckou komunitou má jeho církev průkopnickou roli a vedla si dobře už před pádem železné opony. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
2: Vertikála.
5: Do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové zdravím profesora Tomáše Petráčka, katolického kněze, historika, teologa a vysokoškolského pedagoga. Pane profesore, vážím si vašeho času, díky za něj.
6: Já děkuju za pozvání.
5: A v pražském studiu je Mikuláš Kroupa, ředitel neziskové organizace Postbellum, publicista a dokumentarista. Vítejte, díky, že jste přišel.
7: Dobrý den.
5: Pánové, prosím na úvod jednoduchá, ale přeci jenom trochu osobní otázka. Překvapila vás ta vzedmutá vlna nevole kolem sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně a všechno to, co vlastně tato vlna vynesla na povrch? Dáme přednost panu profesorovi, na kterého nevidíme.
6: No, přiznám se, že jsem si myslel, že to téma už je do značné míry uzavřeno po všech těch iniciativách a akcích, které proběhly i různých symbolických gestech a že to konání sudetoněmeckého krajanského sdružení s jeho sjezdu v Brně mohla být moc hezká tečka, která by byla znamením, že ta rána, která v české veřejnosti, stejně tak jako v německé historické paměti, byla dlouho otevřená, už je uzavřená a zahojená. Ale prostě současná vládní koalice řekla rozhodné ne a mě to vlastně hrozně mrzí. Myslím si, že by to vlastně bylo, bývalo, proběhlo, poměrně v klidu a bez velkých emocí a že to mohla být opravdu hezká tečka, ale bohužel stejně třeba jako v případě útoků na ukrajinské imigranty u nás, Tomio Okamura a Andrej Babiš se rozhodli, že to politicky zneužijí, rozpoutali tady tuhletu veřejnou, ne ani debatu, ale spíš jako veřejnou bouři a teď se diví, že ta veřejnost je pobouřená. To je takový trošku sebenaplňující se proroctví, stejně jako v té první otázce.
5: Pane Kroupo, vy byl jste překvapen, přece jenom pracujete s tou pamětí národa, máte to dnes a denně v rukou, tak řekněte, co jste očekával vy?
7: Tak my žijeme v době, kdy extrémisté a lidé, kteří takováto témata využívají, tak mají poměrně silná slova, amplitudovaná právě třeba sociálními sítěmi. Takže když poslanci motoristů SPD vystupují v médiích a poté, jak si píší, podle mého soudu opravdu velmi, velmi jaksi nekorektní posty na těchto sítích, tak se samozřejmě obrací ke svým voličům a nás ostatní, kterých je podle mého soudu opravdu velká většina, šokují. A z tohohle důvodu samozřejmě to téma jaksi vzbuzuje opět v českém prostředí silné emoce. V Německu až tolik ne. Německo tímto tématem nežije. Samozřejmě sudeční Němci a ten spolek, ano, to je samozřejmě jejich téma, ale Německo jako takové to téma prostě nemá.
5: Řekl byste, že je to proto, že tam to vyrovnání se z minulostí prostě začalo probíhat intenzivně hned po válce, že jsou jako v tomto ohledu dál, nebo?
7: Spíš tak žijeme opět v době, která prostě žádá mnohem důležitější témata, jako je pomoc Ukrajině, jako je Evropská federace, nebo partnerství a potřeba posilovat obranný schopnost Evropy a tak dále. To jsou témata, která jsou opravdu mnohem důležitější. Co se týče nás historiků, tak zvlášť českých historiků, tak téma sudeckých Němců je vlastně stále jakési okrajové, i když se udělalo spoustu práce, ale pro většinu populace je to téma nespracované, neznalé.
5: Spíš než okrajové bych řekla nespracované, jak tomu nasvědčují ty poslední týdny, že?
7: Ono jde také o to, že Češi v podstatě pod tím souslovím sudečtí Němci vlastně si neumí představit žádný konkrétní příběh. Samozřejmě popisujeme a mluvíme o těch poválečných masakrech spojených s vyhnáním Němců, ale o událostech 30. let na tom území nebo 20. let, o tom, jaké byly osudy těch Němců po vyhnání.
5: Všechno připomenem, doufám, že to stihneme.
7: A osudy lidí, kteří zůstali, byli vyňati z toho odsunu, jak jsme se k ním chovali a podobně.
5: Já bych jenom chtěla podotknout, že tady ten pořad předtáčíme, takže na případné aktuální aspekty sjezdu sudeto německého krajanského sdružení v Brně nemůžeme reagovat, ale to bez pochyby dobře zvládnou kolegové ve zpravodajství a v dalších pořadech. My se v debatě Vertikály soustředíme na církve. Jestli dovolíte, pane profesore, můžeme si stručně připomenout historii té česko-německé církevní koexistence v Sudetech od předválečných let, řekněme, do současnosti, prosím.
6: Trošku jsem se viděl, se tak hluboce do minulosti chceme jít,
5: já
6: ale...
5: Já jsem říkala
6: ale...
5: jako stručně, jenom tady, to nastínit právě pro uvědomění si té problematiky.
6: Tady samozřejmě od 19. století, kdy se zrodil a začal se rozvíjet ten moderní jazykový nacionalismus a zvítězila ta identifikace jazyková s tím velkým německým národem před tou předcházející, která byla spíš vázaná na zemi. A ti lidé se opravdu vnímali, že jsou německy mluvící Češi, Böhme. Češi na to úplně neumí rozlišit to Böhme a Čeche. Ta němčina tohle to umí a oni se tak opravdu vnímali, že jsou to Češi, kteří uctívali svatého Václava a pro které ty české národní tradice byly stejně vlastní jako pro nás. Proto jsou to krajané a to označení nosí plným právem a žili tady s námi a utvářeli tady tu zemi 800 let i v tom církevním okruhu, kde se to teda potom zkomplikovalo, včetně rozdělení univerzity, pak se dokonce rozdělí i teologické fakulty.
5: Promiňte, no. To přeci jenom možná budiš téma na jiný pořad.
6: Okay.
5: Jenom kdybychom mohli vykreslit ten obraz Sudet, tak tam byla dominantní náboženskou silou katolická církev,
6: ano,
5: a většina Sudety odsunutých Němců byli silně
6: katolici.
5: Věřící
6: byli
5: lidé.
6: Katolici.
5: Ano.
6: No, ono to i tyhle ty sudetoněmecké oblasti zasáhla sekularizace v 19. a počátku 20. století. Bylo tam také silné to hnutí Los von Rom, pryč od Říma, byl tam silný zásah jako starokatolických a evangelických, protože pruská vláda, později německé císařství, investovala dost peněz, aby část těch sudetských Němců odvedla od katolictví, ale pořád to byly jako dominantně a většinově katolické země. Měly tedy řadu velmi silných třeba řeholních komunit a byly tam také tisíce německých řeholnic, které byly po válce stejně jako kněží odsunuti.
5: Dobře. A když přišel listopad 45, tak můžeme se dočíst, že biskupové ve svém pastýřském listu odsoudili ten princip kolektivní viny, že odsoudili nehumánní podmínky v těch internačních táborech a že se k tomu připojil i kardinál Josef Beran, který sám přežil Dachau. Hmm. Ale zároveň, a tady poprosím o upřesnění, já jsem se dočetla v otevřených zdrojích, že tehdejší čeští biskupové odsun veřejně podpořili jako ano. politickou nutnost.
6: Ano.
5: Což sudeto němečtí katolíci tedy vnímali jako křivdu. Kde je ta pravda mezi těmito dvěma póly?
6: No, tam je jako soulad, že? Protože vy můžete souhlasit s odsunem, jakoby s tím principem, že se takzvaně vysídlí to obyvatelstvo a zároveň můžete odsuzovat to nehumánní provedení. Ale bohužel v českém katolickém prostředí v té poválečné atmosféře nebylo mnoho hlasů, které by kritizovaly ten princip vysídlení jako takový. Můžeme třeba vzpomenout toho slavného Adolfa Kajpera, který patřil mezi takový jako nejbystřejší prorocký hlasy české katolické církve, který kritizuje neschopnost Čechů dosídlit ty oblasti, ale v té poválečné atmosféře se zdálo, že to je vlastně jediné možné řešení. To soužití se, obávám si, dokázal málo kdo i v katolických kruzích dobře představit.
5: Mm-hmm. Vysídlení sudetských Němců znamenalo zničení staletých církevních struktur, naprostá postupná mnohaletá devastace kostelů, klášterů, kaplí, které zůstaly opuštěné a tak dále. Pane Kroupo, jaké velké tabu celé toto téma bylo za totality, ano. Vy určitě o tom budete vědět dost, řekla bych.
7: Já bych
5: jak se to podepsalo na tom regionu.
7: Že nejenže tedy ten odsun je protiprávní, proti všem civilizovaným jaksi právním normám. Jedná se o kolektivní vinu. Ale ono to...
5: Já vám vstoupím malinko do řeči. Připomeňme, že muži tehda byli odveleni jaksi na frontu skoro všichni. Takže ten odsun se týkal žen, dětí, starých lidí.
7: Ano, především. Ti vojáci se vraceli často z front, ze zajetí, ze sovětských gulagů, také ve velmi zbídačeném stavu a také vnitřně zranění. Ale chtěl jsem také jaksi říci, že ten samotný odsun také zabránil spravedlnosti. S tím odsunem byli také jaksi odvlečení lidé, kteří si zasloužili skutečně jiné potrestání, to znamená vězení za zločiny. A v podstatě tou kolektivním jaksi vinou nebo kolektivním rozhodnutím nebo rozhodnutím o kolektivním potrestání, tak se víceméně najednou označili všichni Němci za viníky. A to má samozřejmě za následek mimo jiné to, že v Německu v těch 50. letech skutečně ti nacističtí zločinci nacházejí úkryty a různé i křesťanské spolky pomáhají těmto lidem utíkat před spravedlností a marně se pak stíhají tito váleční zločinci po celém světě.
5: Pane profesore, to, co tady teď říká Mikuláš Kroupa, jaká je to stránka působení křesťanských organizací?
6: No, je pravda, že v tom poválečném chaosu, kde se tam pohybovali 10 000 lidí bez dokumentů, bez jakékoliv možnosti identifikace, tak v tom úprku před sovětskou armádou a těmi jednotkami, které zadržovaly ty různé lidi, tak byly takové církevní cesty, které pomáhaly těm uprchlíkům, kteří bojovali proti Sovětskému svazu, a s tím se svezlo i nemalé množství nacistů a válečných zločinců, kteří díky tomu mohli třeba uprchnout do Latinské Ameriky a tam najít azyl.
5: Co dělají a dělali nicméně církve jinak, že při pohledu zpět můžeme hovořit o tom, že ta komunikace s těmi vyhnanými lidmi na církevní bázi docela dobře funguje, že se postupně rozjela i obnova památek a že lidé z Německa za totality pomáhali českým křesťanům, že tam to, co politici, v čem jsou do dnes paralyzováni, někteří tedy, takže v té církvi docela dobře jaksi funguje. Pane Kroupo, vy jste katolík, pocházíte z vážené katolické rodiny zdejší. Setkali jste se někdy za totality třeba s tímto druhem pomoci?
7: Já ne.
5: A nebo víte
7: o
5: ní?
7: O tom nevím. Tady je důležité jaksi posluchačům připomenout, že katolická církev v Čechách za období komunismu byla státem kontrolovaná, státem organizovaná, jaksi
5: dozorovaná,
7: placená, a byla vyžadovaná loajalita s totalitním režimem.
5: Ale jako vždycky našli se tam lidé, kteří
7: byli
5: se
7: infiltrováni státní bezpečností, podobně jako jiné končiny společnosti. Možná bych řekl, že i o něco více státní bezpečnost kontrolovala i studium, a v podstatě ty křesťanské církve, jak si se snažila manipulovat tím, že dosazovala do čela těch církví právě své spolupracovníky. Ale co bych podotkl, je ve vztahu k sudetským Němcům, ono se bolševikům podařilo tady vytvořit jakýsi dojem, že západní Němci to jsou ti fašisté, ti východní to nejsou, to jsou naši soudruzi. Zároveň tedy, že za největší zvěrstva vlastně za té války mohou tedy především sudetští Němci. Tam samozřejmě našli určitou oporu vlastně v těch výpovědích válečných veteránů a zvlášť tedy odbojářů a partizánů, kteří přežili mučení gestapa, protože často ti gestapáci opravdu mluvili česky a ukazovalo se, že řada z nich prostě pocházela ze Sudet. Nicméně opět je důležitý stokrát podtrhnout, že nemůžete mluvit o sudetských Němcích jako o kolektivní společenství lidí, která nese zodpovědnost za ta zvěrstva za druhé světové války. Můžeme ale hovořit určitě o tom, co se vlastně v tom společenství českých Němců dělo na začátku naší cesty, naší země, při vzniku naší republiky. Oni se cítili být po první světové válce poraženi. Na rozdíl od nás.
5: Je mi to jasné, ano.
7: A tak dále. Ano. A bylo pro ně poměrně těžké vlastně hledat cestu k tomu vysněnému soužití, národnostnímu soužití a la Nové Švýcarsko.
5: Když si vezmeme to Brno, tak tam třeba po staletích, kdy byli jaksi většinou, se stali menšinou a potom snadno podlehli v uvozovkách kouzlu, zhoubnému kouzlu Henleina a Hitlera a tak dále. Ano, chápu to.
7: Ono to nebylo nic kouzelného.
5: Ne, to bylo možná v uvozovkách právě, že říkám. Víte.
7: Ono to bylo přesvědčivé, protože Henlein přišel s tím, já skutečně narovnám ty nespravedlnosti, které ty Češi páchali na nás, sudetských Němcích.
5: Leč jsme ve vertikále, vraťme se zase k těm církvím. Pane profesore, tak umí katolická církev v této oblasti stavět mosty nebo ne? Nějak jste mi z té otázky malinko odešli, i když zajímavé to je, o to nic?
6: Určitě umí. Asi poučení posluchači vědí, že hlavně v 70. letech, když ta doba nazrála, když odezněla velká část těch emocí, tak dochází k různým snahám o narovnání historické paměti, jak mezi třeba Francií a Německem, tak především mezi Polskem a Německem, kde to bylo velmi, velmi samozřejmě bolestivé, zvlášť pro tu polskou stranu, ale i pro tu německou, protože tam bylo taky vysídleno asi 4 miliony lidí a z těch jako po staletích německými mluvícími obyvateli osídleného Slezska. Breslau, Wroclaw bylo třetí největší německé město, jejich kulturní metropole jako par excellence a to všechno samozřejmě. A tam biskupské konference byly první, kde byly schopné prostě pojmenovat tu minulost, že se k ní nechtějí vracet, že si navzájem odpouští, že chtějí budovat společnou Evropu na nějakých principech mírového soužití a spolupráce. A do tohohle procesu se zapojila i Česká katolická církev, kde i tady výrazně pomohlo to, že se velká část významných katolických intelektuálů, jak po roce 1948, tak po roce 1968 dostala právě do Německa a tam začali s těmito kruhy spolupracovat a díky tomu, zvlášť třeba s takovými společenstvími, jako je Ackermann-Gemeinde, což vlastně byli katolíci z řad sudeckých Němců, kteří se takhle zorganizovali a kteří třeba neměli takovou tu ukřivděnou proč českou retoriku, jako třeba některé jiné sudetoněmecké spolky, protože i takové kruhy tam byly, jako třeba ten slavný Vitikobund a další, ale pokud je třeba o ty německé katolíky v Ackermann-Gemeinde, tak ty už před rokem 89 odvedli obrovský kus práce na nějakém česko-německém smíření v péči o mizející církevní památky, o mizející kulturní krajinu v severních Čechách, kde zanikly desítky vesnic i celá města, jako Starý most, jako nenahraditelné kulturní ztráty a tím připravili půdu, kdy po roce 1989 my vlastně vděčíme jako Česká katolická církev těm krajanským sdružením a individuální pomoci ze strany sudeckých Němců, že se opravili desítky a stovky kostelů, kaplí a klášterů v našem pohraničí. Tady třeba v Hradci Králové bez pomoci z Německa by se nepodařilo opravit Nové Adalbertinum, tu starou jezuitskou kolej a takových, nebo Hejnice a další klášter františkánů v severních Čechách. Prostě ta pomoc byla masivní, nezištná a velmi velkorysá.
5: Tomáš Petráček a Mikuláš Kroupa jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Pánové, arcibiskup Přibyl přímočaře volí docela drsná slova. Poválečný odsun označuje za hnisající ránu, kterou je třeba začít aktivně léčit. Je tedy evidentní, alespoň tedy, jestli to správně chápu, že to jsou slova určená celé společnosti, protože církev je prostor, kde to budování mostu a ta komunikace docela dobře funguje. Máme to vnímat tak, že by osobnosti typu Přibyla měly více vystupovat do takovýchto choulostivých a problémových témat a oslovovat celou společnost, pane Kroupo?
7: Já se domnívám, že katolická církev v této věci opravdu působí velmi dobře. A jsem za to moc rád. Nicméně asi je důležité také hovořit trochu srozumitelnějším jazykem. Ty pojmy, jako je smíření, je trochu problematické, protože co si pod tím máme představit přesně, jak vypadá tedy ten stav toho smíření.
5: Ale hnisající rána je docela srozumitelné.
7: Rána, ano, to je srozumitelné a s tím jistě tak je to nějaká metafora, ale s tím smířením je církev prostě zachází s tím vyznáním hříchů, vyznáním a smířením, ale ještě s tím je potřeba dodat jednu věc, to je pochopení, porozumění toho, co se vlastně stalo. A to je mimochodem práce paměti národa. Já vlastně posledních 10 let se svými kolegy jezdíme pravidelně, no zvlášť náš skvělý kolega Jan Blažek, vlastně 8 let jezdí do Německa, Rakouska. Natočili jsme přes 100 výpovědí lidí, kteří prostě zažili v dětství vyhnání a tak dále. Ty příběhy nikdo nezná.
5: Bohulibá činnost. Pane profesore, je na vás udělat tečku, odpověď na stejnou otázku.
8: No, myslím, že jsme vlastně v českým národním povědomí, historickým povědomí pořád nedocenili a pořád vlastně to nám to nedocvaklo, jak velký přelom to je v dějinách, že jsme přišli o 3,5 milionu našich krajanů, kteří tady s námi tu zemi utvářeli, se kterými jsme se prolínali a podobně. Ale opravdu si nemyslím, že to je hnisající rána. Já myslím, že třeba ta petice, kterou podepsali šéfové všech historických kateder a ústavů v České republice, ukazuje, že historici to pojmenovali už celkem dobře. A myslím si, že třeba i v uměleckých dílech, v literatuře, ve filmech, v seriálech se český národ s tímhletím traumatem, který vytrpěl a zároveň způsobil, postupně vyrovnával. Že ta rána se hojila velmi pěkně a že byla už do značné míry zahojená uvnitř toho českého národního historického vědomí. Ale to, co teďka předvedli poslanci a politici z té vládní koalice, to prostě rozpíchalo, že to uzdravující se ráno, tak tam nalili tam prostě do toho octu a roznítili něco, emoce, které byly úplně zbytečné a které vlastně jako nikomu nepomáhají a ještě nabourávají vlastně naše vztahy vůči Německu. A já pevně doufám, že až přejde tahle ta krize, takže je to zase příležitost ujít další kus cesty a zapracovat na tom, jakým způsobem se s tímhletím traumatem druhé světové války a poválečného odsunu nebo vyhnání vyrovnat.
5: Protože církev má jasno v této problematice, tak je to tedy výzva pro církevní autority, aby překročili ty hranice církve a oslovovali celou společnost?
8: Je to jedna ze služeb, který církve můžou společnosti prokázat, protože jedno z blahoslavenstvích je blahoslavení tvůrci pokoje a to je jakoby naše role i utvářet třeba různé platformy a napomáhat tomu, aby se tahle ta rána uzdravila a aby došlo k tomu definitivnímu smíření s těmi, kteří to i na té druhé straně pořád ještě pokládají za otevřené zranění.
5: Děkuji. Tak to byl profesor Tomáš Petráček v Hradeckém studiu Českého rozhlasu, historik, teolog, pedagog. Děkuji za váš čas a někdy zase nashledanou, pane profesore.
8: Nashledanou, budu se těšit.
5: A v pražském studiu byl Mikuláš Kroupa, ředitel neziskové organizace Postbellum, publicista, dokumentarista, muž, který má dnes a denně v rukou historii naší země. Vám děkuji též za váš čas. Díky.
7: Děkuji za pozvání.
5: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už 30 minut popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické střely Orešník, která zasáhla oblast Kyjeva. Spisovatel a bývalý politik Milan Uhře dostal od sudetských Němců evropskou cenu Karla IV. Fotbalisté Jablonce na závěr ligové sezóny porazili v derby Liberec. A dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná dál podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové v noci ze soboty na neděli vyslali na Ukrajinu 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické střely středního doletu Orešník, která zasáhla město Bílá Cerekva. Střela Orešník může nést jadernou hlavici. Rusko ji už proti Ukrajině použilo několikrát. V lednu střela dopadla u Lvova. V listopadu roku 2024 zasáhla Dnipro. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudetských Němců v Brně, přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahů mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudeto-německé krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
9: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
3: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně